0: I teď na začátku prázdnin. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
1: Norští fotbalisté zdolali Brazílii 2-1, jsou poprvé ve čtvrtfinále mistrovství světa. V něm budou hrát buď proti domácím Mexičanům, anebo Angličanům. Začátek jejich zápasu pořadatelé odložili kvůli bouřce. Nově by se mělo hrát o 3 hodin ráno českého času. A tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Krajanku Barboru Krejčíkovou porazila po setech 7-5, 5-7 a 6-3. Krejčíkovou vyřazení mrzelo. Předloňská vítězka londýnského Grand Slamu by si ale přála, aby teď podobně zazářila jiná česká hráčka.
2: Určitě teďka budu fandit, ale budu fandit všem Češkám. Myslím si, že by bylo fajn, prostě kdyby se to zase podařilo a zase by byla další Češka na tabuli a nemůžu teda říct, to budu sledovat nebo ne, to nevím teďka, ale určitě jim budu fandit, ať se jim zadaří a myslím si, že pro každou jednotlivou nebo i prostě pro Česko by to bylo prostě úžasný úspěch.
1: A Mexičan Del Toro ovládl druhou etapu cyklistické Tour de France. Vyhrál před obhájcem celkového vítězství Slovincem Pogačarem. Ten tak ztrácí na lídra průběžného pořadí Dana Vingegaarda 6 sekund.
3: Překážka v pražském tunelu a nehoda v Ostravě. V Praze v komplexu Blanka směr Troja stojí porouchané auto. Mezi odbočkami na Dejvice a Letnou blokuje, pozor, pravý pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se stále objíždí odstavená dodávka. 179. km auto je v odstavném pruhu v pravotočivé zatáčce. V Ostravě Končicích v Rudné ulici směr Havířov havarovalo osobní auto. U odbočky na Vratimovce je to opravovaný úsek s průjezdným jedním pruhem v obou směrech, ale kolona se netvoří. A na D1 z Brna do Vyškova je v nově opraveném nebo opravovaném úseku mezi kilometry 208 až 213 uzavírka. Zavřený je nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Obě se to dá po silnici do Rousínova a exit 216 nebo najet na D1 směr Brno a otočit se u Rohlenky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místo déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupně Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jak zní Grónsko? To uslyšíme už za chvilku. Od metalu s inuitským hrdelním zpěvem až po sbory, které spojují celé komunity. A nejen to. V ukrajinské Oděse potkáme ženu, která se stará o opuštěná zvířata, v americkém Phoenixu se projedeme robotickým autem a v Paříži si prohlédneme unikátní chladicí systém. K ochlazování budov využívá vodu z řeky Seiny. Cestou z Francie se ještě zastavíme v Lichtenštejnsku na kus řeči o tamním pivu, oceněném evropskou zlatou medailí. Příjemné pomyslné putování přeje Helena Berková.
4: Reportáže zahraničních zpravodajů.
5: Každý obyvatel Grónska zná velmi dobře kapelu Sumé. V 70. letech jako vůbec první rockový band na světě zpívala v grónštině. Její politicky angažované folkrockové texty tehdy odstartovaly kulturní revoluci a položily základy pro grónskou samosprávu a nezávislost. Tradice aktivistické hudby je v Grónsku stále živá. Navíc se v ní mísí inuitské a moderní vlivy. S grónskými hudebníky natáčela vnuku Zdenka Trachtová.
6: Čtveřici členů kapely Sound of the Damned potkávám v jedné ze základních škol v hlavním městě Nuku. V neděli se tu sešli k pravidelné zkoušce.
7: Jsme metalová kapela. Hrajeme metal už od roku 2017. Od velmi mladého věku. Já hraju na kytaru.
6: Říká frontman kapely Sebastian, dlouhovlasý mladý muž s tradičním inuitským tetováním na obličeji.
7: O svých tetováních bych mohl mluvit celý den, ale je to celkem osobní. Na čele mám havraní pařáty a ty kruhy značí naše počasí.
6: Texty kapele píše Penny, která zároveň i zpívá.
8: Už jsme hráli na Faerských ostrovech, v Dánsku i v Kanadě.
6: Čtveřice nyní pracuje na novém albu, ve kterém se prý ještě víc než na dosavadních deskách objeví tradiční inuitské prvky, jako je třeba hrdelní zpěv neboli katajak. Ten mi trochu připomíná typický metalový hlasový projev. Sebastian ale hned ukazuje rozdíl.
7: Tohle je growling.
6: A hrdelní zpěv? Od metalu a hrdelního zpěvu mířím za dalším hudebním zážitkem. V jedné z hal starého průmyslového areálu na okraji Nuuku dnes vystupuje zdejší pěvecký soubor Inguilik.
9: Hudba je zásadní součástí grónské kultury a života. Myslím, že v každé osadě, v každé vesnici, kde žijí lidé, je nějaký sbor. Protože hudba je příjemný a snadný způsob, jak být pohromadě. A my v Grónsku milujeme být spolu.
6: Vysvětluje mi před začátkem vystoupení Laura Leonard Jensen z organizace Arctic Sounds.
9: Zpíváme písně z různých koutů světa, většinou v grónštině, ale taky v angličtině. Prostě hudbu, která nás baví.
6: A v Nuuku úplně čirou náhodou potkávám ještě jednu místní celebritu. Je to zpěvák a herec Angongwa Clarsen. Poznávám ho, protože jsem po cestě v letadle sem do Nuuku sledovala grónský horor, ve kterém si zahrál hlavní roli. Za sebou má ale i řadu dalších snímků.
10: Můj první byl krátký film s názvem Eskimácký víkend v roce 2002. Stal se z něj tady docela kultovní snímek. Vystupuje v něm i naše kapela Chili Friday.
6: Tahle rocková kapela už od roku 2000 vydala 7 alb. Texty písní jsou v grónštině či angličtině. V Evropě je ale Angongwak asi nejvíce známý z úspěšného dánského seriálu Bergen. V poslední sérii totiž stvárnil roli grónského premiéra. Z Nuuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Autorku reportáže teď zdravím do Bruselu. Vítej ve vysílání Plusu.
11: Hezký den.
5: Zdenko, co jsi z Grónsku naučila o Gróňanech a jejich hudbě?
11: No tak, co se týče grónské hudby, tak ty žánry jsou vlastně stejné jako všude jinde. Metal, rock, folk, pop, jak jsme slyšeli, sborový zpěv. Ale co je zajímavé, tak se do nich zkrátka promítá ta grónská a inuitská tradice. Od 70. let se v Grónsku rozvinula opravdu silná domácí hudební scéna. Mnoho interpretů zpívá v grónštině, ale taky v dánštině nebo v angličtině a vlastně čerpají z té inuitské a grónské původní tradice. No a co se týče té otázky, co jsem se dozvěděla o Gróňanech, tak ráda bych řekla toto. Ono z dálky může člověk lehce sklouzávat k určitým stereotypům o té inuitské kultuře a o Gróňanech. Když to přeženu, tak že to jsou nějací lidé žijící po staru někde v iglu, což je samozřejmě už dnes nesmysl. Gróňané jsou velmi moderní národ a zvláště mladí lidé jsou velmi kosmopolitní.
5: A jak si tě vlastně našlo téma té reportáže?
11: Tak já osobně miluju hudbu, takže jsem se přirozeně zajímala o to, jak vypadá grónská hudební scéna. No a podařilo se mi propojit s Laurou Leonard Jensen, což je nebinární osoba, která pracuje jako hudební manažer a organizátor festivalu Arctic Sounds. A oni byli velmi nápomocní, pomohli mi skontaktovat se s dalšími místními umělci. No a co se týče toho herce a zpěváka Angongwaka, kterého jsem taky zmiňovala, tak toho jsem opravdu úplně náhodou potkala v centru Nuuku a poznala jsem jeho tvář, protože jsem právě zrovna den předtím viděla ten horor, kde on hrál hlavní roli.
5: Prosím tě, a o čem byl ten grónský horor? Co jsi sledovala v letadle?
11: Tak ten Angongwak, on tam hraje turistického průvodce a když se v horách ztratí dvojice dánských turistů, které on má vlastně na starosti, tak se je vypraví s místní policistkou pohádkou hledat. Jenže do hry tam vstoupí místní monstra, Kvitokové. To je v grónských pověstech člověk, který, ten Kvitok je člověk, který opustil společnost kvůli studu, hněvu nebo zkrátka nějakému odmítnutí a odešel žít sám do hor. Jenže postupně se z toho Kvitoka stává nadpřirozená bytost a v tom hororu, který já jsem sledovala, tak je to vlastně nakonec takový nebezpečný zabiják.
12: Bála ses?
11: Ani ne, bylo to docela vtipné z mého pohledu.
12: Říká naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, která se nedávno vrátila z Grónska. Děkujeme.
11: Naslyšenou.
12: Ukrajinské útulky jsou plné domácích zvířat, o která se jejich majitelé kvůli válce nemohou nebo nechtějí starat. Kapacita útulku nestačí a psi nebo kočky končí na ulici. Ale ani tam nezůstávají bez pomoci a péče, přinejmenším ne v Oděse, jak zjistil náš zpravodaj Martin Dorazín.
13: Každý den ráno a večer paní Natália Fedorenko jde ze svého bytu, špatně chodí, má s sebou berle, ale vždycky to dojde a tady krmí ty kočky. Je tady 800 koček a kocourů, kteří potřebují pomoc a péči.
14: Doma mám zachráněné bezsrsté kočky, sfingy, pokousané kočky z nábřeží a nemocné. Celkem mám teď doma 18 pacientů. Trpí průjmy, zvracením, koronavirem, záněty uší a jednoho kocoura jsme museli umístit do kyslíkového stanu. Všechny prosím o pomoc, protože léčení je velmi drahé.
13: Paní Natálie pořádá sbírky přes sociální sítě, no a pomáhají jí také zahraniční organizace, jako je například Český spolek Psí život. Protože psí život mohou mít i kočky.
15: Tani, pojď, dáme jim ještě vaničky.
13: Stáňa a Jarmila přivezli do Oděsy dodávku plnou krmiva a část předali i paní Natálii.
16: Paní Natálie dělá strašně záslužnou práci. Ona se začátkem války začala zachraňovat ty kočky, které lidi odložili na pobřeží. Lidi, kteří opouštěli svoje domovy, utíkali před válkou, tak zvířata tady některý nechali. No a samozřejmě to je věc hrozně nákladná. Ona to táhne sama z invalidního důchodu, takže jí sem posíláme i vozíme krmivo s tím, že jsme udělali společně s kočičím přáním i sbírku na gastrogranule, protože tady je spousta koček, který mají zažívací problémy. Je možný pomoct v naší sbírce ukrajinským zvířatům. Odkaz najdete na našem webu psiživot.com. Tam je odkaz na tu ukrajinskou sbírku.
14: Je to poslání mého života, ale byla to náhoda. Před 16 lety jsem onemocnila rakovinou s 5% šancí na přežití. Myslela jsem si, že umřu. Pak mi ale přinesli krabici s koťaty a já je vychovala. A i sama jsem přežila. Celou duši jsem věnovala zvířatům. Kvůli rakovině nemohu mít děti, takže tohle jsou jako moje děti. Jsou to také živé bytosti, které trpí stejně jako my. Starám se o ně tady na nábřeží už víc než 10 let.
13: Každý den si paní Natália nasadí ruksak, 10 kilo krmiva pro kočky, nějakou vodu a vyráží na pobřeží. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Někdo říká, že je to cesta ke zkáze lidstva a jiný se v nich cítí bezpečněji než v autě s řidičem. Řeč je o robotických autech, která k jízdě nepotřebují vůbec nikoho, jen kamery, senzory a software. Autonomní taxíky Waymo dnes pronikají do dalších a dalších amerických měst a lidé se tam jimi vozí už s naprostou samozřejmostí. Svou první jízdu autem bez řidiče vyzkoušela i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, když zavítala do Phoenixu v Arizoně.
17: Zahlídla jsem tady po městě několik Waymo aut. To jsou ta auta bílá, která jezdí bez řidiče a rozhodla jsem se to vyzkoušet.
18: Je to divné, fakt divné. Proč? Nastoupíte do auta, tam nikdo a ono s vámi prostě odjede. Je to takový mimozemský zážitek, ale celou dobu vidíte na displeji, že auto pořád snímá okolí, kde je a kdo je kolem něj.
17: Tady Phoebe pracuje jako servírka a robotickým autem Waymo jezdí často. Říká, že jí to změnilo život. s autem bez řidiče se totiž nebojí a oceňuje i to, že je levnější. Navíc nikomu prý nemusí dávat zpropitné.
18: Jako žena se cítím mnohem bezpečněji ve Waymo, než v autě s nějakým neznámým řidičem, takže si radši beru Waymo než Uber. Tak je to levnější a nemusíte nikomu dávat dýško.
17: První věc, kterou jsem musela udělat, je, že jsem si musela stáhnout aplikaci, spojila jsem ji se svojí kartou, má to můj profil a napsalo mi to, že mě může Waymo vyzvednout před restaurací za 12 minut. Cesta bude trvat 13 minut a stála $25. Ty už jsem musela zaplatit dopředu. Tak jsem strašně zvědavá, co mě čeká, protože už jsem jela v autě, které řídí samo, ale musela jsem sedět jako řidič. A toto bude moje první příležitost, jak pojedu v autě, které vůbec žádného řidiče nemá.
18: Je to divná zkušenost, ale je to skvělé. Vozí vás po městě autorobot.
17: Tak stojím tady na ulici, těch aut tady kolem mě jezdí. A už si to jedno šine přímo ke mně, tady u mě zaparkovává, zastaví. Vyběhnou mu takové ty páčky, že se automaticky ho můžu otevřít. Tak jdeme to zkusit. Zní tady hudba. Na displeji je napsaný Start Ride, jako zapněte řízení. Tak zapínáme řízení. Please close the trunk. Máme zavřít kufr. Closing trunk. Please keep clear. Good morning, Jana mě to pozdravilo. Vehicle approaching. Nahoře na střeše má Waymo takovou kameru, která neustále se otáčí a zaznamenává všechno ze shora, takže díky tomu i Waymo vidí, co se děje. Radí nám to, že to bude řídit za nás a že nemáme se dotýkat toho volantu. A skutečně volant se sám od sebe hýbe. Právě vyjíždíme na poměrně náročnou křižovatku. Volant se otáčí, auto si to vyhodnotilo samo a jede na další světla. Vepředu je u vedle řidiče displej, kde ukazuje, kudy to auto jede. Také zaznamenává okolo stojící, takže na tom displeji jsou vidět auta, která se blíží z obou stran, jsou vidět lidi, kteří kolem procházejí, takové postavy. Fakt je, že ta jízda je velmi plynulá. To auto si samo celou dobu vyhodnocuje, jak bezpečně jet, takže nejsou žádné prudké výkyvy. I když před náma teď nás předběhlo auto a prudce zabrzdilo to auto, Waymo to předpokládá a dojede si ho v klidu. Kéž by takhle řídil můj manžel. Phoenix je jedním z prvních měst, kde Waymo testovalo svoje robotaxi. Ulice tu zná lépe než leckterý místní řidič a musím říct, že to bylo znát. Žádné trhnutí na semaforu, žádné agresivní předjíždění, jen plynulá, trochu možná až sterilní jízda. Z Phoenixu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
19: 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladicí sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. Jak to funguje, zjišťoval náš zpravodaj Martin Balucha.
20: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže, na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
21: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
20: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
22: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
20: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Séna.
14: Řeka Séna se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
20: Popisuje Clémence Pénanová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňové vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Sena, na které systém chlazení do značné míry stojí.
0: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Systém je odolný jako příroda. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky děláme.
20: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Le Halle a postupně se přidávaly další projekty.
14: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladicí sítě.
20: Upřesňuje Clémence Pénanová ze společnosti, která spravuje tuhle chladicí síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladicí síti ještě dvakrát víc zákazníků.
2: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladící síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teploven k sousedovi.
20: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Uvažuje se i o připojení bytových domů, ale to by vyžadovalo výstavbu další infrastruktury. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
19: Lichtenštejnsko je malá země obklopená většími pivními hráči. Rakousko na jedné straně, Švýcarsko na druhé. Možná i proto víc než 100 let žádný vlastní pivovar nemělo. Dnes Brauhaus nedaleko Vaduzu vyrobí asi 300 tisíc litrů piva ročně. Jak říká naše zpravodajka Bára Vránová, není to moc, ale i tak jejich pivo sbírá evropská ocenění.
3: Příběh tohoto podniku začal vlastně jako vtip u piva. Jen tak mezi řečí u stolu ve výčepu někdo řekl, a co kdybychom měli vlastní pivovar? Jenže u téhle věty nezůstalo a v roce 2007 Brauhaus uvařil svou úplně první várku piva. Nejprve v pronajaté hale, než se o několik let později přesunul sem, do vlastního industriálně laděného domu nedaleko Vaduzu. Od začátku u toho byl i Sládek a jeden z vedoucích pivovaru Lukas Bernardy, který mě dnes provází.
23: Chtěli jsme se rozvíjet tak, jak jsme si to sami vysnili. Nejen vařit pivo, ale mít i restauraci, prostor pro akce, obchod se specialitami z Lichtenštejnska, zkrátka místo, kde se potkává komunita.
3: Zakládat takovýhle podnik v Lichtenštejnsku přitom některým nedávalo smysl. Do země se dovážely desítky druhů i značek piv z okolních států, hlavně ze Švýcarska. A najít si místo na trhu rozhodně nebylo jednoduché.
23: Ve Švýcarsku dlouho fungovalo kartelové rozdělení trhu. Každý pivovar měl své území a ostatní na něj nesměli. Ale Lichtenštejnsko do toho systému nespadalo. Tady mohli prodávat všichni. A lidi u nás si zvykli na rozmanitost. Hlavně mladí se nebojí zkoušet nové věci. Proto jsme do toho šli.
3: My teď s Lukasem stojíme mezi obrovskými nerezovými tanky. Všechno tady voní po páře, po sladu, po chmelu. A tohle je to místo, kde vzniká pivo, které si mohou lidé vychutnat prakticky hned za mými zády, protože když vyhlédnu tady přes takové malé zábradlí, tak vidím přímo na výčep. A dneska tady mají tradiční a vlajkovou loď tohoto pivovaru světlý ležák Alpagold nebo polotmavý Mertzen, ale i bezinkové pivo nebo taky Milk Stout. A to zdaleka není všechno, protože těch píp, tady vidím minimálně 9 nebo 10.
23: Dole stojí malá zkušební varna na 100 litrů piva. Zaměstnanci nebo učni si v ní můžou zkusit vlastní recepty. Ať už je to kyseláč, IPA a nebo něco úplně nového. Zkoušíme pořád.
3: A experimentovali tady tak dlouho, až se jedno z piv prosadilo i mezi evropskou konkurencí. Jmenuje se White IPA. Je citrusové, svrchně kvašené, s jemným zákalem. A taky se zlatou medailí ze soutěže European Beer Star, jak mi připomíná Lukas a hrdě ukazuje na zlatou hvězdu u výčepu.
23: Je to opravdu velká čest. V každé kategorii se uděluje jen jedna zlatá medaile. Naše pivo mělo opravdu silnou konkurenci a o to víc nás to jako malý pivovar z malé země těší.
3: Voda je z Alp, chmel a slad převážně z Německa. A část ječmene vypěstují i tady doma v Lichtenštejnsku. Na takovém malém políčku, ale je to spíš symbolické. Český chmel nebo slad tady zatím nenajdete. A ani český ležák, i když o něm prý už uvažují.
23: Český styl je samozřejmě výborný. My vaříme spíš ve stylu mnichovského ležáku, ale nikdy neříkej nikdy. Umím si představit, že bychom uvařili i český speciál, třeba jako limitku.
3: A mohlo by lichtenštejnské pivo zaujmout taky Čechy? Na to má sládek Lukas Bernardy jasnou odpověď.
23: Pivo je hodně emocionální produkt. Vždycky souvisí s místem, kde vzniká. A Lichtenštejnsko má historické vazby i na Česko. Pro pivaře to může být zážitek.
3: A pro někoho možná i překvapení, co všechno v této malé zemi pod Alpami mají. Z Lichtenštejnska Bára Vránová, Český rozhlas.
19: Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.
4: Radiokniha.
21: Výprava do Afriky, která se proměnila v drama. To je pravdivý příběh ostravského cestovatele Jiřího Tomčíka, který vypráví s humorem a ironií v knize Jak jsem nezemřel v Africe. Do Konga a Zambie se vydali jako člen pečlivě připravené čtyřčlenné výpravy. Jenomže hned na začátku cesty se stalo něco, co všem změnilo plány a odstartovalo neuvěřitelný boj o holý život.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Francie kvůli požáru na jihu země evakuuje 5000 lidí. 2 lidé jsou taky vážně zranění, informovala o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu východní Pyreneje. Kvůli silnému větru a mimořádnému suchu se požár rozšířil až na plochu 1650 hektarů. Hoří i ve středním Portugalsku, asi 60 kilometrů od Porta. Podle portugalské televize RTP už hasiči dostali oheň pod kontrolu. Spálil ale přes 13 000 hektarů půdy. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech. Do Česka se v neděli vrátil tým záchranářů, kteří po zemětřesení ve Venezuele pomáhali se záchranou zasypaných lidí. USAR tým tvořilo 57 českých záchranářů a 8 služebních psů. Žádné živé se jim ale v sutinách nepodařilo najít. Podle záchranářů práce stěžovaly opakované otřesy, vlhkost a tropické teploty. Několik hasičů a psů se při prohledávání budov zranilo. Francouzský prezident Emmanuel Macron navštíví Sýrii, informovalo o tom syrské prezidentské mediální ředitelství. Se svým protějškem Ahmedem Al-Sharou má projednat posílení vztahů obou zemí a možnosti rozšíření spolupráce v řadě oblastí. Macrona bude doprovázet delegace investorů a zástupců francouzských společností. Datum prezidentovy cesty do Damašku zatím není známé. A v Třešti ještě dnes probíhá setkání lidových řezbářů. Lidé můžou v zahradě Schumpeterova domu sledovat řemeslníky přímo při práci nebo si sami vyzkoušet práci s dlátem. Řezbáři pracují hlavně na nových postavičkách pro jeden z tamních betlémů. Pořadatelé fotbalového mistrovství světa odložili výkop osmifinále mezi domácím Mexikem a Anglií, a to kvůli bouřce. Utkání by mělo začít ve 3 hodiny ráno českého času. Původně se mělo hrát od 2. Vítěz ze zápasu Mexiko-Anglie nastoupí ve čtvrtfinále šampionátu proti Norsku, které zdolalo Brazílii 2-1.
1: Nehody na D55 u Napajedel a v Ostravě. Na dálnici D55 z Hulína do Bzence havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Napajedla, 35. kilometru na konci dálnice. Jízdní pruh blokuje srážka nákladního auta s návěsem od kombajnu. Na místo míří policejní hlídka. V Praze v komplexu Blanka směr Troja stálo osobní auto, už je pryč. V Ostravě Končicích v Rudné ulici směr Havířov zhruba před hodinou havarovalo osobní auto. Omezený průjezd čekejte u odbočky na Vratimov. Je to úsek, kde se kvůli opravám mostu jede jedním pruhem v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny. Zavolejte i

0: Českého rozhlasu Plus.
1: Proč má jet prezident Petr Pavel příští týden na summit NATO v turecké Ankaře? Levné bydlení politikům, nikoli lidem. Solunští bratři jako základ státnosti? A nebo kubánští komunisté spásu hledají v kapitalismu? Nejen o tom bude řeč právě začínajícím nedělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
0: Názory a argumenty.
1: Pokud víme, aspoň bylo to oznámeno, tak v úterý do Ankary na summit NATO odletí prezident Petr Pavel, ačkoliv to bylo dlouho nejasné. No a publicista Jan Vávra ve svém příspěvku vysvětluje, proč se podle něho tak má také stát.
2: Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu hovoří jasně, Andrej Babiš se velice brání tomu, aby se prezident Pavel zúčastnil summitu NATO v turecké Ankaře. Pokud prý Pavel poletí do Turecka, poškodí Českou republiku. Babiš tvrdí, že prezidentovi nabízel, aby byl nad věcí a do Ankary nejel. Prý schválí, aby jel na příští summit NATO v albánské Tiraně. Prezident Babišův požadavek odmítl. Vláda se mezi tím snaží připravit prezidentovi na summitu co nejvíce ponižující podmínky. Podle zjištění novinářů bude Andrej Babiš jako vedoucí delegace vstupovat na summit hlavním vchodem, zatímco zbytek delegace půjde vedlejším vchodem. Podobně tomu bude i na oficiálním zasedání, kde bude Andrej Babiš sedět za stolem v čele delegace a za ním ve druhé řadě pak budou usazeni ostatní členové delegace. Prezident podle zákulisních informací zvažuje několik variant, jak bude postupovat. A ve hře zůstává i varianta, že by prezident Pavel na summit nakonec vůbec nejel. Co by takové rozhodnutí mohlo znamenat? Andrej Babiš ještě nedávno tvrdil, že Donald Trump je strašně příjemný člověk, že ho dobře zná, že je sám trumpista a tak mu všechno vysvětlí. Teď ovšem novináři deníku N zjistili něco úplně jiného. Čeští diplomaté totiž požádali o schůzku na americkém ministerstvu zahraničí, kde se dozvěděli, že se Češi mají vyhnout politickým komentářům a přestat žádat toleranci ze strany Spojených států. Deník N má k dispozici diplomatický dokument, který jednání na ministerstvu zahraničí shrnuje. Pokud bude hlavním tématem vystoupení vašeho lídra, ať už jim bude kdokoliv, v Ankaře vysvětlování, proč jste nemohli z jakýchkoliv příčin dosáhnout 2%, ohromně si tím uškodíte, stojí zde. Diplomaté také zdůraznili, že Praha patří mezi nejhorší členy aliance, pokud jde o plnění obranných závazků. Varovali, aby se vedoucí delegace neodvolával na údajné osobní vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Když tohle vyšlo najevo, Babiš, jak je jeho zvykem, zcela otočil. Spojené státy nemají co plísnit Českou republiku. Nejsme jejich kolonie, jsme jejich partneři, rozčiloval se. Trump je se svou vládou samozřejmě nepředvídatelný, ale spíše je pravděpodobné, že Babiš bude na summitu v podřadné pozici a možná bude vystaven ponižujícímu jednání. Babišovi pochopitelně nijak zvlášť neleží na srdci bezpečnost České republiky. Hraje výhradně na dojem pro domácí publikum. Nějaké ponižování od Američanů by byl schopen přetrpět, hlavní je, aby mohl po návratu svým voličům v Čechách vykládat, jak skvěle hájil naše národní zájmy, všechno všem vysvětlil a jak je úspěšný. Není tajemstvím, že Babiš sleduje jinou politiku než ostatní evropské země, což dokázal třeba na mezinárodní konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v severopolském Gdaňsku, kde se oproti ostatním západním lídrům pasoval vůči Rusku do role jediného mírotvorce. Hrozí tedy nebezpečí, že nás jeho politika dostane do izolace, zcela mimo hlavní proud rozhodování o naší budoucnosti a že se nakonec na pomoc ze strany ostatních států NATO už ani nebudeme moci spoléhat. Babiš tedy ze všeho nejmíň potřebuje, aby byl na summitu v Ankaře nějaký nezávislý svědek jeho nespolehlivosti a ponížení. Pokud nám někdo bude schopen poskytnout pravdivou zprávu z jednání, nebude Babiš ze sebe moc dělat hrdinu, což by ještě nebylo tak hrozné, ale hlavně se tam bude muset chovat odpovědně a spolupracovat s ostatními státy NATO. Proto je tak důležité, aby prezident Petr Pavel v Ankaře skutečně byl.
1: To říká.

0: říká publicista Jan Vávra. Obecní a sociální bydlení nemůže být výhodou spojenou s nějakou funkcí, nýbrž pomocí pro lidi, kteří se bez něj na trhu s bydlením neobejdou. A několik příkladů z posledních týdnů se stalo podnětem pro příspěvek Apoleny Rychlíkové ze serveru Page Not Found.
1: Začalo to zprávou o tom, že současná ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová užívá obecní byt v Bílině a platí za něj zcela směšné částky. Ve městě, kde lidi trápí exekuce, si politička ANO držela byt, který měl sloužit lidem v úplně jiné sociální situaci. Mrázová, která se navíc sama prezentuje jako osoba rozumějící problémům těch dole, užívala privilegium, které je pro většinu lidí v zemi takřka nepředstavitelné. Sama přitom má v gesci sociální bydlení. Jeden takový byt využívala pro své vlastní potřeby a ještě to vysvětlovala stylem podobným přezíravé aristokracii z 19. století. Krátce poté se díky deníku N ukázalo, že městský byt na Žižkově si drží také Tinde Bárta, šéfka úřadu vlády a dlouholetá blízká spolupracovnice Andreje Babiše. Ta už dlouhé roky pracuje na vysokých manažerských pozicích a pobírá plat, o kterém si většina pracujících může nechat leda tak zdát. Ani to jí nezabránilo používat byt určený pro potřebné a hájit se tím, že kdysi byla chudá jako kostelní myš. Člověku se při jejím vymlouváním téměř kroutí palce u nohou. Něco tak nepatřičného a odpojeného od reality tu dlouho nebylo. Sama přitom podle zjištění médií bydlí jinde v Průhonicích, bytě pronajatém od Babišovy společnosti Imoba. Žižkovský byt podle dostupných informací neužívá ani ona, ani její rodina, ale dvě slovenské studentky. Praha 3 v návaznosti na zjištěné informace nakonec smlouvu vypověděla kvůli hrubému porušení pravidel. Bárta však má zároveň vlastně další byty. Jak jinak může si to přece dovolit? O to víc praští do očí nestoudnost v podobě městského bytu na Žižkově. Skutečně to jí nebo Mrázové přijde v pořádku? A to nejen v době drtivé krize bydlení, kterou už roky v Česku prožíváme, ale tak nějak obecně z principu. Další případ se týká Ondřeje Prokopa, pražského šéfa ANO a možného kandidáta na primátora. Ten dle zjištění Vojtěcha Blaška ze Seznam zpráv neuvedl 3 družstevní byty v Praze a hájil se tím, že ho to trklo, až když se Blažek zeptal. Prokop kvůli kauze nakonec musel v politice skončit. Jeho vysvětlení ale bez pochyby vejde do dějin nejtrapnějších politických výroků. A tak nějak dokonale ilustruje, jak se v ANO přemýšlí o politické práci a z ní plynoucích výhod i povinností. Lidé kolem hnutí ANO během pár týdnů předvedli skoro dokonalý přehled českého bytového papalářství. V šetření Ministerstva pro místní rozvoj přitom označilo svůj bytový fond za nedostatečný 69% dotázaných měst a obcí. Podle posledního sčítání osob bytové nouzi se v ní nachází 160 tisíc lidí v 70 tisících domácnostech, včetně více než 61 tisíc dětí. Patří mezi ně lidé na ubytovnách, v azylových domech, v nevyhovujících bytech i lidé bez střechy nad hlavou. Krize bydlení je už po léta největší a nejpalčivější problém velké části české společnosti. V roce 2024 se byt v Česku prodával průměrně za 63 521 korun za metr čtvereční, v Praze za 115 889 korun za metr čtvereční. Podle Deloitte je Česko nejméně dostupnou zemí pro vlastnické bydlení z 18 sledovaných evropských zemí a na standardní nový byt je potřeba 13,3 hrubého ročního platu. Rostoucí nájmy a nejisté smlouvy tlačí lidi do sociální tísně. Lidé kolem hnutí ANO se mezi tím tváří téměř dotčeně, že někdo jejich majetkové poměry zkoumá a kritizuje, jako by obecní a sociální bydlení bylo výhodou spojenou s funkcí a ne pomocí pro lidi, kteří se bez něj na trhu s bydlením neobejdou. Zapamatujme si to. Tohle je totiž skutečná tvář hnutí ANO.
0: To byla Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found. Takzvaní zvěrozvěstové, neboli solunčtí bratři Cyril a Metoděj, co by základ české státnosti? Na touto otázkou uvažuje den před jejich svátkem Martin Horálek, redaktor náboženské redakce České televize.
2: Dva státní svátky na začátku července každoročně vytváří zvláštní paradox. Žijeme v zemi, kde se většina lidí kloní k ryze sekulárnímu pojetí státu. A přesto tu slavíme památku duchovních osobností. navíc takových, které se výrazně propisují do způsobu, jak vnímáme náš stát a jeho historii. A v jistém ohledu dokonce ovlivňují, nebo by ovlivňovat mohly, i naši současnost. Nemá cenu si zastírat, že česká státnost a národní sebeurčení jsou tak trochu tekuté písky. Po staletí se víceméně neúspěšně snažíme nalézt konstitutivního hrdinu a státotvorný dějinný příběh. Hledali ho obrozenci, stejně jako zakladatelé samostatného státu. Jak známo, Tomáš Garrigue Masaryk vsadil na husitství. Kostnický mučedník jako vzor statečnosti a věrnosti poznané pravdě. Husičtí bojovníci jako její šiřitelé. Tenhle model českých dějin za vydatného přispění Jiráska a Palackého máme pod kůží tak trochu všichni. Má ovšem své stinné stránky. Za prvé v nás vzbuzuje pocit jakési permanentní národní ublíženosti. Zabili nám husa, co nám udělají příště? Druhou vadou na kráse je pak to, že obdiv k husitství nezdílí v Evropě téměř nikdo jiný. Důvod je na snadě. Krom vydrancovaných šlechtických sídel a vypálených klášterů, toho po nich moc dalšího nezbylo. A tak se tomu snad ani nelze divit. Oproti tomu příběh moravských věrozvěstů má řadu ingrediencí, které má státotvorná legenda obsahovat. Odkazuje k Velké Moravě, která byla podle většiny historiků mocenským i kulturním těžištěm střední Evropy. Oba solunští misionáři patřili ke společenské a intelektuální elitě. Vytvořením hlaholice položil Konstantin základní kámen kultury nejen tohoto národa, ale i mnoha dalších. Tradovaný příběh Konstantina a Metoděje je navíc pozoruhodně inkluzivní. Už jen svým původem tvoří oba bratři most k velké skupině národů byzantského kulturního okruhu. Jejich vliv se také projevil na opačné straně kontinentu. Schopnost komunikovat a obhájit svou misii před papežem v Římě vyústila v nezbytnou míru autonomie v rámci západní Evropy. Ostatně hrob svatého Cyrila v římské bazilice svatého Klimenta je dodnes symbolickou spojnicí tohoto národa s kolébkou evropské civilizace. Oba solunské bratry navíc chovají v mimořádné úctě v mnoha balkánských zemích nebo na Slovensku. Nenáhodou je papež Jan Pavel II. Prohlásil za spolupatrony celé Evropy. Jsou nejen přirozenou spojnicí slovanských národů. Součástí jejich duchovního odkazu je i potřeba neustálé komunikace mezi zeměmi pravoslavného východu a katolicko-protestantského západu. Jejich příběh je utvářen zbožností, stejně jako dokonalým vzděláním. Nejvíc ze všeho ale schopností propojovat lidi, kultury a národy. Jsem přesvědčen, že tento odkaz je na nejvýš aktuální i dnes.
0: Tolik Martin Horálek. No a k mikrofonu teď přichází publicista Ivan Štern, který hovoří o tom, že kubánští komunisté, a to nikoli jako první, tedy historicky, začali hledat spásu v zavedení kapitalismu.
3: Kubánští komunisté začali hledat spásu v zavedení kapitalismu. Zjistili, že jiná cesta, jak se vymanit ze stávající hospodářské katastrofy, která kubánskou ekonomiku vyhladověla až na kost, není než zavést kapitalismus. Inspiraci nacházejí v podobném obratu, který učinili před lety čínští a vietnamští soudruzi potom, co s úděsem konstatovali, že nejen jejich ekonomiky jsou vyhublé na kost, ale dokonce v případě Číny mnohdy neměli daleko ke smrtícím hladomorům. První, kdo z komunistů rozpoznal, že kapitalismus vlastně s komunismem není ve sporu, ale naopak se s ním docela slušně snese, byl sám Lenin. Zjistil to v roce 1921, potom co v hrůzách válečného komunismu lidé houfně mřeli hladem. O několik desítek let později podobně hromadně hynuli Číňané během politiky velkého skoku velkého vůdce Mao Tse-tunga. Lenin zůstal osamocen. Jeho bigotní soudruzi nevydýchali, že by třeba s jen dílem něco neměli mít ve vlastních rukou. K jejich úlevě zakrátko zemřel. Na dlouhé desítky let se díky jim kapitalismus a volný trh stali splozenci pekla. Mezi kapitalismem a komunismem z hlediska občanské svobody žádný zásadní rozdíl nenacházel ani konzervativní anglický myslitel a spisovatel Gilbert Keith Chesterton. V roce 1926 Peroutkova přítomnost uveřejnila jeho esej. Tvrdil v ní, že nevidí žádný rozdíl mezi státním či stranickým byrokratem, majícím moc nad státním podnikem a manažerem řídícím velkou zpravidla nadnárodní korporaci. Oba vykazují nulový příspěvek ke svobodě podnikání. O občanské svobodě ani nemluvě. Nositeli svobod podnikatelských i občanských jsou podle něho drobní a střední podnikatelé. Chesterton by se jistě nepozastavoval nad dnešní symbiózou kapitalismu a komunismu v Číně anebo ve Vietnamu. Jejich přátelské soužití by naopak považoval za přirozený projev původní podstaty obou, jejich dovednosti zbavit občany svébytnosti a proměnit je ve snadno ovladatelné pracovní síly. Aby si kompenzovali frustraci z nastalého odcizení, jim jako hračku kapitalismus ponechává Konzum. Bigotní komunisté Konzum rovněž nabízeli, marně. Z lidí sice dovedli nadělat ovladatelné a nesvéprávné pracovní síly, jen s Konzumem jako s nutnou doprovodnou hračkou v tom byli na štíru. To se jim nakonec stalo osudovým. Společnost vrhnuli kamsi do raného feudalismu. Kubánský komunismus byl radikálnější. Přistál až kdesi u prvobytně pospolných sběračů lesních plodů. Nabízí se otázka, zda se zde jako ve Vietnamu nebo v Číně stane kapitalismus spásou. Zda Kubu nečeká osud rozvráceného Haiti.
0: Hovořil Ivan Štern.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Koho volit? Stačí, když zajistí byty, jak viděl například v sousedním Rakousku publicista Petr Holub.
5: Zlatý komunisti, povzdychne si možná pamětník, když srovná aktuální ceny bytů s částkami, za které se bydlení pořizovalo před rokem 1989. Jak ovšem svědčí volební výsledky z posledních let, málo kdo by kvůli takovému srovnání šel komunistickou stranu opravdu volit. Jenže to platí pro Česko, v Rakousku je všechno jinak. Tam je bydlení dostatečný důvod, aby lidé odevzdali hlasy partaji, jejíž sesterské organizace zaváděly totalitní vládu ve značné části Evropy a Asie. Ukázali to nedělní volby ve Štýrském Hradci, kde žije přes 300 tisíc obyvatel a kde získala komunistická strana přes 35% hlasů. Tím primátorka Elke Károva obhájila funkci, kterou obsadila už před 5 lety, dokonce svůj tehdejší výsledek o 7% vylepšila. Komentátoři rakouských médií nad volebním skandálem jen krčí rameny. Štýrský Hradec ukazuje, že levicová politika může být také dnes úspěšná. Uvádí třeba experti deníku Die Presse. Sociální demokracie slábne, zelení se zaměřili na příliš speciální témata. Proč by tedy neměli dostat šanci třeba komunisté? Ovšem, jakým kouzlem to dokázali, jakým tématem si předpotopní strana dokázala udržet štýrské voliče 21. století? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Současná komunistická primátorka má bytovou politiku v různých funkcích na starosti už 10. rok a hned na začátku prosadila, že se znovu začaly stavět městské byty a že každý rok se jich dokončí o něco víc než 100. Platí se v nich nájemné ve výši 40% obvyklé tržní ceny. Zároveň má na finanční podporu nárok každý občan, který musí za bydlení, tedy nájem a ceny energií, zaplatit víc než 30% svých příjmů. Doplatek od města mu pak zajistí, aby náklady, pokud možno, nebyly vyšší než u sousedů z komunální výstavby. Není divu, že při takovém hospodaření se městský bytový podnik propadá do dluhů, ovšem primátorka kritiku odvrací s tím, že město nějaké dluhy ve prospěch svých občanů přece unese. Zkrátka a dobře, ve Štýrském Hradci vládne reálný socialismus a lidem to nevadí, dokonce by v tom chtěli pokračovat. Dalo by se říci, že štýrští komunisté dobře pochopili slabost současného systému. Dokonce i v Rakousku, které je známo vysokými dotacemi do bytové výstavby, spoléhají na to, že dostatek bytů zajistí trh. Na rozdíl od Česka se jenom snaží lidem zpřístupnit půjčky, ze kterých by mohli uhradit vstupní poplatek do jednoho z mnoha bytových družstev, které jsou k dispozici. Ovšem, jak se ukazuje ve Štýrském Hradci, ani trh, ani družstva, ani jejich státní podpora nevyloučí, že jsou nájmy příliš vysoké a že k vlastnímu bytu se každý nedostane, pokud nechce desítky let splácet cenu za jeho pořízení. Každý se může někdy dostat do problému a z pohledu voliče je tedy jen dobře, když je k dispozici čistě socialistické řešení, které umožní bydlet opravdu každému. Nemluvě o tom, že městská výstavba a nízké nájmy v městských bytech sráží ceny i na volném trhu. Z toho plyne ponaučení pro strany, které chtějí kandidovat v blížících se komunálních volbách v Praze, Brně a dalších metropolích. Nemá smysl bojovat za to, aby se město přizpůsobilo automobilům, jak zní jeden z volebních trháků. Dostupné bydlení je argumentem, který umožní vyhrát volby každému, ať kandiduje za jakoukoliv stranu. Stačí, když má stejně přesvědčivého lídra, jakým je štýrskohradecká komunistka Elke Károva.
0: A po Petrovi Holubovi hovoří ještě Tereza Zavadilová za serveru Newstream o tom, že Bitcoin obrazně řečeno pustili do salonu a on na to doplácí.
6: Nástup administrativy Donalda Trumpa vypadal pro Bitcoin jako vítězství. Kolem jeho vlády se v rolích poradců i exekutivců pohybují známí kryptoměnoví optimisté. Za všechny kryptocar David Sachs či investor Mark Andreessen. Kryptoeuforie strhla i Trumpovu rodinu. Synové Donald mladší a Eric mají v odvětví nainvestovány miliardy dolarů. A sám Trump s manželkou si pohráli s takzvanými meme coiny, když vydali své mince Trump a Melania. Není tedy divu, že optimismus vytáhl cenu Bitcoinu na 125 tisíc dolarů a množily se odvážné předpovědi, že jeho budoucí hodnota je ve stovkách tisíc dolarů či dokonce někam k milionu. No a letos Bitcoin spadl pod 60 tisíc dolarů. Přitom regulace kryptoměn se skutečně uvolnila a Bitcoin a spol se tak říkají dostali do dobré společnosti. Mezi třídy aktiv jako akcie či skutečné měny. To sebou přineslo změnu na straně kupců. Zatímco dříve Bitcoin kupovali hlavně nadšenci či individuální spekulanti, nyní ve velkém nastoupily fondy a firmy. To vše by pořád ukazovalo na zvýšenou poptávku a růst ceny, ne propad. Jenže zatím to vypadá, že právě dospělost Bitcoinu je to, na co nyní sám doplácí. Fondy sice mohou nyní normálně nakupovat Bitcoin a dávat do něj klientské peníze, ale většinou je z bezpečnostních důvodů držba kryptoměn nějak omezena, dejme tomu na 10% majetku fondu. Když Bitcoin rostl a přesáhl by tak tuto hranici, fondům se spustily automatické prodeje, takže to letos brzdilo vyšší růst ceny. Tento mechanismus ale paradoxně nepomohl proti propadu ceny, že by fondy při poklesu ceny automaticky nakupovaly, ale naopak se kvůli zvýšenému riziku zrychlily prodeje. Institucionální hráči paradoxně udělali Bitcoin nestabilnějším, než byl dřív. Pak je ještě jeden důvod, který tlačí Bitcoin dolů. Na akciovém trhu se nyní jinak rozdaly karty. Začátkem roku se mluvilo o AI bublině, že předražené akcie gigantů, jako je Meta, Amazon a spol, možná nedoručí to, co se od nich čeká, tedy raketový růst, který má následovat masivní investice těchto firm do AI. Největším americkým technologickým firmám se v biznisové hantýrce říká hyperscalers, tedy firmy s globální infrastrukturou. Ti teď chtějí investovat dohromady bilion dolarů do datacenter pro AI. Investoři návratnost tedy mají za nejistou, ale spočítali si, kam bude směřovat poptávka. Jsou to čipy pro AI. Takže v posledních týdnech technologické akcie ztrácejí s výjimkou výrobců čipů. A jak to souvisí s Bitcoinem? Tím, že se Bitcoin v uvozovkách legalizoval, spadl do podobné kategorie, kategorie, jako jsou technologické akcie jako celek a odliv kapitálu do čipů, zasáhl i kryptoměnový trh. Proč by fond riskoval peníze v Bitcoinu, který negeneruje žádný úrok, když může financovat stavbu datacenter pro Microsoft, kde je poptávka garantovaná na roky dopředu? AI v podstatě Bitcoinu vysálo investiční kyslík. Kromě toho letos úřady prodávaly rekordní množství zabavených Bitcoinů a kryptoměny se zbavovaly také těžaři, protože těžba přestala být tak výhodná jako dřív. Bitcoin od svého vzniku fungoval jak hodinky. Střídali se tři růstové roky a jeden propad. Letošek má být růstový rok. Když Bitcoin zatáčku ve druhé půlce roku nevybere, tedy jeho cena nevzroste aspoň o 42%, tento jeho stabilní cyklus se zničí. Bude to mít ale těžké, protože čipy pro AI přináší investorům lukrativní příběh s garantovanou poptávkou. Fanoušku má Bitcoin stále dost, ale hrozí i nadále, že manažerům ve fondech bude připadat jako mrtvý kapitál, který nic nenese, protože módní vlna je teď jinde.
0: Tereza Zavadělová ukončila nedělní názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
4: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V Kyjevě se ozývaly výbuchy, podle úřadů Rusko zaútočilo balistickými raketami. Chomutov se obává následků zániku agentury pro sociální začleňování, jde například o podporu žáků ze sociálně slabých rodin. Fotbalisté Mexika a Anglie nastupují k osmifinále mistrovství světa, mezi nejlepší osmičku postoupilo Norsko a dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, teploty do 24 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V Kyjevě se ozvalo víc než 10 výbuchů. Město spustilo letecký poplach, informuje o tom agentura AFP. Podle šéfa kyjevské vojenské správy Timura Tkačenka Rusko na Ukrajinu zaútočilo balistickými raketami. Vyzval obyvatele, aby zůstali v úkrytech. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že v zasažené obytné budově v Podělské čtvrti jsou uvězněni lidé a na místo míří záchranné složky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dřív na základě zpravodajských informací že Rusko chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Dopady zániku agentury pro sociální začleňování už začínají některá města pociťovat. Narušil se zavedený systém pomoci ze strany agentury. V Chomutově například město díky její podpoře získalo v minulosti dotaci ve výši 32 milionů korun na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin, říká primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
8: My jsme mohli potom financovat koordinátory inkluzivního vzdělání. Mohli jsme se více věnovat metodice asistentům a prostě dalšímu žákům, kteří jsou ohrožení. A v Ústeckém kraji se o tom příliš nemusíme bavit, jak to tady je. Takže pro nás to byla velice důležitá částka.
7: Ministerstvo pro místní rozvoj sloučilo odbor bydlení a agenturu pro sociální začleňování do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Podle ministerstva jde jen o reorganizaci a podpora obcí by měla zůstat zachovaná. Brněnské kino Lucerna čeká od 27. července rekonstrukce. Opravy topení ho uzavřou až do začátku září. Naopak kino Art dokončuje rekonstrukci vzduchotechniky a modernizaci zvukového systému ve velkém sále v Cihlářské ulici. Rekonstrukce se překrývat nebudou, vysvětluje vedoucí kina Art Milan Šimánek.
9: Musíme vrátit sedačky na místo, musíme je všechny vyčistit a samozřejmě technici ještě ten zvuk musí nastavit. Pokud by to všechno šlo dobře, tak už bychom 13. mohli otevřít, ale ruku do ohně za to nedám. Což by nemělo rozhodně být ohroženo 16., když budeme hrát Nolanovu Odysseu.
7: Kromě sedmisálového multiplexu v centru Brna ve městě žádné větší sály nejsou. Univerzitní kino Skala je kvůli špatné statice zavřené už třetí rok. První dílčí opravy začnou na podzim. Norští futbolisté porazili Brazílii 2-1 a na mistrovství světa si zahrají čtvrtfinále, a to proti lepšímu z dvojice Mexiko-Anglie. Souboj Mexičanů s Angličany byl o hodinu odložený kvůli bouřce. Na Aztéckém stadionu už by se mělo hrát. Utkání vidí reportér Kristián Čveda.
10: Ve čtvrté minutě utkání platí nerozhodné skóre 0-0, ale to podstatné je, že se hraje, že počasí nakonec umožnilo toto utkání odstartovat. V přímém přenosu ho vysíláme na Radiožurnálu Sport. Kristián Čveda, Radiožurnál.
7: Tenistka Karolína Muchová zdolala Barboru Krejčíkovou 2-1 na sety a na Wimbledonu prošla do čtvrtfinále. V něm si zahraje proti Japonce Osakové, která vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Porazila ji 6-2 a 7-6.
11: Nehoda na D55 na Zlínsku a nová uzavírka v Ostravě. Na dálnici D55 z Hulína do Bzence havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Napajedla, 35. kilometru na konci dálnice, a blokuje jízdní pruh. Kamery na trase nefungují. Podle policie tam narazil kombajn do svodidel. Na D7 z Prahy do Chomutova se v noci mezi sjezdy na Panenský Týnec a Louny pohybuje údržba. Kilometry 35 až 50 po pojíždí v obou směrech pozor v levém jízdním pruhu. A v Ostravě Přívoze je nově neprůjezdná Nádražní ulice. Uzavírka je u křižovatky s Mariánskohorskou. Nedá se z ní odbočit k hlavnímu nádraží ani na ní opačně najet. Omezení potrvá 3 týdny a oběd se dá po Jirské nebo Špálově ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme zataženo až oblačnou, místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupně, na severu místy kolem 18 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
13: Vědci už dávno našli společnou řeč ohledně toho, jak stabilizovat rozkolísané klima. Dokonce i vlády prakticky všech zemí světa v roce 2023 našly společnou řeč a postavili se za rychlý odklon od fosilních paliv. U nás průzkumy veřejného mínění ukazují, že Čechy zajímá příroda a krajina a jejich dobrý stav. A přesto všechno se zdá, že pokud jde o ochranu přírody a klimatu, tak společnou řečí jako národ ani jako lidstvo rozhodně nemluvíme. Jak z toho ven? Já jsem Jan Kaliba a právě o tom budu dnes mluvit se zástupci dvou vzdálených generací.
12: Leonardo Plus.
13: Ty dvě generace reprezentují Ivona Gajliová, ředitelka Ekologického institutu Veronika a spoluzakladatelka společenství skupiny Klima Babičky, to je docela nedávná záležitost, a Ivona Gajliová také obdržela ocenění mimo jiné prezidentskou medailí za zásluhy prvního stupně. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: A druhým hostem je Prokop Pithart, dokumentarista přírody a také kolega moderátor pořadu Podhoubí v Českém rozhlase na rádiu Wave. Nebudu prozrazovat, kdo je která generace, ale prozradím, že dohromady je vám stejně jako Davidu Attenboroughovi. To jsem si spočítal. A také je důležité říct, že natáčíme v rámci festivalu AFO Olomouc, kde je právě hledání společné řeči a vzájemného porozumění ve společnosti jedním z letošních témat. Natáčíme v divadelním sále Konviktu Uměleckého centra Univerzity Palackého tady v Olomouci a jsme rádi, že je i přímo tady s námi publikum, které také dostane šanci se ptát. Když se vrátím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, tak věda je jasná, vlády se shodly, všichni tak nějak deklarujeme, že máme rádi přírodu, málo kdo asi řekne, že ji rád nemá, a přesto začíná země narážet na své limity a současné vlády zemí jako Spojené státy a nebo teď i Česko popírají nebo zpochybňují změnu klimatu jako takovou, oslabují nebo podle některých rozkládají instituce, které mají zajišťovat ochranu přírody, životního prostředí, a přitom k tomu dostali mandát od voličů, takže se nedá říct, že by to byla libovůle nebo náhoda, tak kde se stala chyba podle vás? Myslím teď v té komunikační rovině. Prokope.
15: Dobrý den.
9: Já si myslím, že jedna věc je, jestli když čteme výsledky veřejného mínění, kde můžeme vidět, že spousta lidí nebo skoro většina lidí u nás má rádo přírodu, že opravdu už většina věří tomu, co říkají vědci, čili že klimatickou změnu opravdu způsobuje lidská činnost a spalování fosilních paliv. Tak to je jedna ta rovina. A druhá ta rovina je, jestli my jako jednotlivci to reálně vidíme a cítíme na vlastní kůži, na vlastní oči, což třeba teď, zrovna v tyto dny, můžeme vidět, prostě jsou spálený trávníky vlastně na mnoha místech na konci dubna. Já to teda sleduju s dost těžkým srdcem a myslím si, že ta nejistota, která občas vyvstává kolem toho, jak to teda s náma třeba bude, nebo jak to s tím klimatem je, tak ta způsobuje, že někteří se můžou té příležitosti chopit a vlastně pokoušet se měnit ten kurz směrem, který jim vyhovuje. Čili například popírat to, že člověk může za změnu klimatu. To vidíme teď v takový velký vlně, ale ona není úplně nová, protože Václav Klaus například velmi ovlivnil a jeho politika velmi ovlivnila tu rychlost, jakou česká společnost přijímala ten fakt, že klimatická změna je tady a teď a že je s tím potřeba něco dělat. A myslím si taky, že to, že to komunikačně často kolabuje, je způsobený, že jsme dost odpojení od přírody a od krajiny, protože my často nevíme, co se děje na poli za naší vesnicí nebo v lese za naší vesnicí a jak bychom potom mohli vědět, co se děje s naší planetou, což je jako strašně komplexní, složitá věc.
13: Ivona Gajlijová, kde podle vás udělali chybu vědci, média, environmentální hnutí?
14: Jako každý udělal nějaké jiné chyby a já myslím, že velká chyba je uvnitř toho, jak se mluví o tom, co se má stát a že se o tom mluví strašně špatně ve smyslu, budeme si muset odříct, nebudeme už moct lítat, nesmíme jíst maso, místo aby se o těchto věcech, které přispívají k dobrému životu, mluvilo úplně opačně. A bohužel se tak mluví jako v akademické sféře, místo aby se ukázalo na to, jak je krásný jet s dětma na výlet vlakem, jak budeme mít příjemné domy, když si je spravíme, jak se nám bude líp žít. Toto se vůbec jako v souvislosti s tím, co je potřeba udělat, co znamená dekarbonizace, nezdůrazňuje a pojmenovává se to špatně. Tak to mně přijde, že je jedna z chyb, o kterých se už mluví. A potom já trošku si myslím, že ano, vlády se přihlásily, já jsem vděčná za ta gesta, za Pařížskou úmluvu, ale nedělají to.
13: To znamená, čtu z toho, že doporučení je celé to vlastně přerámovat, hlavně tedy tu změnu klimatu, která je hodně abstraktní a vzdáleně vnímaný problém. Je na to vlastně ještě čas a prostor a vlastně už to jako hmatatelně i vidíme. Evropská komise už zelené dohodě vlastně moc neříká. Zelená dohoda už to teď jako přerámovávají na průmyslovou dohodu a mluví se o konkurenceschopnosti. To jenom dávám jeden jako příklad. Vidíte snahu to přerámovat a není na to vlastně už pozdě?
9: Možná jsem naivní, ale já mám pocit, že všechno zlí je pro něco dobrý a že to, co tady teď vidíme komunikačně, co se děje ohledně klimatu, zpochyňování základních věcí, když to jako uchopíme za dobrý konec, tak to teoreticky může zafungovat jako takový urychlovač, protože ta akce třeba stran motoristů, ty jejich akce, vyvolávají prostě nějaký protireakce. Vidím opravdu silnější zájem o klima, o životní prostředí, dostávám daleko víc otázek k obnovitelným zdrojům a tak dále, takže je vidět, že oni vlastně na to téma nasvicují ty reflektory. Česká společnost, veřejnost, bohužel docela klopítá za tou odbornou veřejností informačně, protože tam opravdu je propast, nebo byla dlouho, ten odborný jazyk a ten způsob vyjadřování nevtáhnul tu veřejnost do těch témat dostatečně a spousta lidí opravdu neví a nemá základní informace. Do toho se dozví poprvé, že zelená dohoda nám chce zakázat auta a už tomu jako dlouho věří, aniž by věděli vlastně, co to ta zelená dohoda je. Čili myslím si, že bychom mohli tuto situaci opravdu využít tomu, aby naše společnost byla zelenější, než byla před nástupem této vládní garnitury.
13: Není třeba ta krize teď s Hormuzským průlivem zrovna ta šance na to přerámování, protože asi to není tak, že lidi milují fosilní paliva za každou cenu, je chtějí používat, ale chtějí prostě se levně, co nejlevněji přepravovat a víceméně pokud se dostanou k jinému způsobu a bude to pro ně výhodné, tak to asi začnou dělat a vidíme, že fosilní paliva najednou, aniž bychom na to mohli mít vliv, tak prudce zdražují a není to poprvé. Ale na druhou stranu, paralelně nám tady ve společnosti běží dezinformační kampaň k větrné energetice.
14: Já úplně jako přerámování nevěřím, nebo nemyslím si, že se to má dělat, protože to je vlastně jako jakýsi ustupování. Já jsem tím myslela, co jsem říkala předtím, spíš jako nazývat věci pravými jmény. Člověk myslel, že lidé budou věřit tomu obnovitelným zdrojům, komunitní energetice ve smyslu bezpečnosti, odpoutáme se od diktátorských režimů, protože to od nich nemusíme kupovat, nebudeme živit válku. Já si pamatuju v 90. letech, když jsme začínali jezdit do Rakouska s exkurzema na obnovitelné zdroje, na pasivní domy, tak tam to říkal skoro každý starosta ve vesnicích, nebudu kupovat od Sadama to a od Putina něco jiného, jako plyn. Tak já bych se bála jako přerámovávání debat o zelené dohodě, protože si myslím, že to, proč je to vykolejené a proč se spojila u nás zelená dohoda s autama nebo s spalovacími motory, je jako taktika, je to nějaký nálepkování a když se to přerámuje, tak se nálepky vylepší těch, komu to šlape na kuří oko. Tam je to totiž tak, jak když jste mluvil o rozvracení jako institucí, tak ono to zadání je někde i mimo vlády, že jo, vlády nejsou dneska to nejmocnější na světě, jako bohužel, jako ta fosilní lobby se brání a možná ještě jako další zájmy se brání, nebo určitě se další zájmy proti těm potřebným změnám, no, tak není to vlastně lehké dostat ty lidi na svou stranu. No, hledejme cesty. No.
13: Posloucháte Leonardo Plus z Olomouckého konviktu s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem.
12: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
13: Pojďme si víc říct o vašich komunikačních metodách, o životním prostředí, o přírodě a o tom, jak fungují u vás, Prokope. Je to lék na to, o čem jste mluvil, na to naše odpojení od přírody? To, že zkrátka lidi potřebují vidět velmi přístupnou formou a velmi názorně, co mají za domem a že když to hodně zvulgarizuju, prostě brambory nerostou v tom igelitu, v samoobsluze?
9: Jo, jedna věc jsou ty informace, ale myslím si, že ještě předtím je něco daleko silnějšího a to je vztah a láska, protože děti tak nějak přirozeně do nějakého věku tu lásku ke světu a fascinaci světem mají, umí jako to žít. Bohužel jsou časem z toho, jak říká můj oblíbený Ken Robinson, educate out, jako jsou z toho vlastně jakoby odvzdělávání ve školách, kde se stigmatizují chyby, kde není často ta živná půda pro ty dětské talenty podporována. Takže myslím si, že naším úkolem je opravdu pracovat u dětí odmala, aby co nejvíc v té přírodě byly, aby přírodopis nebyla jenom jako otrava dvakrát týdně těch 45 minut, kdy sedí v té učebně, ale kdy opravdu půjdou ven. Já se snažím o přírodě dělat videa, krátký na Instagram, delší, všude možně jinde. A mám jako velkou radost, když to pouštějí rodiče svým dětem, když se na to koukají jako večerníček, když si to pouštějí ve škole a když dokonce i učitelé, učitelky potom jdou ven s těma dětma a zkoušejí to, co viděli na mých videích nebo v mých pořadech. To je pro mě vlastně hrozně silná zpětná vazba. A opravdu se ukazuje, že mě osobně, ale nejenom mě, ale jsou na to data průkazný, že děti, kteří v té přírodě k ní si udrželi ten vztah k ní a cítějí se být jako součástí toho prostředí, tak opravdu si třeba už myslej v útlým věku na profese, kterým by se chtěli jednou věnovat. Takže mě píšou třeba děti, které byly před x lety, že si teď vybírají nějaký přírodovědný střední školy nebo zemědělský. Rodiče píšou, že jejich děti už ví, jako čím chtějí být po té, co byly na našem přírodovědným táboře.
14: Já myslím, že všichni ti, kteří se věnují ekologické výchově dětí, tak o tom to touží a snad dostávají dost často jako dobrou zpětnou vazbu, ale mně přijde, že jsme toho ztratili víc, že nežasnem nad zázraky přírody, ale i nad zázraky jako geologickými, hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně, že Kantov. My nežasneme nad hvězdným nebem, protože ho nevidíme skoro z města a nedíváme se na ně, díváme se případně, já se nechci dotknout, a díváme se na videa nebo v planetáriu, ale to přemýšlení o tom, jak je to možné, jak je možné, že strom žije 300 let na jednom místě, vytáhne vodu do 40-50 metrů, my nad tím nepřemýšlíme, protože jsme je ztratili jako vůbec jako vztah jako těm přírodním vědám, protože jako si myslíme, že když se něco strčí do zásuvky, tak to funguje. Pak se může stát, že se zpochybňuje příčiny klimatické změny. Je stejně dobré říct, já dověřuju tomu, ten to tam psal někde a je to úplně stejné, jak když to říká člověk, který se v té vědě vyzná, v té konkrétní věci. Jo? Z toho je mi velice smutno. Jo? Vy jste se ptal, kde udělali vědci chybu? Já nevím, ale jednu chybu dělali.
13: Nešli na Instagram.
14: No, já taky ne, ale že čeští vědci teprve krátkou dobu vědci jako v těch klimatických vědách se stávají tím, co se v Británii dávno jmenovalo angažovaný vědec. Stávají se těmi, kteří nejenže tvoří nebo bádají a dávají to někdo do svých prací a v takové veřejné debatě se potom snaží být, jakoby snažili bývat velmi jako neutrální, aby se neřeklo, že je to nějaký aktivista. Proto tak dlouho u nás trvalo, než se objevili lidé, kteří už to nemohli vydržet, jako je třeba profesor Trnka, který mluví opravdu angažovaně, jo, a jako jsou jako mnozí věci po světě, kteří zjistili, že ta jejich věda nestačí, že to oni udělali všechno, vysvětlili to ve svých pracích všechno, potom s tím předstoupili třeba James Hansen před americký kongres někdy v 80. letech a stejně to nestačilo, tak posléze se stal, nakonec získal cenu za občanskou angažovanost, protože protestoval u Bílého domu proti ropovodu z Kanady, nebo přes ta indiánská nebo doborodá teritoria. Člověk musí být zaráz vědec, zaráz občan a každý z nás musí být zaráz jako to, co je, ale taky musí být jako tady pro tu společnost. No.
13: Já využiju toho, co jste teď řekla, ten domorodý národ ve Spojených státech nebo v celé Americe, to jsou lidé, kteří ty komunity stále mají k té přírodě velmi blízko, jsou na ní velmi závislí, vlastně tak jako my, ale mnohem víc si to uvědomují. Jsou to skupiny tady u nás hodně romantizované, ale já, když jsem se reportážně mezi nimi pohyboval, natáčel s nimi jak v Severní Americe, tak vlastně i v Brazílii, v Amazonii, tak když se s nimi bavíte, tak opravdu ta navázanost na tu přírodu a ta blízkost a to, jak si uvědomují a mají v sobě ten úžas z toho stvoření, můžeme to tak asi říct, je stále velmi silné. Můžeme si pustit první ukázku.
15: Říkají nám lososoví lidé severozápadního pobřeží, protože tahle ryba je pro nás část roku hlavním zdrojem obživy. Ale od té doby, co na horním toku řeky Klamath stojí čtyři přehrady, je ta řeka pro ryby smrtící. Voda je někdy moc teplá a taky úplně zelená kvůli řasám.
16: Když nedávno zahájil provoz ropovod číslo 3, tak jsem se cítila strašně a brečela jsem. Bojovala jsem proti tomu, dokonce mám za to zápis v rejstříku. Trestu. Ta stavba má dopad na nás na všechny. Žijeme po proudu Mississippi od toho ropovodu. Chceme čistou vodu a aby těžební průmysl zmizel z domorodých území.
17: Od dětství se učíme, že les je jako náš příbuzný. Dává nám obživu, léky, bezpečí. Tak to k němu máme jiný vztah. Pro vás je prales pouze ekonomický majetek, který lze využít k obohacení. Třeba tím, že ho vykácím a začnu na jeho místě pěstovat soju. Pro nás je to nepochopitelné. Nás rodiče od malička učí chápat, že princip života je kolektivní, ne individuální, jako u vás. A když mluvíme o kolektivu, ten zahrnuje nejen lidi, ale i strom, zvíře nebo řeku.
18: Máme filozofii, které říkáme tekopora, neboli umění dobře žít. Dobře žít pro nás znamená probudit se, zpívat, usmívat se, sázet, sklízet, mluvit s příbuznými a být šťastný v lese.
13: Abych ty mluvčí představil, byli to Bob McConnell z národa Juroků z Kalifornie, potom Julie z národa Lakotu, také ze Spojených států amerických, a dva lidé z brazilské Amazonie nebo širšího regionu, Marcos kmene Kaingang a Carajo Eya z národa Tupi Guaraní. Tam asi byla cítit ta blízkost k té přírodě. Je tam nějaký recept, který si můžeme vzít, jak se vrátit z těch kanceláří trochu víc k té přírodě, abychom vlastně chápali, co se děje kolem nás a že to na nás dopadá?
9: Když bych to vzal za nejdřív takový hodně pragmatický konec, tak celý zemědělství je postavený na třeba sezónnosti. Jako jo, že víme, kdy co začne klíčit, kdy zhruba jako může pršet, kdy to sklidíme, kdy přijdou první mrazy. Tohle to všechno se stírá, ty rozdíly a to, na co se vlastně můžeme spolehnout. Zemědělec dříve daleko více chápal ty přírodní procesy a ten koloběh přírodní i za cenu toho, že samozřejmě potřeboval nějaký produkt, potřeboval z té krajiny něco čerpat, ale dneska vidíme, že opravdu je tady velká část zemědělců, který nejenom, že nectí přírodní procesy, ale vlastně je ruší tím, že se nestarají o půdu, tím, že ta půda potom neumí zadržovat vodu, že tam není žádná vlastně jako biodiverzita, a vidíme přesný opak. A myslím si, že naše individuální zodpovědnost může taky vypadat tak, že opravdu dáme přednost těm zemědělcům, který ještě trošku jako ve smyslu těch domorodých kmenů ví, jaký je bohatství pod jejich nohama. Jo, ví, co se prostě děje s koloběhem uhlíku, dusíku, co je v půdě za houby, bakterie, roztoče, který v té půdě vlastně pracují pro nás, aby jsme měli co jíst. Jo? Čili tam je jako nádherný propojení zrovna u toho zemědělství, který mě hodně zajímá. A co se týče nějakého našeho pobytu venku v přírodě, ono je to opravdu velmi důležitý bejt venku, koukat s otevřenýma očima kolem sebe a vnímat třeba ten strom, o kterým tam taky mluvil ten pán, protože ten strom funguje vlastně jako samostatně bez nás, má nějaký svůj cyklus, taky se nějak chová v tom ročním období, a my tudíž můžeme vnímat něco, co nás přesahuje, a hlavně co přesahuje ten jenom jako čistě lidský svět. Problém je, když my lidé se obklopujeme jenom tím lidským světem a těma věcma, které slouží jenom pro nás. O tom píše Erazim Kohák, že prostě takováhle jako židle, tady je jako pro člověka vlastně, a bez toho člověka nemá úplně moc nějaký další jako smysly. Prostě bez toho člověka je to prázdná židle. A když my zapomeneme na ten přírodní svět, tak se vlastně příliš uzavřeme, jsme vlastně od té přírody odpojený, a opravdu se ukazuje, že to může mít silný negativní důsledky na naší psychiku, ale i na to, jak se ve výsledku chováme k té přírodě. Protože tady je spousta lidí kolem nás, kteří opravdu mají rádi přírodu a nejsou to zlí lidi, ale můžou naprosto nevědomky dělat špatné věci, protože o tom neví. Jo. Já si myslím, že tak jako třeba firmy, proto aby něco prodali, tak to musí nějak komunikovat. Obchodní oddělení, marketingový oddělení a tak dále. Já si myslím, že my jsme příliš rezignovali na to, aby se ty informace od té odborné obce přeložily pomocí nějakých překladatelů, překladatelek do srozumitelného jazyka, a poslali se vlastně dál teda lidem, který nemusí do posledního detailu znát všechno, co se děje teda za tím domem. Ale já když to natáčím s odborníky, tak opravdu to je často boj protože oni říkají, a to tam taky musíte říct, že tohle to je chřástal takovej a takovej. Já jsem říkal, ne, řekneme jenom chřástal, prostě lidem je úplně ukradený, jestli je to chřástal takovej nebo takovej. Prostě a dobře, ale tak tam musíte říct ještě, že tam je jako tolik a tolik druhů. Já jsem říkal, a to tam nebude vůbec jakoby místo na nic jiného. A opravdu se člověk musí jako vyhádat, že se to musí říct jiným jazykem, který je zjednodušující.
13: Chřástal ani les nemají obchodní oddělení a to je možná ani marketingové, to je možná ten problém. Domorodci mi vlastně říkali vždycky, pro nás je kritická infrastruktura strom. To, co je pro vás třeba ropovod, tak pro nás je to ten strom, ale vy to tak vůbec neberete. Nebo bereme, Ivona Gajdlová?
14: No, nebereme. Já myslím, že ta, jako ta příroda nebo to naše, ta matka země, tak to je opravdu zásadní a myslím si, že my jsme jako úplně spadlí momentálně z Marsu i tím, jak komunikujeme to, co se bude muset změnit. Jako to všechno byly teďka dvousetleté nějaké vynálezy, byly strašně pohodlný, dovedli nás daleko jako ve zdravotnictví a tak. Ale bohužel se ukázalo, že holt to spalování fosilních paliv nejde. A ono fakt jako nejde, to nejde přemluvit. To musí pryč, to je jakoby jednoznačně, to je jako jednoznačný vědecký fakt a s tím se nedá hrát a myslím, že jsme tady zapomněli jednu věc doříct. Jo, my jsme ztratili strašně moc času, jako na to, co jsme měli, na co jsme měli čas v 90. letech, tak teďka už by to muselo být hrozně rychle, tak tady mladé generaci necháváme veliké úkoly, které budou těžko řešit. Jo.
13: Říká Ivona Gajliová, environmentalistka a spoluzakladatelka společenství Klima Babičky a naším hostem byl i filmař a dokumentarista Prokop Pithart. Díky, že jste si udělali čas a celý záznam debaty z festivalu Akademia Film Olomouc najdete na našem webu plus.rozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jan Kaliba.
12: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ruský Sevastopol je po ukrajinském útoku na okolní energetickou infrastrukturu bez elektřiny. Informoval o tom šéf místní správy Michail Razvožajev. Elektřinu ve veřejných zařízeních podle něj zajišťují záložní systémy. Obyvatelům doporučil šetřit baterie svých elektronických zařízení. Úřady největšího města na ruském okupovaném poloostrově Krym pracují na obnovení dodávek domácnostem. Kyjev předtím informoval o ruském útoku balistickými raketami. V ukrajinské metropoli se ozývaly výbuchy. Město spustilo letecký poplach. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342, přes 16 000 lidí je zraněných. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou. Premiéra předseda ANO Andrej Babiš odletí zítra na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. A po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku mohou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objízdná trasa okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá do poloviny prosince. Fotbalisté domácího Mexika a Anglie bojují na světovém šampionátu o účast ve čtvrtfinále. Zápas sleduje reportér Kristian Šveda.
10: 32. minuta i v té platí, že jsme v tomto osmifinále mistrovství světa zatím neviděli gól. Mexiko-Anglie 0-0. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport. Kristian Šveda, radiožurnál.
7: Vítěz si ve čtvrtfinále mistrovství světa zahraje s Norskem, které vyřadilo Brazílii po vítězství 2-1.
11: Možné nebezpečí na D6 u Prahy a nehoda na dálnici D55 na Zlínsku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy stále pozorně za sjezdem na Jeneč mezi 3. a 2. kilometrem hlásil náš zpravodaj lesní zvěř v jízdním pruhu stála v pravém jízdním pruhu. Na D55 se z Hulína do Bzence havarovalo nákladní auto, nehoda je za sjezdem na Napajedla 35. kilometru na konci dálnice. Podle policie tam kombajn narazil do svodidel a blokuje jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupně, na severu místy kolem 18 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří

0: pořadu Žárovky.
1: Děkuji moc za pozvání.
2: Žárovky.
0: Pojďme rovnou začít první otázkou. Jak se miminka učí jazyky? Co o tom už víme?
1: Miminka se vlastně učí jazyky mnohem dřív, než by se nám mohlo zdát z toho, jak začínají produkovat například svoje první slova nebo nějaké první žvatlání. Miminka se začnou učit nebo naciťovat se na ten jazyk vlastně ještě předtím, než se narodí. A vlastně v průběhu třetího trimestru ten plod, který je v děloze, tak vnímá hlas svojí maminky. Ten hlas té maminky se k tomu plodu vlastně přenáší skrz kosti a tkáně zevnitř toho těla, ale zároveň i zvenku. A ta břišní stěna působí jako takový filtr, to znamená, že ten plod úplně neslyší hlasy všech ostatních lidí, ale slyší hlavně hlas té svojí maminky.
0: Já jsem v úvodu zmínila, že už po narození umíme rozlišit parník a perník. Mm-hmm. Co dalšího?
1: Po tom narození ta miminka vlastně jsou schopná rozlišit jazyk, kterým mluvila jejich maminka, to znamená svůj mateřský jazyk, od nějakého cizího, neznámého jazyka. Zároveň umí rozlišit básničku nebo nějakou říkanku, kterou jí maminka recitovala v těhotenství, zase od nějaké neznámé básničky. A zároveň to není jenom, co se týče percepce, to, co vlastně víme o tom, co ta miminka už umí, ale víme taky o těch jejich jazykových schopnostech, například z jejich plakání, protože jedna studie zjistila, že miminka, která se vyskytují v prostředí třeba němčiny, kdy ta intonace větná je klesavá, tak to jejich plakání vlastně kopíruje tu intonační konturu té němčiny a ta miminka vlastně pláčí intonačně dolů. Naopak, miminka, která jsou vystavená francouzštině před narozením, tak to jejich plakání kopíruje tu konturu intonační, která je stoupavá, takže ten jejich pláč vlastně obsahuje tu stoupavou intonační konturu. Takže tady vidíme vlastně jako jazykově specifické prvky po narození už i v té produkci těch miminek.
0: To je neuvěřitelně zajímavé. Jak se něco takového zkoumá? Protože miminka, ty vám toho moc neřeknou.
1: To je pravda. Řekla bych, že v dnešní době jsou nejpopulárnější neurozobrazovací metody. Mezi ně patří třeba elektroencefalografie EEG, která vlastně snímá elektrickou aktivitu z povrchu hlavy. A dříve se používaly různé jiné behaviorální metody, třeba dudlíková metoda, kdy vlastně se do dudlíku umístil takový senzor, tomu miminku se pouštěly nějaké stimuly a podle toho, jak frekventovaně, jak moc to miminko sálo, tak vlastně se z toho dalo odečítat, jak například brzo habituje na nějaký zvukový stimul, nebo jak něco už zná pomocí toho dudlíku.
0: Pojďme si to ještě podrobněji popsat. Co si pod tím přesně představit? Vezmi nás do laboratoře, jak to u vás vypadá?
1: Testujeme jednak v Olomouci, ale hlavně testujeme v pražské baby laboratoři. Pracuju hlavně s novorozenci a probíhá to tak, že maminka s malým novorozencem přijdou k nám do laboratoře. Tím, že musí vlastně chodit mimo svůj domov, tak někteří jsou 12 dní staří, někteří jsou 25 dní staří, je to podle toho, jak se každá maminka cítí. A funguje to tak, že miminko vlastně spinká celou dobu toho experimentu v náručí maminky, ta ho může v průběhu toho experimentu krmit nebo kojit, je to úplně v pořádku. To miminko může být buď vzhůru, nebo může spinkat, vlastně u novorozenců je to úplně jedno, což pro nás je dost výhodné. A potom my pouštíme nějakou zvukovou stimulaci, kde vlastně testujeme něco, co nás zajímá. Konkrétně v jednom projektu, kde nás zajímá prenatální učení jazyka. První taková kontrolní podmínka, ta obsahuje bílý šum a potom jsou dvě podmínky jazykové. Ta první obsahuje mluvenou řeč češtiny. Konkrétně v tomto experimentu se snažíme, aby ty věty byly co nejvíce přirozené, aby to byla kontinuální mluvená řeč, která prostě kopíruje co nejvíc to přirozené prostředí toho miminka. A tady ten blok mluvené češtiny má zhruba 10 minut a potom následuje mluvený blok ruštiny, je to cizí jazyk pro to miminko a ten má taky 10 minut.
0: My si teď ukázky pustíme, protože ty se nám je přinesla, aby jsme měli představu, co slyší i ta miminka.
3: Matka si vzpomněla, že nemá lžíci a misku. Když se vracela s příborem, co to nevidí? S vytřeštěnýma očima kouká na hrnec.
4: Mať řešila paka schodit za ložkou i miskou. А вернувшись, не поверила своим глазам. В ужасе она уставилась на горшочек.
0: Martino, jak vy to měříte, když teda miminka takhle poslouchají češtinu a ruštinu? Co z toho zjišťujete?
1: Nejdřív vlastně je potřeba změřit úplně všechna miminka. Jakmile máme data od celé kohorty miminek, což může být třeba 30 nebo 60 miminek, tak potom všechna ta data nejdřív zpracujeme, potom je zanalyzujeme, potom uděláme statistickou analýzu a potom se vlastně můžeme dívat na různé věci. My se například díváme na neurální oscilace a tam se dá dívat na spoustu věcí, ale jakoby věc, na kterou já jsem hrozně hrdá, kterou bych ráda vypíchla, je, že například máme postavený model, který natrénujeme na ta mozková data těch miminek a zároveň na ty zvukové stimuly, které ta miminka slyšela. a potom vezmeme nová mozková data těch miminek a ten model potom

0: predikuje na základě toho mozkového signálu, co to miminko slyšelo. A podle toho vlastně dokážeme dobře určit, jak dobře ta miminka vlastně na té neurální úrovni trekovala tu češtinu nebo ten cizí jazyk.
1: My jsme řekli, že miminka u toho klidně mohou spát, že to je pro ně vlastně docela příjemné vyšetření, ale my jsme ještě vůbec neřekli, jak se to měří, jak se měří ty neurální stimul.
0: Vlastně když k nám ty maminky s miminky přijdou, tak se posadí do takové pohodlné židle a my nejdřív očistíme pokožku hlavy, potom tam dáme takovou speciální pastu a potom vlastně se tam nasadí senzory. Někdy můžeme na fotkách vidět, že se používají speciální čepičky, to je takové velmi roztomilé, ale lze používat vlastně i individuální senzory nebo individuální elektrody.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: S Martinou Dvořákovou si povídáme o tom, jak se učíme už jako malá miminka svému mateřskému jazyku a Martina se ve svém výzkumu zaměřuje na to, jak se liší třeba čeština od jiných cizích jazyků. Tak čím je čeština unikátní?
0: Možná každého hnedka napadne, že čeština má takovou unikátní hlásku a to je ř. Je to vlastně hláska, která se vyskytuje kromě češtiny ještě asi jenom v třech jazycích, takže je to opravdu velmi výjimečné. Dále je čeština dost unikátní tím, že má takzvanou fonemickou délku, to znamená, že nerozlišujeme jenom mezi A, E, I například, rozlišujeme vlastně i délku, takže rozlišujeme AA nebo EE. A tohle je třeba velký problém pro cizince, kteří si chtějí osvojit češtinu, protože velké množství jazyků tuhle délku nemá a pro člověka, který není vůbec citlivý tady na tohle vlastně vodítko, tak je hrozně těžké se to naučit a proto potom cizinci často i produkují, i vlastně slyší například slovo kolik a kolík jako jedno a to samé slovo.
1: Víme něco o tom, jak zní čeština cizincům, protože občas se říká, že některý jazyk je krásný a některý je takový tvrdý, tak co víme o češtině?
0: Čeština z toho, co víme, zní cizincům poměrně ploše a nezáživně. Je to hlavně proto, že slovní přízvuk se v češtině v plynulé řeči v podstatě nerealizuje. My se sice ve škole učíme často, že čeština má přízvuk na první slabice slova, ale když se opravdu v akustickém rozboru podíváme na to, jak to je, tak ten přízvuk tam v podstatě není a když už, tak se objevuje spíš na té až druhé slabice. Ale je to opravdu velmi jemné a skoro až bych řekla, že ten přízvuk tam není. A to můžeme taky vidět vlastně na řeči cizinců, kteří se snaží osvojit si češtinu, že v jazycích, kde ten slovní přízvuk je velmi silný, to je třeba ruština právě nebo angličtina, tak můžeme vidět, že oni dávají velký důraz právě na ty první slabiky, nebo záleží podle toho, kde v jejich mateřském jazyku ten přízvuk se dává, ale můžeme slyšet, že oni opravdu velmi dávají přízvuk na například ty první slabiky slov.
1: Když mluvíme o učení se cizím jazykům, tak já také vím, že ty vaše výzkumy slouží k tomu, aby jsme dokázali se my jako dospělí lépe učit cizí jazyky a že k tomu máte třeba i aplikaci. Jaké jsou tipy, jak se v dospělosti naučit cizí jazyk?
0: Náš tým se vlastně podílel na vývoji aplikace Movies. Je to aplikace, která se snaží přinést lidem možnost naučit se jazyk co nejvíc přirozenou cestou. A já bych asi zdůraznila, že děti se učí jazyk v podstatě celkem snadno, je to docela bezděčné, je to způsob, jak oni skrz ten jazyk poznávají svět a mají vlastně jakoby perfektní motivaci, proč se ten jazyk učit, protože zároveň se chtějí dorozumět se svým okolím. A když tohle srovnám s tím, jak se velmi často dospělí učí jazyk, kdy se memorují různá slovíčka nebo se učí různé gramatické struktury, tak člověk může být úspěšný v tom, že opravdu zná hodně slovíček, ale řekla bych, že to úplně se nepromítá do nějakého dobrého porozumění nebo do vlastně té komunikační schopnosti. Takže právě ta naše aplikace se snaží poskytnout dospělým nebo lidem, kteří si chtějí osvojit nějaký druhý nebo třetí nebo další cizí jazyk, vlastně metodu tak, jak se to učí miminka, která by měla být nejvíce přirozená a jednoduchá.
1: A co si pod tím konkrétně představit? Kdybych se teda chtěla učit jazyk jako malé miminko, tak co mě třeba čeká v té vaší aplikaci?
0: Je tam několik fází, které právě přesně kopírují to, jak to dělají ta miminka. Není tam žádné mluvení, člověk jenom poslouchá a nalaďuje se, naciťuje se na rytmickou stránku, na intonační stránku toho jazyka. Potom v dalším kroku je vlastně imitace těch rodilých mluvčí. Zkoušíme si vyslovovat a slova, pracujeme na té artikulaci a čím dál tím více vlastně mluvíme. A zároveň ještě, co je důležité dodat, tak je, že děti si vlastně osvojují psanou formu jazyka až potom, co zvládnou tu mluvenou formu jazyka. A my z výzkumu víme, že učit se ten jazyk skrz tu psanou formu neprospívá, že to spíš někdy může stěžovat to učení se toho jazyka. Takže i v té naší aplikaci vlastně se snažíme na to jít přes poslouchání, mluvení, imitování a ta psaná forma toho jazyka je tam spíše až v těch pozdějších fázích.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Takhle to zní, že učení se cizím jazykům je vlastně velmi jednoduché, ale spoustu lidí s tím se docela trápí v dospělosti. Tak existuje něco jako mít buňky na cizí jazyk? Jsou k tomu nějaké výzkumy, jestli se dokážeme učit všichni stejně, anebo k tomu má někdo opravdu větší dar?
0: Na to je poměrně jednoduchá odpověď. Když máme buňky na to naučit se ten mateřský jazyk a to vlastně všechna typicky se vyvíjící miminka to zvládnou, tak potom máme všichni i ty buňky stejné na to naučit se ten cizí jazyk. Takže nic jako speciální buňky na cizí jazyk vlastně neexistuje. A všechny ty mechanismy, které má k dispozici to miminko, když si osvojuje ten svůj mateřský jazyk, tak má potom k dispozici i ten dospělý, když si osvojuje ten cizí jazyk.
1: A mě by ještě zajímalo, jak to funguje v těch bilingvních rodinách, kde vlastně na miminko mluví rodným jazykem několik osob nebo různými jazyky. Co o tom víme?
0: Tam to vlastně funguje úplně stejně jako v monolingvních rodinách. Máme výzkumy například na novorozencích z monolingvních rodin, kde ti novorozenci preferují ten svůj mateřský jazyk oproti tomu cizímu neznámému jazyku. A když potom se testují bilingvní miminka, tak ty vlastně nemají preferenci, to znamená, oni stejně dobře reagují na ty dva jazyky, kterým byly vystaveny. Vlastně děti jsou velmi citlivé na to, s kým, jakým jazykem mluví. Například, když tatínek mluví česky a maminka mluví německy, tak to dítě velmi dobře ví, s kým má mluvit, jakým jazykem a naopak, kdo mu nebude rozumět.
1: A funguje třeba, když se v těhotenství poslouchá nějaké cizí nahrávky, občas jsou takové nápady, že bychom měli poslouchat hlas Mozarta, že to miminko bude chytřejší nebo něco podobného. O tom
0: ano,
1: něco
0: ano.
1: Víme.
0: To je takzvaný Mozartův efekt, to je v podstatě takový mýtus, který nám tvrdí, že když my jako dospělí jedinci budeme poslouchat klasickou hudbu, tak budeme chytřejší, anebo naopak, když těhotná maminka bude svému bříšku pouštět klasickou hudbu, tak to miminko bude chytřejší nebo bude nějakým způsobem mít výhodu, tak to úplně tak není, ale vlastně pochází to ze studie, kde se předčasně narozeným novorozencům pouštěla klasická hudba a tady ti předčasně narození novorozenci pak byli schopni vlastně se kognitivně vyrovnat těm včas narozeným. Ale určitě bych neřekla, že budeme všichni chytřejší, když budeme poslouchat klasickou hudbu, takhle to nefunguje.
1: A třeba ty nahrávky cizích jazyků, když bych žila v Česku, ale svému miminku bych chtěla dopřát, aby bylo tak trochu bilingvní, tak jak to funguje?
0: Já bych řekla, že pokud je plod ještě v děloze, tak tam to úplně vliv nemá, tam totiž ten plod opravdu slyší hlavně to, co povídá ta maminka. Potom u těch starších miminek nebo u dětí, tam si myslím, že tam nějaká výhoda je, ale zatím o tom tolik nevíme a je to něco, co bychom měli prozkoumat.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Kolik jazyků umíš?
0: Mluvím anglicky, mám ráda němčinu, učila jsem se finsky a hodně dlouho latinsky. Takže 5.
1: Tvůj nejoblíbenější jazyk je?
0: To je těžký, ale řeknu němčinu.
1: Kdybyste mohla být vědkyní, čím bys byla?
0: Kdybych nebyla vědkyní, tak pracuji v oděvním průmyslu a udělám si nějakou malou značku upcyclovaného oblečení a nebo nějak jinak se pohybuju ve věcech, které souvisí s modou vlastně.
1: Jaký vynález nebo objev by si přála, aby už existoval?
0: Já přesně nevím, jak by takový objev, který já bych si přála, jak by měl přesně vypadat, ale hrozně bych si přála, aby nebylo možné ignorovat vědecké poznatky, které nám například říkají, že je tady globální oteplování a klimatická krize.
1: Myslíš si, že někdy budeme rozumět řeči zvířat?
0: To by bylo krásné a to bych si určitě přála.
1: Když se ti při práci nedaří, tak?
0: Když se mi při práci nedaří, tak hodně sportuju, věnuju se tajskému boxu, hodně běhám a nedávno jsem začala i vzpírat. A je to vlastně něco, co mě dokáže zresetovat, jsem potom úplně klidná, vyčistí mi to hlavu a pak se dokážu vrátit do práce.
1: A jak vypadá tvá ideální dovolená?
0: Moje ideální dovolená vypadá přesně tak, jak jsem právě popsala. To, čím si čistím hlavu, to znamená, je tam hodně boxování, je tam hodně fyzické aktivity, plus ideálně je to v nějaké zemi, kde je hodně teplo, je tam hodně dobrýho jídla, protože další moje oblíbená aktivita je, že já hodně ráda jím.
1: Naproti mě sedí Martina Dvořáková, která zkoumá, jak se malá miminka učí jazyky. Martino, jak jsi se k tomu dostala?
0: Já jsem vystudovala obecnou lingvistiku v Brně A v rámci toho magisterského programu jsem vyjela na Erasmus do Berlína, na Humboldtovu univerzitu, a tam jsem přišla úplně do jiného světa a navolila jsem si všechny přednášky a praktika, které v sobě měly něco jako brain and language. A tam jsem zjistila, že dívat se na jazykovědu z toho neurovědního pohledu je to, co chci dělat, a už nikdy nechci dělat nic jiného. A pak jsem se vlastně vrátila zpátky do Brna a říkala jsem si, že musím najít někoho, kdo mi povede diplomku. Našla jsem Katku Chládkovou, se kterou do teďka vlastně spolupracuju. A po ukončení magistra jsem byla ještě 3 měsíce v Lipsku na stáži v Max Planckově institutu. To byla taky pro mě naprosto jako život měnící zkušenost.
1: A já o tobě vím, že jsi chtěla studovat, jak se učí jazyk miminka neslyšících rodičů, ale vlastně ti trošku realita zamíchala plány. Tak co se stalo?
0: Je to tak, tohle byl vlastně můj plán na moji disertaci. Já jsem chtěla srovnat neurální responze miminek, maminek, které mluví mluvenou češtinou, a maminek, které jsou neslyšící a znakují. A myslím si, že by to mohlo odpovědět na velmi zábavné otázky z lingvistiky. Bohužel se ukázalo, že my jsme prostě nebyli schopni rekrutovat ta miminka maminek, které jsou neslyšící. Je to populace, která je ohromně obtížná na spolupráci v tom smyslu, že je opravdu jakoby těžké navázat s nimi nějaký kontakt, navodit si tu důvěru, ale hrozně moc fandím všem, kteří s nimi pracují, a hrozně moc doufám, že ten výzkum, který mě se nepovedl, takže někdo jiný vyzkoumá.
1: A co konkrétně teda studuješ teďka, nebo co by tě dalšího lákalo zkoumat?
0: Já bych asi ještě nějakou chvíli zůstala u novorozenců. S Katkou nás právě napadlo, že bychom se mohli dívat. My jsme se doteďka dívali na roli rytmu při osvojování jazyka u novorozenců, a zároveň se objevila studie, která modelovala, jak si ta miminka osvojují jazyk, a tam jim vyšlo, že možná oni vůbec rytmus nepotřebují a jsou to nějaké menší informace o jednotlivých hláskách, které by stačily. Tak tohle je určitě něco, co bychom ještě rádi vyzkoumali.
1: Když jsem se tě zeptala na zvířecí komunikaci, tak je to vlastně velmi rozesmálo. Co o tom víme?
0: Já si myslím, že co se týče nějakého srovnání lidské a zvířecí komunikace, tak by bylo velmi zajímavé to nějak víc srovnat. Vím, že se dělají výzkumy na kočkách, na papoušcích, na tuleních, ale je tam určitě ještě hodně toho, co nevíme.
1: A dá se říct, že nějaké zvíře nám je nejbližší? Jsou to třeba opice, nebo to vlastně nesouvisí?
0: Z hlediska té jazykové schopnosti to asi si netroufnu říct takhle.
1: Ty jsi ve svých výzkumech zatím zmiňovala hodně tu nejranější fázi života, tedy pár týdnů po porodu, ale co následuje v těch dalších měsících do toho, než to miminko začne opravdu samomluvit?
0: V průběhu prvního půl roku života se to miminko vlastně osvojuje jednotlivé hlásky toho jazyka. Například, jak jsem říkala, že miminko už po narození pozná rozdíl mezi parník a perník, tak vlastně tady ta schopnost rozlišovat ty samohlásky se ještě upevňuje v průběhu těch prvních pár měsíců. A potom v průběhu toho druhého půl roku, do konce prvního roku života toho miminka, tak miminko se vlastně učí všechny ty souhláskové kategorie a na konci prvního roku života má osvojeny všechny ty kategorie svého mateřského jazyka.
1: S Martinou Dvořákovou jsme už probrali, jak se miminka učí mateřský jazyk, a taky, jak tyto poznatky můžeme využít k tomu, aby jsme se my jako dospěláci naučili cizí jazyky. A mě by teď zajímalo, kdo je Martina Dvořáková mimo laboratoř. Kde tě nejčastěji potkáme? Co tě baví?
0: Nejčastěji mě asi můžete potkat v gymu, kde trénuju tajský box. Zároveň hodně často chodím vzpírat, ale zároveň se snažím myslet na to, že život není jenom o dosahování nějakých cílů nebo o nějaké výkonnosti, a snažím se co nejvíc trávit čas se svými kamarády a se svojí rodinou, a mám ráda takové příjemné požitky, jako je jídlo nebo dobré pití, a nebo jenom chození na procházku. A zároveň vlastně mě teďka ještě napadá, že jeden takový velmi příjemný a intenzivní prožitek, kterému se ráda oddávám, je saunování.
1: Když ale zmiňuješ tajský box, tak jak jsi se k tomu dostala? Protože já bych to do tebe třeba na první dobrou vůbec neřekla.
0: Já jsem se k tomu dostala takovou oklikou, když jsem se vlastně seznámila se svým současným partnerem. On je trenér tajského boxu a v té době já jsem se věnovala horolezení a byla jsem v takové pozici, že jsem říkala, nech si ten svůj tajský box, já si tady budu dělat svoje horolezení a takhle to budeme mít hezky rozdělený. Ale samozřejmě, jak člověk tráví čas s tím druhým člověkem, tak začne se na něj nalaďovat a to platí nejen v jazyku, ale platí to i v tom volném čase, takže jsem to byla vyzkoušet a pak se mi to vlastně zalíbilo a pak jsem začala trénovat a pak jsem si dala první zápas a vlastně tak vypadala moje cesta.
1: A to vzpírání, to bylo podobné?
0: To vzpírání jsem začala dělat, abych měla větší sílu v tom tajském boxu. Říkala jsem si, že potřebuji být rychlejší, ale potřebuji být i větší sílu. A mě by nikdy nenapadlo, že mě to bude bavit upřímně, ale zjistila jsem, že mi to dává obrovský pocit moci, no, obrovský pocit štěstí zároveň. Když člověk zvedne něco opravdu těžkého, tak je to, trošku se mu zamotá hlava a je to obrovský štěstí.
1: Pak tomu docela dává i smysl další oblíbený koníček a to je jezení. Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
0: Oblíbenou kuchyni. Určitě mám ráda mexickou kuchyni, tajskou kuchyni, japonskou kuchyni. Nejsem úplně faninka české kuchyně a vlastně nepiju moc alkohol.
1: A vaříš i nebo tě spíš baví ta konzumace?
0: Konzumace mě baví opravdu hodně, ale zároveň mě baví i ta produkce a právě s partnerem si hodně vaříme doma. A já mám takový asi poměrně jakoby zvláštní přístup k tomu jídlu. Já vždycky objevím nějaké nové jídlo a místo, abych vařila potom ta další jiná jídla, tak já pak vařím třeba pětkrát za sebou to jedno jídlo, až mám pocit, že je skoro jako dokonalé. A pak si vyberu jiné jídlo a tam se ten proces opakuje. A pak vlastně všechna ta jídla, která už mám pocit, že jsem nějak jako zvládla, tak zařadím do toho repertoáru, ale vždycky, když si osvojuju nějaké nové jídlo, tak je to třeba pětkrát, šestkrát za sebou.
1: To mi trochu připomíná vědecké experimenty, kdy vlastně musíš několikrát zopakovat měření, abys dostala výsledek, takže je tam nějaká inspirace?
0: Určitě se na mě ta věda propisuje, s tím souhlasím.
1: To byla Martina Dvořáková, neurolingvistka, která zkoumá, jak se miminka učí jazyky. Děkuji, že jsi přišla.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona, který obsahuje odhad příjmu z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Z čeho plynou do rozpočtu nejvyšší příjmy, upřesňuje ekonom Michal Skořepa.
4: Nejdůležitějším typem příjmu je příjem z příjmů pracovních, to znamená jak daň z příjmu, tak potom pojistné, ať už sociální nebo zdravotní. Tam ten podíl je přes 40% celkových příjmů státního rozpočtu. Proto je to největší, protože všechny ty ostatní typy příjmů už jsou menší. Druhý v pořadí v rámci těch daňových příjmů je DPH a spotřební daně, ty dohromady tvoří necelých 30%. Pak tam máme zdanění zisků firemních, to už jenom asi 13%. Dohromady veškeré daňové a podobné příjmy jsou asi 85% celkových příjmů státního rozpočtu. Pak tam zbývá ještě 15%, které jsou nedaňové. To jsou příjmy z Evropské unie, to jsou dividendy, příjmy případně z prodeje majetku, z privatizace a tyhle ty věci.
3: Takové jsou tedy příjmy. A na co připadá z rozpočtu nejvíc výdajů?
4: Číslo jedna položka, která na nás dlouhodobě křičí jako hodně významná, to jsou důchody. 37% zhruba. Další velká věc jsou platy všech lidí, kteří jsou nějakým způsobem placeni ze státního rozpočtu. A to je 20% tedy. A potom 8%, třetí taková velká položka je platba na účty zdravotních pojišťoven za státní pojištěnce.
3: Podle toho, jak vláda hospodaří, může být státní rozpočet buď vyrovnaný, což je ideální situace, kdy jsou příjmy stejně vysoké jako státní výdaje, nebo může být přebytkový, kde příjmy výdaje převyšují, ale nejčastěji je v západním světě v poslední době dlouhodobě deficitní, což znamená, že vlády víc utrácejí, než kolik od lidí a firem vyberou peněz. Pak vzniká v rozpočtu dluh, který je zapotřebí nějak financovat a který je zapotřebí nějak zaplatit. Není jednoduché říci, jaký rozpočet je nejlepší. Proto protože rozpočet by měl podle Michala Skořepy státu sloužit k tomu, aby pomáhal ekonomice prostřednictvím takzvané fiskální, nebo můžeme říct právě rozpočtové politiky. A co to v praxi znamená?
4: V dobrých časech by měla ta fiskální politika nebo státní rozpočet držet pořád stejné výdaje a těšit se z toho, že přichází na straně příjmu víc peněz přes daně, tím pádem vznikají přebytky. A naopak ve špatných časech zase znova držet výdaje zhruba na stejné úrovni a trpět tím, ale neřešit to, trpět tím, že přichází méně peněz na daních, protože samozřejmě lidé vydělávají míň, firmy vydělávají míň, takže ten daňový příjem je menší a tím pádem vzniká deficit. V dobrých časech přebytek, ve špatných deficit, to je přesně to, jak by měla česká vláda pomáhat ekonomice.
3: Taková je ekonomická teorie. V praxi ale většina vlád rozdává peníze i v časech dobrých a i v době ekonomického růstu jsou tedy příjmy rozpočtu obvykle nižší než výdaje a rozpočet končí deficitem. V krizích pak toto dluhové financování ještě zesiluje a deficity se dále zvětšují. Deficit rozpočtu ale znamená, že si na výdaje, které nepokrývají rozpočtové příjmy, musíte půjčit a věřitelům za to, že vám půjčí peníze, musíte zaplatit úroky. A to jsou finance, které byste při vyrovnaném hospodaření mohli použít třeba na investice do něčeho smysluplného.
2: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. V Íránu pokračuje pohřeb duchovního vůdce Chameneího. Tehránem projde 10-kilometrový smuteční průvod. Norští fotbalisté postoupili přes Brazílii do čtvrtfinále mistrovství světa. Teď hraje Mexiko s Anglií a dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, teploty do 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Dolejová.
6: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
5: Jana Husa si dnes lidé v Česku připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlémské kapli. Právě tam Hus před více než 600 lety kázal. Teheránem dnes projde 10-kilometrový smuteční průvod. Je součástí 6-denního pohřbu iránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Toho na konci února zabil izraelsko-americký úder. Irán na dnešek vyhlásil státní svátek a uzavřel vzdušný prostor nad Teheránem.
7: Rakve Chameneího, která byla od soboty vystavená v areálu Velké mešity Mosala v Teheránu, přicházely desítky tisíc lidí. Největší davy se očekávají právě dnes při smutečním procesí. Průvod zamíří po 10-kilometrové trase z náměstí imáma Husajna na náměstí Azádí. 6-denní pohřeb pak bude pokračovat v šíjických poutních městech v Iránu a Iráku. Trvat bude do čtvrtka 9. července. Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár rodinného domu v Brně Bystrci. Zhruba 20 evakuovaných lidí z okolních domů se může vracet zpátky. Dohašování bude podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného pokračovat do ranních hodin. Oheň nikoho nezranil. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Škody odhadují hasiči v milionech korun. Lidé dnes můžou přijít oslavit 50. výročí otevření kouřimského skanzenu. Jeho pracovníci připravili pro návštěvníky například přednášku o historii a ukázky lidových řemesel. K výročí také vysadí památeční strom. Program začne v 10 hodin. Fotbalisté Norska jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa. Postoupili do něj po vítězství v New Jersey nad Brazílií 2-1. V Mexico City hraje o účast mezi nejlepší osmičkou domácí reprezentace z Anglií. Podrobnosti přidá reportér Christian Šveda.
8: Za chvíli začne druhý poločas, potom prvním Anglie vede na stadionu Mexika nad Mexikem 2-1, dvakrát skoroval Bellingham, na straně domácích se prosadil Quiñones. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport, Kristián Čveda, radiožurnál.
5: Mexický cyklista Del Toro vyhrál druhou etapu Tour de France, a to před Slovincem Pogačarem. Třetí skončil Belgičan Evenepoel. V čele průběžného hodnocení zůstal Dan Vingegaard. Nejlepší z Čechů Matyáš Vacek obsadil 38. místo. A velkou cenu Británie vozů Formule 1 ovládl Monačan Leclerc z Ferrari. Druhý dojel Brit Russell z Mercedesu a třetí další britský pilot Hamilton z Ferrari.
9: Zvěř na silnici 10 na Jablonecku a nehoda na dálnici D55 u Napajedel. Nejprve je nebezpečí na silnici 10 z Turnova do Železného Brodu. Pomaleji projíždějte v Malé Skále, části obce Vranové. Pohybují se tam ovce. Na dálnici D55 z Hulína do Bzence omezují průjezd následky noční nehody. Za sjezdem na Napajedla 35. kilometru na konci dálnice kombajn narazil do svodidel a blokuje jízdní pruh. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova opravují úsek mezi kilometry 208 až 213. V obou směrech jsou dva zúžené pruhy na Ostravu, jeden vede v protisměru. Zavřený je nově nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Obě to můžete po silnici do Rousínova a exit 216 nebo najet na D1 na exit 210 směr Brna a otočit se u Rohlenky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme zataženou až oblačnou, místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupně, na severu místy kolem 18, na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Dějiny mají někdy zvláštní smysl pro ironii. Jak jinak mluvit o tom, že vysoké postavení v sovětské komunistické straně získal před rokem 89 člověk, jehož dědeček byl ve stalinském Rusku prohlášen za kulaka a vyhoštěn ze Sverdlovské oblasti na Ural a jehož otec byl ve stejné době obviněn z protisovětské agitace a odeslán do pracovně nápravného tábora. Takového dědu a otce měl Boris Jelcin, symbol všeho možného a často i nemožného, co se v Rusku děl v 90. letech. Prostřednictvím ukázek z dobového rozhlasového vysílání Borise Jelcina připomenou novinář, dlouholetý komentátor Českého rozhlasu Plus a překladatel z ruštiny Libor Dvořák. Libore, hezký den.
11: Dobrý den.
10: A také David Hertl.
2: Archiv Plus.
10: A začneme ne snad rovnou na konci života Borise Jelcina, ale minimálně na konci jeho politické kariéry. Připomeneme si pořad Ozvěny dne ze stanice Radiožurnál.
12: Boris Jelcin se postaral v poslední den roku 1999 o nečekanou senzaci. Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo. O reakcích Ruska, kterého okamžitě přirovnalo ke generálu de Gaulovi a největším osobnostem ruských dějin, informuje David Šťáhlavský.
13: Boris Jelcin se omluvil veřejnosti za to, že nenaplnil očekávání s ním spojená. Přesto rozhodnutí o abdikaci označil za těžké.
14: Ukažu ránice.
13: Odcházím dříve, než vypršíme období, ale pochopil jsem, že to musím udělat. Jelcin předal symbolicky ústavu a řetěz s řádem za zásluhy o vlast premiéru Vladimíru Putinovi, úřadujícímu prezidentu a vrchnímu veliteli ozbrojených sil, který nyní disponuje i jaderným klíčem. Jelcin ho považuje za svého nástupce. Definitivně rozhodnou předčasné volby 26. března. Většina ruských politiků vítá odstoupení prezidenta, stejně jako 58% Rusů.
10: Ono to v té ukázce na začátku zaznělo, jenom pro jistotu zopakuji, stalo se 31. prosince 1999. Libore, tohle možná málo kdo nebo možná vůbec nikdo nečekal, předpokládám, nebo... Ptám se, bylo to i pro vás překvapení?
15: Musím se přiznat, že to pro mě bylo překvapení docela velké, nicméně, protože tuhle epizodu jsem komentoval za ta léta už nejednou, tak si vybavuji, že Boris Jelcin tehdy ukázal na toho nesmělého proplešatělého blondiáčka a poznamenal, že tohle je ruský politik 21. století. Vím, že jsem se tenkrát bohapustě rozesmál, ale ten smích mě postupně přecházel, až jsme se dopracovali dnešní doby.
10: Jak to vůbec má člověk, který sleduje Rusko? Je možné tam něco předvídat, předpokládat? Teď myslím samozřejmě, pokud jde zejména o Vladimíra Putina, ale i obecně.
15: Řekl bych, že je to nesmírně těžké a ti takzvaní kremlinologové, kteří se do takovýchto prognóz pouštějí, tak se často mýlí. Na druhé straně leccos lze odhadnout. To jsou ku příkladu ty věčné návraty ke vždy nové, ale stále bych řekl původní ruské totalitě a autoritářství.
10: Bavíme se o Borisi Jelcinovi, my bychom možná mohli odvyprávět jeho životopis od narození až po nástup do těch klíčových politických funkcí, ale necháme to na jiných. V roce 1991 přineslo Jelcinův životopis české vysílání Rádia Svobodná Evropa.
11: Boris Jelcin se narodil 1. února 1931 ve vesnici Budka, vzdálené asi 200 kilometrů od Sverdlovska. Ve Sverdlovsku vyrostl Jelcin v mladého muže a jednou procestoval celý Sovětský svaz bez jediné kopějky v kapse. Přivydělával si různě pomocnými pracemi, aby mohl v cestování pokračovat. Boris Jelcin vystudoval stavební inženýrství a už za studentských let byl populárním a sice jako hráč odbíjené. Ve svém pracovním životě vedl různé stavební inženýrské práce a byl vedoucím stavební správy.
16: V roce 1968 začala Jelcinova politická kariéra a roku 1981 byl tento energický, dobrosrdečný muž, který sám sebe označuje za člověka bouřlivého charakteru, zvolen do ústředního výboru Sovětské komunistické strany. V dubnu 1985 jej Gorbačov povolal do Moskvy a svěřil mu stavební oddělení ústředního výboru. Ještě v červnu téhož roku se stal Boris Jelcin tajemníkem ústředního výboru a půl roku na to dostal funkci předsedy Moskevské komunistické strany s úkolem odstranit byrokracii a korupci, která v té době nabyla až povážlivých rozměrů.
11: Jelcinova popularita v roli nejmocnějšího funkcionáře v Moskvě silně stoupla, když zahájil projektovací práce na zkrášlení hlavního města a snažil se přitom o udržení historických stavebních památek. A současně vyhlásil boj zastaralým nepořádkům a privilegiím stranické nomenklatury a vystoupil z řad komunistické strany Sovětského svazu. V souvislosti s tím se často objevoval z nenadání a bez předchozího ohlášení uprostřed lidí, čekajících v dlouhých frontách na nedostatkové zboží. V té době se v Borisu Jelcinovi začala rozvíjet podivuhodná schopnost postřehnout náladu mezi lidmi, porozumět jejich starostem a vyjádřit je pak slovy prostého člověka.
10: Libore, vzpomenete si vy sám, kdy jste osobně poprvé zaznamenal vůbec existenci muže jménem Boris Jelcin?
15: Já bych řekl, Davide, že to bylo hned poté, co Jelcin přišel do Moskvy, protože je pravda, že on mezi těmi klasickými sovětskými funkcionáři, jimž byl konec konců i sám Gorby, jak se říkává, on byl příkladem opravdu takového rovného, přímého chlapa, spíše chlapáka bych dokonce řekl, díky své postavě a pro běžného Rusa charakterizoval to, čemu se říká mužik nebo krěpký mužik. Nesmíme to cítit tak pejorativně, jako to zní v češtině, to mužik, ale naopak, to je prostě pochvala. To je správný chlap na svém místě.
10: Chlapík.
15: Ano.
10: Je to
15: ano.
10: Chlapík. Já jsem prohledal archiv Českého rozhlasu a zřejmě poprvé se jméno Borise Jelcina objevilo v našem vysílání 13. července 85. Bylo to přesně dva týdny poté, co se Jelcin stal tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu.
17: Delegace komunistické strany Sovětského svazu vedená tajemníkem ústředního výboru strany Borisem Jelcinem se v Lucemburku sešla s aktivisty Lucemburské komunistické strany. Předseda Lucemburské komunistické strany René Urbany na setkání zdůraznil odpovědnost komunistů za osud míru. Boris Jelcin uvedl, že komunistická strana Sovětského svazu bude nadále dělat vše pro zastavení horečného zbrojení, pro zachování míru ve světě.
10: Asi nic, co by vybočovalo z nějaké dobové zpravodajské terminologie. Libore, většinou se říká, že do Moskvy, a my jsme to vlastně slyšeli v té zprávě Svobodné Evropy, přitáhl Jelcina Michail Gorbačov. Ty informovanější zdroje tvrdí, že Gorbačov to udělal na základě doporučení Jegora Ligačova. Já teď jenom připomenu chronologii. Gorbačov se do čela Sovětského svazu dostává v březnu 85. V dubnu Gorbačov do nejvyššího vedení povolává Ligačova, který dostane na starosti takzvanou organizační a stranickou práci a ideologii, a fakticky tedy je to muž číslo dvě ve straně. A v dubnu 85 už je v Moskvě nepříliš známý sverdlovský tajemník Jelcin. Bylo to tak, že Gorbačov hledal nové tváře?
15: Já bych řekl, že ano, protože v jistém smyslu pro sovětské občany tehdejší on sám byl přece novou tváří a byl to člověk, který podobně jako Jelcin sám pocházel z venkovského prostředí, to je tuším ze Stavropolského kraje, doufám, že to nepletu. Takže také on byl člověk, který přestože už byl členem ústředního výboru, tak se najednou dostal do popředí, jenom letmo si připomeňme, že to bylo po té trojí smrti rychle za sebou jdoucí tří generálních tajemníků, takže i to gerontokratické politbyro se rozhodlo prostě, že nezbývá nic jiného, než do vůdčí funkce jmenovat toho 50-letého komsomolce, jak to mu říkat.
10: Je přinejmenším zajímavé, že oba ti muži, Jelcin i Gorbačov, byli vlastně stejně staří. Oba se narodili na přelomu zimy a jara 1931, Jelcin 1. února, Gorbačov 2. března. Měli za sebou tedy, jak teď bylo řečeno, podobnou kariéru oblastních tajemníků, kteří se postupně vypracovali. Ale ty jejich cesty se měly rozejít. Připomeneme si rozhlasové zpravodajství z 12. července 1990.
18: 28. sjezd komunistické strany Sovětského svazu měl dnes skončit. Místo toho přinesl událost, která vyvolala značný rozruch. Telefonuje zpravodaj Petr Voldán.
19: Chýlil se k závěru dnešní program. Delegáti sjezdu měli za sebou oznámení výsledků voleb druhého muže ve straně, diskusi ke stanovám, zprávu o hornické stávce a další, když udeřil hrom. Při posuzování kandidatur do nového ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu seznam obsahoval 311 jmen, požádal o slovo Boris Jelcin. Skoprnělému sálu oznámil, že se vzhledem ke zvolení do čela parlamentu Ruské federace a proto, aby si uvolnil ruce k nadstranickému řešení problému republiky, vzdává kandidatury na členství v ústředním výboru, opouští řady KSSS. Michailu Gorbačovovi nezbylo, než pověřit mandátovou komisi, aby ukončila platnost sjezdového mandátu Borise Jelcina. Ten už v sále nebyl, protože po vystoupení z tribuny odešel z Kremlu.
10: Kdy začalo být, Libore, jasné, že směřování těch obou politiků Gorbačova a Jelcina bude různé? Napadá mě, jestli to nějak nesouvisí s tím, že Gorbačov pořád žil takovou tu velkou globální politikou, byť se mu tedy Sovětský svaz doslova rozpadal pod rukama, zatímco Jelcin se orientoval na ruskou politiku a na Rusko. Je to tak? Souvisí to s tím?
15: Já bych řekl, Davide, že to říkáte naprosto přesně. Takhle nějak to je, ale tenhle ten tah, který byl svým způsobem překvapivý, tak už zároveň mířil k tomu, co se stalo poté. To jest, Jelcin měl v tuto chvíli už patrně v záměru osvobodit Ruskou federaci nebo ji osamostatnit přinejmenším a stanout v jejím čele, což se mu také zanedlouho podařilo.
10: Možná bychom mohli jen konstatovat, že ten spor mezi oběma muži se naplno rozhořel poté, co Jelcin v únoru 91 vyzval v sovětské televizi Michaila Gorbačova k odstoupení. My se teď ale posuneme do května 91. To bylo měsíc před historicky první volbou ruského prezidenta. A tehdy přijel Boris Jelcin, který tedy do této funkce prezidenta pochopitelně kandidoval, na návštěvu Československa.
18: Na pozvání předsedy federálního shromáždění Alexandra Dubčeka přiletěl dnes na oficiální návštěvu Československa Boris Jelcin, předseda ruského parlamentu, politik, o kterém se ve světě hodně mluví. Jeho pobyt v Praze sleduje Petr Voldán.
20: Boris Jelcin byl dnes už na starém ruzínském letišti takový, jak ho známe. Usměvavý, jistý, ale také víc diplomatický. Ještě víc k nepoznání byl ale Boris Jelcin, když reagoval na moji otázku, jestli úspěch návštěvy u nás může příznivě ovlivnit jeho šance při volbách prezidenta Ruské federace. Nespojuji jedno s druhým, protože by nebylo dobré před volbami být sebejistým. Vždycky je třeba bojovat, konstatoval Jelcin. Předseda ruského parlamentu zopakoval svůj postoj k událostem roku 1968. Tehdy to chápal jako nedorozumění, dnes vměšování do našich vnitřních záležitostí hodnotí jako hrubou chybu. Setkání Borise Jelcina s Alexandrem Dubčekem v budově federálního shromáždění se odehrálo mezi čtyřma očima, bez novinářské přítomnosti, aby pak oba politiky přivítalo Václavské náměstí. Tam host uctil památku Jana Palacha a po krátké diskusi s novináři se vydal na Pražský hrad, kde ho očekával prezident Václav Havel.
10: Jelcin se za měsíc skutečně stal prvním ruským prezidentem, i když to vítězství nebylo možná až tak drtivé, získal 57% hlasů. Funkce se ujal 10. července 1991 a za další zhruba měsíc měl první příležitost se předvést. V hroutícím se Sovětském svazu totiž Jelcin zdaleka nebyl jediným, komu docházela trpělivost s Gorbačovem. Skupina vysoce postavených představitelů Sovětského svazu vytvořila takzvaný státní výbor pro mimořádné události. Oznámili, že v souvislosti s nemožností Michaila Sergejeviče Gorbačova z důvodu jeho zdravotních problémů plnit povinnosti prezidenta Sovětského svazu se ujímají moci. Gorbačova ve skutečnosti internovali v domácím vězení na Krymu, pučisté poslali do Moskvy tanky a výsadkáře. A co udělal Jelcin, o tom se bavili 19. srpna 1991 večer ve studiu Československého rozhlasu Petr Voldán a moderátor Boris Riegler.
21: Pojďme teď k osobnosti Borise Jelcina. Jakou tu hraje roli, jakou tu bude hrát roli, už jsme tu prozradili, že řekl, aby Moskvané a Sověti byli neposlušní. Jak to, prosím vás, interpretovat? Jak tomu rozumíte, pane Voldáne?
22: No já si myslím, že tady bude jednak snaha Borise Jelcina vystupovat v roli už moudřejšího politika, než jak jsme ho třeba znali dřív. To znamená, že se sám taky bude snažit nejít na nějakou otevřenou konfrontaci nebo hnát lidi proti těm tankům, které vidíme třeba i teď ve studiu v záběrech té televizní společnosti CNN, bylo to před malou chviličkou. Takže tady může být jeden z těch momentů. On se prý také snaží spojit se s Michailem Gorbačovem, zatím se mu to podle jeho slov na tiskové konferenci nepodařilo. Takže teď bude otázka, jak ten Jelcin bude, hlavně s těmi masami, protože ta jeho popularita tam veliká je, to ukázaly i volby ruského prezidenta, jak s nimi on bude manipulovat. Druhá otázka je, jak třeba může vykonávat určitou tu pravomoc, o které si myslí, že jí má. Tam třeba dneska přišla zpráva o tom, že nařídil vojákům a bezpečnosti v ruském, prostě v ruské podřízenosti, aby podléhali pouze nařízením ruského prezidenta a ruskému parlamentu. Tady je otázka, jak se to střetne proti sobě.
10: Libore, ten srpnový puč z roku 1991 je určitě okamžikem, kdy se Jelcin stává klíčovou osobností pro další vývoj v Rusku a vlastně i v tom hroutícím se Sovětském svazu, který pak zanikne v prosinci 91. Je to začátek i pádu Gorbačova, vidíte?
15: Je to začátek Gorbačova pádu bezesporu, ale víme, že tomu nejdřív předcházelo to rozpuštění Sovětského svazu, což by jenom dokládalo to, co jsem říkal před chvílí, že Jelcin už dosti dlouho tímto směrem mířil. Podstatné také je, že přestože ten státní výbor tvořili mimo jiné představitelé silových struktur KGB, obrany a tak dále, tak Jelcin nepodlehl, prostě nenechal se zmást a stal se vítězem, byť zdánlivě stál proti funkcionářské, nebo jak tomu říkat, přesile. Ale on ji porazil, protože řekl bych, že sovětští občané tenkrát jakkoliv měli s Gorbačovem už problém v řadě ohledů, tak ten Jelcin je tou svou mužickou přímostí a rovností, tak říkají, získal na svou stranu a působil opravdu, kromě samozřejmě zalitých komunistů, na ty ostatní občany jako zachránce vlasti.
10: On, ten Jelcin, je často spojován také s tím, čemu se pak říká šílené devadesátky. V době jeho prezidentování byla zahájena liberalizace cen a po ní následovala velmi divoká privatizace bývalých sovětských státních podniků. My jsme v těch letech 91 až 93 u nás řešili rozpad federace. Vnímáte to tak, že tu ruskou realitu jsme u nás tak jakoby neřešili v té době úplně?
15: Řekl bych, že jsme ji neřešili, že jsme si všímali vlastních tehdy starostí, a to bylo to dělení federace, to máte svatou pravdu, které nebylo samozřejmě tak dramatické jako rozpad Sovětského svazu, protože ten se opravdu rozpadl na ty jednotlivé republiky, což si, dejme tomu, po nástupu Gorbačova k moci vůbec nikdo neuměl představit.
10: Rozdíly v názorech na ruskou cestu ekonomické reformy a také na reformu ústavní struktury Ruska přispěly potom k takové další politické krizi v Rusku, která vyvrcholila v říjnu 93, kdy Jelcin dokonce nařídil rozpuštění opozičního parlamentu, což byl protiústavní krok tedy, na což parlament vyhlásil Jelcinovo odvolání. Opět se u parlamentu střílelo, celkem bylo asi 150 mrtvých. Ostatně ozvěny dne 4. října 1993 řeknou více.
0: Mocenský boj mezi parlamentem a prezidentem v Rusku vrcholí. Události dnešního dne shrnuje náš spolupracovník, moskevský zpravodaj Slovenského rozhlasu Jan Šmihula.
1: Přibližně okolo 3. hodiny popoludní přišel k parlamentu minister obrany Pavel Gračov, aby přijal bezpodmienečnú kapituláciu. Ešte asi pol hodiny predtým sa začali vzdávať prvé skupiny ľudových poslancov a obráncov parlamentu. Vychádzali z horiacej a značne poškodenej budovy bývalého najvyššieho sovietu s rukami nad hlavou. Príslušníci špeciálnych jednotiek vojsk ministerstva vnútra, OMON, ich dôkladne prezreli a odvádzali k autobusom, ktorými ich odvážali na neznáme miesto. Počas celého dňa bolo územie okolo parlamentu obklúčené vojakmi a milicionármi a neustále sa rozliehala takáto streľba. Sporadickú streľbu počuť pri moskovskom Bielom dome, ktorý už údajne kontrolujú vládne vojska aj v týchto chvíľach. Nemienia sa im vzdať posledné zvyšky nezmieriteľnej ozbrojenej opozície. Čiže moskovská krvavá dráma, ktorú rozpútali stúpenci sovietskej moci, pokračuje.
10: On tenhle vojenský útok proti parlamentu Jelcinovi hodně pošramotil pověst demokrata, kterou si jakoby vybudoval. Libore, tam je ale nejzajímavější taková ta prakticky naprostá podpora Borise Jelcina v tuhle chvíli. Ze strany většiny důležitých zemí demokratického západu opravdu nikdo nepochyboval o tom, jestli to, co Jelcin dělá, je správné?
15: Já bych řekl, že tomu tak bylo a musíme si uvědomit, že těmi svými charakterovými vlastnostmi, u nichž tady byla řeč jak z mých úst, tak z úst kolegů. Zkrátka on budil ty sympatie nejenom doma, ale také na západě.
10: Napadají mě ty dvě čečenské války v letech 94 až 2009, to je vlastně až 200 tisíc mrtvých. Takové zvláštní krvavé dědictví, které Jelcin předal potom Putinovi. Proč to Čečensko bylo pro Moskvu, nebo je pro Moskvu tak strašně důležité?
15: Víte, já si, Davide, myslím, a potvrzovali mi to četní moji moskevští kolegové, třeba Leonid Radzikovský, tehdy velmi známý novinář, který říkal, no ano, ono je to 30 tisíc čtverečních kilometrů území, to je naprosto zanedbatelné území. Ale ten precedens, toho precedentu se tady samozřejmě všichni bojí a o ten šlo, řekl bych, především.
10: Konec Jelcinova prezidentského úřadu jsme si už připomněli, to byl ten slavný Silvestr roku 1999. No a potom přišel 23. duben 2007.
3: Ve věku 76 let dnes v Moskvě zemřel jeden ze symbolů ruské demokracie 90. let, bývalý prezident Boris Jelcin. Podle nemocničních zdrojů byla příčinou jeho smrti srdeční zástava. Jelcin už v minulosti podstoupil operaci srdce. Na konci roku 1999 na prezidentskou funkci nečekaně rezignoval a své pravomoci předal současnému prezidentovi Vladimíru Putinovi.
10: Tak když se vyprávěly neuvěřitelné historky o Jelcinově alkoholismu, tak opravdu jenom stručný pohled na seznam jeho pobytu v nemocnici po roce 1990 potvrzuje, že měl daleko větší problémy se srdcem než s játry. No, bez ohledu na to, Libore, jak je dnes Jelcin hodnocen, myslím, jak v tom demokratickém světě, tak v Rusku.
15: Já si myslím, že zejména v tom demokratickém světě je hodnocen objektivně, to jest dnes už jsou zcela patrné a řekl bych dokonce i zdokumentované všechny jeho přednosti i všechny nešvary jeho, dejme tomu, bouřlivácké natury. Už to tady také zaznělo. V Rusku samotném bych řekl, že je pro prostého Rusa symbolem těch divokých devadesátek, o kterých už tady také padlo z toho, že to zkrátka dobře zpětně nebyl ten dobrý chlap, ale vypočítavý pacholek, který zkrátka dobře sledoval hlavně své vlastní zájmy. Do jisté míry je to pravda, ale v každém případě byl přece Jelcin ten, který zachránil Rusko před restaurací komunismu. Už jsem to tady jednou naznačil, ale to je velmi důležité a to byla jeho zásluha v prezidentských volbách třeba v 96. roce, kdy tyhle ty choroby všechny, o kterých mluvíte, byly zcela zřejmé a byly víceméně veřejným tajemstvím.
10: Říká Libor Dvořák, se kterým jsme si poslechli ukázky z rozhlasového archivu. Libore, díky, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
10: Na pořadu technicky spolupracovali mistr zvuku Ladislav Čurda a archivář Petr Markovský a s poděkováním za to, že jste nás poslouchali, se loučí i David Hertl.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Kyjevě se ozvalo více než 10 výbuchů, město spustilo letecký poplach, informuje o tom agentura AFP. Podle šéfa kyjevské vojenské zprávy Timura Tkačenka Rusko na Ukrajinu zaútočilo balistickými raketami. Vyzval obyvatele, aby zůstali v úkrytech. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že v zasažené obytné budově v Podilské čtvrti jsou uvěznění lidé a na místo míří záchranné složky. Soud v Albánii nařídil propustit demonstranty zadržené při protestech proti vládě a developerskému projektu spojenému s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše o tom agentura AFP. Ve čtvrtek demonstranti zablokovali zákonodárcům vstup do budovy parlamentu. Policie přitom zadržela 25 lidí, soud dnes propustil 19 z nich. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně tomu bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Lidé by se i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. A dopravu na průtahu Libercem ode dneška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice číslo 35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci. Podle ředitelství silnice dálnic budou omezení trvat 19 měsíců. Norští fotbalisté zdolali Brazílii 2-1 a poprvé postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm budou hrát proti lepšímu z dvojice Anglie-Mexiko. Utkání vidí reportér Kristián Čveda.
8: 70. minuta zápasu. Mexiko snížilo z penalty na 2-3 a bude dohrávat proti stále oslabené Anglii, které má po jednom vyloučení tedy 10 hráčů v poli. Přímý přenos si můžete naladit na radiožurnálu Sport. Mexiko-Anglie v 70. minutě 2-3. Kristián Čveda, radiožurnál.
9: Nehody na D55 se u Napajedel a u Českých Budějovic. Na dálnici D55 z Hulína do Bzence stále omezují průjezd následky nehody kombajnu. Za sjezdem na Napajedla 35. kilometru na konci dálnice narazil do svodidel a blokuje jízdní pruh. Na silnici 34 před Českými Budějovicemi Střeboně policie šetří nehodu osobního auta. Je to za sjezdem z dálnice D3 do Kaplice. Na Uherskohradišťsku trase Suchá Los Nivnice srazilo osobní auto Zvěř. Nehodu taky omezení čekejte před odbočkou na Korytnou. A v Brně Bystrci je podle policie stále neprůjezdná ulice k dálnici. Od včerejšího večera tam pokračuje zásah hasičů u požáru domu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy déšťa nebo přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupně, na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
7: Tady možná někteří poprvé zjistí rozdíl mezi policií a četnictvem. Bedna, obušek, posmrtná maska a hlava. Víc se Popilčíkovi nedochovalo, protože ten spis byl v 60.

0: Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Radhouská. Hostem další epizody bude opět Radek Galaš, ředitel Muzea policie České republiky, do kterého se dnes vydáme. Muzeum nabízí lecos, my se ale samozřejmě zaměříme hlavně na kriminalistiku. V příslušných sálech jsou jednak zmapovány kriminalistické metody, jednak se tu ve vitrínách sešli různí zločinci. Například vrazi Hubert Plčík, Václav Mrázek, Ladislav Hojer a další. Začneme ale historií samotného muzea.
1: Celá ta spodní expozice, ta nejstarší, tak se nachází ale i celé muzeum vlastně. V areálu bývalého augustiniánského kláštera, který založil v roce 1350 Karel IV. Koncem 50. let bylo rozhodnuto, že tady bude zřízeno takzvané muzeum pohraniční stráže a vnitřní stráže. Část toho přízemí byla věnována pohraniční stráži a pohotovostní pluku národní bezpečnosti, protože střežil hranici v roce 46 a výš. A zbytek tady vlastně obýval státní oblastní archiv. Konec konců archivy patřily pod ministerstvo vnitra a oni sem byli přestěhováni z Karmelické ulice, protože ty budovy byly v havarijním stavu. No tady to nebylo o nic lepší. Nicméně tady vydrželi až do 80. let některé části, ale v roce 1970 se potom rozhodlo, že Muzeum pohraniční stráže zanikne, protože pohraniční stráž přešla pod ministerstvo obrany, vnitro si to tady drželo samo. A že se tady vybuduje Muzeum sboru národní bezpečnosti, což se taky udělalo a vlastně v roce 1975 se otevřela veřejnosti expozice Muzea sboru národní bezpečnosti. Ta tady vydržela až do konce 89. Potom je tam kratičký období, kdy muzeum vlastně jakoby bylo ve vzduchoprázdnou, neexistovalo, ale začalo se budovat Muzeum policie České republiky a to je tady dodnes a doufám, že minimálně ještě dalších 50 let bude. Tady začínáme vlastně historii bezpečnostních sborů od roku 1850, ale ona je podstatně delší, protože státní policie vznikla v roce 1785 tady v Praze. Co se týče monarchie, tak na území historických zemí koruny České Praha byla první, Brno bylo druhé, kde vznikl státní policejní úřad. Od té doby my tu historii mapujeme. Samozřejmě diváci nebo návštěvníci mají velmi rádi, zejména četnictvo, proto je poměrně velká část soustředěna i na četnictvo. Ono to má ještě druhý celkem praktický význam. Četnictvo byl vojenský organizovaný sbor. Tudíž tam se fungovalo skutečně jako v armádě a na všechno byl papír, na všechno byla nějaká evidence a všechno to pěkně vždycky potom zavřeli do krabice a dali do archivu a to se dochovalo. Policie byla úřednický sbor a tam to vypadalo úplně jinak. Dokonce nebyla vlastně ani centrálně řízena, na rozdíl od četnictva. Proto dneska dohledávat dokumenty a vůbec i exponáty vážící se k policii před rokem 1918, tak je velmi, velmi náročné, ale občas se také zadaří. Tady možná někteří poprvé zjistí rozdíl mezi policií a četnictvem. Tady totiž od roku 1850 vedle sebe byly dva bezpečnostní sbory. Četnictvo to zjednodušeně obhospodařovalo venkov a malá města a potom státní policie, která měla statutární města, se říká, ale ona to byla města, kde byla prostě zřízena vyhláškou. A tady mnozí návštěvníci poprvé zjistí, že ačkoliv to byly bezpečnostní sbory, každý měl jiný stejnokrou, jinou působnost, jiné kompetence a v podstatě vykonával mnohdy jiné činnosti. I když tím hlavním cílem obou sborů byla ochrana obyvatelstva před trestnou činností a před kriminalitou. Když vejdeme sem, tak to je naše pseudo, říkám pseudo, protože takhle četnická stanice příliš nevypadala, četnická stanice, nicméně ty dveře, které vlastně už vypadají jako okno, tam byly dveře balkonové, tak to byl původní vstup do Muzea pohraniční stráže. Dneska tady máme dislokovánu naši četnickou stanici, spíše náznak četnické stanice. Není to rozhodně rekonstrukce, protože na četnické stanici byste takovýhle telegraf nenašli, to je drážní. Ale na různých ústředích by se najít určitě mohl.
2: No ale vidíme tady pěkný náčrtek místa loupežné vraždy.
1: Tak to je podle skutečnosti, protože kolegové samozřejmě se snaží i ty doplňky některé sem dát tak, aby to opravdu evokovalo onu četnickou stanici.
2: A to znamená, že skutečně takovýhle náčrtek si oni tehdy udělali.
1: Ano, mohli mít. Stejně tak jako z četnických stanic pochází mapy, které tu jsou vyvěšené, stejně tak diplom tam, vlastně nebo čestné uznání legionáře, protože řada četníků a policistů byli bývalými legionáři, oni na to byli velmi hrdí a proto

0: to i na těch stanicích se objevovaly tyhle děkovné dekrety, pochvalná uznání, samozřejmě ale i třeba věci týkající se kriminalistiky, pátrání po osobách, daktyloskopické stopy a podobně. To vše se mohlo objevovat na četnických stanicích anebo na policejních úřadech. Kriminalistika je tady v několika sálech a byť to vypadá na první pohled, že je to po letech, tak to není po letech, ale je to podle kriminalistických metod. Začínáme daktyloskopií, potom přicházíme k dalším, k mechanoskopii, dostaneme se potom až k DNA a k dalším věcem a vždycky tady vévodí tomu sálu nějaký známý, mediálně známý tenkrát případ. Tady to je Otýlie Vranská, originál jejich kufrů, ve kterých vlastně, no její nebyly, ale vrahových kufrů, ve kterých byla nalezena, přes trezor, který udělal nejznámější a nejvýkonnější kasař Koudela. Konec konců on drží další prvenství. To je prokazatelně první zločinec a kasář, o kterém víme, že si nechal udělat plastiku obličeje, že ho nepoznala ani jeho manželka, což na té dokumentaci je vidět. Přes mechanoskopii jejím zakladatelem toho systému byl český četník Ladislav Havlíček. Ale ty exponáty jsou unikátní ještě další věcí a to je fakt, že pocházejí z původního starého prvorepublikového policejního muzea, které bylo v Bartolomějské ulici. Tenkrát se to sice jmenovalo policejní muzeum, ale nebylo přístupné veřejnosti, ale pouze policistům a četníkům a sloužilo k výuce. To znamená, že jestliže tady máme rozpáranou káču, jak se říkalo, tak jsou tady všechny nářadí, trháky, hasáky, páráky a oni podle toho, jak to vlastně bylo uděláno, ta kasa, tak dokázali poznávat jednotlivé pachatele, protože každý kasař měl svůj styl. Stejně tak i kufry Otýlie Vranské, všechno skončilo v policejním muzeu. Stejně tak jako další exponáty, které tady v podstatě můžete vidět. Ony sem byly dodány postupně v letech 64 až 85 zhruba. Ty sály jsou doplněny vždycky nějakým, jak říkala moje paní předchůdkyně, paní ředitelka Machutová, emotátem. Tady vidíte zrovna figuríny, které vlastně mají předvádět antropometrii, daktyloskopii, měření výšky, to je bertilonáž a snímání otisků prstů, která vlastně přichází po bertilonáži.
1: Mohl byste nám teda ještě shrnout, které všechny ty kriminalistické metody tu jsou?
0: Ony jsou tu ty nejvýznamnější. To znamená, že je tady mechanoskopie, balistika, daktyloskopie, máme tady potom dál genetiku, trasologii a samozřejmě potom metody identifikace, to znamená i fotografie. Tady v antropometrii vidíte třeba projekci, kdy se používala metoda kosterní ostatky nafotografovaly a pohřešovaná osoba vlastně překrýváním fotografie se překládaly a zjišťovalo se, zda se jedná o totožnou osobu nebo ne. To se doplňovalo takzvanou Gerasimovou metodou, kdy jsme měli sochaře v rámci policie anebo byli najati, kteří modelovali osoby a podobně. Takže tyto metody se tady dají vysledovat, ale i celá řada další vývojová stádia hmyzu, což je třeba pro identifikaci stáří mrtvoly velmi významný ukazatel. Krevní stopy, to je další věc. Víte, ono, naši předkové těch metod příliš nepoužívali, protože je nepotřebovali. Oni měli balistiku, první prokázanou balistiku, nebo nejstarší zatím, máme z roku 1907, měli mechanoskopii, jasně, ale ta přichází až s tím poznáním mikroskopů a čím jsou lepší a lepší a lepší, tak tím více se s ní pracovalo. Měli daktyloskopii, logicky, no a krevní stopy, tam to bylo velmi složité, protože je to zase o té úrovni vědního poznání. Oni dokázali, naši předkové, vlastně v době třeba vraždy Otýlie Vranské rozeznat lidskou krev a AB, to bylo všechno. Víc nerozeznali. Dneska jsme někde úplně jinde. Ale ty metody ten návštěvník si tady může projít. A opět jsou tady zase významné případy, nebo případy, na kterých se to dá deklarovat. Myslím, že tady vévodí jednoznačně případ Huberta Pilčíka, který v podstatě má prokázány nebo přiznal 5 vražd, no nicméně on jich podle všeho a tehdejších poznatků měl několik desítek. Ale vzhledem k tomu, že zemřel ve vazební celé, tak vlastně nikdy nebyl protokolárně vyslechnut a nikdy nestanul před soudem. Nicméně to, co doznal, tak to doznal a tady návštěvník uvidí několik unikátů, jednak posmrtnou masku, kterou máme, tohle kopie originály uložený samozřejmě v depozitáři, jednak zařízení, ve kterém řadu týdnů držel nezletilou dívku, kterou týral a pohlavně zneužíval, a obušek, který jsme objevili nedávno v našich sbírkách, který je originálem vražedné zbraně, kterou Hubert Pilčík používal. No a samozřejmě fotografie jeho hlavy, která je vlastně anatomickým preparátem a který máme na našich sbírkách také. To je to upínací zařízení, ano, které vlastně používal. Tady vidíte i fotografii z rekonstrukce a dneska je pod sklem, protože vím, že se to může zdát poněkud divné, ale našli se návštěvníci, kteří nám z toho loupali kousky dřeva a třísky, pravděpodobně jako suvenýr. Bedna, obušek, posmrtná maska a hlava. Víc se po Pilčíkovi nedochovalo, protože ten spis byl v 60. letech bez náhrady skartovaný. Takže to jsou jediné exponáty, které se vlastně Huberta Pilčíka dotýkají. Další části jsou uloženy v archivu bezpečnostních složek, ale to je taková, jak se říká, policejní žiletka, takový uzomký spis. Tady potom v podstatě to už není o metodách, ale o té kriminalistice čistokrevné ze vším všudy. A to jsou ty nejznámější případy československé kriminalistiky. Tohle je třeba případ Václava Mrázka, sériového vraha, který vraždil na Chomutovsku a na Kladensku. To, co tady návštěvník uvidí, tak jsou ale originály. Originál posmrtné masky, originál střelné zbraně, včetně balistiky, vražedné zbraně, sekery. To byla vlastně poslední jeho vražedná zbraň. Jeho poslední vražda nebyla sexuálně motivována na rozdíl od těch předcházejících, ale byla to loupežná vražda, kdy svoji oběť umlátil touto sekerou. I další předměty doličné. Tenhle unikátní případ tenkrát vedl k jedné věci. Poprvé v historii kriminalistiky začaly mezi sebou spolupracovat kraje, to znamená Středočeský a v té době ještě Severočeský, kde on páchal svoji trestnou činnost. To do té doby nebylo obvyklé a byl vytvořen jeden mezikrajský tým. To za prvé a za druhé vlastně díky jemu v roce 1957 začal vycházet kriminalistický sborník, který vychází dodnes. A ty poznatky z odhalování jeho činnosti, tak kriminalisté se učí dodnes a skutečně vstoupil do dějin kriminalistiky. I když je zajímavé, že třeba profilování na něm sice zkoušeli, nicméně oficiálně nebylo přípustné, protože my jsme tenkrát jeli sovětský model a samozřejmě psychologie a psychiatrie v Sovětském svazu byla pavěda a tudíž nebylo možné ji používat. Takže na Mrázka se to tak jenom v náznaku zkoušelo, ale to skutečné profilování přichází až v 90. letech. Pak jsou tu známé případy Herty Černínové, Kvadratura ženy, velmi podobná vraždě Otýlie Vranské, ale úplně jiný motiv. A zase originální dotýkané exponáty vražedné zbraně, kterými vlastně vrah Šmíd vraždil. Helena Čubírková, no to byl vůbec případ sám pro sebe, to byla dáma, která zavraždila manžela, maskovala to jako nešťastnou náhodu, když stěhoval kamna na půdu a pak zavraždila svého milence, toho rozřezala na kousky, spálila tělo v peci, no nicméně hlavu dala do tašky do vlaku a poslala jí vlakem na záchodcích, no a díky tomu byla odhalena. Smrt stopaře. To byl případ dvou zavražděných dívek, který inspiroval velmi dobře udělaný film Smrt stopařek. Pravda, že když tenkrát vstoupil do kina, já si to pamatuju, tak měl preventivní dopad. Zmizeli stopaři z celé republiky. Prostě všichni se báli. Ačkoliv závěr filmu neodpovídá realitě, protože jednak on je neuškrtil, ale ubodal a jednak byl skutečně dopaden a postaven před soud. Pak tady máte další vraždy, včetně Hojera, včetně Studny, která už by si dnes zasloužila trošku jiný popisek, protože v podstatě případ Studna dneska lze považovat jeho průběh za poněkud jiný, než jaký byl deklarovaný třeba v 30 případech majora Zemana. A máme tady samozřejmě Straku. To už jsou legendární vraždy od těch 80. let. Spartakiádní vrah a Ladislav Hojer, no tak to byly v úvozovkách dvě smutné legendy československé kriminalistiky. Ale právě na Hojerovi tam se ukázalo, že v mnoha případech je vlastně se to dá používat jako kriminalistická metoda, je přístup k tomu pachateli. A Jiří Markovič, který ho objasňoval, byť upřímně na to, že to je hojer, na to se přišlo poměrně velkou náhodou, ale ta další práce s ním, to byl fenomenální kousek Jiřího Markoviče, který k němu získal určitý vztah, našel si k němu cestu jako k člověku. A hojer vlastně potom začal doznávat.
2: A ještě u toho Mrázka jsem se chtěla zeptat na to kolo.
0: No, on to byl kleptoman, to za prvé. A za druhé, on celou řadu těch obětí hledal tím stylem, že projížděl ten kraj kolem Chomutova na kole. Oni ty vzdálenosti toho místa, kde on fungoval, tak těch bylo celá řada. On neměl jenom tyhle vraždy, on měl pohlavní zneužívání, znásilnění, pokusy vražd, krádeže, vloupání, on krad i zavařeniny. Když se potom dělala domovní prohlídka, tam se našly i věci, které vůbec nemohl potřebovat. Ale prostě on je ukrad. Bo on mimo jiný ještě taky je v tandemu se svým bratrem Karlem, který ale o těch vraždách nic nevěděl. To se prokázalo a bylo to věrohodné prokázání. Faktem zůstává ale, že spolu vykradli celou řadu domů, chat, bytů, sklepů. No a ukradli, co mohli. V podstatě ukradli i ty kola. Pravdou také je, to jsou takové ty záhady toho případu, které už nikdy nikdo neobjasní. Kde vzal zbraň, kde bral střelivo a podobné věci. Tohle už je sál, který je věnovaný dalším metodám, ať už je to trasologie, ale i další metoda, které nám pomáhají odhalovat třeba padělatelství, protože tady je jedna stěna věnovaná padělatelům. Největší padělatel Hrdina a jeho štoček Dědomov můj, který byl tak dokonale padělaný, že vlastně ani autor toho štočku nerozeznal, co je padělek a co je originál. Hrdinu chytli za protektorátu. On měl padělané libry, říká se, jedna z nich je tady vystavena, že tu druhou, že to byl tak dokonalý padělek, že měl na svém stole vystavenu ředitel Scotland Yardu. A to by mu ty kriminalisté, oni mu to přišili. Ale co mu zatloukli, tak bylo prosím padělání potravinových lístků. V té době by za to dostal trest smrti, bylo to období protektorátu. Je pravdou, že on byl v celé smrti. Ale on od začátku, kdy ho chytli, tak to začal hrát s prominutím, jak se říká, slangově na hlavu. A teď se zkoumalo. Je blázen, není blázen, je blázen, není blázen. A zkoumali to ty Němci tak dlouho, až vlastně přišlo květnový povstání. A protože ho osvobodili na Pankráci, tak dostal statut politického vězně. No a ten si udržel přesně do té doby, než ho potom na konci 40. let dostali znova za padělání. Ty další padělky, lomby, pěti koruny, mince a podobné věci, obrazy, to je jenom ukázka toho, co všechno se, já nevím, v 70., 80., 60. letech padělalo. Faktem je, že když se díváte tady na padělek, takzvaný padělek Mikuláše, Alše a Jana Žižky, no tak tohle ten Aleš by nenamaloval ani v raných dětských letech. Jo. To je hrozné, a přesto to někdo prostě koupil. Ve sbírkách máme třeba padělané bankovky z 50. let a ty jsou namalované pastelkou. Na první pohled je to padělek. A nebudete tomu věřit, ale on to fakt udal. Někdo prostě on tím zaplatil a někdo mu na to dokonce vrátil, než se na to v bance přišlo.

0: Myslím, že obrovským unikátem tady je útěková bedna tandemu Čabra do Roztočil. V roce 2005 uprchli z borské věznice v Plzni dva odsouzení vrazy, Čabrada a Roztočil. Zatímco Čabrada měl vraždu z 90. let z Chebu, tak Roztočil měl vraždu ze 70. let egyptského studenta Vexláka tady v Praze. Jenomže Čabrada byl chycen tady u nás, odsouzen, ale Roztočil nikoli, ten utek do Německa v 70. letech. Byl odsouzen v nepřítomnosti, po 90. roce on se sem vrátil v domnění, jako že se nic nebude dít, no a samozřejmě, protože se dělo, tak ho okamžitě sebrali, no a dostal 15 let. Odseděl si z toho 5 let, no a v této bedně, která se má tvářit jako paleta malých poznámkových bločků, tak si vytvořili dutinu, tam měli ventilátor, světlo, nějaké potraviny, nechali se do té bedny v borské věznici v knihárně zavřít, zapáskovat, vlastně zablombovat a vyvízt mimo továrnu a tam odsud uprchli. Oba dva uprchli do zahraničí, Roztočil utekl do Německa, kde je dodnes, a Čabrada utekl do Francie, a protože měl napojení na italskou mafii ohledně obchodu s drogami, tak měl v plánu, že uteče na Sicílii. Nicméně jeho chytli, tuším, že v Saint-Tropez nebo v Lyonu, teď nevím, někde zhrouceného v kotelně údajně, a Roztočil ale ne. Ten zůstal v Německu, žádal o obnovu procesu, tady došlo k obnově procesu a přesto ho Německo vlastně do dneška nevydalo. Takže ten zůstal venku a tvrdí, že on milého egyptského studenta neznal a nikdy ho nezavraždil. Ovšem svědci té doby a spis hovoří o něčem úplně jiném. Byl to první a poslední útěk podobného stylu, který se vlastně v našem věznictví odehrál. Takže útěkovou bednu, originál, může návštěvník nahlédnout i dovnitř. No sednout dovnitř si nemůže, to ne, přece jenom je to exponát. Tohle už jsou potom věci, které slouží identifikaci, nebo sloužily, jsou to muzejní exponáty. Je to hlasová, zvuková, audiodetekce a podobné porovnávání lidských hlasů a podobné věci, které vlastně z toho návštěvnického hlediska nemusí být ani tak úplně vizuálně zajímavé. Vidíte, že to je jakýsi velký magneťák, ale ta činnost, která s tím byla spojená do dneška vlastně, ačkoliv dneska už na úplně jiné úrovni, tak byla velmi, velmi významná a samozřejmě svůj význam získává víc a víc i v době nových a nových technologií. Vražedné zbraně, to je další věc, kde vlastně návštěvníci velmi často postávají, ale faktem zůstává, že tento koutek těch vražedných zbraní moc nemá. Ty zbraně, které jsou tu vystaveny, tak ta jedna kategorie nedovoleného ozbrojování, sériová výroba a běžné věci, které nemá mít. Potom samodomo výrobky, které jsou střílející tušky, zákeřné zbraně v holích a podobné věci. Samodomo zbraně, ano, i ta větev, která má tu trubku, tak může mít klasifikaci skutečně zbraně. Je to o tom, jakou rychlostí nebo jakou silou, jakou energií opouští střela, ústí hlavně. A tady je důležité si třeba uvědomit, to je ta profesní zkušenost. Ve chvíli, kdy ta zbraň má optiku a podvěšenou baterku, tak to není zbraň odstřelovače, ale pytláka. Některé zbraně si ti lidé vyráběli, protože si prostě chtěli zastřílet, nebo to pro ně byla výzva jako pro zámečníka nebo někoho, kdo pracuje s kovem a podobně. A jediná vitrínka skutečných vražedných zbraní, tak je ta úplně vpravo a tady přesně vidíte ten rozdíl. Největší část vražedných zbraní máte doma, kuchyňský nože a podobné věci, sekírky. Tohle je teda biják z první světové války, jasně, ale ten zbytek jsou skutečně reálné vražedné zbraně a jsou to bodné zbraně, bodnosečné. No a poslední sál vlastně kriminalistiky, ten je atraktivní zejména Orlickým sudem, protože tady vystavujeme, to už jsou ty devadesátky, vystavujeme sud z nejznámějšího případu devadesátek Orlických vražd a je to skutečně originál. Oni ty sudy byly dva, ale dochoval se pouze jeden, ten musel být z hygienických důvodů vlastně zlikvidovaný. A tady popisujeme ten případ Orlických vražd, alespoň v té zkratce, protože kdybyste zase chtěli popsat ten případ opravdu komplet, tak vám to zabere celý sál. Ale jsou tady jiné unikáty, je tady případ Kotva, pachatel, proto aby se pomstil své vedoucí, tak se strojil nástražní výbušný systém a dalo do kotvy. A ten systém byl ale skutečně funkční. A kdyby nedošlo k jeho byť amatérské a nadšené likvidaci, tak by došlo k výbuchu takového způsobu, on byl umístěný v oddělení oděvů, že by došlo k zahoření celého jednoho patra a pravděpodobně ke stovkám obětí. Stejně tak tady máte případ takzvaný Mrzák, on se taky přezdíval, on neměl rád lidi, prostě je nesnášel. Takže vyráběl nástražné výbušné systémy, kdy chtěl odpálit koleje. Ono mu to většinou nevyšlo. On měl teda výborný trhaviny, to jo, no ale neuměl to pořádně zapojit, naštěstí. Takže ty koleje nakonec nebouchly. On si vyrobil i svoji zbraň, všechno, ale zase on měl takovou smůlu, nejenom při tom zapojování, naštěstí smůlu, že když pro něj přišla policie, on si dal na útěk, naštěstí nestřílel. No a na útěku se pokusil ještě spáchat sebevraždu, no ani to se mu příliš nepovedlo a umíral si další dva dny. Je to taky velmi zajímavý případ. On je zajímavý i tím, že on si vedl sešity, kde si vedl podrobné zápisy. Složení těch chemikálií, zapojení těch mechanismů, to všechno vlastně je dochované v těch jeho zápisech, které si občas od nás půjčuje i kriminalistický ústav. Poslední takový velmi známý případ taky lesní vrah a některé věci kolem jeho osoby. Tady je ale potřeba si uvědomit, že ty tři vraždy, které on spáchal a které mu byly prokázány, tak on se cvičil. To se jenom připravoval. On byl odhodlaný vystřílet celé metro, že dokonce už to metru s těmi zbraněmi byl. On měl IQ kolem 130. To znamená, že to nebyl žádný hlupák, na rozdíl třeba od Hojera, který měl 70. Tady to je ale důkaz toho, že IQ v tom, jestli ten člověk bude vraždit nebo nebude vraždit, nehraje příliš roli. A on se vlastně těmi třemi vraždami teprve připravoval na to finále, kdy chtěl skutečně zaútočit na cestující v metru. Nakonec byl odsouzený na doživotí.
1: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Požár na jihu Francie se rozšiřuje. V ohrožení je i cyklistický závod Tour de France. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Fotbalisté Norska v 8. finále mistrovství světa vyřadili Brazílii a bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci asi 10 tisíc lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Oblastí má dnes vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Při požáru se zranili dva lidé, jeden hasič a jeden místní obyvatel. Oba jsou v kritickém stavu. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5 000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Potvrzuje to šéf asociace Josef Jaroš.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuhle tu chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
2: V minulosti už se tento typ podvodu i snahy vylákat z podnikatelů peníze objevil. Teď se může jednat o další vlnu. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem, kde je důležité letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. V Karlových Varech měl večer premiéru film Pramen. Hlavní roli v něm hraje Anja Geislerová. Stvárnila lékařku, která se podílí na sterilizaci romských žen v někdejším Československu. Divákům na filmovém festivalu ho představil režisér Ivan Ostrochovský.
4: Snažili jsme se urobiť film taký, že náš mozog bohužel funguje tak, že svět rozděluje na my a oni. My chceme urobiť film, kde se my budeme chvíli cítit jako oni. A keď presvedčíme svoj jedno človeka, aby opustil svoje stereotypy, budeme šťastní.
2: Do kin půjde film Pramen v druhé polovině července. Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě se dnes otevírá veřejnosti. Je to už po čtvrté v letošním roce, informoval o tom úřad vlády, který má historickou budovu ve správě. Během komentovaných prohlídek si lidé můžou prohlédnout reprezentační prostory využívané při státních návštěvách a diplomatických jednáních a taky výstavu s názvem Dary premiérům. Palác bude otevřený od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma. Fotbalisté Norska jsou na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Historický postup oslavili po vítězství 2-1 nad Brazílií. V dalším utkání čeká Norsko, buď Mexiko nebo Anglie. Aktuální zápas sleduje reportér Kristian Šveda.
5: Ve 12. minutě nastavení druhého poločasu, teď avizovaných jich bylo 11, teď měli velkou šanci Mexičané, ale nedali gól. Angličané si respektive málem vstřelili vlastní gól. To podstatné je, že Mexiko prohrává s Anglií 2-3 a Angličané hrají o 10 od 54. minuty. Zbytek utkání poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Kristián Švera, Radiožurnál.
2: Tenistka Karolína Muchová zdolala ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 6-3 v rozhodujícím třetím setu a na londýnském Grand Slamu si zahraje čtvrtfinále. V boji o semifinále nastoupí Muchová proti Japonce Osakové. Ta porazila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou 6-2 a 7-6.
6: Zavřená D55 na Zlínsku a nová uzavírka na dálnici D1 u Brna. Dálnice D55 z Hulína do Bzence stále obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Napajedla, 35. kilometru. Zřejmě tam už odklízí následky noční nehody. Kombajn v místě narazil do svodidel. Možná objízdná trasa vede přes Napajedla. V Brně Bystrci se znovu jezdí po ulici k dálnici. Uzavírka kvůli zásahu hasičů u požáru domů skončila. A na D1 z Brna do Vyškova je v nově opravovaném úseku úplná uzavírka. Zavřený nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Opět se to dá po silnici do Rousínova a exit 216, případně najet na D1 na exit 210 směr Brno a otočit se u Rohlenky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Rusko ztrácí kontrolu nad Krymem a bez něj prohraje válku.
8: Bělorusko se chystá zapojit do války na Ukrajině.
7: Mocenský boj v Íránu ohrožuje rozhovory s Američany.
8: Nový maďarský premiér demontuje Orbánův systém.
7: Za extrémní vedra mohou uhlíkové emise.
8: Taková jsou témata následujícího pořadu.
7: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
8: Od mikrofonu vás vítají Patricie Polanská
7: a Šárka Feniková.
1: Svět ve 20 minutách.
8: Krym je Putinův nejdražší poklad a nejviditelnější symbol jeho cíle obnovit ruskou moc po rozpadu Sovětského svazu. Ztráta vlivu na někdejších sovětských územích a v mnoha případech i jejich spojenectví se Západem je pro tohoto někdejšího agenta KGB trvalým důvodem k nespokojenosti, píše britský deník Telegraf.
7: Válka, kterou Putin vyvolal, aby tento nepříznivý vývoj zvrátil, se však zdá čím dál víc neudržitelná. Putinovo postavení dnes vypadá stále vratší a zhoršování situace už nelze přehlížet. Ukrajinský tlak se už neomezuje pouze na bojiště. V Moskvě ukrajinské drony a rakety stále častěji předvádějí, že dokážou udeřit i v hloubi Ruska a odhalit slabiny ruské protivzdušné obrany. Na Krymu a v kdysi vzkvétajícím turistickém středisku přibývá obyvatel i návštěvníků, kteří chtějí odejít. To, co Putin prezentoval jako největší strategický zisk Ruska, tak začíná vypadat spíš jako přítěž.
8: Nedávné vyhlášení výjimečného stavu na Krymu znamenalo pro Putina těžkou politickou i vojenskou porážku. Ruské úřady tak poprvé veřejně přiznaly závažnost situace na poloostrově. Opatření, která představují určitou formu staného práva, zdůrazňují rozsah problému, kterému tam Kreml čelí. Hovoří se o nedostatku pohonných hmot, výpadcích elektřiny a sílících obavách civilního obyvatelstva. Ruská černomořská flotila byla kvůli opakujícím se ukrajinským útokům stažena ze svého tradičního sídla Sevastopolu.
7: Dlouhé fronty automobilů na silnicích směrem z Krymu ukazují, že mnoho obyvatel už poloostrov nepovažuje za bezpečný. Dodávky základních potřeb, jako například pohonných hmot, jsou sporadické kvůli útokům ukrajinských dronů. Kreml kdysi označoval Krym za obrovský úspěch Putinovy strategické vize. Dnes ale hrozí, že bude nejjasnějším důkazem, že jeho takzvaná speciální vojenská operace je neúspěšná.
8: Když Rusko v roce 2014 Krym nelegálně anektovalo, byla reakce Západu značně omezená a řada evropských zemí dál snižovala své vojenské schopnosti. Putinovi ještě víc narostl hřebínek, když Británie zmařila své a americké plány na zničení chemických zbraní syrského prezidenta Bašára Asada, který zavraždil 1500 Syřanů smrtícím sarinem. Putin došel k závěru, že Západ postrádá vůli i prostředky, aby vzdoroval jeho ambicím.
7: Tento pocit posílila i řada geopolitických krizí, které ukázaly, že odstrašující síla Západu je slabá a nejednotná. Když Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, Putin zjevně očekával další nevýraznou reakci. Ukrajina však kladla odpor s mimořádným odhodláním a západní vojenskou podporou, která průběh konfliktu zásadně proměnila.
8: Krym má stále zásadní význam z vojenského hlediska. Ruská armáda na poloostrov spoléhá jako na logistické centrum zásobování jednotek, které bojují na jihu Ukrajiny. A protože ukrajinské útoky zničily trasy, které vedly přes okupovaná území, Krym a Kerčský most získaly ještě větší význam jako cesty k zásobování ruských vojáků v oblasti Dnipra. Jestli Ukrajina dokáže dál oslabovat možnost Ruska využívat poloostrov jako bezpečnou základnu, mohlo by to mít dalekosáhlé důsledky pro ruské vojenské operace.
7: Strategická situace se tak pro Putina zhoršuje. Zdá se, že nedokáže plně ochránit ani Moskvu, ani Krym. Západní bezpečnostní představitelé naznačují, že jeho pozice je dnes nejméně stabilní od vzpoury Wagnerovy skupiny. Zatím není jisté, jestli tato situace vyústí v nějakou důležitou politickou změnu, ale nepochybně zvyšuje tlak na Kreml, aby se snažil tento stále nákladnější konflikt nějak ukončit.
8: Pro Evropu a její spojence to může být vzácná strategická příležitost. Ukrajina prokázala na moderním bojišti pozoruhodné novátorství a díky technologiím, přizpůsobivosti a odhodlání dokázala vykompenzovat početní převahu Ruska. Kyjev se nejen brání, ale také mění podobu současného válčení v reálném čase.
7: Pokud jde o to, kdo by mohl Putina nahradit, lze si jen těžko představit politika, jenž by na této válce lpěl více než ten, který ji zahájil. Rusko utrpělo obrovské lidské i materiální ztráty. Každý jeho nástupce zdědí oslabenou armádu, narušenou ekonomiku a obyvatelstvo postižené důsledky vleklého konfliktu. Putinův nástupce bude muset čelit úplně jinému strategickému prostředí. Krym, který byl kdysi symbolem Putinova vzestupu, se teď může stát symbolem jeho konce, soudí britský Telegraf.
8: Bělorusko se potichu připravuje na to, že bude hrát větší roli ve válce proti Ukrajině. Tamního diktátora Alexandra Lukašenka sice nijak zvlášť netěší, že by se měl k ruské invazi připojit, ale zdá se, že posiluje vojenské schopnosti pro případ, že bude do války vtažen. Zdůrazňuje to nedávná zpráva běloruské demokratické opozice pro ukrajinskou vládu. Zdokumentovala četné náznaky zrychlující se běloruské militarizace, včetně změn vojenské legislativy, zvýšení počtu členů armády i záložníků a militarizace škol, píše Americký institut mezinárodních vztahů Atlantic Council.
7: Tato zpráva přišla v okamžiku, kdy sílí napětí mezi Minskem a Kyjevem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno veřejně vyzval Lukašenka, aby demontoval zařízení na bělorusko-ukrajinských hranicích, které podle Kyjeva slouží k navádění ruských dronů na ukrajinské cíle. Zelenský Lukašenkovi pohrozil, že jestli to neudělá, udělá to Ukrajina. Běloruské naváděcí stanice pak byly během několika dní vyřazeny z provozu, takže Minsk zjevně Zelenského poslechl.
8: Už od zahájení invaze Rusové z Běloruska útočí a posilují s ním obranou spolupráci. Stovky běloruských továren vyrábějí součástky k ruským raketám, ale i systémy protivzdušné obrany, drony, elektronické přístroje a munici. Bělorusko se tak do ruské války nepřímo zapojuje. Lukašenko se řadu let snažil udržet vyvážený postoj vůči ruské invazi a dál pěstovat s Kremlem těsné vztahy, ale zároveň si udržet dostatečný odstup, aby se nestal přímým účastníkem konfliktu. Teď má však Moskva na bojišti potíže a Lukašenko má problém svůj postoj udržet.
7: Rusko má v současnosti v Bělorusku asi 2000 vojáků, ale nedávná dohoda vytvořila právní základ k jejich stálému rozmístění a hlubšímu vojenskému začlenění. Putin navíc nedávno oznámil, že v Bělorusku rozmístí ruské taktické jaderné zbraně. I když ještě nebylo potvrzeno, že k tomu došlo, Bělorusko se aktivně podílí na zastrašování Západu ruským nukleárním arzenálem.
8: Bělorusko je pro Putinovu válečnou ekonomiku čím dál důležitější. Ukrajinské drony ničí provoz ruských ropných rafinérií a Minsk Moskvě vypomáhá. Prodej běloruského benzínu Rusku byl letos v červnu 50krát vyšší než v témže období loni. To vše ale neznamená, že na Ukrajinu půjdou bojovat běloruští vojáci. Lukašenko dobře ví, jak riskantní by bylo do války vstoupit.
7: Lukašenkovo politické přežití sice závisí na Kremlu, je mu ale jasné, že kdyby poslal na Ukrajinu své vojáky, bylo by to pro něj velmi riskantní. Nezávislé průzkumy se trvale ukazují, že většina Bělorusů je proti účasti ve válce. Nákladné vojenské tažení by tak mohlo vyvolat největší domácí krizi od protestů v roce 2020, které Lukašenkův režim málem svrhly.
8: Nejde však jen o vtažení běloruských vojáků do ruské války. Situace je složitější. Kreml do ní může Bělorusko zatáhnout i bez přímého zapojení vojáků. Roli Minsku prohlubuje jeho pomoc s ruskými útoky dronů, vojenská výroba, logistická podpora, provokace na hranicích nebo hybridní útoky.
7: V současnosti je možná nejdůležitější strukturální vývoj. Bělorusko postupně odstraňuje politické, právní, průmyslové i vojenské překážky, které jeho zapojení do ruské války omezovaly. Dnes už existuje struktura velení, změnila se legislativa a sílí obranný průmysl. To vše by mohlo zapojení Běloruska do války usnadnit, kdyby se Putin rozhodl, že k němu nastal čas.
8: Běloruská opozice zdůrazňuje, že každý další krok, který zemi spojí s ruskou invazí, oslabí suverenitu Běloruska, jež se tak stane pouhým doplňkem ruské válečné mašinérie. Opozice vyzývá k celonárodnímu dialogu dřív, než bude celý proces nezvratný.
7: Politika Západu vůči Minsku by měla tuto realitu zohlednit. I když je důležité zajistit propuštění politických vězňů, nesmí se zapomínat na ruskou snahu vtáhnout Lukašenkův režim do ruské války. Pomoci by mohlo například posílení sankcí tak, aby běloruské a ruské zbrojovky neměly žádnou možnost získat západní technologie.
8: Důležitá je i západní podpora běloruských nezávislých médií, občanské společnosti a demokratického hnutí. Nastolení demokracie představuje největší naději, jak může Bělorusko získat suverenitu a má zásadní význam i pro dlouhodobou bezpečnost Evropy, zdůrazňuje Atlantic Council.
1: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Americko-íránská mírová jednání ohrožuje mocenský boj v Teheránu. Tamnější politici požadují uvolnění miliard dolarů zmrazených v rámci protiíránských sankcí, zatímco armádní zastánci tvrdé linie chtějí získat kontrolu nad Hormuzským průlivem. První skupina v čele s prezidentem Masoudem Pezeškianem chce peníze na zlepšení životních podmínek milionů Íránců a islámské revoluční gardy, které dnes mají v zemi navrch, si chtějí za každou cenu udržet kontrolu kontrolu nad průlivem a zavést lukrativní mýtné na jeho proplutí. Americkému deníku Wall Street Journal to řekli představitelé obeznámení s průběhem jednání.
8: Revoluční gardy oznámily, že jestli nezískají záruky, že Irán bude mít nad Hormuzským průlivem výhradní kontrolu, opět ho uzavřou. Rovněž požadují, aby Spojené státy přestaly prosazovat námořní trasu přes jižní část průlivu v blízkosti Ománu. Hormuzský průliv je pro iránskou armádu nejúčinnější způsob, jak si udržet vedoucí pozici v rozhovorech. Názorové rozpory v Iránu však ukazují, že řada otázek stále není vyřešena a dohoda o mnohem složitějších problémech, například o iránském jaderném programu, je v nedohlednu.
7: Teherán podle mluvčího ministerstva zahraničí Esmaila Baghájího očekává, že z celkových 12 miliard dolarů iránských prostředků zadržovaných v Kataru bude Iránu vrácena polovina. Iránská ekonomika naléhavě potřebuje peníze. V zemi sílí inflace způsobená dlouholetými sankcemi i americko-izraelským bombardováním a blokádou.
8: Pezeškiana, který byl před 2 lety zvolen díky slibu oživit hospodářství a podpořit spolupráci se Západem, oslabují silnější islámské revoluční gardy. Podle Američanů však bude uvolnění peněz záviset na tom, jak se bude Irán chovat a zda ponechá Hormuzský průliv otevřený. Tato volná námořní trasa je nejdůležitějším prvkem americko-iránského memoranda o porozumění ze začátku června.
7: Revoluční gardy považují Hormuzský průliv za svou zásadní výhodu. Chtějí zavést mechanismus vybírání poplatku za jeho proplutí, údajně aby pokryly náklady na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Podle iránských představitelů by tyto platby mohly vynést až 40 miliard dolarů ročně. Poradci a vyjednavači revolučních gard dokonce tvrdí, že kontrola nad průlivem je důležitější než uvolnění zmrazených peněz, které mají být podle Washingtonu použity na humanitární účely.
8: Irán minulý týden zautočil na loď s 2 miliony barelů ropy z Kataru, která proplouvala ománskými vodami. Katar je důležitým prostředníkem americko-iránských jednání a revoluční gardy tak ukázaly, že jsou ochotny riskovat i zhroucení mírových rozhovorů, jestli průliv nezůstane pod jejich kontrolou. Američané reagovali útokem na zbraně, které Teherán používá k atakům na plavidla, a jednání s Iránem, naplánované na minulý víkend ve Švýcarsku, se tak nekonalo.
7: Obě strany se pak dohodly, že útoky zastaví a obnoví rozhovory, ale revoluční gardy začaly vzápětí znovu vyhrožovat proplouvajícím lodím s tím, že se přes průliv nedostanou bez souhlasu gardistů. Tuto nesmlouvavou taktiku podpořila i řada vlivných iránských duchovních. Část členů Iránské rady expertů, která většinou podporuje názor nejvyššího duchovního vůdce, dokonce sdělila vyjednavačům, že průliv by měl zůstat uzavřený, dokud Izrael nepřestane útočit na Libanon.
8: Postoj zastánců tvrdé linie přiměl Pezeškiana, aby navštívil vysoké duchovní v Kómu, hlavním středisku náboženského vzdělání. Ajatoláhovi Šubajrímu Zanžánímu, jednomu z nejvýznamnějších duchovních v zemi, vylíčil, jaké výhody přinese Iránu uvolnění 6 miliard dolarů z Kataru. Řekl mu také, že mírová dohoda má podporu nejvyššího duchovního vůdce Močtaby Chamenejího, a postěžoval si, že různé frakce v zemi i v zahraničí se snaží narušit diplomatický proces. Chamenejí, který se ujal nejvyšší funkce po atentátu na svého otce, má k mírové dohodě nejednoznačný postoj. Původně ji neschvaloval, ale nakonec Pezeškiánovi povolil, aby o ní dál jednal. Shrnuje složitou situaci v Iránu Wall Street Journal.
7: Nová maďarská vláda premiéra Pétera Maďara se snaží co nejrychleji předělat režim Viktora Orbána. Vyhlásila válku korupci, chce zreformovat média a chránit demokracii. Maďar hned v prvních týdnech ve funkci přestal blokovat Evropskou unii, jak to dělal Orbán, a zahájil dialog s Ukrajinou, kterou jeho předchůdce nazýval říší zla. Parlament zase snížil platy poslanců a ministrů a omezil funkční období premiéra na maximálně 2, informuje server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
8: Orbán plánoval na desítky let dopředu. V případě, že by jeho strana prohrála volby, měli obtížně nahraditelní státní úředníci sabotovat práci nových vlád. Odložil si také miliardy na pokračující financování své sítě. Maďarova vláda a jeho strana TISA však teď může všechno zrušit díky dvoutřetinové většině v parlamentu.
7: Maďar označil Orbánův styl vládnutí za mafiánský a slíbil, že ho při operaci Očistec, jak nazval své tažení, zcela vymítí. Chce také vyšetřit, jak se Orbánova rodina, přátelé, oligarchové a vysoce postavení straníci obohacovali a postarat se, aby nelegálně nabitý majetek vrátili do státní pokladny.
8: Nový premiér se také zavázal k reformě státních institucí, soudnictví a médií, která zabrání návratu Orbánova systému politického dozoru nad státními institucemi i veřejností.
7: Minulý týden parlament schválil první balíček operace Očistec, který se stává většinou z protikorupčních opatření. Mají odblokovat 17 miliard eur, jejichž výplatu Maďarsku pozastavila Evropská unie kvůli riziku korupce za Orbánovy vlády. Maďarovo načasování bylo důležité, protože lhůta k vyplacení části těchto prostředků ve výši více než 10 miliard eur uplyne už v srpnu.
8: Jedním z nejdůležitějších opatření je zrušení soukromých nadací, které vlastní a spravují maďarské univerzity, kulturní instituce a historické památky. Tyto nadace vznikly za Orbána s cílem převést majetek v hodnotě 5 až 9 miliard eur do soukromých rukou. Tyto organizace jsou považovány za symbol Orbánova, kleptokratického systému, a na většině maďarských univerzit zavedly novou administrativní strukturu, kterou obsadili Orbánovi loajalisté a oslabili autonomii školy.
7: Nový parlament také zpřísnil předpisy pro vykazování majetku politiků a vyšších státních úředníků i povinnost transparentnosti a odpovědnosti při veřejných zakázkách. Ty byly za Orbána hlavním zdrojem korupce a obohacování. Díky těmto tendrům se stal miliardářem a nejbohatším Maďarem Orbánův spolužák Lorinc Mészáros, původně instalatér.
8: Parlament také schválil reorganizaci veřejnoprávních médií a zavedl rozsáhlá omezení, aby zabránil nenávistným politickým kampaním. 16 let Orbánovy vlády vysílala veřejnoprávní média jen propagandu a nepravdivé zprávy. Navzdory zákonné povinnosti informovat objektivně zaznívaly v jejich pořadech málo kdy jiné hlasy než členů strany Fidesz. Stávající holdingové společnosti pro veřejnoprávní média se teď ruší a nahrazují je nové orgány, v níž budou zastoupeni politici i zástupci novinářských organizací.
7: Parlament podnikl i první kroky k dalším důležitým zákonům a k ústavní reformě. Většina nezávislých maďarských pozorovatelů považuje za nejdůležitější zákon o zřízení Národního úřadu pro navracení a ochranu majetku. Byl to jeden z nejvýznamnějších maďarových volebních slibů – získat zpět miliardy, které za Orbánova funkčního období skončily netransparentním a často protiprávním způsobem v kapsách lidí z jeho okolí a postavit tyto osoby před soud.
8: Podle maďarského politologa Gábora Toroka je to nejdůležitější politický krok nového kabinetu, protože uspokojí touhu společnosti, která chce vidět, jak se na zápěstí nasazují pouta. Je to něco, co neudělala žádná maďarská vláda od pádu komunismu na konci 20. století. Maďar chce rovněž sesadit prezidenta Tamáše Šujoka, kterého označuje za loutku Orbánova režimu. Hodlá také omezit počet funkčních období poslanců v parlamentu na maximálně 3. Uzavírá výčet reforem Deutsche Welle.
7: V posledních dnech spalovala Evropu rekordní vedra, k nimž by nedošlo bez klimatických změn, alespoň to tvrdí nová studie mezinárodní vědecké iniciativy World Weather Attribution. Podle ní by ještě před 50 lety nemohlo k takovým teplotám dojít, ale dnes jsou 200krát pravděpodobnější než před 20 lety, píše agentura AP.
8: Miliony lidí ve Francii, Itálii, Španělsku, Británii a dalších evropských zemích zažívali extrémní vlhkost a teploty, které přes den šplhaly ke 40 stupňům a v noci byly tak vysoké, že se ovzduší neochladilo. Vědci odhadují, že kdyby tepelná vlna s podobnými vlastnostmi přišla v červnu 1976, byla by ve dne o 3,5 stupně Celsia chladnější a v roce 2003 o 2 stupně. Vědci zvolili tyto roky protože i tehdy došlo k extrémním vlnám veder.
7: Červen přitom v západní Evropě historicky nepatří k nejteplejším měsícům. Ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a jižní Anglii dosáhly teploty hodnot o 5 až 12 stupňů Celsia více, než jsou sezónní průměry, a to v důsledku přetrvávajícího tlakového systému. Tento jev přivedl do Evropy horký vzduch ze severní Afriky a obloha byla jasná, což vedlo k ještě většímu vedru. Údaje ukázaly, že v době od 18. do 30. června padly teplotní rekordy v bezmála polovině zkoumaných evropských měst.
8: V klimatických podmínkách roku 1976 bychom tak dramatické teploty jako letos vůbec nečekali a i v roce 2003 by byly velmi vzácné, říká hlavní autor zprávy Theodore Keeping, klimatolog střediska pro ekologickou politiku při britské Imperial College London.
7: Evropské sdružení vědců World Weather Attribution se zabývá studiem příčin extrémních povětrnostních jevů a v roce 2015 začalo posuzovat, do jaké míry lze tyto jevy připsat změnám klimatu způsobeným spalováním fosilních paliv jako uhlí, ropa a plyn. Studie této organizace vycházejí z recenzované metodiky.
8: Studie kromě jiného zjistila, že 45% z 850 analyzovaných měst ve 30 evropských zemích překonalo nebo ještě překročí rekordy v oblasti tepelného stresu, jemuž je vystaveno lidské tělo a který souvisí s naší schopností ochladit se. Tepelný stres je podle Keepinga vhodným ukazatelem očekávaných dopadů na lidské zdraví. Teplo a vlhkost představují nebezpečnou kombinaci. Podle autorů studie bylo nedávné vedro nejzávažnější, jaké kdy bylo v Evropě zaznamenáno, stejně jako vedro vlhké.
7: Evropa se otepluje nejrychleji na světě. Podle služby pro změny klimatu Copernicus Evropské unie zde teploty rostou od 80. let dvakrát rychleji, než představuje celosvětový průměr. V loňské studii vědci zjistili, že vlny veder způsobené změnami klimatu způsobily smrt 1500 lidí.
8: Při nedávné vlně veder meteorologové vydali varování před rizikem spojeným s horkem a proto byly omezeny sportovní akce, školní výuka, veřejná doprava i provoz turistických atrakcí. Řada zemí nemá důkladnou klimatizaci ani jinou infrastrukturu pro případ vyšších teplot. Francie zaznamenala nejteplejší den ve své historii a ohlásila 40 úmrtí v důsledku utonutí.
7: Autoři zprávy zdůrazňují, že současné vedro neovlivnil jev El Niño. Evropa zažila rekordní teploty už v květnu, zatímco většinou vedra přicházejí až v červenci a srpnu. Klimatolog z Pensylvánské univerzity Michael Mann, který se na výzkumu nepodílel, varoval, že i když jsou závěry studie přiměřené a racionální, roli klimatických změn souvisejících s vedrem možná dokonce podceňují.
8: Autor studie Keeping zdůrazňuje, že Evropa musí extrémním teplotám přizpůsobit svou infrastrukturu i chování. Musíme počítat s tím, že k něm bude docházet dál a v nejbližší budoucnosti se budou vyskytovat čím dál častěji. Rovněž se musíme zabývat příčinou klimatických změn, a to jsou uhlíkové emise, které vznikají při spalování fosilních paliv, cituje Keepinga agentura AP.
1: Svět ve 20 minutách.
7: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho úplné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz.
8: Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
7: Šárka Feniková
8: a Patricie Polanská.
1: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Benzín v Rusku není, nebo ho rozhodně není dost. Ukrajinské drony dálničí ruské rafinerie a logistiku. Mobilní internet v řadě regionů pravidelně vypadává. Úřady ho vypínají kvůli obavám z dronových útoků. A nákupy potravin jsou dražší a dražší a dražší. Je dnes Putin ve větším ohrožení, než byl před rokem. Začíná sobotní osobnost Plus. Mým hostem je diplomat, analytik a znalec Rusku. Ruska, kde řadu let žil. Vladimír Vltápek, vítám vás, dobrý den.
10: Hezký den.
9: A hezkou sobotu vám od mikrofonu přeje Barbora Stachicí.
1: Osobnost plus.
9: Je dneska Putin podle vašeho názoru ve větším ohrožení, než byl třeba před rokem, protože trošku se mu to tam sype?
10: No, to lze odpovídat různými způsoby a já začnu nejdřív takový ten, který je opřen o nějaká data. Početní stav Federální služby ochrany, což je jeho ochranka, se zvýšil, a to byste neuhodla, na 80 tisíc člověků, lidí, nejen tedy mužů. 80 tisíc duší je zaměstnáno ve Federální službě ochrany. Já nemluvím o FSB, já nemluvím o rozvědce, já nemluvím o tady těch
9: čili
10: službách.
9: Čili tohle je speciální Putinova garda.
10: To je ještě speciálnější, protože on má takový ty vnitřní vojska dřív, tedy Rozgvardiu. To je vlastně ta jeho garda pretoriánská, která má udržet všechno jaksi na úzdě. Ale tohle je ještě jakoby zvláštnější tajná služba, která má chránit především jeho a další teda vysoké ústavní činitele, abych nekecal. Teď se přebírají odpovědnost dokonce i za špičky armády, náčelníka generálního štábu a podobně. Nicméně to je neuvěřitelné číslo. 80 tisíc lidí.
9: A jak běžně má tahle jeho ochranná služba Putinova, má kolik lidí? Vyrostl ten počet na dvojnásobek,
10: pokud se nemýlím, tak ten minulý stav byl 50 tisíc a teď se to zvýšilo teda na 80. I těch 50 není málo, že?
9: Ne, není. Ale řekněte, tohle tedy znamená, když roste takhle razantně počet ochrany, příslušníků ochrany Putina, znamená to, že tedy ohrožen je víc a víc? Takhle to lze přeložit?
10: No, patrně má ten dojem, protože proti jeho vůli by se to asi nestalo. A teď je otázka, proč to tak je. Na to jsou různé teorie. Jedna, který, že objektivně je ohrožen víc a víc. Já myslím, že na něj mají Ukrajinci docela žízeň. Ale druhá varianta je, která je pro mě zajímavá minimálně. Někteří komentátoři říkají, že je to naopak hra tajných služeb, která se snaží Vladimíra Vladimiroviče přesvědčit o tom, že je ohrožen, tak aby ho dostala více pod vlastní

0: V Iránu vidíme proces dost podobný. Tam tomu tedy pomohl Izrael, když zabil předchozího a jaksi nejvyššího ajatoláha a jeho syna pravděpodobně zásadně zmrzačil, anebo ho možná zabil také. A co udělali místní revoluční gardy?
1: Co?
0: Vytvořili si umělý podpis nového nejvyššího ajatoláha, kterým stvrzují všechny svoje výnosy a od začátku války, a to už jsou 4 měsíce, abych teď nevypadal jako blbec před posluchači, už je to dlouho.
1: 4 roky, myslíte?
0: Ne, já myslím teď od toho obnovení války v Iránu.
1: Jo, myslíte Irán.
0: Ano, ano. Takže od té doby toho nového ajatoláha nikdo neviděl. Jo? Mladého Chamenejího.
1: No a...
0: A nicméně on dále stvrzuje svým podpisem všechno, co revoluční gardy potřebují. To je odpověď na tu vaši otázku.
1: No, takže...
0: Zda by si tím nepodřízli vlastní židli, no když by měli Putinův podpis, nebo jeho dvojníka, nebo jeho gumáka, nebo jeho cokoliv, obrázek, no, tak ne.
1: Takže ten můj další dotaz je logický, si myslím. Totiž, jestli vlastně tajné služby nemají v rukou v tuhle chvíli jako mnohem větší moc než Putin, protože Putin je zničit nemůže, ale oni mohou zničit Putina.
0: Ano. A zároveň to zatím, zdá se, nedělají, nebo žádné objektivní kroky k tomu jsme neviděli, ale ještě jednou je otázka, zda jeho se snaží zatlačit do takové té pozice jakoby velmi vzdáleného penzisty nebo velmi chráněné osoby, která vlastně do reálného řízení státu vůbec nezasahuje. Když je potřeba, tak vypustí nějaké video na uklidnění obyvatelstva. Když je potřeba, tak udělá vzdáleně samozřejmě poradu s vládou a tam jim řekne, koukejte zajistit, aby bylo dost benzínu, a to je všechno.
1: Ale vy si myslíte, že Putin je ten typ, který by se bezproblémově nechal odstřihnout od vydávání svých rozkazů, ideí a prostě nezasahoval do aktuálního dění v Rusku?
0: No, já si myslím, že Putin nikdy nebyl mikromanažer jako jeden nejmenovaný středoevropský premiér. Jo? Takže on nemá tu potřebu do toho zasahovat neustále. To, že je unavený svým vládnutím, to už bylo dávno před válkou, tyhle informace, že ho to vlastně vůbec nebaví. No ale co má dělat chudák, jednou si sedl na tygra, tak nemůže slézt, že? Jinak by ho sežral ten tygr. Takže já nevím, jestli mu to možná tak trochu nevyhovuje. On také není nejmladší, je mu tuším 73 let, což proti Trumpovi nic není, ale...
1: Ale jestli je někdo v Rusku nositelem toho imperiálního snu, tak je to Putin. A od toho se přece neodchází.
0: Nedovolím říct, on nepochybně má ten sen, ale takových je tam víc. Těch sil, které podporují válku nebo tu snahu neodejít od imperiálního statusu Ruska, protože to je pro mnohé společenské skupiny to velmi bolestivý proces. Mohli jsme to vidět v Británii, ve Španělsku, v Portugalsku, ve Francii a tak dál. To nebylo vůbec snadné vzdát se té koloniální říše a Rusko to rozhodně zatím neudělalo a nevidím tam významné skupiny, které by se toho chtěly vzdát.
1: Víte, ale stále si říkám, a opravte mě prosím, jestli se mýlím, že člověk, který je tak totálně jakoby neústupný ve prospěch jakéhokoliv jednání o zakončení ruské agrese na Ukrajině. Člověk, který evidentně dělá o sobě obraz, že on všechno vyhraje, bez ohledu na to, co se stane. Prostě tohle není unavený člověk. Nemáte pocit?
0: To si myslím, že se nevylučuje. To, jak já to vidím, je, že on opravdu si uvědomuje, že nemůže vystoupit z toho vlaku, nebo slez z tygra, jak jsme si tady řekli. To rozhodně nemůže. A protože je svým způsobem profesionál, tak ví, co se od něj očekává. On samozřejmě nemůže říct, že to byl omyl, napadnout Ukrajinu a rozpoutat tu zločinnou agresivní válku, to samozřejmě říct nemůže. Ale to, jestli náhodou za měsíc, anebo za rok neprohlásí, vyhráli jsme, protože jsme ubránili Rusko před zlým natem, i když jsme nedosáhli vlastně žádných cílů a akorát jsme teda Ukrajinu výrazně urychlili její integraci se Západem, tak on to může prohlásit jako za vítězství. V sociologické průzkumy říkají, že to v první chvíli

0: chvíli ruská veřejnost silně uvítá. Údajně 80% to
1: jaké
0: uvítá.
1: Průzkumy?
0: K tomu se jistě vrátíme. To je velmi, velmi problematická věc, mluvit v ruském případě o nějakých průzkumech, ale průzkum takový, který se zeptá respondenta, v případě, že by prezident Putin vyhlásil vítězství nad Ukrajinou, uvítali byste to?
1: Jasně.
0: Tak takové průzkumy tam přeci jen jsou a zdá se, že jsou tedy velmi, velmi silně ve prospěch tady toho řešení. Protože
1: jakého
0: ta válka
1: řešení?
0: Se teď promítá do života Rusů mnohem víc než kdy jindy.
1: Ale
0: a oni by tedy uvítali tu konec války.
1: Konec války.
0: Konec války. Jak říkají Rusové, pod sousom, tedy s omáčkou nebo s doprovodem, že jsme vyhráli. To je samozřejmě
1: důležité. Já tomu rozumím, ale to ten poslední průzkum, který dělala, tuším, Levada, tak ta zmiňovala jako zajímavý paradox, že totiž nadpoloviční většina fandí té válce. A rozumíte, to se úplně jakoby liší, ale zároveň je vůbec nezajímá, protože pod polovinu těch lidí, které to uvádí, ne, já to nesleduju.
0: Ano, to je v zásadě v souladu s tím, co si myslíme, nebo co víme, se neodvážu říct, ale co vychází z těch průzkumů, že ta, pokud je ta podpora prezidenta nebo války, tak je velmi pasivní a je to spíš takový lojalita ze setrvačnosti a také ze strachu. Protože když vám zavolá průzkum po telefonu a zeptá se vás, podporujete válku, anebo chcete na 2 roky do lágru, tak většina respondentů odpoví, že podporuje válku, případně pana prezidenta.
1: Víte, ta situace, v jaké se teď ocitá postupně Putin jako ruský vládce, tak ta provokuje už zahraniční novináře do té míry, že třeba tento týden napsal The Independent, ruský vůdce Vladimír Putin je v úzkých a dokud je nad něj, je čas ho dorazit. To jsou takové, že je Putin na dně, tak redaktor vysvětlil mimo jiné tím, že musel přiznat, že Rusko čelí problémům kvůli úspěšné ukrajinské dronové kampani. A teď úplně jednoduše se jenom ptám, v tuhle chvíli, kdy jsme si řekli, že je zranitelnější, než byl dřív, je taky podle vašeho názoru blíž k případnému jakémukoliv, jakoukoliv formou odchodu z toho postu, a nebo jako milionkrát v minulosti se zase vylíže z toho a prostě jedeme dál močálem temným?
0: Já si myslím, že pravděpodobnější je ta druhá varianta, že to nějakým způsobem přežije a myslím si, že to velmi záleží na tom, zda se mu podaří udržet lojalitu jednak silových struktur, především tedy FSB, tajných služeb, a za druhé, zda se mu podaří udržet lojalitu těch největších hráčů, takových těch opravdu silných oligarchů. Já teď nemluvím o nějakých středostavovských podnikatelích někde hluboko na Sibiři, ale mluvím o takových těch Rotenbergech, Kovalčukách a podobně. Pokud si udrží lojalitu tady těch hráčů, tak to pravděpodobně přežije, protože upřímně řečeno, Putin je hlava autoritativního diktátorského režimu. A jediným úkolem takovéhleho režimu je udržet sám sebe. On tam není proto, aby se lidé měli dobře, aby byli vzdělanější, aby byli konkurenceschopnější, aby kvetly kytičky. Jejich jediný smysl existence je udržet se další měsíc nebo rok nebo další 5 letku. A to se mu zatím daří.
1: Mimochodem, myslíte si, že běžní Rusové se bojí víc Putina nebo konce Putina?
0: To je hezká otázka. Já si myslím, že si určitě bojí Putina nebo toho režimu. To už se dokázali, jak si to už jim propaganda dala do hlavy, že nemá smysl jakkoliv odporovat, takže oni jsou ještě mnohem víc než za socialismu, za Sovětského svazu, jsou takový atomizovanější. Jo? Baví se o sobě, pokud se o tom baví, tak jen v té nejužší rodině, na kuchni, jak se říkalo, a s přáteli a vůbec do médií, na sociální sítě to nedávají, protože jakýkoliv post, který dáte na sociální sítě, včetně blbého lajku k nějakému stanovisku, vás může stát svobodu. To už se lidi dozvěděli, to pochopili a tak prostě vůbec ničemu neodporují. Takže já si myslím, že se opravdu bojí odporovat. To, jestli by se měli bát konce Putina, myslím si, že tak daleko jejich představivost ani nesahá. Jo? Abyste se mohla bát konce Putina, tak byste si musela odložit otázku. Dobře, co bude po Putinovi? Bude někdo ještě horší, nebo vypukne všeobecný chaos a teď ty mocenské skupiny se začnou vzájemně požírat, vypukne nějaká občanská válka. Někteří lidé si můžou myslet, že nás obsadí zlé na to, z čehož by teda většina ruského obyvatelstva měla nelíčenou radost samozřejmě, ale část se toho může děsit.
1: Dá se říct o celé ruské společnosti, ne o celé, ale o nějakém průřezu tou společností, že stejně tak, jako se bojí Putina, války, všeho možného, ale tak zároveň je rozpačitá, protože neví, co by bylo poté, kdyby tyhle dva faktory Putin plus válka skončily. Proto se na to ptám.
0: Rozumím a upřímná odpověď je, že nevím. Zatímco vím, že velká část evropských intelektuálů nebo západních intelektuálů přichází s touhle myšlenkou. Pozor, po Putinovi by to mohlo být ještě mnohem horší. Tak to, že by si takovouhle otázku kladli Rusové, to, co poslouchám, čtu, to jsem tam prostě nenašel. Zdá se, že to zatím není otázka dne.
1: Co je otázka dne?
0: No, jestli skončí válka a jak skončí válka. Konec války je pro ně teď to nejdůležitější. Třeba existuje ukrajinská agentura, která používá Katy metodu, to znamená telefonuje. Samozřejmě se představují jako ruské agentury, povolené ruské agentury, nicméně jsou to Ukrajinci. A oni od nějakého konce roku 22 pokládají těm korespondentům v Rusku otázku, co vás nejvíc znepokojuje. A koncem roku 22 to bylo v 50% případů válka. To, že běží válka. Pak tady ta válka klesla v tom žebříčku a předběhly je ekonomické starosti. A teď, alespoň podle toho, co jsem si teď přečetl nedávno, i když ty ekonomické problémy nepochybně narůstají, viz benzín a tak dál, tak se ta válka vrátila znovu na první místo s těmi 50%. Jo? Což je hrozně zajímavý fenomén, protože ty ekonomické problémy skutečně se nezmenšily. Víme ty porady Grefa, Nejbuli, kde se hádají, jestli snížit procentní úroky a tak dál. Ale to, že jim občas hoří nějaká města a to, že Ukrajinci nebombardují obytné čtvrti. Ale přesto, když bydlíte v Moskvě a teď vidíte, jak je ten černý dým z nejbližší jaksi stanice naftové na zpracování ropy nebo v dalších městech, no tak to na vás zapůsobí.
1: No jasně, ztrácí.
0: Ten strach z války se vrací.
1: Jasně, předtím neměli strach z války, protože byla jinde. A teď ano, vidí, ano, že se jim do Ruska vplížila celkem nepozorovaně a je tady a budou i oni mezi těmi, kteří se budou bát.
0: Tím, jak Putinovi se během na podzim 22 podařilo přeci jen stabilizovat frontu, protože jenom připomenu našim posluchačům, že Putin se začátku zaútočil, obsadil velkou část ukrajinského území, ale na podzim 22 je Ukrajinci úspěšně vyháněli jak z charkovské, tak z chersonské oblasti, takže to vypadalo, že by mohli prohrát a pak to Putin zastavil a pro ty lidi v Rusku to vlastně přestalo být téma dne.
1: A teď mi řekněte jenom, ani se neptám, jestli tam někdo přemýšlí na dané téma, protože to zjevně nebudeme vědět, ale je to přitom obrovské téma, že totiž až když skončí ruská agrese na Ukrajině, tak se v Rusku budou dít velké věci, ne? Myslím tím ne všechny úplně pozitivní, až se budou vracet ti frustrovaní vojáci, nebo nebudou vracet ti frustrovaní vojáci, když přestanou téct obrovské ruské peníze do výroby zbraní. Tohle všechno jsou přece obrovské jakoby otazníky.
0: Ano, ten přechod tam nebo ta změna bude jistě velká, ale ona nemusí být momentální, z hodiny na hodinu, ze dne na den. Naopak, za prvé, ti vojáci se nevrátí hned na tu mateřskou zemi. Za druhé, ani zbrojní výroba nebude zastavena hned. Oni určitě nejdřív budou chtít zaplnit sklady. Chodorkovský o tom teď nedávno ve svém interview mluvil a říká, že si nemyslí, že to je skutečně kritický moment pro ten režim, protože oni poměrně dlouho, měsíce nebo třeba rok, to můžou držet v nějakém přechodném stádiu. Ty vojáky pouštět postupně, demobilizovat je nebo je umísťovat do nějakých posádek mimo velká centra, to znamená, jestli se vrátí, tak se vrátí do nějakého nižního, já nevím, něčeho, ale ne do Moskvy nebo do Petrohradu. Takže ten přechod nemusí být dramatický.
1: To je poprvé, co to od vás slyším, ale ptám se zároveň, ti vězni, kteří byli pozváni Putinem do války nebo prostě do strkání a oni ochotně šli, protože se mysleli, že boj je lepší, než být ve vězení, tak ti, co přežili a vrátí se, tak myslíte, že jako sklopí hlavu, sklopí zrak a budou se nechat zase zavřít?
0: No, já nejdřív posílím tu vaší tezi, oni to budou nejen vězni, ale velká část i jaksi normálních vojáků, těch dobrovolníků, protože zážitek 4 let války nebo několik, byť jenom měsíců na té frontě vás musí zásadně změnit. To není americká armáda, tohle je úplně jiná armáda, kde jsou vztahy mezi veliteli a vojáky úplně jiné, takže ta traumata pro ty vojáky jsou řádově větší než třeba v americké armádě, když oni projdou bojovým nasazením. Takže to by jakoby posilovalo to vaší tezi. Naopak, já bych řekl, za prvé těch vězňů přežil zlomeček. Těch vězňů přežilo opravdu hodně málo. Řekl bych, že jich přežilo mnohem méně, než by jich bylo osvobozeno. Protože by uplynula doba jejich trestu. Jo, takže oni se naopak do značné míry těchto kriminálních živlů zbavili. Je to brutální způsob, ale myslím si, že je účinný. A ano, nějací jednotlivci, nějaká nízká procenta jistě přežili a můžou dělat problémy, ale ruské represivní orgány jsou poměrně silné, takže určitě se najde někdo, kdo se vrátí domů a sní sousedku nebo pozabíjí mladé v místním klubu, protože on bojoval a oni nebojovali a přitom před ním nestojí v pozoru. To se nepochybně stane, ale nemyslím si, že to bude tolik, aby to zdestabilizovalo celou společnost.
1: Takže dobře, podle vašeho názoru, existuje v tom Rusku něco, co by po případném ukončení té ruské agrese na Ukrajině mohlo se negativně, výrazně negativně podepsat na Putinovi, na Rusku a na všem, co s tím souvisí?
0: No, možná vás překvapím, ale jsou hlasy lidí, které já respektuju, kteří naopak říkají, že jakékoliv zastavení bojů, samozřejmě pod tou legendou, že vyhráli, vlastně obrovsky posílí postavení Putina a že například, kdyby to udělal teď, před tím volebním cirkusem, který má proběhnout v září, tak by vyhrál ty volby úplně bez jakýchkoliv falsifikací. Protože 80% lidí by bylo rádo, že skončila válka. Takže to bude vlna vzrůstu podpory a samozřejmě je otázka, jak to dokáže ten režim využít. Ale nemyslím si, že by ukončení války mělo okamžitě ohrozit Putina mocensky.
1: Ne, ale víte, že řada světových ekonomů upozorňuje na to, že v okamžiku, kdy zastavíte vojenskou ekonomiku, takže najednou se octnete v takovém jako rizikovém mezipásmu, abych tak řekla, které jako může dál znamenat buď úplný kolaps ekonomiky, anebo se jim podaří to nastartovat zase na těch běžných principech, což je méně pravděpodobné. To si myslíte, že není pravda?
0: A já si myslím, že to je pravda, jenom si myslím, že jiný dopad to má na svobodnou společnost, kde lidi mohou kritizovat a remcat, a jak si formulovat mezi sebou ten negativní postoj k nějakým událostem ekonomickým a úplně jiný postoj nebo dopad to má v nesvobodné společnosti, jako je Rusko, kde to veřejné mínění je pod silnou kontrolou a nejenže je pod silnou kontrolou, ale oni tam mají vyzkoušené mechanismy, jak ho formovat, jak do toho společenského diskurzu vpouštět témata. Takže já si nemyslím, že tyto objektivní ekonomické problémy, které nastanou v Rusku, by Putina nutně ohrozily. Je otázka, jak se tomu přizpůsobí ty oligarchické zájmové skupiny, protože teď bohatnou na válce, ale stejně tak je pravda, že předtím bohatli na jiných aktivitách, ne na válce, dokázali se přizpůsobit, to znamená, žádný z oligarchů tam neskrachoval z těch velkých, naopak všichni zbohatli, takže si můžou říct, no dobře, tak to byl teď takový Klondike a teď zase pojede jako dřív, taky to nebylo špatný. Zase budeme moci jezdit do Švýcarska, vrátí nám naše vily na jezerech v Itálii, naše jachtičky konečně, mimochodem Putinova jachta je teď na cestě do Turecka, to by mě zajímalo, kde je na palubě, jestli manželka a děti, nebo jestli ji tam přesouvá jen tak dopředu.
1: A nemáme zprávy, kdo je tam je na palubě?
0: Nemáme zprávu, máme zprávu, že je doprovází jedna zásobovací loď a jedna vojenská loď na jejich ochranu.
1: No, taky, to znamená, tam bude asi někdo na té palubě
0: někdo bude, bych tak, to tak typoval.
1: Tak. Řekněte mi, je dnes, máte tam v Rusku spoustu přátel známých, je dneska v Rusku rizikové třeba hloučku přátel říct, jsem proti té válce, myslím, že je to nesmysl.
0: No, samozřejmě, to je vysoce rizikové a to je věc, kterou jako už v zásadě nikdo nedělá. To bylo už na počátku války, to bylo rizikové třeba i u lékaře nebo před učitelem. Máme několik profesí, které by se do tady těch represí neměly zapojovat, protože jsou to takzvané pečovatelské profese. Advokát, lékař, kněz a učitel. Před těmi byste měla mít pravdu, jakoby říkat, co si myslíte teoreticky. Jo? Ale tohle nefungovalo. Známe případ odsouzené lékařky, která údajně, a přitom ta žena, která se na to stěžovala, vlastně neměla svědka, přišla s dítětem na prohlídku a stěžovala si, že má manžela na vojně. A ona řekla jenom tak neopatrně, tak asi tam šel dobrovolně, ne? Protože jo, tak na co si stěžuješ, jako je tvůj manžel dobrovolně ve válce. A za to dostal trest vězení.
1: Tak to jsme optimisticky zakončili dnešní Osobnost plus sobotní. Mým hostem byl Vladimír Votápek, analytik, znalec Ruska, diplomat. A já vám moc děkuju, že jste dorazil.
0: Já vám moc děkuju, jako vždy to bylo čiré potěšení.
1: A moc hezký víkend přeje všem. Barbora Tachetí.
2: Mafiáni byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas plus. Kdo je kdo?
4: Alfred Russel Wallace, britský vědec, byl znám pro své učení o proměnlivosti životních forem a hlavně teorii o přírodním výběru. Inspirací pro zkoumání přírody mu byl svými teoriemi Thomas Malthus. Mnozí si v této souvislosti spíš vzpomenou na Charlesa Darwina.
5: Charles Darwin a Alfred Wallace jsou historickým příkladem pro ty, kteří tvrdí, že nové teorie a ideje jsou důsledkem obecného myšlení určité doby. Dva badatelé pocházející ze stejné země, ale lišící se výchovou i životním přístupem na začátku druhé poloviny 19. století, začali výrazně proměňovat smýšlení o živé přírodě.
4: Alfred Wallace se narodil v lednu 1823 ve Walesu. Během svého života vystřídal mnoho povolání. Byl učitelem, inženýrem, cestovatelem a přírodovědcem. V roce 1847 vycestoval se svým přítelem, přírodovědcem Batesem, do Jižní Ameriky, kde se společně snažili sběrem materiálu a jejich zkoumáním vyřešit otázku původu druhů.
5: Při zpáteční cestě však loď i se všemi sbírkami schořela. Wallaceovi se podařilo z plamenů uniknout a přežít. Po dvou letech strávených v Anglii se opět vydal na cestu, tentokrát na Borneo. Ve svých pracích mimo jiné uvádí jako příčinu vývoje také přirozený výběr, i když nepoužívá daný výraz.
4: Svou studii neposlal nikomu jinému než samotnému Darwinovi. Ten v té době připravoval už dnes velmi známé dílo O původu druhů. Darwin ale Wallise nezapřel a v roce 1858 publikoval jeho text společně s některými svými staršími rukopisy, které myšlenku vzniku druhů obsahovaly také.
5: Darwinova a Wallisova teorie se ale na mnoha místech odlišovaly. Darwin byl abstraktnější myslitel a ve své teorii daleko více zdůrazňoval boj o život. Wallis naopak analyzoval spíše geologické a geografické faktory. Přestože se v mnohém oba badatelé rozcházeli, podíl na vzniku populární teorie Wallisovi nelze upřít. Alfred Russel Wallis se dožil 90 let, zemřel v Anglii v roce 1913.
6: Hodin. Tady jsou zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Při nočních ruských útocích na Kyjev zahynulo 7 lidí. Železniční dopravci zavádějí nové zahraniční linky. Fotbalisté Norska a Anglie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: 7 lidí zahynulo v Kyjevě při nočních ruských útocích. Přes 20 dalších je zraněných, oznámil to šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Ruské balistické rakety a drony podle něj zasáhly obytné domy a další budovy. Agentura AFP předtím informovala, že v Kyjevě se ozývaly výbuchy a zněl letecký poplach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dřív na základě zpravodajských informací varoval, že Rusko chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy do dánské Kodaně.
8: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
9: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
8: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
10: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
8: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Po dálnici D1 u Černožic na Královéhradecku můžou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, a to kvůli jeho kritice katolické církve. Husovi vadil její morální úpadek a prodej odpustků. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na jeho odkaz se pak během staletí odvolávaly různé politické režimy, vysvětluje historička Eva Doležalová.
11: Tak se z Husa stal mimo jiné bojovník proti katolické církvi, proti Němcům nebo dokonce za sociální spravedlnost. Přitom ale právě takový obraz Jana Husa deformuje a dává vzniknout představě o člověku, který nikdy nežil.
7: Lidé si dnes Jana Husa připomenou tradičními bohoslužbami a slavnostmi. V jeho rodném Husinci budou historické trhy. Na programu jsou i prohlídky domu, kde se Jan Hus narodil.
12: Sport. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Oba góly Severanů dal útočník Erling Haaland.
13: Je to opravdu dobrý pocit dát dva góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
12: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu večer s Anglií, ta totiž na Azteckém stadionu porazila domácí Mexiko 3-2. Tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech a na Wimbledonu je ve čtvrtfinále. V něm nastoupí proti Japonce Osakové, která vyřadila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou po vítězství ve dvou sadách. O čtvrtfinále londýnského Grand Slamu dnes zabojují další tři čeští singlisté Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody u Ostravy a silnici 37 na Trutnovsku. Dálnice D1 v Ostravě na Brno i Polsko stála, nebo jen pomalu popojížděla. Omezení mezi exity 361 Centrum a 354 Poruba jeli dva nadměrné náklady s doprovodem. Jsou pryč a teď zpomalují provoz směr Brno. Podle kamer v místech, kde jsou dva pruhy, předjet nejdou. Dálnice D55 z Hulína do Bzence opět průjezdná, obousměrná uzavírka za sjezdem na Napajedla 35. kilometru konci dálnice skončila. Už jen krajnici v místě nehody blokuje odstavený kombajn. Na silnici 58 na výjezdu z Ostravy do Mošnova se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u odbočky na Novou Bělou a částečně blokuje křižovatku. A na silnici 37 z Trutnova do Jaroměře další omezení po nehodě. Opatrně mezi odbočkami na Dvůr Králové nad Labem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
15: Svatí jsou většinou opředení legendami. Jan Hus je celkem výjimka. O něm toho víme poměrně dost, ale bratři ze Soluně, no, kdo ví, jak to mezi nimi chodilo. Kdy si tedy může historik dovolit popustit fantazii uzdu a vymýšlet si a fabulovat a dotvářet příběh dávných dějin? A co se může stát, když se historik ve svých tezích splete? Tak i na to se chci ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
3: Hovory.
15: A zdravím i historika Petra Kubína z Katolické teologické fakulty při Univerzitě Karlově. Vítejte u nás.
16: Dobrý den.
15: Kdyby se tu znenadání objevil Hus, rozuměl by nám?
16: Asi bychom si rozuměli trošku obtížně. To by bylo asi tak, jako kdyby, když přijedeme do Chorvatska nebo někam do vzdálenější slovanské země, dělalo by nám to potíže.
15: Jazyk se tedy proměnil během staletí a rozuměl by i našim životním postojům a našemu životnímu tempu?
16: No tak samozřejmě by byl asi hodně vykulený, hodně vyvedený z míry, stejně tak jako my, kdyby nás přenesli strojem času do 14. 15. století, tak bychom si taky nevěděli, co počít.
15: A chápal by naši současnou sekulární společnost?
16: To by mu dělalo určitě velké potíže. To je ten rozdíl, pokud se ptáte na tu náboženskou otázku společnosti, tak to by chápal opravdu velmi těžko.
15: To znamená, nebo myslím si, že v tomhle případě by nám asi víc rozuměli a chápali by současnou sekulární českou společnost bratři ze Soluně, co se tedy týká té víry, protože oni vlastně vstupovali na naše území, které bylo z hlediska vyznání polené orané. Je to tak?
16: Takřka. Máte pravdu samozřejmě, že pro svaté bratry Cyrila s Metodiem by to bylo asi mnohem snažším. Ale oni, když přišli sem, tak ta společnost už christianizovaná byla. Když přišli na Moravu, tak už byla, dokonce už asi ve druhé až skoro třetí generaci. Ale zdaleka ne úplně. Zdaleka to nebyla tak samozřejmá věc, jako v tom 15. století. Takže oni by se tady pohybovali asi s větší suverenitou než Jan Hus.
15: Pojali by to jako misijní cestu, výlet k nám do současnosti do 21. století?
16: No, asi bych řekl, že ano, no, protože to byli prostě misionáři, kteří jsou schopni působit nadčasově. Prostě oni by to pojali jako nějakou kulturně náboženskou misi. Já jsem přesvědčený o tom, že by měli úspěch.
15: A odkud by to vzali, to své misijní dílo? Jak by na nás šli?
16: To je dobrá otázka. Tak oni na to šli tehdy přes kulturu, přes knihu, protože křesťanství je náboženství knihy. To znamená prostě bez nějakého kulturního zázemí, písemné kultury, to tady nefunguje. My křesťané jsme převzali náboženství od židů. Židé jsou národ, který má jednu z nejstarších kultur na světě a vidíme, jakou to má potenci v současném Izraeli, prostě třeba ve vědeckém světě. Tak podobně by mohli uvažovat i oni, teda, že vlastně tím, že přináší tu kulturu, která tady má spojení už několika tisíci lety, tak jsou schopni prostě přinést něco podstatného. To bylo opravdu v tom 9. století, když sem přichází křesťanství, to byl opravdu obrovský civilizační skok. A takhle by to asi, já si myslím, že by asi takhle postupovali, takhle by uvažovali, co vlastně můžou přinést. Nejde teda tady jenom o náboženství, to jde v první řadě, ale jde o všechno ostatní, o celou společnost.
15: O kulturní civilizovanost.
16: Přesně tak.
15: Dají se v té opravdu dávné, třeba středověké historii, najít nějaké spojky s dneškem, nějaké paralely? Něco, co se neustále opakuje, cyklí, vzorce chování a tak podobně?
16: Ano, samozřejmě. Člověk je antropologická konstanta, čili člověk je vlastně pořád stejný. Takové ty tužby a strasti a naděje a radosti, tak to je vlastně, to je pořád stejné to, co známe historického člověka. To se prostě nemění, takže na tomto základě, na tomhle tom půdorysu lze pracovat v kterékoliv době.
15: Takže i v rozhodování s předky jsme stejní.
16: Bez pochyby. Samozřejmě máme nějakou, žijeme si dneska lépe, než jsme žili kdykoliv v minulosti. Dožíváme se ve vyspělé části světa vyššího věku, ale jenom o trošku. Už v žálmech se říká, že dožívá našich let 70, kde přistíhla 80, tak ono se to vlastně zas až o tolik nezměnilo. Říkají někteří historici, myslím František Šmahel to říkal, že si mění jenom kulisy a převleky, ale v zásadě ti herci jsou stejní.
15: Tak mě zajímá, proč se nepoučíme? Proč ty chyby pořád opakujeme?
16: No, zkušenosti jsou nepřenosné, to asi vidíme všichni na vlastních dětech, že prostě si tím vždycky člověk musí projít znovu sám. Prostě ty zkušenosti se nedají úplně předat následující generaci. Každá si tím musí projít znovu.
15: Vraťme se zpátky ke slovanským věrozvěstům. Původně se jmenovali Konstantin a Michal. Ten starší z nich studoval, myslím, práva, měl se stát úředníkem, mladšího potom přijali ke dvoru císaře, uspěl ve filozofii, uspěl v diplomacii, jenomže kníže Rastislav tomu nakonec chtěl jinak a tak se oba vydávají na tu dlouhou cestu na Velkou Moravu. Když tam dorazili, bylo jaro, nebo podle jiných zdrojů zase podzim, přelom podzimu zimy roku 863. O čem si tak cestou mohli vyprávět? Tušili aspoň rámcově, do čeho jdou?
16: Oni měli už zkušenosti. To nebyla zdaleka jejich první misijní cesta, zvlášť tedy Konstantin, toho prošel už hodně. On byl zřejmě i u Arabů. Předtím měli společnou velkou misijní cestu k Chazarům. To byl také národ, řekněme, z hlediska řeku na primitivní. Ty neměli žádnou zvláštní kulturu, to je na severu od Kaspického jezera. Takže oni si asi dovedli představit zhruba, do čeho jdou. No a samozřejmě ta cesta byla dobře připravená, to víme, a tady bych trochu oponoval tomu, co jste říkal na začátku, že si vymýšlíme. My to naopak ten příběh známe docela dobře. Mm-hmm. Docela dobře a z docela věrohodných zdrojů. Oni byli opravdu dobře připravení. Já bych chtěl znovu potrhnout, že to nebyli žádní troubové, ale že to byli vysoce vzdělaní, inteligentní lidé. Zvlášť Konstantin tedy byl nadaný filologicky a on prostě řekl, že takto křesťanství tam budeme šířit takovou neobvyklou cestou. To byla opravdu troufalost, že prostě přeložil knihu, tedy Bible, Biblos je řecký kniha, že ji přeložil do slovanského jazyka a k tomu použil vlastní písmo. To bylo docela neobvyklé, protože Řekové takhle nepostupovali. Oni si mysleli, že řečtina je jediný prostě jazyk vyvolený, jediný posvátný jazyk a do nějakého barbarského jazyka to prostě jako takovéhle posvátné texty se ani překládat nesměly. Takže to byl jeho nápad, geniální nápad. Je to v tom textu, je to napsáno, nahé jsou národy bez knih, takže promýšleli asi strategii. My možná máme trošku zaváděcí představu, že sem přišli mezi úplné barbary, mezi úplné pohany. Ono to tak úplně nebylo, oni přišli 863, A my už víme, že 831 už tady byl pokřesťanštění Moravy, čili už tady ve dvou generacích působili kněží z Bavorska. Bavorsko bylo vlastně kdysi součástí Římského impéria, tam už ta kultura byla o něco výš. A Konstantin s Metodiem dostali za úkol pouze, teď dávám do uvozovek, ale pouze vychovat během nějaké relativně krátké doby, 3 roky na to měli zhruba, nové kněze. Mm-hmm. Čili ne, že by křtili všechny Moravany a chodili od vesnice k vesnici, prostě dostali zřejmě někde v Mikulčicích, tam dostali předsíny nějakého velkého kostela, což byla učebna, a tam učili několik, řekněme, nevíme přesně ten počet, představme si třeba 10 až 20 lidí, učili, jakoby jim dělali seminář, jakoby jim dělali teologickou fakultu, tak je vyškolili tak na kněze a potom je vedli k svěcení.
15: Oni sem přišli v 9. století. Proč má vlastně ještě dnes, po víc než 1100 letech, význam si tu jejich misi na našem území připomínat?
16: To je celkem jednoduché, protože ten způsob, jakým oni tady šířili křesťanství, a jak jsem před chvilkou říkal, byl zcela nový, a oni, to znamená, že tady ho šířili prostřednictvím našeho jazyka domorodého, a křesťanství dává charakter celému státu, celé společnosti moravské, potažmo české, protože my jsme jako nástupci Velké Moravy, my český stát. Základní paradigmata, ve kterých chtě nechtě žijeme dodnes. A oni svou dobu opravdu v křesťanství, v dějinách křesťanství předběhli o více než 1000 let, protože ta nadvláda těch takzvaných posvátných jazyků, to znamená na západě tedy latiny, tak trvala až do 60. let 20. století, to je prostě nedávno. A teprve tehdy bylo řečeno, je taky možno používat jiné jazyky, tedy ty národní jazyky, dneska se nám to zdá samozřejmě, ale opravdu to takhle nebylo. Takže to samozřejmě stojí za to si připomínat takovéhle velké muže, a já musím říct, že je málo lidí v církevních dějinách, kteří jsou takhle, jak si bych řekl, jednoznačně pozitivní, i mezi svatými, jednoznačně pozitivní, jako je Konstantin a Metodě. K ním prostě nedělá problém se k ním hlásit. Můžu říct, jsem hrdý na to, že jsme tady měli takovéhle bratry. To bych asi u všech, dokonce i u svatých, neřekl.
15: Posloucháte Český rozhlas Plus, hovory dnes s Petrem Kubínem z Katolické teologické fakulty při Univerzitě Karlově. Mistr Jan Hus, to byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Zatímco u Cyrila a Metoděje sice dost věcí víme, ale dost nám určitě stále ještě zůstává zahaleno tajemstvím, tak o Husovi a jeho upálení máme informace zcela podrobné. Víme opravdu všechno, co se tam tehdy odehrávalo? Proč třeba byl Hus upálen? Proč nezvolili jiný trest?
16: Konkrétně tato záležitost je celkem jasná. On byl prostě odsouzen jako heretik, byl to klasický inkviziční proces, tak jako ho prostě známe se všemi těmi hrůzami, které ho doprovázely. No a když heretik se odmítl odvolat to, co se po něm chtělo, tak byl prostě předán takzvaně světskému rameni a rozsudek upálení byl opravdu běžný. Takže bohužel takové to bylo a tohle to je celkem jasné.
15: Pane profesore, co myslíte, že by řekl mistr Jan Hus, kdyby dnes viděl, že i v církvi jsou ženy, farářky, kazatelky, líbilo by se mu to?
16: Tak to by asi, kdyby takhle rovnou, jak si skočil do roku 2021, tak to by ho asi určitě vyděsilo. To jako nečekal. Samozřejmě o Husovi je známo, že si myslel stejně tak jako všichni v té době, že ženy mají menší rozum, než mají muži, a že takovéhle povolání by asi si nedovedl představit. Konec konců ovšem katolická církev se v tomhle tom nezmínila, ta se taky nedovede představit dodnes, že by byly ženy mohly zastávat úlohy farářů.
15: A co by třeba řekl Jan Hus tomu, že jsme rozpoutali neuvěřitelné vášně na počátku 20. století, a to stržením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. A potom jsme ty též vášně vlastně rozpoutali na počátku 21. století zase obnovením toho Mariánského sloupu.
16: To by ho asi zaujalo, tenhle ten spor. Hus byl, je známo, že byl prostě ctitelem Panny Marie, tady s tímto dogmatem neměl žádné potíže. Nevím, možná, že by se k tomu i připojil, teda asi na té straně obnovy toho sloupu, že v tomto případě, že by, protože on byl takový rezolutní a když by byl přesvědčen o tom, že to je správné, tak by šel za tím.
15: S kým byste dnes raději prohodil slovo? S Cyrilem a Metodějem anebo Janem Husem? Kdo by pro vás byl zajímavější?
16: To je těžká otázka. Já bych rád promluvil se všemi, asi se všemi třemi.
15: A na co byste se jich ptal?
16: Husa bych se asi ptal na to, jak by si představoval tu reformu církve, kam by vlastně chtěl dovést, protože jemu samozřejmě šlo o reformu, on viděl, že mnohé v nepořádku a měl pravdu. A já obdivuju tu jeho odvahu, ze kterou prostě to řekl nahlas a ze kterou šel do té reformy, která byla nezbytná a samozřejmě tu mučednickou smrt, jo, tak tam smekám klobouk, je to samozřejmě kliše z našich škol, že, jo, že Hus zemřel někdy, ale když si to člověk pak představí, tak opravdu klobouk dolů. No a s Cyrilem a Metodiem si dovedu představit, že by hovor mohl probíhat na podobné bázi, to znamená, co je vlastně jako to nejdůležitější na tom křesťanství. Já si myslím, oni byli ochotní, nebo u Metodiovi se to ví, že prostě jít i proti papežovi. Papež řekl pak, že není možno na Moravě sloužit slovanské, zakázal to Metodiovi a Metodij to normálně porušil. Že on, tak představte si někoho, kdyby dneska řekl, že by prostě šel proti papežovi nebo církevní vrchnosti, no tak v církvi, tak by to s ním nedopadlo taky dobře. A pak by mě zajímaly asi nějaké filologické věci, třeba bych se jich zeptal, jak na to přišel, jak podle čeho vymýšlel tu hlaholici a tak dále, ty tvary těch písmen, to by mě asi taky docela zajímalo.
15: A na Bodeníčka Husova?
16: A na Bodeníčka, ano, samozřejmě taky. Tak u Husa to nevidím jako tak zásadní věc. Ano, rád bych se sešel se všemi třemi.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Historik Petr Kubín. Kdy si tedy může historik dovolit popustit uzdu fantazii a tak trochu si fabulovat a vymýšlet, konstruovat věci, když už nemáte na něco třeba písemné prameny a písemné zdroje, jdete do archivu, nenajdete tam zdaleka všechno, po čem byste toužil a nějaký základ vaší další vědecké práce, jak to tedy potom to přemýšlení historické pokračuje dál?
16: Tak my jsme samozřejmě, historie je samozřejmě vědecká disciplína, takže my si nemůžeme si vymýšlet, to bych chtěl říct na začátku.
15: A není to občas škoda?
16: No, my jsme vázaní tím, co říkají prameny. My prostě tu minulost rekonstruujeme z pramenů, ale samozřejmě trošku máte pravdu. To říkal kdysi tady v Praze Jacques Lecoff, když mluvil ke studentům na filozofické fakultě, já jsem tehdy byl student, tak říkal, vy jste vlastně ti, kteří tu historii vytváříte. Tak to je samozřejmě na té práci krásné, že to je tvůrčí práce, protože máme určitý počet pramenů, ty prameny mají nějakou výpovědní hodnotu, musíme provést teda kritiku vnější, vnitřní, zdali ty prameny jsou pravdivé a zdali to, co říkají, je pravda. A potom tam, kde ty prameny mlčí, tak tam samozřejmě je možno postoupit tedy na pole hypotéz. A teď tedy to je potom už taková detektivní práce, řekněme hodně. Stejně tak, jako když sledujete nějakou kriminálku, tak já se prostě cítím stejně, když dělám historickou práci a domýšlíte, jak tedy se z bodu A dostat do bodu B a C a tak dále. Ale musí to sedět. Musí to mít nějaké opěrné body. Bez opěrných bodů, a to jsou ty prameny, tam bez těch opěrných bodů to nejde. Takže je to opravdu vědecká disciplína, ale jako každá věda je to velmi tvůrčí disciplína. Jo, to je na tom, samozřejmě to je na tom to nejkrásnější, že vlastně, samozřejmě, když já budu psát o Cyrilovi Metodiovi, tak to napíšu jinak, než to napsal třeba přede mnou před 60 lety František Dvorník nebo někdo jiný. Tak v tomto je to poznání, se posouvá. Pak to samozřejmě taky jde do nějakého vědeckého diskurzu, tak kolegové vám můžou napsat, že prostě strhat to, že to je takhle úplně špatně a pak to pokračuje dále. Čili není to absolutní fabulace, ale tvůrčí práce to na druhou stranu samozřejmě je.
15: Dobrá, co by se tedy stalo v momentě, kdybyste najednou, když dáte hlavy dohromady, třeba na nějaké odborné konferenci, zjistili, že jste se ve svých tezích spletli, kdyby nějaké pozdější nálezy nebo nově nalezené prameny ukázaly, že to v minulosti bylo úplně jinak, než jak jste to interpretovali. Tak kromě toho, že by se asi přepisovaly učebnice dějepisu, tak co by to vzbudilo ve vědecké obci za pozdvižení?
16: To jste asi uhodila hřebíček na hlavičku, protože vědecká obec je poměrně konzervativní a nerada mění nějaká paradigmata. Prostě to, co je zavedeno, tak to není tam moc taková tendence k tomu měnit tyto názory. A nový názor, pokud se objeví, tak většinou bývá zpočátku zesměšněn, potom prostě nějak jako zpochybňován a teprve myslím, že trvá dost dlouho dobu, než se konečně nějakým způsobem prosadí. A taky se nemusí prosadit, takže, ale je to nutné. Samozřejmě, že ty náhledy, ono se to na první pohled zdá, že ty dějiny jako jsou už někde v šuplíku a že už je to hotové jenom ten šuplík otevřít, ale není tomu tak. Prostě, když vezmete, přečtete si znovu ty prameny a přemýšlíte o nich a necháte tedy znovu projít nějakou kritikou, textovou kritikou, tak zjistíte, že ta jejich výpovědní hodnota může být jiná a ty dějiny se posouvají. Čili opravdu ty dějiny, děkuji, že se na to ptáte, dějiny jsou opravdu v tomto smyslu v pohybu a ledacos se v nich může změnit i v těch starších dějinách.
15: Tak mě napadá, když jste mluvil o tom, že nejprve bývá ten nový názor zesměšněn, že historika asi musí dělat poměrně otrlý člověk.
16: Tak je to samozřejmě boj. Je to boj, tak jako život vůbec. Takže buď můžete to vzdát, nebo můžete v tom boji pokračovat. Ale já osobně beru historii jako, neberu ji jako hru, ale beru ji prostě jako hledání pravdy. Hledání pravdy, jak to vlastně bylo. To je stará otázka, které se dneska mezi historiky už trošku pochybuje jako metodologicky, s tím, že vlastně my nemůžeme nikdy zjistit úplně přesně, jak to bylo. Ano, samozřejmě nemůžeme úplně přesně zjistit, jak to bylo, ale snažíme se k tomu dobrat. A to je podle mě smysl té historie.
15: Trošku mě to malinko děsí, nebo malinko mě mrazí z toho, když vím, že moje chápání dějin je plně závislé na vás, historicích, a na vaší interpretaci historie. Je to tak?
16: No, do jisté míry ano, pokud si neudláte vlastní názor, tak jistě, ale takhle to funguje obecně se světem, že my jsme závislí na tom,
15: jak... Co vám kdo řekne?
16: No jistě, třeba tady, že v rozhlase, tak co vy nám řeknete třeba o politice, že jo, tak já si to taky zde můžu ověřit přesně a vy novináři k tomu máte prostě přístup bližší nebo v jiných vědních disciplínách, že jo, samozřejmě, jak funguje, tak je země kulatá a je v soustavě 8 planet a tak dále, tak já vidím okem jenom 4 planety, tak jsem závislý prostě na těch ostatních.
15: Myslíte si, pane profesore, že se nám ještě o té trojici významných a velkých mužů, čili o Konstantinovi, Metodějovi a Janu Husovi, podaří jednou najít a objevit něco nového, co doposud nevíme? Je šance?
16: Je to možné, že se objeví zvlášť u Husovi, by se ještě něco mohlo objevit, ale vždycky je možné, jak jsem říkal před chvilkou, ty prameny nově interpretovat, podívat se na ně novýma očima. A pak se ten příběh začne najednou měnit. Můžete dát důraz na jiné důrazy, položíte v tom životě. Jinak se začnete ptát. Nejhorší je, když to zůstane v nějakých kliše. Prostě dneska, když čtete historiografii třeba starší doby 19. století nebo i marxistickou třeba z nedávné minulosti, tak vidíte, že se ptali na něco úplně jiného a že něco je úplně pase. A něco naopak zase není pase, něco je prostě nadčasové.
15: A dnes jsme se na osobnosti slovanských věrozvěstů a největšího církevního reformátora v dějinách naší země podívali očima historika Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Já vám děkuji, že jste si udělal čas. Přeju krásný den.
16: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
15: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
3: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
17: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
18: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
19: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
3: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Máte seznam knih, na které vám nezbývá čas? Známé osobnosti je přečtou za vás, vyberou to nejlepší a nabídnou vám rozbor i s ukázkami. Politická literatura, historické studie, knihy o ochraně klimatu, pohledy do uměleckých publikací, ale i těch gastronomických, a to vše od prestižních autorů českých i zahraničních. Každé úterý po 8 hodině večer a v repríze v sobotu po 4 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Dobré ráno, 6:30. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletí na summit NATO zítra těsně před prezidentem Petrem Pavlem. Informoval o tom úřad vlády. Babiš se podle něj zúčastní obou hlavních akcí summitu, neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidenta vládní program nezmiňuje. O jeho programu neinformovala ani prezidentská kancelář. Petr Pavel měl s vládou kvůli účasti na summitu v Ankaře několik měsíců spor. Účast mu umožnilo předběžné opatření ústavního soudu. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci 10 tisíc lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Oblastí má dnes vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Na brněnské Kraví hoře začíná festival Planet. Zájemci si až do příští neděle budou moct prohlédnout obří modely vesmírných těles, třeba Slunce, černé díry nebo největší planety sluneční soustavy Jupiteru, který má průměr 12 metrů. Festival Planet se do Brna vrátí ještě na začátku srpna.
3: Sport.
7: Fotbalisté Norska se poprvé v historii probojovali do čtvrtfinále mistrovství světa. V New Jersey porazili Brazílii 2-1. O postup do semifinále si zahrají s Anglií, která na Aztéckém stadionu zvítězila nad domácím Mexikem 3-2. Mexičan Del Toro ovládl druhou etapu cyklistické Tour de France. Vyhrál před obhájcem celkového vítězství, Slovincem Pogačarem. Ten tak ztrácí na lídra průběžného pořadí Dana Vingegaarda 6 sekund.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážky na D4 u Příbrami a nehoda u Ostravy. Na dálnici D4 z Prahy je do Strakonic před sjezdem na Příbram. Dejte pozor, levý pruh na 40. kilometru blokují divoká prasata. Na dálnici D55 z Hulína do Bzence za sjezdem na Napajedla stojí po nehodě kombajn. 35. kilometr na konci dálnice na Krajnici. Na silnici 58 na vjezdu do Ostravy z Mošnova se srazila dvě osobní auta. Následky omezují průjezd u odbočky na Novou Bělou. Částečně blokují křižovatku na místě. Hasiči, taky policie. A připomínáme uzavírku na D1 z Brna do Vyškova. V opravovaném úseku je zavřený nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Opět to jde přes Rousínov a exit 216, případně po D1 směr Brno s otočením u Rohlenky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Počasí v tomto týdnu bude nejprve střídavé, dnes hodně mraku, na většině území se srážkami a teploty nejčastěji jen mezi 19 a 23 stupni. O 2 stupně tepleji může být na jižní Moravě. Zítra pak bude mraku méně a teploty budou stoupat až ke 30 stupňům.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Proč má jet prezident Petr Pavel příští týden na summit NATO v turecké Ankaře? Levné bydlení politikům, nikoli lidem. Solunští bratři jako základ státnosti? A nebo kubánští komunisté spásu hledají v kapitalismu? Nejen o tom bude řeč právě začínajícím nedělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
21: Pokud víme, aspoň bylo to oznámeno, tak v úterý do Ankary na summit NATO odletí prezident Petr Pavel, ačkoliv to bylo dlouho nejasné. No a publicista Jan Vávra ve svém příspěvku vysvětluje, proč se podle něho tak má také stát.
22: Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu hovoří jasně, Andrej Babiš se velice brání tomu, aby se prezident Pavel zúčastnil summitu NATO v turecké Ankaře. Pokud prý Pavel poletí do Turecka, poškodí Českou republiku. Babiš tvrdí, že prezidentovi nabízel, aby byl nad věcí a do Ankary nejel. Prý schválí, aby jel na příští summit NATO v albánské Tiraně. Prezident Babišův požadavek odmítl. Vláda se mezi tím snaží připravit prezidentovi na summitu co nejvíce ponižující podmínky. Podle zjištění novinářů bude Andrej Babiš jako vedoucí delegace vstupovat na summit hlavním vchodem, zatímco zbytek delegace půjde vedlejším vchodem. Podobně tomu bude i na oficiálním zasedání, kde bude Andrej Babiš sedět za stolem v čele delegace a za ním ve druhé řadě pak budou usazeni ostatní členové delegace. Prezident podle zákulisních informací zvažuje několik variant, jak bude postupovat. A ve hře zůstává i varianta, že by prezident Pavel na summit nakonec

0: a přestat žádat toleranci ze strany Spojených států. Deník N má k dispozici diplomatický dokument, který jednání na ministerstvu zahraničí shrnuje. Pokud bude hlavním tématem vystoupení vašeho lídra, ať už jim bude kdokoliv, v Ankaře vysvětlování, proč jste nemohli z jakýchkoliv příčin dosáhnout 2%, ohromně si tím uškodíte, stojí zde. Diplomaté také zdůraznili, že Praha patří mezi nejhorší členy aliance, pokud jde o plnění obranných závazků. Varovali, aby se vedoucí delegace neodvolával na údajné osobní vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Když tohle vyšlo najevo, Babiš, jak je jeho zvykem, zcela otočil. Spojené státy nemají co plísnit Českou republiku. Nejsme jejich kolonie, jsme jejich partneři, rozčiloval se. Trump je se svou vládou samozřejmě nepředvídatelný, ale spíše je pravděpodobné, že Babiš bude na summitu v podřadné pozici a možná bude vystaven ponižujícímu jednání. Babišovi pochopitelně nijak zvlášť neleží na srdci bezpečnost České republiky. Hraje výhradně na dojem pro domácí publikum. Nějaké ponižování od Američanů by byl schopen přetrpět, hlavní je, aby mohl po návratu svým voličům v Čechách vykládat, jak skvěle hájil naše národní zájmy, všechno všem vysvětlil a jak je úspěšný. Není tajemstvím, že Babiš sleduje jinou politiku než ostatní evropské země, což dokázal třeba na mezinárodní konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v severopolském Gdaňsku, kde se oproti ostatním západním lídrům pasoval vůči Rusku do role jediného mírotvorce. Hrozí tedy nebezpečí, že nás jeho politika dostane do izolace, zcela mimo hlavní proud rozhodování o naší budoucnosti a že se nakonec na pomoc ze strany ostatních států NATO už ani nebudeme moci spoléhat. Babiš tedy ze všeho nejméně potřebuje, aby byl na summitu v Ankaře nějaký nezávislý svědek jeho nespolehlivosti a ponížení. Pokud nám někdo bude schopen poskytnout pravdivou zprávu z jednání, nebude Babiš ze sebe moc dělat hrdinu, což by ještě nebylo tak hrozné, ale hlavně se tam bude muset chovat odpovědně a spolupracovat s ostatními státy NATO. Proto je tak důležité, aby prezident Petr Pavel v Ankaře skutečně byl.
1: To říká publicista Jan Vávra. Obecní a sociální bydlení nemůže být výhodou spojenou s nějakou funkcí, nýbrž pomocí pro lidi, kteří se bez něj na trhu s bydlením neobejdou. A několik příkladů z posledních týdnů se stalo podnětem pro příspěvek Apoleny Rychlíkové ze serveru Page Not Found.
2: Začalo to zprávou o tom, že současná ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová užívá obecní byt v Bílině a platí za něj zcela směšné částky. Ve městě, kde lidi trápí exekuce, si politička ANO držela byt, který měl sloužit lidem v úplně jiné sociální situaci. Mrázová, která se navíc sama prezentuje jako osoba rozumějící problémům těch dole, užívala privilegium, které je pro většinu lidí v zemi takřka nepředstavitelné. Sama přitom má v gesci sociální bydlení. Jeden takový byt využívala pro své vlastní potřeby a ještě to vysvětlovala stylem podobným přezíravé aristokracii z 19. století. Krátce poté se díky deníku N ukázalo, že městský byt na Žižkově si drží také Tinde Bárta, šéfka úřadu vlády a dlouholetá blízká spolupracovnice Andreje Babiše. Ta už dlouhé roky pracuje na vysokých manažerských pozicích a pobírá plat, o kterém si většina pracujících může nechat leda tak zdát. Ani to jí nezabránilo používat byt určený pro potřebné a hájit se tím, že kdysi byla chudá jako kostelní myš. Člověku se při jejím vymlouváním téměř kroutí palce u nohou. Něco tak nepatřičného a odpojeného od reality tu dlouho nebylo. Sama přitom podle zjištění médií bydlí jinde v Průhonicích, bytě pronajatém od Babišovy společnosti Imoba. Žižkovský byt podle dostupných informací neužívá ani ona, ani její rodina, ale dvě slovenské studentky. Praha 3 v návaznosti na zjištěné informace nakonec smlouvu vypověděla kvůli hrubému porušení pravidel. Bárta však má zároveň vlastně další byty. Jak jinak může si to přece dovolit? O to víc praští do očí nestoudnost v podobě městského bytu na Žižkově. Skutečně to jí nebo Mrázové přijde v pořádku? A to nejen v době drtivé krize bydlení, kterou už roky v Česku prožíváme, ale tak nějak obecně, z principu. Další případ se týká Ondřeje Prokopa, pražského šéfa ANO a možného kandidáta

0: primátora. Tenhle zjištění Vojtěcha Blažka ze Seznam zpráv neuvedl 3 družstevní byty v Praze a hájil se tím, že ho to trklo, až když se Blažek zeptal. Prokop kvůli kauze nakonec musel v politice skončit. Jeho vysvětlení ale bez pochyby vejde do dějin nejtrapnějších politických výroků. A tak nějak dokonale ilustruje, jak se v ANO přemýšlí o politické práci a z ní plynoucích výhod i povinností. Lidé kolem hnutí ANO během pár týdnů předvedli skoro dokonalý přehled českého bytového papalášství. V šetření Ministerstva pro místní rozvoj přitom označilo svůj bytový fond za nedostatečný 69% dotázaných měst a obcí. Podle posledního sčítání osob bytové nouzi se v ní nachází 160 tisíc lidí v 70 tisících domácnostech, včetně více než 61 tisíc dětí. Patří mezi ně lidé na ubytovnách, v azylových domech, v nevyhovujících bytech i lidé bez střechy nad hlavou. Krize bydlení je už po léta největší a nejpalčivější problém velké části české společnosti. V roce 2024 se byt v Česku prodával průměrně za 63 521 korun za metr čtvereční, v Praze za 115 889 korun za metr čtvereční. Podle Deloitte je Česko nejméně dostupnou zemí pro vlastnické bydlení z 18 sledovaných evropských zemí a na standardní nový byt je potřeba 13,3 hrubého ročního platu. Rostoucí nájmy a nejisté smlouvy tlačí lidi do sociální tísně. Lidé kolem hnutí ANO se mezi tím tváří téměř dotčeně, že někdo jejich majetkové poměry zkoumá a kritizuje, jako by obecní a sociální bydlení bylo výhodou spojenou s funkcí a ne pomocí pro lidi, kteří se bez něj na trhu s bydlením neobejdou. Zapamatujme si to. Tohle je totiž skutečná tvář hnutí ANO.
1: To byla Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found. Takzvaní zvěrozvěstové, neboli solunčtí bratři Cyril a Metoděj, co by základ české státnosti. Na touto otázkou uvažuje den před jejich svátkem Martin Horálek, redaktor náboženské redakce České televize.
2: Dva státní svátky na začátku července každoročně vytváří zvláštní paradox. Žijeme v zemi, kde se většina lidí kloní k ryze sekulárnímu pojetí státu. A přesto tu slavíme památku duchovních osobností. Navíc takových, které se výrazně propisují do způsobu, jak vnímáme náš stát a jeho historii. A v jistém ohledu dokonce ovlivňují, nebo by ovlivňovat mohli, i naši současnost. Nemá cenu si zastírat, že česká státnost a národní sebeurčení jsou tak trochu tekuté písky. Po staletí se víceméně neúspěšně snažíme nalézt konstitutivního hrdinu a státotvorný dějinný příběh. Hledali ho obrozenci, stejně jako zakladatelé samostatného státu. Jak známo, Tomáš Garrigue Masaryk vsadil na husitství. Kostnický mučedník jako vzor statečnosti a věrnosti poznané pravdě. Husičtí bojovníci jako její šiřitelé. Tenhle model českých dějin za vydatného přispění Jiráska a Palackého máme pod kůží tak trochu všichni. Má ovšem své stinné stránky. Za prvé v nás vzbuzuje pocit jakési permanentní národní ublíženosti. Zabili nám husa, co nám udělají příště? Druhou vadou na kráse je pak to, že obdiv k husitství nezdílí v Evropě téměř nikdo jiný. Důvod je na snadě. Krom vydrancovaných šlechtických sídel a vypálených klášterů, toho po nich moc dalšího nezbylo. A tak se tomu snad ani nelze divit. Oproti tomu příběh moravských věrozvěstů má řadu ingrediencí, které má státotvorná legenda obsahovat. Odkazuje k Velké Moravě, která byla podle většiny historiků mocenským i kulturním těžištěm střední Evropy. Oba solunští misionáři patřili ke společenské a intelektuální elitě. Vytvořením Hlaholice položil Konstantin základní kámen kultury nejen tohoto národa, ale i mnoha dalších. Tradovaný příběh Konstantina a Metoděje je navíc pozoruhodně inkluzivní. Už jen svým původem tvoří oba bratři most k velké skupině národů byzantského kulturního okruhu. Jejich vliv se také projevil na opačné straně kontinentu. Schopnost komunikovat a obhájit svou misi před papežem v Římě vyústila v nezbytnou míru autonomie v rámci západní Evropy. Ostatně Hrob svatého Cyrila v římské bazilice svatého Klimenta je dodnes symbolickou spojnicí tohoto národa s kolébkou evropské civilizace. Oba soluňské bratry navíc chovají v mimořádné úctě v mnoha balkánských zemích nebo na Slovensku. Nenáhodou je papež Jan Pavel II. Prohlásil za spolupatrony celé Evropy. Jsou nejen přirozenou spojnicí slovanských národů. Součástí jejich duchovního odkazu je i potřeba neustálé komunikace mezi zeměmi pravoslavného východu a katolicko-protestantského západu. Jejich příběh je utvářen zbožností, stejně jako dokonalým vzděláním. Nejvíc ze všeho ale schopností propojovat lidi, kultury a národy. Jsem přesvědčen, že tento odkaz je na nejvýš aktuální i dnes.
1: Tolik Martin Horálek. No a k mikrofonu teď přichází publicista Ivan Štern, který hovoří o tom, že kubánští komunisté, a to nikoli jako první, tedy historicky, začali hledat spásu v zavedení kapitalismu.
3: Kubánští komunisté začali hledat spásu v zavedení kapitalismu. Zjistili, že jiná cesta, jak se vymanit ze stávající hospodářské katastrofy, která kubánskou ekonomiku vyhladověla až na kost, není než zavést kapitalismus. Inspiraci nacházejí v podobném obratu, který učinili před lety čínští a vietnamští soudruzi potom, co s úděsem konstatovali, že nejen jejich ekonomiky jsou vyhublé na kost, ale dokonce v případě Číny mnohdy neměli daleko ke smrtícím hladomorům. První, kdo z komunistů rozpoznal, že kapitalismus vlastně s komunismem není ve sporu, ale naopak se s ním docela slušně snese, byl sám Lenin. Zjistil to v roce 1921, potom co v hrůzách válečného komunismu lidé houfně mřeli hladem. O několik desítek let později podobně hromadně hynuli Číňané během politiky velkého skoku velkého vůdce Mao Tse-tunga. Lenin zůstal osamocen. Jeho bigotní soudruzi nevydýchali, že by třeba s jen dílem něco neměli mít ve vlastních rukou. K jejich úlevě zakrátko zemřel. Na dlouhé desítky let se díky jim kapitalismus a volný trh stali splozenci pekla. Mezi kapitalismem a komunismem z hlediska občanské svobody žádný zásadní rozdíl nenacházel ani konzervativní anglický myslitel a spisovatel Gilbert Keith Chesterton. V roce 1926 Peroutkova přítomnost uveřejnila jeho esej. Tvrdil v ní, že nevidí žádný rozdíl mezi státním či stranickým byrokratem, majícím moc nad státním podnikem a manažerem řídícím velkou zpravidla nadnárodní korporaci. Oba vykazují nulový příspěvek ke svobodě podnikání. O občanské svobodě ani nemluvě. Nositeli svobod podnikatelských i občanských jsou podle něho drobní a střední podnikatelé. Chesterton by se jistě nepozastavoval nad dnešní symbiózou kapitalismu a komunismu v Číně anebo ve Vietnamu. Jejich přátelské soužití by naopak považoval za přirozený projev původní podstaty obou, jejich dovednosti zbavit občany svébytnosti a proměnit je ve snadno ovladatelné pracovní síly. Aby si kompenzovali frustraci z nastalého odcizení, jim jako hračku kapitalismus ponechává Konzum. Bigotní komunisté Konzum rovněž nabízeli, marně. Z lidí sice dovedli nadělat ovladatelné a nesvéprávné pracovní síly, jen s Konzumem jako s nutnou doprovodnou hračkou v tom byli na štíru. To se jim nakonec stalo osudovým. Společnost vrhnuli kamsi do raného feudalismu. Kubánský komunismus byl radikálnější. Přistál až kdesi u prvobytně pospolných sběračů lesních plodů. Nabízí se otázka, zda se zde jako ve Vietnamu nebo v Číně stane kapitalismus spásou. Zda Kubu nečeká osud rozvráceného Haiti.
1: Hovořil Ivan Štern.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Koho volit? Stačí, když zajistí byty, jak viděl například u sousedním Rakousku publicista Petr Holub.
5: Zlatý komunisti, povzdychne si možná pamětník, když srovná aktuální ceny bytů s částkami, za které se bydlení pořizovalo před rokem 1989. Jak ovšem svědčí volební výsledky z posledních let, málo kdo by kvůli takovému srovnání šel komunistickou stranu opravdu volit. Jenže to platí pro Česko, v Rakousku je všechno jinak. Tam je bydlení dostatečný důvod, aby lidé odevzdali hlasy partaji, jejíž sesterské organizace zaváděly totalitní vládu ve značné části Evropy a Asie. Ukázali to nedělní volby ve Štýrském Hradci, kde žije přes 300 tisíc obyvatel a kde získala komunistická strana přes 35% hlasů. Tím primátorka Elke Kárová obhájila funkci, kterou obsadila už před 5 lety, dokonce svůj tehdejší výsledek o 7% vylepšila. Komentátoři rakouských médií nad volebním skandálem jen krčí rameny. Štýrský Hradec ukazuje, že levicová politika může být také dnes úspěšná, uvádí třeba experti deníku Die Presse. Sociální demokracie slábne, zelení se zaměřili na příliš speciální témata. Proč by tedy neměli dostat šanci třeba komunisté? Ovšem, jakým kouzlem to dokázali, jakým tématem si předpotopní strana dokázala udržet štýrské voliče 21. století? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Současná komunistická primátorka má bytovou politiku v různých funkcích na starosti už 10. rok a hned na začátku prosadila, že se znovu začaly stavět městské byty a že každý rok se jich dokončí o něco víc než 100. Platí se v nich nájemné ve výši 40% obvyklé tržní ceny. Zároveň má na finanční podporu nárok každý občan, který musí za bydlení, tedy nájem a ceny energií, zaplatit víc než 30% svých příjmů. Doplatek od města mu pak zajistí, aby náklady, pokud možno, nebyly vyšší než u sousedů z komunální výstavby. Není divu, že při takovém hospodaření se městský bytový podnik propadá do dluhů, ovšem primátorka kritiku odvrací s tím, že město nějaké dluhy ve prospěch svých občanů přece unese. Zkrátka a dobře, ve Štýrském Hradci vládne reálný socialismus a lidem to nevadí, dokonce by v tom chtěli pokračovat. Dalo by se říci, že štýrští komunisté dobře pochopili slabost současného systému. Dokonce i v Rakousku, které je známo vysokými dotacemi do bytové výstavby, spoléhají na to, že dostatek bytů zajistí trh. Na rozdíl od Česka se jenom snaží lidem zpřístupnit půjčky, ze kterých by mohli uhradit vstupní poplatek do jednoho z mnoha bytových družstev, které jsou k dispozici. Ovšem, jak se ukazuje ve Štýrském Hradci, ani trh, ani družstva, ani jejich státní podpora nevyloučí, že jsou nájmy příliš vysoké a že k vlastnímu bytu se každý nedostane, pokud nechce 10 let splácet cenu za jeho pořízení. Každý se může někdy dostat do problému a z pohledu voliče je tedy jen dobře, když je k dispozici čistě socialistické řešení, které umožní bydlet opravdu každému. Nemluvě o tom, že městská výstavba a nízké nájmy v městských bytech sráží ceny i na volném trhu. Z toho plyne ponaučení pro strany, které chtějí kandidovat v blížících se komunálních volbách v Praze, Brně a dalších metropolích. Nemá smysl bojovat za to, aby se město přizpůsobilo automobilům, jak zní jeden z volebních trháků. Dostupné bydlení je argumentem, který umožní vyhrát volby každému, ať kandiduje za jakoukoliv stranu. Stačí, když má stejně přesvědčivého lídra, jakým je štýrskohradecká komunistka Elke Kárová.
1: A po Petrovi Holubovi hovoří ještě Tereza Zavadilová za serveru Newstream o tom, že Bitcoin obrazně řečeno pustili do salonu a on na to doplácí.
6: Nástup administrativy Donalda Trumpa vypadal pro Bitcoin jako vítězství. Kolem jeho vlády se v rolích poradců i exekutivců pohybují známí kryptoměnoví optimisté. Za všechny kryptocar David Sachs či investor Mark Andreessen. Kryptoeuforie strhla i Trumpovu rodinu. Synové Donald mladší a Eric mají v odvětví nainvestovány miliardy dolarů. A sám Trump s manželkou si pohráli s takzvanými meme coiny, když vydali své mince Trump a Melania. Melania. Není tedy divu, že optimismus vytáhl cenu bitcoinu na $125,000 a množily se odvážné předpovědi, že jeho budoucí hodnota je ve stovkách tisíc dolarů, či dokonce někam k milionu. No a letos bitcoin spadl pod $60,000. Přitom regulace kryptoměn se skutečně uvolnila a bitcoin a spol se tak říkajíc dostali do dobré společnosti. Mezi třídy aktiv jako akcie či skutečné měny. To sebou přineslo změnu na straně kupců. Zatímco dříve bitcoin kupovali hlavně nadšenci či individuální spekulanti, nyní ve velkém nastoupily fondy a firmy. To vše by pořád ukazovalo na zvýšenou poptávku a růst ceny, ne propad. Jenže zatím to vypadá, že právě dospělost bitcoinu je to, na co nyní sám doplácí. Fondy sice mohou nyní normálně nakupovat bitcoin a dávat do něj klientské peníze, ale většinou je z bezpečnostních důvodů držba kryptoměn nějak omezena, dejme tomu na 10% majetku fondu. Když bitcoin rostl a přesáhl by tak tuto hranici, fondům se spustily automatické prodeje, takže to letos brzdilo vyšší růst ceny. Tento mechanismus ale paradoxně nepomohl proti propadu ceny, že by fondy při poklesu ceny automaticky nakupovaly, ale naopak se kvůli zvýšenému riziku zrychlily prodeje. Institucionální hráči paradoxně udělali bitcoin nestabilnějším, než byl dřív. Pak je ještě jeden důvod, který tlačí bitcoin dolů. Na akciovém trhu se nyní jinak rozdaly karty. Začátkem roku se mluvilo o AI bublině, že předražené akcie gigantů, jako je Meta, Amazon a spol, možná nedoručí to, co se od nich čeká, tedy raketový růst, který má následovat masivní investice těchto firm do AI. Největším americkým technologickým firmám se v biznisové hantýrce říká hyperscalers, tedy firmy s globální infrastrukturou. Ti teď chtějí investovat dohromady $1 bilion do datacenter pro AI. Investoři návratnost tedy mají za nejistou, ale spočítali si, kam bude směřovat poptávka. Jsou to čipy pro AI. Takže v posledních týdnech technologické akcie ztrácejí s výjimkou výrobců čipů. A jak to souvisí s bitcoinem? Tím, že se bitcoin v uvozovkách legalizoval, spadl do podobné kategorie, jako jsou technologické akcie jako celek, a odliv kapitálu do čipů zasáhl i kryptoměnový trh. Proč by fond riskoval peníze v bitcoinu, který negeneruje žádný úrok, když může financovat stavbu datacenter pro Microsoft, kde je poptávka garantovaná na roky dopředu? AI v podstatě bitcoinu vysálo investiční kyslík. Kromě toho letos úřady prodávaly rekordní množství zabavených bitcoinů a kryptoměny se zbavovaly také těžaři, protože těžba přestala být tak výhodná jako dřív. Bitcoin od svého vzniku fungoval jak hodinky. Střídaly se 3 růstové roky a 1 propad. Letošek má být růstový rok. Když bitcoin zatáčku ve druhé půlce roku nevybere, tedy jeho cena nevzroste aspoň o 42%, tento jeho stabilní cyklus se zničí. Bude to mít ale těžké, protože čipy pro AI přináší investorům lukrativní příběh s garantovanou poptávkou. Fanoušku má bitcoin stále dost, ale hrozí i nadále, že manažerům ve fondech bude připadat jako mrtvý kapitál, který nic nenese, protože módní vlna je teď jinde.
1: Tereza Zavadělová ukončila nedělní názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
4: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr.
7: Dobré ráno v 7 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Při ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo 10 lidí. Hygienici začali s kontrolami dětských letních táborů. Fotbalisté Norska vyřadili v 8. finále mistrovství světa Brazílii. Postoupila i Anglie po vítězství nad Mexikem. A bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Noční ruské údery na Kyjev a okolí nepřežilo 10 lidí, zraněných je přes 40, oznámila to tamní vojenská zpráva. Podle ní Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami.
9: Přílet ruských raket a nepilotovaných letounů natočili a zveřejnili na sociálních sítích obyvatelé Kyjeva, pro které to byla další bezesná noc. Ruské střely a drony zasáhly vysokopodlažní obytné domy v několika městských částech a ve městě vypuklo mnoho požárů. V ruinách domů doteď pracují kyjevští záchranáři, takže počet mrtvých a zraněných není ještě konečný. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích informoval o tom, že mezi zraněnými jsou i děti. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: A s Martinem Dorazínem se v ranním Radiožurnálu znovu spojíme za 20 minut. Hygienici začali s kontrolami dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně, kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Třeba na jihu Moravy je zatím hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, vysvětluje hygienička Marcela Březinová.
10: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
8: Držitel 3 Oscarů, kameraman Robert Richardson v Karlových Varech převzal křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Na festivalu taky uvedl film White Devil.
11: Ústřední postavou časozběrného dokumentu je právě Richardson, jeden z nejuznávanějších hollywoodských kameramanů.
12: Ta cena představuje budoucnost, kterou chceme.
11: Řekl s křišťálovým globem v ruce kameraman, který stojí za podobou filmů jako Kill Bill, Hanebný pancharti a nebo Letec. Dokument je debitem Jany Hojdové, která před skoro 10 lety Richardsona oslovila kvůli diplomové práci na FAMU.
13: Pro mě je to nepředstavitelné, že tady stojíme. Je mi velkou ctí, že můžeme mít premiéru tady.
11: V Karlových Varech měl světovou premiéru taky slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky, která řeší nucené sterilizace romských žen v 80. letech v Československu. Lucie Pávová, Radiožurnál.
8: Dopravu na průtahu Libercem ode dneška komplikuje rekonstrukce 2-kilometrového úseku mezi ulicemi České Mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středním pásu. Podle ředitele libereckého ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat víc než rok a půl.
14: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo dvakrát po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
15: Sport. Norští fotbalisté postoupili poprvé do čtvrtfinále mistrovství světa. V New Jersey zdolali Brazílii 2-1. Dalším soupeřem Norů bude Anglie, která na Azteckém stadionu porazila 3-2 Mexiko. Česká tenistka Karolína Muchová porazila krajanku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Muchová se musela vyrovnat s nepovedenou koncovkou druhé sady, ve které už podávala na vítězství, ale soupeřka ještě skóre otočila.
16: Snažila jsem se fakt být pozitivní, agresivní na tom kurtě, vrátit se zpátky k té svojí hře a víc bádu rozběhávat. Soustředila jsem se hlavně na ten začátek a myslím, že se mi to povedlo. Tak určitě jedeme dál, chci víc, ale je super, že se mi podařilo čtvrtfinále, jsem za to určitě ráda.
15: Ve čtvrtfinále se Karolína Muchová utká s Japonkou Osakovou, která vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na Pražském okruhu a kolona na dálnici D8 na Ústecku. Na Pražském okruhu směr Hruzině stojí dodávka za sjezdem na Strakonice. V tunelu na 13. kilometru blokuje pravý pruh. Posádka odešla. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan se u hranic nárazově tvoří kolona. Aktuálně začíná mezi kilometry 90 až 91 a je až do Německa k odpočívce Heidenholz. Není souvislá a podle kamery na 91. kilometru se kolona u hranic teď rozjíždí. Na Pražském okruhu směr Ruzyně před sjezdem na Karlovy Vary údržba zavřela pravý pruh a skoro celý odbočovací. Kilometry 25,5 až 26 na Karlovy Vary se dá sjet, ale až na konci po zebře. Na Tachovskou silnici Zboru do Holostřev je osobní auto mimo vozovku převrácené. Nehodu taky zásah záchranářů. Čekejte za Skvířínem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky a teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Ondřej Soukup,
19: Josef Pazderka, míříme na východ. V období letních dovolených budeme cestovat i my. Postsovětský prostor totiž nabízí zážitky a možnosti, které v all-inclusive resortech nezažijete. Začínají přepravou legendárními maršrutkami, tedy dodávkami, ve kterých vedle lidí jezdí i kachny a jiná domácí zvířena.
20: Cestování po zemích, jako je třeba Gruzie nebo Uzbekistán, už ale dávno není adrenalinovým sportem. Hrozí ale, že na některých místech už nepoznáte, jestli jste u gruzínského Kazbegi nebo na švýcarské sjezdovce.
19: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
20: Mě se občas lidé ptají, proč vlastně nosím pořád to pruhované námořnické tričko. Mně to zůstalo z 90. let, když ještě nebyly všechny ty army shopy a podobně, tak každý, koho jste potkali v Praze v tomhle tričku, tak to znamenalo, že prostě cestuje někam na východ a potom tuď si to přivez. Takže byla pravděpodobnost, že prostě budete mít možná třeba nějaké společné známé, nebo jste byli na stejných místech. To bylo takové jako poznávací znamení. A Josef, ty jsi tam samozřejmě, stejně jako o tom já i pracoval, ale máš nějaké vysloveně cestovatelské zážitky?
19: Taky mám, než jsem tam pracoval, tak jsme samozřejmě s pár lidma vyrazili na Zakarpatskou Rus, tedy na to, co byla kdysi Zakarpatská Rus a někde kolem Mukačova a Koločavy jsme se toulali po vrších a pak si vzpomínám na takový bizarní výjezd do Petrohradu a do Ladožského jezera. To bylo organizováno také Petrohradským memoriálem, kdy jsme si samozřejmě spletli příjezd voden do Petrohradu, takže jsme přijeli později a pak jsme se prokousávali do Ladožského jezera z batohy a s pomocí řadou lidí. Tam někde se míhala taky tyhle tvoje pověstná námořnická trička, ale mě to teda postihlo až později, kdy jsem ho dostal od některých známých. Nenosím ho, ale jsem rád, že ho ty nosíš a je to tvůj trademark, ale když už jsme teda u toho cestování, tak jsme si pozvali na naše letní natáčení speciálního hosta, kterým je Ivo Dokoupil, přezdívaný Fík. Ivo, vítej u nás ve studiu.
21: Ahoj.
19: Já tě představím. Ivo je cestovatel, novinář, fotograf a člověk, který miluje údajně všechno na východ od Žiliny. Takhle aspoň ti přezdívají v rámci cestovatelské komunity, ve které si pojmem. Ivo organizuje už od roku 1985 výlety do zemí bývalého Sovětského svazu. Když se později začaly uzavírat trasy Moskva, Petrohrad, Solovecké ostrovy, což údajně byla jedna z nejoblíbenějších tras, kterou si organizoval Bajkal, Transsibirská magistrála, Kamčatkou do Mongolska, tak přišli na pořad Jižní Kavkaz, Střední Asie a další regiony. Tak my chceme tohoto tvého zaměření využít a popovídat si o cestování do postsovětského prostoru a jsme moc rádi, že jsi přijal naše pozvání.
21: Já jsem taky rád.
20: Já jsem se snažil vzpomenout, od kdy se vlastně známe, ale asi to bylo v dobách, kdy si pobíhal právě po již zmíněném Zakarpatí s kyblíkem a barvou a pomáhal si tam obnovovat vlastně značky Klubu českých turistů. Ale ty jsi to dělal už předtím, že? Nebo jak ses vůbec dostal k tomu zájmu o východ?
21: Tak zájem o východ je starší mnohem a začalo to vlastně na vysoké škole, asi jako u mnohých jiných. Protože v tom období toho roku 86-7 Když jsem byl na výšce, tak se vlastně jinam cestovat nedalo, když pomenu Polsko a NDR, že jo.
19: Ty jsi i dělal Matfis.
21: Já jsem dělal Matfis a na Matfisu samozřejmě byly nějaká organizace svazu, že jo, mládeže a byla možnost jet na Kavkaz, že jo, třeba nebo do Pamíru pod hlavičkou jakoby oficiálně toho svazu mládeže a tomu se říkalo Abmen, že jo, jsme dostali takové razítko do pasu a někteří tomu říkali abman, jako prostě klám nebo lež, protože samozřejmě to bylo všechno fingované, my jsme si to tam vymysleli, že jdeme na nějakou vysokou školu do Volgogradu a jeli jsme prostě na Elbrus, jo, takže to dělalo se běžně, ty cesty byly známé, potom když člověk už to jako zjistil, jak to dělá, tak už to uměl a byla to šance, jak se dostat vlastně do vysokých hor, celkem bez problémů a za malé peníze a toho využívali mnozí stejně tak jako já.
19: Z tebe se, Ivo, stal později jako profi průvodce, lépe řečeno člověk, který veze skupinu lidí někam tím východním směrem, ale jsi známý taky tím, že říkáš, že nejde jenom o tu cestu a o tu destinaci, kterou člověk jako chce vidět a to místo navštívit, ale že jde o jistý druh zážitku, transformace, něco, co se stane s tím člověkem, co tím míníš?
21: Já se snažím to těm turistům, o které se starám, nedávat zadarmo, jo? Takže jsem vždycky se snažil a snažím, aby vlastně tu zemi poznali skrze utrpení. Jak říkali ruští filozofové, jedině skrze utrpení se dá dosáhnout nějakého poznání, takže ti moji turisté, ti moji klienti na tom zájezdu trpí. Jo? Ne pořád samozřejmě, aby ještě někdy se jako objevili, ale...
19: Ondřej se usmívá, jenom tady
21: ale organizovaně trpí, takže trpí ve vlaku třeba, já jim koupím plackartu, že jo? To víte, co je, že jo? Tam čuhají ty nohy, vypadá to jako márnice a oni celou noc trpí, ale na to potom odbít vzpomínají, že jo? A trpěli jsme i na tom zájezdu na Solovecký ostrovy, což byl 24-denní autobusový zájezd z Moskvy, Petrohrad, Oněské, Ladožské jezero, Žeho, Kareli až na Solovecký ostrovy. A to opravdu trpěli celkem dost, jo. Ale za odměnu poznali Rusko tak jako si myslím málo kdo a s málo kterou cestovkou.
19: Takže asi úplně začátečníkům bych nedoporučoval s tebou vyrazit, protože bohužel si myslím, že část těch lidí, kteří by tohle zažili, by úplně nadšená nebyla, tak je to pro trochu pokročilejší asi cestovatele.
21: Je to pro ty, kteří to myslí s tím cestováním vážně, ne? Pro ty konzumenty, který, jak jsem zjistil, dneska se tam nejezdí pro to, abyste poznali zemi, ale abyste si pořídili tu fosku na Instač, kterou jste na Instači viděli u svého kolegy, že jo, ze školy, tak jedete na to samé místo, tam vám ti průvodci ukážou, kde se stojí, abyste tu fotku měli a zase letíte zpátky.
19: A co myslíš tou transformací? To mě zajímá. Jako ta cesta by člověka měla nějak změnit, nebo cesta je cíl, to znamená, že nejde ani o to, kam dojedeš, ale co během té cesty zažiješ a co si odneseš dál?
21: Přesně tak. Já si myslím, že by to mělo být testování jako pouť a cestovní kancelář jako ten, kdo zprostředkovává tuhle pouť. Jo. A takhle jsem viděl i to svoje poslání, nebo vidím tu svoji profesi, vlastně provádět ty lidi na té pouti.
19: No a poslední věc teda, tak ty jsi mluvil o těch osmdesátkách, tehdy se nikam jinam nedalo. Jo. Pak v 90. letech se najednou lidi rozprchli do světa logicky, asi bych řekl, jsme začali víc objevovat ten nedostupný svět Západu, Ameriku, vlastně globální svět. Tobě pořád ten východní prostor, jak bylo už řečeno východně od Žiliny, zůstal celou tu dobu. Tak co tě na něm přitahuje, co máš pocit, že je ta hodnota, kterou nikde jinde nenajde, a není to teda jenom to utrpení, který už jsi zmínil?
21: Tak to je taková osobně mystická otázka, jo? Protože jsem možná spadl do nějaké emoční jámy, ze které už nejsem schopen vylíst, a nebo tím, že jsem tam začal jezdit a stalo se to profesí, jo? Jako když Milenky se stane manželka, tak jsem se pak nedostal jakoby jinam, protože jsem se musel tím živit a když si jakoby zajedu nějaký zájezd, jako třeba ty Solovecký ostrovy, že jo? A dělal jsem to skoro 20 let, tak je to jednodušší pro toho průvodce, když to jede po 20., než když to jede po první, po druhý, po třetí. Je to pro něho vlastně efektivnější mnohem. Takže i z profesních důvodů jsem vlastně tam zůstal, ale možná je to i jakési vnitřní pnutí nebo vnitřní přitažlivost toho prostoru celého východoevropsko-ázijského.
19: Taková ta tradiční jako kategorie, Ondra už to tady zmiňoval, že jsou v tom rozdíly, ale ta první škatule černobílá, do které ten postsovětský prostor většinou si lidé hodí, je, není tam teda toaletní papír, není tam internet, není tam tohle, to znamená, je to taková jako divočina, kterou už těžko někde najdeš, dokonce ani ne třeba v Asii, míněno v té echt Asii. Máš pocit, že i o tomhle, tedy o těch různých destinacích směrem na východ existují příliš černobílé představy, že ty regiony se postupně vyvíjí daleko jako specifičtěji?
21: No, já cestuju přes 20 let do stejných regionů v podstatě, kromě toho Ruska, které tam se asi už nepodíváme nikdy my tři.
19: A které to jsou teda, když
21: a
19: mimo
21: je
19: Rusko?
21: To Uzbekistán, Mongolsko, že jo, střední Asie, to, co mi teda zůstalo, že jo, Ukrajina, Podkarpatská Rus, takže za těch 20-30 let můžu srovnávat, jak se to vyvíjí a samozřejmě ten pokrok tam je třeba v Mongolsku obrovský jako civilizační. Mongolsko se úplně proměnilo, ale pořád tam zůstává něco, co v Evropě člověk nezažije a je to ta jiná mentalita, jiná kultura, kulturní vazby, historie a tak dále. Takže to jsou ty věci, které člověk tam vlastně poznává, proč tam vlastně jako jede.
20: Já jsem se vzpomněl právě na to, jak se třeba proměnila Gruzie. Když se vzpomenu na ta 90. léta, kdy to teda opravdu byl divoký východ. A i jako infrastrukturně, já si pamatuju, jak jsme se snažili dostat do Svanetie a tenkrát se prostě do tohohle toho regionu dalo dostat jenom přes jednu silnici, po který takhle jezdili jenom nákladňáky. A my jsme se sice dostali na tu korbu s dalšíma asi 60 lidma, nebo kolik je tam bylo, no ale prostě uprostřed stoupá prostě chcípnul motor a už jsme museli zase jít potom zpátky. A teďka je tam dálnice. A zrovna třeba v okolí Kazbegy, jedné z těch hlavních hor, tak tam už jsou prostě jako rezorty, který opravdu bych si před těma 20 lety absolutně nedokázal představit.
0: Hidden in the remote region of Northern Georgia is a place you've probably never heard of.
2: To je restaurace, do ktorej zaprosil nás pán Gružin. V restaurácii byla normálne kuchňa, jak v domu.
20: Vidíš i riziko tady ty nejaký komercionalizace?
21: Tak to je úplne zásadní riziko a vidím to všude. Jo. Teď jsem šiel z toho Mongolska ke klášteru Amar Bayaz Galan, ktorý je prostě 40 km od hlavní cesty v horách na krásnom místě. Číňané staví dálnici. Takže za rok tam bude hotel, jeden, druhý, třetí, že jo, a to místo vlastně ztratí úplně to genius loci. A těch míst, jako bych mohl jmenovat desítky, které se proměnily tady tím tlakem toho komerčního cestovního ruchu.
19: Ivo, kdybychom brali jako, teda pomeňme to Rusko, teď je nedostupné a vezmeme tyhle dva základní směry, tak kdybych začal právě tou střední Asií, tedy Uzbekistánem a Mongolskem, tak máš nějaké jako iniciační začátky z tohohle regionu, teď jsi tam byl teda nedávno, máš nějaký zážitek teď z poslední doby, který by třeba ilustroval právě nějaký ten kontrast té proměny toho, co v Uzbekistánu před 20-30 lety bylo normální a kam se ta země posunula a dovedeno třeba i do nějakých jako praktických doporučení? Jak bys to ilustroval?
21: Tak to je jako složitá otázka, jo?
19: Teď jsem to překombinoval, ale tak začněme jednoduchou věcí, kdy jsi začal v Uzbekistánu a co jsi tam zažil?
21: Já jsem vlastně ve všech těch lokalitách začal v těch 80. a 90. V Uzbekistánu jsem byl poprvé v roce 87, jo? Takže je to opravdu hodně dávno. A byla to zaostalá provinční postsovětská země, kde nebyl asfalt, že jo, a všichni se ti Rusové dívali na ty Uzbeky jako na podnárod. Mě by zajímalo, jak se na to dívají dneska, když prostě se tam staví obrovským jako rychlým způsobem a je to moderní země, která už není odlišná od Turecka třeba nebo od jiných vyspělých místních zemí. Takže ty země dělají obrovský pokrok po té, co se zbavili té ruské nadvlády a je to tam krásně vidět.
19: A co tě v tom Uzbekistánu tehdy zaujalo? Co tě jako opravdu vtáhlo do toho, že se do té země máš potřeby vracet?
21: Mě to tam zaujalo tenkrát a rád se tam vracím teď, protože ty lidé jsou velice pohodoví a člověk tam cítí takovou jako harmonickou atmosféru. Jsou strašně jako spokojení, šťastní a nejvíc je to vidět po tom návratu, když člověk se vrátí zpátky a tady vlastně přijede do prostředí té nervozity a toho zakopávání navzájem o sebe a tam prostě každý jako se snaží vyhovět tomu druhému a oni se hezky schovají i mezi sebou. Nejenom k turistovi, který samozřejmě je trošku posvátný, ale i mezi sebou a člověk to vidí, takže 14 dnů, 3 týdny to jako má možnost zažít.
3: Tady mají jiný systém než v Kazachstánu a to, že pro cizince oni drží nějaký počet jízdenek, že normálně pro Uzbeky, že místa nejsou, ale pro cizince, že jsou.
5: Asi tady postavím na sjezd k tomu městu a tam si něco stopnu. Doufejme.
21: To právě se snažím těm lidem i ukázat třeba, že takže my jezdíme hromadnou dopravou, aby viděli, jak se lidi k sobě chovají hromadný dopravě, že je to narvaný, že jo, máme baťohy. A ty klienti se takhle zbavují těch předsudků, s kterými tam mnozí jedou, jo, do těch zemí. O čem si mluvil, že tam jsou ty kadibutky a není tam ten papír, že jo. A ono to samozřejmě, když si tak bylo, dneska je to už úplně jinak, jo.
19: Ale jako asi mám předsudek, ale nemůžu nepřipomenout, že Uzbekistán jako, ať chceme nebo nechceme, tak zůstává diktaturou a velice strohým autoritativním režimem, tak jak to jde k sobě. Pohodoví lidé, kteří si vycházejí vstříc, pozitivní a tak dále. Jak to ty vnímáš?
21: Tak to s tím systémem až tak nesouvisí, jo? Tak je tam nějaký politický systém, který nějakým způsobem je historický, ale ti lidé mají nějakou mentalitu, která s tím politickým systémem nějak nekoreluje, jo? Takže nevidím v tom žádný rozpor. Samozřejmě jako turisté nejsme schopni vnímat, jaký je tam politický systém, protože nepřijdeme do kontaktu s těmito problémy. A když se s těma lidma bavíte, tak to samozřejmě vyplyne třeba na povrch. A nebo taky nevyplyne, protože se bojí mluvit.
20: Tak jako já si pamatuju, že jsem byl zrovna v tom Uzbekistánu asi rok poté, co byly nepokoje ve Ferganském údolí. No a teda to množství policejních checkpointů, který tam bylo, tak to i ten náš turistický autobus si všiml. Teda oni nás vždycky jenom zastavili, podívali se, že prostě tam sedí 20 Evropanů a zase nás pustili.
21: Ale je to velice korektní, to chování těch policajtů. Já si pamatuju v těch 90. kdy vlastně největší zloději byli policajti, jo? Že opravdu každý policajt si myslel, že když vidí turistu, takže se mu podaří mu ukrást nějaké peníze a opravdu nám něco ukradli, že nám furt počítali ty dolary a tvrdili, že máme těch dolarů nějak moc, jakože zákon povoluje jenom 200, jo, a my máme 300, takže tenkrát to tak bylo a bylo to celkem problematické. A dneska vlastně policajti si na ty turisty vůbec netroufnou, ale samozřejmě věřím tomu, že opozice je ve vězení a nebo v zahraničí, jo, tak jak se to
20: vypadá. Mě zaujalo, jak jsi říkal, že jste byli 3 týdny vlastně. Teďka mi přijde, že ten trend je snažit se vlastně ty zájezdy zkracovat, že i lidi, kteří tam letějí prostě přes půlku světa, tak jsou tam třeba týden, ale nakolik tomu rozumím, tak tvoje filozofie je přesně opačná.
21: Přesně tak, já se snažím, aby ty lidi opravdu si to zažili, aby tam nasáli tu atmosféru, aby to nebylo jenom o tom otrhávání si toho seznamu těch navštívených měst, jo, a byl jsem prostě v Samarkandu jednu noc a jednu z noc jsem byl jako v Chivě, ale aby si to prožili, aby tam opravdu i trpěli, teda, že jo, když to tak řeknu, během toho cestování, a to chce čas samozřejmě, takže ty moje zájezdy nejsou teda už 3 týdny, jak to bylo ještě na těch solovkách, ale těch 18-19 dnů, jako děláme ty zájezdy, aby opravdu, když už jedeme do té Asie a letíme tam 12 hodin do Mongolska, tak aby to mělo nějaký smysl, aby to nebylo jenom na otočku.
19: Už mám název tohoto dílu, bude se to jmenovat Trpěc Ivo dokoupil. Ale Ivo, teď vážně, co jsou místa, kterýma tímto stylem, aby ty lidi opravdu zažili tu zemi, tak kterýma chceš ty lidi protáhnout v Uzbekistánu? Co jsou věci, které se nedají z tvého pohledu přeskočit a jsou důležitý?
21: Tak samozřejmě Buchara, Samarkand, Chiva.
19: Máme protože tam, historicky?
21: Protože je historicky zajímavé a jsme tam vždycky 2-3 dny, aby jsme si to právě mohli užít, jo. A já jsem tam přidal třeba tu Ferganskou dolinu, ale dělám Kokand, nedělám prostě Ferganu, která sama o sobě není až tak zajímavá, respektive je to normální město, no, ale tak. Kokand je velice zvláštní tím, že je hodně autentický, historicky je strašně zajímavý, že jo, a je tam silná islamská populace, oni jsou hodně věřící, takže je to vlastně zase úplně jiný pohled na ten Uzbekistán, který je trošku sekulární, jo, ten islám tam není tak jako pevný, jak máme představu, ty Sověti to opravdu hodně potlačili, ale v tom Kokandu to tak jako není, jo, takže to je jako zase takový pohled trošku jiný na ten Uzbekistán, pak tam máme Tianchan samozřejmě, kousek, jo. Vždycky tím cílem je, aby ty lidé poznali vlastně rozmanitost té země.
19: To znamená možná i nějaký trek? Jako
21: i nějaký treky, tam máme treky, no prostě vycházky nebo něco v tom smyslu. Nemám tam třeba areály, jo, protože areály je taková smutná oblast.
19: Míněno Oralské jezero.
21: Míněno Oralské jezero, samozřejmě si o tom jako povídáme v nějakém muzeu, ale nejezdíme tam, protože si myslím, že to není tak zajímavé se dívat na zničenou oblast, jo, ekonomicky a sociálně.
20: No to je právě takový to, udělat si to selfiečko prostě.
21: Ano,
20: jo.
21: Udělat si selfiečko s lidmi, kteří jsou vykořenění a nemají pitnou vodu.
19: Teď ještě trochu prakticky. Co lidi dělají za obvyklé chyby? Jezdí se spoustou lidí, ano, vědí, že seš náročnější, že tam budeš je nutit trochu trpět, ale jako co dělají za obvyklé chyby, když vyrážejí tímto směrem třeba do Uzbekistánu? Něco si neberou, nebo na něco zapomenou, nebo něco obvykle nečekají a pak je to fakt zaskočí a dává jim to zabrat?
21: Teď si mě zaskočil. Možná v tom Uzbekistánu nečekají takovou srdečnost, jo? Že mají obavy, mají nějaké předsudky a jsou příjemně překvapení z toho, jak to tam prostě funguje, i z té hygieny, o které jsme se tady taky bavili, ale ty země udělali obrovský pokrok i v té hygieně. Takže přijde člověk do restaurace a vlastně vidí, jak ty holky tam uklízejí pořád. A není to taková ta představa, kterou si třeba přivezou, že je to ta špinavá střední Asie, kde prostě je mor, cholera, že jo, a mrtvoly na ulicích, že jo, jak to bylo ve středověku popisováno a je to úplně dneska někde jinde. Takže možná předsudky si tam vezou, o které potom přijdou a to je samozřejmě dobře. Jediný problém, který je, ale to je ve všech destinacích v podstatě, včetně Rumunska, tak je voda. Vodu často podceňují turisti a to se týká i Koločavy třeba, jo, a Podkarpatské Rusy a to je takový problém, na který já neustále upozorňuji. Nepít vodu místní, pít vodku, že jo, nebo koňak.
19: Máme tady některé dotazy lidí, kteří by chtěli jako baťůškáři, jako někdo, kdo by se vydal ve tvých šlépích vydat tím východním směrem. A teď mě napadá, jako, co bys teda řekl za tři destinace, když někdo by jako začínal a chtěl by jet samostatně, tak co bys mu doporučil, aby ten východ, míněno postsovětský prostor, zakusil a případně co na téhle cestě bys mu doporučil neminout?
20: A já bych k tomu ještě dodal, potřebuje mít nějakou jazykovou výbavu, protože že rusky už ta generace 20-letých příliš jako často nehovoří, tak je možné se prostě tam domluvit třeba anglicky nebo nějak jinak?
21: To jsou všechno prostory, kde vlastně ta ruština je pořád rozšířená, i když v Mongolsku to až tak neplatí, tam to vzdělání nebylo na takové úrovni. Ale ten středoazijský prostor, tam všichni vlastně mluví velice dobře rusky, takže ruština je velkou výhodou, protože i s horským kmenem někde v Kyrgyzstánu člověk může jako si povídat rusky, což je obrovská výhoda. Mladá generace se tam učí anglicky, protože chce vyrazit do světa, takže to je zase druhá výhoda, ale musí člověk narazit na ty mladý, ale není to příliš rozšířené zatím ta angličtina. Dneska je výhoda v tom, že máme ty sítě, že jo, máme internet, máme překladače. Takže spousta věcí se dá vyřešit tímhle způsobem, což před 20 lety nebylo myslitelné a spousta informací dneska se získá po sítích. Takže myslím si, že to cestování dneska už ztratilo takovej ten punt z toho dobrodružství, že opravdu někam jedu, nebudu měsíc telefonovat domů, že jo, protože prostě nebude kde a čím. A to dneska už neplatí, že dneska jsme vlastně všichni online pořád a ty informace máme neustále k dispozici, takže v podstatě není před tím ani varovat, jo. Nepijte vodu a můžete jet kamkoliv. Jo, já bych doporučoval, aby jeli do té střední Asie, která je hodně podle mě zajímavá a je taková dobrodružná, ty hory jsou nádherné, jsou tam prostory, které jsou pusté, že jo. A určitě tam člověk zažije něco jiného než u nás, nebo na Slovensku, nebo v Alpách, kde prostě je všude takový komfort a chaty a tak dál. Tady prostě to je úplně jinak, že jo. Takže to je, si myslím, destinace, která je dobrá a je to blízko a jsou tam velice příjemní a pohostinní lidé, i když člověk neumí jazyk, jo, to až takový problém není. Když někdo vám chce vyhovět, tak vám vyhoví, i když neumí anglicky, že jo. A když vám někdo chce házet klacky pod nohy, tak vám je hodí, i když umí česky.
19: Tak tolik doporučení a zážitky Ivo dokoupila. Ivo, moc ti děkujem, že jsi našel na nás čas. Přejeme štěstí a hlavně zdraví všem účastníkům tvých trpitelských cestovatelských výprav. To mě opravdu pobavilo, ale myslím, že to jsou obrovské zážitky, tak doporučuji. Děkujem, že jsi přišel.
21: Díky za pozvání.
19: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
20: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
19: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
20: i své blízké.
1: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Odstartujte léto s Českým rozhlasem Plus. Na prodloužený víkend od 4. do 7. července jsme pro vás připravili pestrý program plný zpravodajství, informací, ale také pohledů do historie. Připomeneme význam příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i statečné postoje mistra Jana Husa. Vrátíme se do doby Trumpů v Československu, ale také do doby indiánských válek v Americe. A v radioknize vám Jan Tomčík bude vyprávět o své dramatické cestě do Afriky. Ať už posloucháte na cestách, u moře, na chatě nebo pod stanem, přeje vám pohodový začátek léta Český rozhlas Plus. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, kde budete Plus o dovolené poslouchat. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Historie Plus.
20: Na přelomu 14. a 15. století dosáhl plně rozvinutý feudalismus vrcholu svého vývoje také v českých zemích. Pod vládou krále Václava IV. Na počátku 80. let 14. století ještě feudalismus stačil odsouvat hromadící se problémy. V posledním desetiletí 14. století a v prvním desetiletí století 15. propukaly problémy a s nimi související třídní rozpory plnou měrou.
6: Konec 14. století. Západní a jižní Evropu zasahuje morová epidemie, podlehne jí asi 25 milionů lidí, což je bezmála třetina tehdejší evropské populace. České země se za vlády císaře Karla IV. Dostávají na svůj historický vrchol. Praha je hlavním městem Svaté říše římské a kulturním centrem. Po Karlu IV. Nastupuje jeho syn Václav IV. Neměl evropský rozhled svého otce a těžko říci, zda vnímal to, co za nějakých 600 let nazvou komunističtí ideologové třídními rozpory feudalismu. Právě do této doby dorůstá do dospělého věku mladík z jižních Čech. Jan, který si za pár let, až přijde na studia do Prahy, zvolí i druhé jméno, aby se odlišil od desítek dalších Janů, kterými se to tehdy v Čechách jen hemžilo. Pochází z Husince a není zcela jasné, zda si pojmenování z Husy nebo zkráceně Hus vymyslel sám nebo zda mu ho dali přátelé. Ale co na tom dnes záleží? Pojďme se vydat po stopách muže, kterého nejspíš možná i váš hlas před několika lety vynesl až na 7. místo ankety Největší Čech. Začít můžeme třeba v Husinci, v jeho rodném domku. Nejen tam vás zve a od mikrofonu příjemný poslech přeje David Hertl. Když jsme u toho Husince, víte, že ono se jeden čas vážně pochybovalo, zda městečko nedaleko Prachatic je skutečně tím pravým, kde se Hus narodil? Zeptal jsem se historičky Evy Doležalové, která se věnuje církevním dějinám pozdního a vrcholného středověku.
22: Existuje jistá kniha, která se jmenuje Liber Ordinationum Clerii, což je vlastně seznam všech kandidátů svěcení z celé pražské diecéze. A naši předchůdci hledali Jana Husa, zda je tam tedy zanesen v těchto pramenech, a ihle k roku 1400 našli jistého Jana Michalova z Husince. Ale on nebyl zapsán pod jihočeským městem Husinec. On byl zapsán pod boleslavským arciáhenstvím a historici začali přemýšlet, cože to má vlastně znamenat. A začalo se hledat a ihle vzpomněli jsme si na to, že tam existuje jistá vesnice jménem Husinec, která v té době už existovala a ze které by ten Jan Hus vlastně teoreticky mohl také pocházet. Jenže ono musíme vzít v potaz také ty prameny, které jsou trochu mladší než tato zpráva, tedy pocházejí z počátku 15. století, z druhé poloviny 15. století a ze století 16., které se ještě vztahují k Husovým současníkům a ty se jednoznačně odvolávají na tu jihočeskou tradici. Čili já bych dnes s 90% jistotou řekla, že Jan Hus skutečně pochází z jihočeského města Husince.
6: Jihočeský Husinec už tady máme nejspíš potvrzený, tak se tam pojďme vydat. V době mojí návštěvy se v Husově rodném domku pilně uklízelo, ale Tomáš Buta, patriarcha církve československé husitské, si na mne čas udělal.
4: Tak historici se skutečně neshodují, že se jedná s velkou pravděpodobností o Husinec v jižních Čechách. Ty doklady jsou třeba v 15. století. Jiří Heremita, utrakvistický kněz, který psal životopis Husův, tak tam uvádí právě ten Husinec v jižních Čechách a Prachatice, kam podle tradice Hus chodil do školy. A i ty prameny další k tomuto místu se kloní, takže předpokládejme, že opravdu je to ten Husinec. Ovšem, zda to je přímo dům, který by byl spojen s tím Husovým narozením, to bezesporu nelze říci s jistotou.
7: To je další věc, ono se hodně mluví o tom, že ten původní byl asi dřevěný.
4: Tak jestliže se jednalo o určitou

0: Husovo, tedy na rok 1369, a to byly tisíce lidí a ta rodná světnička podle tradice připisovaná jako místo, tedy narození mistra na Husa, byla vyhledávaným místem pro poutníky a zejména se zde upevňoval takový citový národní charakter.
1: Pokud byste se do Husince vydali, je důležité vědět, že neuvidíte místo, ve kterém Jan Hus trávil dětství, ale jen jakousi představu Husova rodného domu. Dům číslo 36 v Husinci totiž nepamatuje přelom 14. a 15. století ani náhodou. Byl vystavěn snad na počátku 17. století. Husovým rodným domkem jej učinila až později místní tradice. A na podobné problémy narazíme i v nedalekých Prachaticích, kde mají takzvaný Husův dům. Ředitel Prachatického muzea Pavel Fencl mne k němu zavedl.
2: Stojíme před Husovým domem, který může mít s Janem Husem něco společného?
3: No, nacházíme se v Husově ulici před takzvaným Husovým domem, číslo popisné 71, kde podle pověstí mistr Jan navštěvoval školu a údajně tady také bydlel. Ono je to samozřejmě všechno záležitost takových těch pověstí a mýtů, které si někdy dokonce protiřečí. Jedna pověst tedy mluví o tom, že zde měl mistr Jan jako žáček komůrku. Naproti tomu druhá pověst říká, že do školy ho z Husince denně provázela maminka. Jestliže ho teda maminka provázela, tak patrně asi komůrka neexistovala.
2: Proč by to byla?
3: Proč by to byla? Jedná se samozřejmě o určité takové sentimentální nánosy a sehrálo tady svou roli samozřejmě i národní obrození. Takže my dneska bereme na vědomí tedy, že máme takzvaný Husův dům a mistr Jan se narodil v jeho českém Husinci.

0: Že byl žáček chudý, vypráví hus sám. Nejdřív udělal z chleba lžíci, pak lžící jedl hrách a jedl, dokud nesnědl i tu lžíci. To však, že si žákovská léta odbyl v Prachaticích, kde postoupil výuku až na choralistu chrámu, se jen odvozuje. Avšak i v Prachaticích ukazují školu, nízké starobylé stavení vedle chrámu, do níž prý chodil on i Žižka. A stejně tak se odvozuje, že mu na pražská studia pomohl mistr Křišťan z Prachatic, Husův celoživotní otcovský přítel. Až do jeho 22. roku, kdy se stal bakalářem na filozofické fakultě, se o Husovi téměř nic tak zcela prověřeného neví.
1: Tolik kratičká ukázka z románu Evy Kantúrkové Jan Hus, který vyšel v samizdatu v roce 1988. A krátce poté jej tehdy zakázaná herečka Vlasta Chramostová načetla pro vysílání Rádia Svobodná Evropa. Mladičkého Jana jsme opustili ve chvíli, kdy z Prachatic zamířil do Prahy. Jaké to tehdy vůbec bylo město? A v kolika letech Jan Hus do Prahy přichází? Hovoří opět historička Eva Doležalová, se kterou jsem si dal sraz před Betlémskou kaplí.
2: My vlastně nevíme, kdy se Jan Hus narodil. To je to taková cimrmanovská otázka. Historici rádi odvozují podle jiných dat, která jsou s životem Jana Husa spojeny. Tradičně se uvádí, že se tedy narodil kolem roku 1370, je možný i rok 1371 či 2. A víme bezpečně, že v roce 1394 získává svůj bakalářský grad, tedy to znamená poprvé zmíněný pevně v listině, v dokumentu a také v souvislosti s Prahou. Do Prahy ale musel přijít o trochu dříve, takže se běžně uvádí, že na počátku 90. let prvně přišel do Prahy. A to nám trochu vyvolává představu, do jaké doby vlastně Jan Hus do Prahy přichází. Je to doba českého krále, v té době ještě římského krále Václava IV., doba, kdy končí ta zlatá éra, kdy se Praha může považovat za světovou metropoli, za centrum říše, kdy sem do Prahy se upínají zraky evropských politiků, diplomatů, odehrává se tu také, řekněme, i evropský obchod, čili je to město velmi podstatné s bohatým kulturním životem, ovšem také i s tím

0: větším nešvarem, který je na to navěšen nebo připojen.
1: A třeba?
0: Pokud už stojíme před Betlémskou kaplí, tak si musíme připomenout také činnost jiného českého reformátora Milíče z Kroměříže. A nejsme příliš daleko od velmi vykřičené pražské čtvrti, takzvané Benátky. V nich tedy byl založen Jeruzalém kazatelem Milíčem pro ženy, které chtěly napravit svůj, řekněme, nepříliš počestný způsob života. Ovšem tyto aspekty života, to znamená i ta odvrácená stránka toho kulturního rozkvětu konce 14. století, vlastně dali také do ruky, nebo do ruky do úst, to, co mohli potom ti kazatelé a karatelé církevních poměrů tepat a kritizovat. Zasvědčtělé chování církve, nemravnost života měšťanů a tak dále a tak dále.
1: Někdy v roce 1400 nebo 1401 je Jan Hus vysvěcen na kněze. A opět záhada. Podle legendy k tomu mělo dojít na venkovském sídle pražského arcibiskupa, tedy v Románském hradě v Roudnici nad Labem.
2: Není klika.
3: S Davidem Mikulášem jsme vešli do prostor Roudnického zámku, ale vlastně jste říkal hradu, tak kde to v tuhle chvíli jsme?
2: Teď momentálně se nacházíme ve zbytcích přízemního sálu bývalé biskupské pozdněrománské falce. Jedná se o stavbu z druhé poloviny 12. století. Na základě posledních dendrochronologických analýz byly zbytky výdřev, které se nám dochovaly v těch klenebních prsou, odhadovány na rok 1289 až 90.
4: Profesor Reuth nás vždycky učil, že biskupské sídlo v Roudnici má předobraz francouzských donžonů, což bylo vlastně velice důležité a bylo to vlastně takový ten předobraz té Francie, už který vlastně potom pokračoval i za Karla IV. Jako předobraz právě toho vzoru francouzských staveb.
3: Promluvila Martina Obrazová, historička Roudnického muzea. Roudnický hrad byl vlastně letním nebo víkendovým sídlem, jak to říci správně?
4: Trvalým
3: sídlem pražských arcibiskupů?
2: No, v zimě tady musela být pořádná kosa, protože vytopit takový středověký hrad samozřejmě nebylo jednoduché, čili ty teploty se pohybovaly kolem 12-15 stupňů.
3: Dostáváme se do doby Jana Husa. Nejprve vlastně řekněme, kdo byl v té době pražským arcibiskupem?
4: Tehdy byl pražským arcibiskupem Wolfram III. Ze Šebířova, který tedy světil mistra Jana Husa na kněze. Bohužel v matrikách svěcenců pražského arcibiskupství se nám nedochovala zmínka o tom posledním čtvrtém svěcení na kněze, pouze na Jáhna, které proběhlo 3. dubna roku 1400. A dnes se tady historikové domnívají, že to poslední svěcení proběhlo v červnu. Ovšem písemný záznam se nám nezachoval, protože mistr Jan Hus samozřejmě chtěl co nejrychleji se stát knězem, aby mohl tedy kázat. Takže se tady je domněnka, že mistr Jan Hus přijel do Roudnice nechat se vysvětit. Ovšem tuto pověst poprvé tady zmínil v roce 1847 vídeňský historik Adam Wolf, který tuto informaci přijal od lobkovického kastelána, jelikož měl tady na starost zprávu zámku, neboli hradu a zámku, takže ten měl ve sbírkách lobkovické obrazárny část oltáře z Mlýněvského kostela, který zachycuje svatého Vojtěcha, kterému přisluhuje mistr Jan Hus, který má kacířskou čepici. A podle fantazie místního kastelána došlo tedy k domněnce, že mistr Jan Hus byl vysvěcen na kněze zde v Roudnici.
3: Nicméně, jak jste říkala, neexistují proto žádné seriózní důkazy, podklady?
4: Přesně tak, žádné archivní doklady k tomu nejsou.
1: Na začátku máme kněze, na konci upáleného kacíře. A mezi tím? To mezi tím, to je podle většiny historiků něco, co bychom mohli nazvat vrcholným Husem. Ať už jako kazatel v Betlémské kapli, odkud musí roku 1410 odejít, ať už jako respektovaná osobnost Pražské univerzity, ať už jako kazatel na českém venkově, nebo jako autor spisů, které řada z nás zná jen jako hesla v učebnicích literatury nebo témata maturitních otázek.
5: Jan Hus, knížky o svatokupectví, léta 1412 až 1413. Protože já vyznávám svou zlou žádost, že když jsem byl žáčkem,
6: Tehdy měl jsem mysl, abych brzo byl knězem, abych tak měl dobrý bydlo a růcho a byl lidem vzácem. Ale zlou tu žádost poznal jsem, když jsem písmu srozuměl.
7: A jest mnoho jiných chytrostí ďábelských, jimiž klamá i světské, i duchovní, v svatokupectví je za vodě. Jakožto otce a matku, syna, jenž chtíce v duchovní dostojenství uvésti, dávají dary, slouží kněžatům i pánům a kupují buly u papežov. A zdá se mi, že veliká strana lidí proto obecně dávají děti do školy, aby byli bohatí, v světě velebeni a přátelům, aby pomáhali. A oni se také proto radějše učí. I vidíme, že obecně zlej jsou živi, protože nedostojně jsou v kněžství vstoupili. A že zboží vždy přibývá duchovním, protož také žákov a kněží přibývá, neb každý chce lehko živ býti a zbohatěti. Protož drazí jsou otroci, rolí hyne, sluch není, ano každý sedlák obecně chce si na preláta míti.
1: Doba, kdy Jan Hus káže v betlémské kapli, je plná událostí. Zemi vládne slábnoucí král Václav IV. Význam Prahy, co by evropské metropole, klesá. Církev je zmítána bojem o to, který ze tří papežů bude skutečně v jejím čele. Zároveň jde pořád o mimořádně bohatou instituci, jejíž majetek v kombinaci s často velmi nemravným životem kněží obyčejné lidi dráždí. A k tomu všemu přichází z Anglie učení Johna Wyclifa o tom, jak by bylo možné některé věci v církvi napravit. Zhoršující se ekonomické poměry v kombinaci s následky morové epidemie radikalizují ty, kteří přežili. Situace začíná být výbušná. Hovoří historik Martin Putna.
8: Existuje i teorie, že to mělo ekonomické, mimo jiné ekonomické příčiny v tom, že Karel IV. Ve své snaze vybudovat tu velkolepou církev v Čechách, že to prostě přehnal, že těch klášterů a kapitul a všech těch nadací církevních bylo prostě příliš moc a ta země to nebyla schopná utáhnout. Až jeden z důvodů toho zvlčení toho kléru a té nespokojenosti veřejnosti byla právě příliš velká moc a sláva těch církevních institucí, které ta země vlastně nebyla schopna táhnout. Takže v tomto smyslu by se dalo říci, že za to vlastně mohl Karel IV. Tím, že ještě tuhle kostel, ještě tamhle klášter, ještě tuhle kapitolu, ještě tadyhle tu ikonu.
1: Další běh událostí popisuje historička Eva Doležalová.
9: Je to právě to drama, které přichází na přelomu prvního a druhého desetiletí 15. století. Hus se veřejně přihlásí k Wyclifovi. Dá se říct, že po Pálčovi a Stanislavovi ze Znojma on zvedne ten prapor, zatímco oni dva, kteří prošli už papežským vězením a měli tu zkušenost s tím, jak se skacíři nebo se stoupenci té druhé strany jedná, se dostávají na druhou kolej a zdá se říct do jisté míry, že načas ustupují Husovi z cesty. Hus v té chvíli už radikalizovaný, tedy káže, přiklání se k Wyclifovi a zejména v momentě, kdy pražský arcibiskup vydává svá nařízení proti Wyclifovi, jsou opakovány žádosti nebo kladena povinnost odevzdat Wyclifské rukopisy, tak v tuto chvíli se Hus staví do jasné opozice a definitivně se rozchází nejen s arcibiskupem, ale i s tou druhou částí, řekněme, toho pražského reformního křídla. Také se radikalizuje situace na univerzitě, jsou známy události z roku 1409, kdy dochází k vydání dekretu Kutnohorskému a odchodu, řekněme, těch částí, těch protivníků, dneska bychom řekli cizích univerzitních mistrů a studentů. Hus ale působí v Betlémě až do roku 1412 a to je asi ten fatální mezník v Husově životě. Rok 1412 totiž není jen tak nějakým náhodným mezníkem, řekněme v souvislosti s kladbou, ale má v sobě hned dvě velké roviny. První z nich jsou odpustkové bouře, ke kterým dochází na jaře až létě roku 1412 a při kterých jsou za poměrně tragických okolností a zejména tedy pro Husa tragických popraveni tři mladí muži, kteří se účastní jakožto správní mladí muži a ti, kteří se tedy staví na tu kritickou stranu, popraveni na staroměstské radnici. i přesto, že bylo Husovi slíbeno, že s nimi bude jednáno laskavě. A pak přichází druhá část, totiž je Hus povolán znovu ke kurii, je na něm uvalena kladba, a to sice za to, že se nedostavil k soudním jednáním, která v podstatě sám inicioval, pokud se odvolal proti arcibiskupovi až ke kurii. V tuto chvíli Hus nevidí jiného zastání, protože vidí, že ta světská spravedlnost je zkrátka, nebo světská církevní spravedlnost, ale ta pozemská spravedlnost je pro jeho při neuchopitelná a nemůže jeho připosoudit, a proto sahá po argumentu, po kterém sahlo už několik teologů před ním, ale u Husa je velmi významný, totiž odvolává se ke Kristu jako k nejvyšší autoritě, která může jeho přisoudit. Přibíjí to na malostranskou mosteckou věž a čeká, co se stane. Ono to hned nepřichází, ale reakce, která potom končí až u Kostnického koncilu, je tedy definitivní.

0: Nad Husem a jeho stoupenci ovšem v této době už visí interdikt a my si musíme uvědomit, že jestli do té doby Hus ignoroval kladbu, tedy to, že je mimo rámec oficiální církve a že trošku ohrožuje i osoby, které se s ním setkávají, dostávají další rozměr, protože ve městě, kde je vyhlášen interdikt, nesmějí být vysluhovány svátosti. A teď se musíme vrátit k mentalitě středověkého člověka. Nejedná se jenom o to, že nemůžu chodit na mši, že mi nemůže být udílena svátost, ale také se jedná o to, že nemůže být udělena svátost smíření a v tu chvíli při pohřbech a při smrti středověkého křesťana se jedná o poměrně fatální rozměr této akce. Navíc byly interdiktem a kladbou postihovány i osoby, které se s Husem pouze setkávaly. Čili pro Husa a jeho přátele to byla už situace neřešitelná a my víme, že Hus na konci roku 1412 se stahuje z veřejného života a odchází z Prahy i z Betléma, aby se do něj vrátil už jenom krátce a příležitostně a v podstatě už ne jako oficiální kazatel. Jeho cesta vede na Kozí hrádek, na Krakovec, do Sezimova Ústí, ale odsud také do Kostnice. Dá se říct, že se stáhl naprosto z pragmatických důvodů. Ne tedy jako ten, který utíká, ale ten, který chce umožnit běžný život ve své kapli, tedy v Betlémě a na Pražské univerzitě a v Praze jako městě.
1: Jedno z nejdůležitějších míst Husova mimo pražského pobytu, Kozí hrádek, který najdete na půl cesty z Tábora do Sezimova Ústí. Zříceninou gotického hradu mne provází archeolog Rudolf Krajíc.
2: Ony ty relikty, které jsou tady zakonzervovány, odráží právě jeho dobu, tedy někdy od léta 1413 do jara 1414. Vidíte, že dominantní stavbou celé té dnešní zříceniny původně byla velmi mohutná, masivní sídelní hranolová věž, která s velkou pravděpodobností dosahovala 2 až 3 pater. Samozřejmě, kde asi jinde by mistr Jan při tom svém pobytu bydlel, než přímo v této věži. A do té věže se vstupovalo z jižní strany na úrovni 1. patra.
1: Jak ale vypadalo asi to okolí v době, kdy zde Hus pobýval?
2: Něco málo o tom samozřejmě víme z písemných pramenů. Domnívám se, že tady ta paměť krajiny je opravdu velmi dlouhodobá. A myslím, že na vás, stejně jako na mě, působí tím velmi klidným dojmem v okolí lesy, pole, louky. Nedaleko, už 1,5 kilometru tady odsud byla první vesnice, kde tady k tomu panství několik vesnic a dvorů patřilo. A to naprosto souzní s informacemi písemných historických pramenů, kde Hus přímo píše, dříve jsem kázal, já jenom parafrázuji, kázal ve městě a nyní kážu podél plotů, což je tedy analogie k těm ohrazeným středověkým vesnicím podél cest a podobně. A když vezmeme v potaz toto, tak tady máme v okolí několik vesnic do 4 kilometrů se Zimovo Ústí, kde mimochodem poté v roce 1414 po určitou dobu Hus také pobýval, čili dýchá na nás to bezprostřední působení jeho slova. Zase parafrázuji, nyní káži pod lipů u hradu, jež slove Kozí, úplně vidíme a uvažujeme o tom, zda je to tenhle nebo tamhle ten strom, protože ta krajina je velmi jasná, působí velmi klidně a ani to osídlení tady v okolí nebylo nějak husté a dramatické.
3: To je ale nádherný zámek.
4: Jo, tohle je taková replika z rozhraní 14. a 15. století. Tak prosím.
1: Tenhle zámek a tohle bouchnutí dveří je už z Krakovce, nedaleko Rakovníka. Kastelán Jiří Šobek mne pozval do míst posledního pobytu Jana Husa před cestou do Kostnice.
4: Jan Hus sem přijel na pozvání jeho tehdejšího velkého přítele vlastně, tím byl Jindřich Leflo-Zlažan. A Jan Hus pobýval před příjezdem na Krakovec v jižních Čechách, že jo, u jeho dalšího velkého obdivovatele, že jo, ctitele Jana z Ústí, ale ten člověk zemřel na jaře roku 1414. A Jan Hus dostal samozřejmě několik nabídek, že jo, kde se může uchýlit a velice chytře využil pozvání Lefla. On totiž Jindřich Leflo-Zlažan byl prostředníkem mezi Janem Husem a císařem Zikmundem. Takže vlastně Jan Hus byl opravdu při zdroji. Měl to první ruky, ty informace veškeré. Jinak pohled toho konce 19. století je trošku opravdu zromantizovaný, protože se udává, že měl tady vyjíždět do vsi, že jo, kázat, jo, pohřby a tak dále. Je, samozřejmě byl kněz, takže možná vykonával, nebo zřejmě i vykonával vše, co přísluší tomuhle úřadu, ale ten čas, který tady trávil, on fakt hodně psal, jo. Tak jestli mu zbylo tolik toho volného prostoru k tomu působení, to vůbec nejsem schopen dokázat ani říct, jako, protože je pravda, že tady třeba Husův kámen, že Husův dub a takové názvy, ale jestli byl na všech těchto místech, to je těžko říct. Jako.
1: Nejsem odborník na hrady, ale když tady tak stojíme, pokládám si otázku, kterou vám určitě musí pokládat každý, kdo sem přichází. Kde asi ten Hus tady byl? V které té místnosti? Dnes už neexistující nejspíš. Tak když vyhledneme na to nádvoří, tak ukažte.
4: Jistý jsem akorát kaplí.
1: Tady nejspíš byl.
4: V kapli byl zřejmě určitě.
1: A kaple je za námi, jste ukazoval?
4: Kaple je takhle na tom zbytku toho východního nároží. Samozřejmě ještě zákristy a možná někde tady v nějaké cimře v okolí, ale nedochovalo se nám přesně místo, kde skutečně bydlel. Jo.
1: Z Krakovce už vedla cesta Jana Husa jen do Kostnice. Zůstalo po něm velké dílo a hluboká stopa v srdcích a myslích těch, kteří měli tu možnost se s ním setkat. Smrt Jana Husa na Kostnické hranici a Husův příběh zdaleka nekončí. Začíná druhý život. Život po životě, nebo chcete-li, začíná legenda. České stopy Jana Husa s vámi dnes v pořadu Historie Plus sledoval a od mikrofonu se loučí David Hertl.
5: Skončila Historie Plus, kterou si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: Je 8 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Noční ruské útoky na Kyjev už mají 10 obětí. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Fotbalisté Norska v osmifinále mistrovství světa vyřadili Brazílii. Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné plynule bez zásadních komplikací. A bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Masivní ruské útoky na ukrajinský Kyjev a okolí nepřežilo nejméně 10 lidí. Zraněných je přes 60. Informují o to místní úřady. Šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko na síti Telegram napsal, že v metropoli nejde o konečné počty. Záchranné akce dál pokračují. Podle státní služby pro mimořádné situace je zcela zničených nebo poškozených nejméně 15 obytných budov, včetně 9 podlažní stavby v historické Podilské čtvrti. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že při útoku zasáhlo vojenské a energetické cíle. Podnikatelé v Česku by si měli dát pozor na dopisy, které je vyzývají k registraci do centrálního rejstříku firem za poplatek 5000 korun. Ze zákona totiž žádnou takovou povinnost nemají.
9: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
10: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
9: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
11: Problémem takzvaných katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
9: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
7: Teheránem prochází 10-kilometrový smuteční průvod. Je to součást 6-denního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chamenejího. Zemřel na konci února při izraelsko-americkém úderu. Írán na dnešek vyhlásil státní smutek a uzavřel vzdušný prostor nad Teheránem.
12: Rakvi Chamenejího, která byla od soboty vystavená v areálu Velké mešity Mosala v Teheránu, přicházely desítky tisíc lidí. Největší davy se očekávají právě dnes při smutečním procesí. Průvod zamíří po 10-kilometrové trase z náměstí imáma Husajna na náměstí Azádí. Šestidenní pohřeb pak bude pokračovat v šíjických poutních městech v Iránu a Iráku. Trvat bude do čtvrtka 9. července. Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Na festivalu Colors of Ostrava bude letos nová scéna, odpočinkově laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vytváří umělec David Žila z výrobků i z odpadu z třineckých železáren.
13: V ateliéru Davida Žily ocelové město pomaličku vzniká a mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady taková velká barelová bicí souprava.
14: To jsou bubeníčky různé sady, bude 5 bubeníků na to.
13: Jednou z dominant fanzóny Steel Town pak bude velký dom.
14: Ten vlastně vypadá tak, že má dvě věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů.
13: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia. Z Třince a Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
5: Sport. Norští fotbalisté jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa, které spolupořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Brazilce porazili 2-1. Oba góly vítězů dal útočník Erling Haaland, který se tak dotáhl na čelo tabulky střelců šampionátu. Haalanda chválil za výkon proti Brazílii i norský kouč Ståle Solbakken.
15: Erling je nejlepším zakončovatelem na světě. Celkově odehrál dobrý zápas, byl velmi aktivní. Dokázal si poradit taky s dlouhými balóny a i fyzicky vypadal opravdu dobře. Myslím, že to s ním měli brazilští stopeři hodně složité.
5: Norové si ve čtvrtfinále mistrovství světa zahrají proti Anglii, která vyřadila po vítězství 3-2 Mexiko.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se aktuálně bez zásadních komplikací. Lepší situace je na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště v Lochkovském tunelu na 13. kilometru. Už dodávka byla z pravého pruhu odtažená, projíždí se tak v místě plynule, bez omezení. Na silnici 3 na výjezdu z Českých Budějovic do Švětína na takzvané Staré Trojice na kruhovém objezdu u Makra havaroval motorkář. Na místě jsou policisté, záchranáři, provoz je ale velmi slabý, kolony se netvoří. A na silnici 52 z Pohořelic do Mikulova pozor na obchvatu Nové Vsi. Leží tam na vozovce sražená srna, musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: K poslechu zvu všechny, kteří milují čerstvý vzduch, posezení s přáteli, přírodu, klid, svobodu, romantiku, teplo nočního ohně a amatérsky interpretovanou hudbu. Všechny ty, kteří snesou trochu toho nepohodlí a s úsměvem čelí větru, dešti i mrazu, a také všechny ostatní. Dnešním tématem je totiž tramping. Na Čundru v rozhlasovém archivu vás vítá Jiří Zeman, pro dnešek kontraadmirál Zemča.
5: Archiv Plus.
17: Tramping se u nás začíná rozvíjet na začátku 20. století, hlavně po první světové válce. Prvními trampy byli studenti, dělníci nebo učni, tedy lidé, kteří hledali co nejvíce zábavy a dobrodružství za co nejméně peněz. O počátcích mi na rozhlasovém vandru povídal tramp, publicista a londonovec Rudan Noha.
18: Po první světové válce, po 28. říjnu 1918, který znamenal nejenom převrat státní, ale veliký převrat v myšlení lidí, kdy se rodily nové politické strany v době vzednuté revoluční vlny mas, V té době se zrodil i tramping. Jedno z největších děl Jacka Londona, amerického spisovatele Trampa, dělníka a socialisty, Bílý tesák, vyšel v češtině jako první jeho spis již v roce 1911. Ale teprve po válce se rozšířily londonovky, malé, brožované i vázané knížečky, které mládeži učarovaly. Londonova díla Cesta, Volání divočiny, Měsíční údolí, Bílý tesák, Bílý den a jiné romány, jeho podmanivé povídky z obrženého života zlatokopů, lovců, námořníků, uchvátili mnoho z nás. A tak mimo dalších příčin, jako byla nechuť ke všemu oficiálnímu a touha po romantice, to všechno vyvolalo v život svérázné hnutí mladých lidí tramping.
17: Pravděpodobně jste poznali, že Rudan je celkem levicově zaměřený. Není se čemu divit, první trampové a čundráci byli z chudších vrstev společnosti. Příroda se jim začala otevírat také díky nepotřebnému armádnímu vybavení. Ke vzniku trampingu u nás tedy byly potřeba sklady armádních zbytečností, trocha té dobrodružné povahy a hlavně knihy od Jacka Londona.
18: My sami jsme prostě si řekli, no jedeme na výlet na divoko. Někteří z nás ovšem vedení s cestovatelem A.V. Fritschem se nazývali sportovními skauty a ten název se neujal. No a teprve potom, když se rozšířila Londonova knížka Cesta, ve které popisuje London americké trampy, to je dělníky, kteří hledají práci od města k městu, zatímco skutečné tuláky práce se štíhící nazývá hobo, tak na základě této knížky Cesta jsme si říkali trampové.
17: První trampové zakládali první osady, Ztracená naděje, Rudý les, Utah a mnoho dalších. Také tady se inspirovali dobrodružnou literaturou. V rozhlasovém archivu jsem našel ale i jinou verzi vzniku trampského hnutí. Ta je opředená legendami a přírodní magií.
19: Na počátku patřily prérie, pralesy i vodstva paďourů, kteří se háděli v peřejích a snivejch jezerech, ťachtěli se v luční trávě a dáchali klidně ve stínu lesních velikánů. Za každým stromem seděl vejr se svou kostí a hrál na gramásek, ruše tak posvátnej klid divočiny. Nelíbilo se to Manitouovi, i stvořil trampa, aby masňáky znepokojoval a pobádal k čilosti. To byl Hošové náš pratatouš. Měl sombrero, kecky a benjo a později i keňu malé, které získal podle zákonů prérie poctivým podfukem. Vyklopy v posádku dvou astrachánů do studené vody. A to byla první Kanada. A tak žil náš pratatouš tramp celkem spokojeně. Hojnost poživatin si opatřoval výpravami do paďourských zahrádek a špíží a tím podněcoval vynalezovost masňáků, kteří vymysleli plot, zámek a celou řadu jiných důležitých objevů a konečně i klavír, aby jim čelili praťaťkovu benžu.
17: Ukázka pochází z knihy Nové pověsti české aneb Dobrodružství šesti trampů od Jaroslava Žáka a Vlastimila Rady. Příběh je to vskutku biblický a stejně jako Adam v ráji, ani pratatouš všech trampů nezůstal sám.
19: Manitou zhlížel na pratatíčka se zalíbením a vida, že se sám občas otravuje, zašel k firmě Bílý a Weiss pod záminkou, že jde objednat 10 vagónů mouru, a vybrav si mezi písařkama jednu řádivou fešuli, vzalí za ruku řka. Budeš ženou zálesákovou. I odešla fešule do divočiny a jakmile jí uzřel pratatouš tramp, poskočil a zahalekal radostně těvu včeličko. A hned jí přizval k táboráku a vypuknul první potlach.
17: Jenže i do trampského ráje se vetřel podlý nepřítel.
19: Posléze se ozbrojil nejudatnější paďour a vydal se na pratatouše, aby ho vypudil z jeho lovišť. Tak vzniknul první četňas. Taťka se ale nevyukal a natáhnul četňasovi přes cestu drát. Ten se do něho zapletl a navezl se počumně do kopřiv. A to byla první zápletka a počátek válek trampsko-paďourský.
17: Doplním, že paďouři jsou všichni, kteří cestují plechovými krabicemi sem a tam, obklopují se zbytečnými předměty, pěstují povrchní společenské vztahy mimo trampského kamarádství a zbytečně často se sprchují. S některými četníky měli Trampové za první republiky napjaté vztahy, potvrzují to slova Ruda na nohy.
18: Bláhový zemský prezident český Hugo Kubác rozhodl zasadit trampskému hnutí zdrcující ránu. Viděl úřední nařízení, ve kterém se pravilo: zakazuju při kempinku a trampinku společné táboření osob různého pohlaví v přírodě i ve stanech, chatách a srubech, výjimaje táboření rodinné, pobíhání v dostatečném úboru, zvláště úboru koupacím, nebo obvod vykázaných koupališť, zpívání popěvků obsahu nemravného a tak dále, tak dále. Dále v Kubátově nařízení stálo: přestupky této vyhlášky budou trestány bez újmy soudního stíhání, tresty na penězích káče 50, 100 nebo na svobodě od 12 do 14 dnů.
17: A podle trampských legend toto nařízení stálo některé strážce zákona život i posmrtný klid. Jedním z nich byl četník Bartůněk.
20: Potlačuje radostnou nedočkavost, připlazil se s nesmírnou obratností až k oběma milencům. A ohavní Trampové, zahřímal, vyskočiv z trávy a nasadil muži bodák na prsa. Kde máte oddací list? Oba lidé se velmi polekali, ale Tramp se rychle vzpamatoval a podával Bartůňkovi žádanou listinu. Četník si posvítil baterkou a čte. Čeněk Kolísko Listonoš, narozen 1870, a Amálie Rozená Puškvorcová 1877. Pokoušej se o něj mdloby. Co tu děláte? Blábolil, opíraje se o pušku. My tu prosím slavíme stříbrnou svatbu, vykládá Trampka, ulazující si bohaté černé kadeře a usmívá se koketně na Bartůňka. V tom se vybatolily z lesa dvě drobné dětské postavičky, volající jásavě. Dedectu, dedectu, my jsme nasli businky. Tu se zatemnili smysly nebohého strážce mravnosti. Klesl na znak s temným zaduněním, vydav slabý, smrtelný skřek. Od té doby obchází prý ďáblovu strž bledá postava s bodákem na pušce. Dojde vždy až k osudnému balvanu a vidouce místo prázdné usedavě zaúpí a zmizí. Lid věří, že duše nešťastného četníka bude vykoupena teprve tehdy, až tam nalezne onen párek slavící zlatou svatbu.
17: Záhy se někteří Trampové přizpůsobili vodnímu živlu a z osad zamířili na divoké a nespoutané české řeky. Při toulkách rozhlasovým archivem jsem narazil na jednoho z průkopníků vodáctví. O zdatnosti českých pravodáků mi pověděl Bohouš Kudrna.
21: Takže ten den, který prostě po té vodě skutečně plynul krásně, tak on dal prostě zabrat, poněvadž průměrně se s tím přenášením 5 až 10 jezů udělalo za den těch 60 kilometrů. To dobrý turista prostě udělal. A večer se zdálo, že tím vlastně jeho ta túra končí, že zalehne. Ovšem, i když ty lidi byli unaveni, tak vždycky večer se trávil u táboráků. Na táboří se vždycky sešla 1, 2, 3, 4, 5 lodí, někdy větší party. Lidé, kteří se třeba v Praze nepotkali nebo byli i z jiných krajů republiky celý rok a najednou se potkali na tom tábořišti. Tak se vzpomínalo, zpívalo se, samozřejmě vyprávěli se z kasky, byla mezi tím i ta vodácká latina, že se přehánělo, ale ty večery u řeky, u toho táboráku byly skutečně kouzelné.
17: Slyšeli jste? 60 kilometrů na lodi za den? Když jsem s vodáckou turistikou začínal já, v 15 letech byl jsem schopen a ochoten ujet asi 35 kilometrů. Za 20 let se moje ochota stenčila přibližně na polovinu. Bohouš Kudrna je ale olympijský vítěz a mistr světa v rychlostní kanoistice. Vítězil v kategorii dvoučlenných posádek společně s Janem Brzákem, zvaným Felix. Vztahy Trumpů a státní moci byly nejspíš napjaté, ale jak mi Felix potvrdil, čeští aristokraté byli k mladým lidem v přírodě schovývaví.
0: Nejlepší tábořiště byly na Vazíští voru, pač tam byly obyčejně odpady, štěpiny, když ty vory se sazovaly, a to bylo moc hezký. Pač to bylo většinou dříví takový vyschlý, anebo hezky hořelo. A jednou jsme taky tábořili v Hlubocký oboře a byl podvečer a v tom vidíme, jak jde nějaký člověk podle břehu a nebyl nějak zvlášť oblečený, ale měl pěknou flintu. Přišel k nám a říkal, hoši, tak vy to tady pálíte těm vorařům a co kdyby to tady chytlo kolem, je sucho a kdo vám to dovolil? No říkal jim, no hejte, my jsme jako studenti anebo trenér na Budějovice a zítra ráno to tady vyčistíme a uklidíme, spolehněte se a budeme pryč. Víme, my víme, že to je obora a večer se budeme chovat tiše. No a ten odešel a za chvíli, když jsme dovařili, tak přišel hajnej s hrozným kraválem. Chtěl nám to rozkopat a kdo vám to dovolil? A mi říkají, no hlejte, byl tady takový pán s fouskama a měl pěknou flintu a ten nám to tady dovolil. Říká, Ježíš Maria, to byl jeho jasnost pan kníže, no tak to tady hoši buďte a ráno ať to jako, že jo.
17: Budoucímu olympijskému vítězi dovolil tábořit v Hlubocké oboře s největší pravděpodobností sám kníže Schwarzenberg. To je společnost a pak, že Trumpové jsou lůza. Sociální cítění mezi Trumpy podpořila velká hospodářská krize. Spousta z nich přišla o práci i o bydlení a zůstávali na osadách. O tehdejší trumpské soudržnosti mi pověděl zpěvák, skladatel a textař Jenda Korda.
2: Období krize se řešilo správně po trumpsku. Jezdit se nepřestalo a ti, kteří měli to štěstí, že měli zaměstnání, pomáhali ze všech sil nezaměstnaným kamarádům, aby snáze přečkali zlé časy. Stávalo se pravidelně, že ten, kdo odjížděl v neděli domů, automaticky dal k dispozici buď menší obnos nebo potraviny těm, kteří v důsledku nezaměstnanosti zůstávali přes celý týden na osadách. Tito kamarádi se pak mezi týdnem snažili něco si přivydělat. Pomáhali na polích, v lese, v lomech, sbírali houby, jahody, ostružiny a šípky. Někteří rybařili, prostě snažili jsme se všichni ze všech sil navzájem si pomáhat.
8: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
17: Hospodářská krize udělala z českých Trumpů opravdové Trumpy. Další z českých zálesáků a filmový historik Josef Kazda potvrzuje, že Trumping se už za první republiky prosadil v československých kinech.
22: To už bylo v roce 1933, no a to už byl průkopník českého filmu Karel Lamač, který nejen ve filmu zahrál hlavní roli, ale taky sám film režíroval. No a obsadil ho senzačně. Obsadil ho mladinkou Jiřinkou Štajmarovou, která v tom filmu má tak nádherný dialog, tam, kde ona mluví takovým tónem v roce 1933 se svojí maminkou, kterou hrála Ela Nolová, že se to nezadá, když se řekne dneska o mladých lidech, ty jsou na ty rodiče takový a takový. Není to pravda. Ten film je přesně věrným dokladem té doby, že mládež byla vždy a vždy stejná. No ale ten film byl obsazený ještě Fandou Mrázkem, Fred Bulínem, Čeňkem Šléglem. No ale vrchol byla písnička Marta, Martu zná celá parta, kterou zpívali populární tehdy již Setleři. Texty napsal Jarda Motl a hudba slavného Emana Fialy, bratra Ference Futuristy. No tak to byl film, který běžel v takovém kinu Koruna 4 týdny.
17: To mi připomíná, že jsem zatím nezmínil pilíř českých Trumpů, trumpské písničky. Čundr bez písniček je jako táborák bez ohně. Zpívalo se na vandrech i na osadách a z nejzdatnějších zpěváků a muzikantů vznikaly pěvecké sbory a hudební skupiny, třeba Zelená sedma, Lišáci, Vestmeni a další. Asi nejznámější ve své době byli Setleři. Jeden z nich, Bohuslav Kupšovský, vyprávěl o jejich vzniku dalšímu muzikantovi Karlu Sehnoutkovi.
1: No jsme tak chodívali na terén, byla nás velká parta, scházeli jsme se u toho ohníčka a zpívalo se houfně ve velkým davu. No tak se zjistilo po čase, že někteří ty hoši zpívají opravdu pěkně, že docela umějí solidně hrát na kytaru, a tak se z toho davu vybírali takový ty lepší kousky. No a jednoho dne prostě jsme si řekli, proč bychom za to nevzali pořádně, a našla se taková partička 6 lidí, kteří se jednoho krásného večera sešli v kavárně Metro a založili tenhle ten soubor. Já ti konečně můžu dát tady takový originálek. Je to listina z archivu, která je svým způsobem zajímavá. Nese datum 4. prosince 1930.
3: Ano, a tady doslovně je psáno usnesení. Při ustavující schůzi dne 4. prosince 1930 v kavárně Metro založen byl nový trampský pěvecký sbor pod názvem Settlers Club.
1: Tak, tak.
3: Členové sboru usnesli se po vzájemné dohodě na této rezoluci. Všichni budeme spolupracovat i ku prospěchu sboru všemi prostředky a zavazujeme se svým čestným slovem, že se nedáme zlákat nabídkami ku přestupu do sboru jiného a odmítneme jednání všech v tom směru s námi mluvících osob. Podepsáni Franta Mrázek, Jenda Korda, Ruda Moš, Venca Konvička, Venca Šavlík a Karel Brokenický.
17: Setleři nám také na ukázku zaspívají. Hudbu složil Václav Konvička a text Jan Korda.
4: Jak už to na světě bývá, každý z nás nějaký sport mívá.
23: Někdo ryby,
24: někdo zas motejli,
23: většina šachy záhejli.
4: Jeden chce mít houby v lese, druhý to

0: V 60. letech nastupuje nová generace trampů a s nimi i nové písničky. Začal tak spor o trampskou písničku. Jeho podstatu vysvětlil Mickey Rivola.
1: Během těch let, kdy se trampuje, a to už je dobrých 50 let, došlo dokonce až k takovým hádkám na kudlu. K hádkám mezi představitelama tzv. Starý trampský písničky, tzv. Klasický trampský písničky a mezi zastáncema moderní trampský písničky. My jsme teda, my tři představiteli tzv. Moderní trampský písničky. My si strašně rádi u svých krbů a u svých táboráků zaspíváme Lká ukolele tmou, že? Až stichnou bílý skály. A nebo takovou Niagáru. A strašně rádi si to zaspíváme, protože tam se dá zpívat trojhlas, čtyřhlas, pětihlas, šestihlas. Nás je na osadě 24, takže si to můžete všichni spočítat. Na druhou stranu jsme kdysi, tak někdy v tom 64. roce, když jsme, nebo v 61. vlastně roce, jsme poznali, že třeba zpívat trampské písničky jako tango, že už nám nějak nevyhovuje. A naši starší kamarádi byli ovlivněni svýho času tangem nebo americkýma písničkama, které přišly v amerických kaubojkách do našich kin. Tak zrovna tak my jsme svýho času byli ovlivněni swingem, byli jsme ovlivněni nakonec i rock'n'rollem. A jedno nám zůstalo společný, zůstala nám společný láska k přírodě. Změnil se akorát rytmus. A jestliže jsme v jiném rytmu začali vyjadřovat stejné věci, to znamená to, že bez toho lesa nemůžeme být, jak ty naši starší kamarádi, tak my, tak prostě časem vznikla takzvaná moderní trampská písnička.

0: Téhle nové trampské písničce už bude asi 60 let. Bratři Mickey a Vaby Rivolové tvořili hudební uskupení nazvané Hobos. I tady najdete odkaz na knihu Cesta od Jacka Londona. Ve srubu Fort Hazard s nimi hrál a zpíval také spisovatel a písničkář Jaroslav Velinský, známý jako Kapitán Kit.
1: Já bych to nazval spíš Fort Hazard, ale no tak dejme tomu Fort Hazard. A to je totiž barák, který stále doznává nějakých změn. Je to domovské stavení trampské osady Zlatý klíč, která má své členy po celých Čechách. A právě pod tuto osadu Zlatý klíč patří to pěvecké sdružení Hobos, které se skládá z bratří Rivolů a které tady zpívá právě většinu, vlastně všechny jejich písničky. A tenhle ten barák, ten má zajímavou vlastnost. To je ten barák zvaný Fort Hazard, péčí šerifa Zlatého klíče Mickeyho Rivoly je stále přestavován a já mám totiž pocit, že Mickey vždycky z levé strany teda kus toho baráku zbourá a na pravé straně to zase přistaví, takže když jako tam přijde nezasvěcený člověk, který sice už tam párkrát byl, ale víc o tom neví, tak má pocit, že ten barák leze po louce. Protože on nalevo ubejvá, napravo přibejvá. On to je barák dlouhý, to je nejméně 20 metrů tady. A fakt je ten, že my jsme si na Fort Hazardu spolu zaspívali spoustu písniček. My jsme tam prosadili dlouhý večery u krbu, v kterým jsme pekli nejenom bursty, ale i slepice, který jsme teda
2: Který přilétli.
1: Které jsme neukradli, jsem chtěl říct.

0: zítra budu pít.
1: To byl poslední z trampů, které jsem v rozhlasovém archivu potkal. Tuláky, čundráky, trampy i hobo můžete v českých lesích potkávat už více než 100 let. Možná se tam někdy taky potkáme. Děkuji, že jste poslouchali. Příjemné chvíle s Českým rozhlasem Plus vám přeje Jiří Zeman.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Historie Plus.
3: Hus byl první reprezentant našeho národa před celým ostatním civilizovaným lidstvem. První a nejznámější osobnost našich dějin. Usiloval hlavně o reformu života mravů a zřízení církevního, jakož i o reformu soudobé společnosti. Mistr Jan Hus vyzvedl první před světem ideu pravdy, ideu demokracie, posvěcené sebeobětováním vlastního života. Před staletími byla to idea pravdy, idea demokracie, která byla vyjadřována terminologií církevní a náboženskou. Bojovalo se tehdy i dnes proti německému útisku, povstaly masy pracujícího lidu proti německým pánům a zámožným patricium, povstali k boji za nový sociální řád.

0: Idea pravdy a demokracie, společenská reforma, pracující středověký lid v boji proti německému útisku a za nový sociální řád. Takhle vypadala první připomínka upálení Jana Husa po právě skončené druhé světové válce. V kalendáři byl 5. červenec 1945, od smrti Jana Husa na Kostnické hranici uplynulo 530 let a v Praze na Vítkově takto řečnil tehdejší pražský primátor, komunista Václav Vacek. Tak si pojďme ještě chvíli poslechnout, co všechno dokázal s Janem Husem spojit.
1: Vzácný příklad Husů. Jeho snaha o uskutečnění království Božího na zemi, jeho úsilí o zrovnoprávnění všech lidí, nejen před Bohem a nejen na nebi, ale již zde, na zemi, jeho úsilí o spravedlivé rozdělení povinností a práv, je to, co v českém národě tvoří kontinuitu, spojitost české pokrokovosti, lidovosti a demokratičnosti. A my jsme před celým světem právem hrdí na to, že jako před staletími i dnes opouštějí naši zemi cizáci zahambení porážkou, označení cejchem nekulturnosti, názvem vetřelců, kteří s drzou povýšeností se chtěli roztahovat tam, kde měli být dobrými sousedy a hosty. Žižka byl uskutečňovatel československé síly v boji za ideu. Husické vozy kdysi vezly po celé Evropě myšlenky demokracie, šířili myšlenku vyvlastnění příživníků. Nad husickými vozy planula záře myšlenky vlády lidu zrovna tak jako dnes.
0: Napadá mne, že pokud snad něco Žižkovy vozy táhnoucí Evropou šířili, tak spíš než demokracie to byl strach. A spíš než o vyvlastnění příživníků, šlo husitům o vyvlastnění čehokoliv, co mohli použít pro svoji potřebu. Ale dost ironie. Je to zbytečná a hlavně levná legrace. V červenci 1945 byli všichni plní radosti nad právě skončenou válkou a tak se do projevů míchalo ledacos. Nás tenhle projev primátora Vacka uvedl do tématu dnešní Historie Plus, kterou věnujeme využití a zneužití Husova jména a Husova učení a manipulaci s jeho odkazem. Příjemný poslech vám přeje David Hertl.

0: totiž ukazuje jednoznačně, jak se obraz Jana Husa napříč věky deformuje a upravuje podle toho, co zkrátka ten národ, a teď mluvíme skutečně o moderním českém národu, potřeboval.
1: Hovoří historička Eva Doležalová.
0: Takže na začátku je to Hus mučedník po Kostnickém koncilu, Hus světec, Hus reformátor, ale na druhé straně také kacíř, protože i ten hlas je důležitý, tak ho vidět. A potom zhruba od konce 18. více však od 19. století vstupují do popředí prvky Husova učení a díla a odkazu, které byly akceptovatelné jak tou katolickou, tak tou nekatolickou částí obyvatelstva, a to je zejména Hus jako reformátor českého jazyka, Hus bojovník za český jazyk, protože víme, že kázal česky, což je podstatný rys jeho osoby a jeho života, a potom také Hus jako bojovník za český národ. A tam už je ta deformace, protože 19. století posunulo tu myšlenku boje za český univerzitní národ do roviny nacionalistické, a v této rovině to chápe i 20., možná i 21. století.
1: Vy jste mluvila o tom, řekněme, zneužívání Husova jména, o tom, jak si ho kdekdo snažil přivlastnit. Čím to je? Je to tím, že zkrátka ten jeho osud byl tak výrazný,

0: vnímat Husa, jeho odkaz, život toho odkazu jen v díle jeho souvěrců nebo těch, kteří s jeho dílem souzněli, protože my musíme jako ty pokračovatele a nositele té tradice chápat i ty jeho odpůrce. Je velmi zajímavé sledovat tak, jak se proměňuje obraz Husa v dílech kronikářů nebo historiografů napříč staletími. Dokonce s jistou ironií bychom mohli říct, že i někteří katoličtí historiografové, například Peckovský, se snaží psát o Husovi nesnad přímo pozitivně, ale alespoň do určité míry smířlivě. Zajímavá je jeho kapitola, kdy on ve své Poselkyni starých časů zmiňuje, jak se vlastně Hus nechal infikovat dílem Johna Wyclifa, kdy celou vinu svádí na Jeronýma Pražského, který prý mu přišel z anglické země s knihami od tohoto autora a ukázal je Janu Husovi, který ale řekl, že jsou kacířské a že by se měli okamžitě spálit nebo hodit do nějakého jezera. A teprv opakovanými pokusy svedli tedy tyto špatné živly, zase moderní terminologií, Husa ke kacířství.
1: A ještě jeden výklad k proměně vnímání Jana Husa z kacíře na reformátora. Nabízí ho ředitel Husického muzea v Táboře Jakub Smrčka, kterým neprovází expozicí věnovanou Františku Palackému.
2: František Palacký nachází husitství jako historik, vyzdvihuje jeho úlohu a vnímá ho jako proti všemu, co se dosud vyučovalo. Husitství bylo vždycky do té doby vlastně vnímáno jako něco škodlivého, špatného, tak on husitství naopak vyzdvihuje jako dobu svého druhu nejvyššího národního ideálu, kdy se teda v dějinách to České království pozdvihlo svou úrovní, třeba tím sebeurčením vlastně předznamenává tu dobu národního obrození a proto se k tomu husitství vztahuje. Má samozřejmě s tím problémy, i s tou státní mocí rakouskou, není to jednoduché a ty dějiny národa českého v Čechách i na Moravě vycházejí v českém jazyce až v 60. letech 19. století, asi necelých 20 let poté, co byly poprvé vydány v německém jazyce. A vedle toho vzniká nějaká tradice národních poutí do Kostnice k Husovu kameni, který tam zbudovali liberální měšťané města Kostnice a vzniká i taková domácí tradice úcty k Janu Husovi. Je objeven Husinec, jeho rodný domek, který samozřejmě teda v té formě, v jaké tam dneska stojí, není tím domem, ve kterým se Hus narodil, ale každopádně je to místo, ke kterému se národ vztahuje a konají se národní poutě na Husince, ale potom se konají i jiná shromáždění a Hus je připomínán, celé to potom vlastně vrcholí, tedy až po založení Československé republiky vyhlášením Husova svátku a s takovou tou nešťastně známou Marmagiho aférou, tedy roztržkou s Vatikánem, která kvůli tomu byla. A potom ta česká politická reprezentace trochu ucouvla z toho politického prosazování husitského ideálu.

0: že zatímco v 19. a v první polovině 20. století mohli historikové do značné míry svobodně bádat a zjištěné informace interpretovat, po roce 1948 se Jan Hus stal zajatcem ideologie. Dejme opět slovo Evě Doležalové.
1: Každá doba si z USA vybírá to, co rezonuje zrovna ve společnosti. Ale abychom ten komunismus nepřičítali jenom druhé polovině 20. století, musíme zmínit, že jedním z prvních, kdo označil Husa za komunistu, byl Karel Schwarzenberg při známém projevu na zasedání zemského sněmu v roce 1889 v souvislosti s umístěním destičky se jménem Jan Hus na budovu Národního muzea, který právě ho označil za člověka nehodného takové, řekněme, pocty, aby tam tady destička byla. A zase víme, co z toho všechno vyplynulo a že vlastně v důsledku tohoto sporu potom stojí na Staroměstském náměstí velký Šalounův pomník, který tam byl odhalen v roce 1915. Ale vraťme se tedy k vnímání Husa ve 20. století a k jeho deformaci, řekněme, politikou a ideologií komunismu. On ten sociální a společenský rozměr v Husově kázání a díle přítomný je, čili byla by asi chyba ho celý zavrhnout. Ale řekněme, že tou dobou, a to je patrné právě i u Vávry v tom jeho filmu, je vytažen do popředí, aby zastínil veškeré ostatní aspekty Husova díla. A kdyby Hus stál vedle nás a díval se na svůj odkaz, byl by asi upřímně zděšen, že to, co z něj přetrvalo, je právě ten aspekt sociální rovnosti a spravedlnosti. Byť, jak říkám, je přítomný. On kritizuje klérus za nemravný život, kritizuje měšťany za to, že

0: Mravně nechce, aby církev se obklopovala drahými předměty a zbytečně hromadila majetek. On zase není tam ten aspekt, aby církev žila žebravě, ale aby nikdo nehromadil majetek jenom pro ten majetek, aby ten majetek byl správně využíván. Ale rozhodně to není to první. První je ta mravnost, která dnes je ale chápána jinak než v době Husově.
1: Eva Doležalová zmínila jeden z důležitých momentů při budování kultu Jana Husa po roce 1948. Téměř dvouhodinový film Jan Hus režiséra Otakara Vávry z roku 1954. Barevné historické drama viděly celé generace a Vávrovo pojetí dodnes do značné míry ovlivňuje nazírání většinové společnosti na osobnost Jana Husa. Zastavme se u tohoto filmu s Ivanem Klimešem, odborníkem na dějiny české kinematografie.
2: Husitství to byla taková vlajková loď té komunistické propagandy, protože vlastně ta spočívala v tom, že vytváří jakoby nový svět v tom dnešním chápání nebo v těch aktuálních změnách. Zatímco to historično používali prostě jako argument, že vlastně oni už to začali dávno, naši předkové, právě v té době husitství a pak vlastně všechny ty trendy, které posouvaly někam tu společnost s akcentem na sociální aspekty věci nebo případně na národní komunitu, tak vlastně vztahovali k sobě. Jo. Takže Zdeněk Nejedlý v roce 1946 vydal takovou brožurku Komunisté, dědici velikých tradic českého národa, kde vlastně nějak jako schrábili pod svá křídla všechno, co teda jako ta česká společnost vnímala pozitivně a s čím se identifikovala. Proto také vlastně ta funkce historických žánrů v tom poúnorovém období byla postavena vlastně na tom, že se jakoby nic tak zásadního nestalo vlastně, jo? Protože to všechno bylo, my to jenom dovršujeme, jo? A naopak v těch žánrech současných, tam naopak ta revoluce byla základním tématem, to, že se něco zásadním způsobem změnilo a dost tou změnou nesouhlasí je nepřítel, jako jo? Takže v tom je to takové zvláště jako rozkročené, že vlastně ten historismus poúnorový, že vlastně tam nefungovalo žádné takové to obrazoborectví té historické tradice, ale že vlastně jsme pořád doma v té naší české zahrádce, prostě, kde máme to, toho Jana Husa a Jana Žižku a Jana Nerudu a Františka Palackého a tak dále. Čili tam ta role tohohle žánru byla vlastně hrozně zásadní. Jo.
1: Podle Ivana Klimeše režisér Otakar Vávra toužil husovské téma filmově zpracovat. Umožnili mu to ale až politické změny po únoru 1948, kdy spíš než o umělecký záměr šlo o politickou objednávku.
2: No ta tam je v tom určitě taky, nebo taková adaptabilita vlastně toho autorského týmu, že teda teďka přišel čas, aby si opravdu střihli ten velkorysý projekt, což se vždycky nedaří, že jo, tak teď najednou vlastně jim šli všichni na ruku, jo, takže Otakar Vávra měl skvělou pozici, že jo, v té celé produkční mašinérii na Barrandově, a prostě mohl si diktovat podmínky a všichni mu šli na ruku v tomto ohledu, takže jako ten projekt vlastně jako byl dobově naprosto jako samozřejmě přirozený, velmi tam patří. Rakušani si natočili trilogii o císařovně Sisi, jo, to je prostě, oni nebojou, oni vlastně konstruují ty sentimentální vzpomínky na staré Rakousko, jo, ačkoliv teda zakázali používat šlechtické tituly a Habsburkové se nesměli vrátit do země, ale nicméně celý ten turistický biznis je postaven právě na této tradici. U nás je to zase postavené právě na tom husitství, Vystábor, Vizbetlemská kaple v době, kdy se vidlemi vykydávaly klášterní knihovny, tak tady se stavěla gotická betlemská kaple. No.
1: Tradičním problémem historických filmů bývá rozpor mezi přáním režiséra natočit film přitažlivý pro diváky a přáním poradců z oblasti historie natočit něco, co se alespoň trochu blíží pravdě.
2: A v podstatě jejich práce s historičnem byla taková propagandistická, konec konců to bylo v 19. století taky, a ta poúnorová mentalita těch lidí, kteří se obraceli té minulosti, tak vlastně hodně navazovala právě na ty vlastenecké ideály společnosti v 19. století. Takže oni vlastně jako neměli v sobě rozpor, že vlastně mají odhalit tu pravdu. Oni mají prostě potvrzovat to, co všichni o tom víme ze školy a z rodiny. A Gottwald, když začínala Jiráskovská akce, takzvaná v roce 1948, tak prohlásil, že Jirásek nás učí správnému pohledu na minulost, tak už to slovo správný vylučuje, že by mohlo být něco jinak. Tam samozřejmě měli historické poradce, kteří jako velmi precizně pracovali s těmi úplně konkrétními reáliemi, a co se týče té generální interpretace, tak ta byla v podstatě zakotvená v tom 19. století. Vávra to natočil v tradičním konvenčním stylu, jaký se sformoval na půdě zvukového filmu ve 30. letech. Už v těch panelů Kutuhalských je vlastně v tom též stylu. Tady dokonce teda se posunul dál, že šel do exteriéru a mohl si dovolit velké komparzní scény. Když byste se podíval třeba na Křižáky z roku 59 od Alexandra Korda, tak to ten Vávra je nad ním o dvě patra. Jo. Ta ideologie tam samozřejmě je, to je základ celého toho příběhu, protože to je takový příběh vlastně i českého národa, že jeho protestantské čtení dějin je vlastně protikatolické, jo. Tak to tam samozřejmě stoupilo, ale to je tradiční, to není produkt komunistické propagandy, to je prostě něco, co je ukotveno už jako v 19. století, tím, jak se vytáhl vlastně ten příběh husitský, tak vlastně v tomto ohledu se to takovým poměrně dost schematickým způsobem prostě tak jako zhustilo. Ten Jirásek zdaleka takhle, ono už dneska nikdo nečte, ale když se přečtete Jiráska, tam on byl takový jako daleko objektivnější.

0: Mistře Jene, přicházíme ve jménu svatého sboru.
1: Jenž mi chce popřát ještě slyšení, abych se mohl svobodně hájit, jak se slíbili?
0: Ne, máme za zbytečné slyšet tě ještě jednou. Zůstali jsme na tom, buď aby ses vynendal a odpřísáhl, nebo aby strpěl smrt ohněm. Přicházíme, abys odpověděl a tážeme se naposled. Chceš-li ty artikuly a kusy skrze hodnověrné svědky proti tobě vydané a také z knih tvých vybrané držeti? Čili chceš-li jich odpřísáhnout, proti ním odporně kázati, psáti a učiti, jak svatý zbor ti usoudí?
1: Ne, svědectví proti mně jsou křivá. A jak byly kusy z mých knih vybrány, už jsem řekl. Nepřiznávám se k bludu, neboť jste mě nepřemohli svatým písmem a nedovodili jste jím a jinými důvody.
2: Na počátku 50. let nevznikla jen Vávrova filmová trilogie Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, ale režisér Přemysl Pražský natočil v Československém rozhlasu i dvouhodinovou hru Jan Hus, ze které jste právě slyšeli malou ukázku. Komunistickým ideologům se opravdu povedl mistrovský kousek. Z Jana Husa se v jejich podání stal bojovník za práva českého národa a za lidovou demokracii, jazykovědec, spisovatel, osvětář, sociální reformátor ve službách pracujícího lidu a kritik poměrů v církvi. Vznikl obraz jakéhosi potulného kazatele, u kterého byla zcela vytěsněna skutečnost, že byl především katolickým knězem, usilujícím o církevní reformu. Deformovaný obraz většinová společnost v podstatě přijala. Jak je to možné? Položil jsem tuto otázku několika odborníkům. Prvním z nich byl religionista Martin Chadima.
3: Víte, já jsem poprvé o Husovi slyšel na základní škole a opravdu paní učitelka nebo soudružka učitelka říkala, že to byl sociální reformátor, že to byl vlastně první jakoby středověký komunista. A ona opravdu nazvala soudruhem a dodala pikantní věc, že následoval učení židovského soudruha Ježíše z Nazareta.
4: Jste měl nějakou zvláštní školu?
3: Ne, měl jsem školu na Vinohradech a dokonce si pamatuju tu soudružku učitelku. A tehdy mě to zaujalo. Nicméně Hus je promítací plátno, tak jako Jarda Jágr je promítací plátno. U Husa, víte, on ode všeho měl trochu. On byl citlivý, protože opravdu kázal i chudým lidem. On skutečně odpouštěl lidem platby za pohřeb, pokud byli chudí. On skutečně byl zároveň intelektuál, který se velmi solidně orientoval ve scholastice. Ten spor v Kosnicích mezi ním a soudci byl teologický spor. A konec konců byl to i člověk, který, řekl bych, vyhovuje i té představě toho českého nacionalisty, i když on sám říká, lepší jest mi bratr Němec dobrý, nežli Čech zlý, protože prostě on bojoval s těmi Němci na té univerzitě. Proti němu šli převážně němečtí mistři na Kostnickém koncilu, kromě Štěpána Spálče, čili od všeho kousek. Ale my žijeme v době, kdy se pokoušíme odmytologizovat Jana Husa a pokusit si na něj jak podívat jako na živého člověka, sklady i zápory.
2: Literární historik Martin Putna se zamýšlí nad dalším výkladem Husova učení, se kterým se lze také setkat, totiž, že mu šlo o svobodu vyznání.
5: Je to jedna z možných aktualizací husovských myšlenek, jemu samozřejmě o nějakou toleranci a pluralitu konfesí, tak jak tomu rozumíme dnes, opravdu určitě nešlo. A husité si to opravdu tak nepředstavovali. Oni chtěli reformovat církev a to pokud možno celou. Oni se cítili být v Čechách tím předvojem nápravy světové církve. A ta pozdější nacionalizace husitství je opravdu až zpětná. To, že v českých zemích potom vzniklo to království Božího lidu, ve kterém žili vedle sebe katolíci a utrakvisté a potom ještě jednota bratrská, to není něco, co by si Hus takto přál nebo jeho spolupracovníci. To potom vzniklo via facti, to vzniklo na základě velmi složitého politického vývoje. A žádná z těch stran z toho vůbec nebyla nadšená, ale ono prostě se ani jedné straně nepodařilo zvítězit natolik, aby tu druhou vytlačila. A tak se mezi sebou naučili žít. Čili to je opravdu jaksoby český intelektuální unikát v té druhé polovině 15. století. Ale to není něco, co by vyplývalo přímo z Husa.
2: Patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta.
6: Je tedy to pozoruhodné, že každá doba vkládala své představy a promítala si své určité ideály a pohledy do této osobnosti. Jednak Hus konfesní, to bylo to 15. až 17. století, a pak v tom 19. a počátku 20. století byl ten silný důraz na Husa jako národního hrdinu, jako velkou postavu českých dějin, a po druhé světové válce zase důraz až příliš jednostranný na Husa sociálního. Ale to vše jakoby přetrvávalo svým způsobem, protože v tom Husově myšlení, díle, odkazu je přítomno povznesení vlastního národa. Je v něm to sociální cítění a vědomí solidarity s těmi, kteří jsou na okraji společnosti, a je v něm i určitá zásadovost a určité pohledy na křesťanskou víru, právě už i reformační. A co myslím, že dnes by mělo být znovu objevováno, je ten spirituální rozměr Husů a právě ta etická rovina a důraz na to, že je tou hodnotou v lidském životě a společnosti pravda, to je bezesporu nadčasový odkaz. A zde Hus ukazuje, že nikoli moc, autorita, ale právě ta pravda je tou významnou skutečností, hodnotou, a k té je možné se dostávat dialogem, nikoli právě nějakou mocí a totalitou.
2: A ještě historik Robert Novotný, kterého jsem se zeptal, zda Hus přes všechen důraz na mravnost a pravdu není přeci jen poněkud přizpůsobivý hrdina.
7: Ten hrdina je velmi přizpůsobivý, on za to samozřejmě nemůže, ale on skutečně ve svém životě, ve svém díle má několik komponent, které jsou velmi lehce využitelné. Takže řekněme, že v druhé polovině 19. století, že to byl ten boj proti němectví, i když samozřejmě to nebylo tak výrazné, jak to potom bylo interpretováno. Za první republiky zase byl velkým bojovníkem za svobodu slova, což je opět nějakým způsobem vytrženo z kontextu, a za komunistů, kde to samozřejmě bylo zkresleno nejvíc, tak tam se stává jakýmsi sociálním revolucionářem. Tímto výkladem taky nejsme vlastně právě osobnosti Husa. Je to vždycky jaksi vytržení určitých myšlenek z kontextu, které se pak napasují na ty konkrétní potřeby doby.
2: Možná bychom to mohli shrnout slovy, že Hus, sociální reformátor, jazykovědec a národní bojovník, byl už objeven a popsán, a že by tedy bylo na čase vrátit se opět k Husovi, co by náboženskému mysliteli. S tím Robert Novotný souhlasí.
7: Problém je, že dnešní sekularizovaná společnost už nerozumí těm problémům, kterými žili ve středověku. To znamená, že vysvětlit ho především jako náboženského reformátora je velmi těžké, protože už nás to jaksi tolik neoslovuje.
2: Hus je zkrátka v tom, o co mu šlo především, totiž v otázce náboženské reformy, příliš složitý, než aby se dal shrnout do několika jednoduchých vět nebo plakátových hesel. Dobrou zprávou je, že historikové dnes mají volné pole působnosti a nemusí Husa obalovat ideologickým nánosem. Na začátku dnešního pořadu hovořila historička Eva Doležalová. Dejme jí tedy slovo i na závěr. Od mikrofonu se s vámi loučí autor dnešní Historie Plus, David Hertl.
8: Teď trošku kopnu do vlastních řad a řekla bych, že nositelem Husova odkazu je dneska více katolická část veřejnosti než ta evangelická. Je to možná také tím, že právě byl to Jan Pavel II., který v roce 1999 smířil alespoň tu intelektuální část veřejnosti svým prohlášením nebo vyjádřením lítosti nad tragickou smrtí Jana Husa a tím, že přiřadil Jana Husa k reformátorům církve. To znamená, Hus není dále vnímán jako kacíř, ale stále doufám, že to, co by měl Hus společnosti říct, je velký tlak na to, abychom skutečně v sobě vyvolali ten apel na mravný život a měl by Hus opravdu zbližovat a ne rozdělovat, a už proto, že právě ten, řekněme, duchovní rozměr toho jeho díla byl mírně potlačen, by to mohlo fungovat, ale jak vidíme, stále to nefunguje.
9: Skončila Historie Plus, kterou si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na Plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus.
10: Radioservis představuje
11: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
12: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
11: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
12: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
11: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
13: Radiožurnál je 9 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
14: Nejméně 10 lidí zemřelo při nočních ruských útocích na Kyjev. 50 železničních přejezdů letos dostane závory. Správa železnic tak chce zvýšit bezpečnost. Fotbalisté Anglie porazili Mexiko a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Dále jde i Norsko, které vyřadilo Brazílii. Na nehodu pozor na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za Kinčperkem. A bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
15: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
14: Noční ruské údery na Kyjev nepřežilo 10 lidí, zraněných je přes 60, oznámila to tamní vojenská zpráva. Podle ní Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami.
16: Přílet ruských raket a nepilotovaných letounů natočili a zveřejnili na sociálních sítích obyvatelé Kyjeva, pro které to byla další bezesná noc. Ruské střely a drony zasáhly vysokopodlažní obytné domy v několika městských částech a ve městě vypuklo mnoho požárů. V ruinách domů doteď pracují kyjevští záchranáři, takže počet mrtvých a zraněných není ještě konečný. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích informoval o tom, že mezi zraněnými jsou i děti. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
14: 50 železničních přejezdů letos správa železnic vybaví závorami. Například v Jihočeském kraji přibydou závory na trati Číčenice, Nové Údolí, na Mělnicku, na trati Kralupy nad Vltavou Velvary nebo na dvou kříženích tratě z Plzně do Klatov u Dobřan. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd, kde je větší provoz a často se tam stávají nehody.
17: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
14: Železničních přejezdů je v Česku podle správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. 2 tisíce z nich je vybavených závorami. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Je v ní přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. Co databáze umožňuje, vysvětluje výzkumnice Ústavu klasických studií Petra Mutlová.
18: Rukopisné knížečky jsou uloženy v různých paměťových institucích, takže jsou někde jakoby na webu a my to máme jako s tím prolinkované. Takže vy můžete od stolu si prohlížet, jak vznikaly ty texty, kteří písaři je opisovali a tak dále.
14: Dnes od upálení mistra Jana Husa uplyne 611 let. Lidé si to na mnoha místech připomenou bohoslužbami a slavnostmi. V jeho rodném Husinci budou historické trhy. Na programu jsou i prohlídky domu, kde se Jan Hus narodil. A přímo do Husince zamíříme za naší reportérkou po těchto zprávách.
19: Sport. Anglie postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale, které hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Právě Mexiko Angličané porazili na Azteckém stadionu 3-2. Domácí fanoušci na soupeře bučeli a pískali. Nepřátelskou atmosféru ale německý trenér Thomas Tuchel nevnímal.
20: Nepřišla mi nepřátelská, spíš povzbuzující a emotivní, ale ne vyloženě nepřátelská. Byli jsme na to připraveni a prostě jsme se odmítli předem vzdát. Po všech stránkách měl zápas vysokou úroveň a to je obdivuhodné.
19: Ve čtvrtfinále světového šampionátu bude Anglie hrát v sobotu proti Norsku, které po gólech útočníka Haalanda porazilo 2-1 Brazílii. Velkou cenu Británie Formule 1 vyhrál Monačan Charles Leclerc z Ferrari, druhý skončil Russell z Mercedesu, třetí taky Brit Hamilton z Ferrari.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehody na D1 před Brnem a také na D6 na Chebsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy pozor u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 je teď od víkendu nové dopravní omezení a už teď je tam i nehoda. V zúžení se srazilo osobní auto s kamionem. Překáží v pravém pruhu, projíždí se pouze levým a kolona z kilometru 212 na 10 minut bude narůstat. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů na úrovni sjezdu na Citice na kilometru 139 se srazila dvě osobní auta, na místo jedou policisté, vybočuje se bez kolon. Na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha za sjezdem na Přelouč na 70,5 kilometru stojí osobní auto po nehodě v odstavném pruhu. Nepřekáží, ale v místě je deštivo, může to překvapit. A ještě dálnice D5 z Prahy do Rozvadova u Plzně na kilometru 72 je hlášený předmět na vozovce, tak opatrně vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Pro jedny byl hrdinou, druzí si, jemně řečeno, jeho hrdinstvím nejsou jisti. Indiánský náčelník Geronimo zůstává především symbolem určité doby. A jak napsal náš přední amerikanista Josef Opatrný, je projekčním plátnem našich představ. Víme toho o něm málo. Pro podstatnou část jeho života neexistují ověřitelné zdroje informací a obsáhlý životopis, který Geronimo před smrtí nadiktoval, je spíš literárním dílem, nějak na úrovni románu Karla Máje. Osud muže, který musel sledovat, jak jeho zemi obsazují bílí osadníci, připomene v portrétech věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
24: Dobrý den.
23: Ptát se bude David Hertlo.
21: Indiánští náčelníci.
23: Honzo, a začneme dneska tím, že skočíme na konec příběhu. Velmi rozhořčené reakce mezi Indiány vyvolalo, když v květnu 2011 zabitý terorista Usáma bin Ládin dostal od americké armády krycí jméno Geronimo. Po protestech Indiánů byla tahle akce přejmenována na Neptunův trojzubec. Ale ona se v tuhle chvíli nabízí otázka, jak je vlastně Geronimo, nebo jeho jméno, jak je to vnímáno v té dnešní americké společnosti, pozitivně nebo negativně?
24: No, na to není úplně jednoznačná odpověď, protože tam existují vlastně jako různé skupiny a různé vlastně historické vrstvy, jak na Geronima a vůbec i na ty ostatní indiánské vůdce vzpomínáme. Tam já bych jenom připomněl, že sám Geronimo vlastně přispěl k tomu trošku, že v té své poslední fázi života se stal součástí toho, jak bych ho řekl, showbiznisu kapitalistického systému, kdy vlastně prodával tu svoji památku, vydělával, nebo respektive on ji využíval ve svůj prospěch, získával peníze za to, že prodával relikvie nebo prostě hmotné vzpomínky na něj samého, účastnil se těch show. A to je vlastně začátek jeho druhého života. A Geronimo, stejně jako všechny ty historické postavy, mají právě těch životů několik. Takže na jednu stranu chápu, že dědici jejich původních obyvatel jsou rozhořčeni s tím, jak vlastně ta památka na tu historickou postavu tak trošku vykrádána. Myslím, že se to odborně říká tomu jako kulturní expropriaci, že vlastně přebíráte atributy té jiné kultury, ale už je nedáváte do toho kontextu. Berete si z nich jenom tu formální estetickou stránku. V případě Geronima jsou to třeba jako jeho vlastnosti. I jeho nepřátelé, i ti američtí vojáci uznávali, že prostě Geronimo je rovnocenný soupeř, odvážný, bojovný, tomu vlastně nemohli upřít. Takže po jeho smrti oni mu vzali doslova ty vlastnosti, spojili ho s jeho jménem a takzvaně si je přispojili. Proto vlastně ty parašutisté mají to jméno Geronimo, proto i z tohohle důvodu byl podle mě jeho jméno včleněno do názvu té operace. Nechci ovšem ani upírat, že i část jako mainstreamu si Geronima cení jako prostě autentické historické osobnosti. Ale je tam těch vrstev vlastně několik. Nelze než souhlasit s profesorem Opatrným. Skutečně nejenom Geronimo, ale většina vůbec obrazu Indianů je nějaká jako reflexe nás samých. Jo? Není to úplně jako historická postava, ale do nich si vlastně jako projektujeme něco, s čím máme nějaký problém, nebo prostě cítíme, že jsme se něčím provinili. To je vlastně i ta otázka, kdo je tím původním obyvatelem, protože z hlediska historiků je to samozřejmě vždycky relativní. Kdo je původním obyvatelem z hlediska času? Je to ten, kdo tam žije 200, 300, 400, 1000 let? Stejně tak bychom se my mohli ptát, byli, já nevím, čeští Němci původními obyvateli, nebo byli odvěkými přistěhovalci, i když přišli třeba ve 13., 14. století? A jak jsme na to my Češi, Slovani, před námi byli Keltové, Germáni a tak dále. Jo, kdo je tím původním obyvatelem? Vždycky je to potřeba vztáhnout k tomu nějakému konkrétnímu příkladu. A v tomhle smyslu to slovo původní obyvatele má také svůj vlastně nezanedbatelný politický, ideologický náboj. Když se prohlásíte za původní obyvatele, jak si něco nárokujete. A ten, kdo přijde po vás, vám buď něco bere, nebo nějakým způsobem vás utlačuje, nebo nějakým způsobem se k němu vztahujete jako k někomu cizímu a vzniká tam vlastně nějaká jako mocenská nebo nároková vazba. Takže on to není úplně tak jako jednoduché. A chápu, jak profesora Opatrného, tak i ostatní historiky, že ten termín původní obyvatelé, no, ty Native Americans jako nějakým způsobem problematizují. Na druhou stranu je potřeba to uznat jako nějaký termín, který se prostě používá, který je zažitý už v té současné, já nevím, v tom politickém diskurzu, v nějakých jako debatách. A jako takový i historici ho musí trošku jako respektovat. Jo? Byť ho samozřejmě můžou kriticky analyzovat a zpochybňovat, ale zároveň by ho měli taky i respektovat.
0: Tak snad pro nás teď bude ta cesta životem Geronima o něco srozumitelnější. Indiánským jménem Goyatlaj nebo Gochlajech, ten, který zývá nebo také zkráceně zýval, se narodil možná nejspíš někdy mezi lety 1820 až 25, není to vůbec jasné, na pomezí Arizony a Nového Mexika, patřil ke skupině Čirikavských Apačů. A hned ta první věc, ta je pro nás poměrně důležitá. On tvrdí ve svých pamětech, které tedy, jak už jsem na začátku říkal, sepsal na konci života, že klíčovým okamžikem bylo to, když v březnu 1857 mexičtí vojáci údajně při masakru u osady Chános zabili jeho ženu, tři syny a matku. Jak to sám Geronimo popsal v té knížce, to si můžeme poslechnout.
1: Pozdě odpoledne, když jsme se vraceli z města, nás potkalo několik žen a dětí a řekli, že mexické jednotky napadly náš tábor, pobili všechny válečníky, stráže, zajali naše poníky, zabavili zbraně, zničili naše zásoby a zabili mnoho žen a dětí. Rychle jsme se rozdělili a co nejlépe se skrývali až do setmění, kdy jsme se shromáždili v houštině u řeky. Zjistil jsem, že mezi zabitými byla i má stará matka, má mladá žena a mé tři malé děti. Zármutkem jsem o ně měl. Té noci Mangas svolal radu válečníků. I když Apačové zoufale toužili pomstít svou ztrátu, uvědomovali si nerovnost sil. Zbylo jim 80 válečníků proti Karaskovým 400 a byli bez koní, zbraní a zásob. Nakonec Mangas rozhodl, že přeživší musí okamžitě uprostřed noci odejít na sever a doufat, že překročí hranici do Arizony dříve, než Mexičané znovu zaútočí.
0: Slyšeli
23: Slyšeli jsme jméno Mangas, to je ten slavný indiánský náčelník Mangas Coloradas, kdo jste poslouchali minulý speciál portrétů věnovaný náčelníkovi Košisovi, tak už to jméno asi znáte. Honzo, především se musíme tedy vyrovnat s tím, že těch různých půtek mezi Indiány a Mexičany bylo velké množství, ale žádná velká matka všech bitev v roce 1858, o které Geronimo mluví, nebyla.
24: To souvisí s tím, že ty paměti jsou značně nespolehlivé a to vlastně nelze úplně dát za vinu Geronimovi, protože, jak se říká, pamětník má právo na omyl, korigovat ho musí ten, kdo dělá tu redakci nebo ten pozdější historik. Podle mexických záznamů se tenhle incident nebo tenhle masakr odehrál už v roce 1851, což už pak souvisí i s tou různou datací, kdy se vlastně Geronimo narodil. Pravděpodobně se tak stalo. Je otázkou, jestli to byl jenom nájezd z čistého nebe. Spíše se historici kloní k tomu, že už předtím tady byla dlouhá historie vlastně těch apačských nájezdů na ty mexické stanice, respektive těch vzájemných konfliktů, protože apačové prostě tímhle způsobem žili, získávali potravu, získávali ty koně. Takže dá se říct, že ta Karasková výprava byla spíš větší pravděpodobností trestnou výpravou. Nicméně ten brutální zásah tam byl a asi nelze zpochybnit ani ten zásadní moment v Geronimově životě. Geronimo se proměňuje vlastně ve fanatického mstitele a zároveň tam údajně prochází velkou duchovní konverzí. Podle jeho vzpomínek tam do něj vstoupila ta velká duchovní moc a ti, kteří s ním bojovali, tak se vlastně shodli, že on disponoval velkým charismatem a přestože on nebyl z toho náčelnického rodu, tak on měl vždycky velkou autoritu. On se vždycky podřizoval těm skutečným náčelníkům, jako byl Košís nebo Mangas nebo ti Košísovi potomci, ale sám disponoval obrovskou autoritou mezi bojovníky. A věřilo se o něm, že právě do něj vstoupila ta moc, takže on ve své osobě kombinoval nejenom tu odvahu a moc válečnickou, ale i tu duchovní, tu šamanskou, což mu dodávalo vlastně na síle, jak mezi těmi jeho spolubojovníky, tak to do značné míry jako odrazovalo, odstrašovalo ty protivníky, protože kdybych to měl něčemu přirovnat, tak on byl vnímán protivníky trošku jako ten Achilles, jo. Že je prostě nadán nějakou, ať už tomu věříme nebo ne, tak prostě nadán nějakou nadpřirozenou mocí, která brání tomu, aby byl dopaden, zraněn, zabit a tohle dodávalo takový jako odstrašující efekt. Takže když pak v těch dalších bojích, když se řeklo, že proti nám stojí Geronimo, tak zvláští Mexičané a vlastně z toho vzniklo i to jeho druhé jméno, Geronimo, údajně tedy, se křižovali a báli se, že prostě proti ním stojí někdo, kdo disponuje opravdu nadpřirozenými válečnými schopnostmi.
23: Kulky a šípy se mu vyhýbají.
24: On to samozřejmě ano. Tak interpretoval. Jak říkám, můžeme tomu věřit, nemusíme. Každopádně víme z dějin válečnictví, že velkou roli v boji hraje psychologie. No, to znamená, když si důvěřujete, když prostě jako máte důvěru sebe sama a naopak se bojíte nějakého imaginárního nepřítele, tak ta vaše síla je poloviční. Takže to určitě hrálo nějakou roli.
23: My to hodně vnímáme, ty příběhy, jako zlí, drsní Američané, kteří vytlačují ty Indiány. Ale v případě Geronima on prý daleko větší nenávist cítil, choval právě vůči Mexičanům.
24: No právě, jak jsme pod vlivem těch romantických a romantizujících převyprávěnek z 19. a 20. století, tak nám tam úplně vypadává jednak ten mexický živel v uvozovkách, takový ten trojúhelník a zapomínáme, že vlastně tady proti sobě stály tři různé entity, tři různé státy, systémy, které na sebe v tom jednom prostoru narážely. My se ocitáme zároveň v období, kdy Spojené státy teprve expandují, jo? Bojují s Mexikem, že to je ta americko-mexická válka, takže je to i otázka boje mezi Američany a Mexikem. A mezi těmito mlýnskými kameny se ocitají právě tyhle ty kmeny, které žijí zase úplně jiným způsobem života, kočovným a tak dále, tak dále. Takže je to často vlastně takový jako velmi ostrý mocenský boj mezi třemi skupinami. A je pravda, že Geronimo měl větší averzi vůči Mexičanům, ostatně jako i ten Košís, ale možná to pramenilo hlavně z toho masakru a z toho, že je prostě vinil za to, že zabili mu tu jeho první rodinu a tenhle ten emocionální zážitek se vlastně proměnil nebo vtiskl i do toho vztahu k Mexičanům.
23: Ty jsi hodně mluvil o tom, jaký byl Geronimo odvážný bojovník. To jeho asi nejslavnější období je mezi lety 1874, kdy umírá právě náčelník čirikavských apačů Košís, jehož autoritu Geronimo plně respektoval, a mezi rokem 1886, kdy se Geronimo nakonec vzdává. Do tohoto 12-letého období spadají ty věci, které nakonec jsou Geronimovi nejvíce vytýkány, ty opravdu vraždy 2,5 tisíce Američanů?
24: No to je zase otázka, jako samozřejmě, když se řekne vražda, tak je to kriminální čin, kdy prostě s nějakým zjištným úmyslem někoho zabijete bezbrannou osobu, ale je otázka, kolik z nich bylo vojáků, kolik z nich bylo ozbrojených civilistů, protože samozřejmě tam, kde mohl v úzovkách řádit Geronimo, tak všichni byli nějakým způsobem připraveni, nebo aspoň nějakým způsobem to čekali. Tím určitě nechci zpochybnit, že Geronimo byl zvlášť považován za obzvlášť krutého a i v případě toho Košíře jsme viděli, že často páchali prostě v návalu vzteku nebo prostě v nějaké touze pomstit se vlastně prosté vraždy, ale část byly prostě oběti válečných střetů. Problém je v tom, že z čistě vojenského hlediska to nebyly střety dvou rovnocenných armád, to byly prostě střety partizánských gerilových malých oddílů. Geronimo neměl víc než několik desítek mužů k dispozici a navíc musel se starat ještě o ženy a děti a proti ním stály velké vojenské jednotky. Takže ten způsob boje samozřejmě musel být v úzovkách zákeřný. Přepadávání ze zálohy, to, co promineme Vinetuovi v těch klasických indiánkách, tak bychom tady nepromíjeli reálnému Geronimovi nebo Košízovi. A je pravda, že pak, když byl zajat nebo když se dobrovolně vzdal, tak Arizoňané požadovali, aby byl vydán do Arizony a tím pádem mohl být souzen civilním soudem a v takovém případě by zcela jistě dostal trest smrti, protože by mu přisoudili ty vraždy a tak dále. A Geronimovou jedinou záchranou bylo, že ho vlastně jako americká armáda prohlásila za válečného zajatce. Tudíž byl pod jurisdikcí americké federální armády. Arizona na něj už nemohla a toho vlastně zachránilo před trestem smrti, protože vlastně tím pádem všechny jeho akce a všechny jeho tedy činy byly vnímány jako činy ve válečném stavu.
23: Ještě než se dostaneme k těmhle posledním okamžikům, musíme říci, že na Geronima bylo nasazeno asi 3000 vojáků. On se potom vzdal v roce 1886 nejprve na začátku roku poručíku Charlesi Gatewoodovi. V té době také vznikly ty legendární fotky celé té skupiny Geronimovi. Podařilo se mu ale znovu uprchnout a v září 1886 už to tedy vzdal úplně. Tam je ta jeho legendární věta, je nesmyslné bojovat, když už nemůžeme ani doufat ve vítězství. No a jak se to odehrálo, tahle druhá a tedy definitivní kapitulace, o tom si opět můžeme přečíst z knížky.
1: Gatewood sdělil Geronimovi krutou zprávu. Už neexistuje žádná rezervace, do které by je mohl vzít. Řekl, že všichni Apačové byli posláni na Floridu, aby se připojili k ostatním. Tato zpráva byla pro Geronima rozhodující ranou. Když byly jejich rodiny pryč, za co ještě bojovat? 5. září 1886 se Geronimo, jeho syn Chapo, Lozen, 15 válečníků a 20 žen a dětí setkali s generálem Milesem v kanionu Skeleton na hranici Arizony a Nového Mexika. Geronimo vyjel k potoku, sesedl z koně a podal si ruku s generálem Milesem. Bylo to poprvé, co se kdy setkali. Prostřednictvím tlumočníka Miles ujistil Geronima, že je jeho přítel. Geronimo se usmál a řekl, že na setkání čekal dlouho. Miles později popsal první pohled na Geronima. Byl to jeden z nejbystřejších, nejrozhodnějších a nejodhodlaněji vyhlížejících mužů, s jakými jsem se kdy setkal.
3: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
23: A tím, o kterém si dnes povídáme, tak tím je legendární Geronimo, slavný indiánský bojovník. Honzo, když jsme mluvili o tom, že Geronimovi hrozilo stíhání civilními úřady státu Arizona, tak v té době, kdy byl tedy zatčen, se do té věci také vložil americký prezident.
24: Takhle, tehdejší americký prezident Grover Cleveland na jednu stranu nebyl proti, no, že by byl jako Geronimo potrestán a spektakulárně popraven a byla tak dáno v uvozovkách spravedlnosti nebo jen prosté pomstě. Ale nakonec spíš jako převážely ty pragmatické argumenty, protože jedna z úvah byla, že v případě, že bude tedy vydán do té Arizony, tak k tomu soudu ani nedojde, protože tam hrozilo, že bude vydán davu a že bude lynčován, tudíž nedojde k tomu spravedlivému soudu. A Geronimo v té době už byl jako velká celebrita. Tu poslední dobu, kdy ho pronásledovala ta vojska, tak už sledoval celý americký tisk, takže z Geronima se stala celebrita a nebylo zárukou, že vlastně tenhle jeho status se neobrátí proti tomu soudu, nebo nějakým způsobem se prostě z Geronima nestane mučedník, takže nakonec bylo rozhodnuto, že bude prohlášen za válečného zajatce a tudíž bude držen v zajetí a vyhne se tomu civilnímu soudu.
23: V tom kontextu všech apačských válek historikové soudí, že zrovna ten Geronimův odboj nebyl až tak úplně zásadní. Je to pravda?
24: To je těžké soudit. Je to symptomatický konec nebo jeden z konců celé té éry, protože za ten definitivní konec je považován, myslím, až jako ten spektakulární masakr u Wounded Knee v roce 1890, ale v podstatě dá se říct, že konec 80. let končí vlastně i ty úvahy o těch velkých rezervacích, protože ta půda prostě je příliš lákavá a vždycky byla. No, to byl ten základní motor těch protiindiánských válek a vůbec toho vytlačování indiánů, zvlášť těch kočovných z těch jejich území, ten hlad po půdě a celý ten mýtus o posunování té hranice toho západu. Tak vlastně dá se říct, že ke konci 19. století už Amerika je v podstatě kompletní v tomhletom smyslu, v tom prostorovém i v tom ideologickém nacionálním. A ta konkurenční civilizace je vlastně vytlačena, decimována, zatlačena do nějakého exilu vnitřního a musí se vlastně na ty zbytky těch apačských i dalších Sioux a dalších Lakotů se musí vlastně naučit žít s tou dynamickou civilizací. Nezapomeň, že v téhle době Amerika prochází obrovským ekonomickým boomem. Do Spojených států přicházejí miliony, doslova miliony emigrantů z Evropy, Řekové, Italové, Češi, Němci a další. Takže i to vlastně zvyšuje ten tlak na tu půdu a pro ty indiány nebo ty původní obyvatele v odzovkách už tam není místo.
23: Ty už si říkal, že v posledních letech života se Geronimo stal svého druhu jakousi atrakcí. On prodával v tom tradičním oblečení své fotografie, své podpisy, vyráběl různé suvenýry, prodával luky a šípy, to všechno pochopitelně pod dohledem vojáků, protože byl tím vojenským vězněm. Měl z toho docela dost peněz, což mu vlastně i komplikovalo život, protože měl problémy s hazardem a s alkoholem, což mimochodem způsobilo to, že i když poněkud překvapivě v roce 1903 přijal křesťanství, vstoupil do nizozemské reformované církve, tak v roce 1907 byl z téhle církve vyloučen. Umírá 17. února 1909, vlastně nejsme schopni přesně říci, kolik mu bylo let, říká se 79 až 80. Jeho smrt byla zaznamenána tímto způsobem.
2: Koncem roku 1908 zeslábl a začal zapomínat. Jednoho mrazivého únorového dne roku 1909 jel na koni do Lotnu, aby prodal několik luků a šípů. Přemluvil přítele, aby mu koupil trochu whisky, ačkoliv to bylo nezákonné. Prožil příjemný večer, nasedl na koně a odjel do tmy. Téměř u domova spadl z koně do koryta potoka. Ležel napůl ponořený až do rána, kdy lidé našli jeho koně, stojícího poblíž, stále osedlaného. Vytáhli Geronima z potoka a přivezli domů. 3 dny upadal do delíria a zase se z něj probíral. Zatímco byl při vědomí, šeptal o svých snech a lítosti. Požádal, aby jeho koně uvázali ke stromu a na strom pověsili jeho věci. Za 3 dny si pro ně přijde. Zemřel na zápal plic 17. února. Bylo mu 85. Přežil své manželky, děti, přátele i většinu svých nepřátel. Přežil všechno, ale nakonec i on musel čelit poslednímu protivníkovi. Jeho smrt znamenala konec jedné éry.
23: V knize Mike'a Leache a Buddy Levyho jsme dokonce slyšeli údaj 85 let, to asi není v tuhle chvíli podstatné. Honzo, měli bychom říci, že tenhle Geronimův osud byl mnohokrát zfilmován. Jsou po něm pojmenována 3 města ve Spojených státech, v letech druhé světové války dokonce námořní loď. V roce 94 vyšla poštovní známka. My jsme si povídali o tom, jak se na indiány dívá americká populace, jak se na ně dívá celý svět. Ale teď bychom si měli na závěr ještě říci, jak se na Geronima dívali tehdy, ve chvíli, kdy umřel sami Apačové.
24: No, nebylo to úplně pozitivní. Z úst mnoha Apačů, těch přeživších, zaznívala kritika, která zaznívá vždycky směrem k těm výjimečným válečným hrdinům. No, to znamená, že oni svojí nerozvážností nebo bojechtivostí často přivedou do skázy i ostatní, kteří by třeba bojovat nechtěli nebo kteří by chtěli uzavřít nějaký mír. Takže Geronimovi bylo vytýkáno, že často unikal z těch rezervací a to mělo za následek vlastně ty trestné výpravy amerických nebo mexických vojsk, protože tím vlastně porušoval tu dohodu, že ti indiáni budou jenom v těch rezervacích. Samozřejmě byla tam ta kritika těch jeho útoků. Jo, to je vždycky, když máte prostě gerilovou válku, kde ti geriloví bojovníci životně závisí na podpoře domácího obyvatelstva. Tak když oni spáchají nějaký útok, tak vždycky následuje nějaká odplata ze strany té armády. A ta odplata většinou zasáhne ale to civilní obyvatelstvo, protože ti vojáci, ti kombatanti jsou schopni vlastně utéct. Tady si můžeme promítnout smrt, si říká Engelchen. No, to je vlastně jako ta paralela s tím partizánským bojem s německou pravidelnou německou armádou a odplata té německé armády proti těm civilistům. To je vlastně jako podobné. Takže to ti Apačové taky trošku vytýkali Jeronimovi, že bojoval nesmyslně předem prohranou válku a nakonec na to doplatili všichni. A konec konců ani ta jeho poslední fáze, v uvozovkách ta komerční, i třeba z pohledu dnešních těch dědiců Apačů, není příliš vlastně vnímána pozitivně, protože přestože Jeronimo byl zajatcem, tak se na tom taky trošku jako aktivně podílel. On byl prostě taková jako velká barevná osoba, která si prostě jako dělá, co chce, je větší než ta historie kolem ní a proto také ty jeho životní osudy jsou tak spletité, barevné a zajímavé.
23: Říká na závěr Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
24: Děkuji za pozvání.
4: V posledních letech byl Jeronimo pronásledován apokalyptickou vizí zániku Čirikavů. Občas ve svém pesimismu vyjadřoval svůj smutek bílým posluchačům, jako například v Omaze v roce 1898. Slunce vyjde, chvíli svítí, pak zapadne, klesne mimo dohled a ztratí se. Tak to bude i s Indiány.
23: Řeč byla o Apačích, tak jenom dodám, že podle posledních oficiálních dat jich ve Spojených státech žije asi 130 tisíc a pokud byste chtěli vidět Jeronimovu Winchestrovku, tak je vystavena ve Vojenské akademii ve West Pointu. To je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technici Adam Cejnar a Ivana Možná a loučí se také David Hertl.
5: Zajímá vás svět indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy 4 indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
6: Radiožurnál je 9.30. Tereza Tomášková a zprávy.
14: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletí na summit NATO zítra těsně před prezidentem Petrem Pavlem, informoval o tom úřad vlády. Babiš se podle něj zúčastní obou hlavních akcí summitu, neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidenta vládní program nezmiňuje. O jeho programu neinformovala ani prezidentská kancelář. Petr Pavel měl s vládou kvůli účasti na summitu v Ankaře několik měsíců spor. Účast mu umožnilo předběžné opatření ústavního soudu. Francouzský parlament projedná návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Podali ho poslanci z klubu Zelených, socialistů a skrajně levicové strany Nepodrobená Francie. Vládě vyčítají, že země nebyla dostatečně připravená na nedávná vedra. Při vlně extrémně horkého počasí stoupl počet úmrtí o třetinu. Aby návrh v parlamentu prošel, je potřeba nejméně 289 hlasů. Tolik ale francouzské levicové strany nemají. V severošpanělské Pamploně začínají oslavy svátku svatého Fermína. Několikadenní festival je proslulý hlavně díky běhům ulicemi, kdy mladí muži prchají před býky. Den před začátkem oslav proti běhu demonstrovali aktivisté, podle kterých jde o týrání zvířat. Slavnosti zahrnují i koncerty, bohoslužby, ohňostroje nebo pochod obřích loutek.
5: Sport.
14: Druhou etapu Tour de France vyhrál mexický cyklista Isaac del Toro před týmovým kolegou a obhájcem celkového prvenství Slovincem Pogačarem. Třetí dojel Belgičan Evenpool a čtvrtý Dan Vingegaard, který udržel žlutý dres vedoucího závodníka.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nebezpečí na D5 u Berouna a nehoda na D1 před Brnem. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy stále opatrně v okolí Berouna. Na 22. kilometru je hlášený předmět na vozovce, v levém pruhu je tam kus pneumatiky, policisté jedou na místo a vybočuje se. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy stále čekejte komplikace u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 210 překáží nehoda v omezení, srazilo se osobní auto s kamionem, už je to označeno světelnou šipkou, ale projíždí se v místě oprav pouze levým pruhem a ta kolona z kilometru 213 na Brno je asi na 15 minut. Také na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů se bouralo, a to na úrovni sjezdu na Citice na kilometru 139. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, vybočuje se bez většího zdržení. A na silnici 7 nebo na dálnici D7 teď vázne provoz na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova u Slaného. U letiště je omezení pouze do jednoho pruhu a kolona je tam od sjezdu na Horoměřice, popojíždí se z Prahy na Chomutov k letišti asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách 14, na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Téměř 70% Čechů si myslí, že se dnes v Česku můžeme vyjadřovat tak svobodně jako před 10 lety, nebo ještě svobodněji. Podle čtvrtiny lidí se situace zhoršila. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Většina dotázaných je taky přesvědčená, že možnost vyjádřit svůj názor má mít přednost před ochranou jednotlivců nebo celých skupin lidí. Svědčí tyto výsledky o tom, že je stav svobody slova v Česku víceméně dobrý?
21: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty k tomuto tématu jsou ředitel Občanského institutu publicista Roman Joch. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A taky filozof z Akademie věd Tomáš Koblížek. Dobrý den i vám.
10: Dobrý den, díky za pozvání.
8: Pánové, já vám na úvod položím úplně stejnou otázku, jakou slyšeli i dotazovaní v tom zmíněném průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. A sice, co se z vašeho pohledu za poslední desetiletí změnilo, pokud jde o svobodu slova v Česku? Pane Jochu.
9: Já si myslím, že Česká republika je stále na evropské poměry jednou ze zemí s největší legální svobodou projevu a slova, svobodou tisku. Já jsem tomu velice rád a mám podobný názor jako většina vašich respondentů, že za 10 let se u nás svoboda projevu nezhoršila, ale já bych ani neřekl, že nezlepšila, zůstala díky Bohu, jaká byla, protože já vidím trendy v západní Evropě, které spíše chtějí omezovat svobodu projevu.
8: Pane Koblížku, váš pohled na úvod, na to, co se stalo se svobodou slova v Česku za posledních 10 let, pokud vůbec něco?
10: Tak já budu souhlasit s tím, že Česká republika v současnosti zažívá něco jako blahobyt ohledně svobody slova. Myslím, že jsme na tom velmi dobře. A není to jenom můj dojem, existují různé ukazatele nebo různá měření, která se věnují mezinárodnímu srovnávání úrovně svobody slova. A Česká republika se tady umístuje velmi dobře. V minulém roce jsme byli na 3. a 6. místě v tom světovém srovnání. Jinak ten index se jmenuje Index of Freedom of Expression a spravuje ho Univerzita v Göteborgu a v těch nedávných datech, která byla publikována asi před měsícem, se Česká republika umístila asi 8. ve společnosti zemí jako Finsko, Norsko, Švédsko, takže pokud jde o svobodu slova, taky jakoby objektivně vzato na tom rozhodně nejsme špatně.
8: Vraťme se k tomu našemu průzkumu pro Český rozhlas. Taky z něj vyplynulo, že pozitivněji tu situaci, co se týče svobody slova, vnímají voliči opozičních stran, nežli voliči vládních stran. Máte proto jako politolog nějaké vysvětlení, pane Jochu?
9: Voliči dnešní opozice, to znamená bývalé koalice, mají přesvědčení intelektuální, že u nás nějaká velká hrozba vůči svobodě projevu neexistuje. Naopak mnozí voliči této vládní koalice mají dojem, že nějaké zákeřné elity jim jejich svobodu tisku, svobodu projevu chtějí vzít. To znamená, můžeme se na to dívat tak, že jsou více paranoičtí, anebo možná více prozíraví. Já si zatím myslím, že moc důvodů k obavám naštěstí v této zemi nemají.
8: Pane Koblíšku, vaše vysvětlení tohoto rozdílu mezi voliči opozičních a vládních stran?
10: Moje vysvětlení je takové, že současné vládní strany vlastně v tom minulém období, když nebyly ve vládě, tak velmi často pracovaly s narativem, že zde právě je nějaký deficit svobody slova.

0: Jochu, vy jste tady před chvílí řekl, že buď to jsou voliči vládních stran paranoidní, anebo naopak prozíraví. Jaká je tato vláda, když si napíše takovouhle větu do programového prohlášení?
1: Myslím si, že je to hlavně signál jejich voličům, že reálně na zlepšování svobody projevu u nás moc toho nejde udělat, protože na ty evropské poměry máme skutečně značnou svobodu projevu. U nás podle trestního zákoníku je zakázaná podpora a propagace hnutí usilujícího o porušení práv skupiny občanů. To znamená, musíte chtít pozbavit nějaké lidi jejich práv, základních lidských práv, a to je trestné. A s tímto já nemám problém, ale v západní Evropě je trend zakazovat takzvaný nenávistný projev. A s tímto konceptem nenávistného projevu já už velký problém mám, a ten se týká toho, že jednak je velice svévolně definovatelný. Co je to nenávistný projev? Je to projev, který někdo zamýšlí jako nenávistný, nebo někdo jiný ho nezamýšlel jako nenávistný, ale nějaký člověk se cítí být obětí nenávisti. Takže já si myslím, že by nebylo dobré, kdyby jsme šli tou cestou, jakou se rozhodli jít mnohé západoevropské
0: země. Tak zdá
1: země.
0: Se, že pan Joch teď místo mě předejmul, na čem vy dva se dnes asi především neschodnete. Vydržte ještě, pane Koblíšku, s tou reakcí a odpovězte prosím i my, i mě na tu otázku týkající se vládního programového prohlášení. Z vašeho pohledu zakročoval stát vůči svobodě slova v posledních letech, nebo byly situace, kdy to hrozilo?
2: Ne, já tohle beru prostě jako nějaký politický marketing, že se někdo tímhle způsobem vyjadřoval, že zde byl nějaký jakoby velký, že zde byly velké rezervy ohledně svobody slova. To jednoduše naprosto neodpovídá realitě a zmiňoval jsem ty indexy, které jsou jako docela jako pečlivě hlídány a ty ukazují, že my opravdu máme velmi vysokou svobodu projevu. A jen abych trošku ještě jako reagoval na to, co říkal pan Joch, nejsem si úplně jistý tím, že Evropa nebo že západní Evropa má nějaký problém se svobodou slova. Protože na těch předních místech jsou hlavně evropské státy. Amerika je daleko, daleko za námi. Myslím, že úplně na vrcholu je Irsko, Dánsko, severské země a tak dále. Takže já myslím, že Evropa obecně rozhodně nemá problém se svobodou projevu. Můžeme se teďka hodně bavit o tom, jak bude třeba vypadat příští rok u nás ohledně veřejnoprávních médií a podobně, ale myslím, že jako aktuálně, jak Evropa, třeba západní nebo my, tak ohledně svobody slova tady nevidím nějaký velký deficit.
0: Dovolte mi, abychom ještě zůstali na české půdě a doprobrali, jaká je situace, co se svobody slova týče u nás. A rád bych to celé ilustroval na jednom příkladu, který, troufám si říct, známe tady úplně všichni, ať ta naše diskuse není abstraktní. Soud by měl právě v těchto dnech začít se zabývat obžalobou na hnutí SPD, a to kvůli podněcování k nenávisti, kvůli údajnému nenávistnému projevu. Týká se to 2 roky starých předvolebních plakátů. Vy jste, pane Jochu, napsal, že tady tohle stíhání považujete za, a teď vás cituju, projev neúcty vůči svobodě projevu. Proč?
1: Ano, protože se jedná o typický politický projev. A ze všech projevů ten, který má mít největší zákonnou a ústavní ochranu, je politický projev, ve kterém v demokracii konverzujeme o politických otázkách. Můžeme kritizovat vládní politiku a můžeme ve volbách požadovat změnu vládní politiky. A když si vzpomeneme na ten plakát, já bych řekl, je neslušný, je vulgární, je nehezký. Já bych se ho štítil.
0: Já ho tady možná připomenu. Oni byli dva a jsou oba předmětem toho soudního řízení. Na tom prvním byl muž tmavé pleti s nožem a pod tím nápis nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na tom druhém plakátu, který je předmětem toho soudního řízení, byli vyobrazeni 2 romští chlapci s cigaretou a nápisem, teď cituju, říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku.
1: Já ten první považuji za horší, protože je tam ten zakrvavený nůž, ale...
0: To jsem neřekl, že je zakrvavený.
1: Ano,
0: děkuju.
1: Je zakrvavený a proto ve veřejném prostoru působí drasticky a neslušně, ale když se podíváme, co je smyslem takovéhoto plakátu, to, co by podle mého názoru mělo být zahranou a určitě je zahranou podle platných českých zákonů, je požadovat genocidu nějaké skupiny lidí. Nebo ani ne genocidu, ale i omezení práv skupiny lidí. Ale smyslem tohoto plakátu není vyvolávání nenávisti k lidem tmavší barvy pleti, ale to sdělení je jasně antiimigrační. A to sdělení je, když se podíváme na zkušenosti v západní Evropě, některé typy imigrantských skupin, opět ne všechny, ale některé typy, mají vyšší násilnou kriminalitu, než je průměr dané populace. A proto je prozíravé, aby

0: abychom limitovali legální imigraci z určitých částí světa, především Severní Afrika a Blízký východ.
1: Pane Koblíšku, vy naopak jste se tady k této plakátové kampani hnutí SPD svého času vyjádřil slovy, že to je, a teď vás caky cituju, zlom ve veřejné prezentaci rasismu. Není to ale tak, jak teď naznačoval Roman Joch, že v rámci politické diskuse i takovéhle ostřejší protiimigrační vzkazy musíme ustát?
2: Já myslím, že když se chceme bavit o svobodě slova nebo o svobodě projevu třeba v tomhle konkrétním případě, tak nejprve musíme hodně dobře pochopit, co je to vlastně za projev, co to bylo za plakát. A tady v souvislosti s tímhle plakátem by se dalo mluvit o něčem, co se anglicky pojmenovává jako fear speech, já to do češtiny přejmenovávám jako děsivá řeč. A je to vlastně nějaká technika, ke které čím dál víc už inklinují různé extremistické skupiny nebo krajně pravicová hnutí nejenom napříč Evropou. A to z jednoduchého důvodu, když někoho prezentujete nebo označujete za parazita nebo za odpad, jako třeba Donald Trump takhle se nedávno vyjádřil o somálských přistěhovalcích v Americe.
1: S tím parazitem asi narazíte na jiného českého politika,
2: předpokládám? Ano, samozřejmě. Ale to jsou projevy, které, a to se ukazuje v průzkumech, vlastně nemají takový dopad, než když někoho prezentujete jako hrozbu. To znamená, když někoho ponižujete veřejně, tak lidé to nechtějí vlastně tomu tolik naslouchat, než když vlastně někoho prezentujete jako hrozbu nebo jako nebezpečí pro společnost. Proto řada extremistických hnutí napříč Evropou přechází od nějakého otevřeného urážení k prezentování různých skupin jako hrozby a ukazuje se, že to má vlastně stejné dopady jako ty nenávistné
1: útoky. Dobře, rozumím vám, ale z jakého důvodu by kvůli tomuto plakátu mělo být politické hnutí před soudem?
2: Je to tak, že vlastně tady ten typ projevu opravdu sebou nese nějaké újmy nebo škody. Ostatně vůbec jako v debatách o svobodě projevu se jako hranice svobody projevu bere to, že ten projev může způsobit nějakou vážnou škodu. A u projevu tady toho typu, které vlastně na základě určitého předsudku prezentují muslimy, židy, geje jako nějaké nebezpečí pro společnost, tak se ukazuje, že opravdu jako podněcují třeba přímé násilí vůči těmhle skupinám. Když vezmu to, co se stalo třeba v roce 2018, myslím, že to bylo v Pittsburghu, útok na synagogu, tak se ukázalo, že ty útočníci byli pod vlivem právě tady té jakoby fear speech, tady těch děsivých projevů. Podobně ten útok v Christchurch na Novém Zélandu, kde zemřelo 50 lidí v mešitě, tak také ten útočník byl vlastně pod vlivem tady toho typu projevů. Takže je to nějaké jakoby nebezpečí, které tyhle projevy sebou nesou a někdo se vlastně rozhodne i tak ten projev vlastně veřejně publikovat. A ten soud se tím z tohle důvodu může zabývat.
1: Pane Jochu, připustil byste, že právě ty plakáty hnutí SPD, byť představitele tohoto hnutí, včetně Tomia Okamury, se brání, že jenom naplňovali svoji svobodu slova, připustil byste, že skutečně můžou někoho motivovat třeba i k násilnostem vůči reprezentantům těch skupin, které na těch dvou zmíněných plakátech byly vyobrazeny, řekněme, nelichotivě?
0: Nelze vyloučit, že nějaký člověk se dopustí násilí. A to znamená, nemůžu to vyloučit, protože my máme 10 milionů obyvatel a někteří z nich jsou regulérní blázni a někteří jsou extremisté. Ale vždycky...
1: No a není toto důvod, proč má smysl zabývat se tím i v trestně právním slova smyslu?
0: Ne, pokud jde o politický projev, protože bychom příliš zúžili mantinely legitimní politické diskuse o imigraci. A myslím si, že stále můžeme držet rozlišení mezi projevem, byť neslušným vulgárním projevem, a skutkem a činem. První rána pěstí, ani ne nějakou zbraní, má být velice přísně trestaná. To, když člověk ubližuje jinému člověku, to ve svobodné společnosti nemůžeme tolerovat. Ale pokud někdo řekne něco všeobecného, jako například, že část muslimské populace v západní Evropě má větší kriminalitu, než je průměr populace, tak je to statistická pravda. Já jsem zevšeobecnil, ale řekl jsem něco, co je statisticky pravdivé a proto takovýto projev by neměl být podle mého názoru vůbec postihován.
1: Pane Koblíšku, čím se znovu vracíme k té otázce, kterou už jsem vám kladl, jestli takovýhle projev z hlediska fungování demokracie ještě není v rámci toho, co bychom mohli označit za legitimní, byť třeba se vám, jak vás tak poslouchám, úplně nelíbila ta forma.
2: Já myslím, že nešlo jenom o projev, protože když použijete slovo projev, tak tím máte na mysli nějaký výrok, jímž vyjadřujete určité přesvědčení třeba určité skupině lidí. Ale tady nešlo jenom o nějakou expresi, o nějaké vyjadřování názoru, ale podle mě ten plakát má charakter nějaké výzvy. On vlastně jako prezentuje určitou skupinu jako někoho, vůči komu bychom se měli stranit, ve vztahu ke komu bychom měli být opatrní, koho bychom možná měli spíš odsunout stranou. A někdo to může dokonce číst tak, aha, takže oni jsou tak strašně nebezpeční, možná bych měl začít chránit tu společnost tak, že si také vezmu nějakou zbraň a budu proti ním bojovat. Takže důležité je v těch našich debatách si uvědomit, že tady nejde jenom o vyjadřování nějakých postojů, ale plakáty tady toho typu mají charakter výzvy a někdo na tu výzvu může slyšet a někomu se něco může stát.
1: Pane Jochu, vy jste se nadechoval na odpověď, poprosím o stručnost, ať se posuneme.
0: Ano, je tam výzva, ale já to nečtu jako výzvu k linčování. Ta výzva je, mějme restriktivnější imigrační politiku, hlavně vůči určitým regionům Severní Afrika, Blízký východ. A já si myslím, že ve svobodné společnosti, stejně jako v daňové otázce, v otázce imigrační politiky, je přípustné zastávat jakýkoliv názor.
1: Připomenu, že našimi hosty zůstávají publicista Roman Joch a filozof Tomáš Koblížek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Můžeme vlastně navázat na to, co jsme probrali na příkladu těch zmíněných plakátů hnutí SPD a zároveň se vrátit k tomu našemu průzkumu. Vlastně se mi zdá, že většina lidí vidí problematiku svobody slova trochu jinak než vy, pane Koblížku, protože, já už jsem to tady říkal úvodem, má za to, že svoboda vyjádřit veřejně svůj názor by měla mít za všech okolností přednost, a to i v těch situacích, kdy hrozí, že bude uražena nebo nějakým způsobem jinak dotčena určitá skupina osob nebo jednotlivec. To není váš pohled, víte?
2: Já bych se asi ještě zeptal těch respondentů znova, jestli se uvědomují všechna ta rizika, která se s těmi nenávistnými projevy pojí, protože samozřejmě nejde jenom o nějaké výroky, které se někoho dotknou, někoho zabolí, ale mají nějaké jiné konsekvence. Mimochodem, tedy kromě toho, že vás to může šokovat, když se stanete terčem nějakého nenávistného výroku, můžou být vlastně dvě ukrajinské dívky si povídají v metru, někdo vyskočí a zařve na ně něco nenávistného, tak to je samozřejmě ten případ, kdy jde o nějaký ten psychický dopad, nebo žijete v prostředí, kde se o vás tímhletím způsobem mluví a to potom samozřejmě má nějaké jako hluboké psychické dopady, třeba může někdo dospět tak nějakým jako sebevražedným myšlenkám, jako bohužel to je jako jeden z dopadů třeba v nějakých těch věkových skupinách 13 a 14 let, někdo si uvědomí, že nemá typickou sexuální orientaci, ale zároveň žije třeba v nějakém prostředí, kde se o těchto lidech někdo vyjadřuje nenávistně, takže to je takový velmi, velmi vážný dopad, ale i když potom je ten člověk třeba nějak i psychicky odolný, že mu to nevadí, tak to neznamená, že pokud se akumulují nenávistné projevy na adresu Židů, Romů, Ukrajinců, tak ta skupina může v té společnosti ztrácet nějaké dobré postavení. Můžou mít ti lidé problém dostat děti do školky, dostat práci jenom z toho důvodu, že jsou to Ukrajinci, Romové, gejové nebo něco podobného. A takže já bych se třeba těch respondentů doptal znova, jestli i s tímhle povědomím jim přijde tak jako jednoduché neomezovat nenávistné projevy, protože já myslím, že je to něco, co by člověk na tu misku vach určitě měl položit.
1: Pane Jochu, není to takový nezamýšlený důsledek těch nenávistných projevů, anebo možná zamýšlený ze strany těch, kdo jsou jejich autory, že jsou z té veřejné diskuse vylučováni ti, kteří se stávají terči té nenávisti?
0: To je pak ale chyba nás, přihlížejících. Myslím si, že ten příklad s těmi dvěma ukrajinskými slečnami v metru byl velice dobrý a teď nějaký burán na ně začne řvát. Co máme udělat my ostatní jako zástupcové občanské společnosti? Máme se postavit a toho burana tam seřvat, chováš se špatně, děláš ostudu tomuto národu, jsou to dvě nevinné slečny, jsou u nás jako hosté, nebo hostky, pokud preferujete to slovo, chovej se slušně. To znamená, my se máme ozvat a seřvat toho, kdo se chová neslušně a uráží
1: lidi. Teď jste se do toho, pane Jochu, tak položil, já to vidím, protože se na mě obracíte, že vám věřím, že to běžně v tramvajích děláte.
0: No, nejde jenom o mě, jde o nás všechny, že toto má patřit k étosu svobodné a slušné společnosti.
1: Co víc udělat, než právě toto, apelovat na lidi, aby, když jsou svědky nějakého nepřístojného projevu na veřejnosti, tak aby se zastali té oběti, pane Koblíšku?
2: Tohle se neděje z nějakých nahodilých důvodů, ale já myslím, že velkou roli tady hrají autority. Tady se ukazuje, že pokud se nějaký významnější politik vyjádří nenávistně ve vztahu k určité skupině, tak nejde jenom o to, že tady zazní tady ten konkrétní výrok, ale on tím dává signál, že vyjadřovat se tímto způsobem je normální. A ten vliv toho výroku potom není takový, jenom že lidé původně neměli nějaké nenávistné postoje ve vztahu k Ukrajincům, Židům, k Romům, a teď to slyší od té autority, tak to začnou říkat taky. Je to spíše tak, že lidé třeba už tady ty postoje mají a když vidí tu autoritu, že se takhle veřejně vyjádřila, tak se začnou veřejně vyjadřovat taky. To znamená třeba i v tom metru nebo na sociálních sítích nebo něco podobného. Takže já myslím, že ten hlavní problém nebo ten klíč k řešení toho problému je nějakým způsobem komentovat autority nebo pozorňovat autority na to, jakým způsobem se vyjadřují. Samozřejmě, že potom v tom metru my budeme hájit ty oběti, ale aby celé to prostředí vypadalo jinak, tak jde o to, jak my budeme se právě ozývat ve vztahu k tomu, kdo dokáže ty normy posunovat. A podle mě někdo, kdo vystaví tady ten plakát, tak je významným politikem a tu normu posune.
1: S tímhle apelem na autority, myšleno především asi politické nebo veřejně činné, s tím byste souhlasil, pane Jochu, předpokládám.
0: Ano, s tím bych souhlasil. Pouze mám dojem, že někdy je podceňovaná hrozba, ne že by zákony nějak trestali projev, ale že mantinely legitimního politického projevu v důsledku konformismu a konformity ve společnosti budou příliš těsné. Že toto vnímám jako mnohem větší hrozbu. Můžeme odsuzovat plakát SPD a na tom bychom se i shodli, že není příliš slušný. Ale mě napadá jiná věc, která se stala. Stala se v druhé polovině 30. let 20. století v Británii, kdy jeden poslanec jménem Winston Churchill měl reputaci radikála, ba až válečného štváče, protože tvrdil, že Hitler není normální německý státník, ale je to mimořádný německý státník, velice nebezpečný muž, a chtěl apelovat, aby se Británie vyzbrojila. A vtedy měl Churchill špatnou reputaci, tak veřejnoprávní médium britské BBC mělo direktivu, že toho Churchilla by moc neměli zvát před ten mikrofon. Naštěstí byla to svobodná země, takže jeho názory publikovaly různé noviny, různé deníky, ale na BBC měl útlum několik let a ve fatální situaci, kdy hlas volající na poušti varoval Brity, podívejte, toto může skončit velice špatně, velkou válkou, druhou velkou světovou válkou, tak tento člověk, protože mantinely legitimní diskuse byly tak úzké, neměl přístup do toho nejžhavějšího média té doby, což byla BBC.
1: Jenom bych řekl, že Český rozhlas takové mantinely pro zvolené politiky nemá a zve všechny, pakliže přijmou pozvání. Pane Koblíšku, nejsme dnes svědky něčeho na způsob toho, co teď popsal v narážce na Winstona Churchilla Roman Joch, že lidé se bojí třeba vyslovit některý názor, uplatňují na sebe jakousi autocenzuru, možná bychom mohli říct, protože se bojí, že když se vysloví, když řeknou to svoje menšinové stanovisko, anebo naopak většinové, ale neslušné, takže by za to pak nějakým způsobem mohli být popotahováni.
2: Já neznám žádný průzkum, který by tohle ukazoval. Já jsem tady už zmiňoval ty průzkumy, které teda ukazují, že ohledně svobody slova jsme na tom velmi dobře. A abych řekl pravdu, mě v tomhle jakoby procesu komunikačním víc zajímají trochu ty terče, než ti mluvčí. Že se někdo obává na někoho zaútočit nebo vyjádřit nějaký nenávistný názor ve vztahu k Romům nebo k Ukrajincům. Já vlastně jako nevím, jestli tohle je problém svobody slova. Já si naopak myslím, že pokud někdo tady ty výroky neformuluje ve veřejném prostoru, tak to naopak svobodě slova nebo svobodné diskuzi prospívá. A to z jednoduchého důvodu, že nenávistné projevy jsou vlastně způsobem, jak někoho můžete umlčet. Můžete zaútočit právě třeba na novináře nebo na vědce, ale právě také na člena nějaké skupiny z toho důvodu, aby z toho vytlačil z toho veřejného prostoru. Když se na něho jako útočí, on nebude mít takovou tendenci se veřejně k něčemu vyjádřit. Takže ve chvíli, kdy vlastně jako bude méně zaznívat nenávistných projevů v nějakých debatách, tak to rozhodně není něco jako co by bylo na škodu svobodné debatě, ale jako něco, co právě ten prostor nechává volnější.
1: A u toho skončíme pro dnešek s filozofem Tomášem Koblíškem a publicistou Romanem Jochem. Pánové, děkuji vám oběma, že jste si udělali čas a přišli k nám sem do Vzletu.
0: Díky moc.
2: Díky za pozvání.
3: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Tady je Jindra Sobíšková.
5: Tady je Karel Kincl.
4: Písničky s telefonem.
6: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
7: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
6: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
7: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
6: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
8: Haló, to je byt soudruha Štefka?
9: Ano, Štefek u telefonu.
8: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
9: No tak v podstatě je to
6: písničky
9: pravda,
6: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebe menší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
7: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli, znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
6: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání a co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
10: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
11: Radiožurnál je 10 hodin. Kateřina Causidisová a aktuální zprávy.
12: Při nočním ruském útoku na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 14 lidí. Železniční dopravci zavádějí nové zahraniční linky. Fotbalisté Norska a Anglie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Po nehodě se opět rozjíždí dálnice D1 u sjezdu na Slavkov směrem do Brna a bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a více než 350 drony. Informovalo o tom ukrajinské letectvo s tím, že 37 raket a přes 300 bezpilotních letounů se podařilo zničit. Rozsáhlému útoku v noci znovu čelil Kyjev a jeho okolí. Úřady hlásí nejméně 14 mrtvých a více než 60 zraněných. Jsou mezi nimi i děti. Starosta metropole Vitalij Kličko na síti Telegram uvedl, že záchranné akce ve městě dál pokračují. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy do dánské Kodaně.
13: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
12: Slovenská Nitra se zapojila do testování umělé inteligence v městské hromadné dopravě. Pomocí Wi-Fi senzorů bude anonymně sledovat vytíženost autobusů a pohyb cestujících. Město chce získat přesnější data o tom, kolik lidí jednotlivé spoje využívá a kde cestující nastupují a vystupují. Testování je v plánu až do konce roku. V Modřicích u Brna nově vyznačují modré zóny. Regulace parkování má ve městě platit od září. Do té doby můžou obyvatelé u modré čáry parkovat bez omezení. Během léta radnice taky spustí prodej parkovacích oprávnění. Placené parkování bude pouze přes noc, říká starosta Modřic Libor Procházka.
14: My jsme se inspirovali brněnskou zónu C, kdy vlastně to placené parkování bude v době od 17 do 6 hodin v pracovní dny. Občané rezidenti budou mít za první vozidlo 200 korun roční poplatek, tak si myslíme, že jsou to pouze náklady na nejnutnější administrativní práce.
12: Návštěvníci za stání zaplatí přes mobilní telefon 10 korun za hodinu. Automaty v ulicích nebudou.
3: Sport. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Oba dva góly Severanů střelil útočník Erling Haaland.
15: Je to opravdu dobrý pocit dát dva góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
3: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu večer s Anglií, ta na Azteckém stadionu zdolala domácí Mexiko 3-2. Tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech a na Wimbledonu je ve čtvrtfinále. V něm nastoupí proti Japonce Osakové, která vyřadila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D10 u Staré Boleslavy a kolona na D7 u letiště v Praze. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Starou Boleslav. Na 12,5 kilometru stojí v levém pruhu nepojízdné osobní auto. Navíc jsou i nečistoty na vozovce, zbytky hlíny a nepořádek. Podle našeho zpravodaje auto není zatím nijak označené, je to v zatáčce a velmi nepřehledná situace, tak opatrně D10, 12,5 kilometr do Prahy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy a Vyškova u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 210 už nehoda v omezení nepřekáží, kolona se tam de facto rozjela. A na dálnici D7 stále vázne provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova a Slaného za sjezdem na letiště, opravují kruhový objezd na cestě k terminálům a kolona je už z dálnice D7 od sjezdu na Horoměřice, zdržení tak na výjezdu z metropole 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Bude zataženo až oblačno, občas čekejte déšť nebo přehánky, odpolední teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy o něco tepleji, tam naměříme kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: V roce 1933 vyšla poprvé v nakladatelství Františka Borového kniha Dobrodružství šesti Trumpů aneb nové pověsti české s podtitulem Epopej z válek Trumpsko-Paďourských. Kniha autorské dvojice Vlastimil Rada a Jaroslav Žák se rázem stala velmi populární a později byla autory začleněna do volného cyklu tzv. Bohatýrské trilogie. Nicméně nebudeme daleko od pravdy, když éru první republiky označíme nejen za dobu zrodu trampingu v českých zemích, ale snad i s trochou nadsázky za jeho zlatou éru. Ostatně nás o tom přesvědčuje kniha Český tramping v časech formování a rozmachu, kterou v edici první republika vydalo v letošním roce nakladatelství Akademia. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a k poslechu zve Eduard Burget.
3: Ex libris.
18: Pětice autorů podepsaná pod knihou, jmenovitě Jan Krško, Jan Mareš, Jan Pohůnek, Jan Randák a Jan Springl, se tématem trampingu zabývají již delší dobu. Někteří se dokonce k trampingu hlásí a dodnes jej aktivně provozují. Přesto, anebo právě proto, se rozhodli svou knihu neoznačovat jako dějiny trampingu v éře první republiky. Dobře si totiž uvědomují obtíže, které by nutně nastaly, pokud by se snažili tramping vtěsnat do nějaké jednoznačné kategorie. Fenomén trampingu je natolik rozmanitý a navíc těžko uchopitelný, že jej prostě nelze popsat, případně definovat jako jednotně se vyvíjející hnutí. Ba právě naopak. Autoři se pokusili představit prvorepublikový tramping v celé jeho šíři i bohatosti. Pro někoho mohl být tramping zálesáckou a westernovou romantikou, pro jiné znamenal návrat k přírodě a volnosti, jiní v něm pro změnu spatřovali protiváhu ke zkažené městské civilizaci a našli se i tací, kteří třeba v trampování spatřovali příležitost k uvolnění sexuální morálky.
19: Otázka, co je vlastně opravdové trampství a v čem tkví podstata trampingu, se vynořila brzy po jeho objevení a byla diskutována i mezi trampy samotnými. Spory o to, jak skutečný tramping vymezit, měly tři roviny. První z nich byla spojena s narůstající masovou oblibou trampingu a jeho nejasnými hranicemi. Za trampy se během 20. a 30. let čím dál častěji označovaly osoby, jejichž pojetí pobytu v přírodě si mohlo být navzájem značně vzdálené. Postupem času totiž začaly trampovat i lidé odlišného založení než první průkopníci trampingu. Původně převážně osobní aktivity, jako například schánění a příprava tábornického vybavení, zpěv trampských písní nebo budování chat, se částečně komercionalizovaly. Už první generace trampů proto mohla získat dojem, že tramping opouští správnou cestu, stává se spadouřeným a jeho zdravé jádro se rozmělňuje. Druhá rovina s tímto problémem souvisela, ale týkala se především trampství v morálním smyslu. Odsuzovány a označovány za netrampské mohly být například osady, které se stranily ostatních, či osoby, které kazily trampům pověst vůči veřejnosti. Třetí rozměr pak byl politický a narážel na otázku, zda mezi základní rysy trampingu patří i třídní uvědomění či politický názor. Zejména levicová redakce časopisu Tramp v době nejvypjatějších sporů na přelomu 20. a 30. let uznávala za pravý tramping pouze tramping proletářský a komunisticky angažovaný, přičemž její oponenti byli označováni za netrampy či přímo nepřátelé a trampadoury.
18: Určit přesné datum vzniku trampingu podle autorů jednoduše nelze. Víme jen, že už někdy v 80. letech 19. století se do okolí Prahy vydávají první výletníci, aby ve volné přírodě načerpali energii pro další život ve městě. K rozvoji trampingu pak nepochybně přispěl Klub českých turistů, který již dlouho před první světovou válkou lákal ve svých příručkách k zajímavým výletům do blízkého i vzdálenějšího okolí Prahy. K vlastnímu rozmachu trampingu pak dochází až po skončení první světové války.
19: Tramping v době počátků lze vymezit jakožto svébytně zdůvodňované trávení volného času v přírodě v čase vznikání republiky. Ta byla sice proklamativně demokratická, z pohledu mladých však byla prolnuta řádem lpícím na otcovských autoritách, kritizovanou dvojí morálkou, projevující se kromě jiného pokryteckým přístupem k otázkám sexuality, vytěžováním mladých sil v továrnách, obchodech a kancelářích, mimo jiné obávanou racionalizací výroby, politikařením a politickým klientelismem, snahou o podchycení a kontrolu mladých, například pomocí mládežnických či tělovýchovných organizací, organizovaností ústící v mnohých myslích právě v pocity nesvobody, svázanosti a odcizení v nezdravém městském prostředí s jeho měšťáckým vládnutím. Pouta rakouská byla v očích řady mladých nahrazena pouty dohlížející padourské společnosti. Symbolem těchto poměrů se mnoha trampům stal vojáčkující československý svojsíkův skauting.
18: Právě skauti patřili k nejhlasitějším kritikům neorganizovaného pobytu v přírodě. O trampech psali jako o divokých či volných skautech a dožadovali se zásahu proti neorganizovaným trampským tlupám ze strany státních orgánů. Akci proti trampům de facto odstartoval v roce 1924 text Bílé otrokyně v centru Evropy zakladatele českých skautů Antonína Benjamína Svojsíka. V něm skautský vůdce odhaloval nevhodné chování trampů na veřejnosti, jejich zálibu v kovbojském oblečení a střelných zbraních, holdování alkoholu a orgie s příslušnicemi něžného pohlaví za noci při ohních. K Protitrumpskému tažení byla ponoukána i veřejnost, která svou spoluprací se státními orgány měla na pomoci k odstranění tohoto nešvaru z přírody. Bohužel Trumpingu nebyly nakloněny ani dělnické tělovýchovné jednoty, jež v něm viděli jen pohodlný útěk před odpovědným sociálním zápasem k prázdné sentimentalitě. Trumpové však těmto útokům nezůstali nic dlužní. Na stránkách svých časopisů kritizovali měšťáckou morálku a úzkoprsost, alkoholismus je podle nich spíše problém městských barů a zábavních podniků, nikoli v přírodě tábořících skupin. Zároveň se vymezovali i proti skautskému sklonu k vojenské disciplíně.
19: Na stránkách Trumpingu si vzal junáckou disciplínu Rudolf Gregor. Jeho text Dnes a jindy, obsahující pošťouchnutí vůči skautskému militarismu, lze považovat za vyjádření obecně sdíleného názoru. Veřejnost nemůže pochopit náš odpor k organizaci, protože sama trapné chvilky ve skautingu neprožívala. Skauting je dobrým výchovným prostředkem pro nesamostatnou mládež, ale pro mladé a myslící pacifisty, jakými jsou Trumpové, tento není. Jakékoliv zapojení do skautské organizace proto bylo nutno vyvrátit, což musela během roku 1930 opakovaně učinit na stránkách našich osad, osada Colorado. Stejný časopis odsoudil i skautské snahy po indoktrinaci trumpského prostředí. Sdružení skautů Svornost v Praze vydalo svůj časopis Naše stezka a nabízí jej ke koupi pomocí svých kamelotů v bránice na nádraží přicházejícím trumpům. Nechápeme, jak se to srovnává s jejich zásadou, která je, že slovo Trump se nesmí v jejich řadách objevit. Ale vnucovat jim svůj skautský časopis je u nich věcí asi samozřejmou, anebo je to organizace čistě obchodní, která jde za výdělkem.
16: Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
18: Zajímavé je, jak se Trumpové během 20. a 30. let stali objektem zájmu různých politických stran. Mnohá politická uskupení chtěla mezi Trumpy získat své příznivce a tedy i potenciální voliče. Druhá věc pak byla, že v letech meziválečného Československa se otázka politické příslušnosti stala i častým zdrojem konfliktu mezi Trumpy samotnými. Jisté je, že velké sympatie měla mezi Trumpy alespoň zpočátku Komunistická strana Československa. Dnes se nám to může jevit jako zajímavý paradox, když si navíc uvědomíme, že to byla právě KSČ, která se po roce 1948 snažila Trumping regulovat a mnohdy proti Trumpům zasahovala i silou. Mnoho Trumpů navíc pocházelo spíše ze slabších sociálních vrstev, což do značné míry předurčovalo jejich náklonost k levici. Přestože Trumping byl od samého počátku stavěn na principech neorganizovanosti a volnosti, docházely v průběhu 30. let některé trumpské osady k názoru, že určitá míra organizovanosti bude asi nezbytná. Pokud chtěli Trumpové získat oficiální souhlas k pořádání různých sportovních či hudebních akcí, museli žádost podávat jako státem schválené organizace. Krom politického přesvědčení to byl další moment, který mezi Trumpy vyvolával četné rozepře. Některé trumpské skupiny myšlenku organizovanosti opakovaně odmítaly. Tento názor nakonec v trumpském hnutí přeci jen převládl.
19: Dobrovolné zakládání trumpských spolků však mělo své limity. Pokud sdružení propagovalo ideologii KSČ, okresní správa tvrdě zasáhla a daný spolek rozpustila. Svůj krok odůvodňovala tím, že prozájmový spolek je politická agitace nepřípustná. Represivní složky se však často odkazovaly i na ochranu přírody a prevenci pytláctví. V květnu 1931 tak ve snaze zabránit potlachům komunistických trumpů na Otavě zmiňovali četníci nepovolený rybolov. Obdobně se snažili na rudé trumpy svalit vinu za vykrádání chat na Lužnici. Okradení osadníci však prohlásili, že by komunisté něco takového neudělali a pachatelem byl jistě někdo jiný. Postup státních orgánů vůči komunistům tak s nelibostí vnímali i ti Trumpové, kteří k jejich straně neměli původně žádný vztah. Považovali to za útok na svobodné táboření a přijímali názor svých kamarádů s komunistickými názory, že Trumping je především reakcí na pokryteckou morálku maloměšťácké společnosti.
18: Nebyli to ovšem jen komunisté, kteří ve 30. letech nahlíželi na Trumping jako na adekvátní reakci mládeže na prohnilost československého státu. V oblasti Trumpingu velmi aktivně vystupovali i členové hnutí Vlajka a Národní obce fašistické. Politické uskupení, jež mělo počátkem 30. let k fašismu blízko, Národní liga, vedená Jiřím Stříbrným, dokonce ve svém tiskovém orgánu Polední list zřídila samostatnou rubriku věnovanou Trumpingu. Tato politizace trumpského hnutí ovšem nebyla zdaleka všem Trumpům blízká. Správný Trump není ani pravý, ani levý. Politikaření patří do zkaženého města, nikoliv do přírody, kde jsou si všichni rovni a kde je nalézáno pravé lidství a upřímné kamarádství. Proto více než politizaci Trumpingu je v knize věnován prostor tomu, nakolik a jak se fenomén Trumpování odrazil v meziválečné populární kultuře.
19: Jednou z náplní trávení volného času na osadách a tábořištích, při jízdě vlakem, plavbě parníkem či v trampy oblíbených hostincích se již záhy stal zpěv. Nejdříve se zpívaly různé populární skladby, kuplety či městská písničkářská tvorba. Ovšem brzy začaly vznikat písně, které snad již můžeme označit za trampské. I ty však korespondovaly z hlediska muzikální složky s tehdejší zábavnou hudební produkcí. Nejprve byly na přejímané melodie skládány nové texty, v kterých se objevují motivy z dobrodružné literatury a filmů. Co je to však trampská písnička? O tom se vedou spory od jejího zrodu. A podobně jako v případě definice trampingu, ani v této záležitosti nebude pravděpodobně nikdy nalezena shoda. Je však jisté, že trampská píseň je vždy pod vlivem soudobých hudebních populárních trendů, jež může zpětně ovlivňovat. V trampské hudební tvorbě jsou důležité texty, které se v době první republiky věnovaly zejména dobrodružství, životu na osadách, vandrování, přírodě a také radostem i strastem milostného života. Některými skladbami se trampové též vyhraňovali vůči vnějšímu okolí. Z hlediska vzniku a projevu měla trampská píseň zpočátku velice blízko k spontánní lidové zpěvnosti. Posléze se k němu přidal rozměr komerční, profesionální produkce. Tyto dvě roviny se prakticky od počátku 30. let až dodnes prolínají a doplňují.
20: Proslýchá se v kruzích odborný, že prý za několika málo dní

0: víš, co by mrk. Srbských písní máme porotu. Srbská píseň už leze skrz krk.
1: Prachino však nese stále, bez milé se skládej dále šprůk.
2: Tramping a trampování se v průběhu trvání Československé republiky hluboce otiskl i do soudobé divadelní a filmové produkce a výraznou stopu zanechal i v literatuře. Oproti filmům byla divadelní představení možná méně náročná. Vesměs se jednalo spíše o krátké zábavné scénky a výstupy, jež měly zpestřit různé zábavy a večírky. Oproti tomu oblast literatury byla chápána poněkud vážněji. Trampská literární tvorba však zpočátku spíše zaostávala. Časopisecky byly publikovány kratší povídky, či humorné historky, básně, či písňové texty, jež líčily příhody z osadního života. Jejich úroveň však nebyla příliš vysoká. Za první trampský román je považována až Arizona Jaroslava Jana Paulíka, jež poprvé vyšla v roce 1928. Příběh získal velmi rychle oblibu mezi trampy, neboť zcela zapadal do myšlenkového světa trampingu svým ústředním motivem, jímž byla touha uniknout před společenskými konvencemi a nalézt vlastní autenticitu.
3: Nejvýraznějšího literárního zpracování se tramping dočkal v trampských zkazkách Boba Hurikána s podtitulem Naše dějiny. Kniha vyšla v roce 1933 a její první část obsahovala základní periodizaci dějin a popis prostorového vývoje trampingu. Druhá se skládala z různých příběhů situovaných do bezčasí počátku trampingu, v nichž splývaly Bobovy vzpomínky a autorská licence v žánru zkazky. Ta přetvářela humorné a dobrodružné příběhy až v mytologická vyprávění, odehrávající se v oněch báječných časech, kdy trampové žili nezasažení vnějším světem. Zároveň ale dodávala trampským dějinám lidský rozměr konkrétních osob, míst a situací. V dějinách trampingu z roku 1940 Hurikán již upustil od této složky a v trampské beletrii již nepokračoval.
2: Pokud hovoříme o populární kultuře s trampskou tématikou, musíme mít na paměti, že hudba, film, divadlo a literatura v tomto prostředí fungovaly jako celek a propojeně. Z literatury čerpaly filmové scénáře, které hudebně doprovázely trampské skupiny. Hudební skupiny složené z trampů pak vystupovaly v divadelních hrách, třeba i Osvobozeného divadla či souboru divadla Vlasty Buriána. K tematice trampingu se pak začaly obracet autoři, profesionální umělci, kteří se chtěli zavděčit publiku, což vedlo k určité komercionalizaci trampských myšlenek. Například gramofonový průmysl hojně využíval komerčního potenciálu trampské písně. Díky gramofonovým deskám pak mnozí autoři, soubory a interpreti našli slušný přivýdělek, ba přímo i obživu. V trampském prostředí se v této souvislosti ozývaly kritické hlasy, které chtěly střežit autenticitu a čistotu trampingu. Komercionalizace zas ale na druhé straně přispěla k tomu, že se ve 30. letech začíná tramping ve společnosti vnímat jako společensky akceptovatelná a oblíbená rekreační zábava. Tedy nic, co by mělo nějak zásadně poškozovat mravopočasnost kohokoliv. Protestní trampská subkultura se během několika let začala pozvolna proměňovat v neškodnou, ba mnohdy i vítanou volnočasovou aktivitu. V poslední části svého pojednání o trampingu se autoři věnují ještě jedné velmi výrazné složce trampského života, a tou byl sport. Na začátku sice nehrál nějak zásadní roli, protože jaksi nesouzněl s trampskou romantikou. Zpočátku trampové ani neměli pro sportovní aktivity dostatečný prostor. Nicméně koncem 20. let s rozvojem stálých trampských osad se sport v trampském prostředí začínal stále vehementněji hlásit o slovo.
3: Za první velkou sportovní událost bývá obvykle považována první trampská olympiáda, kterou roku 1927 uspořádala povltavská osada Albatros. Zúčastnilo se jí sice jen 6 osad, ale počet závodníků přesáhl 100. Proč se vlastně trampové rozhodli uspořádat olympiádu? Jednoduše proto, že jiná odpovídající dobrodružství nebyla po ruce. Sport byl náhradou za krocení mustanga, rodeo či závody psích spřežení pro českou kotlinu. Tak se stalo, že divocí Kanaďané, kaubojové, pistolníci, střelci, trapeři, zálesáci, stopaři a trampové pořádají civilizovanou olympiádu. O dva roky později, když stejná osada slavila 10 let své existence, byly opět uspořádány sportovní závody. Těch se nyní zúčastnilo 8 osad a přes 200 závodníků. Celkem se závodilo v 7 disciplínách. Týmy pověřovaly své výkony ve fotbalu a volejbalu, jednotlivci zase v plavání, běhu na 100 metrů a v přespolním běhu. O významnosti sportu svědčí i to, že bez sportovní rubriky, respektive pravidelných informací o výsledcích nejrůznějších utkání a turnajů, se neobešel žádný z trampských časopisů.

0: přečtení knihy o trampování v letech první republiky si uvědomíme, že tramping nemůžeme chápat jen jako aktivitu odehrávající se nezávisle na společenském, politickém, kulturním či hospodářském dění. Trampové se sice vymezovali vůči politice, městské civilizaci či liberálně kapitalistickému zřízení, přitom ale nežili ve vzduchoprázdnu. Mnohdy na výše uvedené jevy reagovali a dostávali se často s většinovou společností do střetu. To zásadní, to podstatné, tedy touhu po svobodě a volnosti, si však tramping uchoval vždy, i v letech komercionalizace či politizace jeho myšlenek. Dokonce i v letech německé okupace, kdy mnozí trampové nakonec skončili své životy v odboji či v koncentračních táborech. I po roce 1948, kdy komunistický režim v různých cyklech vyhlašoval své tažení proti trampům, dokonce ještě v 70. letech 20. století, kdy proběhl velký zásah proti svobodomyslným trampům. Tehdy se mnozí trampové stali součástí protirežimní opozice a jejich trampství se vinou represí značně spolitizovalo. To je však již jiná kapitola z dějin českého trampingu a my můžeme jen doufat, že autoři na svou knihu o trampech v časech zrození a rozmachu navážou i další prací, jež zmapuje tramping po druhé světové válce. Neboť myšlenky trampingu jsou aktuální a živé dodnes. Od mikrofonu se loučí Eduard Burget.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus, poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
3: Radiožurnál je půl jedenácté. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Causidisová.
4: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a stovkami dronů. Informovalo o tom ukrajinské letectvo s tím, že 37 raket a 326 bezpilotních letounů se podařilo zničit. Rozsáhlému útoku v noci znovu čelil Kyjev a jeho okolí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích oznámil, že zemřelo nejméně 14 lidí. Zraněných je více než 70. Záchranné akce ve městě dál pokračují. Podnikatelé by měli dávat pozor na dopisy, které je vyzývají k registraci do centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Čínská armáda v Tichém oceánu z ponorky zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Informuje o tom agentura Nová Čína s tím, že šlo o rutinní součást každoročního vojenského cvičení. Australská ministryně zahraničí uvedla, že Čína Canberru o plánované zkoušce informovala. Situaci nicméně označila za destabilizující. Na brněnské Kraví hoře začíná festival Planet. Zájemci si až do příští neděle můžou prohlédnout obří modely vesmírných těles, třeba Slunce, černé díry a nebo největší planety sluneční soustavy Jupiteru, který má průměr 12 metrů. Festival Planet se do Brna vrátí ještě na začátku srpna.
5: Sport.
4: Srb Novak Djokovic postoupil už po 17. do čtvrtfinále Wimbledonu a znovu se zapsal do historie turnaje. Svým šestým vítězstvím na Grand Slamu v Londýně překonal rekord Švýcara Federera. O čtvrtfinále Wimbledonu odpoledne zabojují i další tři čeští singlisté. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zdržení na D10 u Staré Boleslavy a také na D7 u letiště v Praze. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy komplikace za sjezdem na Starou Boleslav. Nejprve na 12,5 kilometrů. Pozor na osobní auto po nárazu do středových svodidel. Stojí v levém pruhu, vybočuje se a o kus dál je pak i kolona. Mezi 11. a 9. kilometrem je to do zúžení, tam čekejte 10 minut navíc. Na dálnici D7 se plní výjezd z Prahy do Chomutova a Slaného. Před sjezdem na letiště kolona je od sjezdu na Horoměřice asi na 10 minut. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova opatrně na Tachovsku u sjezdu na Heřmanovu Huť na 100 kilometru je omezení a brzdí se tam z plné rychlosti.
7: 100 kilometr je tam zúžení v pravém pruhu, opravují tam silnici a docela vůdce se tam dobržíve. Ve směru na Rozvadov.
6: A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem opravují vozovku, jezdí se k Ivadlově, zdržení v obou směrech asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů a na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
10: Miloš Zeman je tady vlastně omylem, protože patří svým naturelem do Ruska. Se svými představami o světě, především o tom, jak by měla vypadat politika a stát, napsal ve své knize před 25 lety. Pro jedny zkušený státník, který formoval českou politiku po roce 89, pro druhé prezident, který v klíčových chvílích nahrával ruským zájmům, zpochybňoval vlastní tajné služby a rozděloval společnost. A za co vlastně by měl dostat státní vyznamenání, začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Alexandr Mitrofanov z Novinek.cz. Vítejte se, dobrý den.
11: Dobrý den, Báru, rád vás vidím po nějakém čase a také samozřejmě zdravím všechny, teď už se má říkat diváky a divačky a posluchači a posluchači.
10: Tak a hlavně musím prozradit posluchačům, že jste z toho tématu byl nadšen. Takže
11: jsem tak nadšený, že vypadám naprosto šťastně.
10: Hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
9: Osobnost Plus.
10: Já samozřejmě, Sašo, si nemyslím, že byste mě dával odpověď na otázku a za co vlastně by měl dostat státní vyznamenání, kterou jsem zmínila, to byl takový trailer. Já to směrem k vám obrátím. Proč si myslíte, že by neměl dostat státní vyznamenání?
11: Upřímně řečeno, já si nemyslím vůbec nic, protože jak víte vy, jak ví všichni, a to vše je naprostá realita a pochopitelná věc, já státně vyznamenání nerozdávám.
10: Ne, ale můžete mít názor na to, jestli by ho měl Miloš Zeman dostat, nebo ne?
11: Opět, já mohu mít názor pouze na to, jestli se mi ten nápad zamlouvá a pokud ano, tak z jakého důvodu, anebo že se mi vůbec nelíbí a pokud ne, tak proč?
10: Takže
11: mně se ten nápad vůbec nelíbí.
10: Nelíbí, to jsem chtěla slyšet.
11: Ale český stát momentálně je zastoupen v této chvíli poslaneckou sněmovnou, která tento návrh poslala panu prezidentovi. No tak poslanecká sněmovna se cítí zřejmě zpřízněná s tím, co Miloš Zeman jako politik po celý politický život dělal a chce ho vyznamenat. No tak to je její právo.
10: Který krok Miloše Zemana vy sám považujete za nejkontroverznější, nejproblematičtější, řekla jsem to dobře.
11: Řekla jste to dobře, ale já vůbec žádný separátní krok v tomto směru nevnímám. Já hodnotím celkovou činnost Miloše Zemana v jeho dost dlouhé politické kariéře, kdy zastával místa na samotném vrcholu české politiky. A já to řeknu slovy dvorního novináře Vladimíra Putina Dmitrie Smirnova. Byl to jejich člověk v Praze. Tečka.
10: To já teď jenom marně přemýšlím, jak to správně formulovat, tu otázku. Jde o to, že on prostě směrem k Rusku řekl spoustu kontroverzních věcí, choval se někdy speciálně k tajným službám českým, jakože nejsou to jeho tajné služby. A tak já se ptám, máte pocit, že kromě těchto řečí, co dělal a nepovyšoval pana Kourelku a tak, to už jsou marginálně vlastně, jo. Ale jestli z celého tohohle postoje Miloše Zemana dlouhodobého vyplývá, že skutečně výrazně poškodil Českou republiku. A nebo to jsou prostě řeči, které velké části společnosti vadily, ale nebyla to žádná újma.
11: Měli

0: Miloš Zeman byl výrazným ruským vlivovým agentem v České republice, vykonal obrovskou práci v tomto směru a samozřejmě, že pro tu část obyvatelstva, která vidí Česko v ruské sféře vlivu, je to hrdina.
1: Když říkáte, byl to vlivový agent, tak to myslíte jako obraz něčeho, anebo vážně
0: vlivový
1: to, že byl agent?
0: Je terminus technicus, který vůbec nepočítá s tím, že ten člověk podepisuje nějaký závazek. Vlivový agent je významný činitel jedné země, který ve své veřejné a politické činnosti vykonává úkoly, vykonává něco, co prospívá jiné zemi, a v tomto případě je to o to výraznější, že Rusko, jak známo, vyhlásilo Českou republiku na druhém místě mezi nepřátelskými zeměmi.
1: Mimochodem stojí možná za pozornost, že jeho postoj možná nárazově, možná trvale se změní.
0: Proč se o tom tolik bavíme?
1: Už půjdu pryč. Poslední otázka na mě.
0: Je to politická mrtvola a my tady galvanizujeme. Na
1: tak,
0: co?
1: Jenom mi řekněte, v tom 22. roce, kdy začala ruská agrese na Ukrajině, tak změnil najednou Miloš Zeman, alespoň retoricky, svůj pohled na Rusko. Dáváte tomu nějakou váhu?
0: Žádnou. Protože retoricky v jednom případě něco změnil a pak veselé pokračoval v podpoře velmi výrazné těch politických sil uvnitř České republiky. Mám na mysli komunisty, SPD, Reichlovce, kteří naopak jsou s Ruskem zpřízněni.
1: Myslíte si, že v současné dnešní vládě nebo v poslanské sněmovně najdete nějakého podobného vlivového agenta Ruska?
0: Jsou takoví, kteří ovšem spíše vynikají v jiných sférách, třeba sexuálních nebo pornografických, ale takovou osobnost, jako byl Zeman, tam nenajdeme.
1: Dá se teď, si všimněte, jak na váš rozkaz nebo na vaše psání.
0: Já nerozkazuju. Já jsem váš host a jenom jsem vyjádřil údiv, že se bavíme o někom, kdo politicky neexistuje.
1: Tak a teď ono to není tak úplně jisté, že politicky neexistuje, ale
0: tak když hodně se budeme bavit, tak bude existovat.
1: My v tom nehrajeme takovou roli.
0: Ale ano.
1: Ale Sašo, tak já dobře, já se posouvám o pár metrů jinam a ptám se, dá se z Putinova projevu na tom Petrohradském ekonomickém fóru usoudit, co ho na Západě doopravdy nejvíc štve, protože to bychom pak věděli, že to je to, co funguje.
0: To není nic nového. To je dávno známá věc. Štve ho to též, co štvalo celý život toho Zemana, o kterém jsme se bavili. A Zemana to štvalo vůči české společnosti a Putina to štve vůči Západu. Oni by chtěli být uznávaní těmi velkými kluky, občas holkami, kteří jsou nahoře v té společnosti nebo na Západě a chtěli by být úplně stejný, mít stejné možnosti, a Putinův sen je dohodnout se s dalšími dvěma velkými kluky, prezidentem Spojených států a předsedou Číny, na tom, že si rozdělí svět na tři díly a nebudou si zasahovat do těch svých sfér vlivu. A byl odstaven z této role a strašně se zlobí.
1: A myslíte, že se do ní zase dostane? Jakože se blíží nějaká podobná forma organizace země, která by mu dala
0: zase vypadalo
1: šanci.
0: Mnohem nadějněji pro Putina ve chvíli, kdy mu Trump nabídl možnost ukončit ukrajinskou válku tam, kde byla vojska, jsem ve veřejnoprávním médiu, mám mluvit spisovně, a Putin to tehdy nechtěl, protože ten chtěl maximální vítězství, pokud možno uchvátit dvě třetiny Ukrajiny, odmítl to a od té doby, i když on tvrdí veřejně něco jiného, to s ním jde přece jenom z kopce.
1: Tomu se dostaneme, ale když teď ne.

0: odmítl to jednání face to face, jak se hezky česky říká, se Zelenským.
1: Pardon, v Rusku byste to nemohla použít, tam momentálně jsou zakázané cizí slova a podobné
0: výrazy. Ale nejsme v Rusku.
1: Zatím ne.
0: Ale když odmítl tohle setkání Putin se Zelenským, tak se ptám jako... To je signál k tomu, že ten jeho cíl obsadit 2/3 Ukrajiny trvá.
1: Samozřejmě, on to vůbec neskrývá. Víte přece, že když odpovídal ústně na ten Zelenského dopis, v němž Zelenský nabídl, ať se setkají a ať se dohodnou o tom míru, tak zaprvé to odmítl, protože se urazil, vyčetl si z toho, že Zelenský říká, že Putin je starý a strašně se urazil, že není starý, že je v plné síle.
0: Jezdí na Tigru, potápí se.
1: To už na to nemá sílu. Takže v podstatě tohle to byl takový státnický přístup, který známe od Trumpa a od ostatních. No, tak ostatně. Pak tam udal Zelenského Trumpovi, že podívej se, Donalde, on se tě neváží. A víte, jak to skončil? Žádný mír nepotřebujeme a teď mluvím k vám, soudruzi, vojáci, námořníci, důstojníci, generálové. Makejte dobře, bratři.
0: Řekněte mi, vyhne se v téhle souvislosti, vyhne se Putin... Někdy v historicky krátké době další mobilizaci nebo do toho nepůjde za žádnou cenu, protože by ztratil další body v Rusku?
1: To je, řekl bych, stála součást diskusí, které běží už několik týdnů a pokračuje i třeba dnes. Jsem ráno poslouchal jednu takovou diskusi. Nejsou to diskuse samozřejmě těch lidí, kteří jsou v Rusku. To jsou diskuse lidí, kteří buď se ruskou tematikou zabývají v zahraničí a nejsou Rusové, anebo je to diskuse, které se věnují velice často lidé, kteří z Ruska museli prchnout před Putinem a mají dostatečnou odbornost na to, aby mohli posoudit. A tam se objevují vždycky tři stejné body, jak může Putin pokračovat. Takže jedna věc je ta mobilizace. Ta se považuje za málo pravděpodobnou, protože vnitřní nálady v Rusku nejsou teď tak stabilní, aby se to Putin mohl dovolit s tím, že nic se mu nestane. Druhá možnost je jaderný úder na území Ukrajiny, taktický jaderný úder. Máte velké oči a přitom se to už projednává snad několik měsíců.
0: Let
1: od té doby, co Putin řekl, že my zasadíme jaderný úder, a západáci chcípnou a my půjdeme do ráje. To je pravda, to je doložený
0: drog. A jaká je ta třetí možnost?
1: A třetí možnost, ta už se bohužel uskutečňuje, a sice genocida civilního obyvatelstva v Ukrajině.
0: Pokračuje tahle genocida Putinová na domácím obyvatelstvu. Pokračuje...
1: Ne na domácím, na ukrajinském.
0: Na ukrajinském, pardon. Pokračuje stejným tempem, jako to začalo.
1: Ne, je to, je, tempo
0: čím dál rychlejší.
1: Tempo je rychlejší. Vyhlásil novou etapu války, kdy už nejsou cíle vojenské, ale cíle jsou civilní a je účelem zničit co nejvíce civilní infrastruktury, obytných domů a zabít co nejvíce civilistů s tím, že pak Ukrajinci se pokoří a přijdou s prosíkem.
0: Ale víte, jak to jde dohromady s tím, co mezinárodní pozorovatelé zdůrazňují, že totiž Rusku se na frontě nějak zvlášť...
1: No právě proto.
0: Nedaří.
1: Na frontě ne, ale rakety můžou lítat na Kyjev a Kyjev kvůli tomu, že Trump vyplýtval všechny případné zbraně, které by mohl poslat na Ukrajinu v Iránu, tak Kyjev nemá jak se bránit.
0: No, víme dobře, že Trump kdysi dávno v počátcích svého prezidentování, takže mluvil o možnosti dalších zpřísněných sankcí na Rusko. Na to už úplně zapomněl.
1: No posledně jeho zápis v jeho sociální síti, pokud se nemýlím, obsahuje výraz, já už toho mám dost, ať se to řeší sami.
0: Takhle, myslíte si, že v momentu, kdy si tyhle dvě strany to začnou řešit sami, a teď odmýšlím i tu Evropu, ale rozhodně bez Trumpa a tak dále, což už se děje tady nějaký ten pátek, že to nahrává Rusku jakoby k finálnímu vítězství, anebo by to mohlo pomoct?
1: To je hypotéza.
0: No,
1: realita je taková, že Putin přece veřejně odmítl cokoliv řešit u jednacího stolu. Řekl, chlapci, jednejte, makejte, ničte Ukrajince, ať nemají vodu, ať nemají plyn, ať nemají elektřinu, ať nemají kde bydlet a pak uvidíme, co bude dál.
0: Mimochodem Evropa, zvlášť ta koalice ochotných, jak se o ní mluví, tak doopravdy něco zmůže v tomhle stavu na Ukrajině?
1: Evropa se šíleně bojí.
0: Čeho?
1: No toho, že politici, kteří o tom mají rozhodovat, nebudou zvoleni, protože většina evropských voličů tak to vidí v Rusku a na to sázejí a bohužel mají v mnohem pravdu. V Rusku je vidí jako líné zbabilce, spohodlnělé kreatury, které nikdy bojovat nebudou.
0: Čili je vlastně ta varianta, kterou já jsem zmínila, to znamená ruce pryč od Ukrajiny, na západě, myslím, tak jako k tomu se blížíme, nebo už tam jsme?
1: Ruce pryč od Ukrajiny, to je takový, ruce pryč od, to je komunistické heslo, které si pamatuju ze svého mládí a znamenalo, že to je apel na někoho, aby přestal být agresor.
0: Ne, já jsem to myslela ve smyslu, už jí nebudeme pomáhat té Ukrajině.
1: No, podívejte se, co se děje. Teď samozřejmě v Maďarsku je jiná vláda po volbách, na Slovensku je vláda, která by tohleto ráda řekla a pan Fico to říkává. Ve Francii budou prezidentské volby, v Německu budou volby parlamentní a dva významní představitelé proruské politické scény v Česku, Václav Klaus a Tomio Okamura, hodlají mluvit na je to kongres nebo sjezd AfD, která vede v průzkumech veřejného mínění v Německu. A kdyby AfD řídila Německo, tak samozřejmě bude proruské Německo. A ve Francii, když zvolí člověka, který nebude přímo Marine Le Pen, ale někdo z jejího kadlubu, no tak to bude zase proruská Francie a tak samozřejmě pak to bude úplně jiná situace. Tohle to se má očekávat.
0: Řekněte mi, je člověk v Rusku, existuje člověk nebo skupina lidí, které má Putin silný důvod se bát?
1: Ne.
0: Teď vyšla totiž docela zajímavá zpráva, nevím, co je na ní pravdy samozřejmě, ale o tom, že Sergej Šojgu.
1: Báro.
0: Váš pohled mě zmátl.
1: Báro. Michail Bulgakov napsal ve 20. letech 20. století naprosto fantastickou knihu, která se jmenuje Psí srdce. A nebudu samozřejmě tady o tom vyprávět, co to znamená. A tam je taková postava, profesor Preobraženský, který říká svému asistentovi, doktoru Bormentalovi, prosím vás pěkně, nečtěte sovětské noviny. Tak já bych to chtěl trochu zaonačit a říct, chcete-li vědět, co se děje v Rusku, nečtěte západní noviny.
0: Jsme tak zblblí na západě, děláme varianty a různé úvahy a analýzy, tak jak je děláme, protože to tak chceme.
1: No víte co, já nemám rád tohle my. Kdo my? Vy a já?
0: Ne, my na západě.
1: No to neexistuje žádné my.
0: Ale
1: existují
0: ne.
1: Redaktoři konkrétně, co je to Financial Times v tom případě, nebo co to bylo, Wall Street Journal, kteří potřebují napsat článek, který by se četl. Tak někde najdou nějaký zdroj, ten zdroj může být taky kontaminovaný a může zase tak. Pro boha, my tolik let, vy a já děláme v novinařině, víme, jak to vypadá, jak i politici dokážou využívat novináře, když novináři jsou poněkud málo chytří a nechají se využívat. Takže nevěřit těmhle věcem, zvláště ne o tom, že Šojgu je rebel proti Putinovi. To je hrozně komické.
0: Takže prostě není tam člověk, který by ho mohl ohrozit, Putina, v tuhle
1: momentálně
0: chvíli.
1: Ne. Já spíše se odkážu na názor ženy, která v Česku ani na západě moc známa není, to je Alexandra Prokopenková, která teď už není v Rusku, ale předtím dlouhá léta pracovala na knize, která je založena na jejich rozhovorech, nejenom formálních, ale také neformálních, s lidmi z těch, řekl bych, vyšších sfér ruského řízení. A je to velmi zajímavé. Samotnou knihu jsem ještě nedokázal přečíst, neměl jsem čas, ale poslouchal jsem s ní zajímavý rozhovor, kde ona prostě vyprávěla, co v té knize je, a já jsem se zapamatoval jednu věc. Ona tam říká, já ručím za to, z vlastní zkušenosti, že v Rusku v těchto sférách řízení je hodně lidí, kteří jsou nespokojeni s tou situací, která je, a kterým Putin už dneska vůbec nevyhovuje. Jenže tito lidé stále jenom čekají a budou čekat, že přijde někdo zvenčí a změní tu situaci. Ten zvenčí měl pro ně být Trump a teď jsou strašně zklamaní, že nejsou, a čekají na dalšího. Takže
0: jasně. Teď mi řekněte, ustál by Putin situaci svojí, kdyby nezískal na Ukrajině to, co chce, jinými slovy, kdyby získal, já nevím, kus Donbasu a pak by to prodával za globální vítězství?
1: Teď tvrdí stále a naposledy také, že potřebuje celý Donbas. Tam došlo k takové prazvláštní situaci, že Putin zařadil do úřední ústavy Ruské federace ty oblasti Ukrajiny, které momentálně vlastně Ukrajina. A on trvá na tom, že aby vůbec začaly nějaké rozhovory s Ukrajinci o míru, tak Ukrajina musí předtím odevzdat bez boje značnou část svého území jenom proto, že Putin si to nechal zapsat do ruské ústavy.
0: No ale tak víme, že tohle je nereálné, aby bez
1: ale on trvá na tom a jinak bude dál válka. On nemůže tu válku říkáte, ukončit, Báro.
0: Jasně, jasně, ale vy říkáte, bude dál válka. Víme, že jeho popularita klesá na nejnižší úroveň od začátku.
1: Ale tak, zase, to není katastrofální.
0: Ne, počkejte, to mělo pokračovat. Ekonomika jde dolů. Životní úroveň klesá. Tak kde je ten limit, za kterým už prostě válčit nebude moci, podle vás?
1: On se opírá o jednu jedinou věc, kterou není ekonomika, ale síla jeho takzvané rozgvardie. To je 350 tisíc mužů, vynikající úroveň ozbrojení, vynikající výcvik a výcvik ovšem především nikoli na nepřítele za hranicemi Ruské federace, ale na Rusy, kteří by případně chtěli se vzbouřit a vyjít do ulic. V to vkládá veškerou naději, protože zase ta rozgvardie nemá důvod zatím být proti němu. Je živena výborně, materiálně.
0: No ale co se stane v okamžiku, kde už na to Rusko prostě nebude mít? Vždyť to stojí hrozné peníze. No na to, aby živilo celou tu armádu.
1: No tak nebýt Číny a v menší míře Indie a dalších zemí, tak Rusko už dávno klekne.
0: No a vy si myslíte, že ta Čína tam bude valit ty peníze pořád?
1: Tak Čína potřebuje Rusko jako svou provinci a hraje jakousi hru, kterou nedokážu já rozklíčovat, protože nejsem sinolog, ale v každém případě je vidět, že Čína potřebuje, aby Rusko za prvé bylo pořád v protikladu proti Spojeným státům a za druhé se vysílilo tak, aby pak Čína mohla bez jakéhokoliv naložení značných prostředků ovládnout Rusko zcela. Teď je to tak na 70%.
0: Čili ten válečný kolotoč, myslím ten, který živí tu ruskou agresi, tak ten je v podstatě opravdu nekonečný, protože Čína nejenže je nesrovnatelně bohatší než Rusko, ale tím, co chce ona sama, tak je vlastně nucená, tlačená do toho, aby tu ruskou agresi spolufinancovala. Takže na tomhle místě můžeme stát za 10 let taky.
1: Ne, za 10 let máme stát podle kremelských plánů někde jinde, protože já jsem nezmínil ještě jednu možnost, kterou Putin má a začíná uskutečňovat, to je útok na území NATO. Protože ten útok má být ve formě, kterou už zkouší v Polsku, momentálně teď v Rumunsku. A předpoklad je v Kremlu, že NATO, jak je s odpuštěním, pardon, ten výraz v veřejnoprávním médiu, nedělat takového, že já neřeknu to natvrdo, podělané, takže nebude odpovídat, což je to, co se děje, že NATO se bojí odpovědět tak, jak Putin dokáže zaznamenat. Takže další varianta je stále větší útoky dronů na území NATO, žádná odpověď NATO a postupný útok na západ.
0: To je trochu děsící prognóza.
1: Ne, to je realistická prognóza.
0: My se nad ní určitě ještě sejdeme. Aleksandr Mitrofanov z novinek.cz byl mým dnešním hostem, jsem tomu ráda.
1: Díky. Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Ex libris.
3: Padouch nebo hrdina? I tak by se dal v nadsázce charakterizovat 600-letý spor o osobnost Jana Žižky.
2: Mladí radikální demokraté v něm viděli přívržence republikanismu, lidového vůdce, stoupence myšlenky slovanské vzájemnosti a revolucionáře.
3: Jak se vyvíjel pohled na jednu z nejvýznamnějších postav naší historie, shrnuje v knižním eseji Spory o Jana Žižku historik Petr Čornej.
2: Ex libris. Zítra po 20. hodině na Plusu.
4: Radiožurnál je 11 hodin. Kateřina Causidisová a aktuální zprávy. Čeští podnikatelé by se měli mít na pozoru před takzvanými katalogovými podvodníky. Bilance obětí zemětřesení ve Venezuele stoupla na 3342. Angličané vyřadili v osmifinále mistrovství světa ve fotbale Mexiko, Norové Brazílii. Nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Vyškova a bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Na české podnikatele cílí staronový druh podvodu. V posledních týdnech jim do poštovních schránek začaly chodit výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků, ale taková registrace v žádném případě není povinná a neplynou z ní žádné výhody. Dopisy teď chodí ve fyzické podobě. V minulosti je podvodníci posílali do datových schránek. Jakub Palata z Digitální a informační agentury říká.
5: Problémem takzvaných katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Digitální a informační agenturu informovalo a zároveň věc aktivně řešilo s orgány činnými v trestním řízení.
4: Odborníci doporučují, aby byli vůči takovým výzvám podnikatelé ostražití a vždy si zkontrolovali, zda se skutečně jedná o povinnost. Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka, informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a 2 chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých převážel vrtulník. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342. Přes 16 000 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou. V neděli se domů vrátili čeští záchranáři, kteří v zemi pomáhali s prohledáváním sutin. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Lidé v ní najdou přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. Co databáze umožňuje, to vysvětluje výzkumnice Ústavu klasických studií Petra Mutlová.
6: Rukopisné knížečky jsou uloženy v různých paměťových institucích, takže jsou někde jakoby na webu a my to máme jako s tím prolinkované. Takže vy můžete od stolu si prohlížet, jak vznikaly ty texty, kteří písaři je opisovali a tak dále.
2: Sport.
7: Anglie na mistrovství světa ve fotbale, které pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, postoupila do čtvrtfinále. Na Azteckém stadionu Ostravané porazili 3-2 právě Mexiko. Dvěma góly v rozmezí 98 vteřin pomohl k vítězství záložník Jude Bellingham. Tohle vítězství není jenom o mně, je to o všech hráčích. Je to o fanoušcích, kteří přijeli do Mexika a pravděpodobně měli náročnou cestu. K tomu utratili své těžce vydělané peníze. Tohle je týmový výkon, výkon celé země. Ve čtvrtfinále světového šampionátu bude Anglie hrát proti Norsku, které po gólech útočníka Holanda porazilo 2-1 Brazílii.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D6 za sjezdem na Kněžové se nehoda na D1 u Vyškova. Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů velmi opatrně za sjezdem na Kněžové na 58. kilometru hlásíte zbytky pneumatiky v jízdním pruhu.
10: 57. kilometr z Prahy na Karlovy Vary, tak v pravém pruhu roztrhaná pneumatika o asi 100 metrů dál sábě, která je na krajnici.
9: Na dálnici D1 z Ostravy směr Brno čekejte komplikace u Vyškova. Na kilometru 228 tam narazilo auto v dešti do středových svodidel. Kolona má asi 4 kilometry a zdržení 20 minut.
11: Na Brno 228 kilometr, nehoda v levém pruhu a jeden osobák trefil v středový svodidla.
9: A silný provoz pak čekejte na příjezdu do Brna od Prahy po D1 před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196, fronta z kilometrů 194 asi na 10 minut a plní se i příjezd do Brna po D2, to je po dálnici směrem z Bratislavy před omezením u D1, je teď kolona od sjezdu na Modřice ze 4. kilometru, pomalu se jede od nákupní zóny Olympia. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy o něco tepleji kolem 25, na horách většinou kolem 14, na Šumavě i kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Kauza celá je velmi nedůstojná. Myslíme si, že to hrozí nějakou ostru.
13: Nejlepší by bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti.
14: Ve mně nebouchají slzy.
2: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
15: V takhle vyhrocené situaci ještě Česko před velkým summitem NATO nebylo. Do Ankary na setkání představitelů 32 států Severoatlantické aliance tento týden míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, prezident Petr Pavel a také ministři zahraničí a obrany. Vysvětlovat navíc budou muset nedostatečné obranné výdaje Česka, které jako jedna z mála aliančních zemí zatím nedosáhlo ani 2% HDP na obranu. Stalo se Česko v NATO černým pasažérem? Dostane na summitu vyčiněno od amerického prezidenta Donalda Trumpa. A co v praxi znamená částečné stahování amerických vojenských sil z Evropy? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z bruselské centrály NATO a se mnou je tu velvyslanec Česka při NATO David Konecký. Vítejte po čase opět v bruselských chlebíčcích.
16: Dobrý den a děkuji za pozvání.
15: Pane velvyslanče, vy v posledních týdnech a měsících intenzivně pracujete na přípravách Česka a na ten summit. Tak s kým v Praze ty přípravy koordinujete? S kým jste za poslední dny nejvíce komunikoval?
16: Ta obsahová příprava summitu je zcela standardní, tak jak to máme obecně nastaveno. Naše instrukce pro mě a vlastně pro celou delegaci chodí přes ministerstvo zahraničí, které potom zajišťuje tu koordinaci, ať už v rámci ministerstva zahraničí nebo meziresortní. Takže jsou to kolegové z ministerstva zahraničí, ale samozřejmě vzhledem k tomu přesahu, ten summit není pouze o věcech, které se týkají ministerstva zahraničí, ale primárně o tom se dostaneme o věcech, které se týkají ministerstva obrany, ale také ministerstva vnitra, například samozřejmě ministerstva financí a samozřejmě úřadu vlády, protože v téhleté chvíli je bezpečnost celovládní záležitost, tak samozřejmě zajišťujeme prostě jak informovanost, tak potom instruování, které musí odrážet něco, čemu se říká celovládní přístup.
15: Nezmínil jste prezidentskou kancelář?
16: Tu jsem nezmínil. Bavíme se o obsahové přípravě summitu a znovu říkám, my máme naše instrukce od ministerstva zahraničí, které oslovuje všechny nezbytné subjekty.
15: Jak vy osobně vnímáte to, že se musíte chystat na ten výroční summit v takto napjaté, v takto rozhádané atmosféře? Je to pro vás nepříjemné?
16: Já jsem na ministerstvu zahraničí 25 let a za tu dobu už jsem zažil spoustu situací, jak u nás v Praze, tak zde v Bruselu, kde jsem byl několikrát vyslán. A s různými věcmi, tlaky a stresy se, myslím, umím velmi dobře vyrovnat. To, co je pro mě naprosto klíčové, je, abychom tady v Alianci působili jako spolehlivý a důvěryhodný spojenec. Tohle je naprosto klíčová věc, která vám vlastně umožňuje se na potom obsahových přípravách toho summitu důvěryhodně podílet, protože pokud bychom nebyli vnímaní jako důvěryhodný a schopný spojenec, pak by nám samozřejmě nikdo nenaslouchal a naše schopnost ovlivnit směřování Aliance a ovlivnit ten obsah toho summitu by byla omezena, případně nulová. Ale v takovéhle situaci nejsme, takže samozřejmě některé věci, které jsou jinak, než byly v minulosti, řešíme nově. Ale že by to mělo vliv, znovu říkám, na obsahovou přípravu summitu, to znamená to, jak se formují pozice České republiky na summit, tam já žádnou změnu necítím.
15: Čili máte pocit, že zatím ta důvěryhodnost Česka těmito tahanicemi vnitrostátními neutrpěla? A ptají se vás třeba na tu situaci tady vaši alianční kolegové?
16: No, ze židle, v které sedím já, důvěryhodnost České republiky neutrpěla. České republice je nasloucháno vystoupením, které my máme, je nasloucháno, podaří se nám prosazovat věci, například do deklarace summitu v Ankaře, což je ten hlavní relativně krátký dokument, který bude zveřejněn jako výstup summitu NATO v Ankaře. Jsme prosazovali určité věci a některé se nám tam podařilo prosadit, to znamená, myslím, že jsme důvěryhodný spojenec, já tam žádné problémy necítím. Kolegové se samozřejmě zajímají o to, co se děje u nás, ptají se mě, jsou zjevně velmi dobře informováni a já jim na to odpovídám. A je to vlastně velmi standardní věc, protože tak, jak se například mění vlády, tak, jak se objevují určité vnitropolitické diskuze nebo témata, které normálně předtím nebyly přítomné, tak se o to kolegové zajímají. Já to samozřejmě dělám i ve vztahu k jiným zemím. Je to poměrně standardní část.
15: Nutno říct, že my spolu tento rozhovor přetáčíme ve středu odpoledne a ta situace je samozřejmě velmi turbulentní. V tuto chvíli stále není jasné, jaké funkce budou premiér a prezident na summitu plnit, kdo se jakého jednání bude účastnit. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne a jak se to vyjasní do začátku toho summitu, pokud se to vůbec nějak vyjasní. Ale ráda bych se zeptala obecně, jak to na summitech v praxi vypadá. Víme, že ten summit má dvě části, úterní neformální večeře a středeční formální jednání. Tak jak to v praxi na místě vypadá, kolik tam za ty jednotlivé členské státy je lidí, jak vystupují a tak dále?
16: No, v praxi to na summitech vypadá trošku jinak, než to vypadalo v minulosti. A ta nová tradice byla zahájena minulý rok na summitu v Hágu, kdy se z těch summitů, což byly původně takové delší, opravdu jako plně dvoudenní události, které měly víc zasedání a dalších zasedání, tak se stala taková jako velmi koncentrovaná schůzka, která opravdu v té klíčové formální části, která je klíčová pro ten chod NATO, to znamená tam, kde se schvalují nějaké dokumenty, tam, kde se přijímá veřejné prohlášení, tam, kde se určuje ten formální směr aliance, tak to je opravdu jenom jedna schůzka, která bude tedy ve středu 8. července dopoledne a té předchází takzvaná sociální neboli společenská večeře, která je vždy organizovaná tím hostitelskou zemí. Takže v Hágu to byl královský pár a zde je to turecký prezident Erdogan. Takže má to takovou jako neformální část, která se samozřejmě dá využít a je využívaná pro řadu obsahových debat. Ale vzhledem k tomu, že se bavíme opravdu o vysoce postavených nebo nejvýše postavených politických zástupcích těch svých zemí, tak obvykle se na té neformální společenské části debatují témata, která jdou daleko za alianci. Jsou to prostě jako nejvyšší představitelé svých států, kteří mohou mít určité například bilaterální nebo regionální nebo jiné priority, které potom jako i neformálně probírají s těmi svými protěžky. Tak to je to, co se děje na té společenské večeři. No a druhý den to je opravdu taková ta debata, která je velmi jasně zaměřená na alianční témata. Bývá tam omezený prostor pro vystoupení v řádu několika minut. Obvykle vystoupí všechny země v určitém pořadí. Debata je řízená Markem Rutem, který také, já jsem zažil těch summitů už víc i v minulosti, tu debatu řídí trošku jiným způsobem, takovým jako interaktivnějším. Ono jako zvenku to není vidět a vlastně to nikdy takhle zvenku vidět nebude, ale on opravdu jako občas do té debaty vstupuje nebo něco komentuje. což musím říct, že tu debatu činí takovou jako zajímavější a pro udržení pozornosti všech zúčastněných i jednodušší, protože obvykle jste v místnosti, kde je umělé osvětlení, většinou to bývá na výstavištích nebo nějaká speciální kongresová centra, a tím, jak prostě ty přípravy běží už několik dní, tak samozřejmě řada těch lidí je unavených a dělá trošičku problém udržet vlastně plnou pozornost těch několik hodin, kdy tam sedíte a musíte vlastně pozorně zapisovat. Takže například Mark Rutte, což je velmi zkušený politik, který seděl na řadě evropských rad a dokáže si to představit, tak vlastně i svým způsobem jako pomáhá průběhu.
15: Která z těch částí je z vašeho pohledu důležitější?
16: No, prochod Aliance jako takové, pokud se na to dívám čistě z organizačního hlediska, je samozřejmě důležitější ta druhá formální část, protože z ní vychází určité dokumenty, které my teďka připravujeme, drtivá většina z nich je připravených. Drtivá většina těch dokumentů je neveřejných, to znamená, my je nezveřejňujeme, ale jsou v nich obsaženy úkoly, na základě kterých potom tahle organizace funguje vlastně další rok až do příštího summitu. Jsou tam věci, které se mají splnit, směry, kterými se máme vydat. Tohle je vlastně to místo, na kterém se zadává ten budoucí směr.
8: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
15: Ať už tedy za Českou bude mluvit kdokoliv, tak už teď je jasné, že bude muset vysvětlovat, případně obhajovat nedostatečné výdaje Česka na obranu. Připomínám, že loni bylo Česko mezi třemi státy NATO, které jako jediné nedosáhly ani na hranici 2% HDP, což byl tedy výsledek vlády Petra Fialy z ODS, ale ani letos za Babišovy vlády ta situace nebude lepší. Tak očekáváte, že to Česko v Ankaře, jak se říká, schytá od amerického prezidenta Donalda Trumpa, případně od generálního tajemníka Marka Rutteho?
16: No, to, jakým způsobem budou vystupovat ty účastníci, kteří tam budou sedět kolem toho stolu, to já předvídat nedokážu. To, co dokážu předvídat, je zaprvé tady v Alianci je už od roku 2014 nastaveno očekávání, že nejpozději v roce 2024 budou všichni spojenci nejméně na 2%, nebo dosáhnou 2% výdajů na obranu. Tam je samozřejmě, a ta věc byla v Čechách komunikovaná velmi intenzivně, takže já to nebudu dál rozebírat, ale je tam rozdíl, který byl definován, opravdu ale jako definován na summitu v Hágu minulý rok, mezi tím, čemu se teď v té alianční hantýrce říká core defense spending, to znamená ty opravdu jako tvrdé výdaje na obranu, což má přesnou metodiku, a pak něco, co se jmenuje podpůrné bezpečnostní výdaje do výše 1,5, to znamená, to jsou ty 3,5 a 1,5, ta známá formule 5% složená ze 3,5 a 1,5%. No a když vlastně my přicházíme na ten summit v Ankaře, tak přicházíme tam jako země, které za prvé mají ten velký závazek do roku 2024 být na 2%, a potom jsou vlastně jako v situaci, kdy se tenhle ten závazek přelil a trošku se jako víc přesněji definoval v Hágu, a bylo stanoveno, že každá z těch zemí má mít nastavenou výdajovou křivku, která v roce 2035 končí na 3,5%, nebo nejpozději v roce 2035 na 3,5%. Tohle je vlastně jako obecný rámec, se kterým ty země jdou, za prvé, a za druhé na stole tam bude ležet dokument, v kterém budou prostě tahle čísla shrnutá, včetně těch výhledů, co se týče perspektivy do roku 2035. Samozřejmě tenhle ten dokument musí být primárně naplněn těmi členskými zeměmi, to znamená členské země posílají tahle svoje čísla. My jsme naše čísla taky odevzdali, oni v té tabulce budou. A to, co je důležité zmínit pro ten dnešní rok, ale neplatí to jenom pro Českou republiku, ale platí to pro jakéhokoliv spojence, ten účet za dnešní rok se uzavírá prostě na konci roku. U obranných výdajů je základní pravidlo, které říká, obranné výdaje jsou započitatelné pouze tehdy, pokud v tom roce byly vydané, to znamená učiněné. Musíte opravdu jako provést nějakou platbu, někam převést jako peníze.
15: Plány se nepočítají.
16: To znamená, plán jako takový není možné do těch čísel započítat, ale samozřejmě, a to je věc, která vlastně trošku mluví proti zjednodušování dívat se pouze na ta čísla jsou důležitá a samozřejmě pro jednání, jako je toto, budou na stole a jsou velmi jednoduše interpretovatelná. Je vidět, jakou máte výdajovou křivku, je vidět, v jaké chvíli, v jaké se nacházíte pozici, je vidět to srovnání s ostatními zeměmi, ale na druhou stranu existuje ještě něco, co se jmenuje výstavba schopností nebo cíle výstavby schopností, k čemu se ty peníze mají používat, a to je vlastně druhá strana té samé mince.
15: Nicméně všichni budou na tom summitu koukat i na tu tabulku, kde Česko vyloženě svítí, protože, jak jsem říkala, je mezi třemi zeměmi, které na 2% nedosáhly, ani letos nedosáhnou. Navíc premiér Babiš na poslední vládní tiskové konferenci tak taky zmiňoval, že lídři vlastně mluví v pořadí od těch největších přispěvatelů po ty nejmenší, takže o to víc to tam vynikne. Neobáváte se, že to následně tedy Česko od amerického prezidenta schytá, protože já si třeba vzpomínám, že loni v Hágu se Donald Trump pustil do Španělska, do premiéra Pedra Sancheze. Španělsko tehdy mělo také poměrně nízké výdaje na obranu a navíc trochu dělalo problémy s tím schválením nového cíle. Tak nečeká takový osud letos i Česko?
16: Za prvé nebudu spekulovat o průběhu summitu, myslím, že je to zbytečné. A za druhé, komunikace ohledně obranných výdajů, výše obranných výdajů je věc, která v Praze běží. A za třetí, opravdu platí, že tohle je výsostně politické rozhodnutí. V konečném důsledku je to výsostně politické rozhodnutí. Rozpočet České republiky je zákon, který se schvaluje v parlamentu a je to prostě výsledek politického procesu a politického rozhodnutí. A znovu říkám, obranné výdaje pro každého spojence za ten konkrétní rok se hodnotí až ex post, to znamená až ex post můžete vědět, jaká byla teda vlastně konkrétní výše těch výdajů. A druhá věc, protože to je procentní vyjádření, jak se vyvíjel hrubý domácí produkt té země.
15: Uvidíme, je pravda, že v celkovém kontextu ty české nedostatečné výdaje jsou samozřejmě důležité symbolicky, ale celkově je to tak trochu kapka v moři, protože ostatní spojenci evropští i Kanada loni masivně ty výdaje navyšovali, a to o 20% oproti roku 2024, takže je možné, že to Česko se v tom tak trochu ztratí. Někteří spojenci už se blíží i novému cíli, který si státy stanovily v Hágu, jak jste o tom mluvil, 3,5% HDP přímo na vojenské schopnosti, 1,5% potom na související výdaje typu infrastruktury. Tak které země jsou takový největší premianti mezi členskými státy NATO?
16: No tak jsou samozřejmě, jsou známy, jsou to země z východního, takzvaného východního křídla aliance, to znamená baltské země a Polsko, to jsou opravdu země, které v porovnání k hrubému domácímu produktu dávají na té tvrdé obranné výdaje už 5% nebo velmi blízko 5%. Na druhou stranu, pokud se člověk podívá na ta čísla, až budou zveřejněna v Ankaře, protože obvykle se ta tabulka aktualizovaná, protože probíhá dohlašování různých výdajů, zveřejňuje v Ankaře, tak z ní bude vidět, že pokud se bavíme, pokud vezmeme jako minimum ten velský závazek 2% a uděláme si například umělé pásmo mezi 2 a 2,5% a rozdělíme si to takhle, tak uvidíte, že v tomhletom pásmu se pohybuje ještě celkem hodně spojenců. Nevím to číslo úplně přesně, ale řekl bych, že takových 40% spojenců bude stále v tomhletom pásmu, ještě v nejbližších letech. Na druhou stranu, znovu říkám, a to je vlastně důležité tady pro nás, ty peníze jsou opravdu pouze prostředek k budování schopností. A vy jste avizovala na začátku, že se budeme bavit o těch amerických schopnostech, které Američani poskytují Evropě a probíhá proces, který se anglicky jmenuje burden shifting, česky asi přesun břemene na evropské spojence Kanadu. To je to, co jsme celkem intenzivně komentovali minulý rok. To je to, co opravdu reálně probíhá. Probíhá to úspěšně a k tomuhle přesunu břemene jsou prostě potřeba obranné výdaje. To jsou věci, které prostě zapadají do sebe a v konečném důsledku musí každého zajímat, co jsme schopni reálně postavit. Ne to, co má kdo napsané na papíře.
15: Už se to přesouvání břemene neboli stahování amerických vojenských sil z Evropy nějakým způsobem projevilo v praxi?
16: Už se v praxi projevilo. Byla to věc, která byla komunikovaná v minulých týdnech. A z mého pohledu je to vlastně poměrně pozitivní věc, řekl bych. Způsob, jakým to rozhodnutí bylo učiněno. Opakovaně se mluví o tom, že americký prezident Trump je velmi nepředvídatelný, že může ohrozit NATO, může ohrozit naši bezpečnost nějakým nepředvídatelným rozhodnutím, ale tohleto rozhodnutí, které padlo v minulých týdnech, za prvé nepředvídatelné nebylo a za druhé, co se týče těch konkrétních kontur, bylo učiněno zcela zjevně po velmi hluboké analýze, která zahrnovala jak to, co jsou Američani schopni vlastně reálně poskytovat, to znamená, oni vztáhli tu svou analýzu ke své vlastní realitě, tak realitě schopností ostatních spojenců. Jo? Evropa a Kanada, tohle je teď vlastně ten způsob, jakým se Američané na Alianci dívají. Evropa a Kanada od ní očekávají prostě mnohem intenzivnější a v konečném důsledku převzetí odpovědnosti za konvenční odstrašení a obranu v Evropě. A když se podíváte na výsledek toho procesu, tak ten ukazuje, že to americké rozhodnutí opravdu stojí na poměrně přesné a detailní analýze, protože Američani, nebo Spojené státy americké a my tedy jako taky, vlastně každý spojenec, díky těm procesům, které tady v NATO existují, máme velmi přesný vhled do toho, jak jsou na tom ostatní spojenci, co mají za schopnosti. A nejvyšší alianční velitel v Evropě, což je americký generál Grinkevič, tenhle ten vhled má naprosto detailní. Jo, ale současně je to i nejvyšší americký velitel v Evropě, to znamená velí všem americkým vojskům, která jsou v Evropě, a tím pádem on je ten, který v sobě spojuje tuhletu naprosto klíčovou schopnost analýzy. A výsledek toho procesu, se kterým Američani přišli před pár týdny, který byl oznámen, že Američané mění svůj příspěvek do něčeho, co se jmenuje NATO Force Model, což je model sil aliance. De facto je to něco, kdybyste chtěla vědět, co to je armáda NATO, tak tohle je vlastně ono. Jo? NATO Force Model je de facto armáda NATO, protože když si to chcete jako velmi zjednodušeně představit, je to tabulka, v které je napsáno, co který stát dává v dané chvíli k dispozici aliančnímu veliteli. Pokud by potřeboval provést odstrašení nebo obranu Evropy, tak tohle je tabulka, kterou si otevře a vidí, jaké síly má k dispozici. Tuhle tu tabulku Spojené státy modifikovaly, určité schopnosti z té tabulky vyjmuly, což je závazek, to znamená, ten závazek tam v této chvíli není a znamená to pro evropské spojence tyhle ty výjimuté síly nahradit. Celá ta věc, tak jak proběhla a jak byla oznámena, tak je vlastně jako poměrně pozitivní a měla by vést k tomu ujištění, že Američani zůstávají velmi tvrdí ve svých požadavcích vůči Evropě, že ten přesun toho břemene musí proběhnout, ale zároveň ten způsob, kterým se to dělá, neznamená, že se snižuje naše bezpečnost v Evropě. To je, myslím, taky velmi důležité.
15: No a abychom si to dokázali představit v praxi, tak o jaké konkrétní schopnosti tedy Evropa přijde? O jakou techniku? O jaké vojenské jednotky?
16: Konkrétnější bohužel být nemůžu, vzhledem ke klasifikaci těch procesů, ale je nutné upozornit ještě na jednu věc. On existuje rozdíl mezi tím modelem sil aliance a přítomností těch sil jako takových. To znamená, například americké síly, které jsou v Evropě, ne všechny nutně musí být v každou jednotlivou chvíli napsané v té tabulce, tak jak jsem o ní mluvil, v tom modelu aliančních sil. To znamená, dělat rovnítko mezi tím, že Američani něco vymazali z té tabulky, která představuje závazek, a z toho, že tyhle ty síly mizí z Evropy, není přesné. A současně to neznamená, že by v případě potřeby například Spojené státy americké tyhle ty síly nepoužily na obranu Evropy. To, co oni říkají tím svým rozhodnutím, de facto znamená, vzhledem ke zkušenostem, které jsme učinili primárně ze zásahu vůči Iránu, přehodnotili jsme určitý počet schopností, které si myslíme, že jsme schopni v každém případě Evropě poskytnout. Svým způsobem to dává Evropě najevo, je možné, že budeme schopni poskytnout víc, tak jako každý jiný spojenec, ale je z našeho pohledu racionálnější a solidnější vám říct, že vzhledem k našim posledním zkušenostem musíme změnit tohleto číslo a tím pádem vy máte možnost, protože my vidíme, že vy ty schopnosti máte, jste schopni ty schopnosti do toho modelu vložit a tím poskytnout tomu aliančnímu veliteli jistotu, že ty síly opravdu k dispozici budou. Takhle vlastně jako je konstruovaná logika celého toho procesu. Takže dělat jako přímé rovnítko mezi tím, že například Američani řekli, něco už nebude dál k dispozici, že to znamená automatický přesun těch sil někam jinam, ať už do Ameriky, do jiného regionu, není přesný.
15: Mohou se tedy evropští spojenci i nadále spolehnout na Američany, že v případě krize, v případě napadení nějakého členského státu, Amerika splní své závazky a přijde na pomoc?
16: Zcela jednoznačně. Tahle organizace je na tom postavená, my jsme o tom ujišťováni na každém summitu. Summit v Ankaře nebude jiný, bude to summit, z kterého opravdu vyjde velmi jednotná a pro naši zemi, která na to staví svoji obranu, je to jeden z pilířů naší bezpečnosti a obrany, na tom staví prostě svoji bezpečnost, bezpečnost občanů, tak tohle je výborná zpráva a je to zpráva, která není umělá. Prostě my vidíme nejenom z té nejvyšší úrovně, ale i ze všech ostatních úrovní, že tady prostě probíhá velmi seriózní proces, který nás ujišťuje opakovaně v tom, že v případě potřeby prostě Aliance splní to, co má, to znamená článek 5, kolektivní obrana, a budeme se bránit. Tohle je opravdu organizace, která je velmi seriózní, ale opět je velmi seriózní v tom, že je to organizace kolektivní obrany. To znamená, my jsme opravdu zaměřeni na obranu svého vlastního teritoria, svých vlastních obyvatel. Tahle organizace nemá jakékoliv agresivní plány, nikomu nevyhrožuje, je opravdu zaměřena primárně na své vlastní území a bezpečnost svého vlastního obyvatelstva.
15: Já jsem v úvodu avizovala tu otázku, jestli Česko není tak trochu černým pasažérem, a vycházím z toho samozřejmě, jak jsme se bavili, že ty obranné výdaje jsou zatím skoro nejnižší v rámci celé Severoatlantické aliance. Zároveň ani česká pomoc Ukrajině není nějak závratná. Česko je jedna z mála zemí, které se stále nezapojily do toho programu PURL, což je ten program nákupu amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Tak je nebo není Česko černým pasažérem?
16: Česko černým pasažérem není, a já to říkám se vší seriózností a vážností, protože já jsem osoba nebo představitel, který by to pocítil jako první. Protože já jsem stálá tvář České republiky zde v NATO a já bych byl ten první, komu by spojenci zprostředkovaně ta organizace dala pocítit, že Česká republika prostě se dostává do pozice černého pasažera. Já to necítím. Myslím, že i historie našeho přístupu k Alianci ukazuje, že my vždycky v konečném důsledku budeme spolehlivý spojenec. Já o tom nemám jakoukoliv pochybnost. Máme řadu opravdu skvělých schopností, ať už je to v oblasti speciálních sil, kybernetiky, pasivní sledovací systémy. Máme opravdu jako výborné, řekl bych, špičkové renomé mezi spojenci a já bych byl ten první, kdo by to zde pocítil. Druhá věc, co se týče Ukrajiny, Česká muniční iniciativa, to je teď ten hlavní vektor naší pomoci Ukrajině.
15: Do které ale nenaléváme žádné vlastní peníze.
16: Je stále zmiňovaná jako naprosto klíčová věc, kterou ostatní spojenci oceňují jako naprosto unikátní, nenahraditelnou konstrukci. A to je v této chvíli ten vektor naší pomoci. A znovu říkám, jak Ukrajinci, tak spojenci, tak vlastně alianční představitelé opakovaně zdůrazňují, že tohle je opravdu klíčový příspěvek k pomoci Ukrajině. Takže na začátek vaší odpovědi, já bych byl ten první, kdo by to cítil. A já opravdu říkám, že v takovéhle situaci nejsme.
15: Hostem Bruselských chlebíčků byl velvyslanec Česka při NATO David Konecký. Díky moc za rozhovor a na viděnou v Ankaře.
16: Děkuji a budu se těšit.
15: A to už je z těchto Bruselských chlebíčků vše. Díky za poslech. Nalaďte si nás zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás také ve všech podcastových aplikacích a na webech Radiožurnálu a iRozhlas. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.
8: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
14: Ferdinand Lesseps byl francouzský diplomat a administrátor. Především se ale zasloužil o jeden z největších úspěchů francouzského inženýrství, ale také o jednu z největších potup francouzské třetí republiky. Stál totiž u vzniku Suezského průplavu a u francouzského pokusu o panamský průplav.
17: Kariéru začal v roce 1825 jako asistent konzula v Lisabonu a v diplomatické kariéře pokračoval až do roku 1850. Mezitím se spřátelil s Mohamedem Saidem Pašou, synem místokrále Egypta. Said Paša v roce 1854 převzal pozici svého otce a pozval Ferdinanda de Lessepse, aby zvážil možnost stavby průplavu v Suezu. Ferdinand prostudoval mnoho dřívějších plánů, které vznikaly už za vlády Napoleona Bonaparte. Ferdinand sice nebyl inženýr, ale byl skvělým diplomatem a vizionářem. Přesvědčil francouzský lid, aby investoval do tohoto projektu a v roce 1859 započali práce.
14: Stavba, byť bez zdymadel, byla náročná. V jednu chvíli na ní pracovalo až 30 tisíc dělníků a celkově se tam vystřídalo na 1,5 milionu pracovníků. Stavělo se celkem 10 let a rozpočet byl více než dvojnásobně překročen. Slavnostního otevření průplavu se Lesseps dočkal v roce 1869. Po tomto úspěchu se zaměřil na Panamu. Dopustil se ale několika fatálních chyb. První a asi i největší bylo rozhodnutí zbudovat panamský průplav stejně jako Suezský, a to bez zdymadel. A to bylo od samého začátku kvůli výškovým rozdílům neuskutečnitelné. Dalším bylo financování projektu. Od začátku de Lesseps tvrdil, že stavba bude stát maximálně 600 milionů franků a potrvá 6 let. A to i když nejoptimističtější posudky odhadovaly cenu na víc než miliardu franků a 12 let práce.
17: Stavbu od začátku provázely technické problémy. Vedle toho v důsledku klimatických podmínek a nedostačující zdravotní péče zemřelo v Panamě na 20 tisíc dělníků, většinou na malárii a žlutou zimnici. V roce 1888 bylo do stavby investováno už 1,2 miliardy franků, přičemž postavena byla asi jen třetina projektu. To vedlo ke krachu společnosti pro výstavbu průplavu. V té době to byl historicky největší finanční krach. De Lesseps byl obviněn z uplácení tisku a parlamentu, aby utajili rozsah problému při stavbě. Umírá v prosinci 1894 jako zlomený muž.
14: Kanál nakonec dokončili v roce 1914 Američané. V současnosti se pracuje na novém rozšíření průplavu, což umožní cestu lodím s větší tonáží.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
18: Co říkají časové řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuze nebo nasledování politiky raději rezignujeme? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
18: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Česko zažívá vlnu veder a já k tomu ocituji z vašeho nedávného výzkumu ve STEMu. Mezi veřejností panuje shoda na tom, že klimatická změna probíhá a že bychom neměli otálet s jejím řešením. Zároveň se ale lidé bojí, že odvratem od fosilních paliv schudneme. Co to podle vás říká, že dotazovaní na jednu stranu chtějí zastavit klimatickou změnu, ale zároveň to vylučují?
19: Tak jako u mnoha dalších klíčových problémů naší společnosti je dobré vždycky odlišit podstatu věci, to znamená probíhá klimatická změna a způsoby jejího řešení. A právě to napětí mezi tím samotným problémem a formou a cestami řešení je velmi rozporuplné. A tady je klíčová role politiků, aby uměli tyhle ty dvě stránky věci skloubit, vysvětlit, no a aby se také zajímali o to, čemu lidé případně nerozumějí, o čem mají pochybnosti, a pokusit se nějakým způsobem s touto informací pracovat. Od toho máme sociologické výzkumy, není potřeba dvakrát improvizovat, zejména ne nad složitými strategickými problémy.
18: Promiňte,
19: a můžeme si zjistit, jak to vlastně
18: jak to
19: je.
18: No dobře, tak mluvíte o podstatě věci. Řeší podle vás tenhle klimatický rébus a tu podstatu věci současná vláda správně a řeší ho vůbec?
19: To je otázka, na kterou my prostřednictvím sociologických výzkumů úplně přímou odpověď nedáme. Víme jenom z toho napětí, kterým jsme začali, že tady je zásadní úkol, priorita, kterou stanovila Evropská unie, a takový jako polovičatý vyhýbavý postoj, který v podstatě řeší jenom část nebo menší část těch problémů a nechává řadu otazníků. A tady právě nastupuje potřeba na tom pracovat. Lidé nejsou hloupí, jak víme z výzkumu veřejného mínění. Neumějí hovořit ve vzletných termínech, ale jsou poměrně praktičtí, chápou, že věci, zejména ty zásadní a strategické, se nevyřeší hned, že je potřeba narýsovat nějakou cestu k tomu řešení. My tady máme vytyčeny nějaké roky, kdy máme dosáhnout určitých cílů. Ale co to prakticky znamená? Lidé chtějí vědět, že politické vedení státu má jasno v hlavě a má jasnou cestu, jak toho cíle dosáhnout. A tady ta pochybnost je obrovská.
18: Když na tu pochybnost navážu, tak zdá se mi, že část toho rebusu je úzkost. Je to úzkost toho, že schudneme, že ty klimatická opatření, že budou přehnaná, že nás budou příliš mnoho stát. Tak já se ptám vlastně, jestli nemáte dojem, že ten strach z přehnané reakce, za kterou draze zaplatíme, se dá vlastně využít jako politický nástroj. Jestli to není ta podstata věci.
19: Ano, a já bych ještě na tu vaši otázku podotknul úzkost a strach tady a teď. Pokud nevěřím, že tady existuje dlouhodobá rozmyšlená strategie, která se uskutečňuje v dílčích postupných krocích, že je v jednotlivých krocích zabudována solidní zpětná vazba, abychom uměli vyhodnotit, čeho jsme dosáhli, jaké nezamýšlené důsledky ty jednotlivé kroky měly, tak v podstatě

0: podstatné. Umožní to žít v situaci, ve které bez toho té zelené strategie by naše děti žili divný život, ale oni tu důvěru nemají, že to je rozmyšlené. Takže ta touha po jistotách je vlastně jiným slovem výraz bezradnosti. Nevěřím-li v budoucnost, chci jistoty radši tady a teď, protože nevěřím tomu, že ta věc je dobře vymyšlená, a pokud je dobře vymyšlená, nechápu, proč mě ji nevysvětlí.
1: No, vy jste několikrát zmínil slovo důvěra. Je to pojem, s kterým sociologie pracuje, předpokládám.
0: No, samozřejmě.
1: No a není součást toho problému, že se u nás, podobně jako ve Spojených státech, lidi odklánění od mínění odborníků, prostě někdo jim vysvětlí, že to, co říkají odborníci, je pravděpodobně nějaké cinklé, zaplacené, a ať už jde o očkování nebo klimatickou krizi?
0: No, pokud ty názory odborníků jsou zahaleny do takového vědeckého metajazyka, případně v pojetí politiků je tam takový ten úřední žargon, tak ti lidé si pod tím nedovedou nic představit. A solidní politik, zejména když chce prosadit něco, o čem ví, že a priori k tomu důvěra není, jako je například k té zelené strategii, tak musím hledat cesty, jak to těm lidem přiblížit. A to, co zjišťujeme, a pomáhají k tomu sítě, ale do toho sociální sítě a do toho nechci zabředat, v té povrchnosti se vlastně ztrácí pro ty lidi ten smysl. Oni si potřebují i ty obecné strategické dlouhodobé cíle přeložit do své každodennosti.
1: A když se dostanu přímo k vám, tak když slyšíte politiky mluvit o zeleném šílenství v souvislosti s klimatickou změnou, co to ve vás vyvolává, úzkost nebo důvěru?
0: Vyvolává to ve mně pocit nechuti, bych řekl. Jo? Protože jakmile něčemu dáte takové nálepky, jakmile vypustíte do prostoru něco, co je propagandisticky velmi snadno zneužité, tak v té situaci nejistoty, něčemu nerozumím, se jako tonoucí stébla chytám takových těch hutných, silných vyjádření, zelené šílenství. Já sice úplně přesně nevím, co to je, ale je to takový šťavnatý a vlastně mě to umožňuje nepřemýšlet do hloubky o té věci, protože se ani nikdo nesnaží mi to vysvětlit.
1: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Jsme svědky sporu mezi prezidentem a vládou, do něhož zasáhl ústavní soud. Má v téhle souvislosti význam, jakou znovu důvěru k prezidentovi, vládě nebo ústavnímu soudu lidé mají?
0: Určitě. Já bych to dokonce posunul do obecnější roviny. Důvěra v instituce a prezident a vláda je prostě jako instituce, to není osoba Petra Pavla, ale to je the presidency institut, instituce prezidentství bohužel v celém polistopadovém vývoji neblaze neseme to dědictví bolševického režimu a desetiletí totalitních režimů v tom, že instituce obecně jsou vnímány jako něco vnějšího, nepřátelského, co člověka v podstatě omezuje. Je to jakási vrchnost, kterou tam někdo nasadil a cíl jejího působení je vlastně nějakým způsobem prosazovat.

0: specifickou vůli těch lidí, kteří za tou institucí stojí. Přitom samozřejmě z hlediska sociologie je důvěra v instituce obecně velmi důležitá, protože tam, kde člověk nestačí sám svými silami a nestačí v okruhu svých přátel, své rodiny prosadit věci, tak potřebuje prostě nějakou institucionální pomoc. Ta instituce je vlastně lidský výtvor, který umožňuje řešit věci, na který by člověk z té běžné perspektivy nedosáhnul. A nedůvěra v klíčové instituce je v podstatě svazující. Já to dám na příkladu prostě z naší polistopadové historie. Vláda nebývá dvakrát populární, premiéři také nebývají nějak oslnivě populární, ale když vlivem okolností, třeba zvládnutými povodněmi, popularita premiéra vzroste, tak v našem případě až na 80%, tak mám takové okénko příležitosti, kdy můžu prosadit i složitý, nepopulární věc.
1: Dostanete kredit důvěry a ten pak proměním.
0: Ano, a ten pak proměním v pokles té důvěry posléze, protože se jedná o nepopulární opatření. Ale když neudělám nic, to znamená, nebudu dělat věci nepopulární, popularita poklesne stejně.
1: No a jak si tedy vysvětlujete, že vláda útočí na instituce a s poměrně vysokou důvěrou veřejnosti, kromě ústavního soudu, je to Česká národní banka nebo veřejnoprávní média, ale vládní podpoře to neubírá důvěru voličů?
0: To jsou dvě různé věci. Jedna věc je, že je potřeba, aby mezi jednotlivými institucemi existoval určitý soulad.
1: No ten tady není.
0: Ten tady zjevně není a navíc v podstatě to odporuje vidění politiky běžných lidí. My si ze svých daní platíme politiky, to jsou, Angličan by řekl, veřejní služebníci, a jejich povinností je vzájemně se domluvit. Za to si je platíme. A pokud oni nám v médiích, v přímém přenosu a na sociálních sítích dávají ostentativně najevo, jak vzájemně se nesnášejí.
1: To mluvíte o současné situaci?
0: Tak mluvím o současné situaci, ale ona to není jenom současná situace, to už se s náma táhne řadu let. Tak je to něco, jak podle lidí ta politika vypadat nemá. Takže to je zásadní problém. A je to vlastně zpronevěření se smyslu a cíli veřejné správy, veřejné politiky, fungování státu a tak dále. No a otázka, jestli se jednotlivé rozpory projevují bezprostředně v postavení vlády a popularitě vlády.
1: Co myslíte vy v současné situaci?
0: To veřejné mínění není zbrklé. Ta představa taková populární, že se něco stane, my to známe například z Ameriky, kdy před projevem prezidenta, po projevu prezidenta se provedou výzkumy a tam se ta čísla výrazně hýbají nahoru a dolů, protože ten dopad je bezprostřední, krátkodobý. U nás je veřejné mínění ostražité. Nic není tak horké, jak se to uvaří. Oni se neshodnou. První skeptická námitka je, Bůh ví, co zatím všechno je. Nebudu dělat zbrklé soudy, počkám si, až tomu trošku jako porozumím. A takže ta reakce není během dnů, ale spíš během měsíců. Oni ty mlýny melou, ale melou velmi pomalu.
1: Čili když vláda antagonizuje, rozporuje to, co dělá ústavní soud nebo prezident, tak vy nespráskněte ruce, neřeknete si, že to je pohroma, řeknete si, to veřejné mínění je stabilnější než to, co vidíme v médiích?
0: Ano, stoprocentně. Ta pěna dní, která uvádí vlastně celý ten mediální proces, tak potřebujete ze všeho udělat sled jednotlivostí, sled jednotlivých událostí. A lidé by to sice mnohdy neuměli nazvat, ale to důležité je, jaké procesy, to soustavné působení probíhá za těmi jednotlivými událostmi. A nemluvím o rozhlase nebo televizi, ale na těch sítích. To jsou střípky jednotlivostí, které se skládají a pokud někdo je umný manipulátor, tak z těchto těch prvků a výkřiků sestaví tu pěnu dní.
1: Já mám pro vás příklad pěny dní. Hned se k ní dostaneme, jenom ještě řekněte prosím, jestli zjišťují průzkumy v posledních letech nějakou tendenci, která vás vysloveně, vás osobně zneklidňuje, znepokuje.
0: Mě zneklidňuje už řadu let to, že proměny naší společnosti ztratily dynamiku. Když vezmu celý polistopadový vývoj těch 35 let, tak my těch posledních 15 let v zásadě dost bezradně přešlapujeme na místě. Jakoby jsme ztratili úběžník, jako bychom ztratili cíl. A podporují to výroky politiků, kteří budou říkat, že se politika bude řídit jenom pragmatickými zřeteli, že hodnotová politika sem nepatří. A já se domnívám, hluboce jsem přesvědčen, že do solidní politiky hodnoty patří a musí být toho konstitutivní, tedy základní součástí. A mě takové to zpovrchnění debaty veřejné nebo dokonce absence jakékoliv veřejné debaty o důležitých věcech, když už se debatuje, tak velmi povrchně, klouže to po povrchu a vlastně se to dostává mimo ten hlavní mediální proud. Vy samozřejmě dobře víte, že složité problémy se mnohdy nedají ani nastolit v médiích, protože než vysvětlíte, jak ta složitá věc
1: tak
0: je.
1: Tak už se nová pěna dní. Tak nová už je, věc na hraní.
0: Ano, a hlavně nemáte ten dlouhý formát. Pořád se všechno zkracuje, dělají se z toho klipy, dělají se z toho takový jako krátký vstupy a to je vše.
1: Tak já vám nabídnu něco, co asi označíte za pěnu dní. Abychom pochopili, jak děláte sociologické průzkumy, včetně bleskových, tak si vezmeme za příklad vypískání Oty Klempíře a Petra Macinky z motoristů na folklorním festivalu ve Strážnici, to jste asi slyšel. Ta zřejmá námitka je, že motoristům jde o upoutání pozornosti, takže se méně mluví o střetu s prezidentem nebo o tom, co se děje na ministerstvu životního prostředí. Přesto je to pro vás jako pro sociologa, tahle, řekněme, pěna dní, jak jste to nazval, něčím zajímavé?
0: Zajímavé, ale hlavně varovné, protože zakrajete to důležité a podstatné těmi jednotlivostmi. Budeme se bavit o tom, jestli diváci byli pod vlivem alkoholu, co udělalo vedro a prostě svádím na cestě celou interpretaci té věci.
1: Čili bavíme se o nepodstatných věcech, zatímco společnost přešlapuje na místě, jak jste řekl, těch 15 let.
0: Ano. Jo, to je takové šidítko, které umožňuje, to je taková invalidní berlička, kterou někteří politikové intuitivně a jiní zcela cíleně a záměrně prostě jako dávají tomu běžnému člověku takovou každodenní hru a zítra to zase překryje něco jiného a vlastně to umožní, abychom mohli nerušeně vládnout a aby nám do toho nikdo zbytečně nemluvil. Lidi se baví těmi hloupostmi, které jí předestřeme.
1: No jak to může pokračovat podle vás?
0: No, To je otázka. Pokud se jako veřejnost nevschopíme a pokud nezjistíme, že zásadní proměny ve společnosti, v postojovém zázemí, v hodnotovém zakotvení se nerealizují hned, ale krůček po krůčku, takovou postupnou salámovou metodou, tak jako když té žábě ohříváte tu lázeň, takže lidi si zvyknou na hrubá slova, úhybná vyjádření, různé zavádějící detaily a tak dále.
1: Dal byste mi příklad něčeho, co vás zneklidňuje jako signál toho, že tohle to se děje s českou společností? Měl byste něco po ruce?
0: Teď přemýšlím, co by bylo takový výrazný. No, vezměme si například, a teď úplně odbočím, postoj Čechů k euru. Kdo pak by si vzpomněl, že v letech 2005-2006 pro zavedení eura bylo přes 50%, 51% naší veřejnosti. Byl to náš závazek po vstupu do Evropské unie. A pak systematickými dílčími kroky jsme se dostali do takové zabetonované situace, že pro euro stabilně v posledních letech je nějaký 17-19% prostě obyvatel, nikam se to nehejbe, odborníci si můžou říkat, co chtějí, biznis a podnikatelé si také mohou říkat, co chtějí, no ale my máme naši korunu rádi.
1: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Pane Hartle, říkám si, to jak popisujete dnešní dobu, že na to sociologie tak nějak musí reagovat. Třeba Andrej Babiš má jenom na Facebooku 600 tisíc sledujících. Dá se říct, že to je taky rychlý sociologický průzkum podle toho, kolik mu tam dají lidé lajků nebo takzvaných, nebo o čem debatují pod těmi jeho příspěvky?
0: Já bych rád řekl, že to je hledisko zcela zavádějící. A dám příklad z minulosti, kdy si mi jeden redaktor z rozhlasu položil otázku, jak výrazné vítězství zaznamenají protievropské strany. A já jsem říkal, to je velmi jednoduché, pohoří, protože nebudou mít vůbec nic. A z druhé strany se ozvalo, a vy už jste takový starší člověk, vy asi nesledujete sociální sítě, protože byste věděl, že ten protievropský tón je zcela jednoznačný a dominující. A já jsem říkal, ano, ale týká se to na sítích a ve skutečnosti to bude jinak. Bylo to přesně tak, jak jsem říkal. Protievropské strany pohořely, ale rád bych si představoval, že to je tak jako v začátku sítí, ale ten problém je, že i ta hlavní mainstreamová média čerpají z těch sítí svoji inspiraci. Pokládají to za jakési, třeba pokřivené, ale přesto zrcadlo, a než vyrazit mezi lidi a namáhavě se jich ptát, tak si sjedu, co je prostě na síti.
1: Snažíme se v Českém rozhlase jinak.
0: Ano, to je dobře. Já taky mám Český rozhlas rád, ale vlastně takhle se ten tón nepřímo přenáší i do těch hlavních médií, protože alespoň to nastoluje tu agendu a vlastně nikdo si nedovolí ten hlavní proud té agendy nějakým způsobem popřít. A to, kam jsem chtěl dospět, je, že jsem byl rád, že takzvaný zdravý selský rozum se nedá opít těmi sociálními sítěmi. A teď je mi z toho trochu úzko, protože si myslím, že krůček po krůčku ty sociální sítě získávají na relevanci. A v názorech politiků a těch různých politických marketérů, kterých se objevilo jako hub po dešti, tak ty mají sociální sítě za alfu omegu všeho.
1: Hostem Interview Plus byl zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartle. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Ano, těšilo mě.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny popolední. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Moderní ruský raketový a dronový útok zabil v Kyjevě okolí 15 lidí, zraněných je přes 80. Od upálení kazatele Jana Husa uplynulo 611 let. Anglie a Norsko postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Kolona kvůli nehodě popojíždí po dálnici D1 u Vyškova směrem do Brna a bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů. Je pondělí 6. července. Hezké poledne přeje Kateřina Cousirisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rusko po 4 dnech opět mohutně zaútočilo ze vzduchu na ukrajinskou metropoli Kyjev. Podle tamních úřadů zemřelo 12 lidí a asi 60 bylo zraněno. V kyjevské oblasti zemřeli 3 lidé a další utrpěli zranění.
4: Kyjevské telegramové kanály zaplnila videa z nočního ruského útoku. Jsou na nich vidět a slyšet exploze i hořící domy ve 4 městských částech. Nejhůře byl poškozený podilský obvod, kde raketa zničila jeden z domů od 9. po 5. podlaží. Záchranáři doteď prohledávají trosky všech 30 zničených nebo silně poškozených budov. Ministr obrany Michailo Fedorov se ještě dnes spojí se svými západními partnery, aby je naléhavě požádal o urychlené dodávky raket do systému Patriot. Protivzdušné obraně se podle předběžných informací nepodařilo sestřelit žádnou ze 6 nadzvukových střel Zircon ani z 23 balistických raket Iskander-M. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ukrajina potřebuje podle šéfky Evropské komise naléhavě posílit protivzdušnou obranu. Ursula von der Leyenová řekla, že to bude tématem zítra začínajícího dvoudenního summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Metropole se připravuje na příjezd lídrů z asi 40 zemí.
5: V Ankaře je podle televize TRT 70 000 policistů a četníků, kteří zavírají ulice. Na demonstraci proti summitu NATO pozatýkali turecké úřady přes 100 členů turecké komunistické strany. Nejen v Ankaře, ale turecká policie podle agentury AFP už 2 týdny zatýká bez udání důvodu i opoziční politiky, novináře, právníky nebo ekologické a lidskoprávní aktivisty. Do Ankary poletí český prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, vedení Evropské unie nebo asijští spojenci aliance. Americký prezident Donald Trump se tam setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i syrským vůdcem Ahmadem Šarou. Spojence z NATO Trump poslední měsíce kritizuje pro nezapojení se do jeho války proti Iránu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Česko si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků anebo hromadění majetku.
6: Jan Hus se zabýval i českým jazykem a pravopisem. Zasloužil se například o zavedení diakritických znamének. Jeho odkaz je tak ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
7: Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
6: Husovu smrt si jeho příznivci začali neoficiálně připomínat už v roce 1416. Oficiálně se ale 6. červenec stal památným dnem v roce 1920. 25. Státním svátkem se den Husova upálení stal v roce 1990. Dnes si můžou lidé výročí připomenout například při tradiční bohoslužbě v pražské betlémské kapli, kde Hus před více než 600 lety kázal. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
8: A Jana Husa si Češi připomínají tradičními bohoslužbami. Celodenní program je i v jeho rodném městě Husinci. Je tam reportérka Eva Dubská-Petrová.
9: Desítky lidí před chvílí vyšly z modlitebny církve bratrské, kde se uskutečnila každoroční ekumenická bohoslužba. Byla určená pro všechny věřící bez ohledu na jejich církev. Další bohoslužba je v plánu od 17.30 v Husově kapli. Tu už povede kazatel církve československé husitské. Návštěvníci města si můžou prohlédnout Husův rodný dům s vnitřními expozicemi. Kulturní program, včetně koncertů a divadel, se pak odehrává v Dolním parku a na zahradě centra mistra Jana Husa. Z Husince Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Milost pro fotbalistu Spojených států Folarina Balogana vyvolalo mezinárodní skandál. Nejlepší americký střelec na mistrovství světa může v noci na zítřek nastoupit v osmifinále proti Belgii poté, co FIFA zrušila jeho trest za předchozí vyloučení. Své rozhodnutí nijak nekomentovala. V případu se angažoval prezident Donald Trump.
10: Trump veřejně označil zrušení trestu pro Balogana za nápravu nespravedlnosti. Podle agentury AP i deníku New York Times kvůli tomuto případu americký prezident osobně volal šéfovi Mezinárodní fotbalové federace FIFA Giannimu Infantinovi. S tím má Trump blízké vztahy a dostal od něj v prosinci nově zavedenou cenu míru FIFA. Belgická fotbalová asociace nese rozhodnutí nelibě a kouč Belgie Rudy Garcia to přirovnal k aprílovému žertu. Krok FIFA kritizují i belgičtí politici napříč spektrem. Socialisté podle magazínu Politico napsali, že FIFA ohýbá pravidla, aby se vlichotila Trumpovi a že šampionát tím ztrácí veškerou důvěryhodnost. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál.
8: Evropská fotbalová asociace UEFA označila rozhodnutí FIFA za nepochopitelné. Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
11: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
12: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
11: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
13: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
11: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Hollywoodský herec Harvey Keitel uvedl na Karlovarském festivalu snímek Špinavé ulice. Právě v tomto celovečerním filmu Martina Scorsese ho před více než půl stoletím debitoval. Americkou filmovou hvězdu přivítali diváci ve velkém sále hotelu Thermal pozdě večer. Byl u toho i reportér Martin Hrnčíř.
14: Stovky nadšených fanoušků čekali na Harveyho Keitla už před sálem na červeném koberci. Návštěvníci se tlačili u zábran, zatímco jim herec podepisoval fotky. V sále se pak divákům za bouřlivého potlesku lehce uklonil a v odlehčeném tónu zaspomínal, že začátky jeho kariéry nebyly lehké. Když totiž natáčeli Špinavé ulice, tak nedostával plac a s režisérem Martinem Scorsesem si navzájem kupovali jenom sendviče. Po úvodu Harvey Keitel usedl do červené sedačky společně s manželkou a synem, aby se podívali na film. Ve stejném sále bude mít už za pár hodin premiéru také nový časozběrný dokument Heleny Třeštíkové. Ta sledovala desítky let zpěvačku Báru Basikovou. Portrét ukazuje jak její rockové začátky, tak výrazné muzikálové role, ale i intimní osobní život zpěvačky, která otevřeně mluví o depresích, slávě i samotě. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
15: Tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále wimbledonských dvouher, kde už je z nedělního programu Karolína Muchová. Jiří Lehečka se večer utká na centrálním dvorci s vítězem nedávného Roland Garros, Němcem Zverevem. Linda Nosková narazí v pozdních odpoledních hodinách na loňskou šampionku Australian Open, Američanku Kýsovou. A Marie Bouskovou čeká zhruba za dvě hodiny duel s Belgičankou Mertensovou, se kterou má zatím vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů. Ten poslední na tvrdém povrchu ale Bousková hladce ztratila.
16: Tak je to odveta, tenhle rok mě porazila lehce v Dubaji, takže já se na ní připravím, podívám se, jak hraje, co tady hraje teďka na trávě a počinu si a nechám tam zase všechno.
15: A na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku postoupili do čtvrtfinále Anglie a Norsko. Angličané porazili 3-2 Mexiko, Norové 2-1 Brazílii. Právě ve čtvrtfinále narazí Anglie s Norskem na sebe.
17: Nehoda na D1 u Vyškova, překážka na pražském okruhu. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna čekejte stále komplikace u Vyškova. Na kilometru 228 řeší nehodu osobního auta do středových svodidel. Kolona začíná u dálniční křižovatky na Olomouc na kilometru 230 a zdržení pak asi 15 minut. Na pražském okruhu z D1 směr letiště opatrně v Cholupickém tunelu. Na 9. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Na místě policejní hlídka, vybočuje se. A na dálnici D8 tam je ucpaný výjezd z České republiky do Německa. Kvůli kontrolám na německé straně kolona začíná už před státní hranicí na 91. kilometru, opatrně dobržďuje se mezi tunely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25, na horách většinou naměříme kolem 15. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku dnes s Vladimírem Krocem.
19: Je reálné, že by Spojené státy udělili Ukrajině licenci na výrobu systému protivzdušné obrany Patriot? Dají se obřady spojené s pohřbem bývalého duchovního vůdce Iránu považovat za referendum o nynějším vedení v Teheránu? A co vše obsahuje nově zpracovaná digitální databáze spisů Jana Husa? Je důležité, aby spojenci na summitu NATO v Ankaře přijali silná rozhodnutí na podporu ukrajinské protivzdušné obrany. Po dalším rozsáhlém ruském útoku na Kyjev to dnes řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Chce především více systémů protivzdušné obrany Patriot. Útok na ukrajinskou metropoli a její okolí si podle něj vyžádal přinejmenším 14 obětí a kolem 76 zraněných. Rusko podle Zelenského na Kyjev zaútočilo 68 raketami a více než 350 drony. Ve vysílání vítám Adama Siberu, analytika online deníku Kyjev Independent. Dobrý den.
20: Zdravím z Kyjeva, dobrý den.
19: Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zasáhlo vojenské a energetické cíle. Jaká je skutečnost, která místa v Kyjevě zasáhly ruské balistické rakety?
20: Těch úderů byla spousta, ale v Podolském rajoně, Holosijském, Darnickém i Oboloni byly zasaženy bytové budovy. Jedna z nich střelou Cirkon, vlastně možná už se diváci nebo posluchači viděli ty záběry, ale v žádném případě se o vojenské objekty nejednalo.
19: Dokud rakety pro systémy Patriot zůstávají ve skladech spojenců, jen to Rusko povzbuzuje, aby dál porážilo obytné domy. Spojené státy a Evropa mají dost síly tento teror zastavit. Tak to řekl prezident Zelenský. Jaký arzenál má protivzdušná obrana aktuálně k dispozici?
20: Tak všechny detaily tady v tom se musím přiznat nevím, ale všeobecně se ví, že je velmi málo raket do systému Patriot a z těch systémů samotných by se hodilo víc. Dále má Ukrajina svoje buky, ale vlastně na hypersonické střely a střely s plochou dráhou letu je to nedostatečná obrana.
19: Prezident Zelenský po předchozím mohutném náletu na Kyjev naléhavě požádal o další patrioty. Co víme o jejich možných dalších dodávkách na Ukrajinu?
20: Takže se o tom jedná. Ukrajina v tomto samozřejmě bude nabízet svoje, řekněme, jako výměnu nebo v rámci spolupráce svoje zkušenosti s drony, zejména tedy interceptory, a nadále se bude snažit vyvíjet to, co může doma. Ale jak už jsem naznačoval v předchozí odpovědi proti některým hypersonickým střelám, je Patriot nejúčinnější a bohužel patriotuje po vlastně celém světě, nejen v Ukrajině, relativně nouze a zároveň je vlastně velmi složitý vyrábět, trvá dlouho.
19: Prezident žádal také o licenci na jejich výrobu. Je reálné, že by mu Trumpova administrativa mohla vyhovět?
20: Nevím, jak moc je to reálné, ale reálné určitě, že se o to Ukrajina pokusí a jak už jsem říkal, tak vlastně nabídne ty svoje zkušenosti, které dnes vlastně už pomalu i Trumpova administrativa vlastně přichází na to, že válka se tak strašně rychle změnila, že a tak strašně moc, že ukrajinské zkušenosti, zejména v oblasti dronů, jsou nedocenitelné a myslím, že Ameriku to velmi zajímá, takže z tohohle pohledu si to dovedu představit.
19: Co to načasování? Dají se nové intenzivní nálety na Kyjev a další města chápat jako Putinův vzkaz nadcházejícímu summitu NATO?
20: Ono to je jedno s druhým, ano, dá se to tak chápat, ale nezapomínejme, že vlastně tyhle ty teroristické útoky Ruska na ukrajinské města se dějí od začátku války pravidelně. A vlastně, jak říkal i prezident Zelenský, čím méně protivzdušné obrany je, tím víc to Rusko k těmto útokům vybízí. Vlastně Rusko rozumí jenom síle a pokud my budeme mít silnou obranu, ono bude útočit méně.
19: Jaké to má psychologické dopady na lidi nejenom v Kyjevě, ale i v dalších městech?
20: No tak samozřejmě, že strašné, ale pokud se ptáte na to, jestli se někdo v Ukrajině probudil s tím, že se chce Rusku vzdát, tak to v žádném případě. Ale samozřejmě teď v Kyjevě vlastně tento týden dva ohromné útoky, počet obětí v součtu obou těch dvou se blíží k 50. Každá čtvrť vlastně měla nějaký zásah, takže skutečně každý občan, vlastně každý obyvatel Kyjeva to slyšel a zná někoho, kdo byl tím útokem přímo ovlivněn. Nedej bože, zná i někoho, kdo zemřel, takže samozřejmě, že to nejsou pozitivní noviny.
19: Ukrajina požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Co si o toho slibuje?
20: Pardon, ještě jedno, teď mi to trošku vypadlo.
19: To svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN, může to něco změnit?
20: Těžko říct, ale určitě chce projednat vlastně pokračující válečné zločiny a i řekněme, nechci říct teď relativizaci, ale takovou jako pasivitu, ze kterou vlastně západní svět a spojenci už tohleto přijímají téměř jako každodenní reálnost bez nějakých větších reakcí.
19: Ukrajinské dronové útoky dnes poškodily ruské přístavy Vysocka, Ust-Luga v Baltském moři a dočasně připravili o elektřinu Sevastopol, největší město na okupovaném ukrajinském polostrově Krym. Jakou odezvu má na Ukrajině tahle ta vzdušná kampaň, včetně úderu na ropné rafinerie v hloubi ruského území?
20: Tak to jsou pozitivní zprávy, protože vidíme, že Rusku dochází pohonné hmoty a vlastně i trošku ze zoufalství provádí tyhle ty útoky, které se bohužel vlastně ty na ukrajinské civily a města, které se bohužel musí vydržet. Ale zprávy o tom, že na Krymu dochází k logistickému kolapsu, jsou samozřejmě, řekněme, taková spruha jak pro zbrojní síly Ukrajiny, tak i pro samotné Ukrajince, kteří na návrat Krymu čekají už 12 let.
19: Adam Sibera, analytik online deníku Kyiv Independent. Děkuji vám, nashledanou.
20: Díky, nashled.
19: Teheránem prochází smuteční průvod, který je součástí šestidenního pohřbu iránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Rakev z Chameneího pozůstatky zahlená do vlajky se s rakvemi několika jeho příbuzných projíždí ulicemi metropole na mezinárodní letiště, odkud budou převezeny k dalším obřadům do šíjického poutního města Kom. Duchovní vůdce a jeho blízcí přišli o život 28. února při úderech, kterými Spojené státy a Izrael zahájili několika měsíční nálety na strategické objekty v Iránu. To další už s iránistkou a arabistkou Lenkou Hrabalovou. Dobrý den.
0: Dobrý den.
19: Podle britského týdeníku Economist režim doufá, že pohřeb Chameneího bude významnou demonstrací jeho síly. Daří se to podle vás?
0: Podle mě se to daří, protože tento pohřeb tak vlastně není jenom jako náboženským obřadem nebo nějakou tou tryznou, ale je taky vlastně politickou událostí nebo demonstrací moci toho režimu, který vlastně ukazuje svoji kontinuitu, ukazuje to, že nebyl poražen, nebyl zničen a ukazuje to, že pokračuje v nějakých nastolených kolejích, byť samozřejmě to, co se nám snaží jako skrz ten pohřeb podávat, tak nemusíte realitě úplně odpovídat, ale vlastně ta kontinuita je tak docela zásadním motivem, stejně tak jako ukazuje svoji schopnost mobilizovat miliony lidí.
19: Do smutečných akcí se zapojily hvězdy populární hudby se žalospěvy k odkazu Chameneího. Miliony státních úředníků dostali na tyto dny volno, hotely snížily ceny na polovinu, tisíce autobusů svážily obyvatele na pohřební obřady. Dá se za těchto okolností posoudit, jaká část těch davů v ulicích se účastní smutečných akcí dobrovolně a opravdu vyjadřuje podporu režimu?
0: No, to vlastně je v podobných situacích docela problém, protože podobné státy, podobné autoritářské státy, tak vlastně, jak jste říkala, tak oni tam ty lidi svážejí, oni ty lidi motivují, jim dávají volno, takže je otázkou, kolik těch lidí opravdu přišlo dobrovolně. Ale my nesmíme zapomínat na to, že část Iránců, nezanedbatelná část Iránců, režim opravdu podporuje. A vedle toho jsou to lidé, kteří zesnulého ajatoláha jako vnímali jako náboženskou figuru a chtěli se účastnit, chtěli prostě přijít vzdát nějaký hold. Takže já bych jako se nebála předpokládat, že velká část těch lidí tam dobrovolně opravdu bude a vlastně navzdory tomu, že tam teda docházelo k nějakému svážení lidí, tak stále prostě bavíme se o předměstích, bavíme se o venkově, bavíme se o té konkrétní části společnosti, kterou tato akce určitě mohla přitáhnout.
19: Podle analytiků by pohřební akce mohly naznačit, jestli mají ve vedení režimu navrch stoupenci tvrdé linie vůči USA, anebo takzvaní pragmatici. Vy tam nacházíte nějaké vodítko, nebo už je delší dobu jasné, že moc pevně drží především tvrdé jádro revolučních gard?
0: Já tam v tuto chvíli žádné vodítko nebo nějaké žádné výrazné vodítko nevidím. Tam probíhaly různé spekulace o tom, kdo se objevil, kdo se neobjevil, ale samozřejmě ten pohřeb je několika dní, takže ti lidé přicházejí postupně a v tuto chvíli režim se opravdu snaží ukázat, že se jedná o jako jednotnou sílu a že tam žádné rozkoly nejsou, takže to je vlastně to tam jako hraje velkou roli. Nicméně jako my tam můžeme pozorovat velmi silné zastoupení revolučních gard, o kterých se aktuálně uvažuje, že, nebo o kterých se předpokládá, že převzali, nebo že teďka nich, no, byli schopni se přetáhnout větší část rozhodovací schopnosti toho státu, nebo rozhodovací moci toho státu, takže to tam jako se spousta lidí na to odkazuje, ale v tuto chvíli bych řekla, že se tam je nějaký jako jednoznačný klíč.
19: Nástupce Alího Chameneího, jeho syn Močtaba, se pohřebních akcí neúčastní na rozdíl od svých tří synů. Jak důvěryhodné jsou odhady, že je to on, kdo vydává strategická rozhodnutí a že mu podřízeno to v uvozovkách kolektivní vedení země, které má vliv na zásadní kroky, ale zodpovídá se nejvyššímu duchovnímu vůdci?
0: To je vlastně asi teďka jedna z největších současných otázek. Močtaba Chamenei tak se neobjevil od války. Uvažuje se, no, říká se, že je zraněný, říká se, že se ho nepřivezli kvůli bezpečnostním otázkám, protože vlastně Izrael řekl, že vlastně Močtaba je legitimním cílem, takže nechtěli, aby jim další vůdce zemřel. V tuto chvíli prostě my opravdu nevíme, co s ním je a nevíme, kdo aktuálně v té zemi rozhoduje, jestli to je on anebo nějaká jako skupina blízkých, jemu blízkých nebo nějaký prostě kolektiv lidí, kteří se prostě formovali nebo který se formoval v průběhu posledních let. V tuto chvíli opravdu odhady jsou různé a není nikdo, kdo by to byl spolehlivý, kdo by to byl schopný spolehlivě odpovědět.
19: Ve druhý den pohřbu ajatoláha Chameneího se v mešitě v Teheránu sešlo víc lidí než v sobotu a zazněly i výzvy ke smrti amerického prezidenta Trumpa. Napovídá průběh Chameneího pohřbu i něco o pozici režimu k plánovaným rozhovorům o mírové dohodě s Trumpovou administrativou?
0: My jsme si uvědomili, že tady tyhle hesla tak v iránském prostředí nejsou ničím novým. Je to vlastně součást revoluční retoriky, která je tam přítomná od revolučního roku 1979 a vlastně při prvních masových akcích tyhle hesla se objevují a nedá se z nich odvodit. Vlastně jsou to hesla přítomná v tom davu, která nic nevypovědají o státní politice ani o současném jako diplomatickém úsilí toho státu.
19: A jaké vyhlídky tedy podle vás mohou mít chystaná jednání Teheránu a Washingtonu?
0: Já se tady na tu budoucnost vlastně nerada odpovídám, protože už tam v tuhle chvíli došlo k tolika překvapením, že si myslím, že tam vlastně lze očekávat a prakticky cokoliv, jak americká strana je poměrně nevyzpytatelná a ta iránská do jisté míry taky, takže neodvážím se hádat.
19: Říká iránistka arabistka Lenka Hrabalová. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
0: Naschledanou.
19: Badatelé z Masarykovy univerzity v Brně vytvořili databázi všech spisů kazatele a církevního reformátora Jana Husa. Zahrnuje informace o přibližně 500 latinských a českých rukopisech, starých tiscích a dalších pramenech. Teolog a kazatel Jan Hus, který působil na přelomu 14. a 15. století, napsal přibližně 140 spisů, traktátů, výkladů a kázání. Poměrně obsáhlá je také korespondence. Pro církev psal latinsky, pro lid česky. Jeho učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší církve. Pro své názory byl 6. července 1415 upálen. U telefonu je Pavel Ševčík z Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
19: Ve středověku byly Husovy texty jako kacířské často ničeny. Jak se tedy jejich obsah nebo i přepisy ústních kázání podařilo dochovat?
1: No, já bych asi nemluvil úplně o cíleném ničení Husových textů. To postihlo spíš jeho předchůdce, respektive inspirátora, anglického teologa Jana Wyclifa. V případě těch Husových spisů můžeme mluvit spíš o nějakém, řekněme, cílenějším opisování těch jeho textů pod záminkou, řekněme, přístupu poznejme, musíme znát svého nepřítele, aby jsme mohli vyvracet jeho zvrácené myšlení. Takže vlastně ty jeho texty byly opisovány, aby se k ním potom posléze mohly příslušné autority nějakým způsobem vymezovat. Řada tady těchto opisů byla potom svazována do tematických kodexů, ať už to byly texty přímo od Husa, nebo potom obecně od nějakých, všeobecně tenkrát kacířů, a tady tyhle rukopisy byly potom uchovávány jak v klášterních knihovnách, tak potom posílány do kostnice jakožto podklad pro tribunál, který Husa měl soudit a podobně.
19: Z Husových rukopisů se zachovaly jenom úryvky, krátké poznámky. Co v nich stojí a jak se podařilo je dochovat?
1: Tak je otázka zase, vždycky je nějaká otázka, jestli mluvíme o Husových rukopisech jakožto o jeho autografech, těch máme opravdu hrstku, a nebo jestli mluvíme o Husových spisech jakožto jeho textech, které potom byly následně opisovány. Těch autografů, těch máme opravdu, já nevím, můžeme počítat do 10, a jeden z nich třeba obsahuje opisy Wyclifových děl, které jakožto student pořizoval, a tam asi už začala ta jeho fascinace jeho učením, tím Wyclifovým, nebo respektive jeho inspirace. A tam máme vlastně 4 Wyclifovy spisy a k ním potom nějaké dělčí marginální glosy Husovy, například jedna z nich nás informuje o tom, že Hus si poznamenal, že tady na tomto místě dal teda Wyclif Aristotelovi co proto, a jsou to v podstatě jeho studentské poznámky. Pokud bychom hovořili o těch textech ve velkém, tak tam máme vlastně dochována celá jeho díla, případně nějaké opět jeho poznámky, které byly dále zase opisovány.
19: A komu zejména je ta nová databáze určená, co všechno se z ní dá vyčíst?
1: No, cílíme tou databází jednak na vědeckou obec, které chceme usnadnit bádání v otázkách, které se Husa týkají, ať už je to jeho literární činnost, teologická činnost, kazatelská, a taky samozřejmě laické veřejnosti, která by se chtěla o Husovi dozvědět víc, která by si chtěla třeba přečíst nějaký jeho spis v českém překladu nebo v latinském originále. A těch možností je strašná spousta.
19: Databáze navazuje na více než 100 let dlouhou tradici zpřístupňování Husova literárního díla. Dá se to chápat tak, že teď je to úsilí završeno, anebo ji budete dál doplňovat?
1: Kdybychom mohli říct, že to úsilí je završeno, bylo by to úplně skvělé, ale jak to platí obecně v historii, tak bádání nikdy není u konce, protože vždycky na vás může z nějakého zapadlého regálu, nějaké místní tilčí farní knihovny vyskočit nějaký nový opis Husova spisu, který nás třeba posune blíž k tomu původnímu znění, protože nám může přinést nějaké dosud neznámé úryvky, pasáže nebo třeba celá díla. Takže spíše ta databáze takovým přehledem toho, co o Husovi a jeho literární činnosti víme teď, a s každým dalším badatelským zápisem, záznamem, dalším posunem, tak tu databázi dále zpřesňujeme, doplňujeme, přidáváme nově objevené rukopisné zlomky, které se třeba podaří nalézt, to se nám stalo zrovna nedávno, a nebo prostě bude průběžně aktualizována tak s tím, jak ten výzkum bude dál pokračovat.
19: A co bylo při přípravě databáze konkrétně vaším úkolem?
1: Já jsem byl takový můstek mezi tím badatelským týmem medievistů a tím technickým řešitelem té databáze, což byla vlastně struktura Linda Tklariat, která funguje na Masarykově univerzitě, mimo jiné, a komunikoval jsem vlastně s architektem toho vnitřního uspořádání, s Josefem Švarcem. Tak a přeze mě se přelívala ta původní stará struktura databáze a já jsem ji zpřesňoval, doplňoval, přidával jsem tam odkazy na paměťové instituce, které ty stávající rukopisy třeba uchovávají, aby jsme badatelům usnadnili přístup k těm originálům.
19: A jak složitý ten přístup je, nebo kde tu databázi najít, vyhledat? Už jenom stručně.
1: Tak pokud, co jsem měl možnost teďka už si několikrát ověřit, tak ve chvíli, kdy zadáte nějaké Husovo dílo do Google, tak už vám tam na prvních pozicích často vybíhá odkaz přímo na naši databázi, ale pokud by se tak náhodou nestalo a člověk by si chtěl tu databázi opravdu jako prolétnout, dostane se k ní buď přes webové stránky našeho týmu, to znamená hus.filmuni.cz, anebo přímo zadá mihu.muni.cz a je tam.
19: Pavel Ševčík z Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Naschánou.
1: Naschledanou.
4: Dobré odpoledne, je půl jedné.
18: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové naléhavě potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Uvedla, že to bude jedním z témat nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Šéfka unijní exekutivy tak na síti X reagovala na noční masivní ruské útoky na Kyjev a okolí, které podle tamních úřadů nepřežilo nejméně 12 lidí a asi 60 utrpělo zranění. Před takzvanými katalogovými podvodníky varuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Do poštovních schránek chodí v posledních týdnech podnikatelům výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. Čínská armáda v Tichém oceánu z ponorky zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Informuje o tom agentura Nová Čína s tím, že šlo o rutinní součást každoročního vojenského cvičení. Australská ministryně zahraničí Penny Wongová uvedla, že Čína Canberru o plánované zkoušce informovala. Situaci nicméně označila za destabilizační. Taky japonská vláda řekla, že informace o testu obdržela a vyzvala Peking, aby svůj záměr přehodnotil. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. V Teheránu začal smuteční průvod, který je součástí pohřbu iránského bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Jeho rakev, zahalená do iránské vlajky spolu s rakvem jeho příbuzných, se ulicemi hlavního iránského města přepraví na mezinárodní letiště Mehrabad. Tělo letecky přepraví do Iráku na další ceremonie, pak ho vrátí zpátky do Iránu. Chamenejího pohřbí ve městě Mašhad, kde se narodil. Duchovní vůdce zemřel při leteckém útoku z února, kdy Izrael a Spojené státy začaly válku proti Iránu. Hasiči krátce před polednem po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně-Bystrci. Dva hasiči se lehce zranili, jinak se nikomu nic nestalo. Kvůli požáru se v noci evakuovalo asi 20 lidí z okolních domů. Příčina požáru není zatím známá. Škody se odhadují na několik milionů korun. A Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Ta ho kvůli tomu označila za kacíře a během kostnického koncilu v roce 1415 odsoudila. Církevního reformátora si dnes Češi připomenou od 15 hodin třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlémské kapli. Právě tam před více než 600 lety kázal. Odpoledne zůstane zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, na východě Moravy ojediněle i s bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy bude až 25. Tolik zprávy a teď už nás čekají názory a argumenty.
5: Kolik by měl rezort školství dostat navíc v rozpočtu na příští rok? Brzdící ceny bytů i nájemného, či 250. výročí americké nezávislosti. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
18: Názory a argumenty.
5: Ministryně financí Alena Schillerová během letních měsíců vyjednává s jednotlivými ministry o jejich rozpočtových požadavcích pro své rezorty na příští rok. Jak Schillerová řekla České televizi, oproti letošku požadují ministři přes 100 miliard navíc. O tom, kolik miliard navíc by měl do rozpočtu dostat ministr školství Robert Plaga, uvažuje šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
21: Když byl Robert Plaga poprvé ministrem školství ve vládě Andreje Babiše, vzrostly platy učitelů i výdaje na vzdělávání jako nikdy předtím a nikdy potom. Tož ovšem neznamená, že se mu to podaří teď zas, i když by to bylo na nejvíc žádoucí a pro budoucnost země blahodárné. Jenže se výrazně změnila doba i Babišova vláda. Platy učitelů v poměru k průměrné mzdě v ekonomice se až do roku 2017 držely na úrovni 106%, tedy hluboko pod vyspělými zeměmi, kde jsou dlouhodobě kolem 130%. Za první vlády Andreje Babiše a Roberta Plagy pak do roku 2021 rychle rostly, až na 125%, nejvíc v historii. Jenže potom přišel kabinet Petra Fialy s ministrem školství Mikulášem Bekem a platy klesly na 108%. Politici mají všechna tato data a mnoho dalších pro své rozhodování ve studiích think tanku IDEA. Především o učitelských platech se v debatách o školských rozpočtech nemluví náhodou. Výdaje na něj jsou totiž jejich nejvyšší položkou a především právě lidé před katedrou zásadně ovlivňují kvalitu výuky. Oni jsou podle všech průzkumů domácích i mezinárodních rozhodující proto, jak úspěšně i příjemně absolvují děti základní školu a jak jsou připraveny na další život. A platy, také důvěryhodnost a předvídatelnost jejich vývoje, mají podstatný vliv na to, kdo se hlásí na pedagogické fakulty, kdo jde opravdu učit, nebo zda naopak ti nejlepší přestupují jinam. Současná vláda slíbila, že na konci volebního období budou učitelské platy 75 tisíc korun, což je podle studie IDEA nikoli 130% průměrné hrubé mzdy, jak ukládá zákon, ale 122%. Robert Plaga situaci komentoval. Ideální rozpočet je ten, který naplní vládní programové prohlášení. Pokud chceme, aby naše děti učili ti nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotni zaplatit. Takže rozhodně se bavíme v desítkách miliard korun. Konec citátu. Experti z 26 organizací zabývajících se vzděláváním navrhli a oslovili premiéra a ministryni financí, aby rozpočet školství v roce 2027 byl minimálně o 50 miliard korun vyšší než letos. Výsledná částka 334 miliardy přitom odpovídá podílu HDP, který v průměru dávají na vzdělávání vyspělé země a k jehož dosažení se v programovém prohlášení zavázala vláda Andreje Babiše. To všechno zní správně a logicky. A teď jaká je politická realita? Požadavky na rozpočet 2027 budou enormní. Desítky miliard na obranu, zdravotnictví, víc půjde na důchody, na obsluhu státního dluhu, naplnění mnoha koaličních slibů. A k tomu vláda nemíní zvyšovat daně, ovšem schodek rozpočtu má také své limity. To je neřešitelný rozpor ve vládním programu od samého začátku. A současná koalice vzdělání nepřeje. Robert Plaga by tak měl rozumně sledovat dva hlavní cíle strategie vzdělávání 2030+, změnu výuky pro 21. století a snižování nemravných a ekonomicky ničivých rozdílů v přístupu ke vzdělávání. Když pohne s vysokými školami, jen dobře. Desítky miliard navíc pro školství na příští rok jsou tou nejlepší investicí do budoucnosti země, nejen do životní úrovně, ale i do kvality demokracie. A spolu s obranou tak dává smysl vynaložit peníze na vzdělávání i za cenu vyššího zadlužení.
5: To byl komentář šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty. Bydlení a jeho dostupnost je jedním z nejpalčivějších problémů současného Česka. Nynější situaci na bytovém trhu komentuje analytička Hospodářských novin Julie Hrstková a upozorňuje, nabídka bytů prudce vzrostla, zatímco jejich ceny i nájemné brzdí.
6: Kdy jindy prodat byt, když ne teď? Ceny jsou na vrcholu, zájemci se předhání a nájemné roste do nebes. Aspoň tak to vypadá při letmém pohledu na propagační články realitních kanceláří a developerů. Ve skutečnosti aktuální situace začíná připomínat první pololetí roku 2022. Tehdy ještě dobíhal boom cen způsobený pandemií koronaviru a zdálo se, že poptávka je neomezená. Kvůli prudkému růstu úrokových sazeb a následně i cen hypoték v

0: Valuo.cz v květnu nabídková průměrná cena dokonce klesla. Meziročně nájmy stouply o necelých 5%. Nutno dodat, že i zde jde o reálné ceny. Ty nabídkové stále rostou do nebes. Majitelé možná už nemohou šponovat nájmy, nicméně v jejich prospěch hraje to, že nájemníci platí. Jak vyplývá z dat Asociace nájemního bydlení za první čtvrtletí, dosáhl počet neplatičů nájemného u velkých pronajímatelů pouhých 2,2% ze všech nájemníků, což je o 0,2% méně než v posledním čtvrtletí loňského roku a nejméně od podzimu roku 2022. Bydlení, alespoň to vlastnické, nebude přes cenové zpomalení pro každého. Zdá se však, že nyní nastala ona chvíle, kdy se trh nadechuje a nabízí chvilku odpočinku. Na trhu je podle serveru novinky.cz nejvíc nových projektů za poslední 3 až 4 roky. Prodávající jsou ochotně vyjednávat, pronajímatelé dorovnali inflaci a neženou nájmy rychle vzhůru jako v posledních letech. Otázkou je, jak dlouho tento odpočinek bude trvat. Zda půjde o předehru jako před 4 lety, kdy následoval rychlý růst úrokových sazeb, vysoká inflace, prudce klesly reálné příjmy a trh s nemovitostmi na pár čtvrtletí ochrnul. Nebo zda jde jen o důsledek nedávného boomu, po kterém nutně musel následovat návrat do stavu, kdy nájmy sledují vývoj příjmu a inflaci a ceny bytů rostou tak nějak uměřeněji, než je v Česku zvykem. Zásadní vliv bude mít nová legislativa. Poslanci v pátek nestihli schválit novelu stavebního zákona, která má celé stavební řízení změnit. Podle vlády k rychlejším stavbám, podle odborníků k nekvalitní výstavbě. A tak bude zásadní, v jaké podobě se nakonec největší novinky transformují do reality. K novele je totiž předloženo 130 pozměňovacích návrhů, takže bude záležet na tom, co se doopravdy schválí. Developři se předhání v tom, kolik tisíc či desítek tisíc bytů mají v plánu postavit. Ve chvíli, kdyby ceny šly skutečně dolů, je dost pravděpodobné, že svoje plány přibrzdí, protože v jejich zájmu není stavět levně. Další neznámou je úloha státu, respektive zhruba 8,5 miliard, které Česko získalo na podporu nájemního bydlení. Stanou se veřejné projekty reálnou konkurencí na trhu, která dokáže pohnout s cenami? Suchá statistika bydlení potvrzuje jisté ochlazení, ke kterému dochází už 2. až 3. čtvrtletí. Před námi je ale spousta neznámých na to, aby bylo možné říci, kterým směrem se realitní trh bude ubírat. Každopádně se zdá, že šance kupujících a prodávajících jsou po delší době aspoň vyrovnané, což je lepší než nic.
1: Situaci na českém trhu s byty komentovala analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. Pouhých 16% voličů přišlo v sobotu na Slovensku hlasovat v referendu. Jeho výsledky jsou tak neplatné. Aby platné bylo, musí podle slovenské ústavy přijít k referendu nadpoloviční většina oprávněných voličů. A to se zatím stalo pouze jedinkrát před 23 lety při hlasování o vstupu Slovenska do Evropské unie. U mikrofonu je editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
2: Slovensko má za sebou 10. referendum ve svojí novodobé historii. Podle očekávání se ho ale zúčastnilo málo lidí a proto bylo neplatné. Tak úplně překvapivé to nebylo. Termín hlasování stanovil prezident Peter Pellegrini na víkend, kdy Slováci věnovali pozornost všemu možnému, jen ne politice. Ve východoslovenské Levoči se konala největší mariánská pouť v zemi, kam každoročně míří 10 000 poutníků. Zároveň probíhal folklorní festival ve Východné, který kdysi zavedli komunisté právě jako akci, která měla odpoutat pozornost od levočské náboženské pouti, avšak časem se z festivalu stala zavedená a oblíbená událost. Pro účastníky těchto akcí to znamenalo, že pokud by chtěli v ten den splnit svou občanskou povinnost, museli by si předem zajistit voličské průkazy a najít si nějakou vhodnou hlasovací místnost. Jinými slovy, museli by sami od sebe vynaložit velké úsilí a na místě je tak otázka, komu by se do toho chtělo. Takže vcelku logicky mělo toto referendum v čase začínajících prázdnin a dovolených jednu z nejnižších účastí vůbec, a to ačkoliv témata referendových otázek byla docela atraktivní. Občané měli odpovědět na to, zda podporují doživotní rentu pro premiéra a chtějí

0: obnovit úřad speciální prokuratury a Národní kriminální agenturu, které v minulosti hrály klíčovou roli při odhalování korupce na Slovensku a po nástupu vlády premiéra Roberta Fica byly okamžitě zrušeny. Jinými slovy, svým hlasem mohli občané dát najevo, nakolik jsou znechuceni vládní politikou. I z tohoto hlediska vypadá pouze 16% účast jako poměrně velké fiasko. Předseda strany Demokrati Jaroslav Naď, který referendum inicioval a vedl kampaň na sběr podpisů, očekával, že k referendu přijde aspoň 20% občanů. Slabou útěchou mu může být, že drtivá většina z těch, co vážili cestu k volebním urnám, tedy více než 90%, dala najevo svůj nesouhlas s Ficovou politikou. Je dobře zmínit, že už za rok na podzim se konají na Slovensku parlamentní volby. Referendový výsledek je tedy varováním pro opozici, že nespokojenost občanů, o které se mluví na každém kroku a píše se o ní ve všech komentářích, ještě neznamená, že by dokázala natolik mobilizovat voliče, aby dorazili masově do hlasovacích místností. Pro koalici je to naopak zpráva, že pasivita občanů je velká a mnozí nevěří, že aktivní účast může znamenat změnu. Opozice si otestovala, že výsledky referenda odrážejí názor jen těch nejodhodlanějších Ficových odpůrců. Aby ale mohla pomýšlet na volební vítězství, musí ovšem dokázat oslovit i ty, kteří váhají nebo se za poslední roky stali vůči politice lhostejní. Jinými slovy, dospěli k názoru, že vhozením lístku do urny se stejně nic nezmění. A to je možná vůbec nejdůležitější poselství tohoto referenda. Už bez tak velká apatie ve společnosti se tak může ještě dál zvýšit. Pokud jde o referendum jako takové, zkrátka platí, že Slovensko není Švýcarskem. Tam se takto hlasuje celostátně několikrát do roka, k tomu ještě rozhodují občané v lidových hlasováních i o kantonálních a obecních záležitostech. Někde dokonce volí členy vlády, nebo rozhodují o rozpočtu. Ne, že by ve Švýcarsku pokaždé přišli hlasovat všichni, co na to mají právo. Vždycky jich je ale rozhodně víc než nedávných 16% na Slovensku. Jedním z důvodů, proč to mají Švýcaři jinak, je, že při vší kritice svým politikům v zásadě stále ještě důvěřují. A politici zase vědí, že mají občany brát vážně. Proto je aktivně nabádají k účasti, a to i u témat, která jim jsou nepříjemná nebo jdou proti jejím cílům.
1: O dalším neplatném referendu na Slovensku hovořila editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková. Ve Spojených státech vyvrcholily oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Přijetím deklarace nezávislosti na začátku července roku 1776 přerušilo 13 britských kolonií v Severní Americe vazbu na Londýn a de facto založilo dnešní Spojené státy. 4. července byla deklarace poprvé vytištěna. Glosu k tomuto výročí připravil publicista a vydavatel Neviditelného psa Ondřej Neff a nazval ji Soft Power jako fialový prášek.
2: V sobotu slavili Spojené státy americké své 250. narozeniny. Jen to považte, čtvrt tisíciletí. V té době jsme byli pár let za polovinou 300letého úpění a doba temna u nás vrcholila. V celé Evropě se mohlo o občanských svobodách mluvit jen na tajňačku. Revoluce ve Francii se teprve chystala a tehdy 18-letý pozdější revolucionář Robespierre teprve objevoval spisy Jean-Jacques Rousseaua. Tak tedy 4. července měli USA narozeniny. Třeba vám to přijde směšné, ale rád jim k svátku poblahopřeju. O existenci Spojených států jsem se dověděl jako malé dítě. Měli jsme doma kulatou škatuli s fialovými krystalky. Sypalo se to do vody a dělala se z toho limonáda. Od rodičů jsem věděl, že to rozdávala jakási UNRA. A série dětských Proč mě dovedla až k Americe. Jak jsem rostl, rozšiřovala se poznání. U sousedů odebírali humoristický týdeník Dikobraz. Tenkrát probíhala korejská válka. Spojené státy tam byly oblíbené téma, ukazovali tam zemi, která miluje bombardování, věší černochy a lidé se tam opíjejí silnou lihovinou zvanou Coca-Cola. To bylo v tom dikobrazu. Ale sousedovi starší kluci poskytli i jiný zdroj informací. Komiksy s Pepkem Námořníkem a psem Pluto, později kovbojky a učili mě píseň Ruty Šuty Arizona Texas. Jo, uteklo to. Když se ohlížím, zjišťuju, že v polovině mého života do mě hustily nejhnusnější pomluvy o Spojených státech. Obrázek jsem si ale dělal z toho, čemu se říká soft power. Cože to je? V podstatě je to kulturní působení v tom nejširším slova smyslu. Kniha, filmy, muzika. Ale taky třeba džíny, svoje první, jsem získal v Polsku. To byl tenkrát velký zdroj americké soft power. V polském kulturním středisku v Jindřišské ulici v Praze jsem byl pečený vařený. Dodnes vzpomínám na pocit štěstí, když jsem si tam koupil svoji první rock'n'rollovou desku. Když pak se všechno změnilo a mohl jsem dokonce do Ameriky jezdit, zjistil jsem, že tehdejší soft power mě nešedila, že je to opravdu ta velká svobodná země, jak se o ní psalo. Že se tam taky těžce žije, to nějak té svobodě patří. Když otcové zakladatelé podepisovali 4. července prohlášení nezávislosti, věděli, že je nečeká procházka růžovým sadem. Dali světu příklad. Někdy ho s větším či menším úspěchem následovali. Tomáš Garrigue Masaryk by si jistě přál, abychom byli v tom rychlejší a úspěšnější, ale snažíme se. I na něho tedy vzpomínám, když možná pošetile blahopřeji velkému národu ke 250letí svobody.
1: 250. výročí americké nezávislosti glosoval publicista Neviditelného psa Ondřej Neff.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A i v dnešní sváteční den připomeneme některé ze sledovaných komentářů uplynulého týdne, konkrétně budou dva. Pokročilé modely umělé inteligence, zahraniční politika Trumpovy administrativy a hrozba pro Evropu a vývoj její ekonomiky. To jsou témata komentáře zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče.
4: Že společnosti, které vyvíjí velké jazykové modely, hlásí každých pár měsíců pokroky, jsme si již zvykli. Teď abychom si ale zvykali i na to, že k nim bude mít přístup jenom někdo. A že to bude vláda USA, která o tom bude rozhodovat, což není dobrá zpráva pro Evropu. Nejprve se setkala s omezením, kdo k jejím novým modelům Mythos a Fable může přistupovat, společnost Anthropic. Když ji administrativa Donalda Trumpa nařídila, že její systémy jsou tak pokročilé, že je nesmí používat nikdo mimo USA, firma je radši zavřela pro všechny. Nyní si něčím podobným prošlo i konkurenční OpenAI. Pro jeho nový model ChatGPT s označením 5,6 zvolila americká vláda také tvrdé opatření. Startup jej má nechat v pomyslné karanténě, kde se k němu dostane jen hrstka vládou prověřených organizací. S ohledem na to, jaké škody by tyto modely mohly napáchat na poli kybernetické bezpečnosti, je obezřetnost Bílého domu na místě. Skutečně se blížíme do bodu, kdy můžeme o AI hovořit jako o svého druhu zbrani, kterou by nepřátelé mohli využít například k rozpoutání energetického blackoutu. Jenže když pozorujeme chování Donalda Trumpa a jeho okolí, tak fakt, že má moc blokovat umělou inteligenci, moc důvěry nevyvolává. Někdy je americký prezident protekcionista, někdy izolacionista, někdy se chová jako gangster. A každá z těchto poloh je nebezpečná. Zvlášť pro Evropu. Ta svého šampiona v umělé inteligenci, který by snesl srovnání s americkými nebo čínskými modely, nemá. Francouzský Mistral se sice snaží držet tempo. Francouzský prezident jej tlačí, kde může. Jenže Anthropic nebo OpenAI tým z Paříže prostě nedohání. S tím, jak AI proniká do nových a nových sfér lidského konání, je přitom otázka, kdo fakticky řídí její distribuci do světa, naprosto zásadní. Z ovlivňování toho, jaké modely jsou kde k dispozici, se může stát a nejspíš už stává nová dimenze geopolitiky. Evropa posledních pár let horečně řeší, jak se zbavit závislosti na USA v obraně. Jenže paralelně s tím upadá do jiného, potenciálně ještě nebezpečnějšího lokajství, a to na poli umělé inteligence. Ostatně, když nyní Donald Trump vyhlásil, ať se jen někdo opováží zavést na kolosy typu Microsoftu nebo Googleu digitální daně, mezi řádky se v tom dá číst i toto. Protože trest za takové opatření nemusí mít jen podobu nových cel, ale i restrikcí toho, k čemu se kdo dostane. A kdyby se Evropané nedostali k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence, ještě víc by to podvázalo jejich konkurenceschopnost, která je už bez tak hodně narušená naším dlouhodobým zaostáváním v rozvoji moderních technologií.
1: Slyšeli jste komentář zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče. A ještě druhá slíbená připomínka sledovaného komentáře z uplynulého týdne. Venezuela prožívá těžké dny. Dvě ničivá zemětřesení, která zemi na karibském pobřeží zasáhla, během několika desítek vteřin změnila životy milionů lidí. Přírodní katastrofa si podle oficiálních údajů ze včerejška vyžádala nejméně 3342 mrtvých a 16740 zraněných. Počet pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí, podle Organizace spojených národů jich ale může být na 50 tisíc. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
5: Už tak mimořádně chudá země, která roky balancuje na hraně hospodářského krachu, tak čelí další těžké zkoušce. Velkým testem ale prochází i zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington musí prokázat, že dokáže zvládnout rozsáhlou humanitární operaci i poté, co před rokem zrušil agenturu USAID, která po desetiletí představovala hlavní nástroj americké zahraniční pomoci. Je zřejmé, že kroky ministerstva zahraničí, které její agendu převzalo, budou bedlivě sledovány. Americký prezident několik hodin po katastrofě prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny pomoci a nařídil federálním úřadům zahájit rozsáhlou humanitární akci. V prvních hodinách Washington oznámil balík pomoci v hodnotě téměř 150 milionů dolarů, posléze přidal dalších 50 milionů. Do oblasti zamířily záchranné týmy, vojenská letadla, lodě i specialisté na logistiku a koordinaci záchranných prací. Nejde ale pouze o humanitární krizi. Zemětřesení se okamžitě proměnilo v geopolitickou zkoušku Trumpovy zahraniční politiky a zejména tzv. Donroeovy doktríny, Trumpovy interpretace Monroeovy doktríny, podle níž Spojené státy považují západní hemisféru za svou prioritní sféru vlivu a při jejímž prosazování jsou ochotné jít i do přímých zásahů. Venezuela v této strategii zaujímá mimořádné postavení. Po lednovém dopadení Nicolase Madura a nástupu Delcy Rodriguezové do čela země se vztahy mezi Washingtonem a Caracasem výrazně proměnily. Venezuela se stala jedním z hlavních symbolů nové americké politiky v regionu. Určitým paradoxem je, že ve stejný den, kdy Washington přislíbil Venezuelanům rozsáhlou pomoc, rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Trumpovy administrativy a umožnil pokračovat v rušení programu TPS, který poskytuje dočasnou ochranu lidem ze zemí postižených válkami nebo přírodními katastrofami. Loni byla tato ochrana zrušena mimo jiné právě pro Venezuelu. To však nemění nic na tom, co je nyní nejdůležitější. Venezuela potřebuje rychlou a účinnou pomoc. A právě ta bude hlavním měřítkem, podle něhož se bude posuzovat reakce Spojených států. Pokud uspějí, může katastrofa paradoxně posílit důvěru v to, že Spojené státy jsou stále schopny nést odpovědnost za region a že jejich nová zahraniční politika přináší konkrétní výsledky. Pokud však selže, otřesy, které zasáhly Venezuelu, jen prohloubí již značně poškozenou pověst Spojených států na mezinárodní scéně.
1: To byla publicistka Leona Šmelcová a jejím komentářem končí pondělní sváteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: 90kové léto.
6: Jaké bylo české kriminální podsvětí v 90. letech? Na temné časy vzpomíná manželka zavražděného Antonína Bieli.
7: Je to hrůza, můj nejhorší krok byl tam vstoupit.
8: Tam byla, do té rodiny,
7: jo? To byla jediná moje chyba, protože já jsem si s nima nerozuměla. My jsme se neměli rádi s mojí tchýní.
3: Devadesátkové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
9: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Slovensko se podle prezidenta Pellegriniho nezapojí do vojenské pomoci Ukrajině. Podnikatelé v Česku by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Na Jižní Moravě začali inspektoři z krajské hygienické stanice kontrolovat dětské tábory. Hezké pondělní odpoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutého podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury. Právě energetické a vojenské cíle byly podle ruského ministerstva obrany cílem masivních nočních útoků na Kyjev a okolí, které nepřežilo nejméně 15 lidí. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš říká.
10: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
9: V minulosti už se tento typ podvodu nebo snahy vylákat z podnikatelů peníze objevil. Teď se podle Jaroše může jednat o další vlnu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342. Přes 16 000 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou. V neděli se domů vrátili čeští záchranáři, kteří v zemi pomáhali s prohledáváním sutin. Soud v Albánii nařídil propustit demonstranty zadržené při protestech proti vládě a developerskému projektu spojenému s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Píše o tom agentura AFP. Ve čtvrtek demonstranti zablokovali zákonodárcům vstup do budovy parlamentu. Policie přitom zadržela 25 lidí. Soud dnes propustil 19 z nich. V Tiraně lidé už přes měsíc protestují proti plánované stavbě luxusního rezortu spojeného s Trumpovou dcerou Ivankou a jejím manželem Jaredem Kushnerem. Stavět se má v přírodní rezervaci na albánském pobřeží. Protesty se staly symbolem nespokojenosti s korupcí a ničením životního prostředí za vlády albánského premiéra Ediho Ramy. Posloucháte zprávy Plusu. Hygienici na Jižní Moravě začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v kraji hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, popisuje hygienička Marcela Březinová.
8: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
9: V Karlových Varech měl večer premiéru film Pramen. Hlavní roli v něm hraje Aňa Geislerová. Stvárnila lékařku, která se podílí na sterilizacích romských žen v někdejším Československu. Divákům na filmovém festivalu ho představil režisér Ivan Ostrochovský.
11: Snažili jsme se urobiť film taký, že náš mozog bohužel funguje tak, že svět rozděluje na my a oni. My chceme urobiť film, kde se my budeme chvíli cítit jako oni. A keď presvedčíme svoj jedno človeka, aby opustil svoje stereotypy, budeme šťastní.
9: Do kinodistribuce půjde film Pramen ve druhé polovině července. Po zbytek dne nás bude provázet velká oblačnost, lokálně občasný déšť nebo přehánky, na východě Moravy a Slezska ojediněle i bouřky a teploty od 19 do 23, na jižní Moravě až do 25 stupňů, na horách bude kolem 15. Zítra už se teploty dostanou většinou až ke 30 stupňům, jen na severu zůstanou v okolí 24. Tolik zprávy.
3: Následující pořad vysíláme v repríze.
12: V souvislosti se zhoršující se kondicí naší planety nás stále více zajímá, odkud a jakými cestami se k nám dostává zboží často až z druhého konce zeměkoule. Řešíme trasy a stopy velkých kontejnerových lodí, které dělají dopravu daleko víc špinavou než drahou. V minulosti tomu bylo spíše naopak. Zboží se dalo připravovat jen v malém množství a doprava mohla jeho výslednou cenu prodražit třeba až o třetinu. Mapování těchto starých cest je jedním z podoborů historie, který si v mnohém nezadá s detektivní činností. Podle jakých indicí se dají trasy starých cest v krajině odhadnout, naznačí hlavní host dnešního pořadu Václav Cílek. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Od mikrofonu zdraví Tereza Hrstková.
3: Leonardo Plus.
12: Pane doktore, téma starých cest pro vás rozhodně není nějak nové. Sám jste po starých cestách prošel a projezdil tisíce kilometrů napříč Saharou, na Blízkém východě, na jihozápadě Spojených států a teď nejnověji třeba po stopách Jantarové stezky, k té se určitě ještě dostaneme. Nicméně důvodem, proč tu dnes budeme o starých cestách mluvit, je i kniha Staré cesty v krajině středních Čech, kterou jste v loni vydal spolu s archeologem Pavlem Bolinou a historikem Tomášem Klimkem a která se bez velké pozornosti médií neuvěřitelně rychle rozprodala. Řekl byste, že je to téma, které si o podobnou publikaci už dlouho říkalo?
13: Víte, studium starých cest má dlouhou historii, zejména v Anglii, že tam je vždycky zajímala ta hospodářská stránka věci a průmyslová revoluce a tohleto. U nás se tím zabývala celá řada lidí, ale většinou jenom hrozně lokálně. Jo, ty poslední dobré zprávy byly třeba ze Zlaté stezky, jo, jako množí se to. Jedna z důvodů, proč se archeologie těm starým cestám dlouhou dobu vyhýbala, bylo to, že je to jiná metodika. Když děláte průzkum třeba hradiště, že jo, tak odkrýváte vrstvu za vrstvou a máte vlastně akumulační stratigrafii. To znamená přibývá, že jo, a vrstva a jak jde přibývá sediment a jak jdete hloubějíc, tak se objevujete starší a starší věci. Ale staré cesty nebo úvozy už z definice jsou erozní záležitost. Jo, to znamená tam právě naopak ty zbytky nejstarší jsou odnesený nejdřív. Staré cesty se mapují nejčastěji pomocí úvozu. Ono je to tak, že dneska už máme ty laser skeny, ty lidary toho povrchu, takže tam víme hodně. Pak máme stará vojenská mapování, takže víme, jak vedly cesty koncem baroka a víme, že tyhle ty cesty většinou nebo v mnoha případech sledovaly cesty ještě mnohem starší. A pak máme terénní situaci. Takže chodíte krajinou a hledáte úvozy. Úvoz anglicky hollowway, něco jako dutá cesta nebo holvek německy, to je vlastně silnička dneska nebo cesta, která vede třeba tak 1 nebo 2 metry pod povrchem a typicky ty úvozy nebo systémy úvozu vidíte v Anglii, kde jaká silnička vlastně je zahloubená do svého podloží a to protože jak pršelo, tak voda prostě brala půdu a pak to bylo nutné srovnávat a někdy vyhazovat, takže jsou malý valy kolem toho. Jo, to znamená, dá se podle zbytků úvozu v krajině vysledovat hlavní trasy cest. A teďka ještě řeknu, metodicky je to tak, že my ty úvozy máme dobře zachované ve svazích, tam, kde se schází k řece, že tam je většinou les totiž. Ale jakmile se odstnete někde na rovině, tak máte tu a tam mest nebo malej kousíček cesty, a nebo prostě ta cesta vám úplně zmizí, že zemědělci provádějí furt tu planaci, to znamená scelují pole, zarovnávají, zavážejí teda tyhle ty úvozové rokle. Takže pak máte mapu, na které máte středověká místa, máte pravěká místa, máte zbytky cest.
12: Říkal jste, že zemědělci ty staré cesty zavážejí, oni postupně z krajiny mizí, nicméně v úvodu knihy píšete, že na druhou stranu narůstá vypovídací hodnota krajiny. Čím to je dáno? Jsou to právě ty třeba lidarové mapy?
13: Ano, těch posledních několik let máme k dispozici ty laserskeny povrchu, takže některý badatelé to svádí k tomu, že sedí za tím počítačem teda a sledují to. Jo? Pavel Bolina a Tomáš Klimek patří mezi ty badatelé, kteří věří na ten terénní průzkum. On je to vlastně kouzelný zážitek. Ty staré cesty mají takový jako harmonický průběh. Ta harmoničnost je dána tím, že prostě když máte velký náklad, tak to zvíře musí stoupat vlastně pomalu dolů. Když jedete dolů, tak často brzdění bylo takový, že nebylo částečný, ale že se zabrzdilo vlastně celý kolo. Voj někdy byla pohyblivá v novější době, ale ve starší době pohyblivá nebyla, takže ty cesty musely sledovat určitou křivku. Ještě bych řekl, ta cesta je tak ergometrická, jako rukojeť švédský sekirky. A to prostě úplně cítíte, že to je nástroj vlastně. My jsme několikrát sledovali starou cestu třeba na základě vojenského mapování a teďka přijdete k Hrádku. O kousek dál přijdete k Hradišti. To znamená, ty skutečně staré cesty, pak se povím, jak jsou starý, jsou něco jako šňůry, na kterých jsou navlečeny základní lokality té krajiny. A často je to proto, že těch míst, kudy můžete cestu vést nebo přejít tu říční nivu, je poměrně málo. Ale míst, který se dají opevnit, fortifikovat, je mnohem víc. To znamená, v mnoha případech je to právě ta cesta, která určuje pozici, ať už pravěké mohyly, což je vidět třeba v Rakousku, ale kde jinde, až toho středověkého hradu.
12: Ona je to docela detektivní a napínavá práce, protože do dneška se ze starých cest podařilo zachovat jen některé úseky. Ty chybějící si musí umět takový historik anebo archeolog starých cest domyslet podle směrodatných indicí. Jak jsem se o tom přesvědčila na Kokořínsku, kde jsem jednu starou dálkovou cestu prošla v doprovodu archeologa už zmiňovaného spoluautora knihy Pavla Boliny. Prošla a nebo ještě spíše prolezla přes čerstvě pokácené kmeny stromů, protože staré cesty nejsou nějak památkově chráněné a z krajiny pomalu mizí.
14: Takže jsme poblíž jednoho z nejznámějších českých hradů, hradu Kokořína, nejmalebnějšího, který patří k nejnavštěvovanějším památkám v České republice, ale málo kdo ví, že ten hrad vlastně tady vzniknul kvůli přechodu cesty přes Kokořínské údolí a ta cesta byla významná, velmi významná a fungovala pravděpodobně už od pravěku, protože na jedné straně ji kontrolovalo hradiště Hradsko a na druhé straně hradiště Úbosině. Hradiště Úbosině je raný středověk, Hradsko je raný středověk i pravěk.
12: Ještě Kokořín samotný, to je až nějaký 14. století.
14: Kokořín je 14. století, ale jsou tady další hrady, těsně kousek nad náma, tady nad Kokořínským dolem.
12: Takže vlastně Kokořín vznikl na cestě, není to tak, že by cesta vznikla třeba kvůli Kokořínu?
14: Ne, určitě ta cesta byla dřív a starší než hrad.
12: Že třeba předpokládám, že u nějakých poutních míst je to tak, že ta cesta vznikla až za tím účelem, aby dovedla ty poutníky třeba k nějakému poutnímu místu, ale tady je to teda naopak.
14: To tady ne, tady je to prostě cesta, dálková cesta, která fungovala pro dopravu zboží, dobytka, honil se dobytek na obchod jako docela i na velké vzdálenosti. Ta cesta teda přicházela od Žitavy, z Pobaltí, takže se vozili třeba slanečci a sůl se mohla vozit. A ta cesta potom pokračovala přes Labé do Pohoří, Budyně. Původně jako v tom pravěku a starší části raného středověku. Potom ve vrcholném středověku určitě pokračovala na Mělník, protože máme na jednom jejím úseku doložený, že se jmenovala Stará Mělnická cesta. Takže tady je vidět nějaký úvoz, který je teda z větší části zapadaný těma odřezkama. Ale že tady byla cesta, pozná, myslím si, že i laik.
15: Já bych čekala, že právě takhle zůstanou teda v tom terénu dvě rýhy po těch kolech.
14: No, ale tak to už potom eroze zničí. No. Někde jsou místa, kde se to dochovalo, ale těch není moc. V tom středověku, raném středověku a pravěku si musíte představit, že náklady se vozily na soumarech nebo prostě měly pohozený po obou stranách hřbetu toho zvířete anebo nějaký dvoukolový káry. Jo? Uh-huh. Takže tady zhruba vidíte takový maximální sklon té cesty, co oni byli schopní věc nahoru a zase když jeli dolů, tak zablokovali kola, tím brzdili a tím se to zařezávalo, drhlo to dno té cesty. Přišel déšť, to rozrušený se vypláchlo a ta cesta se zase zahloubila. Tak vznikaly vlastně
15: úvozy.
14: Úvozy. Aha. A když už to bylo moc, to, tak udělali cestu vedle, byl další úvoz a tak vlastně vznikaly ty úvozy. Třeba na Olomoucku známe místa, kde je 100 úvozů vedle sebe.
15: Fakt? To je dálnice už
14: tohle. No, takový dálnice.
15: A znamená to, že prostě se tady třeba na té staré mělnické cestě střídají ty části, kde je to cesta úvozová s těmi částmi, kde je to cesta hřebenová?
14: To tak se říct nedá. Hřebenovou cestou bych rozuměl spíš něco v dnešním turistickým slova smyslu, že jdete
15: po
14: vrcholcích a chvilku stoupáte, chvilku klesáte a to ty staré cesty pro ně bylo nepohodlné, protože oni museli buď brzdit, anebo táhnout do kopce. Ale aby to pořád střídali, tak to bylo pro ně hrozně nepraktický. Proto tu starou cestu dobře poznáte, že pokud to jde, tak pořád stejným sklonem stoupá, stoupá, stoupá, až přestane stoupání. Tak proto konstantní sklon, buď stoupání nebo klesání.
15: A jak brzdili kola?
14: No, zablokovali kolo, že jo, řetězem a ten vůz stáhli po té cestě dolů a tím, jak rozrušoval to dno té cesty, tak potom třeba při prudkém nějakým dešti se to zase rozrušený vypláchlo a tím se ty úvozy vlastně zahlubovaly hloub a hloub.
15: Jo, tak teď jsme přímo na trati.
14: No, ona ještě jedna, ta věta šla takhle.
15: Že se spojili? Ne.
14: No, v tom obtížném terénu ta cesta měla tendenci se rozdvojit, protože jezdili v obou směrech a nebylo žádoucí se v jednom úvozu potkat prostě s protijedoucím. To byla neřešitelná situace, která mohla skončit jenom silovým řešením.
15: Potičkou.
14: A tak ty cesty to řešily tím, že v tom kritickém místě se rozdvojili a byla druhá větev cesty, která sloužila pro ten protisměr.
12: Tolik archeolog Pavel Bolina. Čeho si tedy musí badatel v krajině všímat, pokud chce správně odhadnout trasu takové staré cesty?
13: Víte, já si nakonec myslím, a je to takový jako subjektivní, že nejlepší způsob je ten cit, mít projité velké množství starých cest. A pak doopravdy jdete po staré cestě a víceméně už vidíte, kudy by měla vést, už to vycítíte. Prostě těch míst, kudy ta cesta, kudy může vést, je vlastně omezený množství. A pak k tomu přistoupí ty další nepřímý většinou důkazy. A to jsou ty lokality, ty hradiště, nebo terénní situace brodů, to je jako, k tomu se musíme ještě vrátit, to je jako velice jako závažný. A v poslední době se ukazuje, že zejména prostě detektoráři, ať už ve službách archeologie nebo nikoliv, vlastně procházejí ty staré cesty a dochází k tomu, že třeba nalézají mince nezvyklé, dirhamy, jo, nebo prostě jo, severoafrické mince, nebo mince z doby Karla Velikého někde uprostřed hvozdu, kde by teoreticky vůbec neměly být, ale pokud máme pocit, že tam tudy vedla cesta, pak jsou na svém místě. Pak se ukázala další věc, hrozně zajímavá, že ty nejstarší cesty, oni jsou často severojižní, to je ten směr těch jantarových stezek nebo zlatých stezek, jdou hrozně přímým směrem. To máte jako kdybyste pomalu vzala pravítko a nalajnovala to. A Není to pochopitelně výsledek plánování nad mapou krajiny, která neexistovala, ale je to jako když si zkracujete cestičky v parku a furt se to jako napřimuje, aby člověk nemusel jít vlastně do toho vinglu, že jo? Ale zároveň se musíte bránit vodě a zároveň šetříte zvířata. To znamená, snažíte se nestratit výšku, jo? Udržet si neveletu. A pak k tomu přistupuje další kritérium, a to je kritérium bezpečnosti. A bezpečnost byla dvojí. Byli to loupežníci, kteří byli do 19. století na cestách poměrně běžní teda, a pak je to bezpečnost toho brodu. A teďka to bezpečí se měnilo v průběhu roku. To zase jenom, aby jsme si měli představu, že ta cesta není nic nehybného. Alpský průsmyky bývají zavalený sněhem někdy do června vlastně. Volíte nižší průsmyky a třeba to objíždíte. A nebo volíte lehký vůz, který to projede. Jo? A tím jste první prostě v nějakém městě a s nás vlastně prodáte zboží. Takže myslím si, že na většině míst vlastně ten starý voska, se bavíme o vozech, to znamená, bavíme se o posledních zhruba 5000 letech, o hodně dlouhé době, musel neustále řešit otázku, kolik zaplatím za mýtný, jak moc je to bezpečný z hlediska lupičů. Taky ten velmož, který chtěl vytvořit bohaté království, tak se snažil udržet tu cestu tak bezpečnou, jak to šlo.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
12: Rozcházejí se názory dřívejších a dnešních badatelů na to, kudy staré cesty vedly?
13: Víte, v českém prostředí, ale taky do značné míry v polském prostředí a kolem nás se vždycky předpokládalo, že cesty vedly údolími. Já jsem se někdy před 10 lety seznámil s Pavlem Bolinou. A Pavel Bolina, taky už je to nějakou dobu, dejme tomu 20 let, on se zabýval hrady. A všimnul si, že pod hrady prochází komunikace a že podle takové té běžné teorie ta komunikace by měla vést údolím. Ale ona vždycky vedla napříč. Tak šel a podíval se, kam ta cesta vlastně vede. To znamená, hlavní výsledek činnosti akcí vlastně Pavla Boliny a Tomáše Klimka je ta, že si uvědomili, že je nutné přejít řeku Nivu co nejrychlejším způsobem.
12: Zkrátka to byla voda anebo ještě více bahno, kterému se snažili staré cesty za každou cenu vyhnout. Vraťme se ještě jednou spolu s Pavlem Bolinou na Kokořínsko, kde se starým trasám do cesty připletla říčka Pšovka.
16: My jsme vlastně teď přejeli Pšovku.
14: Ano, tady dneska je tam most, což mělo tu výhodu, že tam bylo vlastně ta Niva nejužší. Zrovna tak mlynáři využívali pro stavbu hrází ty místa těch přechodů, protože tam ta Niva byla nejužší, čili stavili nejkratší hráz. Mlynáři potom mívali třeba na starosti údržbu té cesty.
16: A dál ta stará cesta potom vedla teda kousek podél toku
14: tady
16: Pšovky?
14: Hned jsme přešli Pšovku a kolmo jdeme
16: do Svahu.
14: Dneska prostě se ukazuje, že v naprosté většině případů ty cesty nešly údolími, ale šly po těch náhorních rovinách, po těch hřbetech rozvodných a tak.
16: A já přemýšlím, proč? Asi hlavně kvůli vodě, aby se...
14: Kvůli vodě, protože pro ně největší nepřítel bylo bahno a samozřejmě v tom údolí to bahno vždycky hrozilo. Potoky, řeky byly neregulované, každá povodeň znamenala, že ta voda vystoupala a pokud tam nebyly příhodně skloněné říční terasy, tak když voda odpadla, tak tam zůstala stát a bylo tam dlouho bahno. Až když bylo dlouho období sucha, pak asi tedy mohly být ty údolí sizny, ale zase byly tak zarostlí, že by se tam museli prosekávat nějakou džunglí.
16: Takže taková stará cesta hledala trasu, která byla teda pokud možno co nejrovnější, ale zároveň taky co nejsuší?
14: Ano. Trasy byly pokud možno co nejpřímější. Samozřejmě jsme konali zatáčky, to nejde, ale jako v tom průmětu do mapy velkého měřítka jsou přímý, suchý, to znamená pokud možno po rozvodí a kde je to nutný, přejdou brod. Třetí pravidlo je pravidlo nejmenší energetické náročnosti, což vlastně v sobě ty dvě předchozí podmínky ale zahrnuje, protože kdybyste šla nějakou bažinou, tak prostě ta energetická náročnost je značná. a potom, aby byla co nejvíc bezpečná. A zase nejenom tím, že vás někdo přepadne, což samozřejmě hrálo vždycky roli, ale i ta bezpečnost, že jste se tam nepřevrátil, že jste nezapadnul někde i v těch bažinách, takže to jsou ty čtyři pravidla.
16: Ve kterém místě tedy ta stará cesta potom křížila samotné Labe?
14: Ta cesta, jak jsem zmiňoval, už pod Bezdězem se jmenovala Mělnická, čili v Mělníku, a Labe přecházela při ústí Pšovky a tam byl přechod Labe, který využíval toho, že ty náplavy do Labe, který za povodní přinášela Pšovka, tak v tom pomalejším toku Labe sedimentovali a vytvářeli tam takový náplavový kužel, který umožnil snáz to Labe překonat.
16: Takže je to opačně, než by laik předpokládal, jako třeba já, že bude přecházet tam, kde je té vody nejmíň, a ne naopak v místě, kde vlastně má přítok.
14: Jasně, ale ten přítok té Pšovky do toho Labe dělal zanedbatelný problém, který byl mnohonásobně vyvážený těma materiálem, který ta Pšovka při povodních přinášela a který tam sedimentoval a umožňoval právě přejít to Labe.
16: Takže v tomto místě vlastně paradoxně byla nejmělčí, to říkám.
14: Ano, ano.
16: My jsme tady na Kokořínsku, které je pískovcové. Hrál ten pískovec taky nějakou roli? Mně napadá, že vlastně ten prosakuje vodu. Tak...
14: Pískovec je specifický kámen, který je nasákavý, takže na Kokořínsku některá ta údolí byla průchodná a používala se těmi cestami starými, ale jenom prostě určitý úsek, protože tady potom to údolí má tendenci, že vlastně končí strmě. Takže ta cesta, když využila kus toho údolí, tak někde to údolí musela opustit a tam většinou se ty cesty zasekávaly do svahu toho údolí.
16: Což umožňoval zase pískovec, který je měkký.
14: Zase pískovec, který je měkký, no.
16: Tak je to zakousle tak aspoň 3 metry do svahu.
14: No, tamhle vidět skála, že dokonce to je zasekaný do skály. Čili někdo musel na údržbě té cestě pracovat. Když se zahlubovala a začala z toho líst někde skála, tak to museli přitesat. No a někdo za to vybíral mýto. Většinou to byl majitel panství, který sídl na té fortifikaci, která byla u té cesty, a ta cesta byla přístupná z toho předpolí té fortifikace, tedy i k hradu Kokořína. Jo, když už moc se tady jako prodírali, tak to odsekli, upravili si a jezdilo se dál.
16: Takže kola jsou spíš ty horizontální rýhy, když to nějaké dláto, to je spíš vertikální.
14: To byl majzlík nebo takový krumpáč, ale jenom jednostranný.
16: A vy jste ještě zmiňoval mýto, znamená to, že mýto se vybíralo na cestách nebo na těch úsecích, které někdo udržoval?
14: Ano, mýto bylo vlastně vybíráno na cestách od doby, kdy cesty existovaly, a někde, aspoň v některých místech těch kritických, ty cesty musel udržovat. Někdo tam musel odstranit, když po bouřce spadlo stromy, sesův, prosekávat tu cestu, když se zahloubila a už tam lezla nějaká skála, a za to mu příslušela odměna ve formě mýta. Čili mýto nemohl kdokoliv, kdekoliv začít
16: za nic
14: vybírat, jako to je dneska, ale jenom tam, kde za to byla odvedená nějaká práce.
12: Tolik ještě jednou Pavel Bolina, spoluautor knihy Staré cesty v krajině středních Čech. Stará Mělnická cesta procházela pískovcovým územím Kokořínska. Vybírali si staré cesty to nejvhodnější geologické podloží?
13: To je jako další věc. Když máte materiál, který se snadno eroduje, typicky je to sprash, teďka se přesuneme na to čínské sprašové plato, kde cesty existují od konce neolitu, ale z těch cest někdy vznikly rokle, které jsou dneska hluboké až 120 metrů. Jo, u nás v těch zeměchách je sprašová rokle, její stěny jsou vysoké, dejme tomu 15 metrů. Zdá se, že tam tudy vedla cesta, že celá vlastně sprašová rokle je poměrně mladého data, protože je vlastně oderodovaná. Pavel Bolina na tom Kokořínsku ukázal jako důležitou věc. Jako my, kdybychom teoreticky vedli cestu, že jo, tak vezmeme nějaký údolí a teďka sledujeme třeba nějaké vyšší polohy, ale tady ta cesta stoupala do těch pískovců, a to i za cenu, že se museli zahloubit do těch pískovců. Ale ta cesta byla tvrdá a hlavně bylo snadné odvodnění. To znamená, ty cesty někdy vedou způsobem, který nám přijde protiintuitivním, že jsme zvykli na ty silničky v těch údolích teda, ale když se na to podíváte hlouběji, tak zjistíte, že to tu logiku má.
12: Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. Na trasu starých cest se vrátíme hned po krátkých zprávách.
3: Rozhovory s lidmi známými i méně známými. S lékaři, vědci, umělci, cestovateli, kuchaři nebo i bezdomovci. O tématech světových, regionálních, voňavých i černobílých. To jsou Hovory. Každý všední den po 22. hodině na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
9: Přeji klidné odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Ruský Sevastopol je po ukrajinském útoku na okolní energetickou infrastrukturu bez elektřiny. Informoval o tom šéf místní správy Mihail Rozvažejev. Elektřinu ve veřejných zařízeních podle něj zajišťují záložní systémy. Rusko pak po 4 dnech opět mohutně zaútočilo ze vzduchu na ukrajinskou metropoli Kyjev. Podle tamních úřadů přišlo o život 12 lidí a asi 60 bylo zraněno. V kyjevské oblasti zahynuli 3 lidé a několik utrpělo zranění. Francouzský parlament projedná návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Podali ho poslanci z klubu Zelených, socialistů a z krajně levicové strany Nepodrobená Francie. Vládě vyčítají, že Francie nebyla dostatečně připravená na nedávná vedra. Při vlně extrémně horkého počasí země zaznamenala nárůst počtu úmrtí o skoro třetinu. Aby návrh v parlamentu prošel, je potřeba nejméně 289 hlasů. Tolik ale levicové strany nemají. Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka. Informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a 2 chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých musel transportovat vrtulník. Autonehoda se stala poblíž obce Grosswil-Fersdorf na jihovýchodě země. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Lidé by si díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. Obměna bude postupná, začal s ní už dopravní podnik. První 2 jeho vozy už mají místo původní žluto-bílo-zelený lak přestříkaný na červeno. Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku mohou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince. Uplynulo 611 let od upálení mistra Jana Husa. K smrti ho odsoudil koncil v Kostnici kvůli kritice poměrů v katolické církvi. Té vyčítal třeba prodej odpustků nebo hromadění majetku. Češi si církevního reformátora připomínají tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Celodenní trhy jsou i v jeho rodném městě Husinec. Součástí je taky prohlídka domu, ve kterém se Hus narodil. Zatímco dnes převládá velká oblačnost s lokálním občasným deštěm, zítra bude polojasno až oblačno, až k večeru se zatáhne a na severu může občas pršet. Oteplí se z dnešních maximálně 23 na 26 až 30 stupňů. Na severu bude kolem 24. To byly zprávy.
3: Následující pořad vysíláme v repríze.
12: Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes putujeme krajinou po starých cestách křížem krážem středními Čechami, ale i daleko za jejich hranice. To bude případ právě druhé poloviny pořadu.
3: Leonardo Plus.
17: Pane doktore, vy jste v letošním roce na dvakrát prošel Jantrovou stezku. Ta procházela i Moravou, i když její přesný průběh neznáme. Kterou trasu jste zvolil?
13: Víte, celá historie teda těch výzkumů je vlastně následující. Poté, co jsme vydali knížku o těch starých cestách v těch středních Čechách, skoro všechno napsal Pavel Bolina, musím říct jako rovnou, tak se ukázal, že má velký soubor prací k Moravě. A zároveň na Moravě probíhal velký výzkum pana Martinka, který na základě mnoha a mnoha velmi přesných lidarů, těch laserskenů, dokáže rekonstruovat minimálně jednu větev, minimálně v jedném časovém řezu, to znamená, dejme tomu něco mezi Halštatem a Laténem, prostě Kelti a staří Kelti, průběhu cesty. Takže další knížka se bude věnovat té Jantarové stezce, moravské, a Jantarová stezka pro Moravu je záležitost, řekl bych, národní identity pomalu jako Cyril a Metoděj. Jo, a je to proto, že Morava v tom původním smyslu slova, to není Českomoravská vysočina, to je území okolo řeky Moravy. A když se podíváme na tohleto území, tak to je vlastně jedno velký údolí, který spojuje Rakousko a Polsko. Takový ten základní vlastně jako model, že jo. Moravy, starý je tenhle ten. A já to mám tak, že já potřebuju vidět ne těch 200 kilometrů Moravou, ale já potřebuju to vidět celou krajinu. To znamená, my jsme průběžně udělali profil od Aquileje, vlastně od Jadranu, až po Balt, po ten Gdaňsk. Tu Jantarovou stezku především musíme definovat jako systém cest, který se proměňuje v čase. Ta nejstarší, taková ta naprosto funkční vrstva té Jantarové stezky je poměrně dobře dohledatelná jako keltské cesty, že už Římani to zmiňují, anebo zakládají silnice dílem po keltských stezkách, anebo v těch Alpách je ještě málo možností, kudy ty cesty vést. Jo, to znamená, tam vidíte, že opravdu jdete po něčem prostě velmi starém a historickém.
17: V Alpách nebo v těch vysokých horách ty trasy, kudy Jantarová stezka vedla, známe docela dobře. Je to tak, že naopak historici trošku bloudí v těch nížinách, kde těch tras mohlo být více?
13: Ano, je to problém v Polsku. To znamená, v Polsku chytíte ty rámcové směry, chytíte místa, které mají pověst buď to hradišť nebo tržních míst, ale vlastně v těch polských nížinách najít zbytky úvozů je většinou velmi obtížné a zase jenom, když se blížíte k Visle nebo k nějakým říčkám, tak je to vlastně možnější. Takže v tom Polsku my tápeme, kudy cesta vedla, ale v těch Alpách si to umíme představit docela dobře.
17: A co třeba písemné prameny? Mohou i ty být určitým vodítkem?
13: Písemných pramenů je poměrně málo, to znamená výborné písemné prameny my máme pro antiku. Prosím vás, v té antice, to je taky hrozně zajímavý vlastně dědictví dálnic je do určitý míry, že jo, antické dědictví. Ale v té antice se jednalo o rychlé přesuny vojsk. To znamená, že říše římská byla obrovská a aby zaplatili ty vojáky, oni potřebovali někdy až několik tun zlata ročně, prostě, jo, aby je zaplatili ve zlatých mincích. Jo, to znamená, jako armáda byla velká ekonomická síla, k tomu ještě, jo, přispívali. O tom si můžeme taky povídat, jako třeba otroci. Jo, římská říše v době svého rozkvětu musela ročně dovážet pravděpodobně okolo 250 tisíc, možná až 400 tisíc otroků ročně. My jsme tohleto naše putování začali v Aquileji. Aquileia je UNESCOvý monument na severním cípu Jadranu, Jaderského moře. Je to největší pozdně antický město, který je zachovaný jako celek. Ono totiž v době svého největšího rozmachu mělo možná až 400 tisíc obyvatel. Dneska má 3 tisíce. Celý středověk mělo pár set prostě jako obyvatel. A přístav byl dělaný tak, že tam byl udělaný velký kanál, který ústil do dvou obrovských přístavů. To byl obchodní přístav a válečný přístav. Jo, nedivíme se, že třeba Gaius Julius Caesar měl v Aquileji jedno ze základních míst útoku na Kelty, že jo, na ty galské války, protože do té Aquileje bylo snadné dopravit velké množství vojáků a velké množství materiálu. Jo, bylo to, jako fakticky to byla jako vynikající základna. A Akvile je hrozně zajímavá tím, že jednak je tím procházela, nebo dle ní vlastně ta nejstarší cesta, to je vlastně cesta, po který musel jít Cyril a Metoděj. A když se podíváte na dějiny Akvile, je to, co mě teda jako hodně zaujalo, tak on je to neustálý vyvažování mezi Byzancí, mezi císařem v Konstantinopoli a papežem v Římě. Jo, a ta Akvile se snažila zoufale si udržet rovnováhu mezi tím východem a západem. A to si myslím, že je součást té identity moravský toho Cyrila a Metoděje, že vlastně on náleží obojímu, jo, tomu východnímu křesťanství i tomu vlastně západnímu. Takže to je jenom taková jako vedlejší věc. Akvileja se rozvíjela hodně v tom 4. století hned po Konstantinově ediktě, po přijetí křesťanství v roce 313. Jsou tam nádherný mozaiky prostě, jo, jako to vyrazí jako dech. Pak přichází, že v 5. století

0: jeden nebo dva dílčí jako poznatky. Když jedete po této slovinské cestě, tak ta prochází poměrně nedaleko Krasové oblasti, kde jsou jeskyně svatého Škocianu. Jsou to takový dvě macochy vedle sebe, když to takhle řeknu, dole vlastně protéká řeka. Jo, ale to, co je podstatný, že podle archeologických nálezů, prakticky všechny archeologické nálezy se koncentrují do téhleté Krasové, velmi jako romantické krajiny a nikoliv do okolní zemědělské. Přímo nad tou macochou, jo, nad tou dolinou vlastně, je pravěký sídliště, vokus dál je město Gradiště a v okolí je několik míst, které fungovaly jako obětní jeskyně, tam slavná Mušia jama. A já o tom mluvím proto, že to vypadá tak, že tady na dohled od té velké obchodní cesty leží posvátná obětní krajina. A my máme podobnou analogii, a to je Bičí skála, kde zase prochází Janterová stezka Moravou a kousíček dál, vlastně takhle stranou, dokonce v jeskyni podobného typu, jako je ta Mušia jama, prostě leží to pohřebiště těch halštatských jako velmožů, ale tam je to horizontální jeskyně, že jo. Takže to je, to vás ale napadne teprve vlastně jako na místě samotném.
1: Takže domníváte se, že ta trasa schválně vedla podél tady těchto svatyní?
0: Ne, myslím si, že to bylo využitý, jo, ona ta cesta vedla poněkud dál a ono ještě donedávna to bylo tak, že když se vydáváte na cestu, tak se prostě soustředíte, uděláte nějakou osobní oběť, jako nevlezete do automobilu a nevyrazíte. Jo? A věříte tomu, ať už je to rituál pro vaši vlastní psychologii nebo pro bohy, o kterých nic nevíme, že jo? Takže to pomáhá zdaru té cesty. Jdete s větší jistotou. To znamená, když chcete dělat doopravdy něco velkého, musíte správně začít. A to je zamyšlením, obětí, slibem, jo? Takže spíš využitá ta krajina, která je buď to vstupem do podzemí, jako k neznámým bohům, že jo, nebo v případě toho Škociana, tam se valí pára z té řeky, takže to působí dojmem vstupu do Hádovy říše, jo, mluví se tam o tom Odysseovi, Plinius už to znal, jo, to znamená, to je doopravdy jako hodně známý místo.
1: Abychom ještě naznačili celou tu trasu, kterou jste prošli, tak...
0: Jasně, ano. Tak já to řeknu stručně, aby to bylo jasný, aspoň teda jedna trasa. Z té Aquileje se dá jet na sever, buď to přes Alpy, nebo menší oklikou údolími, které vypadají jako Šumavská údolí, ale s vyššími kopcemi, do Vídeňského Nového Města, anebo přímo zamíříte do Tulnu, do Sankt Polten, to je svatý Hippolyt, že jo, to je to shromaždiště těch poutníků středověké, do, nejenom na Mariacel teda, ale do Jeruzaléma až, že jo. Pak můžete pokračovat od toho Kloster Neuenburgu.
1: Dolní Rakousko?
0: To, ano, vlastně od Vídně, že jo, můžete směřovat zase více způsoby. Ten základní pro nás je, dejme tomu, k Mikulovu nebo k Mušovu, římské tábory. Nedivíte se, že ty Římani jsou právě tam. Nedivíte se, že ten jeden z nejkrásnějších germánských pohřbů je právě vlastně u toho Mikulova, pár kilometrů vlastně od té cesty. Odtamtud můžete pokračovat do Brněnské kotliny, trochu teda západně od Brna, přes Líšeňské hradiště, dál na sever, právě podél vlastně Bíčí skály, k Olomouci, potom na Nízký Jeseník a tam někde na tom Osoblažsku vlastně překročíte hranice do Polska a snažíte se přitom vyhnout všem těm vodám a jít po těch rozvodích, těch nízkých kopců, dneska je to často nedohledatelné, vlastně až k moři.
1: Gdaňsk byl vaším cílem?
0: Gdaňsk byl naším cílem, ano, jo, takže cestou zase spíš jenom navštěvujete ta význačná místa, ale těch reálných zbytků cest jako nevidíte moc. Ale ty severojižní cesty, ono jich bylo víc, jo, jedna možná vedla přes Prahu, ale skoro určitě další cesta vedla od Regensburgu přes podél Klatov prostě, přes Plzeňskou kotlinu nahoru na sever. Ty severojižní směry jsou hrozně důležité pro tu starší ještě pravěkou vrstvu obchodních cest.
1: Existuje v těchto místech povědomí, že tudy tak významná obchodní cesta vedla?
0: Povědomí o obchodních cestách bylo do určitý míry navráceno v druhé polovině 19. století, kdy se mluvilo víc o těch cestách žitavských, trstenických a další.

0: Dneska je to vlastně výzkum cest je dneska, řekl bych, skoro nové odvětví nebo staronové odvětví, které umožňuje poznávat hospodářské dějiny, výměnu zboží. Ono se ukazuje třeba, že křesťanství do Asie se šířilo podél hedvábné cesty. Ono to má tenhle ten význam. Naopak podél hedvábné cesty naspátek do Evropy se šířil mor ve 14. století. Jo, takže ta cesta je vždycky něco jako ambivalentního, spojuje a přináší zprávy dobrý i špatný.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
2: Na jedné z větví Jantarové stezky nad Brodem přes řeku Ostravici vzniklo i město Ostrava. Tuto historii zde dnes připomíná Muzeum Jantarové stezky, které už více jak 2 roky sídlí ve věži Slezsko-Ostravského hradu. Kolegyně Nadia Čvančarová to natáčela se zakladatelem tohoto muzea, historikem Davidem Majerem. Zajímalo ji zejména období, kdy byl obchod na Jantarové stezce nejživější.
3: Ten vrchol nastal v té době římské, protože Římané měli extrémní zálibu v luxusu. Měli extrémní zálibu nejenom v luxusu, který proudil z Orientu po hedvábné cestě, ale měli v podstatě ve velké oblibě i jantar, který používali nejenom pro výrobu šperků, ale používali ho i k náboženským účelům, nahrazoval kadidlo, byl používán při pohřebních rituálech, protože velmi spektakulárně hoří. Zároveň byly jantaru v římském prostředí přisuzovány magické vlastnosti, které se předepisovaly, respektive použití toho jantaru, jeho nošení se předepisovalo při neplodnosti nebo při různých chorobách a dokonce se rozemletý jantar míchal do mastí proti bolestem, proti různým neduhům, takže to využití bylo skutečně velkolepé a nemůžeme se divit těm údajům, které známe z pramenů a které konec konců známe i z archeologických nálezů, protože u Slezské Vratislavy byl nalezen depot asi 2 tun surového jantaru, což je ohromné množství, ale ten jantar, který proudil z Pobaltí právě Moravskou branou okolím dnešní Ostravy a Moravskými úvaly do Římské říše, tak skutečně to bylo množství, které počítáme ne na kilogramy, ale na tuny a desítky tun.
4: Takže kdysi se jantar vozil ze severu od Baltského moře dolů, co naopak putovalo z jihu, o co byl zájem?
3: Byl zájem například o keramiku, byl zájem o sklo, byl zájem o kovotepecké výrobky, o zbraně, se kterými však Římané měli zákaz pochopitelně obchodovat, byl zájem o víno, o olivový olej i případně o luxusní komodity, jako bylo koření, případně hedvábí. To všechno poskytoval trh římský, který tím byl dostatečně nasycen ze Středomoří a z Orientu a všechno toto zboží se vlastně směňovalo za zboží, které bylo k dispozici na severu, to znamená kůže, kožešiny, sůl, ve starších dobách pazourek, který tady na výstavě také máme jako připomínku velmi důležité pravěké obchodní komodity, jantar pochopitelně.
4: Dá se říct, že jantarová stezka tak docela nezanikla, že na tu síť se navazují vlastně dnešní komunikace, i když se obchoduje už jinak.
3: Samozřejmě, že nezanikla a kdo jezdí po dálnici, tak nechť si u odbočky na Lipník nad Bečvou ve směru na Olomouc uvědomí, že v tom místě vlastně jede přímo po prastaré jantarové stezce, která v těch místech mezi pozdějším hradem Drahotuš a Helvštýnem protínala a procházela Moravskou branou, takže je tam skutečně poměrně dlouhý úsek dálnice, o kterém můžeme prohlásit, že v tu chvíli, kdy jej přejíždíme, jedeme po dálkové obchodní cestě, po které se vozilo zboží a po které chodili lidé už před 30 tisíci lety.
2: Říká historik David Majer, zakladatel Muzea jantarové stezky v Ostravě. Na této trase se určitě neobchodovalo jen s jantarem. Proč se vžila právě pod označením jantarová?
0: Protože ten jantar je nápadný, uvidíte ho a v okolí byly ty lokality, kde byl ten jantar nalezen v Aquileji. Taky tak z Aquileje se jezdilo do Jeruzaléma. Byl tam velký obchod s drahokamy až z Indie. Takže to označení Jantarová stezka je poměrně mladé. Jo, mohlo by se mluvit o solných cestách, cínových, železných, zlatých, že jo, se mluví. A to je proto, že tu stezku musíte nějak většinou pěkně nazvat, že jo, a nevíte, jak se jí říkalo dřív, jo, Via Alemania, jo, nebo prostě františkánská cesta, jeruzalémská cesta, těch cest je vlastně hodně. Jak tady sedíme, tak před sebou mám knížku historika Petra Frankopana Silk Road, Hedvábná cesta s podtitulem Nová historie světa. A je docela zajímavé, že právě v době té globalizace, nebo možná druhé fáze té globalizace se zabýváme tím dálkovým obchodem, protože cítíme, že může být vlastně ohrožený, anebo nevíme, jestli nemáme vozit zboží jako z místa. A doopravdy se ukazuje, že na těch cestách se šíří nejenom zboží, ale šíří se myšlenky, bohové, Božena Němcová zapisuje pohádky původem z Indie, že jo, ale po těch cestách také přicházejí válečníci, přichází mor, takže ta cesta je něco sice nezbytného, ale něco hodně ambivalentního.
2: Říkal jste, že přicházejí třeba i myšlenky. Mohla to být třeba i znalost bronzu, která k nám dorazila po některých z těchto cest?
0: Doba bronzová, jak píše archeolog Šerat, je dobou cestování. Všichni jsou posedlí vlastně cestama. Odysseus, že jo. A zdá se, že část pohádek, kdy prostě jde hrdina přes nějakých 7 království, má základy v bronzové době. A je to proto, že když máte železo, tak železo je demokratický kov, který můžete nazbírat vlastně všude. Nepotřebujete dálkovou cestu. Když potřebujete bronz, tak potřebujete cín a toho cínu je hrozně málo. Těch lokalit je jenom několik. To znamená, dovážel se cín třeba do Blízkého východu až z pomezí Indie, Kazachstán, Kyrgyzstán, že jo. A ty cesty pomáhaly vytvářet vládnoucí dynastie, pomáhaly, protože kdo má bronz, má lepší zbraně. To znamená, je to prostě záležitost jako velice jako strategická. Takže bronz, a teda zejména cín, pomáhaly vytvářet celé vládnoucí dynastie na poměrně velkých územích. A většina vlastně archeologických dokladů mluví o velkém množství lokálních kultur, ale jsou spjaty jedním názorem, jednou kosmogonií, jedním výkladem světa. To znamená, to, co pomáhalo vytvářet Evropskou unii, to je nejenom prostě záležitost těch posledních 20 let, nebo já nevím, jo, Karla Velikýho, ale to je opravdu záležitost ještě bronzové doby.
2: Můžeme tedy podobně, jako mluvíme o cestě třeba Hedvábné nebo Jantarové, mluvit i o cestách cínových, případně měděných, právě v té době bronzové?
0: U cínu máme velmi málo dokladů transportu na velkou vzdálenost z našeho území. Jo, neplatí to o Mezopotámii, kde měli sklady a kde známe záznamy vlastně z nějaké třeba 16. století před Kristem o tom, jak se obchodovalo s cínem na velké vzdálenosti. Máme ale nálezy bronzových hřiven nebo někdy i mědi, které pochází z Alp, a tam se dá chemicky dokázat, že se doopravdy jedná o alpskou měď. Je to zejména v jižních Čechách a sahá to až někde do oblasti, já nevím, Hosty, Utína nad Vltavou a vlastně dál ty depoty jsou, takže tam se určitě dá mluvit o měděných cestách. U solných cest je problém ten, že sůl se vám pochopitelně rozpustí, a u zlatých cest je problém ten, že to sice spojuje nějaké lokality, ale to zlato má malý objem, dá se převážet na dálku a většinou v tom archeologickém záznamu nepostihnete.
2: V českých zemích v době bronzové narážíme na unitickou kulturu. Objevují se názory, že za jejím vznikem mohli stát právě třeba obchodníci z Kréty nebo z Mykén, kteří hledali další zdroje cínu poté, co ty blízkovýchodní vyschly. Myslíte, že je to pravděpodobná teorie?
0: Víte, myslím si, že to jako pravděpodobné je, protože když se podíváte právě na bronzové říše z hlediska obchodu s cínem, Tak okolo toho 20. století před Kristem dochází k velkému vysušení. My jsme to zachytili v Abusíru a leckde jinde. Jsou to prostě velké kolapsy jako civilizací. A pokud si chcete udržet určitou jako ekonomickou nadvládu, nebo prostě průmysl, jako dneska automobilový průmysl, tak se musíte dívat po dalších zdrojech mědi a cínu. A existuje teorie, která není vlastně česká, naše prostředí s tím moc jako nepočítá, že zejména teda mykénští obchodníci vedli výpravy, bylo to hodně na Slovensko, do Karpat, to je ta oblast těch otomanských kultur, jo, a zdá se, že někdy okolo toho roku 1200, což je takový jako další, takový jako velmi 1200 před Kristem, což je takový velmi významný klimatický výkyv, byly přerušeny další cesty, takže prospektoři byli posíláni do míst, o kterých se usuzovalo, že by mohli ten cín poskytnout, což bylo Krušnohoří.
2: Cínovec mimo jiné.
0: Cínovec.
2: Unědická kultura je známá dovozem jantaru a výrobou jantarových korálků. Můžeme z toho vyvozovat, že na našem území se třeba směňoval jantar právě ze severu za alpskou měď?
0: U těchto těch úvah je vždycky obtížné, jak to dokázat. Jo, a v té archeologii je prakticky všechno předmětem diskuze. Jo. Když přijdete na výkopy a tam je komise, tak se často velmi dlouho dohaduje na téma vůbec, co vidí teda, to znamená o tom nálezu a nikoliv prostě o té interpretaci. Víte, hospodářsky to vypadá tak, že jantar je nejlacinější, dejme tomu na břehu Baltu, a čím jdete dál, tím je dražší. Měď je nejlacinější v Alpách a čím jdete dál, tak je dražší a dražší. Místo, kde se potká měď a jantar za rozumnou cenu, může ležet ve středních Čechách. Investoři alpských dolů mohli pocházet z českých Hradišť. Jo, té pozdní doby bronzové, teda zejména. On se nejedná jenom o tu surovinu, ale taky o to zpracování. Takže typicky u zbraní je to tak, že když někdo třeba v Jutsku vymyslí doopravdy jako dobrou ocel, pak se to stává slavný značkový zboží a rozváží se to všude po okolním světě. Celé Středomoří máte zahlcený, a to už před 8000 lety, značkovým typem obsidiánu. Řekové dováželi koně ze Střední Asie nebo od skytů na vzdálenost 3000 kilometrů. Jo, to znamená, pro mě ty cesty starý ukázaly tu propojenost vlastně toho světa mnohem větší, než jsem si kdykoliv předtím myslel.
2: Kolik lidí se podobně jako vy vydává po trasách tady těch starých cest?
0: Stále víc, ale netýká se to těchto obchodních cest, protože ty se špatně dohledávají a nemůžete je procházet průběžně. Ale když jste třeba na té jantarové stezce, tak křížíte poutní trasy. To znamená, u nás v Čechách hodně slýcháme o Santiago de Compostela, ale vlastně těch poutních tras existuje velké množství a jsou prostě obnovovány. A je to velmi význačný, prostě takový jako duchovní nebo návštěvnický trend. Proto vlastně mluvím o těch cestách jako o velkém zážitku, jo, že jako nevíte často přesně, na co narazíte. Zorientujete se v místním muzeu, zjistíte mohyly, někdy bývá nějaké boční údolí, dolování. Otevře se vám ta krajina z pohledu teda toho cestovatele pravěkého nebo keltského nebo obchodníka z otroky nebo dodavatele soli. Takže tady jako doopravdy v člověku začne něco rezonovat vlastně na těch cestách.
2: Po starých cestách jsme doputovali až ke konci dnešního Leonarda Plus. Věřím, že až příště vyrazíte do krajiny, budete podobně jako já, kromě červených nebo zelených turistických značek, hledat třeba i záseky ve skalách a další stopy starých cest. Já se v tuto chvíli s Václavem Cílkem loučím a děkuji. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Příjemný poslech příštího Leonarda Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Hrstková.
1: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
5: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
6: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
7: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
1: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
8: Pěkné odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Na summitu NATO se podle šéfky Evropské komise von der Leyenové bude řešit posílení protivzdušné obrany Ukrajiny. Správa železnic letos vybaví závorami 51 železničních přejezdů. Umělá inteligence je podle generálního tajemníka OSN Guterreše experimentem bez souhlasu a plánu. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ukrajina podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové naléhavě potřebuje posílit protivzdušnou obranu. Uvedla, že to bude jedním z témat nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Šéfka unijní exekutivy tak na síti X reagovala na noční masivní ruské útoky na Kyjev a okolí, které podle místních úřadů nepřežilo nejméně 15 lidí. I Kyjev žádá spojence o podporu protivzdušné obrany. Zájem má především o víc amerických systémů Patriot. 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibydou závory na Prachaticku, na trati Číčenice Nové Údolí, na Mělnicku ve Středočeském kraji, na trati Kralupy nad Vltavou Velvary nebo na dvou kříženích tratě z Plzně do Klatov u Dobřan na jižním Plzeňsku. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Kritérii jsou provoz a četnost dopravních nehod.
9: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
8: Železničních přejezdů je v České republice podle správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. 2 tisíce z nich je vybavených závorami.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci zhruba 10 tisíc lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu východní Pyreneje. Oblastí vede třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Z bezpečnostních důvodů je závod bez diváků. Požár zranil dosud dva lidi, jednoho hasiče a jednoho místního obyvatele. Oba jsou v kritickém stavu. Evropská Unie vysílá na pomoc v boji s požáry na jihu Francie 4 hasící letouny. Přiletí tam ještě dnes z Kypru a Švédska. Generální tajemník OSN António Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle něj nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se sami řídit. Dodal, že vlády mají rychle jednat, aby vytvořili regulační rámce a že by tvůrci umělé inteligence měli za své počínání nést odpovědnost. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dopravu na průtahu Libercem ode dneška komplikuje rekonstrukce téměř dvoukilometrového úseku silnice číslo 35 mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat 19 měsíců.
10: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo dvakrát po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
8: Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě je dnes otevřený pro veřejnost. Je to už po čtvrté v letošním roce. Informoval o tom tiskový odbor úřadu vlády, který má historickou budovu ve správě. Palác bude otevřený do 18 hodin. Vstup je zdarma a není nutná předchozí registrace.
11: Během komentovaných prohlídek si lidé můžou prohlédnout reprezentační prostory využívané při státních návštěvách a diplomatických jednáních, včetně zlatého a hnědého sálu. Lichtenštejnský palác slouží i k ubytování významných návštěv, jako byla třeba britská královna Alžběta II. Nebo španělský král Juan Carlos. Součástí návštěvnické trasy je výstava s názvem Dary premiérům. Lidé tady uvidí víc než 130 originálních dárků, které čeští premiéři získali od představitelů přibližně 30 zemí světa. Další možnost vidět interiéry paláce bude 17. listopadu. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
8: Během noci bude ubývat oblačnosti i srážek a zítra už bude většinou polojasno až oblačno, až během odpoledne se pak opět zatáhne a na severu a severovýchodě bude odpoledne a večer občas pršet. V noci bude kolem 16 stupňů, zítra pak 26 až 30, jen na severu a severovýchodě bude kolem 24. Tolik zprávy a teď už jsou připravené portréty.
12: Mezi domorodými obyvateli Severní Ameriky se těšil velké úctě a měl údajně zázračné schopnosti, protože dokázal unikat nástrahám bledých tváří. Náčelník Siouxů sedící Bík byl jedním z vůdců, kteří v roce 1876 dotáhli do vítězného konce legendární bitvu u Little Bighornu. Jenže sedící Bík nakonec zemřel po potyčce s policií v indiánské rezervaci, a to střelou muže z jeho vlastního kmene. Náčelníka, který jako jediný dokázal na chvíli sjednotit vzájemně znepřátelené indiánské kmeny, připomene v portrétech věnovaných právě indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
13: Dobrý den.
12: A ve studiu je spolu s ním také David Hertl.
1: Indiánští náčelníci.
12: Honzo, už jsem řekl, že jedním z témat, o kterých by dnes měla být za chvíli řeč, bude právě ta bitva u Little Bighornu. Pro americkou armádu skončila v podstatě tragicky. Jiná věc je, že vlastně ani ti vítězní indiáni se potom z toho úspěchu dlouho neradovali. Ale přesto, připomíná se dneska ještě tahle bitva ve Spojených státech? Je to vlastně nějaké téma pro americkou, řekněme, politiku nebo pro diskuzi?
14: No určitě. Ona v době, kdy se odehrála, bo Američané byli značně rozhořčeni, protože podobně jako i u jiných těch válečných kampaní, tak už tyhle boje v 70. 80. letech pečlivě sledoval americký tisk. Ta krvavá a potupná porážka byla vnímána americkou veřejností velmi negativně i v kongresu a řešilo se to a dlouhou dobu to prostě bylo vnímáno jako jedna z nejhorších a nejpotupnějších porážek americké federální armády a do značné míry se spekuluje, jestli pak ten následný masakr u One Did Knee nebyl takovou jako pomstou, kdy se ti vojáci prostě chtěli těm indiánům pomstit. Pak se vlastně různě proměňovalo to vnímání s tím, jak ta americká společnost akceptovala, přijímala to dědictví původních obyvatel, jak se vlastně ten narrativ o původních obyvatelích včleňoval do toho velkého amerického příběhu. Takže dneska bychom se vlastně spíše setkali s tím, že Little Bighorn je pod drobnohledem těch nejrůznějších skupin, které se snaží zkoumat nejrůznější aspekty toho, proč Custer prohrál, co udělal špatně a tak dále a tak dále. Je to téma pro ty nejrůznější skupiny, které dělají ten reenactment, které si hrají na vozovkách, na tu bitvu, tak jak to u nás je třeba bitvě u Hradce Králové nebo u Slavkova, jo. Ale samozřejmě pořád tam je to zrnko toho, že tady ta americká federální armáda vinou vlastních chyb, protože se víceméně nepopírá, že Custer do té pasti vlezl sám a že vlastně udělal několik zásadních chyb a ty vlastně zapříčinili tu drtivou porážku, kterou tam zažil. A v neposlední řadě bych řekl, že tradice těch indiánských válečníků, jako byl Geronimo nebo sedící Bík, se postupně včlenuje i do té válečnické tradice americké armády, že jsou uznáváni, jako že to byli velcí válečníci, stateční a tak dále a tak dále. A tyhle vlastnosti, přes tyhle ty vlastnosti se tihle ti výjimeční válečníci dostávají do té tradice americké armády a některá jejich jména nebo některé jejich symboly se dostávají i do oficiální ikonografie americké armády. Takže dalo by se říct, že je to takové vlastně jako smíření. Byť samozřejmě s neustálým vnímáním, že přeci jenom byla velmi potupná vojenská porážka.
12: Sedící býk narodil se snad v březnu roku 1831, tehdy ještě pod jménem Skákající jezevec. Jeho řečí to bylo Tatanka Jotake. To jméno Sedící býk dostal později od otce za to, že byl poměrně, řekněme, velmi šikovný. Už v 10 letech složil prvního bizona, ve 14 prý zabil a skalpoval prvního nepřítele. A v té době tedy mu jeho otec jménem Sedící býk předal své jméno a sám se stal Skákajícím býkem. Pojďme si hned přečíst z první knížky. Čteme si dneska z knihy Roberta Atliho Sitting Bull, Sedící býk, život a časy amerického vlastence. Je tam hodně o tom, kým byl Sedící býk v době, kdy už dospěl.
13: Jak si připisoval jednu válečnou poctu za druhou a získával stále větší slávu, vyvstal jako stělesněný Hunkpapa, představující 4 základní ctnosti – odvahu, vytrvalost, štědrost a moudrost. Na Sedícím býkovi bylo něco, co měl každý rád. Děti ho měli rády, protože byl přívětivý, ženy proto, že byl laskavý k rodině a urovnával spory. Byl bojovník respektovaný pro odvahu a dovednost a obávaný nepřáteli. Byl svatý muž prostoupený úctou a mysticismem, neustále rozmlouvající svakatankou a všemi dílčími božstvy, snící posvátné sny a vykonávající uložené rituály, úpěnlivě prosící za blaho lidu a přinášející oběti od bizoní zdechliny až po vlastní maso. Byl i dobrý příslušník kmene, muž štědrosti a pokory, skladatel a zpěvák písní, přítel dětí a starých lidí, mírotvůrce, sportovec, laskavý humorista.
12: Když jsme u toho kmene, padlo to tady, tak tedy Sedící býk byl náčelníkem siouxského kmene, který etnicky pocházel z lakotské skupiny Hunkpapů. My jsme tady slyšeli, jak si připisoval jednu tu válečnou poctu za druhou. Tam pochopitelně bylo velmi konfliktní soužití mezi Siouxy a Biolochy, protože Biološi tedy drancovali ta původní indiánská území. Prakticky po celá 60. léta 19. století vedly obě strany válku a i když tu a tam byly uzavírány různé, řekněme, dohody, mírové dohody, tak ten klid zbraní nikdy asi netrval moc dlouho. Pak ale přišel rok 1868 a dohody s Fort Laramie. Co se tam, Honzo, nakonec dohodlo?
14: To měl být takový jako přelom ve vztahu mezi americkou federální vládou a právě Siouxy a těmi dalšími kmeny. Podle té smlouvy měla vzniknout jakási velká siouxská rezervace, která zahrnovala vlastně území dnešního státu Jižní Dakota, západně od řeky Missouri, a vlastně garantovala jim velké souvislé území, na kterém měli právo lovit bizony, které byly základní součástí jejich samostatného živobytí. Americká vláda v rámci té dohody souhlasila, že opustí některé vojenské pevnosti na jedné z těch linií, a vypadalo to, alespoň pro část těch náčelníků, kteří tu smlouvu nakonec podepsali, jakože tady konečně ti původní obyvatelé najdou nějaký status quo s tím neustálým přílivem obyvatel nebo nových migrantů, kteří přicházeli do Spojených států, a jejich hlavním znakem byl hlad po půdě. Snaha prostě získat půdu. Za tím příslibem do té Ameriky šli. On přestával být až tak problém těch Američanů, kteří už tam žili, ale těch nově příchozích, kteří vlastně zvlášť po skončení americké občanské války a v rámci rekonstrukce začali proudit do Ameriky a začali se neustále rozšiřovat a naráželi na ta dosud ještě volná indiánská území. Američané si zase o to slibovali, že vlastně když Siouxové se takhle usadí, tak v průběhu těch generací se takzvaně jakoby poamerikanizují a přejdou z toho svého původního způsobu života na ten americký. To znamená, začnou se z nich stávat zemědělci, přestanou lovit ty bizony a začnou se vlastně socializovat v rámci nějakého toho velkého amerického příběhu. Ono by to fungovalo, kdyby na to byl nějaký čas, ale téměř i hned poté, co ta smlouva byla podepsána, je tedy nutno připomenout, že Sedící býk s tím nesouhlasil a nepodepsal. Amerika, protože nesouhlasil vůbec s tím konceptem rezervací. On byl prostě přesvědčen, že oni mají právo žít ten svůj způsob života všude tam, kde kdysi žili, a pokud jim v tom někdo bude bránit, tak si to prostě vymohou silou. Tam nastal problém, že ta smlouva začala být velmi záhy porušována, a jedním z důvodů byl nejenom hlad po půdě, ale i hlad po zlatu.
15: Objev zlata.
14: Protože se vlastně v těch Rosiuxi, nebo to je původní obyvatele, posvátných Černých horách, těch Black Hills, objevily velké zásoby ložiska zlata. O nich se už vědělo od někdy od 40. let. V polovině 70. let tam vedl takovou prospektorskou výpravu právě jakýsi George Armstrong Custer. Ten potvrdil, že jsou tam prostě velké zásoby zlata. No ale to byl prostě jako zásadní střet. Prostě pro Siouxy to byla posvátné pohoří, které vůbec nemělo co dočinění s nějakým zlatokopectvím, ale prostě jak se ta Zlatá horečka rozvinula, tak tam ten střet a to porušování té dohody se stalo takřka na denním pořádku a vyústilo to vlastně v tragickou vojenskou srážku.
15: Ještě než se k té bitvě dostaneme, tak bychom měli říci, že sedící Bík má velkou zásluhu na tom, že se mu podařilo ty roztroušené a vzájemně se v oblibě nepříliš mající kmeny sjednotit. Říká se, že dokonce v tom jeho táboře žilo před bitvou u Little Bighornu až 10 000 indiánů. To jsou tedy i bojovníci s rodinami, a že těch bojovníků měl kolem 2, prý možná až dokonce 3 000 mužů, se říká. 25. červen 1876 je tedy ta bitva u řeky Little Bighorn v těch odlehlých končinách Montány. Je tam ta slavná 7. kavalérie George Custera. Taky bychom ještě měli říci, že před bitvou měl sedící Bík jakési mystické vidění, při kterém viděl, jak američtí vojáci prý padají hlavou dolů. On to dokonce jakoby dotáhl až tak daleko, že při tom tanci slunce si odřezával vlastní kusy masa z těla. Prý dokonce v tomhle konkrétním případě při tomhle tanci před tou bitvou tak mělo jít až o 100 zářezů. No a co se dělo a jaký byl význam sedícího Bíka v té bitvě u Little Bighornu, tak o tom opět krátká citace z knížky Roberta Atleje.
13: Význam sedícího Bíka u Little Bighornu nespočíval v okázalé statečnosti, řízení bojovníků nebo inspirování k boji. Spočíval ve vedení tak moudrém a mocném, že přitáhlo k sobě a udrželo pohromadě silnou koalici kmenů, natolik prostoupenou jeho vzdorným nastavením mysli, že dokázala zahnat generála Kruka a vyhladit podplukovníka Custera. Nikdy předtím Siouxové a Cheyenneové netriumfovali tak velkolepě a nikdy už se jim to znovu nepodařilo. Za to mohli více než kterémukoliv jinému náčelníkovi děkovat sedícímu Bíkovi. Zatímco sedící Bík a jeho kolegové oplakávali mrtvé a oslavovali triumf, nepochopili, že výpraskem Krukovi a vyhlazením Custera spečetili vlastní pád. Ohromený americký národ požadoval odplatu a kongres i prezidentova administrativa byly připraveny podpořit jakékoliv opatření. Generálové dostali muže, peníze a pravomoci, které chtěli, aby jednou provždy ukončili potíže se Siouxy.
1: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: V tom dnešním speciálu portrétu věnovaném indiánským náčelníkům si povídáme o sedícím Bíkovi. Hostem ve studiu, sedícím historikem je Jan Adamec a od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje také David Hertl. Honzo, bitva u Little Bighornu, asi obecně známe, 268 mrtvých amerických vojáků, řekněme doslova zmasakrovaných indiány, přežil to prý pouze jeden jediný armádní kůň. Na té druhé straně, na straně indiánů, tam se ty odhady mrtvých pohybují od 30 možná až do stovky nebo do několika stovek. Zaujalo mě tam ty jsi to ale říkal, že podplukovník Custer tedy šel do té léčky. Custer prý uvažoval dokonce o kandidatuře na amerického prezidenta?
14: Ano, je to tam v jeho myšlenkách nebo úvahách zaznívalo a takový drtivý vojenský triumf nad slavným indiánským náčelníkem by se mu určitě hodil. Takže představa, že je ověnčen tím pomyslným vavřínem a hraje to jako kartu v nějaké pomyslné prezidentské kandidatuře, tak ta určitě mohla přispět k tomu, že nedbal na některé dobré rady, ať už těch svých indiánských stopařů, kteří ho varovali, že ta přesila v tom hlavním táboře sedící bek je opravdu velká. Tady hrozí, že budou přečísleni a také byli. A zvolil i jiný čas té bitvy, než mu doporučili jeho důstojníci a rozdělil své síly v momentu té samotné bitvy, místo aby zůstal ta jedna jednotka pohromadě. No a to všechno vedlo k tomu, že ta bitva byla hlavně podle svědectví těch indiánských náčelníků brzy hotová. Hovoří se dokonce snad o jedné a půl hodině, pak už bylo hotovo. A byla to opravdu v tomhle smyslu jako drtivá porážka, která tedy pohřbila nejenom Castrovu kandidaturu, ale Castra samotného.
15: Honzo, jak se stalo, že ani ne rok po téhle bitvě, tedy červen 1876, že už v květnu 1877 sedící Bík s těmi svými bojovníky a jejich rodinami odchází do Kanady? Ten tlak Američanů byl tak obrovský po té prohrané bitvě?
14: To je přesně z učebnice válečnictví. Jo. Takticky vyhrajete jednu bitvu, ale strategicky v podstatě bitvy se vyhrávají logistikou, zásobami a vůbec tou mašinérií, kterou máte za sebou. A tady vlastně už v té době ty indiánské kmeny neměly šanci proti té technologické mašinérii, která stála za americkou armádou. Takže nejenom sedícímu Bíkovi bylo jasné, že tohle vítězství je cimrmanovsky řečeno vítězstvím Pyrhy. Budou následovat další a další střety. Byl si také vědom to, že Američané se budou mstít, nebo ti američtí vojáci se budou chtít pomstít. I proto vlastně urychleně uprchl nebo uchýlil se do Kanady, kde vlastně zůstal až do roku 1881, ale tam nemohl zůstat natrvalo, protože kanadské úřady mu dali najevo, přestože se k indiánům chovali celkem snesitelně, tak jim ale dali najevo, že se nestanou vlastně kanadskými indiány. Oni je pořád považovali vlastně jako za indiány uprchlé ze Spojených států a to byl také jejich status. Nedostávali ty příděly potravin tak jako ve Spojených státech, takže strádali zimou, nedostatkem jídla a to je zase vedlo k tomu, že se dostali do situace, kdy museli zvolit, jestli se vzdají, nebo jestli budou dál bojovat, anebo jestli prostě kapitulují za cenu, že se pokusí zachránit své potomky, rodiny a rezignují na ten válečný stav. A to byl i jeden z důvodů, proč pak v roce 1881 se tedy sedící Bík s několika svými spolubojovníky, byl jich několik do 200, začal odevzdávat zbraně a vydal se do té pevnosti Fort Bufford a tam se postupně vzdal a složil zbraně.
15: Ten moment kapitulace sedícího Bíka je zaznamenán v knize Paula Hedrena Války sedícího Bíka.

0: Velkému náčelníkovi zahalenému do tmavomodré přikrývky byla nabídnuta židle naproti generálu Terimu, ale on ji odsunul. Rozprostřel bizoní kůži na podlahu, usadil se, naplnil dýmku a začal kouřit. Nekonal se obřad s dýmkou, což byl při takové příležitosti běžný požadavek. Šlo pravděpodobně o úmyslnou urážku. Ze sedícího býka vyzařoval opovržlivý postoj, kterým americké delegaci naznačoval, že může táhnout k čertu. Terry tlumočil upřímné přání prezidenta po trvalém míru a řekl náčelníkovi a ostatním, že pokud se vrátí, jsou Spojené státy ochotny jim a všem Siouxům odpustit minulé činy. Museli by se vzdát zbraní a koní. Zvířata by byla prodána a výtěžek použit na nákup dobytka, což by jim umožnilo věnovat se chovu skotu. Překlady trvaly dlouho a Terry chtěl, aby bylo jasné, co bylo řečeno. Nepochybně byl pochopen i jeho závěrečný bod. Pokud byste se pokusili vrátit se zbraní v ruce, musí s vámi být zacházeno jako s nepřáteli Spojených států.
1: Stalo se v červenci roku 1881. Sedící býk nakonec souhlasil s tím, že bude žít v té rezervaci Standing Rock, ale dlouho tam nezůstal. A Honzo, to je takový zvláštní příběh. My jsme něco podobného slyšeli, když jsme si vyprávěli o náčelníku, no, bojovníku Jeronimovi, který se stal téměř součástí jakéhosi takového zvláštního showbiznisu, a tohle je podobný příběh.
2: Sedící býk v té rezervaci Standing Rock neměl příliš na ružích ustláno, dostal se tam do konfliktu s tím velitelem rezervace Jamesem McLaughlinem a i to možná můžeme pochopit, proč vyslyšel výzvu Williama Codyho alias Buffalo Billa, aby se k němu připojil k té jeho show. Ono to odráží i trošku takový jako ambivalentní vztah těch indiánských vůdců vůbec k téhleté kapitalisticko-showbiznisové mašinérii. Oni byli poměrně chytří, oni na jednu stranu vnímali, že prostě se na tom dá nějakým způsobem jako vydělat, může zvýšit povědomí o sobě a vlastně nedělalo jim zase takový velký problém se zapojit do těch showbiznisových v uvozovkách aktivit, přestože sedící býk byl v rámci promo prezentován jako Castrův vrah a byly vůči němu směřovány řada negativních emocí toho publika, včetně urážek. Na druhou stranu on tam nemusel vlastně dělat nějaké jako příliš ponižující aktivity. Nechávali stranou, že samo o sobě to někdo může z dnešního pohledu vnímat jako ponižující, tahle zoofikace bývalých velkých hrdinů a velkých bojovníků. Na druhou stranu byl o něj velký zájem. Ta jeho role spočívala v tom, že seděl před tím svým týpím, stylizovaným týpím, podepisoval fotografie, byl o něm obrovský zájem. Američané ho vnímali jako atrakci. Mísil se tam právě ten vlastně takový ten zájem s tím strachem z někoho, kdo je jednou porazil, že jo, u toho Little Big Hornu a kdo je tím obávaným vůdcem. Je taková ta fascinace někým, koho se bojíte, nebo za normálních podmínek byste se ho báli, nebo byste neuspěli v boji s ním, ale tady je spoután, zbaven všech těch atributů války a vy se ho můžete na něj opravdu jako na atrakci bez nějakého rizika dívat. To je vlastně jako podstata těch show.
1: Ty jsi říkal, že indiáni, potažmo tady sedící býk, že oni jako chápali význam peněz, věděli, že touhle zábavou si mohou vydělat. Hodně se ale píše o tom, že sedící býk část, nemalou část těch vydělaných peněz rozdával třeba chudým dětem a že nechápal tu americkou společnost, která na rozdíl od těch jeho kmenů, kde všichni se měli tak nějak podobně dobře, takže v té americké společnosti někdo se má úžasně a někdo se má strašně špatně.
2: Ten princip kapitalismu, vůbec té fungování té kapitalistické společnosti šel úplně proti těm základním kmenovým pravidlům, ve kterých on byl vychován, žil a naprosto je nechápal. Jo. Nechápal, jak to, že můžou existovat, nebo jak to, že se americká společnost nestará o ty chudé děti, jak to, že se více nestará o sirotky, protože v tom chápání indiánů děti byly tím nejcennějším. No? A pokud někdo nějaké dítě osiřelo, tak se o něj ta komunita vlastně postarala. Stejně tak nechápal kumulaci peněz, protože oni vlastně to nepotřebovali. A o tom jsou celé studie etnologů a antropologů, kteří vlastně říkají, je ta síla toho náčelníka nebo síla těch velkých mužů byla v tom, že oni to, co měli, to, co získali, nebo to, co získali na nepřátelích, trofej a to, tak její síla byla byla v tom, ne že to hromadili, ale že to rozdávali. A v jednom slavném eseji o daru, myslím, francouzského sociologa Mausa, je vlastně to, že někomu něco dáte, tak tím vytvoříte vlastně ten vztah závislosti té moci. A to je to, co vlastně on chápal jako důležitou součást té své, nikoli v to hromadění peněz a budování něčeho, co vlastně pro něj nemělo žádný význam.
1: Pojďme k závěru našeho příběhu. 15. prosince 1890 se policisté a vojáci američtí pokoušejí zatknout v rezervaci Standing Rock sedícího býka. A tam padne ten smrtící výstřel, protože seběhne se spousta lidí nechtějí a prý ani sedící býk se nechtěl nechat zatknout. Výsledkem je 16 mrtvých Indiánů a 8 mrtvých amerických policistů. Proč vlastně došlo k tomuhle konfliktu?
2: Zase klasicky. Nejdřív byla Siouxům a vlastně Indiánům slíbila ta velká Siouxská rezervace, ale ten hlad půděl velký, že to vedlo k porušování té dohody a ukrajování těch území ve prospěch těch nových osadníků. To samé se opakovalo i s tou další menší rezervací, která měla být právě v roce 1888-89 jako rozdělená na několik menších a některé části zase rozprodány těm novým osadníkům, kteří na nich chtěli vlastně vytvářet farmy a hospodařit. No a to se samozřejmě nelíbilo, docházelo k trvalému napětí a touhle salámovou metodou bylo jen otázka času, kdy dojde k nějakému dalšímu střetu. Tentokrát už to nebyl vlastně otevřený střet mezi dvěma rovnocennými bojovými útvary, protože Indiáni už neměli ty bojové prostředky a už to mělo trošku jako charakter frašky nebo prostě takového jako tragického fraškovitého vyústění koexistence mezi bílými Američany a původními obyvateli.
1: Tady dodám, že sedícímu býkovi bylo možná 58, možná 59 let podle toho, kdy tedy přesně se asi narodil. Ta událost, to jeho zabití, tak ta se odehrála pouhé 2 týdny před tím masakrem v jihodakotské lokalitě Wounded Knee, ty jsi o tom už říkal, kde americká armáda povraždila přes 150 Lakotů. Z velké části to byly ženy a děti, které se vlastně chtěly vzdát. Mimochodem k národu Lakotů se dodnes ve Spojených státech hlásí asi 100 000 lidí, ale podle odborníků za skutečné, tedy ty plnokrevné Lakoty, lze považovat asi jenom 5% z nich. Tak to je vše z dnešních portrétů, do kterých ukázky přečetl David Schneider. Spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, techničky Jitka Špálová a Ivana Možná. Moje poděkování historikovi Janu Adamcovi, že přišel do studia. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A David Hartl se loučí s přáním dobrého poslechu dalších pořadů na Českém rozhlasu Plus.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
4: Hezké odpoledne, je 14:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a 351 drony, informovalo o tom ukrajinské letectvo s tím, že 37 raket a 326 bezpilotních letounů se podařilo zničit. Rozsáhlému útoku v noci znovu čelil Kyjev a jeho okolí. Podle tamních úřadů v ukrajinské metropoli zemřelo nejméně 12 lidí a asi 60 je zraněných. Ve Štrasburku začíná plenární schůze Evropského parlamentu. Na posledním zasedání před letní přestávkou poslanci projednají priority irského předsednictví v Radě Evropské unie. Mluvit budou také třeba o zlepšení práv pro cestující v letecké dopravě, třeba o případném odškodnění po 3hodinovém zpoždění nebo bezplatném usazení dětí. Podnikatelé by si měli dát pozor na takzvané katalogové podvodníky. Varuje před nimi Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V posledních týdnech podnikatelům chodí do poštovních schránek výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. Čínská armáda v Tichém oceánu z ponorky zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Informuje o tom agentura agentura Nová Čína s tím, že šlo o rutinní součást každoročního vojenského cvičení. Australská ministryně zahraničí Penny Wongová uvedla, že Čína Canberru o plánované zkoušce informovala. Situaci nicméně označila za destabilizační. Z Česka do zahraničí vyráží několik nových linek železničních dopravců. S Českými drahami se cestující nově dostanou z Prahy přes Berlín až do Kodaně. Leo Express pak jezdí z Bohumína přes Prahu do Drážďan až na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. V hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku hoří střecha. Požár se podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka rozšířil od fritézy vzduchotechnikou do půdních prostor. Z objektu evakuovali 8 lidí. Na místě zasahuje 9 jednotek hasičů. A na brněnské Kraví hoře začal 8. ročník festivalu Planet. Zájemci si do příští neděle můžou prohlédnout obří modely vesmírných těles. 10-metrový model Slunce, 6-metrový model Černé díry a model největší planety sluneční soustavy Jupiteru. Festival Planet bude v Brně pokračovat ještě v týdnu od 3. do 9. srpna. V noci bude zpočátku ještě na severovýchodě a východě občas pršet, kránu budou kromě východu Slezska srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat místy až na polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni. Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky a s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se pak občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. No a odpolední teploty zítra vystoupí na 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 24. Tolik zprávy a teď nás čeká reparát.
5: Je pondělí 6. července, já jsem Markéta Vosková a tohle je reparát. O škole a školství jinak a lépe. Pořád vysíláme v repríze.
6: Ty dnešní děti, ta generace je často podceňována, nazývají se sněhovými vločkami.
7: Prostě ty výzvy potřebují. A když jim je nedáte, tak oni ty výzvy přijímají z internetu, z digitálního prostředí.
8: Aby ty děti zažily situace, kdy je potřeba překonávat nějaké hranice a tím se vlastně ty děti rozvíjí.
9: Ten den vypadá úplně jinak než takhle v běžném životě u nás.
10: A to, že jsem někde v terénu, něco dělám a když udělám nějakou chybu a pak to musí řešit celý, tak je to hodně poučný a i to vede k vlastní odpovědnosti.
5: Opustit pohodlí domova a vydat se poznávat svět na vlastní pěst. Tahle klasická výchozí situace z pohádek o hloupém Honzovi má i dnes velký potenciál pro rozvoj sebevědomí a odolnosti mladých lidí. Na vlastní kůži to vyzkoušeli naši dnešní hosté, kteří jsou stále školou povinní, ale vedle toho jezdí na expedice a dobrodružné výpravy do přírody. Co jim to dává a co by doporučili všem rodičům, kteří se bojí své děti na takové akce pustit? Pravidelný pohyb a překonávání přiměřených fyzických a psychických výzev má značný význam pro duševní zdraví. Vyplývá to mimo jiné z dat mezinárodního školního šetření Health Behavior in School Age Children, do nějž jsou zapojené i české školy. A že dobrovolný trénink vytrvalosti a snášení nepohodlí patří dokonce ke klasickému vzdělání, si myslí můj dnešní první host, kterým je Rostislav Konopa, ředitel základní školy Bratrská v Praze. Vítám vás, dobrý den.
11: Dobrý den.
5: Žáci 8. a 9. tříd vaší základní školy se v roce 2025 vypravili bez doprovodu dospělých na, pokud vím, třídenní školní expedici, kterou jste nazvali Kruh odvahy Cesta draka. Přiblížíte, co to bylo za výpravu, jak to vypadalo?
11: My jsme vymysleli příběh, který rámcuje vlastně jako putování zhruba kolem 50 kilometrů během těch 3 dnů, kde museli spát na 2 místech a vlastně tam s nimi nebyl žádný učitel.
5: A jak jste zajistili jejich bezpečí na těch expedicích?
11: Oni do poslední chvíle neměli vlastně žádný informace, kromě toho, že půjdou 50 kilometrů a budou spát 2x jakoby v lese na nějakém místě, že k tomu bude nějaký příběh. My jsme museli zajistit to bezpečí, když tam vlastně žádný učitel s nimi nebyl, tak jsme informovali IZS, zdravotníci, lesáci, policie vlastně věděli, dostali trasy, kudy ty děti jakoby půjdou. Byly to 3 skupiny, takže každá z nich šla jiným směrem. A nejhorší bylo asi mít vždycky představu, kde ty děti jsou. Učili jsme je resuscitovat, učili jsme je vlastně první pomoc, učili se orientovat v mapě, protože sebou neměli telefony. Všechny tyhle ty věci vlastně byly jakoby součástí té akce, která se připravovala rok dopředu.
12: A do jaké míry se do té přípravy zapojili studenti sami?
11: Oni dostali seznam vybavení, co dostanou od nás. Mohli se počít vlastně ze školy stany, mohli se počít vařiče, karimatky, ale v zásadě jsme vůbec neorganizovali v tom, co sebou musí mít nebo nesmí. Samozřejmě dávali jsme rodičům seznam věcí, které by mohli potřebovat.
12: Jak to tedy proběhlo?
11: My jsme vyhazovali z busu, vždycky zastavil bus, šla jedna skupina, ty skupiny se vlastně za 3 dny jako nesměly setkat, což se nestalo, že by se setkali, a měli dodržovat hlavně to spaní. Každá skupina sebou měla tracker, my jsme věděli většinou, protože občas ty lesy tam byly tak hluboké, že jsme třeba 2 hodiny prostě o těch dětech nevěděli. Byli jsme jako nervózní, kde jsou. V zásadě to šlo jakoby podle plánu. Oni sami zažili spoustu věcí, které je překvapily, zarazily, zablúdily, opíchaly je včely.
12: Viděla jsem video, které točili účastníci výpravy, a byla tam informace, že asi po 15 minutách, co se vydali na cestu, tak se ztratili. Jo. Pak tam bylo, že hodně prší, že se probudili do deštivého rána, dokonce tam komentovali setkání s divokými selaty.
11: Jo, jo.
12: Takže tam o zábavu v uvozovkách bylo postaráno, ale dopadlo to dobře a ty děti se zorientovaly tak, jak jste všichni předpokládali, nebo bylo tam něco, co bylo znepokojivé pro vás, nějaké ponaučení, třeba jak se připravit příště lépe?
11: Tam uprostřed bouřky se jedna ta skupina jako roztrhla a chvíli se hledali. Dopadlo to dobře, našli se. U těchto těch akcí nemůžete někde minimalizovat jako riziko. To děláme ve škole, že? My jsme vytvořili bezpečné školy, kde ty děti nedostávají výzvy. Ale když pracujete s teenagery, to jsou děti, kteří prostě ty výzvy potřebují. A když jim je nedáte, tak oni ty výzvy vlastně přijímají z internetu, z digitálního prostředí.
12: A co může tedy školní expedice přinést právě teenagerům?
11: Zásadní omyl je ten, že škola vychovává jako děti k nějaký jistotě. Život není jistota, život je jako totální nejistota ve všem. A my se pomocí těch věcí fyzických, tak je učíme jako za prvý, aby přijímali role, protože tým, každý tým má jako nějaký role a nějakou zodpovědnost. A ve chvíli, kdy přijmou roli a přijmou za ní zodpovědnost, tak v tu chvíli se stávají dospělými.
12: A potvrdili vám to chlapci a dívky, kteří prožili ty expedice, vrátili se? Vyhodnotili jste to zpětně potom, mluvili jste o tom s nimi a jak oni sami to vnímali, co jim to dalo? Je to to, co popisujete?
11: Já bych hrozně rád, kdyby na to odpovídali sami děti, ale ty děti vlastně postupně vychováváme k tomu, aby přijímali jako riziko, aby nesli zodpovědnost. Vždycky nás jako překvapuje, že třeba po nočním pochodu, který byl teďka už jako 4. vlastně v létě, vždycky byl v létě, letos jsme ho udělali v zimě, tak se vždycky najde někdo, kdo řekne, no jo, ale minule to bylo drsnější. Jo. Takže my vychováváme k odolnosti, vytrvalosti.
12: Větší míra diskomfortu, v tomto případě si myslím i doplněná dobrovolnou skromností, protože si nesete batoh na zádech, nemáte postel, přikrývku tradiční, ale jste prostě v lese, buď pod čirákem nebo ve stanu.
11: Prší.
12: Prší. Tak jak důležité jsou podle vás tyhle zkušenosti v dnešní době?
11: My jsme to vlastně ze školy jako vytěsnili. Ten svět je teďka takovej, že my se ty děti vlastně snažíme udržet jako v bezpečí. Ale zároveň ty děti

0: ty se snažili přikročit.
1: Říká Rostislav Konopa, ředitel Bratrské školy v Praze. Děkuju, že jste přišel do studia.
0: Nemáte zač, děkuju.
1: Pohyb, dobrodružství a empatii podporuje i speciální pedagog a psychoterapeut Jiří Růžička, ředitel školy Arkádie v Teplicích, kam chodí děti s mentálním a kombinovaným postižením.
2: Přirozenou součástí života je potřeba jakoby žáky limitovat, ale s tím, že taky počítáme s tím, že žáci si ty limity budou ověřovat. Asi každý z nás zažil situaci, když třeba teď byla zima, zamrzne rybník, když tam přijdou děti, často to bývají kluci, zejména kolem 6. třídy to bývá, že začnou jako na ten led vstupovat a zkoušejí, jestli ten led unese nebo neunese. Jestli to bude praskat nebo nebude praskat. To znamená, podvědomě si vlastně zjišťují, kde je ten limit toho bezpečí a kde už je ten limit toho rizika. Pokud dětem neumožníme jakoby testovat si limity a budeme je jakoby chránit, ale nadměrně chránit, tak já se domnívám, že to pro jejich budoucnost je vlastně špatně, protože v dospělosti, kdy budou vystaveni reálnému životu a oni budou jako kolabovat nebo nebudou schopni ty věci jakoby ustávat, tak je to špatně pro ty žáky, pro ty děti, ale je to špatně i pro jejich rodinu a v podstatě pro celou společnost.
1: Až měsíc a půl ze školního roku tráví na expedicích a výjezdech studenti Pražského gymnázia Přírodní škola. Dva z nich se s námi dnes podělí o své zkušenosti. Ve studiu Českého rozhlasu Plus jsou studenti gymnázia Přírodní škola v Praze Josef Arnot ze Septimy, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A Jakub Kučera z Tercie, i vám dobrý den. Můžete stručně popsat, jak vypadá školní rok na vaší škole? Teď myslím, v čem se třeba liší od běžného provozu na gymnázích, protože vy máte hodně času na expedicích a trávíte hodně času v terénu, tak kdo chce začít?
3: Jestli můžu, tak já si myslím, že opravdu ta škola je jedinečná a zajímavá tím, že opravdu v té přírodě se pohybujeme velice často a mnohokrát během roku. Řekněme 6 týdnů z celého školního roku, tak jsme někde v přírodě nebo někde v terénu a probíhá tam nějaký průzkum nebo nějaká forma školy v přírodě. Hned první týden v září jedeme na puťák, kdy prostě začínáme ten školní rok nějak společně v přírodě. Potom na podzim tak je zase víc typická škola v přírodě, kde je nějaké téma, které zahrnuje celou tu školu v přírodě, jako například Evropský parlament nebo téma voda, a na to téma prostě tam v různě smíšených věkově skupinkách pracujeme. V lednu potom následuje umělecký výjezd spojený s lyžákem, kde zase nacvičujeme umělecká, jak už divadelní představení, tak například hudební vystoupení, a potom je na školní akademii předvádíme v únoru. Konec toho roku, tak v dubnu nejdřív se jde na paseku, což je takový opravdu tábor na louce, kde si vaříme sami a je to hodně takový indiánský. V červnu tak přichází ten hlavní projekt expedice, o kterém se tady asi budeme teda bavit víc do hloubky. Jsme v terénu dost často během roku, ale zároveň mezi tím tak ty školní dny probíhají vlastně normálně a klasicky jako na každé škole. Normálně jsme ve třídě, normálně se učíme podle nějakých hodin s lektory, respektive s vyučujícími, kteří nás vyučují.
1: Říká Josef Arnot ze Septimy a já se zeptám Jakuba, můžete nám přiblížit, jak probíhá příprava tady na tu velkou expedici jarní?
4: Expedice je lepší, když se připravuje dřív. Teďka už začínáme plánovat expedici. První náměty už jsou hodně vymyšlený, protože musíme obvolat lidi i třeba, s kterými tam budeme nějak spolupracovat. Musíme sehnat lidi ze školy, musíme sehnat lektory ze školy. Čím blíž se blíží ta expedice, tak tím víc se toho dělá.
1: A do jaké míry se zapojujete vy, studenti? Vy přicházíte s těmi náměty sami?
4: Náměty jsou různý, z různých zdrojů. Některý jdou od učitelů, a některý třeba já jedno teďka taky připravuju.
1: A v roce 2025 jste se vypravili na Frýdecko Místecko, tak můžete nám popsat tu vaši zkušenost. Vy jste se každý zapojili do jiné části toho projektu. Jak to proběhlo?
3: To byla hodně zajímavá expedice, protože byla asi nejdál, co jsme kdy s expedicí byli, protože většinou hlavně v posledních letech jsme jezdili hodně do okolí Prahy, respektive Křivoklátsko, Kokořínsko, potom z České středohoří. A teď jsme se vydali až za Ostravu na Frýdecko Místecko. Ten region je opravdu tak zajímavý a tak vzdálený od té pražské reality, že se velice dobře hledal ta témata a ta kultura je tak odlišná, že jsme se tam mohli ponořit opravdu hodně. Takže například jedna skupinka mladších studentů tak žila chvilku ve vesnicích, kde stále je Gorel.

0: maďarská kultura přítomná, nebo například potom skupinka, ve které jsem byl já, si chtěla zkusit, jak je to být novinářem v terénu, takže jsme si rozdělili témata na dvě. Jedno bylo takové víc investigativní, kdy jsme byli v kolonii Bedřiška v Ostravě, která teďkon je hodně v mediálním prostoru v České republice, a bavili jsme se s místními obyvateli a následně jsme se snažili i kontaktovat místní samosprávu, která nám ale nebyla úplně ochotná víc vstříc dotazy. A to druhé téma bylo, že jsme v Českém Těšíně hledali vztah mezi Poláky a Čechy, kteří tam přirozeně mezi sebou žijí. Právě taky jsme se věnovali po našemu, jak tam tím hovoří. Takže ty témata jsou opravdu rozdílná. Někdo se zabýval třeba fotbalovými kluby na lokální úrovni okresního přeboru a snažil se pochopit, jak funguje financování, jaký vliv to má vlastně na ten běžný každodenní život.
1: Jakubova skupina se zase zaměřila na přírodovědný výzkum. Můžete i vy přiblížit, čemu jste věnovali pozornost?
2: My jsme zkoumali řeku Morávku a její okolí, protože to je řeka velmi výjimečná v Česku, protože mění svoje koryto pravidelně, což je asi jediná taková řeka v Česku. Takže jsme ji zkoumali hlavně z toho biologického hlediska. Bylo víc skupinek, co se věnovali přírodě.
1: Byl tam pro vás nějaký moment, který byl náročný, že jste třeba musel překonat sám sebe v něčem při práci v týmu, nebo řešili jste nějaký konflikt?
2: Konflikty nebývají moc časí, nebo stávají se, ale většinou se vyřeší rychle. A občas samozřejmě nemůže být všechno podle toho, jak si to ten jednotlivec představuje, a je potřeba udělat nějaký kompromis, takže. Ale nikdy nebyl jako nějaký velký spor.
1: Ještě se zeptám, Josefe, jakou roli tam mají ti vyučující? Jak si to mám představit, tu práci v terénu? Tam to moderuje váš učitel, učitelka, nebo jak ta skupina pracuje?
0: Záleží na věkovém složení té skupinky, protože když je třeba skupinka, kde je víc mladších lidí, tak je potřeba přece jenom větší míra toho lektorování, toho učitele, toho vedení k tomu správnému cílu. Ale myslím si, že hlavně je to v tom, že oni nás většinou jen tak nakopnou k nějaké práci, dají nám nějaký směr a my potom tak se tam sami dostaneme a sami si to vlastně zpracujeme, vymyslíme si ty otázky, na které si chceme vlastně tím výzkumem odpovědět. Potom si sami obvoláváme ty lidi v tom regionu, sami si zajišťujeme ubytování, přijedeme, všechno tam děláme samostatně v té skupince těch studentů a ti učitelé tam jsou opravdu jako takový dozor a jako příležitost k tomu nás třeba popohnat k práci, když už se nám nechce, protože ta expedice je opravdu hodně dlouhá, takže jsou tam, ale řekl bych, že spíš jako dozor a jako taková záchranná brzda, kdyby něco opravdu se nedařilo, takže dokážou nasměrovat tu skupinu správným směrem.
1: Jste v septimě, takže 7 let expedic každý rok. Co si z toho odnášíte? Mění se to v čase?
0: Určitě mění se to těma tématama, který si vyberu, protože každý rok se snažím dělat něco trochu jiného. Já si myslím, že je strašně velké plus to, že se naučíme pracovat v té kompaktní menší skupině, že si dokážeme najít ty úkoly, na které stačíme v rámci toho týmu a dokážeme je přerozdělovat různě a zároveň se naučíme vlastní metodu toho výzkumu, protože to je strašně super a dá se to využít potom i v profesním životě, že prostě víme, jak se vede rozhovor, víme, jak se zpracovává spousta tabulek excelových a prostě máme nějaký tohleto know-how, který jsme schopní potom přenést do profesního života. Takže za tohle já vlastně jsem strašně vděčný a plus i ta expedice hodně stmeluje ty lidi, protože jsou v jedné skupině prostě fakt 2 týdny a poznávají se mnohem blíž, než kdyby seděli jenom v lavici a vlastně o sobě moc nevěděli a hlavně mezitřídně ještě k tomu.
1: To byste třeba vzkázal rodičům vašich vrstevníků, kterým ani nebylo 15 let. Proč důvěřovat školám v takovýchhle výpravách?
2: Já si myslím, že se člověk hodně i naučí z praxe. Protože sedím ve škole a poslouchám je věc jako jedna a to, že jsem někde v terénu něco dělám, musím to zapisovat, protože vím, že se nám stalo, že třeba nefungoval foťák na jednom místě, kde jsme zkoumali. A to pak člověk jako zjistí, že je to blbá chyba a je to hodně poučný. Když člověk napíše špatně test, tak ho opraví a nic se nestalo. A když člověk udělá nějakou chybu a pak to musí řešit celý, tak je to hodně poučný a i to vede k vlastní odpovědnosti jako vnitřní.
1: Říká Jakub Kučera, žák tercie, a ve studiu se mnou byl i jeho kolega Josef Arnot ze Septimy na Gymnáziu Přírodní škola v Praze. Děkuji, Jakube.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: I vám, Josefe.
0: Děkuju za pozvání.
1: A dnešní závěreční hosté jsou příkladem toho, že pozitivní vztah k cestám za dobrodružstvím může začít v rodině nebo inspirativní komunitě. Aleš Pokorný je zakladatel nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě a do reparátu přišla dnes také jeho dcera Josefína. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Josefíno, začnu u vás. Vy jste se před pár týdny vrátila ze zimní expedice Život je gotický pes. Jak vypadá?
3: Tak jde o 10denní pochod s batohem na zádech. Všechno si vlastně neseme, spí se ve stanech venku. Celý den se jde a večer se vždycky postaví stany a zpíváme u ohně.
1: Kam jste zamířili? Jestli můžete
3: byli jsme v Národním parku Poloniny na Slovensku.
1: Jak se studentka tercie rozhodne vyrazit na takový pochod do hor?
3: Já jsem byla před rokem s tátou na podobném kurzu, to bylo pro rodiče a dítě, jsme byli v Laponsku, ve Švédsku a mě to hrozně začalo bavit, tak vlastně pak jsem dostala možnost být na dalších dvou takových expedicí, které se nakonec zrušily a z jedné se teda udělal jedna část, vlastně takový přípravný víkend na tuhle expedici a vlastně vůbec nebylo v plánu, že bych tam jela. Ale mně se to tak vlastně po tom přípravném víkendu začalo líbit, že jsem se rozhodla, že bych chtěla jít.
1: Bylo všechno tak, jak jste si představovala, nebo vás něco překvapilo a co to bylo případně?
3: Pár dnů bylo deštivo, neměli jsme úplně velkou zimu, vlastně nejhezčí počasí bylo až poslední dva dny, to bylo v noci až minus 13 jsme měli, ale jinak bylo přes den většinou tak jako nad nulou a ty dva dny tak jako třeba v kuse pršelo. Takže to bylo nepříjemné, no, že jsme pak měli většinu věcí mokrou, ale jinak všechno bylo v pohodě.
1: Je to, co jste zažila na té expedici, něco, co vám může nabídnout i škola? Nebo objevuje se něco takového ve škole? Nějaké aktivity, které přináší škola v tomto směru?
3: My jich moc nemáme ve škole, nebo teda nevím, jak je to třeba na tom vyšším stupni, ale u nás na tom nižším to zatím není. Jednou se třídou jsme se rozhodli, že bychom chtěli jet na jednu noc s batohem do kempu, ale myslím si, že to pro moc dětí jako nebylo.
1: A kdybyste měla svým vrstevníkům zpropagovat takovouhle expedici, tak co jim vyprávíte? Jak na to pohlíží teenageři, kteří třeba nikdy nezažili nic takového, nevyrazili někam mimo svou komfortní zónu?
3: Vlastně ten, kdo si to nezažil, si to vůbec neumí představit. Těžko se to popisuje a kamarádky byly hrozně jako z toho překvapený, že něco vlastně takového dokážu přežít. Rádi vidějí fotky, rádi slyší zážitky, ale myslím si, že jako by zrovna oni nejeli.
1: A můžete ještě přiblížit, co přesně vás na tom baví?
3: Vlastně úplně všechno, mně se tam hrozně všechno líbí. Ten den vlastně vypadá úplně jinak než takhle v běžném životě u nás. Je to taková svoboda tam.
1: Děkuju, říká Josefína Pokorná. Já se teď obrátím na Aleše Pokorného. Proč je podle vás tohle tak důležité podporovat to, vydat se z té komfortní zóny a hledat něco v přírodě?
0: Myslím si, že naše děti čeká život, který bude jedna velká expedice v nejistém světě. Často bez vědomí, jak to dopadne ty jejich kroky. Často zabloudí životem, často jim bude zima, budou zažívat diskomfort, obrazně řečeno, v tom, jakým způsobem budou pracovat, jak si budou hledat práci, jak si budou hledat bydlení a podobně. Takže pro nás je to ta expedice dobrodružná vlastně nějakou metaforou, podobenstvím jako života, do kterého stejně jako teďka přijdou, jo? Protože náš svět je zkrátka nejistý, chaotický, nepředvídatelný a nic nenaznačuje tomu, že to bude lepší. Takže pro nás je to vlastně velmi dobrá přípravka na život. Ty zážitky a ty zkušenosti, které tam získají, tak jsou přenositelné do jejich osobního, pracovního, školního, studijního života. Jo, že tam děti dozrávají velmi rychle, získávají velkou míru samostatnosti, svobody, odpovědnosti, učí se nakládat se svým časem, učí se zažívat to, že když něco podcení, takže se jim to hodně rychle vrátí.
1: Odvaha riskovat, čelit nenadálým situacím. Když jsme v prostoru pořadu reparát, tak bych se chtěla dostat i do toho školního prostředí. Myslíte si, že tam chybí výzvy tohoto typu? A nemluvím jenom o těch fyzických.
0: Jsem si vědom, že od škol očekáváme jako příliš někdy jako rodiče a že to není jenom otázka jako školy, jo, formálního vzdělávání, ale možná víc jako toho neformálního segmentu. Nicméně zpátky k vaší otázce. Myslím si, že v normální škole by pro tohle to měl být taky nějaký prostor pro dobrodružnou výchovu. A nemusíme vymýšlet úplně nic nového. Jako to se bavme o tom, že může vypadat školní výlet jinak, že může standardní lyžák vypadat jinak, speciálně v období, kdy není skoro sníh a finanční náročnost takového pobytu jako lyžařského kurzu velmi rychle narůstá a ne všichni si to můžou dovolit. Jo? Expedice může být vlastně za poloviční cenu.
1: Vy aktuálně máte i otevřenou výzvu na minigranty na léto 2026, tak můžete přiblížit, kdo může žádat? Mohou to být i školy?
0: Může žádat kdokoliv, tam není nějak vymezený typ organizace, který podporujeme. Jsou to, jak tady řeknu, jako neformální spolky, oddíly, domy dětí, mládeže, kdokoliv, tak jako školy, třídní kolektivy, kdokoliv může podat velmi jednoduchou žádost, pokud z našeho pohledu splňuje prvky dobrodružství,
4: To znamená, je tam nějaká míra nejistoty dosaženého výsledku, to je asi to hlavní kritérium dobrodružství v přírodě, tak žádost posoudíme a uvidíme.
1: Pořádáte konferenci odvahy a dobrodružství. Pro koho je určená?
4: Zaměřujeme se na takový 2 až 3 hlavní cílové skupiny. Jsme v pořadu reparát, takže tou první je zkrátka jako pedagogický svět, jako formálního vzdělávání učitele, ředitele škol. Tou druhou skupinou je zase ten neformální svět, to znamená oddílový vedoucí, trenéři, lektoři, instruktoři, jakkoliv je nazveme. No a tou třetí skupinou, kterou chceme letos zasáhnout více, tak jsou rodiče, protože tam to platí úplně stejně. Jo? Dobrodružství bychom měli zažívat především v rodině. Pozveme experty, kteří k tomu mají co říct a můžou nás všechny vybavit validními argumenty pro debatu. Ano, pojďme se do toho pustit, s kýmkoliv ji vedeme, ať už je to ředitel školy, nebo rodiče, nebo zřizovatel, tak kdokoliv. Máme tam dostatek praktických workshopů, letos jsme jejich počet navýšili, tak abychom se právě dostali třeba na dřeň nějaké metodiky, zorientovali se v legislativním rámci, který tady jako pro ty věci platí v České republice a podobně. A vrcholem je jako přehlídka jako velmi zajímavých projektů, kterých si myslíme, že posouvají laťku dobrodružné výchovy. Kam je možné všude vyrazit, čeho je možné dosáhnout.
1: Co říkáte rodičům, kteří mají obavu povolit svým dětem vyrazit mimo zaběhlé řády, to, co jim škola nabízí běžně, tak vyrazit na nějakou takovou dobrodružnou výpravu nebo expedici, tak co poradíte rodičům, jak se nebát o děti?
4: Čím dříve jim to umožní, tím menší bude ta srážka s realitou, když na ní přijde. To je jednoduchý. Není v podstatě věkový omezení, kdy se do tohohle toho pustit. Akorát je tam nějaká adekvátní míra náročnosti, ale my jsme to s dětma zažívali prostě v době, kdy byli v mateřské škole a tak jako tímhletím jdeme dál, jako tím věkem a postupně zvyšujeme náročnost, řekněme, postupně zvyšujeme náš akční rádius a jde to. A ta úzkost, ta je zkrátka v nás, jo, a vytváří částečně média kolem nás. Co bych poradil, tak vlastně najít si podobně naladěný svět kolem nás, komunitu, která vás v tomhle tom podpoří.
1: Josefino, je to tak i u vás před tou první expedicí, co vám pomohlo?
3: No, já jsem vlastně jakoby tam úplně poprvé nevěděla vůbec, co to bude všechno obnášet, ale táta už to věděl, takže vlastně mi se vším poradil a pomohl.
4: Přemýšlím, že si v nadačním fondu otevřeme nějakou rodičovskou poradnu nebo nějakou helplineu 24/7. Dělám si trochu legraci z toho teď. Naší starostí a naším cílem a ambicí je vlastně tyto věci podporovat. Jsme nadační fond, takže především finančně a jsme schopni zprostředkovat určitě i tu jako metodickou, praktickou podporu od toho, že si někdo člověk jako něco přečte, až po to, že vlastně dodáme, jako řeknu, instruktora na klíč, jako který je schopen vlastně těm lidem poradit a protáhnout je vlastně celou přípravou a tak.
1: Říká Aleš Pokorný z nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě a ve studiu s námi byla také Josefína Pokorná, absolventka expedice Život je gotický pes. Děkuji za sdílení vašich zkušeností.
3: Taky děkuji.
1: Děkuji i vám.
4: Moc krát děkujeme za pozvání.
1: Tolik tedy osobní zkušenosti a názorné příklady toho, jaký přesah může mít dobrodružná výchova v přírodě i v kontextu přípravy na život v čase zvýšených bezpečnostních hrozeb, revoluce umělé inteligence a stále většího prolínání reálného a digitálního světa. Budeme rádi za vaše postřehy k tomuto tématu a nejen k němu. Posílejte nám je na adresu reparat@rozhlas.cz. Další pořad tu bude opět za týden. Naslyšenou se těší Markéta Vosková.
5: 90kové léto.
6: Jaké bylo české kriminální podsvětí v 90. letech? Na temné časy vzpomíná manželka zavražděného Antonína Bieli.
7: Je to hrůza, můj nejhorší krok byl tam vsoupit.
8: Tam byla, do té rodiny.
7: To byla jediná moje chyba, protože já jsem si s nima nerozuměla. My jsme se neměli rádi s mojí tchýní.
5: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
9: Hodin posloucháte sváteční odpolední Plus, je pondělí 6. července a s vámi je Lenka Vahalová.
5: Český rozhlas Plus.
9: Jaká nás čekají témata hned po zprávách? Na summitu NATO v Ankaře bude jedním z témat přebírání zodpovědnosti za obranu Evropy evropskými státy. Jaká další témata se budou na summitu projednávat? A přípravy v hlavním městě Turecka na summit jsou enormní. Dotýkají se každodenního života obyvatel, platí zákaz demonstrací, úřady zatýkají opoziční politiky i novináře. Jak přípravy vnímá turecké obyvatelstvo? A na návštěvníky festivalu Colors of Ostrava letos čeká nová scéna. Jak bude vypadat Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Monika Vrchotová.
8: Přeji pěkné odpoledne. Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutého podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury. Na důvodení schůzce aliančních státníků v Turecku zastoupí Bratislavu právě Pellegrini a Fico společně s dalšími slovenskými politiky. Podobu české delegace detailně rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách. Na české podnikatele cílí staronový druh podvodu. V posledních týdnech jim do poštovních schránek začaly chodit výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle asociace malých a středních podniků a živnostníků ale taková registrace v žádném případě není povinná a neplynou z ní žádné výhody. Dopisy teď chodí ve fyzické podobě. V minulosti je podvodníci zase posílali do datových schránek. Jakub Palata z digitální a informační agentury říká.
10: Problémem takzvaných katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo a zároveň věc aktivně řešilo s orgány činnými v trestním řízení.
8: Odborníci doporučují, aby byli vůči takovým výzvám podnikatelé ostražití a vždy si zkontrolovali, zda se skutečně jedná o povinnost.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Rusko po 4 dnech opět mohutně zaútočilo ze vzduchu na ukrajinskou metropoli Kyjev. Podle tamních úřadů přišlo o život 12 lidí a asi 60 bylo zraněno. V kyjevské oblasti zahynuli 3 lidé a několik utrpělo zranění.
11: Kyjevské telegramové kanály zaplnila videa z nočního ruského útoku. Jsou na nich vidět a slyšet exploze i hořící domy ve 4 městských částech. Nejhůře byl poškozený podilský obvod, kde raketa zničila jeden z domů od 9. po 5. podlaží. Záchranáři doteď prohledávají trosky všech 30 zničených nebo silně poškozených budov. Ministr obrany Michailo Fedorov se ještě dnes spojí se svými západními partnery, aby je naléhavě požádal o urychlené dodávky raket do systému Patriot. Protivzdušné obraně se podle předběžných informací nepodařilo sestřelit žádnou ze 6 nadzvukových střel Zircon ani z 23 balistických raket Iskander-M. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významné letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
12: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Silničáři zítra začnou s opravou silnice 1/56 v Beskydech. Omezení na řidiče čeká na 3,5 kilometru dlouhém úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Práce podle smlouvy potrvají necelý měsíc. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 toho kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
13: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
8: Jana Husa si lidé v Česku připomínají právě teď, například tradiční bohoslužbou v pražské Betlémské kapli. Právě tam Hus před více než 600 lety kázal. Zítra se na většině území oteplí, bude 26 až 30 stupňů, jen na severovýchodě a východě naměří kolem 24, bude tam totiž občas pršet a s malou pravděpodobností se tam objeví i bouřky, jinak bude polojasno až oblačno a až během odpoledne se má zatahovat. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
9: Odpolední Plus s Lenkou Vahalovou a teď také s Vojtěchem Tomáškem máme 6 minut po 15. Zítra to začne. Světoví státníci se sejdou v turecké Ankaře, aby jednali o budoucnosti Severoatlantické aliance. Na české politické scéně se poslední týdny a měsíce řešilo hlavně to, kdo bude na summitu Česko reprezentovat. Vláda nepočítala s účastí prezidenta, ten se obrátil na ústavní soud a nakonec uspěl. Jaká bude jeho role, ale zatím stále není jasné. Podrobněji to teď právě probereme s naším politickým reportérem Vojtěchem Tomáškem. Hezký den.
14: Dobré odpoledne.
9: Jak tedy bude česká delegace do Ankary vypadat?
14: Po zásahu ústavního soudu v ní prezident Petr Pavel nakonec bude. Připomínám, že to soud nařídil předběžným opatřením. O samotné kompetenční žalobě se teprve ještě rozhodne. Českou účast ale povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O tom vláda rozhodla minulý týden, kdy se tématem znovu zabývala právě po verdiktu soudců. I o tom se nicméně vedly spory. Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám, a to z pozice nejvyššího ústavního činitele.
9: A kdo se tedy účastní kterého jednání?
14: Z programu premiéra, který přišel z úřadu vlády, tak vyplývá, že Andrej Babiš půjde na obě hlavní akce, tedy na úterní neformální večeři i na to středeční jednání Severoatlantické rady. O prezidentovi se to avízo nezmiňuje. Petr Pavel přitom dřív mluvil o tom, že si sám rozhodne, na které části summitu půjde. Premiérovi taky nabízel schůzku ještě před odletem. Podle předsedy vlády k ní ale nebyl důvod. Andrej Babiš naopak prezidenta ještě vyzval, aby se summitu nakonec přece jenom nezúčastnil.
15: A já si myslím, že v zájmu České republiky, aby skutečně tenhle nesmyslný sport, vlastně, který nás poškozuje a je zbytečný, aby zkrátka nepokračoval. Já myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti a nejlepší by bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti.
14: Takový návrh prezident nicméně odmítl.
16: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
14: Uvidíme tedy, jak to na summitu bude vypadat. Premiéra každopádně v delegaci doprovodí taky ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
9: V minulosti prezidenti na summity NATO jezdili, pokud jim to umožňoval zdravotní stav. Proč to teď chce vláda jinak?
14: Podle premiéra je tento summit jiný než ty předchozí. Třeba v deníku mluvilo o tom, že jednání se bude zabývat ekonomickými otázkami, penězi a plněním spojeneckých závazků a na to podle něj nemá prezident vliv a zahraniční politiku určuje vláda. Ten summit je velkým tématem v posledních týdnech taky ve sněmovně. Opozice se o tom pokoušela mluvit opakovaně. Postup vlády totiž kritizuje, považuje ho za bezprecedentní. Vláda naopak účast prezidenta z těch důvodů, které jsem popisoval, zkrátka považuje za zbytečnou.
9: Politický reportér Vojtěch Tomášek. Moc děkujeme. Naslyšenou.
14: Naslyšenou. Hezký den.
17: Na summitu NATO v Ankaře, který tedy začne už zítra, bude jedním z témat mimo jiné takzvané předávání zátěže, tedy postupné přebírání zodpovědnosti za obranu Evropy evropskými státy. Řešit se budou ale také výdaje na obranu, kde Česko neplní závazek 2% HDP. Na to vše se autoři pořadu Bruselské chlibíčky ptali českého velvyslance při NATO Davida Koneckého. Zdeňka Trachtová se mimo jiné ptala právě i na to, jak se summit připravuje ve světle sporu mezi prezidentem a vládou.
18: Ta obsahová příprava summitu je zcela standardní, tak jak to máme obecně nastaveno. Naše instrukce pro mě a vlastně pro celou delegaci chodí přes ministerstvo zahraničí, které potom zajišťuje tu koordinaci, ať už v rámci ministerstva zahraničí nebo mezirezortní. Takže jsou to kolegové z ministerstva zahraničí, ale samozřejmě vzhledem k tomu přesahu, ten summit není pouze o věcech, které se týkají ministerstva zahraničí, ale primárně, a o tom se dostaneme, o věcech, které se týkají ministerstva obrany, ale také ministerstva vnitra, například samozřejmě ministerstva financí a samozřejmě úřadu vlády, protože v téhleté chvíli je bezpečnost celovládní záležitost.
19: Už se to přesouvání břemene neboli stahování amerických vojenských sil z Evropy nějakým způsobem projevilo v praxi?
18: Už se v praxi projevilo, byla to věc, která byla komunikovaná v minulých týdnech a z mého pohledu je to vlastně poměrně pozitivní věc, řekl bych. Způsob, jakým to rozhodnutí bylo učiněno. Opakovaně se mluví o tom, že americký prezident Trump je velmi nepředvídatelný, že může ohrozit NATO, může ohrozit naši bezpečnost nějakým nepředvídatelným rozhodnutím, ale tohleto rozhodnutí, které padlo v minulých týdnech, za prvé nepředvídatelné nebylo a za druhé, co se týče těch konkrétních kontur, bylo učiněno zcela zjevně po velmi hluboké analýze. A výsledek toho procesu, se kterým Američani přišli před pár týdny, který byl oznámen, že Američané mění svůj příspěvek do něčeho, co se jmenuje NATO Force Model, což je model sil aliance. De facto je to něco, kdybyste chtěla vědět, co to je armáda NATO, tak tohle je vlastně ono. Jo? NATO Force Model je de facto armáda NATO, protože když si to chcete jako velmi zjednodušeně představit, je to tabulka, v které je napsáno, co který stát dává v dané chvíli k dispozici aliančnímu veliteli. Pokud by potřeboval provést odstrašení nebo obranu Evropy, tak tohle je tabulka, kterou si otevře a vidí, jaké síly má k dispozici. Tuhle tu tabulku Spojené státy modifikovaly, určité schopnosti z té tabulky vyjmuly, což je závazek, to znamená, ten závazek tam v této chvíli není a znamená to pro evropské spojence tyhle ty výjmuté síly nahradit. Celá ta věc, tak jak proběhla a jak byla oznámena, tak je vlastně jako poměrně pozitivní a měla by vést k tomu ujištění, že Američani zůstávají velmi tvrdí ve svých požadavcích vůči Evropě, že ten přesun toho břemene musí proběhnout, ale zároveň ten způsob, kterým se to dělá, neznamená, že se snižuje naše bezpečnost v Evropě.
19: Mohou se tedy evropští spojenci i nadále spolehnout na Američany, že v případě krize, v případě napadení nějakého členského státu Amerika splní své závazky a přijde na pomoc?
18: Zcela jednoznačně. Tahle organizace je na tom postavená, my jsme o tom ujišťováni na každém summitu. Summit v Ankaře nebude jiný, bude to summit, které ho opravdu vyjde velmi jednotná a pro naši zemi, která na NATO staví svoji obranu, je to jeden z pilířů naší bezpečnosti a obrany, na tom staví prostě svoji bezpečnost, bezpečnost občanů, tak tohle je výborná zpráva a je to zpráva, která není umělá. Prostě my vidíme nejenom z té nejvyšší úrovně, ale i ze všech ostatních úrovní, že tady prostě probíhá velmi seriózní proces, který nás ujišťuje opakovaně v tom, že v případě potřeby prostě aliance splní to, co má, to znamená článek 5, kolektivní obrana a budeme se bránit.
19: Já jsem v úvodu avizovala tu otázku, jestli Česko není tak trochu černým pasažérem a vycházím z toho samozřejmě, jak jsme se bavili, že ty obranné výdaje jsou zatím skoro nejnižší v rámci celé Severoatlantické aliance, tak je nebo není Česko černým pasažérem?
18: Česko černým pasažérem není a já to říkám se vší seriózností a vážností, protože já jsem osoba nebo představitel, který by to pocítil jako první. Protože já jsem stálá tvář České republiky zde v NATO a já bych byl ten první, komu by spojenci zprostředkovaně ta organizace dala pocítit, že Česká republika prostě se dostává do pozice černého pasažera. Já to necítím. Myslím, že i historie našeho přístupu k Alianci ukazuje, že my vždycky v konečném důsledku budeme spolehlivý spojenec. Já o tom nemám jakoukoliv pochybnost. Máme řadu opravdu skvělých schopností, ať už je to v oblasti speciálních sil, kybernetiky, pasivní sledovací systémy. Máme opravdu jako výborné, řekl bych, špičkové renomé mezi spojenci a já bych byl ten první, kdo by to zde pocítil.
17: Říká český velvyslanec při NATO David Konecký. Celý díl pořadu Bruselské chlebíčky si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. V odpoledním plusu na téma navážeme. Ve vysílání je s námi už turkolog a bývalý velvyslanec České republiky v Turecku a Jordánsku Tomáš Laně. Hezký den.
20: Dobrý den.
17: Ankara tedy hostí 36. summit NATO, jedná se zároveň o druhý summit na turecké půdě. Co tahle událost pro Turecko znamená i z hlediska geopolitické prestiže?
20: No, pro Turecko má dvojí význam. Pro režim Erdoganu samozřejmě potvrzení jeho geopolitického minimálně regionálního významu. Ovšem pro obyvatelstvo to má hořkosladkou příchuť toho, že země se potýká s hospodářskou krizí, s únikem mozků, s úpadkem zemědělství i s dalšími problémy a stát místo toho se zbavuje oponentů, zatýká a v současné době preventivně před summitem zatkl nebo zadržel minimálně 150 opozičních akademiků, eventuálně politiků.
17: Já na vás...
20: To jsou dva pohledy, dvě roviny, které pro Turecko summit na to znamená.
17: A já na vás rovnou navážu, protože přesně tak, přípravy v hlavním městě jsou enormní, dotýkají se každodenního života obyvatel, platí zákaz demonstrací, úřady zatýkají opoziční politiky, novináře, jak jste naznačil. Můžete ten aktuální stav z pohledu Turecka před summitem podrobněji popsat, co tam lidé prožívají?
20: No, tak já jsem se snažil v několika větách tu situaci popsat. Já samozřejmě nejsem na místě, takže nemohu vědět, co lidé konkrétně prožívají, ale pokud mám informace, tak to pro ně znamená opět velká omezení pohybu a každopádně je celá ta záležitost příliš nezajímá. Ba dokonce mají k ní často odmítavý postoj, protože NATO nemá v Turecku dobrý zvuk.
17: Velkou pozornost médií upoutala zvláštní pravidla a pokyny pro ankarské taxikáře. Proč jsou právě oni pro stát tak důležití?
20: No, zaprvé představují hlavní jaksi masu běžného provozu a za druhé mohou dopravovat rychle z místa na místo každého, kdo si zaplatí, to znamená i eventuální opoziční, případně teroristické skupiny, jich se samozřejmě režim nejcovává, podle mě.
17: Jakým jazykem o summitu mluví tamní vládní média?
20: Tamní vládní média samozřejmě hovoří v superlativech, protože jenom zdůraznění, že je to potvrzení geopolitického a zejména regionálního významu Turecka, které se stává neopominutelným hráčem na regionální scéně a ukazuje to samozřejmě i současná situace na Blízkém východě, kde Turecko hraje velmi důležitou roli.
17: A možná ještě na závěr, už jsme to zmínili, turecká vláda se tedy maximálně snaží, aby vše proběhlo hladce, přestože je zákaz protestu a tak dále. Může se něco pokazit?
20: Já se domnívám, že se asi nepokazí, protože jednak jsou turecké bezpečnostní síly velmi efektivní a Erdogan už má rukou veškeré páky proti opozici, tak, aby se mu něco mohlo vymknout z ruky.
17: Říká turkolog a bývalý velvyslanec České republiky v Turecku a Jordánsku Tomáš Laně. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
20: Děkuji, naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
17: V Odpoledním plusu 19 minut po 15. nás čeká další téma. Na návštěvníky festivalu Colors of Ostrava letos čeká nová scéna, spíše odpočinkově laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vzniká v podrukama umělce Davida Žily z výrobků i z odpadu z třineckých železáren.
2: I hutní provoz, stejně jako hudba, má svůj pravidelný rytmus.
21: Konkrétně z válcovny kolení jsme vybrali dvě kolejnice, náběhové kolejnice pro tramvaj.
22: Říká mi Jaroslav Stebel z třineckých železáren.
21: Líbila se nám totiž fotografie dělníků, jak jsou na té traverze, a proto jsme chtěli pro fotokoutek zakomponovat právě náš výrobek.
2: Jaký další materiál se vlastně z té hutí dodává?
21: Steel Stage budou tvořit naše ocelové dráty, které tvoří zhruba 40% naší výroby a budou různě osvětleny. Takže budou tvořit jakoby gro té Steel Stage.
22: My jsme teď v ateliéru Davida Žily, kde ocelové město pomaličku vzniká. A mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady taková velká barelová bicí souprava.
23: To jsou bubenické různé sady, bude 5 bubeníků na to.
22: Hned vedle je rozložený budoucí bar, posvařovaný z třinecké oceli.
23: Kdy nám třeba dodali listové pera, řetězárny, řetězy, pak tady tyhle ty velké matky, ty trůhelníky, to vlastně je všechno, i trubky, to je vlastně všechno jejich materiál, který byl doplněný potom o různé menší fragmenty.
22: Jednou z dominant fanzóny Steel Town pak bude velký dom.
23: Ten vlastně vypadá tak, že má dvě věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů vysoká. Budou tam jako ozubené kolečka, různé okýnka, to, co k těm jako baráčkům patří. A celé to vlastně bude prosvícené, takže by to mělo dělat jako zároveň velkou lampu 5-metrovou.
22: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia. Z Třince a Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
17: V kultuře zůstaneme. Prodloužený víkend na filmovém festivalu v Karlových Varech byl ve znamení českých filmů. V hlavní soutěži se už promítli oba čeští zástupci, a to koprodukční film Čeka Čika, který natočil mladý režisér Šimon Holý v koprodukci se Slovenskem a Francií, a také film Pramen, natočený v koprodukci se Slovenskem a Maďarskem. Režisérem je tentokrát Ivan Ostrochovský. Festival představil také několik zvláštních uvedení, například digitálně zrestaurovanou kopii filmu Kopitem sem, Kopitem tam, který ve vyprodaném velkém sále hotelu Thermal humorně uvedli herci Tomáš Hanák, David Vávra a Milan Steindler. Ti ve filmu hráli tři třicátníky s hýřivým životem. A do Karlových Varů už zdravíme Martinu Vackovou, editorku Českého rozhlasu Plus a také filmovou publicistku. Hezké odpoledne.
24: Dobrý den.
17: Tak když začneme soutěžními snímky, jaký je film Pramen?
24: Film Pramen, jak jste říkala, je jeden z těch dvou českých soutěžních snímků, českých koprodukčních. Hlavní roli tam hraje Anna Geislerová a musím říct, že asi má zrovna velmi dobrou dobu teď hereckou, protože je to opět velmi výrazný herecký výkon, opravdu herecký počin. Ten film z mého pohledu je velmi dobrý, velmi výrazný a vypráví o důležitém tématu. Kdo zná filmy Ivana Ostrochovského, tak ví, že ty jeho filmy jsou obvykle spíše tak jakoby dokumentárně laděné, že se ani nikdy nepozná taková ta hranice mezi fikcí a dokumentem. A možná by se dalo i říct, že nejsou úplně divácky vstřícné, nebo je to opravdu takzvané těžké umění. A to tady v tomto filmu právě není. Tady je to díky účasti profesionálních herců, právě jako je Anna Geislerová a další, film poměrně srozumitelný. A to je dobré právě kvůli tomu závažnému tématu, o kterém film vypráví. tím tématem, to je nedobrovolná sterilizace romských žen v dobách socialismu. Tady se to odehrává, ten příběh, ve slovenské zapadlé okresní nemocnici. Anna Geitlerová tam hraje primářku na oddělení gynekologie. Vlastně ne primářku, ona se o ní snaží, ale i to je takové to postavení těžké žen, které v té době bylo těžké i v těchto těch profesních kruzích, že ona vlastně na tu primářku ani nemá šanci v tom mužském patriarchálním kolektivu hodně aspirovat. V tomhle filmu se mluví slovensky, maďarsky a česky a vypráví o tom, že ty romské ženy ani mnohdy nevěděly, co podepisují za zákrok. A co bylo velké pozitivum tohoto filmu, nebo je velké pozitivum tohoto filmu, že se podařilo v divácích opravdu vyvolat zájem o to téma, o němž podle mého názoru asi mnoho mladých lidí dneska nemá ani podětí, co se dělo a proč se to dělo. A podařilo se i navodit určitou tu atmosféru toho tíživého socialismu konce 80. let a ukázat ty vybydlené romské osady, kde dominují ti muži, kde je silný patriarchát a kde ty ženy možná jsou pouze na plození dětí a určitou poslušnost. Ale když mluvím o té historii, tak to není retrofilm. Je to současný film, suverénní film, film s lirickými záběry, s výbornými hereckými výkony, jim však tam řekla dominuje Anja Geitlerová. A je to film o tom, že který čím přesahuje do dnes, k dnešku, je aktuální tím, že je potřeba se postavit vůči určitým stereotypům nebo manipulacím, nebo i určité jako prorazit určitou nemohoucnost.
17: A jaký je vedle toho další český film v soutěži Čeka Čika?
24: Když jsem říkala, že tam ten film Pramen je z minulosti, tak tento film je na rozdíl od toho té současnosti. Zatímco Pramen natočil už vlastně zkušený režisér Ivan Ostrochovský, tady přichází na scénu takový mladý, neřekla bych úplně začínající režisér, ale přece jenom mladý režisér Šimon Holý. A oproti Pramenu, který je takový trošku komplexnější a obsáhlejší film, bych řekla, že Čeka Čeka je takový komornější film. Odehráváte na české vesnici. A takové jedno z témat toho filmu je drag queen. A když jsem si to přečetla před projekty toho filmu, tak jsem si říkala, jak se může spojit česká vesnice s tématem drag queen. Ale ten film ukazuje, že to není neslučitelné spojení. Tenhle ten film stojí na dvou hereckých výkonech, na výkonu Jana Ciny a Pavly Tomicové. Ona hraje pošťačku, vdovu, co má syna v zahraničí a má také matku, která umírá v nemocnici a on tedy hraje toho syna, který přijede na návštěvu ze zahraničí, aby ještě viděl babičku a možná si i něco vyřešit, protože má nějaké tajemství v sobě. Ten film to je taková studie jednoho rodinného vztahu. A možná bychom si tady mohli říct, co je to vlastně drag queen, to je umělecká kreace, kdy se lidé, většinou muži, převlíkají za někoho jiného a předvádí nějaký umělecký výkon, taneční nebo zpívaný. A tady v tomto filmu se to týká zpěvu a osoby Heleny Vondráčkové, ale chtěla bych upozornit, že to není parodie ani karikatura, ale film ukazuje, že vlastně umění drag queen je poměrně náročný umělecký výkon. A ještě bych dodala k oběma filmům, že jsou velmi úspěšné tady u diváků a tento film Čeka Čeka momentálně boduje v divácké anketě na prvním místě a oba filmy, ty další projekty, reprízované filmy, jsou beznadějně vyprodané.
17: A rezonovala na festivalu návštěva i hlavních představitelů filmu Kopytem sem, kopytem tam, tedy jak film uvedli herci Hanák, Vávra, Steindler?
24: Ten film se tady promítal, protože to byla vlastně premiéra digitálně restaurované kopie filmu, který vznikl v roce 1988. Odehráváte v Karlových Varech a to možná bylo docela zajímavé, protože když jsem pak tady byla v různých diskuzích po tom filmu, tak mnoho lidí situovalo ten film do Prahy. Tak tyhle ti tři představitelé před filmem uvedli ten film poměrně takovou malinkou hereckou etídou, kterou rozosmáli ten naplněný velký sál v hotelu Termál a uvedli ho takovým svým svérázným humorem pořád, který vlastně mají stejný i po těch téměř 40 letech, co film vznikl. Dalo byste říct, že ten jejich humor je pořád takový mladý, i když oni sami zestárli o těch 40 let, možná bychom v tom jejich pojetí řekli spíš, že se v životě posunuli o 40 let. A ten film samotný, když jsme ho viděli a diskutovali o něm s dalšími diváky po projekci, tak jsme si uvědomili, že vůbec nezastárl a ukázal, že Věra Chytilová, a řekli to i tihleti tři představitelé, byla vlastně taková vizionářská režisérka, dokázala odhadnout a zachytit duch doby, takže ani nemáme pocit, že koukáme na nějaký film, který se odehrává v minulosti, ale že se koukáme na aktuální příběh o zodpovědnosti a nezodpovědnosti.
17: Máme poslední minutku. Martino, o jaké další snímky je ve Varech divácký zájem?
24: Tak abych nebyla jenom u těch českých, i když ty opravdu dominovali tomu prodlouženému víkendu, tak tam tady zaznamenala velké diskuze o filmech, které se třeba v premiéře promítali na festivalu v Cannes. Slyšela jsem diskuzi o filmu Na pořád, což je takový rumunsko-německý film o smutku a truchlení to ztráty dítěte. Ten získal v Cannes v sekci Určitý pohled hlavní cenu a je to film, který nabízí spoustu závěrů a záleží jenom na divákovi, jak si ten smutný příběh, to téma smrti dítěte vlastně dovysvětlí a nabízí jak hodně drsné závěry, méně drsné závěry, anebo i třeba i optimistické konce tohoto těžkého příběhu.
17: Z Karlových Varů se přihlásila Martina Vacková, filmová publicistka a editorka Českého rozhlasu Plus. Děkujeme, naslyšenou.
24: Naslyšenou.
17: 15.30 jsou tu další zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Český rozhlas Plus.
8: Přeji pěkné odpoledne. Evropská unie vysílá 4 hasící letouny na pomoc v boji s požáry na jihu Francie. Na síti X to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Stroje podle ní dorazí dnes z Kypru a Švédska. S rozsáhlým požárem na jihozápadě Francie bojují stovky hasičů. Oheň podle agentury AFP ale zasáhl také některá místa Portugalska, Španělska nebo Řecka. Soud v Albánii nařídil propustit demonstranty zadržené při protestech proti vládě a developerskému projektu spojenému s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše o tom agentura AFP. Ve čtvrtek demonstranti zablokovali zákonodárcům vstup do budovy parlamentu. Policie přitom zadržela 25 lidí. Soud dnes propustil 19 z nich. V Tiraně lidé už přes měsíc protestují proti plánované stavbě luxusního rezortu spojeného s Trumpovou dcerou Ivankou a jejím manželem Jaredem Kushnerem. Stavět se má v přírodní rezervaci na albánském pobřeží. Protesty se staly symbolem nespokojenosti s korupcí a ničením životního prostředí za vlády albánského premiéra Ediho Ramy. Teheránem prochází smuteční průvod, který je součástí pohřbu iránského bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Jeho rakev zahalená do iránské vlajky spolu s rakvemi jeho příbuzných se ulicemi hlavního iránského města přepraví na mezinárodní letiště Mehrabad. Tělo letecky přepraví do Iráku na další ceremonie, pak ho vrátí zpátky do Iránu. Chamenejího pohřbí ve městě Mašhad, kde se narodil. Duchovní vůdce zemřel při leteckém útoku z února, kdy Izrael a Spojené státy začaly válku proti Iránu. Nymburská radnice chce na střechu památkově chráněného krematoria umístit zvon. Viset bude pod zděnou bránou na severní straně budovy. Dělníci by měli zvon začít vyrábět letos na podzim. Na jeho vnějším plášti bude odlitý znak města. Budovu krematoria opravují dělníci od loňského srpna. Rekonstrukce by měla skončit za 2 roky. Nymburk za práce zaplatí téměř 36 milionů korun. A lidé si dnes můžou prohlédnout běžně nepřístupný Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Ten slouží vládě k ubytovávání vzácných návštěv. V minulosti tam byla třeba britská královna Alžběta II. Pro návštěvníky je připravená taky výstava Dary premiérům. Expozice představuje přes 130 darů, které čeští premiéři dostali od představitelů přibližně 30 zemí světa. Palác bude otevřený do 18 hodin. Vstup je zdarma a předchozí registrace není nutná. Zítra bude polojasno až oblačno, během odpoledne ale až zataženo a na severu a severovýchodě bude občas pršet a výjimečně se objeví i bouřky, proto tam bude kolem 24 stupňů, zatímco na ostatním území naměříme 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy a teď už nás čeká Interview Plus.
0: Co říkají časové řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuze nebo nasledování politiky? Raději rezignujeme. Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
5: Interview Plus.
0: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Česko zažívá vlnu veder a já k tomu ocituji z vašeho nedávného výzkumu ve STEMu. Mezi veřejností panuje shoda na tom, že klimatická změna probíhá a že bychom neměli otálet s jejím řešením. Zároveň se ale lidé bojí, že odvratem od fosilních paliv schudneme. Co to podle vás říká, že dotazovaní na jednu stranu chtějí zastavit klimatickou změnu, ale zároveň to vylučují?
1: Tak jako u mnoha dalších klíčových problémů naší společnosti je dobré vždycky odlišit podstatu věci, to znamená probíhá klimatická změna a způsoby jejího řešení. A právě to napětí mezi tím samotným problémem a formou a cestami řešení je velmi rozporuplné. A tady je klíčová role politiků, aby uměli tyhle ty dvě stránky věci skloubit, vysvětlit, no a aby se také zajímali o to, čemu lidé případně nerozumějí, o čem mají pochybnosti a pokusit se nějakým způsobem s touto informací pracovat. Od toho máme sociologické výzkumy, není potřeba dvakrát improvizovat, zejména ne nad složitými strategickými problémy.
0: Promiňte,
1: a můžeme si zjistit, jak to vlastně
0: jak to je. No dobře, tak mluvíte o podstatě věci. Řeší podle vás tenhle klimatický rébus a tu podstatu věci současná vláda správně a řeší ho vůbec?
1: To je otázka, na kterou my prostřednictvím sociologických výzkumů úplně přímou odpověď nedáme. Víme jenom z toho napětí, kterým jsme začali, že tady je zásadní úkol, priorita, kterou stanovila Evropská unie a takový jako polovičatý vyhýbavý postoj, který v podstatě řeší jenom část nebo menší část těch problémů a nechává řadu otazníků. A tady právě nastupuje potřeba na tom pracovat. Lidé nejsou hloupí, jak víme z výzkumu veřejného mínění. Neumějí hovořit ve vzletných termínech, ale jsou poměrně praktičtí, chápou, že věci, zejména ty zásadní a strategické, se nevyřeší hned, že je potřeba narýsovat nějakou cestu k tomu řešení. My tady máme vytyčeny nějaké roky, kdy máme dosáhnout určitých cílů. Ale co to prakticky znamená? Lidé chtějí vědět, že politické vedení státu má jasno v hlavě a má jasnou cestu, jak toho cíle dosáhnout. A tady ta pochybnost je obrovská.
0: Když na tu pochybnost navážu, tak zdá se mi, že část toho rebusu je úzkost. Je to úzkost toho, že schudneme, že ty klimatická opatření, že budou přehnaná, že nás budou příliš mnoho stát. Tak já se ptám vlastně, jestli nemáte dojem, že ten strach z přehnané reakce, za kterou draze zaplatíme, se dá vlastně využít jako politický nástroj. Jestli to není ta podstata věci.
1: Ano, a já bych ještě na tu vaši otázku podotknul úzkost a strach tady a teď. Pokud nevěřím, že tady existuje dlouhodobá rozmyšlená strategie, která se uskutečňuje v dílčích postupných krocích, že je v jednotlivých krocích zabudována solidní zpětná vazba, abychom uměli vyhodnotit, čeho jsme dosáhli, jaké nezamýšlené důsledky ty jednotlivé kroky měly, tak v podstatě v takové malodušnosti lidé sice nerozumějí většinou té odborné stránce věci, ale chtějí mít alespoň pocit, že ti, jak oni by řekli nahoře, vědí, co dělají a mají to rozmyšlené. A pokud tu důvěru nemají, tak zároveň prostě nemají důvěru v budoucnost. Kdyby měli, dejme tomu, důvěru v budoucnost, tak si řeknou dobře, omezí to životní úroveň tady a teď pro nás, ale pro naše děti to bude prostě podstatné, umožní to žít v situaci, ve které bez toho, té zelené strategie by naše děti žili divný život, ale oni tu důvěru nemají, že to je rozmyšlené, takže ta touha po jistotách je vlastně jiným slovem výraz bezradnosti. Nevěřím-li v budoucnost, chci jistoty radši tady a teď, protože nevěřím tomu, že ta věc je dobře vymyšlená a pokud je dobře vymyšlená, nechápu, proč mě ji nevysvětlí.
0: No, vy jste několikrát zmínil slovo důvěra. Je to pojem, s kterým sociologie pracuje, předpokládám.
1: No, samozřejmě.
0: No a není součást toho problému, že se u nás, podobně jako ve Spojených státech, lidi odklánění od mínění odborníků, prostě někdo jim vysvětlí, že to, co říkají odborníci, je pravděpodobně nějaké cinklé, zaplacené, a ať už jde o očkování nebo klimatickou krizi?
1: No, pokud ty názory odborníků jsou zahaleny do takového vědeckého metajazyka, případně v pojetí politiku je tam takový ten úřední žargon, tak ti lidé si pod tím nedovedou nic představit. A solidní politik, zejména když chce prosadit něco, o čem ví, že a priori k tomu důvěra není, jako je například k té zelené strategii, tak musím hledat cesty, jak to těm lidem přiblížit. A to, co zjišťujeme a pomáhají k tomu sítě, ale do toho sociální sítě a do toho nechci zabředat, v té povrchnosti se vlastně

0: vlasti, jakmile vypustíte do prostoru něco, co je propagandisticky velmi snadno zneužité, tak v té situaci nejistoty, něčemu nerozumím, se jako tonoucí stébla chytám takových těch hutných, silných vyjádření, zelené šílenství. Já sice úplně přesně nevím, co to je, ale je to takový šťavnatý a vlastně mě to umožňuje nepřemýšlet do hloubky o té věci, protože se ani nikdo nesnaží mi to vysvětlit.
1: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Jsme svědky sporu mezi prezidentem a vládou, do něhož zasáhl ústavní soud. Má v téhle souvislosti význam, jakou znovu důvěru k prezidentovi, vládě nebo ústavnímu soudu lidé mají?
0: Určitě. Já bych to dokonce posunul do obecnější roviny. Důvěra v instituce a prezident a vláda je prostě jako instituce, to není osoba Petra Pavla, ale to je the presidency institut, instituce prezidentství a bohužel v celém polistopadovém vývoji neblaze neseme to dědictví bolševického režimu a desetiletí totalitních režimů v tom, že instituce obecně jsou vnímány jako něco vnějšího, nepřátelského, co člověka v podstatě omezuje. Je to jakási vrchnost, kterou tam někdo nasadil a cíl jejího působení je vlastně nějakým způsobem prosazovat tu specifickou vůli těch lidí, kteří za tou institucí stojí. Přitom samozřejmě z hlediska sociologie je důvěra v instituce obecně velmi důležitá, protože tam, kde člověk nestačí sám svými silami a nestačí v okruhu svých přátel, své rodiny prosadit věci, tak potřebuje prostě nějakou institucionální pomoc. Ta instituce je vlastně lidský výtvor, který umožňuje řešit věci, na který by člověk z té běžné perspektivy nedosáhnul. A nedůvěra v klíčové instituce je v podstatě svazující. Já to dám na příkladu prostě z naší polistopadové historie. Vláda nebývá dvakrát populární, premiéři také nebývají nějak oslnivě populární, ale když vlivem okolností, třeba zvládnutými povodněmi, a popularita premiéra vzroste, tak v našem případě až na 80%, tak mám takové okénko příležitosti, kdy můžu prosadit i složitý, nepopulární věc.
1: Dostanete kredit důvěry a ten pak proměním.
0: Ano, a ten pak proměním v pokles té důvěry posléze, protože se jedná o nepopulární opatření, ale když neudělám nic, to znamená, nebudu dělat věci nepopulární, popularita poklesne stejně.
1: No a jak si tedy vysvětlujete, že vláda útočí na instituce a s poměrně vysokou důvěrou veřejnosti, kromě ústavního soudu, je to Česká národní banka nebo veřejnoprávní média, ale vládní podpoře to neubírá důvěru voličů?
0: To jsou dvě různé věci. Jedna věc je, že je potřeba, aby mezi jednotlivými institucemi existoval určitý soulad.
1: No ten tady není.
0: Ten tady zjevně není a navíc v podstatě to odporuje

0: vidění politiky běžných lidí. My si ze svých daní platíme politiky, to jsou, Angličan by řekl, veřejní služebníci, a jejich povinností je vzájemně se domluvit. Za to si je platíme. A pokud oni nám v médiích, v přímém přenosu a na sociálních sítích dávají ostentativně najevo, jak vzájemně se nesnášejí.
1: To mluvíte o současné situaci?
0: Tak mluvím o současné situaci, ale ona to není jenom současná situace, to už se s náma táhne řadu let. Tak je to něco, jak podle lidí ta politika vypadat nemá. Takže to je zásadní problém. A je to vlastně zpronevěření se smyslu a cíli veřejné správy, veřejné politiky, fungování státu a tak dále. No a otázka, jestli se jednotlivé rozpory projevují bezprostředně v postavení vlády a popularitě vlády.
1: Co myslíte vy v současné situaci?
0: To veřejné mínění není zbrklé. Ta představa taková populární, že se něco stane, my to známe například z Ameriky, kdy před projevem prezidenta, po projevu prezidenta se provedou výzkumy a tam se ta čísla výrazně hýbají nahoru a dolů, protože ten dopad je bezprostřední, krátkodobý. U nás je veřejné mínění ostražité. Nic není tak horké, jak se to uvaří. Oni se neshodnou. První skeptická námitka je, Bůh ví, co zatím všechno je. Nebudu dělat zbrklé soudy, počkám si, až tomu trošku jako porozumím. A takže ta reakce není během dnů, ale spíš během měsíců. Oni ty mlýny melou, ale melou velmi pomalu.
1: Čili když vláda antagonizuje, rozporuje to, co dělá ústavní soud nebo prezident, tak vy nespráskněte ruce, neřeknete si, že to je pohroma, řeknete si, to veřejné mínění je stabilnější než to, co vidíme v médiích?
0: Ano, stoprocentně. Ta pěna dní, která uvádí vlastně celý ten mediální proces, tak potřebujete ze všeho udělat sled jednotlivostí, sled jednotlivých událostí. A lidé by to sice mnohdy neuměli nazvat, ale to důležité je, jaké procesy, to soustavné působení probíhá za těmi jednotlivými událostmi. A nemluvím o rozhlase nebo televizi, ale na těch sítích, to jsou střípky jednotlivostí, které se skládají a pokud někdo je umný manipulátor, tak z těchto těch prvků a výkřiků sestaví tu pěnu dní.
1: Já mám pro vás příklad pěny dní. Hned se k ní dostaneme, jenom ještě řekněte prosím, jestli zjišťují průzkumy v posledních letech nějakou tendenci, která vás vysloveně, vás osobně zneklidňuje, znepokojuje.
0: Mě zneklidňuje už řadu let to, že proměny naší společnosti ztratily dynamiku. Když vezmu celý polistopadový vývoj těch 35 let, tak my těch posledních 15 let v zásadě dost bezradně přešlapujeme na místě. Jakoby jsme ztratili úběžník, jako bychom ztratili cíl. A podporují to výroky politiků, kteří budou říkat, že se politika bude řídit jenom pragmatickými zřeteli, že hodnotová politika sem nepatří. A já se domnívám, hluboce jsem přesvědčen, že do solidní politiky hodnoty patří a musí být toho konstitutivní, tedy základní součástí. A mě takovéto zpovrchnění debaty veřejné nebo dokonce absence jakékoliv veřejné debaty o důležitých věcech, když už se debatuje, tak velmi povrchně, klouže to po povrchu a vlastně se to dostává mimo ten hlavní mediální proud. Vy samozřejmě dobře víte, že složité problémy se mnohdy nedají ani nastolit v médiích, protože než vysvětlíte, jak ta složitá věc
1: tak
0: je...
1: Tak už se nová pěna dní.
0: Tak
1: nová
0: je,
1: věc na hraní.
0: Ano, a hlavně nemáte ten dlouhý formát. Pořád se všechno zkracuje, dělají se z toho klipy, dělají se z toho takový jako krátký vstupy a to je vše.
1: Tak já vám nabídnu něco, co asi označíte za pěnu dní. Abychom pochopili, jak děláte sociologické průzkumy, včetně bleskových, tak si vezmeme za příklad vypískání Oty Klempíře a Petra Macinky z motoristů na folklorním festivalu ve Strážnici, to jste asi slyšel. Ta zřejmá námitka je, že motoristům jde o upoutání pozornosti, takže se méně mluví o střetu s prezidentem nebo o tom, co se děje na ministerstvu životního prostředí. Přesto je to pro vás jako pro sociologa, tahle, řekněme, pěna dní, jak jste to nazval, něčím zajímavé?
0: Zajímavé, ale hlavně varovné, protože zakrajete to důležité a podstatné těmi jednotlivostmi. Budeme se bavit o tom, diváci byli pod vlivem alkoholu, co udělalo vedro a prostě svádím na cestě celou interpretaci té věci.
1: Čili bavíme se o nepodstatných věcech, zatímco společnost přešlapuje na místě, jak jste řekl, těch 15 let.
0: Ano. Jo, to je takové šidítko, které umožňuje, to je taková invalidní berlička, kterou někteří politikové intuitivně a jiní zcela cíleně a záměrně prostě jako dávají tomu běžnému člověku takovou každodenní hru a zítra to zase překryje něco jiného a vlastně to umožní, abychom mohli nerušeně vládnout a aby nám do toho nikdo zbytečně nemluvil. Lidi se baví těmi hloupostmi, které jí předestřeme.
1: No jak to může pokračovat podle vás?
0: No, to je otázka. Pokud se jako veřejnost nevschopíme a pokud nezjistíme, že zásadní proměny ve společnosti, v postojovém zázemí, v hodnotovém zakotvení se nerealizují hned, ale krůček po krůčku, takovou postupnou salámovou metodou, tak jako když té žábě ohříváte tu lázeň, takže lidi si zvyknou na hrubá slova, úhybná vyjádření, různé zavádějící detaily a tak dále.
1: Dal byste mi příklad něčeho, co vás zneklidňuje jako signál toho, že tohle to se děje s českou společností? Měl byste něco po ruce?
0: Teď přemýšlím, co by bylo takový výrazný. No, vezměme si například, a teď úplně odbočím, postoj Čechů k euru. Kdo pak by si vzpomněl, že v letech 2005-2006 pro zavedení eura bylo přes 50%, 51% naší veřejnosti. Byl to náš závazek po vstupu do Evropské unie. A pak systematickými dílčími kroky jsme se dostali do takové zabetonované situace, že pro euro stabilně v posledních letech je nějaký 17-19% prostě obyvatel, nikam se to nehejbe, odborníci si můžou říkat, co chtějí, biznis a podnikatelé si také mohou říkat, co chtějí, no ale my máme naši korunu rádi.
1: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Pane Hartle, říkám si, to jak popisujete dnešní dobu, že na to sociologie tak nějak musí reagovat. Třeba Andrej Babiš má jenom na Facebooku 600 tisíc sledujících. Dá se říct, že to je taky rychlý sociologický průzkum podle toho, kolik mu tam dají lidé lajků nebo takzvaných, nebo o čem debatují pod těmi jeho příspěvky?
0: Já bych rád řekl, že to je hledisko zcela zavádějící. A dám příklad z minulosti, kdy si mi jeden redaktor z rozhlasu položil otázku, jak výrazné vítězství zaznamenají protievropské strany. A já jsem říkal, to je velmi jednoduché, pohoří, protože nebudou mít vůbec nic. A z druhé strany se ozvalo, a vy už to takový starší člověk, vy asi nesledujete sociální sítě, protože byste věděl, že ten protievropský tón je zcela jednoznačný a dominující. A já jsem říkal, ano, ale týká
1: ale
0: se
1: sítích.
0: To... Ale týká se to na sítích a ve skutečnosti to bude jinak. A přesně to, ne, bylo to přesně tak, jak jsem říkal, protievropské strany pohořely, ale... Nejsem, rád bych si představoval, že to je tak jako v začátku sítí, ale ten problém je, že i ta hlavní mainstreamová média čerpají z těch sítí svoji inspiraci. Pokládají to za jakési, třeba pokřivené, ale přesto zrcadlo. A než vyrazit mezi lidi a namáhavě se jich ptát, tak si sjedu, co je prostě na síti.
1: Snažíme se v Českém rozhlase jinak.
0: Ano, to je dobře. Já taky mám Český rozhlas rád. Ale vlastně takhle se ten tón nepřímo přenáší i do těch hlavních médií, protože alespoň to nastoluje tu agendu a vlastně nikdo si nedovolí ten hlavní proud té agendy nějakým způsobem popřít. A to, kam jsem chtěl dospět, je, že jsem byl rád, že takzvaný zdravý selský rozum se nedá opít těmi sociálními sítěmi. A teď je mi z toho trochu úzko, protože si myslím, že krůček po krůčku ty sociální sítě získávají na relevanci. A v názorech politiků a těch různých politických marketérů, kterých se objevilo jako hub po dešti, tak ty mají sociální sítě za alfu omegu všeho.
1: Hostem Interview Plus byl zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartle. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Ano, těšilo mě.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Radioservis představuje audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Hodin, posloucháte Odpolední plus, je pondělí 6. července a s vámi je Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
4: Čemu se budeme věnovat hned po zprávách? Dnes je svátek, připomínáme si mistra Jana Husa. Jak se připomínka Husova upálení proměnila od první republiky přes období komunismu až po současnost? Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný je proti regulaci energetických nápojů. Měl by ale stát zakázat prodej energetických nápojů dětem? A Německo očekává, že nejpozději za 3 roky by Rusko mohlo zaútočit na země Severoatlantické aliance. Jak bude vypadat nová ozbrojená brigáda v Litvě? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Pěkné odpoledne. Ukrajina potřebuje podle šéfky Evropské komise naléhavě posílit protivzdušnou obranu. Ursula von der Leyenová řekla, že to bude tématem zítra začínajícího 2denního summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Metropole se připravuje na příjezd lídrů z asi 40 zemí.
6: Ankaře je podle televize TRT 70 000 policistů a četníků, kteří zavírají ulice. Na demonstraci proti summitu NATO pozatýkali turecké úřady přes 100 členů turecké komunistické strany. Nejen v Ankaře, ale turecká policie podle agentury AFP už 2 týdny zatýká bez udání důvodu i opoziční politiky, novináře, právníky nebo ekologické a lidskoprávní aktivisty. Do Ankary poletí český prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, vedení Evropské unie nebo asijští spojenci Aliance. Americký prezident Donald Trump se tam setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i syrským vůdcem Ahmadem Šarou. Spojence z NATO Trump poslední měsíce kritizuje pro nezapojení se do jeho války proti Iránu. Dominik Tesár, Český rozhlas.
5: Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
7: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
8: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
7: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
9: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
7: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342, přes 16 000 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou. Slovenská Nitra se zapojila do testování umělé inteligence v městské hromadné dopravě. Pomocí Wi-Fi senzorů bude anonymně sledovat vytíženost autobusů a pohyb cestujících. Město chce získat přesnější data o tom, kolik lidí jednotlivé spoje využívá a kde třeba cestující nastupují a vystupují. Testování je v plánu až do konce roku.
11: Projekt je součástí evropského inovačního programu zaměřeného na dopravu. Zapojilo se do něj celkem 14 měst, kromě Nitry například Brusel, Londýn nebo Salzburg. V každém se výzkumníci soustředí na jiný problém, od elektromobility a inteligentního parkování přes bezpečnost silničního provozu až po logistiku. Cílem je ověřit nové technologie přímo v ulicích a podpořit jejich další využití v praxi. V Nitře mají získaná data pomoci především s plánováním autobusových linek, ale i úpravami jízdních řádů nebo efektivnějším využitím MHD. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
5: A více podrobností přidá naše slovenská zpravodajka v následujícím vysílání odpoledního Plusu. Silničáři v Modřicích u Brna vyznačují modré zóny. Regulace parkování má ve městě začít platit od 1. září. Do té doby můžou obyvatelé za modrými čerami parkovat bez omezení. V létě radnice ve spolupráci s městskou policií spustí prodej parkovacích oprávnění. Státní aut bude spoplatněné pouze přes noc, říká nezávislý starosta Modřice Libor Procházka.
12: My jsme se inspirovali brněnskou zónu C, kdy vlastně to placené parkování bude v době od 17 do 6 hodin v pracovní dny. Občané rezidenti budou mít za první vozidlo 200 korun roční poplatek, tak si myslíme, že jsou to pouze náklady na nejnutnější administrativní práce.
5: Návštěvníci za hodinu stání v modrých zónách zaplatí 10 korun, a to pomocí mobilního telefonu. Automaty v ulicích nebudou. V Karlových Varech měl večer premiéru film Pramen. Hlavní roli v něm hraje Aňa Geislerová. Stvárnila lékařku, která se podílí na sterilizacích romských žen v někdejším Československu. Divákům na filmovém festivalu ho představil režisér Ivan Ostrochovský.
13: Snažili jsme se urobiť film taký, že náš mozog bohužel funguje tak, že svět rozděluje na my a oni. My chceme urobiť film, kde se my budeme chvíľu cítiť jako oni a keď presvedčíme svoj jedno člověka, aby opustil svoje stereotypy, budeme šťastní.
5: Do kinodistribuce půjde film Pramen ve druhé polovině července. Během noci má obývat oblačnost i kránu místy až na polojasno, na severovýchodě a východě, ale bude zpočátku ještě občas pršet. Zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě se opět přidá občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Proto tam bude kolem 24 stupňů, jinde se teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů, v noci pak bude kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
11: Sváteční Odpolední Plus dnes s Lenkou Vahalovou máme 6 minut po 16. Pravda, spravedlnost a náprava církve a také symbol odvahy a českého národního myšlení. To všechno si spojujeme s odkazem Jana Husa. Dnes je to 611 let od jeho upálení. Téma teď probereme s historičkou Pavlínou Cermanovou z Centra medievistických studií Filozofického ústavu Akademie věd. Hezký den.
14: Dobrý den.
11: 6. července jsme si zvykli vnímat jako jeden z dnů, kdy máme o prázdninách zkrátka volno. Jaký je ale podle vás přesah mistra Jana Husa do současnosti?
14: No, určitě alespoň nějaký je. Už to, že spolu mluvíme, je toho důkazem. Když se nad tím zamyslíme, Jan Hus má naší společnosti co říct, ale je potřeba nad tím přemýšlet ne staticky, nevnímat Husa jako plakát pro nějakou myšlenku, ale klást mu vlastně složité otázky a nečekat jednoduché odpovědi. Vy jste už na začátku zmínila pravda, nevím, jestli svědomí, odvaha, autorita, to jsou všechno termíny, které se vážou k Husovi, ale zároveň vlastně na ně hledá odpovědi naše společnost, ale ty odpovědi nesmíme čekat jednoduché, protože jinak bychom se dostali do slepých uliček.
11: Hus byl upálen v německé kostnici v roce 1415. Jak se ta připomínka a možná celý ten jeho odkaz, tedy nejslavnějšího českého reformátora, proměňuje od první republiky přes komunismus až po současnost?
14: Hus prošel ve 20. století dlouhým příběhem, vlastně už od 19. století se jeho jméno skloňovalo v mnoha kontextech. V 19. století se objevuje Hus jako Čech, což nějakým způsobem konvenovalo s národním obrozením, začaly se stavět ve městech pomníky. Když potom se budovala první republika, Masaryk zakládal republiku, tak Hus byl symbolem pro demokracii, pro emancipaci té mladé České republiky nebo Československé republiky od rakouské monarchie, tudíž to byl taková jako protiváha pro vůči katolické církvi. Pak asi někteří z nás ještě pamatují to, co s Husem a s husitstvím udělali 50. léta a potom komunismus, kdy se akcentoval Hus jako hrdina sociálního boje, vlastně úplně odosobněný od církve, kdy asi běžného člověka ani nenapadlo, že to vlastně byla důležitá součást církve. No a současnost si můžeme zhodnotit sami, co se vlastně děje v současnosti, kdy já sama doufám, že se snažíme Husa vnímat vlastně stranu od nějakých velkých ideologií, velkých myšlenek, snažíme se ho zase vrátit v středověku, ale jak jsem říkala na začátku a myslím, že to vlastně i souvisí s těmi připomínkami, klademe mu otázky, které vlastně sužují i naši společnost.
11: A jakou roli sehrál Husův odkaz při utváření české identity?
14: České identity. No vlastně podobně, jak to prošlo tím 19. a 20. stoletím, kdy se k Husovi Češi vztahují jako k tomu velkému Čechovi, který bojoval svůj boj, opravdu ho dobojoval teda až do smrti. Hledáme v něm charakteristiky, které vlastně bychom asi jako národ chtěli mít a tímhle tím způsobem se to vyvíjí. Myslím si, že tímto způsobem se i nějakým způsobem Hus objevuje ve filmech jako člověk dilemat, který ale zvolí tu správnou cestu, ačkoliv ho to stojí všechno. myslím si, že k tomuhle tomu se naše česká identita má tendenci hlásit a je to asi správně, že se k takovýmhle charakteristikám chceme hlásit.
5: A připomíná se Husův odkaz podobně i v zahraničí, anebo se jedná především o český fenomén?
14: Tak myslím si, že to samozřejmě pro Čechy je nejdůležitější, ale minimálně v Německu, kde je velká paměť na reformaci, na takový ten příběh, že něco začalo v Anglii Johnem Wyclifem, pokračovalo to husitstvím a pak tedy to celé rozvinul Luther a luterství a vlastně protestantská německá církev, tak tam si myslím, že Husův odkaz žije, konec konců i v Kostnici je Husovo muzeum, které spravuje tedy v Praze sídlící společnost Husova muzea, ale je jasné, že to muzeum je součástí kostnického městského života a chodí do něj lidi z celého světa, takže a vlastně poučení lidé z celého světa, kteří vědí, co přibližně tam očekávat, jaký příběh za tím muzeem stojí, takže...
5: A jaké nové poznatky přinesl výzkum posledních let právě o Husově životě anebo třeba o tom procesu v Kostnici?
14: O Husově životě toho víme asi podobně, jako jsme toho věděli, tudíž o těch počátcích málo a o konci hodně. Ale to, co současné bádání se snaží asi nově vnést, je právě vrátit Husa do církve, podívat se na něj vyrovnaněji, znovu přečíst prameny, vydávají se vlastně znovu Husovy spisy i některé nevydané, digitalizují se jeho texty, aby byly přístupnější a vlastně současné bádání, aspoň teda doufám, se snaží Husa vnímat v nějakém evropském kontextu, kdy to není nějaká česká specialita, ale je to postava, která zapadla vlastně do reformních snah 15. století a vlastně ty snahy samozřejmě nebyly omezené na České království, ale bylo to věc, která rezonovala celou Evropou. Konec konců proto byl zvolený i Kostnický koncil.
5: Historička Pavlína Cermanová z Centra medievistických studií Filozofického ústavu Akademie věd. Moc vám děkujeme za čas věnovaný svátečnímu plusu. Naslyšenou.
14: Díky, naslyšenou.
5: V odpoledním plusu 13 minut po 16. teď probereme úplně jiné téma, vysoký obsah kofeinu i dalších podpůrných látek, cukru, škodlivé účinky a nekontrolovaný prodej mládeži. To jsou témata, o kterých se často mluví v souvislosti s energetickými nápoji. Pro omezení dostupnosti pro mladistvé se vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO i další koaliční politici. Proti je naopak ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný z motoristů. S argumentem, že kontrola není na státu, ale na rodině. Pozvání do odpoledního plusu přijela Eliška Selinger ze Státního zdravotního ústavu. Hezké odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
5: Vidíte aktuálně mezi českými politiky vůli dotáhnout zákaz energetických nápojů pro děti do konce?
15: Já osobně doufám, že ano, protože už se to řeší vlastně třetí volební období a musím říct, že Česká republika začíná už být skoro v menšině mezi evropskými státy, kteří to neřeší. To znamená, tím standardem už spíše je to zdraví dětí chránit před těmito produkty.
5: Měli bychom říct, jaká jsou pro děti ta hlavní rizika pití těchto nápojů?
15: Tak, oni vlastně jsou takové dvě kategorie a to jsou akutní rizika a taková ta dlouhodobá. Akutní, tak ta jsou ta, co můžou nastat hned, protože ty nápoje mají skutečně extrémně vysoký obsah kofeinu a dalších stimulačních látek a zejména pro menší děti už to může přesahovat i ty bezpečné dávky. Takže to dítě může mít špatně, může mít bušení srdce, problémy s dechem a v krajním případě může skončit i v nemocnici. Nás ale zajímají a hodně stresují ještě i ta dlouhodobá rizika, protože ten dětský organismus tím, že je na tyhle látky mnohem citlivější, tak vlastně i relativně malé množství toho nápoje může narušit spánek. A spánek je pro ten dětský organismus extrémně důležitý, protože to je přesně to období, kdy to dítě roste, kdy se ten mozek vyvíjí a bez toho spánku to dítě ten růst nemůže mít úplně zdravý. Takže my vlastně vidíme, že ty děti, které mají konzumaci energetických nápojů, tak mají větší míru třeba psychických obtíží, jsou více třeba podrážděné, mohou mít i horší prospěch ve škole, protože se zkrátka nezvládají pak tak dobře soustředit. Takže jsou to obě dvě tyhle rizika. Obě jsou důvodem ten prodej omezit.
5: A potvrzují odborné studie možnost vzniku třeba i úzkostí u dětí?
15: Oni jsou tam určitě nějaké spojení, ten výzkum je takový trošičku složitější, ale řekněme, že můžeme říct, že u dětí, které konzumují energetické nápoje častěji nebo více, tak je větší množství různých psychologických problémů.
16: A ať nezůstaneme striktně jen u dětí, jak ovlivňují energetické nápoje třeba lidi s diagnózou ADHD?
15: To je takový velmi specifický dotaz, ale ono jakoby v podstatě ten efekt těch stimulačních látek je obecně stejný. Oni vlastně působí nabuzení toho organismu, to znamená, že člověk se cítí probuzen, ale to neznamená, že se nutně lépe soustředí nebo lépe pracuje. On je prostě jenom jako probraný malinko. Zároveň ty energetické nápoje jsou hodně sladké, na to by se také nemělo zapomínat, že to je slazený nápoj. Jedna ta plechovka může klidně obsahovat i větší než doporučenou maximální dávku volného cukru pro dospělého. Takže zase i relativně malé množství, které nám třeba ani nepřijde, tak vlastně může vést k tomu, že překročíme ty doporučené dávky. A samozřejmě cukr je spojen s rozvojem zubního kazu, s rozvojem nadváhy, obezity a všech těch nemocí, které s tím souvisejí.
16: A ministr Šťastný argumentuje tím, že to pití těch energetických nápojů má regulovat rodina, ne stát. Hmm. Tak do jaké míry má pravdu?
15: Ano a ne, ono samozřejmě rodina je důležitý vliv a já bych v tomhle chtěla apelovat na rodiče, aby samozřejmě dávali pozor, co těm dětem kupují, protože řada těch nápojů se může tvářit jako nápoje pro děti, jsou na nich postavičky, jsou barevné, takže skutečně koukat, co do toho košíku dávám. Zároveň my ale vidíme, že ten problém nejsou ty rodiče, že by jim to kupovali, ale to, že ty děti si kupují ty energetické nápoje samostatně, v okolí škol, ve večerkách, často bez vědomí rodičů, kteří se třeba snaží to nějakým způsobem zamezit a podporovat. Takže jinými slovy, ty rodiny na to prostě nestačí, protože ten rodič většinu času během toho dne na to dítě nemůže dohlížet. A z tohohle z toho důvodu, vzhledem k tomu, jak negativní ty dopady jsou, si myslím, že jako společnost máme povinnost ty děti zkrátka chránit.
16: A jakou vidíte mezi rodiči v Česku ochotu a zájem konzumaci energetických nápojů u svých potomků hlídat? Je tam dostatečná osvěta?
15: To já si myslím, že i celkem ano. Ono samozřejmě nemáme na to nějaký extra průzkum, ale podíl rodičů, kteří by jako sami kupovali nebo podporovali ty děti v konzumaci energetických nápojů, tak ten bude skutečně zanedbatelný. Spíš je zkrátka o to, že vy to dítě nemůžete hlídat 24 hodin denně a to, že ono si někde po škole s kamarády nakupuje ten energetický nápoj a domů už přijde bez něj, tak vy vlastně vůbec nemáte jakým způsobem zkontrolovat nebo omezit. Protože i když mu třeba zakážete kapesné, tak on mu to koupí spolužák, taky máme takové případy. Takže to není takhle jednoduché a já si zkrátka myslím, že když na těch energetických nápojích je jasně napsáno, že nejsou vhodné pro děti a mládež, víme, že obsahují větší množství těch stimulačních látek, než je bezpečné, tak zkrátka dává smysl, aby si to ti děti nemohly jen tak koupit.
16: No a co to vysílá za signál, když ministr pro prevenci navzdory popsaným rizikům odmítá regulaci? Proč ji odmítá?
15: Tak ona chápu, že regulace jsou růst jako citlivé téma a samozřejmě nikdo z nás nechce regulovat věci zbytečně, protože se nám všem lépe dýchá, když si můžeme dělat tak trošku, co chceme. Ale a i z toho důvodu samozřejmě na to můžou být různé názory. Já si ale myslím, že když na to podíváme racionálně, podíváme se na ty data, vidíme, že ta konzumace roste. Vidíme, že řada států skutečně zavedla už omezení prodeje třeba i do 18 let, nejenom do 16 let. A mají s tím vlastně pozitivní zkušenosti, že to zkrátka zabírá, tak je fajn si občas připomenout, že se nebavíme o dospělých, ale bavíme se o dětech a dítě už z definice nemůže dělat ty rozhodnutí tak úplně samo.
16: A možná ještě na závěr, jak silné slovo v tomto ohledu by měl mít anebo má ministr zdravotnictví?
15: Já si myslím, že určitě silné. Koneckonců je to ten hlavní sektor, který je zodpovědný za prevenci, výživovou prevenci, za ochranu zdraví dětí a její podporu zdraví dětí. Takže pro nás osobně ta podpora z toho ministerstva je samozřejmě velmi důležitým signálem.
16: Eliška Selinger ze Státního zdravotního ústavu. Moc děkujeme, naslyšenou.
15: Díky, naschledanou.
16: Teď už v odpoledním plusu probereme domácí politiku, mimořádné schůze i večerní jednání. Ani na začátku července ještě nemá poslanecká sněmovna pauzu. Koalice plánuje před poslaneckými prázdninami prosadit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Probereme to s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Hezký den.
17: Dobré odpoledne.
16: Jak budou ty příští týdny ve sněmovně vypadat?
17: Čeká nás hned několik několik mimořádných schůzí, tak třeba v tomto týdnu jsou svolené hned 3, navíc bude pokračovat i ta řádná. Ono se to zdá být složité, ale vyplývá z toho jasná věc. Koalice zkrátka chce, jak i říká předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, dohnat to zpoždění z minulých měsíců.
18: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
17: Mimořádná schůze je tak svolaná třeba právě k tomu EET, které jsme zmínili v úvodu. To je zákon, který zatím sice čeká teprve na druhé čtení, koalice ale plánuje do té letní pauzy stihnout ještě i další kolo, tedy i závěrečné schválení. Ostatně znovu zavedení elektronické evidence tržeb sice opozice kritizuje, ale zatím ho neobstruovala. Jinak to ovšem může být s další vládní prioritou, se stavebním zákonem.
4: A k tomu by se poslanci měli vrátit kdy?
17: Ten už v závěrečném kole je. Jednací řád tak umožňuje jeho projednání pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin i na něj, tedy příští týden, respektive už tento týden, může dojít řada. Naposledy tu novelu stavebního zákona poslanci otevřeli v pátek, to vystupovali poslanci s přednostními právy. Opozice ty rozsáhlé projevy staví na tom, že návrh může přinést destrukci stavebního řízení, koalice si naopak od těch změn slibuje jeho zrychlení. Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová ta dlouhá opoziční vystoupení u některých zákonů vysvětluje taky tím, že velké změny, jako je tato, koalice předkládá mimo klasický legislativní proces poslaneckými návrhy, no a není tak nutné třeba připomínkové řízení.
19: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem, tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze.
17: Koaliční politici tu kritiku odmítají, předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Kromě elektronické evidence tržeb nebo stavebního zákona chce koalice taky stihnout hlasovat ještě třeba o navýšení rodičovského příspěvku, posunout plánuje taky navýšení plateb za státní pojištěnce anebo zrušení pravidelné valorizace ceny dálniční známky.
4: A na závěr, jak dlouho tedy sněmovna ještě bude před letní pauzou jednat?
17: Zatím je to jednání plánované ještě na následující 2 týdny, tedy zhruba do 15. nebo 17. července. Zatím uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Zajímavé je i to, že se tak sejdou hned 4 plenární týdny za sebou. To není úplně obvyklé, ne tedy, že by se v těch jiných než plenárních týdnech nic nedělo, to ne. To třeba zasedají výbory, ale ta dlouhá série obvyklá úplně není. Teď se tak stává, že se výbor třeba sejde i ve dnech, kdy jedná celé plénum.
4: Parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Děkujeme, naslyšenou.
17: Naslyšenou, hezky.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: Odpolední plus stále s vámi, teď máme 23 minut po 16. A pokud hledáte zajímavý nápad na letní dovolenou, můžete vyzkoušet třeba německý Frankfurt nad Mohanem nebo dánskou metropoli Kodaň. Můžete vyrazit z Česka přímými vlakovými spoji, přední čeští železniční dopravci se tím snaží rozšířit své služby a získat zkrátka nové zákazníky. Více nám teď řekne Anna Millerová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
20: Dobré odpoledne.
4: Začněme třeba tím spojením do Dánska.
20: Tam začaly nedávno vypravovat 2 vlaky denně České dráhy. Linka spojuje Prahu, Berlín a Kodaň. Celou trasu vlaku jede podle jízdního řádu za necelých 12 hodin a v letních měsících ho ještě doplní 3. noční spoj, kterému cesta trvá skoro 14 hodin. Jak pokračuje mluvčí drah Vajna Rajdochová?
21: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu. Spojení provozujeme společně s německými a dánskými drahami.
20: Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a podle německých drah je první, kterou se podařilo uvést do provozu.
4: A jak se dostaneme do německého Frankfurtu nad Mohanem?
20: Tam před pár dny začal jezdit Leo Express a to jednou denně z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na letiště ve Frankfurtu. A to je jedno z největších v Evropě. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
22: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
20: Dopravce by měl linku ještě prodloužit na druhém konci, a to z Bohumína do polské Přemyšle. Zatím to nebylo možné kvůli pokračujícímu testu hospodářské vyváženosti v Polsku, tedy jestli by linka neohrožovala stávající spoje. V úseku tak Leo Express přepravuje cestující autobusy.
16: A jak je na tom s novými zahraničními linkami v poslední době Regiojet?
20: Regiojetu se na jaře nepovedla expanze v Polsku, odkud se svými vnitrostátními linkami stáhl. Dopravce teď uvažuje o spuštění nových linek z Česka do Rakouska a k Jadranu. Mělo by jít například o spojení z Prahy přes České Budějovice, Linec a Salzburg až do Mnichova. Nebo linku z Prahy nebo Katovic do chorvatské Rijeky nebo Splitu. Dopravce o záměru informoval v takzvaném oznámení o plánované nové službě, jak vysvětluje mluvčí Regiojetu Lukáš Kubát.
0: V tuto chvíli jde o standardní oznámení podle evropských pravidel, nikoli o rozhodnutí o spuštění konkrétních spojů. To zda a kdy budou jednotlivé linky uvedeny do provozu, bude záviset především na ekonomické životaschopnosti projektů, zájmu cestujících, dostupné kapacitě železniční infrastruktury a výsledcích dalších analýz.
20: A já ještě na závěr dodám, že zmíněné linky by mohly vyjet zhruba se začátkem jízdního řádu v prosinci příštího roku.
16: Anna Millerová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
20: Díky, naslyšenou.
16: A v odpoledním plusu už oslavíme jedny narozeniny. Když psal scénář k Rockymu, měl jen pár desítek dolarů a nikdo o něj nestál. Kvůli finančním problémům musel dokonce prodat svého milovaného psa. Od té doby se Sylvester Stallone zařadil mezi největší filmové hvězdy světa. Americký herec, scénarista a režisér dnes slaví 80.
1: Běh po schodech Filadelfského muzea, vítězné gesto s rukama nad hlavou a hudba, kterou poznají miliony lidí po celém světě. Rocky Balboa se stal symbolem odhodlání a víry, že i outsider může uspět. Jen málo kdo ale ví, že podobný příběh prošel i jeho představitel Sylvester Stallone.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány.
1: V polovině 80. let byl téměř neznámým hercem. Po zhlédnutí boxerského zápasu Muhammada Alího s Chuckem Wepnerem napsal během několika dní scénář k Rockymu. Filmová studie o něj sice měla zájem, ale hlavní roli chtěla svěřit slavnějšímu herci. Stallone tak jejich nabídky odmítl a raději riskoval, že film nevznikne, než aby se vzdal své životní šance. Risk se vyplatil, Rocky získal Oscara za nejlepší film a ze dne na den udělal ze Sylvestra Stallone na světovou hvězdu. O několik let později přidal Američan s italskými kořeny další kultovní postavu, válečného veterána Johna Ramba. Společně s Rockym se stali jedními z nejslavnějších filmových hrdinů 80. let a symboly celé generace akčních filmů. Stallone ale nikdy nebyl jen hercem. Řadu svých filmů sám napsal, režíroval nebo produkoval. Jeho kariéra přitom několikrát zažila vzestupy i pády. Po úspěších 80. let přišla slabší období. Na vrchol Hollywoodu se mu ale podařilo vrátit díky sérii Rocky a později také filmu Creed, za který získal Zlatý glóbus a další nominaci na Oscara.
23: V pohodě, starouši?
3: Jo. Krásný výhled. Když se pořádně podíváš, uvidíš odsud celý svůj život.
23: Jak to vypadá?
3: Není to vůbec zlý. A u tebe?
23: Není to vůbec zlý.
1: I přes bohatou kariéru, ale ani v 80 letech Sylvester Stallone nekončí. V poslední době zaujal filmové kritiky třeba hlavní rolí starnoucího mafiána v seriálu Tulsa King a dál pracuje i jako scénárista a producent. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
16: Umělá inteligence má na Slovensku pomoci vyřešit problém, se kterým se potýká řada měst. Jak zjistit, které autobusy jsou skutečně přeplněné a které naopak jezdí téměř prázdné? Právě takový experiment teď spouští Nitra. Jak bude fungovat, vysvětlíme v následující hodině odpoledního plusu. 16.30 zprávy s Monikou Vrchotovou.
10: Český rozhlas Plus.
5: Přeji klidné odpoledne. Ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov se dnes spojí se západními partnery, aby je požádal o urychlené dodávky raket Patriot. Země jich má na svou obranu nedostatek. V noci opět čelila rozsáhlému ruskému útoku. Moskva udeřila 68 raketami a 351 drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že chce pro Kyjev získat také licenci na výrobu střel Patriot. Podle analytika deníku Kyjev Independent Adama Sibery za ní má Ukrajina Spojeným státům co nabídnout.
6: Ale určitě, že se o to Ukrajina pokusí, nabídne ty svoje zkušenosti, které dnes vlastně už pomalu i Trumpova administrativa vlastně přichází na to, že válka se tak strašně rychle změnila, že ukrajinské zkušenosti, zejména v oblasti dronů, jsou nedocenitelné a myslím, že Ameriku to velmi zajímá.
5: Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala čtyřčlenná rodina z Česka. Informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a dva chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých musel transportovat vrtulník. Autonehoda se stala poblíž obce Grosswil-Fersdorf na jihovýchodě země. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjela mimo vozovku. 51 železničních přejezdů letos dovybaví Správa železnice závorami. Například v Jihočeském kraji přibydou závory na Prachaticku na trati Číčenice Nové Údolí, na Mělnicku ve Středočeském kraji na trati Kralupy nad Vltavou Velvary nebo na dvou kříženích tratě z Plzně do Klatov u Dobřan na jižním Plzeňsku. Železničních přejezdů je v Česku podle Správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. 2 tisíce z nich je vybavených závorami. Útoky během sudánské občanské války od začátku roku způsobily smrt nebo zranění nejméně 330 dětí. Informoval o tom Dětský fond OSN. Nejvíc jsou podle něj ohrožené děti v oblasti Darfuru a Kordofánu. Za jejich smrt mohou v 60% případů útoky dronů. Děti jsou také terčem sexuálního násilí. Jsou rekrutovány do bojů, trpí strachem a úzkostmi. Konflikt, který v zemi začal v roce 2023, vyvolal největší humanitární krizi na světě. Vysídlil přes 14 milionů lidí a 28 milionů obyvatel země kvůli válce čelí akutnímu hladu. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Lidé v ní najdou přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. Během noci bude ubývat oblačnosti i srážek a zítra už bude většinou polojasno až oblačno. Během odpoledne se pak ale opět zatáhne a na severu a severovýchodě bude občas pršet. V noci bude kolem 16 stupňů, zítra se oteplí na 26 až 30 stupňů, jen na severu a severovýchodě bude kolem 24. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Posloucháte Odpolední Plus.
16: Odpolední Plus s Lenkou Vahalovou pokračuje i 3 minuty po 4:30. Výstavba německé brigády v Litvě je jedním z nejdůležitějších vojenských projektů na východním křídle NATO. Jenže se dostává do problému a to zrovna ve chvíli, kdy napětí mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí roste. Více nám teď řekne náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne, to rostoucí napětí mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí v posledních dnech asi nejvíc potvrzovaly zprávy z Polska. Tam server ONET informoval v závěru minulého týdne s odkazem na zdroje z blízkosti prezidenta Karola Nawrockého, že americké zpravodajské služby opakovaně varují Polsko před možným ruským útokem či minimálně provokacemi. No a premiér Donald Tusk potom v pátek řekl, že nikoho nechce strašit, ale že příští měsíce budou z tohoto hlediska kritické. No a to samé se pochopitelně týká i pobaltských států, které Kreml obvinuje z toho, že podporují Ukrajinu v jejich dronových útocích na Rusko. Ty v poslední době sílí, skoro každou noc hoří nějaká rafinérie na ruském území a Rusko na to, stejně jako na odříznutí Krymu, reaguje četnými útoky hlavně na Kyjev a vedení Ruska, třeba mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, ten už nemluví o speciální vojenské operaci, ale přímo o válce, což může naznačovat, že Kreml dál není ochotný ukončit ten konflikt diplomatickým jednáním.
4: Před útokem na Pobaltské republiky má Rusko odrazovat německá brigáda. Je to vůbec první stálý německý sbor v zahraničí od konce druhé světové války a má signalizovat takovou větší angažovanost Německa v mezinárodní politice. Jaké má ale litevská brigáda potíže?
7: Německý ministr obrany Boris Pistorius připustil, že tato brigáda má personální problémy. On sám se mohl s činností této brigády seznámit asi tak před 2 týdny. To se brigáda zapojila do svého prvního velkého cvičení na hranicích NATO. Boris Pistorius byl u toho a teď tedy ty problémy potvrdil. Brigáda jako celek by ve výsledku měla čítat necelých 5 000 vojáků, ale v Litvě je jich momentálně nastálo zhruba 1 800 a Boris Pistorius řekl, že zhruba u necelé 1 000 jak si tlačí Německo bota, protože nehlásí se dobrovolníci, prý má jít hlavně o poddůstojnické šarže a taky o specialisty. Třeba takový IT odborníci, ti jsou poptávaní v celé německé armádě, takže prý se stává, že některé jednotky je třeba potom ani nechtí do té Litvy pouštět. Problém jsou prý i peníze, vojáky v Litvě platí ministerstvo zahraničí, které nově trochu korigovalo tabulky, takže mzdy se snížily, není to asi tak lákavé, jako předtím mohlo být. A německý ministr obrany už naznačil, že pokud tedy dobrovolníci nepůjdou, tak bude potřeba rozkaz, někteří vojáci budou do Pobaltí prostě odveleni, což ale na domácí půdě, tedy v Německu, není úplně jednoznačně populární opatření a setkává se i s odporem, kritizuje ho například momentálně nejsilnější opoziční strana Alternativa pro Německo.
4: Čeká nás důležitý summit NATO v Ankaře. Může se i tam mluvit o problémech německé brigády?
7: Řešit se to může, ale že by to bylo nějaké zásadní téma, to si nejsem jistý. V Ankaře podobně jako při jiných podobných příležitostech má jít mimo jiné o takové uklidňování, uspokojování amerického prezidenta Donalda Trumpa. A ten, přestože evropské spojence vehementně kritizuje, že mu nepřišli na pomoc do Íránu, tak teď má podle serveru Politico jeden důvod ke spokojenosti, a to ten, že Evropa prý podle serveru Politico momentálně přistoupila na Trumpovo transakčně obchodní pojetí politiky a na summitu v Ankaře by se měl přijmout plán, podle kterého by Ukrajina měla dostat v příštích 2 letech na obranu nejméně 140 miliard eur, přitom hlavní část břemene po té, co pomoc utlumili Spojené státy, by mělo převzít právě Německo. Ovšem zároveň už teď je jisté, že zhruba polovina z té částky by měla odplynout do amerických zbrojovek, čili pro Trumpa tady asi není, nebo je to o důvod méně trhat teatrálně západní jednotu na kusy.
4: Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Děkujeme, naslyšenou.
7: Děkuji, hezký den.
4: V odpoledním plusu už probereme Venezuelu, 2 ničivá zemětřesení, přívalové deště, následné sesuvy půdy. To všechno jsou podmínky, do kterých čeští záchranáři odjeli z USAR týmu, aby pomáhali tamním obyvatelům se zvládnutím následků katastrofy. Během mise nasadili špičkovou techniku i zkušenosti z mezinárodních zásahů a přispěli k záchranným i průzkumným pracím v nejpostiženějších oblastech. Včera se USAR tým vrátil do České republiky a ve vysílání už je s námi vedoucí oddělení komunikace hasičského záchranného sboru Jiří Studnička. Hezké odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
4: V jakém stavu byla postižená oblast ve chvíli, kdy jste ji opustili?
8: Tak dá se říct, že ten stav se za těch pár dní, kdy my jsme tam byli, v podstatě tolik nezměnil. Změnily se určitá místa, a ta se změnila v tom slova smyslu, že samozřejmě na nich byla vidět ta práce, která tam byla odváděna těma záchrannýma týmama. My tu naši práci rozdělujeme do několika kategorií a to vždycky, když přijdeme na to místo, tak je vždycky nějaký průzkum nad mapou, potom je průzkum v rámci terénních obhlídek, následně začnou nějaké záchranné práce a potom můžou začít těžké záchranné práce, to znamená s nasazením vyprošťovací techniky, s nasazením pažení, po případě nasazením techniky pomocí bagrů a další takovýchto prostředků. A potom je fáze, kdy už dochází k těm pracem, které jsou, řekněme, likvidačního charakteru. A to je v podstatě přendávání těch sutin a likvidace těch sutin. Takže my jsme na některých místech zažili jak tu likvidaci těch sutin, tak pochopitelně ještě v určitých ojedinělých případech i tu těžkou záchranu.
4: Já už jsem v úvodu naznačila, jak váš tým ve Venezuele v oblasti La Guaira působil. Co vnímáte jako stěžení součást vaší mise?
8: Víte, stěžení součást je primárně záchrana živých osob. To bylo to, s čím jsme tam jeli. My jsme si pochopitelně uvědomovali, že vzhledem k našemu neúplně včasnému příjezdu těch šancí na tu záchranu nebo těch příležitostí na tu záchranu nebudeme mít už tolik. Nicméně samozřejmě ve všech našich příslušnících a mých kolezích ten pocit je a byl tam do poslední chvíle do našeho odjezdu. Takže my jsme se samozřejmě zaměřovali na vyhledávání ještě přeživších, ale v průběhu toho vyhledávání jsme pochopitelně naráželi i na lidi, kterým už se nedalo nikterak pomoct. Ale dalo se pomoct jejich rodinám a to tím způsobem, že jsme byli schopni alespoň v některých případech vyprostit jejich pozůstalé a vlastně jim je předat. Takže i to bylo součástí naší práce.
4: A dařilo se to alespoň ostatním týmům vysvobodit?

0: podařilo zachránit ještě pár lidí, a to i třeba 8 dní potom, co to zemětřesení proběhlo. A zaplať pánbu se jim to povedlo, byť ty případy jsou ojedinělé. Na tu vaši otázku, jak dlouho ten člověk ještě může v těch troskách být, to je poměrně relevantní záležitost. My počítáme se 100 hodinama. Není to 72 hodin, nebo řekněme, ve většině případů je to 72 hodin, řekněme, v polovině případů by to mohlo být 100 hodin, ale jsou i případy, kdy to je víc než 100 hodin. Takže vždycky záleží i na těch podmínkách, které panují v tom okolí. To znamená typu horkost, prašnost, typ toho, kde se ten člověk nachází. Jestli ta kapsa, ve které se nachází, mu poskytuje alespoň určitou míru možností na dlouhodobé přežití. To znamená, že tam je třeba nějaký zdroj vody, nebo že ta fyzická konstituce toho jedince má ten potenciál k tomu, aby tam byl dlouho. Zároveň, jestli není nějakým způsobem zraněn, a ne jestli není zraněn těžce. To jsou všechno aspekty, které ovlivňují tu dobu toho přežití v takhle enormních podmínkách, nebo extrémních podmínkách.
1: Oficiální čísla uvádějí víc než 3000 obětí. Předpokládám, že to číslo ještě poroste.
0: My to předpokládáme bohužel taky. Protože žádná mimořádná událost, zvláštní událost takhle velkého rozsahu, vám nedokáže ani během několika dní dát přesnou statistiku toho, kolik těch obětí tam je, a to z toho důvodu, že není přesně spočítáno, kolik lidí vlastně v těch domech bylo. Ta věc toho pohřešování se může táhnout ještě několik měsíců.
1: Možná ještě na závěr, jak jste vnímal dopad na psychiku lidí v už tak ekonomicky a politicky nestabilní zemi, jako je Venezuela právě teď?
0: Ta psychická zátěž těch lidí je pochopitelně enormní. My si musíme uvědomit, že ti lidé přišli během několika desítek vteřin o úplně všecko. My jsme se setkávali s budovami, kde jsme doslova viděli do nitra jejich bytů, kdy jsme procházeli troskami jejich bytů, viděli jsme jejich fotografie, viděli jsme fotografie jejich blízkých nebo jejich zážitků. To bylo to, co na nás působilo, a zároveň na nás působilo i to, že ti lidé s náma chtějí být. A tam ta role toho, že my jsme s nima jenom přítomní, tak je obrovskou první psychickou pomocí. A to my jsme tam vlastně dělali. My jsme tam nedělali jenom ty, řekněme, těžké manuální práce, ale vlastně jsme působili i na zmírnění toho psychického dopadu těch pozůstalých. A to my považujeme za jednu z nejdůležitějších věcí, protože ten člověk, když má dobrý základ, tak nebo má alespoň určitý způsob ošetření v tomto směru, tak ho to může nějakým způsobem do budoucna pozitivně ovlivnit, a to považujeme za zásadní.
1: Vedoucí oddělení komunikace Hasičského záchranného sboru Jiří Studnička. Děkujeme za vaši práci. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Stále posloucháte Odpolední plus a my už míříme do zahraničí opět. New York se proměnil v město vikingských veslařů. Fotbalisté Norska na nedalekém stadionu v New Jersey porazili 2-1 Brazílii, se kterou jako jediný ze všech jejich soupeřů stále nikdy neprohráli. Norové tím pádem slaví postup mezi 8 nejlepších týmů mistrovství světa. Amerikou tak dál bude znít jejich pokřik, při kterém hromadně imitují právě vikingské veslování, a který se stal hitem šampionátu i sociálních sítí. Náš zpravodaj sledoval vítězství nad Brazílií právě mezi norskými fanoušky.
2: Na tu virální veslovačku norských fanoušků už jste asi narazili někde na internetu. Ostatně objevila se už i v norském parlamentu. Norové s ní tady v New Yorku ovládli i náměstí Times Square. Ale tady v norském kotli při zápase s Brazílií to má ještě jináčí grády.
3: Fanoušci Vegar a Marias se smějí, že jednou z toho bude sentimentální klišé, ale teď prý tenhle rituál Nory baví a spojuje. Říkají, že ze začátku to byla až Hamletovská.

0: Otázka, jestli se k téhle davové zábavě přidat a veslovat nebo neveslovat, ale teď už je odpověď jasná. Kdo nevesluje, jako by nebyl nor, i když se objevují i připomínky, že jde o oslavu maskulinity a krutostí vikingů, nebo že předkové norů spíš pluli po moři a veslování byla výsada východních vikingů z dnešního Švédska. Veslařská choreografie nevznikla organicky, vymyslel ji učitel a fanoušek Rosenborgu Trondheim Ulle
1: Freistadt.
0: Američan Scott přichází na stadion s norskou vlajkou a v peruce, kterou imituje kanonýra Erlinga Haalanda, a tvrdí, že kolektivní veslování, kterým Norové uhranuli svět, je skvělý vývozní artikl jejich kultury. On sám je toho důkazem a k vikingskému pokřiku se nechávají strhnout dokonce i kolem jdoucí brazilští fanoušci. Gary a Thomas si na zápas z Brazílie nasadili typické vikingské rohy a říkají, že jsou z pobřežní části Norska, takže skutečně veslují už od malička. Tohle je jiné veslování, ale někdy je prý potřeba dopřát si trochu dětinskosti.
2: In the beginning I thought it was a bit cringe to be honest, but now I'm like, you know what? It's fun, it's silly.
3: Ze začátku mi to připadalo trapné, abych pravdu řekla, ale teď si říkám, že je to sranda, je to praštěné. A není to podle mě typicky norské, protože my Norové jsme většinou ospíchaví. Obvykle na sebe neupozorňujeme a nejsme hluční, většinou jsme introverti. Ale teď je to legrace, je to roztomilé a všechny nás to semklo. Vidět Nory, jak jsou hluční a je jich všude plno, to mě šokovalo a rozesmálo zároveň. A taky nás to představilo světu. Je na nás upřená pozornost, na což nejsme zvyklí. A to je zábava.
0: Říká další Norka Martina, ale občas prý musí vysvětlovat, že jde opravdu jenom o legraci.
3: Lidi si o Norsku myslí spoustu divných věcí. Třeba jsem slyšela, že u nás žijí lední medvědi. Nežijí. A ne, ve vikingských lodích už se taky neplavíme.
4: Když nakonec Norové vítězí nad Brazílií a postupují mezi 8 nejlepších týmů na světě, tak rozhodně nevypadají na introverty. Tuhle závěrečnou veslovačku si obzvlášť vychutnávají. Radují se, že z Brazílií nikdy prý neprohrají a už se těší do Miami na Anglii.
5: Amazing. We never lost to Brazil and we're never gonna lose to Brazil. Let's go Norway. I'm going to Miami.
6: I didn't dream of this ever in my life. I dreamt of playing in the World Cup with Norway.
0: Autor obou norských gólů Erling Haaland pak dole ušatem trochu hledá slova, prý si vždycky přál dovést svou zemi na mistrovství světa, což se teď Norům povedlo po 28 letech. Ale o tom, že by na mundialu dvěma góly pomohl porazit Brazílii a dal celkově už 7 gólů za Norsko, o tom se Haalandovi nikdy nesnilo a občas se prý musí štípnout do paže, jestli je to realita. Pro Norsko je tohle velká věc, říká.
6: I need to pinch myself sometimes in the arm because it's big, you know.
0: Ze stadionu MetLife u New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
8: Odpoledním plusu míříme na Slovensko. Na první pohled jednoduchá otázka, kolik lidí vlastně jezdí městskými autobusy. Slovenská Nitra na ní zatím nezná přesnou odpověď. Některé spoje tak mohou jezdit poloprázdné, zatímco jiné pravidelně naráží na svou kapacitu. Město teď chce získat podrobnější přehled pomocí umělé inteligence a pasivních Wi-Fi senzorů. Projekt, který bude testovat v běžném provozu, je součástí evropského programu zaměřeného na inovace v dopravě. A více nám teď řekne zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Hezké odpoledne.
9: Dobrý den.
8: Jak přesně bude Nitra data získávat?
9: Od července do konce roku bude na vybraných autobusových linkách testovat systém pasivních Wi-Fi senzorů a umělé inteligence. Ty senzory budou anonymně zaznamenávat přítomnost mobilních zařízení v okolí a algoritmy z těchto dat následně odhadnou, kolik lidí konkrétní spoje využívá. To znamená, kde cestující nastupují, vystupují nebo jak se pohybují po síti městské dopravy. Město ale zdůrazňuje, že nepůjde o sledování konkrétních osob a všechna ta data zůstanou anonymizovaná. Pro Nitru jsou to velmi potřebné informace, protože automatické sčítače cestujících má totiž jen část autobusů a přesný přehled o vytíženosti celé sítě tak městu chybí.
8: A na základě těchto dat pak město přizpůsobí jízdní řády a trasy linek?
9: Přesně tak, Nitra chce vlastně zjistit, které spoje a úseky jsou dlouhodobě přetížené a kde naopak autobusy jezdí s menším počtem cestujících, než město předpokládá. Na základě těchto informací pak může upravit intervaly mezi spoji, posílit vytížené linky nebo lépe rozložit kapacitu autobusů v průběhu dne. Cílem je také získat podrobnější přehled o tom, jak se lidé po městě skutečně pohybují, protože právě tato data jsou pro plánování dopravy klíčová. Celý tento experiment je součástí evropského programu Raptor, který propojuje radnice se startupy, a umožňuje jim testovat nové dopravní technologie přímo v ulicích. Kromě Nitry se zapojilo ještě dalších 13 měst, například z Rakouska, Finska, Velké Británie nebo Španělska. A každé z nich řeší jiný problém městské dopravy. Od bezpečnosti přes elektromobilitu až po městskou logistiku. Nitra je ze Slovenska zatím jediné zapojené město.
8: Ale stand-upy by taky mohly zapojit. Každopádně můžeš říct i nějaké konkrétní příklady a počítá se s tím, že si pak města budou zkušenosti zkrátka předávat?
9: Ano, právě to je jedním z hlavních cílů celého tohoto programu. Každé z 14 zapojených měst si vybralo konkrétní problém, který chce řešit pomocí nových technologií a ty výsledky pak mají být dostupné právě i pro ostatní účastníky. Například německý Berlín testuje systém, který má pomoci zvýšit bezpečnost dětí při cestách do školy. Brusel se zaměřil na přístup k nabíjecím stanicím pro elektromobily pro lidi se zdravotním postižením. Lvov na Ukrajině zase řeší, jak mít přehled o tom, kde chybí nebo se poškodilo dopravní značení. Pomocí nových technologií vlastně chce vytvořit podrobnou digitální mapu dopravních značek, přechodů a dalších prvků v ulicích, aby mohl dopravu lépe plánovat a taky zvýšit bezpečnost. No a smyslem toho programu vlastně je, aby si města nemusela podobná řešení vyvíjet každé zvlášť, ale mohla si ty ověřené postupy a zkušenosti vzájemně předat.
8: Zpravodajka na Slovensku Bára Vránová, moc děkujeme. Naslyšenou.
9: Naslyšenou.
8: A my míříme zpět do České republiky. Správa železnic přidává závory na další a další železniční přejezdy. Zvyšuje tak bezpečnost železničního i silničního provozu. Aktuálně se soustředí na problematická místa v zastavěných oblastech a nebo nepřehledných úsecích. Loni osadila závorami 60 přejezdů, letos jich plánuje zabezpečit 51. Jedním z nich je železniční přejezd na silnici druhé třídy mezi Břasy a radnicemi na Rokycansku.
1: S Jiřím Neckářem, řidičem linkového autobusu, přicházíme k železničnímu přejezdu mezi Břasy a Radnicemi. Co je tady z vašeho pohledu špatně?
10: Když jedu od Břas na Radnice,
1: pojede vlak.
10: Vidím trochu doleva na vlak, který by mohl přijít od radnic. Železniční zastávka napravo, tady jak vidíte tu houdu, ten vlak tady zastaví, ale když ne, tak ho stejně neuvidíme. Řidič od radnic na Břasy si málem vykroutí hlavu, protože není výhled doprava pořádný.
1: Právě na tenhle přejezd mezi radnicemi a Břasy se brzy vydají železničáři.
11: Takže ty závory tady tomu prostě pomůžou.
10: Ano, ty závory tomu pomůžou. Rozhodně to zabraňuje některým, aspoň ukázněnějším řidičům, chodcům a cyklistům přecházet železniční trať, po které se přibližuje vlak.
1: Doplnění závor na silnici druhé třídy je součástí širšího plánu správy železnic, jak říká mluvčí David Kabele.
12: Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy, což je i případ přejezdu P469.
1: Konkrétním číslem P469 mluvčí železnic připomíná, že všechny přejezdy v České republice mají na zadní straně dopravní značky unikátní čísla, která už řadu let pomáhají železničářům a integrovanému záchrannému systému s rychlou identifikací. Ta je klíčová třeba při vůbec nejčastější obavě řidičů, uváznutí mezi spuštěnými závorami. Závody jsou ale konstruované tak, abyste je osobním autem bezpečně nadzvedli.
10: Běžný malý osobní vůz předním sklem zvedne ty závory. Jsou na to dělaný. Nákladák autobus to zlomí. Já si osobně myslím, že je furt lepší mít od závory rozbitý přední sklo, než od lokomotivy rozbitý celý auto.
1: Letos už správci železnic přidali závory například na trať z Číčenic do Nového Údolí nebo ve Strunkovicích nad Blanicí na Prachaticku. Kromě intenzity silničního a železničního provozu je pro ně klíčem při výběru dalších přejezdů, zástavba nebo četnost nehod.
12: Přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
1: Do konce letošního roku doplní závody také na dva přejezdy na trati Plzeň Železná Ruda u Šlovic a mezi Dobřany a Chlumčany na jižním Plzeňsku.
13: Jakékoliv zlepšení bezpečnosti na těchto dvou přejezdech je určitě vítané.
1: Potvrzuje nezávislý starosta Dobřan Martin Sobotka.
13: Oba jsou v podstatě do takové nebezpečné zatáčky. Když byste se měl přesvědčit správně, jestli vlak jede nebo ne, dřív vám urazí předek, než ho uvidíte.
1: V České republice je aktuálně 7,5 tisíce železničních přejezdů. Z toho necelá třetina je se závodami. Letos chce Správa železnic doplnit závodami dalších 51 přejezdů. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Teď ještě do Karlových Varů. Jeho filmografie je plná mafiánů, gangstrů a tvrdých chlapíků. Hollywoodský herec Harvey Keitel i proto včera pozdě večer uvedl na karlovarském festivalu gangsterku Špinavé ulice, ve které v 70. letech debutoval.
14: Well, gosh. Božínku, myslím na to, jak jsem byl mladý a byl jsem jako vy, ale bylo to v Brooklynu. A teď jsem tady a je to pro mě velká čest. Děkuju, že jste přišli.
15: Herec Harvey Keitel se divákům ve velkém sále hotelu Thermal i lehce poklonil a hned pak zazpomínal na natáčení thrilleru Špinavé ulice v roce 1973. Tehdy si zahrál mafiána, který balancuje mezi světem zločinu a vlastními výčitkami svědomí.
14: Uvidíte film Špinavé ulice a v tom snímku je člověk, který mě tak trochu připomíná. Já jsem se s režisérem Martinem Scorsesem setkal na New Yorkské univerzitě. Hledal jsem tehdy nějaké herecké zkušenosti. Tehdy natáčel studentský film Kdo mi to klepe na dveře. Bylo to o jeho vztahu s Ježíšem Kristem. Od toho jsme se pak dostali asi 2 až 3 roky později k filmu Špinavé ulice. Byl to Martyho první celovečerní film.
15: V uvolněném tónu pak 87letý herec popisoval, že začátky jeho kariéry nebyly jednoduché.
14: My jsme si prošli vším tím, čím si procházíte i vy. Taky jsme si navzájem platili sendviče, nedostával jsem zaplaceno. Stejnou cestou si prošel taky De Niro, proto říkám, že jsem i jedním z vás, že to nejsou jenom takové keci. V podstatě by se dalo říct, že bych klidně mohl skončit jako někdo, kdo jenom vykrádá holuby lidem z holubníku. Ale teď stojím tady a uvědomuji si, že to byl velmi zajímavý život. Já se teď směju, protože nemůžu uvěřit tomu, že se společně podíváme na Špinavé ulice.
15: Dodal Harvey Keitel, který pak společně s manželkou a synem usedli do červených sedaček uprostřed sálu. Brooklynský rodák vyrůstal v ulicích New Yorku, kde odkoukal i postavy drsných chlapů, které pak s mimořádnou přesvědčivostí stvárňoval na plátně. Díky rolím ve filmech Špinavé ulice, Taxikář, Pulp Fiction nebo Gauneři se zařadil mezi nejvýraznější herce takzvaného nového Hollywoodu 70. let. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: 17 hodin, připravené jsou další zprávy s Monikou Vrchotovou.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Nejméně 21 lidí zemřelo v Kyjevě a okolí po ruských útocích. Čeští železniční dopravci spustili nové zahraniční linky. Ve Španělsku začaly slavnosti svatého Fermína, známé během předbíky v centru města. U zpráv Plusová svítá Monika Vrchotová. Ukrajina má za sebou další mohutný úder. Rusko v noci zaútočilo na Kyjev a Kyjevskou oblast. Útok vedený desítkami raket různých typů a stovkami nepilotovaných letounů má podle kyjevských úřadů 15 obětí. V okolní kyjevské oblasti pak evidují úřady 6 mrtvých. Zraněných je dohromady více než 80. Německo údajně získá zakázku na stavbu 12 ponorek pro kanadské námořnictvo. S odvoláním na vládní zdroje to píše kanadský deník Globe and Mail. O zakázku se uchází taky Jižní Korea. Kanadský premiér Mark Carney chce oznámit vítěze ještě před odletem na summit NATO do Ankary.
16: Je to obchod přepočtu za bilion, možná za 1,5 bilionu korun. Kanada totiž nepoptává jen 12 ponorek, ale taky transfer technologií, servis nebo výcvik posádek. Pro Německo by to byla největší námořní zakázka v historii. Bývalé loděnice ThyssenKrupp, dnes TKMS v Kielu a Wismaru by měly zajištěnou práci pro mnoho lidí na roky dopředu. Kanadská vláda ale zatím vítěze nevyhlásila, stále ještě se jim může stát jihokorejská společnost Hanwha Ocean. Velké mezinárodní zbrojní obchody a spolupráce se budou představovat zítra v Ankaře před summitem Severoatlantické aliance. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem. České dráhy zase do dánské Kodaně.
17: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
18: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
17: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
19: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
17: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas.
9: Ve španělské Pamploně dnes zahájili slavnosti svatého Fermína. Jsou známé vypouštěním býků, před kterými utíkají lidé, do uliček centra severošpanělského města. Letošní slavnosti budou mít několik změn v bezpečnosti a organizaci běhu. Pořadatelé tak chtějí lépe zvládnout očekávaný velký počet účastníků a zvýšit jejich bezpečnost.
20: V Pamplone sa od zajtrajšieho rána 8 dní po sebe a vždy o 8 ráno pobeží pred bíkmi. Prístup na trať je po novom pre bežcov povolený až od 7.30 a výhradne z námestia Plaza Consistorial. Každodenne sa počas sviatkov svätého Fermína na 800-metrovú trať pred bíkov postaví priemerne 2000 bežcov, cez víkend aj dvojnásobok. Mestskí technici pred začiatkom osláv uzavreli alebo obmedzili prístup na desiatky balkónov pozdĺž trasy kvôli zistenej narušenej statike budov. Do Pamplony prichádza každoročne na adrenalinové sviatky vyše milióna turistov. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Plusu. Silničáři zítra začnou s opravou silnice 1/56 v Beskydech. Omezení na řidiče čeká na 3,5 kilometru dlouhém úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla mají práce trvat necelý měsíc. Na brněnské Kraví hoře začal dnes 8. ročník festivalu Planet. Zájemci si do příští neděle můžou prohlédnout obří modely vesmírných těles. 10-metrový model Slunce, 6-metrový model Černé díry a model největší planety sluneční soustavy Jupiteru. Ten letos dostal přezdívku Gigalon, vysvětluje ředitel hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
21: Ono to má vodorovný průměr 12 metrů a svislý jako na výšku to má průměr 11 metrů a 25 cm. Takže je to mírně sploštělý. Jinak protože Jupiter sám jako planeta je sploštělý díky své rotaci a jednak ten model už je tak těžký, že se vlastní váhou jako deformuje.
9: Festival Planet bude v Brně pokračovat ještě v týdnu od 3. do 9. srpna. Zítra se oteplí na 26 až 30 stupňů. Na severovýchodě a východě ale naměří jen kolem 24, bude tam totiž občas pršet a výjimečně se tam objeví i bouřky. Jinde bude polojasno až oblačno a až během odpoledne se bude postupně zatahovat. Tolik zprávy a teď už 20 minut Radiožurnálu.
22: Ke konci června na 5 desítek odborníků z oblasti lidských práv na protest proti reorganizaci zanechalo práce pro vládu. Nelíbí se jim, že vedoucí úřadu vlády jejich dosud fungující týmy rozdělila na různá ministerstva. Jak tato reforma a rezignace expertů dopadne například na péči o ohrožené děti? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
22: Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin rezignovalo k 30. červnu. Vy hned ze tří výborů. Pro práva dítěte, pro prevenci domácího násilí a výboru pro práva obětí. Proč? Co bylo pro vás tím hlavním důvodem?
2: To je velmi jednoduché, už to nedávalo smysl. Vlastně to, proč jsem v těch výborech byla, bylo, že jsem chtěla chránit práva dětí, velmi zranitelných dětí, dětí, které doma zažívají násilí. A v tom novém uspořádání jsem měla pocit, že bych dělala jenom nějakou stafáž, vlastně stafáž věcím, které už nechrání lidská práva a vlastně přispívají k nějaké demontáži institucí, které mají chránit demokracii.
22: Vláda o přesunu agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin, zdravotně postižených a romských záležitostí z gesce úřadu vlády po tři ministerstva rozhodla v polovině května. Mm-hmm. Proč vlastně k tomu došlo a jak to podle vás tu ochranu zranitelných v Česku oslabí?
2: Já možná ještě jenom k té první otázce dodám, že vlastně část kolegů v těch výborech zůstává. Mm-hmm. Ale to, v čem nejsme vůbec v rozporu, je, že tenhle krok vlády je nešťastný. Oni jenom zvolili vlastně jiný způsob reakce a vlastně snaží se práva těch zranitelných skupin chránit zevnitř. Mm-hmm. Domnívají se, že to půjde. Já tenhle názor nezdílím, ale plně respektuju to jejich rozhodnutí. Moc jim držím palce, ale to, co sdílíme, jsou vlastně obavy o to, jaké budou dopady na ochranu práv těch nejzranitelnějších, v mém případě například děti, které doma zažívají násilí. Protože zatím to v těch výborech, a byla to dlouholetá, mnohaletá práce, vlastně ty výbory fungovaly pod vládou 30 let a vytvořily se tam skupiny, kde se setkávali jak odborníci z ministerstev, přímo z praxe, z akademické sféry a dohromady jsme tvořili velmi funkční celek, když si to představíte prakticky, třeba byl covid a na ministerstvu neměli šanci zachytit, co se děje v rodinách. Ve statistikách se jim to tam objevilo až někdy za 2-3 roky, kdežto my v Locice jsme dobře věděli, že nám děti bouchají na dveře, říkají, že už doma nemůžou vydržet. Měli jsme s nima šílené telefonáty, věděli jsme, jak moc se ta situace horší v rodinách už teď a mohli jsme třeba na výboru vlády dělat opatření, kde jsme to těm ministerstvům říkali a oni na to mohli reagovat. Tato možnost teď zmizí, protože v okamžiku, kdy už nebudeme sídlit na úřadu vlády a úřad vlády je ten, který vlastně koordinuje všechny ty ministerstva, ale na jedno ministerstvo, tak když si představíte třeba příklad konkrétní teď z praxe. V médiích se objevila například informace, že nám vzrůstá ukrajinská kriminalita. Přitom z dat víme, že to je nesmysl, protože ve vězeních je 19 tisíc lidí a jestli je 453 z nich Ukrajinců, tak to vlastně znamená to, že to číslo je velmi marginální, ale nám se ozývají děti, které jsou tady z Ukrajiny, které například mají tatínka na frontě, zemřeli jim sourozenci, jsou ve velmi náročné situaci a najednou volají na naší krizovou linku nebo se ozývají i do dalších organizací a říkají, mě ve škole říkají, že jsem zločinec. Mě říkají, ať vypadnu, ať přestávám ničit českou zemi. A já si umím představit, že tohle by bylo téma na výboru, které bychom společně řešili a v rámci těch jednotlivých rolí vlastně hledali možnosti, jak tu situaci dětí zlepšit. Aktuálně, když vlastně nositelem téhle myšlenky je ministr, pod kterým mají sídlit tyhle výbory, tak si neumím představit, jak by to mohlo probíhat. Notabene, když mám živou zkušenost ještě z posledního výboru, kterého jsem byla účastná a to musím říct, že byla vlastně velmi smutná zkušenost. Já s těmi lidmi skutečně spolupracuji léta a probíhalo to ještě v těch stejných kulisách na úřadu vlády, ale už bylo o přesunu finálně rozhodnuto a už tam se dělo to, že například lidem z ministerstva chodili SMSky, jak mají hlasovat. A oni ještě říkali, já jako ta a ta osoba bych hlasovala jinak. Teď to bude takhle, skončilo jednání a lidé, kteří tam byli za ministerstva, šli hned na kobereček k panu ministrovi, co na těch výborech říkali. To skutečně není demokratické prostředí, kde by se otevřeně dali hájit práva dětí.
22: Vedoucí úřadu vlády Tindebarta tvrdí, že ten nový model je lepší a že bude velmi dobře fungovat. Snažila jste se v tom novém řešení hledat nějaká pozitiva?
2: Ano, zkoušela jsem o tom přemýšlet z mnoha hledisek, mimo jiné i z toho manažerského, protože už více jak 10 let vedu poměrně velkou organizaci a nedává to smysl. Hovoří se o úsporách. Každé stěhování, každé změny stojí hodně peněz a zde se lidé nepropouští, pouze se přesouvají, takže tam náklady jenom porostou. Organizačně to bude vlastně velmi neakceschopné, roste administrativa, úřad vlastně zmocněnkyně pro lidská práva nebude mít pod sebou nikoho, kdo by mu pomáhal. Vlastně jediná logika, která se nám tam podařilo objevit, byla ta, že kolegové ze Slovenska měli podobnou zkušenost, že tam, když začínala demontáž demokratických institucí ve slovenské společnosti, tak to začínalo podobným způsobem. Že se vlastně zneaktivnili skupiny, které se zabývaly aktivně ochranou lidských práv, byly navázané na úřad vlády. Šlo to úplně stejným způsobem. Já se domnívám, že jdou o systémové kroky, které mají přispět jako ke snížení demokracie v České republice a mají připravit půdu k tomu, aby třeba neziskový sektor byl vnímaný ne jako někdo, kdo pomáhá, ale jako někdo, kdo škodí. A už to trošku začíná, mám obavu, protože některým těm slovům, které zaznívají vlastně ze strany politiku vůči neziskovému nebo nestátnímu sektoru, opravdu ze srdce nerozumím, kde berou svoji podstatu.
22: Předseda spolku Děti úplňků Petr Třešňák tvrdí, že vláda dlouhodobě nenaslouchá odborníkům, které sama přizvala k řešení komplexních společenských témat. Jak si to vysvětlujete tím, co jste teď řekl?
2: My máme vlastně podobnou zkušenost. Děti obecně a děti, které jsou ohrožené, politici o nich velmi často mluví, ale velmi málo dělají na jejich ochranu nebo k tomu, aby zlepšili jejich situaci. Ty výbory byly vlastně místem, kde se dala udělat taková ta mravenčí práce, kde opravdu se tříbily názory, diskutovalo například to, co se podařilo, já, když jsem začínala ve výboru pro prevenci domácího násilí, tak bylo takový úzus, že dítě, které je pouze svědkem násilí mezi rodiči, tak není ohrožené, nebylo tak vnímané policií, ve zdravotnictví, pod všemi těmi agendami. A vlastně v těchto drobných diskuzích se to posunulo tak daleko, že dnes už si nikdo netroufne říct, že dítě, které je svědky násilí mezi rodiči domácího násilí, nebylo ohrožené. A tato možnost vlastně tu agendu ovlivňovat tímhle způsobem, takhle systematicky chránit ty práva dětí, zmizí a zkušenost tím, že by politici naslouchali odborníkům napřímo, mám úplně stejnou jako pan Třešňák.
22: V radách a výborech jste působili zdarma, ale přesto se možná nabízí otázka, opravdu je lidskoprávní agenda tak rozsáhlá, aby si vyžádala tolik expertů?
2: Ano, a ono se to netýkalo jenom jednání těch rad a výborů, tam jsme dělali i mnoho práce mimo. Dělali se různé analytické materiály, strategické plány, spousta věcí se připravovala, existovaly tam pracovní skupiny, které vytvářely například postupy, společně se pracovalo třeba na postupech a dalších věcech. Té práce vlastně, která nebyla placená, bylo poměrně hodně, ale dalo by se taky klást otázka, proč jsme to vlastně dělali. Já vám na ní moc ráda odpovím. Já jsem dětský terapeut a vlastně celý svůj profesní život, už je to 25 let, pracuji s dětmi, které jsou týrané nebo zneužívané. A vlastně po nějaké době jsem zjistila, že nestačí těm dětem poskytovat pouze terapii, ale že pokud se budou nadále pohybovat v systému, který je dál nechrání, je jim dál ubližováno, když je ten případ řešen, jsou způsobem, který jim ubližuje, vedeny výslechy, celé to nefunguje dobře, tak samotná terapie nestačí. A proto jsem šla do těch vládních výborů, abych pomáhala měnit ten takzvaný systém, ten způsob, jak s těmi dětmi zacházíme jako v celku, právě proto, aby se s dětmi dala jednou dělat dobře terapie, aby děti nelitovaly, že si řekli o pomoc, aby mohly být konečně v bezpečí a mohla začít jejich léčba.
22: Rozhodli jste se těch 53 expertů a expertek pro společnou rezignaci, to znamená, že to byla svým způsobem koordinovaná protestní akce?
2: Já myslím, že na začátku se každý rozhodoval sám za sebe a nejenom sám za sebe, ale i za své klienty, které v těch výborech zastupuje. A znovu bych tady zdůraznila, že, že všichni, troufnu si říct, že všichni účastníci těch vládních výborů, s kterými já jsem byla v kontaktu, jsou naprosto jednotní v tom, že ta situace je šílená, že ta změna organizační nepřespěje k něčemu dobrému. Jenom jsme jako zvolili různé způsoby reakce. Část z nás se rozhodla rezignovat, protože nevěříme na to, že by se ta situace dala nějakým způsobem změnit k lepšímu zevnitř. Část lidí se tam rozhodla zůstat a, jak jsem říkala, hrozně mají můj respekt a moc jim držím palce. Část lidí je v těch výborech, protože jsou tam delegováni za různá ministerstva a uvidíme, jak ti se v tom budou posléze cítit.
3: Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková označila přesuny agent za nejdramatičtější a takřka nevratný zásah do jejich fungování za posledních 30 let. S nimi si souhlasíte?
2: Naprosto. Vlastně mizí odbor lidských práv úřadu vlády. A když to řeknete takhle, tak je jasné, jak silný signál to vlastně je.
3: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podal minulý týden v chůze tříleté Viktorky usmrcené otcem kárnou žalobu na soudkyni, která rozhodla o vydání dítěte z pěstounské rodiny do péče biologického otce závislého na drogách a částečně nesvéprávného. Považujete to za adekvátní?
2: Já si myslím, že to je naprosto v pořádku a že ten postup je potřeba dobře vyšetřit a potrestat lidi, kteří selhali, ale neměli bychom zůstat pouze u toho. To, proč k takovému selhání mohlo dojít, je hluboká a systémová záležitost. Za tu dobu, co já vedu Centrum Locika, takových dětí zemřelo 60. My ty případy známe některé, hodně jsme o nich mluvili, ale zatím ta reakce vždycky byla jenom taková, že se o nich psalo v novinách, ale neděly se vůbec žádné změny. Já doufám, že ten případ Viktorka bude jiný, protože všude v zahraničí takové tragické úmrtí dítěte a může se to stát a bohužel si musím říct, že asi se to pravděpodobně dít bude, ale vždy by to mělo vést k tomu, že se sejdou odborníci, všichni ti, kdo vlastně zabezpečí děti, ručí a zkusí se znovu vymyslet ten způsob tak, aby ochrany dětí, aby fungoval lepší, aby se takové vlastně zmenšilo riziko, že se tyto případy budou dít. V České republice víme všichni dlouhodobě, že systém sociálně právní ochrany dětí nefunguje dobře a nikdo zatím neměl politickou odvahu s tím něco udělat. A teď nemluvíme o nějaké dílčí změně zákona, ale mluvíme skutečně o hloubkové práci tak, aby existovaly na datech jako založené postupy, které jsou předvídatelné, všichni je musí dodržovat a existovaly služby, které budou skutečně chránit děti, které budou dostupné v každém kraji.
3: Asi bude nutné se k tomu vrátit, ale když se bavíme o tomto konkrétním případu, opatrovnická soudkyně prý si ale žádnou vinu nepřipouští.
2: Já vlastně nemám přístup k tomu spisu, některé ty informace, které zaznívají v médiích. Já vždycky říkám, že sociálně právní ochrana dětí není jaderná fyzika a už selským rozumem se dá usoudit, že to rozhodnutí zřejmě nebylo v zájmu toho dítěte. Mě ale více zajímají ty důvody, proč vlastně paní soudkyně byla v situaci, že vůbec takovéhle rozhodnutí mohla udělat. A vím, že vlastně v podobné situaci můžou být další soudci, další odborní pracovníci, že ten systém v současné době hodně funguje vlastně není nastavený profesionálně a hodně funguje na nějakém nadšení těch lidí, na tom, že dělají věci nad úroveň toho, co by měli řada těch lidí víc než z nějakých jako na datech založených postupech vychází z toho, co oni si myslí, že pro to dítě je dobře, z nějaké osobní zkušenosti třeba ze svého dětství a to je v roce 2026 už neudržitelný stav. Jsme skutečně v tomhle tak 50 let za vyspělým světem, kde už ty věci fungují jinak a všichni v Čechách jako vědí, jak by to mohlo fungovat dobře, jenom potřebujeme nějakou politickou vůli, která nám pomůže ten systém změnit k tomu, aby děti už zbytečně nemuseli umírat.
3: No, minister tady se chystá systémové změny. Zákonem chce zakotvit novou definici bezpečí dítěte a také mezioborové týmy. Jejich členové by spolupracovali v opatrovnických řízeních a navzájem si sdělovali důležité informace, takže to by asi mohla být účinná cesta.
2: Já si myslím, že to je úplné minimum. Ono to bezpečí dítěte vlastně i dnes v tom zákoně je definované, je skryté pod tím nejlepším zájmem dítěte, kde pro každého člověka je jasné, že tam to bezpečí spadá. Je ale potřeba, aby soudci měli k dispozici nejenom ty nástroje, ale například i služby v kraji, které s těmi dětmi budou opravdu intenzivně pracovat, budou pracovat i s tou rodinou, budou dávat třeba zpětnou vazbu na týdenní bázi, jak se ta práce daří. A ty mezioborové týmy, to je, myslím, jako důležitý krok, po kterém my voláme už vlastně léta.
3: No ale nevrací se ministrův návrh trochu k tomu systému, který vedoucí úřadu vlády právě zrušila, tedy aspoň ke snaze o mezioborové ukotvení?
2: Sociálně právní ochranu dětí nemůžete dělat dobře bez úzké mezioborové spolupráce. V současné době je tam kladená celá řada překážek. Například my máme daleko přísnější ochranu dat, než po nás vyžaduje Evropská komise. Vlastně není téměř jako mezioborová spolupráce zatím je jako pro nadšence, kteří se o to velmi snaží a v tom stávajícím systému se pro ní snaží najít cesty. Je potřeba ji dobře legislativně ukotvit a samozřejmě je to na úrovni nejenom toho konkrétního případu kraje, ale mělo by to být i na celorepublikové úrovni, kde právě ty vládní výbory byly takovým základem toho, aby ta mezioborová spolupráce mohla dobře fungovat. A on je to moderní trend ve všech oborech, nejenom v ochraně dětí, ale například i v adiktologii, v lidských právech všude. Vlastně dává to velký smysl, že lidé, kteří pracují s jedním klientem, si sednou k jednomu stolu a dají hlavy dohromady a vymyslí jednotný postup, ideálně i ve spolupráci s tím klientem, tak aby všechno dobře fungovalo.
3: A je na místě uvažovat to centrálním řízení OSPOD, jak navrhuje resort spravedlnosti?
2: Určitě je na místě, aby ty OSPODy měly jednotné metodické vedení a hlavně jednotné předpisy. Pro nás není tak důležité změna té struktury, ale tady chybí obsah. Tady nejsou, v zahraničí se tomu říká guidelines, jsou to vlastně velmi detailní postupy, kde ten pracovník má velmi malou míru toho, co může rozhodnout sám. Je tam celá řada vyhodnocovacích nástrojů a tady vlastně chybí ten obsah. My se trochu obáváme, aby se neznikl pouze nový úřad, který dál nebude mít ten obsah a zároveň je tam potřeba velmi odpracovat hodně komunikace s lidmi v krajích, vytvořit ty mezioborové týmy, kde ty lidé se musí sejít, dobře si definovat svoje role, říci, jak v zájmu těch dětí postupují. Takže určitě sám úřad to nespasí, ale pokud vytvoří ten obsah, který všichni pracovníci OSPODu v krajích nutně potřebují, tak my budeme jedině rádi.
3: A jak něčemu komise pro nepřirozená úmrtí dětí, která působí na ministerstvu práce?
2: Mohla by být. My jsme potom velmi dlouho volali, protože všechny moderní systémy takovouhle komisi mají a přesně v případě, jako je Viktorka, mají zafungovat a ten systém vlastně znovu nastavit tak, aby fungoval lépe. Ale ukazuje se, že to současné nastavení té komise není ideální. Ona nemá přístup ke všem materiálům, nepracují tam špičkoví odborníci z toho oboru. Je to více jako politická záležitost, kde jsou reprezentanti institucí než odborníci. A my velmi doufáme, že dojde k lepšímu legislativnímu ukotvení té komise a ke změně jejího fungování. Mělo by to být vlastně nějaký stálý orgán, který dohlíží nad kvalitou toho, jak ty věci fungují, a tak to zatím rozhodně není.
3: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hostem je dnes ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Ministerstvo práce chystá reformu péče o ohrožené děti. Vy upozorňujete, že o její potřebě se mluví dlouho a že do analýz už se vložilo 100 milionů. Proč poslední pokus o reformu spadl pod stůl?
2: To bych také ráda věděla. Poslední pokus probíhal zhruba před 2 lety, bylo do toho zapojených přes 400 odborníků, kteří ten návrh připravili, podle mě velmi, velmi kvalitní a moderní, a ministerstvo se ho na závěr rozhodlo nerealizovat. My jsme vlastně ve velmi patové situaci, kdy například máme zákon o sociálních službách, který je raritní v Evropě a neumožňuje vznik inovativních služeb. Takže například pracovníci OSPODu jsou v situaci, že si vlastně můžou vybrat třeba jenom mezi 4 službami, které mohou té rodině nabídnout, nebo odebráním dítěte z rodiny. Což potom vede k tím vlastně náročně řešitelným jako situacím. Přitom existuje na MPSV takhle tlustý katalog inovativních služeb, které jsou otestované pro fungování v České republice. Například je tam taková logická věc, jako že můžete vzít do pěstounské péče nejenom miminko, ale i třeba spolu s ním mladou maminku, která se o něj ještě neumí starat. A vlastně ta pěstounská rodina podporuje tu mladou mámu v tom, aby se o to dítě uměla dobře postarat a zároveň to dítě je v absolutním bezpečí, protože jsou tam dva další dospělí lidé a celá řada dalších jako úžasných inovativních služeb, ale nyní je možné uvést do praxe kvůli současné podobě zákona o sociálních službách a zákona o sociálně právní ochraně dětí. Vlastně je to ostuda.
22: Do 4 let by měl vzniknout úřad pro rodinu a ochranu dětí. Je tohle správná cesta? Potřebujeme takový úřad?
2: Já už jsem se vlastně na to snažila odpovědět v té otázce před tím, že strašně záleží, jaký obsah bude mít. Nepotřebujeme nový úřad, ale nutně potřebujeme ty jednotné postupy.
22: No, náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová tvrdí, že jde o největší reformu v systému sociálně právní ochrany dětí. Co to teda přinese, ten nápad, se kterým přišli?
2: Na to bude důležité se potom ptát paní náměstkyně. Ono to má zatím velmi jako rozmazané obrysy, jak by takový úřad měl fungovat. Já rozumím té snaze sjednotit metodické vedení, protože v současné době skutečně to řízení o sporu nedávalo smysl. Máte tam asi 2800 lidí, kteří nemají jednotné řízení, vede každý ten ospod vede tajemník na úřadu, který nerozumí té agendě vůbec, je to úředník a zároveň mají dvě nepřímá metodická vedení, jedno z kraje a jedno z MPSV, někdy můžou jít i proti sobě a ty lidé vlastně jsou v situaci, že vlastně rozhodují podle sebe, my tomu říkáme dveřní právo, že strašně záleží na tom, na jaké dveře zaklepete. I na tom jednom úřadě nejsou často jednotné postupy, velmi záleží, na kterou konkrétní pracovnici ta rodina narazí a to je určitě potřeba změnit. Jak konkrétně bude ta změna domyšlená v té vizi MPSV, to já zatím bohužel nevím a moc držím palce, aby to dopadlo dobře.
22: Vyzval jste vládu k vytvoření týmu odborníků z praxe, legislativců a zástupců obětí, kteří by návrh změn připravili.
2: Ano.
22: Byla jste vyslyšena?
2: Zatím o tom nevím. Jestli ano, takže nevím o tom, že by takový tým vznikal, ani nikdo z mého okolí do něj nebyl pozván. A vzhledem k tomu, kolik odborníků vlastně z téhle oblasti odchází z poradních orgánů vlády, by to bylo velmi žádoucí.
22: Upozorňujete, že v Česku chybí forenzní pediatři, potom propojení informací trestního a opatrovnického řízení nebo sdílení údajů mezi pracovníky různých oborů. Jak tohle řešit? To je možná zase na příští pořad.
2: Máte pravdu, že už nám na to asi nezbývá čas. Forenzní pediatr je někdo, kdo umí vyšetřit i velmi malé dítě a říct, jakou pravděpodobností se na něm spáchal trestný čin, ale to dítě vyšetřuje velmi citlivým způsobem. Typicky fungují třeba u dětí po znásilnění nebo po nějakém sexuálním útoku a umí zároveň tomu dítěti potvrdit to, že je to dítě v pořádku, umí ho dlouhodobě sledovat. Vlastně v zahraničí běžně spolupracují s policií i s podobnými centry, jako je Centrum Locika. My máme slíbeno od kolegů v Londýně, že by kolegy v České republice uměli vyškolit, ale zatím nemáme politickou vůli k tomu, aby taková pozice v Čechách vznikla.
22: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ředitelkou Centra Locika Petrou Vinčovou. Děkuji vám. Naschledanou.
2: Naschledanou a jenom jsem chtěla říct, jestli máte nějaké potíže s násilím vy nebo ve svém okolí, nebojte se do Centra Locika ozvat přes všechny ty věci, které jsem říkala, jsme tady pro vás.
22: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Pěkné odpoledne, je 17:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer pro armádu. Přistál na ruzínském letišti. Vyplývá to z videa, které zveřejnil server z dopravy CZ. Model C390 Millennium uveze až 26 tun nákladu 80 lidí a zvládne tankovat za letu. Je určený především na přepravu techniky, evakuaci lidí z krizových oblastí nebo na hašení rozsáhlých požárů. Druhý letoun by měl do Česka dorazit na konci roku 2027. Armáda dala za oba i s vybavením přes 11 miliard korun. Británie uvalila sankce na 7 Rusů a 2 výzkumné ústavy spojené s ruským programem chemických zbraní. Zapojit se měly do vývoje toxinu epibatidinu a novičoku použitých při otravě ruského opozičního lídra Alexeje Navalného a Britky Dawn Sturgisové. Evropská unie dřív ze stejného důvodu sankcionovala 6 Rusů. Moskva se k situaci zatím nevyjádřila. Dlouhodobě tvrdí, že Navalný v ruské věznici zemřel přirozenou smrtí. 5 evropských zemí ale stojí za tím, že jeho pitva potvrdila přítomnost zmíněného toxinu. Před takzvanými katalogovými podvodníky varuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Do poštovních schránek chodí v posledních týdnech podnikatelům výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. Generální tajemník OSN António Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle něj nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se sami řídit. Dodal, že vlády mají rychle jednat, aby vytvořili regulační rámce a že by tvůrci umělé inteligence měly za své počínání nést odpovědnost. Filmová nadace ocenila nadějné české scénáristy. V hlavní kategorii získali ocenění Ivan Hubač za scénář dramatu Emil Hácha a Jan Němec za dílo Zoe o náhradním mateřství. Další oceněné scénáře můžou do kin přinést příběhy o životě novinářky Mileny Jesenské nebo vynálezce Oty Wichterleho. Zítra bude ráno a dopoledne polojasno až oblačno, během odpoledne až zataženo a na severu a severovýchodě bude občas pršet, výjimečně se objeví i bouřky, proto tam bude kolem 24 stupňů, zatímco na ostatním území se teploty vyšplhají zítra na 26 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Ve středu se pak opět mírně ochladí na 20 až 25 stupňů a bude zpočátku místy občas pršet. Postupně má ale během dne převládat polojasno, bez srážek. Ze zprávy to vše a teď už je připravená pro vás repríza Osobnosti Plus.
0: Miloš Zeman je tady vlastně omylem, protože patří svým naturelem do Ruska. Se svými představami o světě, především o tom, jak by měla vypadat politika a stát, napsal ve své knize před 25 lety. Pro jedny zkušený státník, který formoval českou politiku po roce 89, pro druhé prezident, který v klíčových chvílích nahrával ruským zájmům, zpochybňoval vlastní tajné služby a rozděloval společnost. A za co vlastně by měl dostat státní vyznamenání, začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Alexandr Mitrofanov z Novinek.cz. Vítejte se, dobrý den.
6: Dobrý den, Báru, rád vás vidím po nějakém čase a také samozřejmě zdravím všechny, to teď už se má říkat, diváky a divačky a posluchači a posluchači.
0: Tak a hlavně musím prozradit posluchačům, že jste z toho tématu byl nadšen. Takže
6: jsem tak nadšený, že vypadám naprosto šťastně, jak vidíte.
0: Hezký den z Plusu přeje Barbora Sachecí.
11: Osobnost Plus.
0: Já samozřejmě, Sašo, si nemyslím, že byste mě dával odpověď na otázku a za co vlastně by měl dostat státní vyznamenání, kterou jsem zmínila, to byl takový trailer. Já to směrem k vám obrátím. Proč si myslíte, že by neměl dostat státní vyznamenání?
6: Upřímně řečeno, já si nemyslím vůbec nic, protože, jak víte vy, jak ví všichni, a to vše je naprostá realita a pochopitelná věc, já státně vyznamenání nerozdávám.
0: Ne, ale můžete mít názor na to, jestli by ho měl Miloš Zeman dostat, nebo ne?
6: Opět, já mohu mít názor pouze na to, jestli se mi ten nápad zamlouvá, a pokud ano, tak z jakého důvodu, anebo že se mi vůbec nelíbí, a pokud ne, tak proč?
0: Takže
6: mně se ten nápad vůbec nelíbí.
0: Nelíbí, to jsem chtěla slyšet, jasně.
6: Ale český stát momentálně je zastoupen v této chvíli poslaneckou sněmovnou, která tento návrh poslala panu prezidentovi. No tak poslanecká sněmovna se cítí zřejmě zpřízněná s tím, co Miloš Zeman jako politik po celý politický život dělal a chce ho vyznamenat. No tak to je její právo.
0: Který krok Miloše Zemana vy sám považujete za nejkontroverznější, nejproblematičtější, řekla jsem to dobře?
6: Řekla jste to dobře, ale já vůbec žádný separátní krok v tomto směru nevnímám. Já hodnotím celkovou činnost Miloše Zemana v jeho dost dlouhé politické kariéře, kdy zastával místa na samotném vrcholu české politiky. A já to řeknu slovy dvorního novináře Vladimíra Putina Dmitrie Smirnova. Byl to jejich člověk v Praze. Tečka.
0: Já teď jenom marně přemýšlím, jak to správně formulovat, tu otázku. Jde o to, že on prostě směrem k Rošku řekl spoustu kontroverzních věcí, choval se někdy speciálně k tajným službám českým, jakože nejsou to jeho tajné služby. A tak já se ptám, máte pocit, že kromě těchto řečí, co dělal a nepovyšoval pana Kourelku a tak, to už jsou marginálně vlastně, jo. Ale jestli z celého tohohle postoje Miloše Zemana dlouhodobého vyplývá, že skutečně výrazně poškodil Českou republiku. A nebo to jsou prostě řeči, které velké části společnosti vadily, ale nebyla to žádná újma.
6: Měli bychom začít definicí. Co je to poškodit Českou republiku? Pro značné množství spoluobčanů činnost Miloše Zemana byla naopak činnosti ve prospěch České republiky, protože tyto spoluobčané jsou minimálně neutrální k tomu, že v Česku opět zavládne ruská nadvláda. A někteří to přímo vítají, někteří dokonce i do 9. května na Staroměstské náměstí v Praze a tam to veselé oslavují v předtuše věci příštích. Miloš Zeman byl výrazným ruským vlivovým agentem v České republice, vykonal obrovskou práci v tomto směru a samozřejmě, že pro tu část obyvatelstva, která vidí Česko v ruské sféře vlivu, je to hrdina.
0: Když říkáte, byl to vlivový agent, tak to myslíte jako obraz něčeho, anebo vážně
6: vlivový
0: to, že byl agent?
6: Je terminus technicus, který vůbec nepočítá s tím, že ten člověk podepisuje nějaký závazek. Vlivový agent je významný činitel jedné země, který ve své veřejné a politické činnosti vykonává úkoly, vykonává něco, co prospívá jiné zemi a v tomto případě je to o to výraznější, že Rusko, jak známo, vyhlásilo Českou republiku na druhém místě mezi nepřátelskými zeměmi.
0: Mimochodem stojí možná za pozornost, že jeho postoj možná nárazově, možná trvale se změní.
6: Proč se o tom tolik bavíme?
0: Už půjdu pryč. Poslední otázka na mě.
6: Je to politická mrtvola a my tady galvanizujeme. Na
0: tak,
6: co?
0: Jenom mi řekněte, v tom 22. roce, kdy začala ruská agrese na Ukrajině, tak změnil najednou Miloš Zeman, alespoň retoricky, svůj pohled na Rusko. Dáváte tomu nějakou váhu?
6: Žádnou. Protože retoricky v jednom případě něco změnil a pak veselé pokračoval v podpoře velmi výrazné těch politických sil uvnitř České republiky. Mám na mysli komunisty, SPD, Reichlovce, kteří naopak jsou s Ruskem zpřízněni.
0: Myslíte si, že v současné dnešní vládě nebo v poslanské sněmovně najdete nějakého podobného vlivového agenta Ruska?
6: Jsou takoví, kteří ovšem spíše vynikají v jiných sférách, třeba sexuálních nebo pornografických, ale takovou osobnost, jako byl Zeman, tam nenajdeme.
0: Dá se teď si všimněte, jak na váš rozkaz nebo na vaše přání.
6: Já nerozkazuju. Já jsem váš host a jenom jsem vyjádřil údiv, že se bavíme o někom, kdo politicky neexistuje.
0: Tak a teď ono to není tak úplně jisté, že politicky neexistuje, ale...
6: Tak když hodně se budeme bavit, tak bude existovat.
0: My v tom nehrajeme takovou roli.
6: Ale ano.
0: Ale, Sašo, tak já dobře, já se posouvám o pár metrů jinam a ptám se, dá se z Putinova projevu na tom Petrohradském ekonomickém fóru usoudit, co ho na Západě doopravdy nejvíc štve, protože to bychom pak věděli, že to je to, co funguje.
6: To není nic nového. To je dávno známá věc. Štve ho to též, co štvalo celý život toho Zemana, o kterém jsme se bavili. A Zemana to štvalo vůči české společnosti a Putina to štve vůči Západu. Oni by chtěli být uznávaní těmi velkými kluky, občas holkami, kteří jsou nahoře v té společnosti nebo na Západě a

0: země,
1: ono to, která by mu dala to vypadalo zase mnohem nadějněji pro Putina ve chvíli, kdy mu Trump nabídl možnost ukončit ukrajinskou válku tam, kde byly vojska, byla vojska, jsem ve veřejnoprávním médiu, mám mluvit spisovně, a Putin to tehdy nechtěl, protože ten chtěl maximální vítězství, pokud možno uchvátit dvě třetiny Ukrajiny, odmítl to a od té doby, i když on tvrdí veřejně něco jiného, tak to s ním jde přece jenom z kopce.
0: Tomu se dostaneme, ale když teď nedávno odmítl to jednání face to face, jak se hezky česky říká, se Zelenským, tak tím...
1: Pardon, v Rusku byste to nemohla použít, tam momentálně jsou zakázané cizí slova a podobné výrazy.
0: Ale nejsme v Rusku.
1: Zatím ne.
0: Ale když odmítl tohle setkání Putin se Zelenským, tak se ptám jako... To je signál k tomu, že ten jeho cíl obsadit dvě třetiny Ukrajiny trvá.
1: Samozřejmě, on to vůbec neskrývá. Víte přece, že když odpovídal ústně na ten Zelenského dopis, v němž Zelenský nabídl, ať se setkají a ať se dohodnou o tom míru, tak zaprvé to odmítl, protože se urazil, vyčetl si z toho, že Zelenský říká, že Putin je starý a strašně se urazil, že není starý, že je v plné síle.
0: Jezdí na Tigru, potápí se.
1: To už na to nemá sílu. Takže v podstatě tohle to byl takový státnický přístup, který známe od Trumpa a od ostatních. No tak ostatně. Pak tam udal Zelenského Trumpovi, že podívej se, Donalde, on se tě naváží. A víte, jak to skončil? Žádný mír nepotřebujeme a teď mluvím k vám, soudruzi, vojáci, námořníci, důstojníci, generálové. Makejte dobře, bratři.
0: Řekněte mi, vyhne se v téhle souvislosti, vyhne se Putin... někdy v historicky krátké době další mobilizaci, nebo do toho nepůjde za žádnou cenu, protože by ztratil další body v Rusku?
1: To je, řekl bych, stála součást diskusí, které běží už několik týdnů a pokračuje i třeba dnes. Jsem ráno poslouchal jednu takovou diskusi. Nejsou to diskuse samozřejmě těch lidí, kteří jsou v Rusku. To jsou diskuse lidí, kteří buď se ruskou tematikou zabývají v zahraničí a nejsou Rusové, anebo je to diskuse, které se věnují velice často lidé, kteří z Ruska museli prchnout před Putinem a mají dostatečnou odbornost na to, aby mohli posoudit. A tam se objevují vždycky tři stejné body, jak může Putin pokračovat. Takže jedna věc je ta mobilizace. Ta se považuje za málo pravděpodobnou, protože vnitřní nálady v Rusku nejsou teď tak stabilní, aby se to Putin mohl dovolit s tím, že nic se mu nestane. Druhá možnost je jaderný úder na území Ukrajiny, taktický jaderný úder. Máte velké oči a přitom se to už projednává snad několik měsíců.
0: Let
1: od té doby, co Putin řekl, že my zasadíme jaderný úder, a západáci chcípnou a my půjdeme do ráje. To je pravda, to je doložený.
0: A jaká je ta třetí možnost?
1: A třetí možnost, ta už se bohužel uskutečňuje, a sice genocida civilního obyvatelstva v Ukrajině.
0: Pokračuje tahle genocida Putinová na domácím obyvatelstvu. Pokračuje...
1: Ne na domácím, na ukrajinském.
0: Na ukrajinském, pardon. Pokračuje stejným tempem, jako to začalo.
1: Ne, je to, je, tempo,
0: čím dál rychlejší.
1: Tempo je rychlejší. Vyhlásil novou etapu války, kdy už nejsou cíle vojenské, ale cíle jsou civilní a je účelem zničit co nejvíce civilní infrastruktury, obytných domů a zabít co nejvíce civilistů s tím, že pak Ukrajinci se pokoří a přijdou s prosíkem.
0: Ale víte, jak to jde dohromady s tím, co mezinárodní pozorovatelé zdůrazňují, že totiž Rusku se na frontě nějak zvlášť
1: nedaří. No právě proto.
0: Nedaří.
1: Na frontě ne, ale rakety můžou lítat na Kyjev a Kyjev kvůli tomu, že Trump vyplýtval všechny případné zbraně.

0: které by mohl poslat na Ukrajinu v Iránu, tak Kyjev nemá jak se bránit.
1: No, víme dobře, že Trump kdysi dávno v počátcích svého prezidentování, takže mluvil o možnosti dalších zpřísněných sankcí na Rusko. Na to už úplně zapomněl.
0: No, poslední jeho zápis v jeho sociální síti, pokud se nemýlím, obsahuje výraz, já už toho mám dost, ať se to řeší sami.
1: Myslíte si, že v momentu, kdy si tyhle dvě strany to začnou řešit sami, a teď odmýšlím i tu Evropu, ale rozhodně bez Trumpa a tak dále, což už se děje tedy nějaký ten pátek, že to nahrává Rusku jakoby k finálnímu vítězství, anebo by to mohlo pomoct?
0: To je hypotéza.
1: No,
0: realita je taková, že Putin přece veřejně odmítl cokoliv řešit u jednacího stolu. Řekl, chlapci, jednejte, makejte, ničte Ukrajince, ať nemají vodu, ať nemají plyn, ať nemají elektřinu, ať nemají kde bydlet. A pak uvidíme, co bude dál.
1: Mimochodem Evropa, zvlášť ta koalice ochotných, jak se o ní mluví, tak doopravdy něco zmůže v tomhle stavu na Ukrajině?
0: Evropa se šíleně bojí.
1: Čeho?
0: No toho, že politici, kteří o tom mají rozhodovat, nebudou zvoleni, protože většina evropských voličů tak to vidí v Rusku a na to sázejí a bohužel mají v mnohem pravdu. V Rusku je vidí jako líné zbabilce, spohodlnělé kreatury, které nikdy bojovat nebudou.
1: Čili je vlastně ta varianta, kterou já jsem zmínila, to znamená ruce pryč od Ukrajiny, na západě, myslím, tak jako k tomu se blížíme, nebo už tam jsme?
0: Ruce pryč od Ukrajiny, to je takový ruce pryč od, to je komunistické heslo, které si pamatuju ze svého mládí a znamenalo, že to je apel na někoho, aby přestal být agresor.
1: Ne, já jsem to myslela ve smyslu, už jí nebudeme pomáhat té Ukrajině.
0: No, podívejte se, co se děje. Teď samozřejmě v Maďarsku je jiná vláda po volbách, na Slovensku je vláda, která by tohleto ráda řekla a pan Fico to říkává. Ve Francii budou prezidentské volby, v Německu budou volby parlamentní a dva významní představitelé proruské politické scény v Česku, Václav Klaus a Tomio Okamura, hodlají mluvit na kongres nebo sjezd AfD, která vede v průzkumech veřejného mínění v Německu. A kdyby AfD řídila Německo, tak samozřejmě bude proruské Německo. A ve Francii, když zvolí člověka, který nebude přímo Marine Le Pen, ale někdo z jejího kadlubu, no tak to bude zase pro Ruska a Francie a tak samozřejmě pak to bude úplně jiná situace. Tohle to se má očekávat.
1: Řekněte mi, je člověk v Rusku, existuje člověk nebo skupina lidí, které má Putin silný důvod se bát?
0: Ne.
1: Teď vyšla totiž docela zajímavá zpráva, nevím, co je na ní pravdy samozřejmě, ale o tom, že Sergej Šojgu.
0: Báro.
1: Váš pohled mě zmátl.
0: Báro. Michail Bulgakov napsal ve 20. letech 20. století naprosto fantastickou knihu, která se jmenuje Psí srdce. A nebudu samozřejmě tady o tom vyprávět, co to znamená. A tam je taková postava, profesor Preobraženský, který říká svému asistentovi, doktoru Bormentalovi, prosím vás pěkně, nečtěte sovětské noviny. Tak já bych to chtěl trochu zaonačit a říct, chcete-li vědět, co se děje v Rusku, nečtěte západní noviny.
1: Jsme tak zblblí na západě, děláme varianty a různé úvahy a analýzy, tak jak je děláme, protože to tak chceme.
0: No víte co, já nemám rád tohle my. Kdo my? Vy a já?
1: Ne, my na západě.
0: No to neexistuje žádné my.
1: Ale
0: existují
1: ne.
0: Redaktoři konkrétně, co to Financial Times, to bylo v případě, nebo co to bylo, Wall Street Journal, kteří potřebují napsat článek, který by se četl. tak někde najdou nějaký zdroj. Ten zdroj může být také kontaminovaný a může zase tak... Pro Boha, my tolik let, vy a já děláme v novinařině, víme, jak to vypadá, jak i politici dokážou využívat novináře, když novináři jsou poněkud málo chytří a nechají se využívat. Takže nevěřit těmhle věcem, zvláště ne o tom, že Šojgu je rebel proti Putinovi. To je hrozně komické.
1: Takže prostě není tam člověk, který by ho mohl ohrozit, Putina, v tuhle
0: momentálně
1: chvíli?
0: Ne. Já spíše se odkážu na názor ženy, která v Česku ani na západě moc známa není, to je Alexandra Prokopenková, která teď už není v Rusku, ale předtím dlouhá léta pracovala na knize, která je založena na jejich rozhovorech, nejenom formálních, ale také neformálních, s lidmi z těch, řekl bych, vyšších sfér ruského řízení. A je to velmi zajímavé. Samotnou knihu jsem ještě nedokázal přečíst, neměl jsem čas, ale poslouchal jsem s ní zajímavý rozhovor, kde ona prostě vyprávěla, co v té knize je, a já jsem se zapamatoval jednu věc. Ona tam říká, já ručím za to, z vlastní zkušenosti, že v Rusku v těchto sférách řízení je hodně lidí, kteří jsou nespokojeni s tou situací, která je, a kterým Putin už dneska vůbec nevyhovuje. Jenže tito lidé stále jenom čekají a budou čekat, že přijde někdo zvenčí a změní tu situaci. Ten zvenčí měl pro ně být Trump a teď jsou strašně zklamaní, že nejsou a čekají na dalšího. Takže...
1: Jasně. Teď mi řekněte, ustál by Putin situaci svojí, kdyby nezískal na Ukrajině to, co chce, jinými slovy, kdyby získal, já nevím, kus Donbasu a pak by to prodával za globální vítězství?
0: Teď tvrdí stále a naposledy také, že potřebuje celý Donbas. Tam došlo k takové prazvláštní situaci, že Putin zařadil do úřední ústavy Ruské federace ty oblasti Ukrajiny, které momentálně vlastní Ukrajina. A on trvá na tom, že aby vůbec začaly nějaké rozhovory s Ukrajinci o míru, tak Ukrajina musí předtím odevzdat bez boje značnou část svého území jenom proto, že Putin si to nechal zapsat do ruské ústavy.
1: Ale tak víme, že tohle je nereálné, aby bez boje...
0: Ale on trvá na tom a jinak bude dál válka. On nemůže tak, tu válku říkáte, ukončit, Báro.
1: Jasně, ale vy říkáte, bude dál válka. Víme, že jeho popularita klesá na nejnižší úroveň od začátku.
0: Ale tak, zase, počkejte, to není katastrofální.
1: Ne, počkejte, to mělo pokračovat. Ekonomika jde dolů, životní úroveň klesá. Tak kde je ten limit, za kterým už prostě válčit nebude moci, podle vás?
0: On se opírá o jednu jedinou věc, kterou není ekonomika, ale síla jeho takzvané rozgvardie. To je 350 tisíc mužů, vynikající úroveň ozbrojení, vynikající výcvik a výcvik ovšem především nikoli na nepřítele za hranicemi Ruské federace, ale na Rusy, kteří by případně chtěli se vzbouřit a vyjít do ulic. V to vkládá veškerou naději, protože zase ta rozgvardie nemá důvod zatím být proti němu. Je živena výborně, materiálně.
1: No ale co se stane v okamžiku, kdy už na toto Rusko prostě nebude mít? Vždyť to stojí hrozné peníze. No na to, aby živilo celou tu armádu.
0: No tak nebýt Číny a v menší míře Indie a dalších zemí, tak Rusko už dávno klekne.
1: No a vy si myslíte, že ta Čína tam bude valit ty peníze pořád?
0: Tak Čína potřebuje Rusko jako svou provinci a hraje jakousi hru, kterou nedokážu já rozklíčovat, protože nejsem sinolog, ale v každém případě je vidět, že Čína potřebuje, aby Rusko za prvé bylo pořád v protikladu proti Spojeným státům a za druhé se vysílilo tak, aby pak Čína mohla bez jakéhokoliv naložení značných prostředků ovládnout Rusko zcela. Teď je to tak na 70%.
1: Čili ten válečný kolotoč, myslím ten, který živí tu ruskou agresi, tak ten je v podstatě opravdu nekonečný, protože Čína nejenže je nesrovnatelně bohatší než Rusko, ale tím, co chce ona sama, tak je vlastně nucená, tlačená do toho, aby tu ruskou agresi spolufinancovala. Takže na tomhle místě můžeme stát za 10 let taky.
0: Ne, za 10 let máme stát podle kremelských plánů někde jinde, protože já jsem nezmínil ještě jednu možnost, kterou Putin má a začíná uskutečňovat. To je útok na území NATO. Protože ten útok má být ve formě, kterou už zkouší v Polsku, momentálně teď v Rumunsku. A předpoklad je v Kremlu, že NATO, jak je s odpuštěním, pardon, ten výraz v veřejnoprávním médiu, nedělejte takového, že já neřeknu to natvrdo, podělané, takže nebude odpovídat, což je to, co se děje, že NATO se bojí odpovědět tak, jak Putin dokáže zaznamenat. Takže další varianta je stále větší útoky dronů na území NATO, žádná odpověď NATO a postupný útok na západ.
1: To je trochu děsící prognóza.
0: Ne, to je realistická prognóza.
1: My se nad ní určitě ještě sejdeme. Aleksandr Mitrofanov z novinek.cz byl mým dnešním hostem, jsem tomu ráda.
0: Díky. Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Turecko před summitem NATO v Ankaře posiluje bezpečnostní opatření. Od upálení církevního reformátora Jana Husa uplynulo 611 let. Výročí připomněly bohoslužby v pražské Betlémské kapli i v jeho rodném Husinci. Linda Nosková bojuje s Američankou Kýsovou o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy popojíždí kolona kvůli nehodě. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo a občas déšť a teplo až 30 stupňů. Je pondělí 6. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ankara před začátkem summitu NATO zpřísňuje bezpečnostní opatření. Na pořádek ve městě mají v úterý a ve středu dohlížet desítky tisíc policistů a vojáků. Omezený bude i letecký provoz v turecké metropoli. Summitu se zúčastní lídři 32 států Severoatlantické aliance, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa.
4: Turecké úřady už v neděli zatkly zhruba 100 lidí, kteří demonstrovali proti konání summitu. Mezi zadrženými jsou podle agentury Reuters zejména členové turecké komunistické strany, která demonstraci pořádala. Během summitu bude výrazně omezená doprava v Ankaře, zejména v okolí prezidentského paláce, kde se budou konat hlavní jednání. Česko je jediným státem, který na summitu budou zastupovat dva lídři. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletí v úterý ráno z Prahy se svými delegacemi dvěma vládními letadly. Spolu s Babišem, který je šéfem české delegace, přicestují také ministři obrany a zahraničí. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Jedním z hlavních témat summitu bude vývoj výdajů na obranu. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by se do roku 2035 měly výdaje na armádu a další bezpečnostní aktivity zvýšit na 5%. Rutte před začátkem summitu oznámil, že už teď některé evropské státy a Kanada investují do obrany zhruba 4% HDP. Počet obětí masivního nočního útoku na Kyjev a okolí vzrostl na 21, zraněných je víc než 80. Rusko zaútočilo na metropoli a kyjevskou oblast desítkami raket a stovkami dronů. Údery poškodily přes 30 budov.
5: Kyjevští záchranáři celý den odklízeli trosky domů zasažených ruskými raketami nebo drony typu Šahíd. V jednom z domů našli celou rodinu bez známek života. Podle ministerstva vnitra bylo celkem zničeno nebo silně poškozeno přes 30 budov, bytových domů a také továrna na cukrovinky Rošen. Detonace se ozývaly i v kyjevské oblasti v okrese Buča.
6: Na daný moment detonace vzene.
5: Podle mluvčí záchranné služby Viktorie Rubanové museli evakuovat asi 600 obyvatel města Vyšneve, kde rakety a drony zničili 5 ulic. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 lidí a identifikovala víc než 2000 obětí, informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nuceného žebrání. Operaci prováděli na hraničních přechodech, letištích a v dalších místech, která identifikovala jako ohniska obchodu s lidmi. Česko si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Lidi si církevního reformátora připomněli tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Celodenní program byl i v jeho rodném Husinci.
7: Necelá stovka věřících se sešla při ekumenické bohoslužbě v modlitevně církve bratrské. U kazatelny se vystřídali zástupci hned několika církví. Naslouchal jim i evangelický farář v důchodu Pavel Klimeš.
8: Jezdím sem rád, já mám ekumenismus velmi rád. Dokonce během té doby, co jsem sloužil aktivně, tak jsem v mnoha případech v té ekumeně pracoval. Měli jsme velmi hezký kontakty třeba s katolickou církví, ale i s jinými církvemi.
7: Další stovky návštěvníků při oslavách zavítali do Husova rodného domu, kde jsou přístupné stálé expozice. Duchovní rozměr slavností doplňuje kulturní program města s koncerty a divadly. Z Husince Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Evropská unie vysílá 4 hasičská letadla na pomoc s požáry na jihu Francie, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Hasiči bojují s plameny ve Francii, Portugalsku, Španělsku i na Balkáně. Požáry už celkem spálily rozlohu velikosti Ostravy a z domovů vyhnali tisíce lidí.
9: Hasicí letouny do Francie přilétnou z Kypru a Švédska. Unie je aktivovala v rámci svého programu RescEU. O evropskou pomoc požádalo i Portugalsko, kde už pomáhá španělské a italské vybavení i hasiči. V odlehlém podhůří francouzských Pyrenejí vypukl požár v sobotu. Pohání ho silný vítr, mimořádné sucho a horko. Bojuje s ním 700 hasičů, uvedla agentura AFP. Evakuovat se muselo přes 10 000 lidí. Úřady znepokojilo, že sezona požárů přišla o měsíc dříve. Meteorologové přitom očekávají další vlnu veder. Hoří i nedaleko Porta, v Katalánsku, v řecké Soluni, na chorvatském Hvaru i v Albánii. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Leo Express začal jezdit do německého Frankfurtu nad Mohanem. S Českými drahami se zase cestující dostanou z Prahy přes Berlín do Kodaně.
10: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
11: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
10: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
12: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
10: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Dokumentaristka Helena Třeštíková v Karlových Varech uvedla dokument o Báře Basikové. Portrét jedné z ikon české poprokové hudby půjde do kin v září.
13: Chci moc poděkovat především Heleně Třeštíkové za to, že jsem díky tomuhle filmu ji mohla osobně poznat a staly se z nás kamarádky.
14: Řekla Basiková před zaplněným velkým sálem v hotelu Thermal. Časozběrný dokument sleduje nejen její rockovou a muzikálovou dráhu, ale i osobní cestu ženy a matky.
13: Jako žena jsem si připadala úplně odepsaná.
14: silné osobní příběhy na festivalu ocenila taky filmová nadace. Konkrétně scénáře, které se věnují třeba životům novinářky Mileny Jesenské nebo prezidenta Emila Háchy.
15: On nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec a to mě na tom zajímalo.
14: Přiblížil jeden z oceněných Ivan Hubač. Čtyři zkušení i mladí scénáristi si letos rozdělili celkem 680 tisíc korun. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
16: Tenistka Marie Bousková se čtvrtfinále Wimbledonu nezahraje. Belgičance Mertensové podlehla 0-2 na sety. Aktuálně bojuje o postup mezi nejlepší osmičku turnaje Linda Nosková. Její utkání s Američankou Keesovou vidí Jaroslav Plašil.
17: Eso Lindy Noskové v pravou chvíli, protože je to 6-4, 3-1 a teď schoda po té, co Linda Nosková odvrátila breakboly soupeřky. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
16: Večer se ještě Jiří Lehečka utká s nasazenou trojkou Němcem Zverevem. Fotbalisté Španělska a Portugalska budou večer bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne v 21 hodin českého času a na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Ve 2 v noci pak nastoupí domácí Spojené státy proti Belgii. Cyklista Tadej Pogačar vyhrál třetí etapu letošní Tour de France. Obhájce titulu se tak dostal před svého hlavního rivala Jonase Vingegaarda do čela průběžného pořadí slavného závodu. A čeští basketbalisté hrají v kvalifikaci mistrovství světa s Estonskem. Jejich závěrečné utkání ve skupině H sleduje David Nekvinda.
18: Hraje se čtvrtá minuta třetí čtvrtiny a skóre je v tuto chvíli vyrovnané 44-44. Nic na tom teď nemění ani trojka, o kterou se snažil Zídek. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
19: Dálnice D1 stále ještě pozor na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Před sjezdem na Bratislavu na začátku omezení na kilometru 195,5 stojí tři auta po nehodě v pravém pruhu. Na místě šipka, také policisté a kratší kolona je asi kilometr. A na dálnici D2 z Bratislavy směr Brno tam stále opatrně před sjezdem na Podivín na 42. kilometru dořešují nehodu dvou aut. Blokován levý pruh, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déště nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik hlavní zprávy.
20: Dobrý den, posloucháte Bonus hlasů paměti, já jsem Lucie Korcová.
21: A tady je Mikuláš Kroupa, dobrý den.
20: My se vrátíme k příběhu pana Miloslava Bláhy, kterého jsme opustili ve chvíli, kdy dostal za neuposlechnutí rozkazu rok vězení. Takže Mikuláši, neuposlechnutý rozkaz. Vlastně bavili jsme se o tom, že pan Bláha si ale kvůli své víře, kvůli tomu, že byl členem církve adventistů 7. dne, tak si zažádal o to, aby nemusel pracovat v sobotu s tím, že si všechno ale napracuje u PTP v jiné dny, případně v nočních směnách. Tomu pak ale v jednu chvíli nebylo umožněno a za to, že odmítl pracovat v sobotu a pak odmítl další pochybný rozkaz, tak vlastně byl odsouzen na rok vězení.
21: A šel do Brna, do Špibergu, opravdu si to odsedět na cele, kde se setkal s vrahy a zloději a seděl jenom 4 měsíce. Z toho vězení vyšel nějak vnitřně posílen, sedl na vlak a jel domů do Pardubic za manželkou a svým 3měsíčním synem, ale ani nemohl přespat, musel na vojenskou zprávu se ohlásit a tam mu bylo sděleno, že okamžitě ještě ten den musí pokračovat kamsi do kasáren, daleko do kasáren a pokračovat ve vojenské službě. Takže on se doma opravdu jenom otočil na pár hodin a musel pokračovat.
20: No a já jsem říkala už i v tom minulém dílu, že to uvěznění ale 4měsíční nebylo to jediné, co ho potkalo. Tak on se vrací zpátky do kasáren a jaký je důvod toho druhého uvěznění?
21: Je to přesně jak přes kopírák, úplně to samé se opakuje. Má nastoupit v sobotu na práci, pan Bláha se zatne a řekne, ani náhodou, já prostě věřím, že 7. den je zasvěcený, den odpočinku, pro mě je to posvátný den, takže nikam nejdu. Opět je na něj podáno trestní oznámení za neuposlechnutí rozkazu a tentokrát dostává 6 let a putuje tedy do věznic té doby na příbramské a jáchymovské lágry a nejdelší čas tráví tedy na lágru Eliáš u Jáchymova.
20: Já když jsem koukala na ty odsouzené adventisty komunistickým režimem, tak mi připadá hrozný, že dozorci vlastně i zkoušeli to odhodlání adventistů ctít tu sobotu. A že jim třeba slibovali, když budete pracovat v sobotu, tak to pro vás bude mít nějaké výhody, ale vlastně nikdo z těch adventistů na tohle to neskočil a za to byli trestáni. Ať už korekcemi, o kterých jsme mluvili v několika dílech Hlasů paměti, tak zároveň, že je třeba nutili v ty soboty stát venku prostě jenom v tenkém oblečení. A na to vzpomínal právě už v té zmiňované dizertační práci teologa Michala Balcara, tak tam na tohleto vzpomínají pánové Jan Kloda a Rudolf Duda, kteří říkají, každou sobotu ráno, když dělníci ranní směny šli pracovat do podzemí, jsme s bratrem Dudou stáli jen lehce oblečeni před okny velitelského baráku, aby nás měli pod kontrolou. Takto jsem celou zimu 1953 strávil venku, aniž bych cítil jakýkoliv příznak nachlazení. Ostatní vězni se tomu velmi divili a někteří z nich na základě této mé zkušenosti uvěřili, že Bůh existuje. A mně se na téhleté vzpomínce moc líbilo to, že se trošku komunistům vymstilo to, čím je chtěli trestat, tak možná nakonec ještě víc utvrdili v té víře.
21: Ti soudruzi byli opravdu konfrontováni s nějakým velmi pevným principiálním postojem opřeným o duchovní přesvědčení, o víru v Pána Boha. Ano, to prostě ten režim si nevěděl rady s takovými lidmi, kteří prostě vlastně nebojovali proti tomu režimu. Oni také, pokud vím, tak mají zakázáno vstupovat do politiky. Myslím, že chodí k volbám, ale nemohou být členy politické strany. Takže se i drželi toho komunismu dál. Ale i pan Bláha mi říkal, že po válce nosil rudou hvězdu na saku. Tak to prostě nějak bylo. On věřil vlastně, že začíná právě nějaká nová, spravedlivější epocha lidstva, což mu konvenovalo i vlastně v tom duchovním vyznání. Ale tak ocitl se 6 let v kriminále, v pracovním táboře.
20: A on sám se tam setkal třeba ze strany dozorců s nějakými útoky kvůli té své víře?
21: Ano, oni ho nejednou sloukli, oni ho různými způsoby šikanovali, týrali ho takovými způsoby, že mu strhávali prostě v noci deku, také tu sobotu trávil, že stál u plotu, nebo jednoduše, dokud si nenašel slušného předáka, který mu jaksi vyjednal, že nastupoval na ty noční směny, no tak samozřejmě to odnášel i tak jako ostatní adventisté, že prostě jednoduše těch 8 hodin stál u toho oplocení, nehledě na počasí. To prostě opravdu je neuvěřitelné. Musíme si uvědomit, že ti vězni byli velice zbídač. Málo jídla, málo bílkovin, málo vitaminů, udření z práce v dolech. Pokud vím, tak pan Bláha byl vyloženě rubač, tedy byl pod zemí, nebo vozíčkář, to znamená prostě vyvážel tu lušinu na povrch. To jsou opravdu ty nejtěžší práce v těch dolech.
20: Já jenom pro posluchače dodám, že kdyby vás zajímaly přímo ty uranové lágry na Jáchymovsku, tak my jsme před pár týdny s Adamem natáčeli díl přímo o těch uranových lágrech, takže když tak si můžete pustit i ten. Ale pojďme k panu Bláhovi. Já jsem strašně zvědavá na to přátelství neobvyklý.
21: Ano. No, prostě jednoho dne se přihodilo, že na cimru do toho dřevěného lágrového baráku nakráčel takový vyzáblý chlapík a houkl, není tu nějaký Bláha. A Miloslav Bláha vykoukl mezi palandy ke dveřím a zamával, to jsem já, a kdo jste a co chcete. A on říkal, já jsem Bela Máťa a budu s tebou dělat. To byl maďarský Slovák Vojtěch Matyáš, muž, který zažil teda vlastně neuvěřitelné životní osudy a no říci, že by Paměť národa asi nevyhledávala tento příběh, pakliže by nám ho vlastně sami adventisti nedoporučili. My se samozřejmě soustředujeme na ty příběhy, které mají svědectví o totalitních režimech. Kriminálníky, zloděje, vrahy prostě nenatáčíme. Tady jsme udělali výjimku. Vojtěch Matyáš pochází z také velice chudé rodiny někde na Slovensku. Když mu zemřela maminka i tatínek, bylo mu 17 let, jeho bratři ho vyhnali z toho hospodářství. On se protloukal, kde si ho zadrželi. Bylo to za 2. světové války a s takovými potulnými pobudy se nakládalo jako s kriminálníky a skončil v pobočném táboře Mauthausenu někde v Rakousku. On přežil tedy necelý 2 roky v koncentráku, vyšel s podlomeným zdravím, když ten tábor osvobodili Američané. Pak se dál potuluje, neví, co by, takže krade. Snaží se najít občas nějakou práci na statcích. Je to velmi prostinký člověk, který nikdy vlastně do školy nechodil. A tak z té bídy, on to vlastně Matyáš dost popisuje i na paměti národa, že z té temnoty vlastně není úplně jednoduchá cesta ven. Jakože ten zločin a ten způsob života vás prostě stále hlouběji a hlouběji stahuje. Nevidíte prostě, jak z toho ven. A na nějakém statku ukradl se kerku a utekl z nějakých polních prací, ztratil se někde v lese a tím lesem protýkala řeka a na břehu té řeky pod nějakým stromem spal myslivec, pušku měl opřenou o strom, na rukou měl hodinky a tenhle ten pobuda se sekerkou prostě ho v jeho spánku jako zavraždil.
0: Tak jsem ho zabil. A jsem pušku a i tu hodinku zobral. A jsem si povedal, no, teraz mám pušku, náboje, hej, můžem krádnout a tak dále. Taká nějaká lútost přišla na mě, že nerob to. Tak tu pušku jsem schoval a jsem išel dále.
21: Nakonec mu to přišlo jako hloupost, flintu někam zahodil, sekerku si nechal, došel do vesnice, tam ho četníci zadrželi, nevěděli, co se stalo, že v tom lese leží prostě ubitý myslivec. Dali mu přes zubu a asi za týden se objevilo tělo prostě toho myslivce a hned všem bylo jasný, že ten darebák, prostě, kterého mají tady ve vězení za potulku, tak to je vrah, prostě s tou sekerkou ho zadrželi. A takže šel k soudu, případ byl úplně jasný a stala se tam taková zajímavá věc. On měl dostat trest smrti, ale vystoupil tatínek toho zavražděného myslivce a prosil o milost pro tohle vraha. Když slyšel ten jako zoufalý příběh, tak se přimluvil a tenhle Vojtěch Matyáš dostal do životí, nikoli v trest smrti a putoval do Leopoldova, do Valdic a prostě tak se protloukal. Důležitý je, že během toho svého potulkového života tak se setkal kdesi v Čechách s adventisty. A to byli jediní lidé, kteří se o něj postarali, dali mu najíst, mohl přespat, povídali si s ním o Bohu, no a on pak pokračoval a pak tedy se dopustil toho strašného činu, té vraždy. Ale v tom vězení vlastně tak přemýšlel nad tím svým životem a zjistil, že jediní lidé, kteří by ho možná mohli zachránit, jeho černou duši, tak jsou to adventisté, takže v každém kriminále se ptal po adventistech. A takhle se mu to poštěstilo na lágru Eliáš, tak mu dozorci říkali, jo, jeden tady je, to je pan Bláha a takhle se vlastně seznámili.
20: Takže proto on volal... Který je Bláha.
21: On šel přímo za tím panem Bláhu a ten si ho vzal do své pracovní čety a vlastně 3-4 roky spolu rubali, velice se přátelili. Pan Bláha o něm hovoří jako o velice prostinkém člověku, jako dítě. Jo. Tam má takovou vzpomínku Bláha na pana Matyáše, že on si opravdu chtěl hrát třeba na skovku. Jo, šli prostě ze směny a on na ty mukly volal, kluci, pojďte si hrát na skovku a už se někde schovával a juchal na ostatní, hledejte mě a tak, no prostě ty muklové si ťukali na čelo, ale prostě Matyáš byl takovýhle zábavný, prostý člověk, velice pravdomluvnej a pan Bláha mu vyprávěl o Bohu a protože měli tajně Bibli, tak si spolu četli a protože se velice spřátelili, tak mu pan Bláha řekl, jestli vyjdeš z toho vězení, tak mě najdi. Já ti pomůžu i v tom civilu. A to se skutečně stalo, protože pan Bláha byl po 4 letech propuštěn, jel domů a to já ještě musím říct. Tam se stala taková hrozně dojemná věc. Pan Bláha, když nastoupil do vězení, tak se zorganizovalo takové rozloučení, chtěl vidět svou manželku a své dítě. To znal opravdu toho syna, jenom když mu byly 3 měsíce a to setkání vlastně dopadlo hrozně špatně. Vůbec nechtěli k sobě pustit a byl tam pláč a to dítě se strašně bálo a maminka z toho byla zoufalá. A pak Bláha vlastně měl z toho strašný strach. On taky vypadal dosti zbídačeně, úplně vyzáblý. Šedivý. Tak vlastně pan Bláha zorganizoval po mnoha letech vlastně setkání s rodinou. Umožnili mu to bachaři. Manželka přijela s tím 3-4letým synkem A to malé dítě vlastně neznalo tátu. A teď tam prostě došlo k takové vlastně situaci. Ten vězeň poprosil bachaře, jestli by mohl toho syna si vzít na koleno. Oni to umožnili a ten kluk tedy si sednul a koukal na toho tatínka.
1: Já jsem ho držel na klíně, tam jsem mu šoupnul, tedy jsem vyřezal ze zubní pasty takovou taštičku ozdobnou, to tam se s tím bavili někteří, že jo. Tak jsem mu to šoupnul do kapsy nenápadně a jinak on se pořád na mě tak koukal nahoru a najednou promluvil poprvé v životě a říká: a tatínku, přijď taky k nám domů. To bylo kafe. To jsem ho slyšel poprvé mluvit.
21: To je tak dojemný, protože pan Bláha na tenhle moment vlastně nezapomněl celý život. Bylo to taková ta strašně zásadní chvíle. Jak byl prostě pevný v těch principech té víry, odhodlaný si odsedět tolik, kolik mu ten režim za tu jeho víru, za to jeho přesvědčení nasolí. Ale tohle byla teda strašná síla. On říká, to bylo kafe. To všechno tam je v tom zvuku a musím říct, že vždycky, když to slyším, tak mě to teda dojme. Zpátky panu Bláhovi a panu Matyášovi. Ten vrah Matyáš, jak si byl propuštěn po nějakých 20 letech, myslím, že někdy v druhé půlce 60. let. Pan Bláha už byl doma, byl propuštěný, nastoupil jako dělník, kde si dokázal zajistit tu sobotu, napracovával si to vždycky v neděli nebo přes noc nějaký jiný den, takže už se dál nedostával do toho konfliktu s tím režimem. Tajně sloužíval mše nebo bohoslužby v bytech, udržovali kontakt adventisté. A jednou v noci přišel k ním do toho pardubického domku pan Matyáš, vrah, kterého se všichni báli. A pan Bláho přijal samozřejmě s obětím a udělal pro něj pokoj. On neměl vůbec nic, měl jeden kufr, který byl úplně prázdný. Šaty vyfasoval nějaké z vězení, jo, mu dali nějaké prostě, nikoliv jeho, do nich si už ani nevešel.
20: Já si jenom říkám, co na to paní Bláhová. Já nemyslím, že byla úplně nadšená, že mi doma bydlí vrah, který umlátil někoho sekerou.
21: Ta se strašně bála, přemluvila, muže se zbláznil, že tady má vraha prostě. No ale pan Bláha si stál za svým a opravdu o Matyáše se postaral. A Matyáš, když osaměl na lágru Eliáš, tak to měl strašně těžké. Protože panu Bláhovi dozorci věřili, že to je adventista a opravdu z principu teda ty soboty odmítá pracovat. Ale ten vrah Matyáš, to ne, tomu teda nevěříme. A tak to na něj opravdu zkoušeli. Jednou ho dokonce během té soboty donutili stoupnout si mezi dveřma a hřebíkama mu přibyly boty k podlaze. A 8 hodin on musel stát prostě mezi dveřma s přibitejma nohama prostě k zemi. Opravdu ho týrali, mlátili. Neříkám, že by každou sobotu jaksi vzdoroval. Pan Matyáš byl přeci jenom prostý člověk a na spoustu věcí té víry si odpovědět prostě neuměl, takže se to trochu vytratilo, to přiznává v tom rozhovoru, ale když pak vyšel ven, tak hned zamířil k pastorovi adventistů panu Bláhovi a tam našel pomoc. Adventisté také mají trochu jiný způsob, jak si se zdávání, oni nesvětí svátosti jako katolíci, prostě jednoduše za ním přišla nějaká adventistka, požádala ho, jestli by si ji nevzal, že vlastně byla vybraná, takže on, Matyáš, už nebyl sám, založil rodinu s tou Aničkou a prožili spolu život sice bezdětný, ale naplněný. Pan Matyáš pak dlouho pracoval jako dělník s panem Bláhou. Pan Bláha na tom byl opravdu špatně, se zdravím měl vředy a krvavé hemeroidy a byl vůbec na tom dost bídně. Tak nakonec získal nějaké lepší místo jako zahradník někde u pardubického zámečku. Ten příběh je vlastně neuvěřitelný. Já, když jsem to zpracovával, tak jsem si říkal, já nerozumím ten její víře. ale teda byl jsem fascinován tu pevností v tom rozhodnutí. Tam je dobré také říci, adventisté a jehovisté čekávali, když jejich bratři ve víře stále trpěli ve vězení za to, že buď to odmítali vojenskou službu, nebo právě nechtěli pracovat na zasvěcený den odpočinku 7. dne v sobotu, tak čekali před lágrem, když jejich spolubratři byli propuštěni. A vždycky, když byl propuštěni, tak se zeptali, co Matyáš, stojí ještě u toho oplocení? Protože Matyáši nepropustili. Ti adventisté a jehovisté prostě byli vždycky po nějaké čase propuštěni. To nebyl politický nepřítel těch komunistů, to nebyli odbojáři. To byli prostě jenom z pohledu těch soudruhů pobláznění, šílenci, kterým stačilo nakonec podepsat jenom nějaký papír, že odvolávají svoji víru a mohli jít domů, což nedělali, ale vždycky po částečném odsezeném trestu byli propuštěni. Matyáš seděl nejdýl, ten seděl nějakých 20, 25 let z toho doživotního trestu. Stal se takovou legendou. My jsme opravdu s kolegy dokumentaristy Paměti národa obcházeli adventisty a mnoho jehovistů, kteří takhle byli v těch kriminálech, a oni vždycky říkali, a už jste mluvili s Matyášem? Tak jsme nakonec našli pana Matyáše a i on nám vyprávěl.
20: Tohle je skvělý. Já jsem hlavně ráda, že po dlouhý době tady máme zase příběh, který končí takhle vlastně pozitivně a trošku zvesela. A hlavně teda, že i v komunistickém lágru vzniklo takovýhle celoživotní přátelství mezi pastorem a vlastně vrahem.
21: Ano, ano. Já bych vlastně chtěl na závěr poděkovat našim dokumentaristům, zvláště Adamovi Hradílkovi z Ústavu pro studium totalitních režimů, který na této věci udělal nejvíc práce a vlastně objevil i Matyáše a poprvé zdokumentoval právě pana Bláhu.
20: Já taky děkuju, protože i díky němu jsme mohli ten příběh teď znovu tady představit našim posluchačům.
21: Tak tě zdravím, Adame, a naslyšenou zdraví Mikuláš Kroupa.
20: Zdravíme, děkujeme moc, že nás posloucháte, a naslyšenou se bude těšit Lucie Korcová.
2: Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Devadesátkové léto.
4: Jaké bylo české kriminální podsvětí v 90. letech? Na temné časy vzpomíná manželka zavražděného Antonína Běly.
6: Je to hrůza, můj nejhorší krok byl tam vsoupit.
22: Tam byla, do té rodiny, jo?
6: To byla jediná moje chyba, protože já jsem si s nima nerozuměla. My jsme se neměli rádi s mojí tchýní.
2: Devadesátkové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
23: Ludvík Lazar Zamenhof byl oční lékař a filolog. Především ale byl tvůrce umělého jazyka Esperanto. Jazyk, který měl nahradit všechny ostatní jazyky a kterým se měli všichni domlouvat. To bohužel nevyšlo, ale dodnes Esperantem mluví přes 2 miliony lidí.
24: Ludvík Lazar Zamenhof byl nejstarším synem učitele jazyků Mordechaje Zamenhofa a vyrůstal s 8 sourozenci. Jeho rodným jazykem byla ruština a jidiš, kterou ho učila jeho matka. Otec ho ale také zasvětil do němčiny a polštiny, kterou v dospělosti využíval častěji. Nakonec ale uměl i francouzsky, latinsky, řecky, anglicky a zajímal se i o litevštinu, španělštinu a italštinu. Vyrůstal ve městě se 3 národnostmi, žili tam Němci, Bělorusové a Poláci, a právě pozorování, jak se často nemohou dohodnout, inspirovalo mladého Zamenhofa k vytvoření jednoho jednoduchého společného jazyka. Práci započal už na gymnáziu a v roce 1878 už sepsal koncepci, kterou nazval Lingue Universala.
23: Otci se však nelíbilo, kolik času syn trávil nad slovníky a nad svým vymýšleným jazykem, a proto Ludvíka Zamenhofa poslal do Moskvy na studium medicíny. Ten otci slíbil, že během studia se nebude jazyku věnovat. To ale otci nestačilo a zatímco byl syn v Moskvě, spálil všechnu jeho dosavadní práci. I to ale Ludvíka Zamenhofa neodradilo a jazyk znova zrekonstruoval z paměti. V roce 1886 se seznámil se svojí budoucí ženou, která také propadla myšlence univerzálního jazyka. Skoro celé její věno padlo na vydání první Ludvíkovy učebnice, kterou nazval Kniha první, a podepsal se pseudonymem Doktor Esperanto. Esperanto se stalo názvem jazyka až o pár let později.
24: Už několik měsíců po vydání první učebnice Esperanta začala Ludvíku Zamenhofovi chodit pošta od četných obdivovatelů a Zamenhof začal svůj jazyk ještě více vylepšovat. Také vydal učebnici v dalších jazycích. Velkou inspirací mu v tomto ohledu byli René Descartes a Jan Amos Komenský, kteří si už ve své době pohrávali s myšlenkou společného jazyka. Co ale pomohlo Esperantu, byla překladatelská práce Zamenhofa. Do Esperanta přeložil četná díla, čímž mnohonásobně rozšířil slovní zásobu Esperanta a začal v něm vytvářet slovní obraty a metafory. Mezi nejznámější překlady patří například Starý zákon, Shakespeareův Hamlet či Revizor od Gogola. Ludvík Lazar Zamenhof zemřel roku 1917 na zástavu srdce.
23: Vzniklo mnoho esperantských spolků, tím největším je Světový esperantský svaz, který funguje dodnes. Patří dokonce mezi organizace UNESCO. Největšího rozmachu se Esperanto těšilo po první světové válce, kdy byl čas mezinárodního zbližování a snaha o světovou harmonii, ale to vše překazila druhá světová válka. Mnoho esperantistů zemřelo na frontě a většina židovských esperantistů zahynula v holokaustu. Esperanto ale přežilo a neustále se zdokonaluje a čeká, až se jednou konečně stane světovým jazykem. A to vše právě díky Ludvíku Zamenhofovi.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Kolik by měl rezort školství dostat navíc v rozpočtu na příští rok? Brzdící ceny bytů i nájemného? Či 250. výročí americké nezávislosti? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
5: Ministryně financí Alena Schillerová během letních měsíců vyjednává s jednotlivými ministry o jejich rozpočtových požadavcích pro své rezorty na příští rok. Jak Schillerová řekla České televizi, oproti letošku požadují ministři přes 100 miliard navíc. O tom, kolik miliard navíc by měl do rozpočtu dostat ministr školství Robert Plaga, uvažuje šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
7: Když byl Robert Plaga poprvé ministrem školství ve vládě Andreje Babiše, vzrostly platy učitelů i výdaje na vzdělávání jako nikdy předtím a nikdy potom. Tož ovšem neznamená, že se mu to podaří teď zas, i když by to bylo nanejvýš žádoucí a pro budoucnost země blahodárné. Jenže se výrazně změnila doba i Babišova vláda. Platy učitelů v poměru průměrné mzdě v ekonomice se až do roku 2017 držely na úrovni 106%, tedy hluboko pod vyspělými zeměmi, kde jsou dlouhodobě kolem 130%. Za první vlády Andreje Babiše a Roberta Plagy pak do roku 2021 rychle rostly, až na 125%, nejvíc v historii. Jenže potom přišel kabinet Petra Fialy s ministrem školství Mikulášem Bekem a platy klesly na 108%. Politici mají všechna tato data a mnoho dalších pro své rozhodování ve studiích think tanku IDEA. Především o učitelských platech se v debatách o školských rozpočtech nemluví náhodou. Výdaje na něj jsou totiž jejich nejvyšší položkou a především právě lidé před katedrou zásadně ovlivňují kvalitu výuky. Oni jsou podle všech průzkumů domácích i mezinárodních rozhodující pro to, jak úspěšně i příjemně absolvují děti základní školu a jak jsou připraveny na další život. A platy, také důvěryhodnost a předvídatelnost jejich vývoje, mají podstatný vliv na to, kdo se hlásí na pedagogické fakulty, kdo jde opravdu učit, nebo zda naopak ti nejlepší přestupují jinam. Současná vláda slíbila, že na konci volebního období budou učitelské platy 75 tisíc korun, což je podle studie IDEA nikoli 130% průměrné hrubé mzdy, jak ukládá zákon, ale 122%. Robert Plaga situaci komentoval. Ideální rozpočet je ten, který naplní vládní programové prohlášení. Pokud chceme, aby naše děti učili ti nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotni zaplatit. Takže rozhodně se bavíme v desítkách miliard korun. Konec citátu. Experti z 26 organizací zabývajících se vzděláváním navrhli a oslovili premiéra a ministryni financí, aby rozpočet školství v roce 2027 byl minimálně o 50 miliard korun vyšší než letos. Výsledná částka 334 miliardy přitom odpovídá podílu HDP, který v průměru dávají na vzdělávání vyspělé země a k jehož dosažení se v programovém prohlášení zavázala vláda Andreje Babiše. To všechno zní správně a logicky. A teď jaká je politická realita? Požadavky na rozpočet 2027 budou enormní. Desítky miliard na obranu, zdravotnictví, víc půjde na důchody, na obsluhu státního dluhu, naplnění mnoha koaličních slibů. A k tomu vláda nemíní zvyšovat daně, ovšem schodek rozpočtu má také své limity. To je neřešitelný rozpor ve vládním programu od samého začátku. A současná koalice vzdělání nepřeje. Robert Plaga by tak měl rozumně sledovat dva hlavní cíle strategie vzdělávání 2030+, změnu výuky pro 21. století a snižování nemravných a ekonomicky ničivých rozdílů v přístupu ke vzdělávání. Když pohne s vysokými školami, jen dobře. Desítky miliard navíc pro školství na příští rok jsou tou nejlepší investicí do budoucnosti země, nejen do životní úrovně, ale i do kvality demokracie. A spolu s obranou tak dává smysl vynaložit peníze na vzdělávání i za cenu vyššího zadlužení.
8: To byl komentář šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty. Bydlení a jeho dostupnost je jedním z nejpalčivějších problémů současného Česka. Nynější situaci na bytovém trhu komentuje analytička Hospodářských novin Julie Hrstková a upozorňuje, nabídka bytů prudce vzrostla, zatímco jejich ceny i nájemné brzdí.
9: Kdy jindy prodat byt, když ne teď? Ceny jsou na vrcholu, zájemci se předhání a nájemné roste do nebes. Aspoň tak to vypadá při letmém pohledu na propagační články realitních kanceláří a developerů. Ve skutečnosti aktuální situace začíná připomínat první pololetí roku 2022. Tehdy ještě dobíhal boom cen způsobený pandemií koronaviru a zdálo se, že poptávka je neomezená. Kvůli prudkému růstu úrokových sazeb a následně i cen hypoték v kombinaci s propadem reálných příjmů v důsledku inflace se trh sice nezhroutil jako domeček z karet, nicméně ochlazení bylo citelné. A po ročním propadu trvalo další rok, než ceny nemovitostí opět nabraly rostoucí směr. Nyní se sice i kvůli administrativním zásahům do cen drží inflace dole a Česká národní banka zvýšila úrokové sazby nepatrně. Přesto se podle statistiky prodejních nikoliv nabídkových cen potvrzuje, že rychlý růst má trh za sebou. Co se týká nájmu, tady je situace pro zájemce o bydlení ještě příznivější. Jak odpovídá výsledkům dat serveru Valuo.cz, v květnu nabídková průměrná cena dokonce klesla. Meziročně nájmy stouply o necelých 5%. Nutno dodat, že i zde jde o reálné ceny. Ty nabídkové stále rostou do nebes. Majitelé možná už nemohou šponovat nájmy, nicméně v jejich prospěch hraje to, že nájemníci platí. Jak vyplývá z dat Asociace nájemního bydlení za první čtvrtletí, dosáhl počet neplatičů nájemného u velkých pronajímatelů pouhých 2,2% ze všech nájemníků, což je o 0,2% méně než v posledním čtvrtletí loňského roku a nejméně od podzimu roku 2022. Bydlení, alespoň to vlastnické, nebude přes cenové zpomalení pro každého. Zdá se však, že nyní nastala ona chvíle, kdy se trh nadechuje a nabízí chvilku odpočinku. Na trhu je podle serveru novinky.cz nejvíc nových projektů za poslední 3 až 4 roky. Prodávající jsou ochotně vyjednávat, pronajímatelé dorovnali inflaci a neženou nájmy rychle vzhůru jako v posledních letech. Otázkou je, jak dlouho tento odpočinek bude trvat. Zda půjde o předehru jako před 4 lety, kdy následoval rychlý růst úrokových sazeb, vysoká inflace, prudce klesly reálné příjmy a trh s nemovitostmi na pár čtvrtletí ochrnul. Nebo zda jde jen o důsledek nedávného boomu, po kterém nutně musel následovat návrat do stavu, kdy nájmy sledují vývoj příjmu a inflace a ceny bytů rostou tak nějak uměřeněji, než je v Česku zvykem. Zásadní vliv bude mít nová legislativa. Poslanci v pátek nestihli schválit novelu stavebního zákona, která má celé stavební řízení změnit. Podle vlády k rychlejším stavbám, podle odborníků k nekvalitní výstavbě. A tak bude zásadní, v jaké podobě se nakonec největší novinky transformují do reality. K novele je totiž předloženo 130 pozměňovacích návrhů, takže bude záležet na tom, co se doopravdy schválí. Developři se předhání v tom, kolik tisíc či desítek tisíc bytů mají v plánu postavit. Ve chvíli, kdyby ceny šly skutečně dolů, je dost pravděpodobné, že svoje plány přibrzdí, protože v jejich zájmu není stavět levně. Další neznámou je úloha státu, respektive zhruba 8,5 miliard, které Česko získalo na podporu nájemního bydlení. Stanou se veřejné projekty reálnou konkurencí na trhu, která dokáže pohnout s cenami? Suchá statistika bydlení potvrzuje jisté ochlazení, ke kterému dochází už druhé až třetí čtvrtletí. Před námi je ale spousta neznámých na to, aby bylo možné říci, kterým směrem se realitní trh bude ubírat. Každopádně se zdá, že šance kupujících a prodávajících jsou po delší době aspoň vyrovnané, což je lepší než nic.
10: Situaci na českém trhu s byty komentovala analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. Pouhých 16% voličů přišlo v sobotu na Slovensku hlasovat v referendu. Jeho výsledky jsou tak neplatné. Aby platné bylo, musí podle slovenské ústavy přijít k referendu nadpoloviční většina oprávněných voličů. A to se zatím stalo pouze jedinkrát.

0: možnému jenné politice. Ve východoslovenské Levoči se konala největší mariánská pouť v zemi, kam každoročně míří 10 000 poutníků. Zároveň probíhal folklorní festival ve Východné, který kdysi zavedli komunisté právě jako akci, která měla odpoutat pozornost od levočské náboženské pouti, avšak časem se z festivalu stala zavedená a oblíbená událost. Pro účastníky těchto akcí to znamenalo, že pokud by chtěli v ten den splnit svou občanskou povinnost, museli by si předem zajistit voličské průkazy a najít si nějakou vhodnou hlasovací místnost. Jinými slovy, museli by sami od sebe vynaložit velké úsilí a na místě je tak otázka, komu by se do toho chtělo. Takže vcelku logicky mělo toto referendum v čase začínajících prázdnin a dovolených jednu z nejnižších účastí vůbec, a to ačkoliv témata referendových otázek byla docela atraktivní. Občané měli odpovědět na to, zda podporují doživotní rentu pro premiéra a chtějí obnovit úřad speciální prokuratury a Národní kriminální agenturu, které v minulosti hrály klíčovou roli při odhalování korupce na Slovensku a po nástupu vlády premiéra Roberta Fica byly okamžitě zrušeny. Jinými slovy, svým hlasem mohli občané dát najevo, nakolik jsou znechuceni vládní politikou. I z tohoto hlediska vypadá pouze 16% účast jako poměrně velké fiasko. Předseda strany Demokrati Jaroslav Nať, který referendum inicioval a vedl kampaň na sběr podpisů, očekával, že k referendu přijde aspoň 20% občanů. Slabou útěchou mu může být, že drtivá většina z těch, co vážili cestu k volebním urnám, tedy více než 90%, dala najevo svůj nesouhlas s Ficovou politikou. Je dobře zmínit, že už za rok na podzim se konají na Slovensku parlamentní volby. Referendový výsledek je tedy varováním pro opozici, že nespokojenost občanů, o které se mluví na každém kroku a píše se o ní ve všech komentářích, ještě neznamená, že by dokázala natolik mobilizovat voliče, aby dorazili masově do hlasovacích místností. Pro koalici je to naopak zpráva, že pasivita občanů je velká a mnozí nevěří, že aktivní účast může znamenat změnu. Opozice si otestovala, že výsledky referenda odrážejí názor jen těch nejodhodlanějších Ficových odpůrců. Aby ale mohla pomýšlet na volební vítězství, musí ovšem dokázat oslovit i ty, kteří váhají nebo se za poslední roky stali vůči politice lhostejní. Jinými slovy, dospěli k názoru, že vhozením lístku do urny se stejně nic nezmění. A to je možná vůbec nejdůležitější poselství tohoto referenda. Už bez tak velká apatie ve společnosti se tak může ještě dál zvýšit. Pokud jde o referendum jako takové, zkrátka platí, že Slovensko není Švýcarskem. Tam se takto hlasuje celostátně několikrát do roka, k tomu ještě rozhodují občané v lidových hlasováních i o kantonálních a obecních záležitostech. Někde dokonce volí členy vlády nebo rozhodují o rozpočtu. Ne, že by ve Švýcarsku pokaždé přišli hlasovat všichni, co na to mají právo. Vždycky jich je ale rozhodně víc než nedávných 16% na Slovensku. Jedním z důvodů, proč to mají Švýcaři jinak, je, že při vší kritice svým politikům v zásadě stále ještě důvěřují. A politici zase vědí, že mají občany brát vážně. Proto je aktivně nabádají k účasti, a to i u témat, která jim jsou nepříjemná nebo jdou proti jejím cílům.
1: O dalším neplatném referendu na Slovensku hovořila editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková. Ve Spojených státech vyvrcholily oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Přijetím deklarace nezávislosti na začátku července roku 1776 přerušilo 13 britských kolonií v Severní Americe vazbu na Londýn a de facto založilo dnešní Spojené státy. 4. července byla deklarace poprvé vytištěna. Glosu k tomuto výročí připravil publicista a vydavatel Neviditelného psa Ondřej Neff a nazval ji Soft Power jako fialový prášek.
2: V sobotu slavili Spojené státy americké své 250. narozeniny. Jen to považte, čtvrt tisíciletí. V té době jsme byli pár let za polovinou 300letého úpění a doba temna u nás vrcholila. V celé Evropě se mohlo o občanských svobodách mluvit.

0: jen na tajňačku. Revoluce ve Francii se teprve chystala a tehdy 18-letý pozdější revolucionář Robespierre teprve objevoval spisy Jean-Jacques Rousseaua. Tak tedy 4. července měli USA narozeniny. Třeba vám to přijde směšné, ale rád jim k svátku poblahopřeju. O existenci Spojených států jsem se dověděl jako malé dítě. Měli jsme doma kulatou škatuli s fialovými krystalky. Sypalo se to do vody a dělala se z toho limonáda. Od rodičů jsem věděl, že to rozdávala jakási UNRWA. A série dětských proč mě dovedla až k Americe. Jak jsem rostl, rozšiřovala se poznání. U sousedů odebírali humoristický týdeník Dikobraz. Tenkrát probíhala korejská válka. Spojené státy tam byly oblíbené téma, ukazovali tam zemi, která miluje bombardování, věší černochy a lidé se tam opíjejí silnou lihovinou zvanou Coca-Cola. To bylo v tom Dikobrazu. Ale sousedovi starší kluci poskytli i jiný zdroj informací. Komiksy s Pepkem Námořníkem a psem Pluto, později kovbojky a učili mě píseň Ruty Šuty Arizona Texas. Jo, uteklo to, když se ohlížím, zjišťuju, že v polovině mého života do mě hustily nejhnusnější pomluvy o Spojených státech. Obrázek jsem si ale dělal z toho, čemu se říká soft power. Cože to je? V podstatě je to kulturní působení v tom nejširším slova smyslu. Kniha, filmy, muzika. Ale taky třeba džíny, svoje první, jsem získal v Polsku. To byl tenkrát velký zdroj americké soft power. V polském kulturním středisku v Jindřišské ulici v Praze jsem byl pečený vařený. Dodnes vzpomínám na pocit štěstí, když jsem si tam koupil svoji první rock'n'rollovou desku. Když pak se všechno změnilo a mohl jsem dokonce do Ameriky jezdit, zjistil jsem, že tehdejší soft power mě nešedila, že je to opravdu ta velká svobodná země, jak se o ní psalo. Že se tam taky těžce žije, to nějak té svobodě patří. Když otcové zakladatelé podepisovali 4. července prohlášení nezávislosti, věděli, že je nečeká procházka růžovým sadem. Dali světu příklad. Někde ho s větším či menším úspěchem následovali. Tomáš Garrigue Masaryk by si jistě přál, abychom byli v tom rychlejší a úspěšnější, ale snažíme se. I na něho tedy vzpomínám, když možná pošetile blahopřeji velkému národu ke 250. svobody.
1: 250. výročí americké nezávislosti glosoval publicista Neviditelného psa Ondřej Neff.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A i v dnešní sváteční den připomeneme některé ze sledovaných komentářů uplynulého týdne, konkrétně budou dva. Pokročilé modely umělé inteligence, zahraniční politika Trumpovy administrativy a hrozba pro Evropu a vývoj její ekonomiky. To jsou témata komentáře zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče.
3: Že společnosti, které vyvíjí velké jazykové modely, hlásí každých pár měsíců pokroky, jsme si již zvykli. Teď abychom si ale zvykali i na to, že k nim bude mít přístup jenom někdo. A že to bude vláda USA, která o tom bude rozhodovat, což není dobrá zpráva pro Evropu. Nejprve se setkala s omezením, kdo k jejím novým modelům Mythos a Fable může přistupovat, společnost Anthropic. Když ji administrativa Donalda Trumpa nařídila, že její systémy jsou tak pokročilé, že je nesmí používat nikdo mimo USA, firma je radši zavřela pro všechny. Nyní si něčím podobným prošlo i konkurenční OpenAI. Pro jeho nový model ChatGPT s označením 5,6 zvolila americká vláda také tvrdé opatření. Startup jej má nechat v pomyslné karanténě, kde se k němu dostane jen hrstka vládou prověřených organizací. S ohledem na to, jaké škody by tyto modely mohly napáchat na poli kybernetické bezpečnosti, je obezřetnost Bílého domu na místě. Skutečně se blížíme do bodu, kdy můžeme o AI hovořit jako o svého druhu zbrani, kterou by nepřátelé mohli využít například k rozpoutání energetického blackoutu. Jenže když pozorujeme chování Donalda Trumpa a jeho okolí, tak fakt, že má moc blokovat umělou inteligenci, moc důvěry nevyvolává. Někdy je americký prezident protekcionista, někdy izolacionista, někdy se chová jako gangster. A každá z těchto poloh je nebezpečná. Zvlášť pro Evropu. Ta svého šampiona v umělé inteligenci, který by snesl srovnání s americkými nebo čínskými modely, nemá. Francouzský Mistral se sice snaží držet tempo. Francouzský prezident jej tlačí, kde může. Jenže Anthropic nebo OpenAI tým z Paříže prostě nedohání. S tím, jak AI proniká do nových a nových sfér lidského konání, je přitom otázka, kdo fakticky řídí její distribuci do světa, naprosto zásadní. S ovlivňování toho, jaké modely jsou kde k dispozici, se může stát a nejspíš už stává nová dimenze geopolitiky. Evropa posledních pár let horečně řeší, jak se zbavit závislosti na USA v obraně. Jenže paralelně s tím upadá do jiného, potenciálně ještě nebezpečnějšího lokajství, a to na poli umělé inteligence. Ostatně, když nyní Donald Trump vyhlásil, ať se jen někdo opováží zavést na kolosy typu Microsoftu nebo Googleu digitální daně, mezi řádky se v tom dá číst i toto. Protože trest za takové opatření nemusí mít jen podobu nových cel, ale i restrikcí toho, k čemu se kdo dostane. A kdyby se Evropané nedostali k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence, ještě víc by to podvázalo jejich konkurenceschopnost, která je už bez tak hodně narušená naším dlouhodobým zaostáváním v rozvoji moderních technologií.
1: Slyšeli jste komentář zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče. A ještě druhá slíbená připomínka sledovaného komentáře z uplynulého týdne. Venezuela prožívá těžké dny. Dvě ničivá zemětřesení, která zemi na karibském pobřeží zasáhla, během několika desítek vteřin změnila životy milionů lidí. Přírodní katastrofa si podle oficiálních údajů ze včerejška vyžádala nejméně 3342 mrtvých a 16740 zraněných. Počet pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí, podle Organizace spojených národů jich ale může být na 50 tisíc. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
4: Už tak mimořádně chudá země, která roky balancuje na hraně hospodářského krachu, tak čelí další těžké zkoušce. Velkým testem ale prochází i zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington musí prokázat, že dokáže zvládnout rozsáhlou humanitární operaci i poté, co před rokem zrušil agenturu USAID, která po desetiletí představovala hlavní nástroj americké zahraniční pomoci. Je zřejmé, že kroky ministerstva zahraničí, které její agendu převzalo, budou bedlivě sledovány. Americký prezident několik hodin po katastrofě prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny pomoci a nařídil federálním úřadům zahájit rozsáhlou humanitární akci. V prvních hodinách Washington oznámil balík pomoci v hodnotě téměř 150 milionů dolarů, posléze přidal dalších 50 milionů. Do oblasti zamířily záchranné týmy, vojenská letadla, lodě i specialisté na logistiku a koordinaci záchranných prací. Nejde ale pouze o humanitární krizi. Zemětřesení se okamžitě proměnilo v geopolitickou zkoušku Trumpovy zahraniční politiky a zejména tzv. Donroeovy doktríny, Trumpovy interpretace Monroeovy doktríny, podle níž Spojené státy považují západní hemisféru za svou prioritní sféru vlivu a při jejímž prosazování jsou ochotné jít i do přímých zásahů. Venezuela v této strategii zaujímá mimořádné postavení. Po lednovém dopadení Nicolase Madura a nástupu Delcy Rodriguezové do čela země se vztahy mezi Washingtonem a Caracasem výrazně proměnily. Venezuela se stala jedním z hlavních symbolů nové americké politiky v regionu. Určitým paradoxem je, že ve stejný den, kdy Washington přislíbil Venezuelanům rozsáhlou pomoc, rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Trumpovy administrativy a umožnil pokračovat v rušení programu TPS, který poskytuje dočasnou ochranu lidem ze zemí postižených válkami nebo přírodními katastrofami. Loni byla tato ochrana zrušena mimo jiné právě pro Venezuelu. To však nemění nic na tom, co je nyní nejdůležitější. Venezuela potřebuje rychlou a účinnou pomoc. A právě ta bude hlavním měřítkem, podle něhož se bude posuzovat reakce Spojených států. Pokud uspějí, může katastrofa paradoxně posílit důvěru v to, že Spojené státy jsou stále schopny nést odpovědnost za region a že jejich nová zahraniční politika přináší konkrétní výsledky. Pokud však selže, otřesy, které zasáhly Venezuelu, jen prohloubí již značně poškozenou pověst Spojených států na mezinárodní scéně.
1: To byla publicistka Leona Šmelcová a jejím komentářem končí pondělní sváteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Pro a proti.
5: V úterý začíná v Ankaře summit Severoatlantické aliance, na kterém budou spojenci jednat především o dalším posilování obrany. Česko nakonec bude zastupovat prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Jedním z hlavních témat vrcholné schůzky bude další podpora Ukrajiny i budoucí financování obrany členských států. Jaké závazky si Česko ze summitu přiveze a jaký je vládní plán, jak splnit alianční cíle v obranných výdajích? Zeptám se dvou poslanců, Jindřicha Rajchla, zvoleného za hnutí SPD, a Pavla Žáčka z ODS.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Policie v rámci mezinárodní operace identifikovala přes 2000 obětí obchodu s lidmi. Ministerstvo průmyslu a obchodu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. Tenistka Linda Nosková je poprvé ve čtvrtfinále dvouhry Wimbledonu. Na dálnici D1 v Brně směrem do Vyškova dořešují nehodu a počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo a občas déšť, teploty až 30 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Policie v 59 zemích, včetně Česka, zasáhla proti obchodníkům s lidmi. Při koordinované operaci identifikovala přes 2000 obětí a zatkla víc než 1000 osob. Informoval o tom Interpol. Bezpečnostní složky cílily na sítě obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nuceného žebrání.
7: Policie zasahovala na letištích, hraničních přechodech a na místech, které označila jako ohniska problému. Ve Skopji, v severní Makedonii a v brazilském Rio de Janeiro zřídila dvě mezinárodní velitelská centra, která operaci usnadnila. Identifikované oběti byly ze 45 zemí, většina z nich z Argentiny, Kolumbie nebo Venezuely. Například argentinská policie zachránila dvě bolivijské děti pracující a vykořisťované v potravinářském obchodě. Úřady v Belgii zadržely 17 podezřelých zverbování nezletilých dívek na sociálních sítích. Oběti policie předala službám, které jim poskytnou ochranu a podporu. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
6: Na podnikatele v Česku cílí staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
8: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
9: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
8: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
10: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
8: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Státní fond audiovize od září obnoví příjem žádostí o zápis mezi projekty, které usilují o pobídku. Pobídky ale bude fond poskytovat, až na ně získá peníze, a vybrané projekty můžou čekat na peníze až 2 roky. Postup je tak vhodný pouze pro projekty, které mají zajištěné plné financování z jiných zdrojů, a není ani jasné, kolik peněz bude mít Státní fond audiovize k dispozici. Na návštěvníky festivalu Colors of Ostrava letos čeká nová scéna, odpočinkově laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vzniká pod rukama umělce Davida Žily z výrobku i z odpadu z třineckých železáren.
11: V ateliéru Davida Žily ocelové město pomaličku vzniká a mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady taková velká barelová bicí souprava.
12: To jsou bubenické různé sady, bude 5 bubeníků na to.
11: Jednou z dominant fanzóny Steel Town pak bude velký dom.
12: Ten vlastně vypadá tak, že má dvě věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů.
11: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia. Z Třince a Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
13: Tenistka Linda Nosková si na Wimbledonu zahraje čtvrtfinále singla. Američanku Madison Keysovou porazila po setech 6-4 a 7-6 a podruhé v kariéře se na grandslamovém turnaji dostala do nejlepší osmičky. Její další soupeřkou bude Belgičanka Mertensová, která vyřadila Marii Bouskovou 2-0 na sety. Jiří Lehečka se pak ve večerních hodinách představí proti světové trojce Zverevovi z Německa. Čeští basketbalisté přerušili v kvalifikaci mistrovství světa sérii 3 porážek. Estonsko porazili v Brně 75-73. O tom, jestli postoupí do další fáze, rozhodne souboj Slovinska se Švédskem, které začne za necelou hodinu. Svěřenci kouče Bartoně potřebují výhru domácích.
14: Volnější D1 v Brně a neprůjezdná 23 u Třebíče. Na dálnici D1 je lepší situace na příjezdu do Brna směrem z Prahy. V omezení na kilometru 195,5 už nehodu odklidili, zúžení u sjezdu na Bratislavu tak je opět plně průjezdné, kolona se tam de facto rozjela. Na silnici 23 je zastavený provoz za výjezdem z Třebíče směrem do Brna. Asi kilometr za benzínkou MOL havaroval motorkář. Na místě jsou záchranáři, provoz tak policisté zastavili. Dá se do Střebíče objet přes Kožichovice a Číměř. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova stále čekejte zdržení mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Pracují tam silničáři na dlouhém úseku a kolony v obou směrech jsou asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: 1. června roku 1953 byla v Československu provedena měnová reforma a zrušen přídělový systém, který v zemi fungoval od podzimu roku 1939. Reforma měny připravila obyvatelstvo o významnou část úspor. Na mnoha místech lidé protestovali, někde vyšli do ulic. Proč k reformě došlo a jak ji vedení země vysvětlovalo? Dají se lidové protesty, které vyvolala, považovat za projev odporu proti režimu? A splnila reforma svůj účel? Co se po ní změnilo? O tom všem si budeme v následujících minutách povídat s historiky Jakubem Rákosníkem a Jakubem Šloufem a pustíme si také několik dobových nahrávek z rozhlasového archivu. Od mikrofonu zdraví a nerušený poslech přeje Veronika Kindlová.
15: Téma plus.
17: Vážené národné shromáždění, soudružky a soudrově, bratě a sestry. Vláda Republiky Československé předkládá národnému shromáždění na schválení návrh zákona o peněžné reformě. S peněžnou reformou uskuteční se současně dňom 1. júna tohto roku zrušení lístkového systému na potravinářské a průmyslné tovary.
16: Těmito slovy zahájil 30. května 1953 předseda vlády William Široký schůzi Národního shromáždění, na které se měla peněžní reforma odhlasovat. Široký o ní hovořil více než 40 minut. Většinou šlo o obligátní stranickou hantýrku. V úvodu řekl, že reforma je důkazem úspěchů socialistického hospodářství a připravenosti československého lidu plnit usnesení posledního sjezdu komunistické strany. Pak přešel k trochu konkrétnějšímu vysvětlování.
17: Že po oslobodění Československé republiky sovětskou armádou bylo naše osloboděné území úplně zaplavené bezcennými inflačními protektorátními a slovenskými papírovými penězmi vydanými nacistickými okupantami. Vojnové hospodárení nacistických okupantů úplně rozvrátilo a znehodnotilo našu menu. Menová reforma z roku 1945 nezlikvidovala důsledky nacistického šafárení a druhé světové vojny.
16: Zejména proto, že buržoázní strany špatně hospodařily a spekulovaly s měnou, obviňoval William Široký obvyklé podezřelé. Ovšem i po komunistickém převratu v únoru 1948 obtíže s korunou přetrvávaly, pokračoval dál.
17: Napřík velkému úsilí vlády nebylo možné plně zabránit další špekulácie kulakov a různých kapitalistických živlov a špekulantov, lebo mali v rukách značné tezaurované prostředky. Velké množstvo tezaurovaných prostředků ostalo v oběhu a neustále oslabovalo opatření vlády na poli zásobování.
16: Za lecos samozřejmě může také záškodnická činnost před půl rokem popraveného Rudolfa Slánského a jeho spiklenecké skupiny, dodal ještě William Široký. Schůze, na které hovořil a která měnovou reformu schválila, se uskutečnila v sobotu 30. května. V neděli 31. o reformě informovali nedělní noviny a také rozhlas. V pondělí 1. června vstoupila v platnost. Jak dlouho se vlastně chystala? Ptám se historika Jakuba Rákosníka z Filozofické fakulty Karlovy univerzity.
18: Měnová reforma nebyla nějakým dílem okamžiku, naopak je to záležitost dlouhodobá. Ono už když na počátku roku 1949 je zaveden ten dvojí trh vázaný a volný, kdy na obou jsou tedy diferencované ceny, tak národohospodářští experti předpokládají, že dříve či později bude muset dojít k zavedení trhu s jednotnými cenami a zrušení toho vázaného, přičem to zase neznamená nutně, že zároveň by musela být provedena měnová reforma. To se ukázalo potom až tedy na tom přelomu let 52-53 asi pod vlivem sovětských poradců, že se teda obě opatření, to zrušení vázaného trhu a měnová reforma spojí do jednoho opatření. Takže lze na tuto otázku odpovědět, že ten záměr byl promýšlen už dlouhodobě v horizontu několika let a to samotné opatření i tak bylo připravováno už minimálně od léta nebo podzimu 1952. Není to děláno během pár týdnů, to by ani nešlo takovéhle velké opatření.
16: A jak vypadala ona reforma, která podle Williama Širokého dokazovala, že všechno skvěle funguje? V první řadě bylo zrušeno přídělové hospodářství a nákupy na lístky. Lístkový trh a volný trh byly sjednoceny a centrálně určeny tzv. Maloobchodní ceny zboží. Další zásahy se týkaly peněz. V rámci reformy byly všechny příjmy, včetně sociálních podpor, sníženy v poměru 5:1. Hotovosti občanů byly vyměněny také v poměru 5:1, ale jen do částky 300 korun na osobu, zbytek v poměru 50:1. Vklady občanů, kteří nikoho nezaměstnávali, se vyměnily při objemu nad 50 tisíc v poměru 30:1. Lidé, kteří měli ještě nějaké zaměstnance, to znamená zbytky drobných živnostníků, měli kurz 50:1. Životní pojistky se také měnily v poměru 50:1. Kromě toho byly anulovány vklady vázané po měnové reformě v roce 1945, veškeré státní dluhopisy a všechny další tuzemské cenné papíry. Došlo k podstatnému snížení oběživa. Zhruba 52 miliard korun bylo vyměněno za necelou 1,5 miliardy.

0: A jak důvody pro takový zásah do měnového hospodářství vysvětluje Jakub Rákosník?
1: Tam se zbíhalo několik problémů dohromady. Za prvé po druhé světové válce, protože zůstávala velká nerealizovaná kupní síla obyvatel, tak byly zřízeny vázané vklady v bankách, kdy teda ty peníze lidem nebyly zabaveny, ale nemohli s nima volně disponovat, aby se snížila kupní síla obyvatelstva. Nicméně potom v těch následujících letech, tím jak přetrvával vázaný trh, tak se vytvářely, akumulovaly nové zdroje, které ti lidé nebyli schopni na tom trhu uplatnit nebo nechtěli, protože na tom volném trhu byly několikanásobně vyšší ceny a nechtěli to kupovat. Dochází k tomu, že na tom začátku 50. let je poměrně velký obnos té nerealizované kupní síly obyvatelstva, to je z hlediska ekonomiky obrovský problém, protože v okamžiku, kdyby se zavedl tedy ten volný trh bez nějakých příprav, tak to s velkou pravděpodobností způsobí okamžitý nedostatek zboží, protože tedy tato nerealizovaná kupní síla se vrhne na ten trh, tak proto tady ti komunisté vlastně přistupují k tomuhle tomu poměrně brutálnímu zákroku, že tedy zlikvidují ty vázané vklady a tyhle ty úspory vlastně tím progresivním kurzem se pokusí se eliminovat tedy na podstatně menší množství peněz. Další rovinu té měnové reformy představuje první pětiletka jako plán rozvoje národního hospodářství, přičemž mezi ekonomy a hospodářskými historiky platí shoda, že když v roce 1948 ten první pětiletý plán byl schvalován, tak že jako to nebyl na svou dobu špatný plán, jako dobře připravený, dobře promyšlený. Problém nastal na začátku 50. let, kdy ten plán byl přebudován, novelizován v souvislosti s turbulentním vývojem v mezinárodních vztazích. Jo, že 1950 vám začne válka v Koreji a skutečně tehdy je na spadnutí třetí světová válka. Oba bloky očekávají, že to je otázka týdnů, měsíců, kdy tedy se do sebe východ a západ pustí, na což ten východní blok reaguje tedy horečným zbrojením a proto tedy dochází k přepsání toho pětiletého plánu a vlastně veškeré možné investice jsou nyní alokovány tedy do toho těžkého průmyslu. Já jsem si tady poznamenal i nějaký čísla pro dokreslení, že tedy mezi rokem 1950-52 se podíl zbraní v rámci strojírenství, který byl na začátku těch 50. let 4%, tak se zvedne skoro na 30% během těch dvou let ve státním rozpočtu, a to jenom v rámci těch oficiálních údajů zbrojní výdaje narostou ke 20%, jo, ale s tím je ještě celá řada dalších jako nepřímých souvisejících výdajů, takže to zbrojení pohlcuje ještě daleko víc než 20% státního rozpočtu. Jo, čili ta ekonomika je v ten okamžik strašně přetížená tedy investicemi, které navíc jsou ještě nevhodně alokovány do tedy toho těžkého, zvláště zbrojního průmyslu. Jo. Navíc rukují další vojáci do armády. Jo. V těch letech 50-52 se více než zdvojnásobí počet vojáků ve zbrani, jo, což zase má negativní dopady na tu ekonomiku, protože chybí potom pracovní síla. Pro ty komunisty bylo vlastně také velmi nepříjemné to, že díky tomu přepsání první pětiletky v těch letech 51-52-53 prostě prokazatelně klesá životní úroveň toho obyvatelstva. Jo. Některé věci, které už nebyly na příděl, zase znova začnou být na příděl. Daleko častěji se začne vypínat elektrický proud, protože pro ty nové závody prostě není dostatek tedy těch energetických kapacit. Takže to obyvatelstvo jako reálně zakouší tedy v těch dvou letech před měnovou reformou jako znatelné zhoršení kvality života.
0: Někteří badatelé zdůrazňují, že reforma neměla obyvatelstvo zbavit peněz jen dočasně v souvislosti se zrušením lístkového a volného trhu. Že režim prostě potřeboval, aby lidé v centrálně plánovaném hospodářství měli omezené množství prostředků. Centrálně plánované hospodářství, orientované na těžký průmysl na úkor toho spotřebního, jim toho nemělo mnoho co nabídnout. Omezení množství peněz v oběhu a větší kontrola nad ním, tak jak už to fungovalo v Sovětském svazu a ostatních jeho satelitech, bylo posledním krokem pro zavedení tohoto centrálního hospodářství. Zmínil to i William Široký v nám už známém projevu.
2: Napokon je význam peněžné reformy v tom, že dává všechny předpoklady pro důsledné uskutečnění zásady odměňování podle kvantity a kvality vykonané práce a pro důsledné uplatnění chazrozčotu a ostatních zásad socialistické ekonomiky a stává se tím dobrým a spolehlivým nástrojem plánovaného hospodářství.
0: Jenom vysvětlím, Chozrasčot byla sovětská metoda řízení státních podniků, která u nás byla zaváděna od roku 1954. Mimochodem, do jaké míry se na peněžní reformě podílela sovětská strana? Víme, že v Československu bylo plno sovětských poradců, kteří mluvili prakticky do všeho. Co na to Jakub Rákosník?
1: Ta měnová reforma je připravována, zaprvé ty peníze jsou tištěny v Sovětském svazu a je připravováno v úzké kooperaci se sovětskými poradci. Drahomír Jančí, když psal na tohle téma studii, tak tam tak hořce konstatoval, jak vlastně na té reformě je vidět nedůvěra toho komunistického establishmentu k domácí expertní obci, že přestože tady byli k dispozici národohospodáři, kteří vymýšleli asi, řekněme, politicky snadněji průchodnou reformu a zrušení vázaného trhu, takže oni vlastně k tomu nějak nepřihlíželi a důsledně se drželi tedy těch rad, které přicházely od těch sovětských poradců.
0: Jenom dodám, že Československo nebylo jedinou zemí, která v poválečných letech provedla peněžní reformu. V mnoha státech se potýkali se situací, kdy vedle sebe existovala okupační měna z války a původní národní platidla, aleckde docházelo k inflaci. Reformy před rokem 53 proběhly ve všech evropských zemích s výjimkou Spojeného království, Švýcarska, Švédska a Iberského poloostrova. Aby československá měnová reforma skutečně zafungovala a podařilo se z trhu odčerpat co nejvíce oběživa, bylo samozřejmě nutné ji utajit. Jak k tomu později ve svém pořadu Na okraj dne řekl Zdeněk Nejedlý, když se chystá útok, musí se mlčet. Oficiálně se sice mlčelo, ale lidé stejně tušili, že něco přijde.
1: Tohle známe z vyprávění pamětníků a je to zachyceno v krásné literatuře a ve filmech, že jsme v Čechách a tady se nikdy nic 100% neutají, čili mezi lidmi se proslýchalo ledacos, navíc i mezi těmi příslušníky vysokého komunistického aparátu. Tam prostě jsou případy, kde se zcela cíleně navzájem informují a připravují se tedy na to, aby eliminovali negativní dopady v tomhle směru. Snad můžeme věřit Otakaru Vávrovi, že jeden z jeho bonmotů na adresu Vítězslava Nezvala, který cituje Jiří Pernes, že vlastně Václav Kopecký Nezvala předem informoval, aby si rozdělil svoje úspory na řadu vkladních knížek po několika tisících korun. On to skutečně udělal a pak se tomu přezdívalo sebrané spisy Vítězslava Nezvala.

0: O tom, co se ohledně reformy šuškalo mezi běžnými lidmi a co to vyvolalo, poví Jakub Šlouf, historik a archivář Národního archivu.
1: Měnová reforma byla připravována v přísném utajení, dokonce řekněme i členové UVKSČ řadoví neměli informace o měnové reformě oficiálně obdržet a vlastně celá členská základna komunistické strany, včetně jejich vedoucích orgánů, se vlastně oficiálně dozvěděla o měnové reformě až společně tedy s jejím vyhlášením nebo těsně před jejím vyhlášením toho dne 30. května 1953. Nicméně zprávy o tom, že se připravuje měnová reforma, prosákly na veřejnost již dříve. Stalo se to ve větší míře v polovině května 1953, kdy vláda udělala opatření, které zbudilo nervozitu obyvatel. Tím opatřením bylo zavedení výplat záloh na mzdy v polovině měsíce. Ty mzdové systémy v tom období byly v různých podnicích různé, nicméně zálohy na mzdy v polovině měsíce v řadě podniků tedy byly novinkou a v souhrnu toto opatření vyvolalo obrovskou paniku v řadách obyvatelstva. A obyvatelstvo se masově vrhlo do obchodů a začalo skupovat zboží. Ty fámy, které kolovaly ve společnosti, byly různé. Někteří lidé se domnívali, že vypukne válka, jiní tvrdili, že bude zaveden rubl. Část lidí se oprávněně domnívalo, že dojde k měnové reformě. A není až tak důležité, jestli ty fámy, které v té době vkolovaly ve společnosti, byly přesné či nikoli. Prostě existovala okamžitá panika, okamžitá nálada, že pravděpodobně v blízké době dojde k nějakému zásadnímu opatření a lidé začali masivním způsobem skupovat zásoby. Probíhalo to vlastně formou živelného náporu na obchody, kdy v některých místech musely být obchody uzavřeny, protože hrozilo vyvrácení výloh a vážná zranění lidí. Lidé nakupovali vlastně mimo sezónu zimní boty, kožichy, všechno, za co bylo možno v daný moment utratit peníze a co mělo nějakou delší trvanlivost spotřeby. A v tomto zboží bylo možno uložit vlastně ten finanční kapitál. To znamená, obyvatelstvo skupovalo veškeré zboží zejména proto, aby se zbavilo svých financí a tím je uložili do nějakého zboží. Vlastně došlo k tomu, že do 2-3 dnů byly zcela rozvrácena obchodní síť, protože ty objemy toho prodeje byly několika set procentní oproti běžnému provozu. Proto vlastně musela vláda 25. května přistoupit k tomu, že zcela uzavřela obchody s volným prodejem zboží, to jest typ obchody, kde se dalo zboží nakupovat bez lístků již před měnovou reformou. V souvislosti s tím došlo k tomu, že také v některých továrnách vlastně se začali dělníci domáhat zvýšeného zásobování skrze závodní kantýny. To znamená, první vlna stávek v podnicích v souvislosti s měnovou reformou začala již v té druhé polovině května 1953. Vláda samozřejmě se snažila tuto paniku mírnit, protože ten kolaps toho zásobovacího systému bylo něco viditelně ohrožující stabilitu toho systému. Některé stranické organizace se začaly dotazovat nadřízených orgánů, jak vysvětlí teda ta opatření uzavření obchodů, co se to vlastně děje. Ale nikdo z vládních činitelů vlastně nemohl vystoupit a říci, my chystáme měnovou reformu, protože tím by vlastně její smysl popřel. Takže ta vládní politika v té druhé polovině května je takovou kombinací snahy přestát a utlumit, pokud možno, tu paniku obyvatelstva, ale zároveň narážela na limity toho, že nemohli otevřeně říci, jaké opatření se chystá.
0: A jak víme, chystalo se. 30. května 1953 byla schválena měnová reforma. Poté zasedaly jednotlivé stupně komunistické strany, kde byli členové seznámeni s podobou reformy, aby ji mohli správně vysvětlit svým spoluobčanům.
1: Nicméně již vlastně od krajských stupňů fungování té komunistické strany dochází k tomu, že ty schůze, na kterých má být připravována po propagandistické i praktické stránce realizace měnové reformy, tak tam vlastně jako se ty schůze mění v bouřlivé diskuze, na kterých komunisté poukazují na vlastní finanční ztráty a vlastně si stěžují i na to, že ta opatření, která přišla, byla provedena bez jejich konzultace. Měnová reforma totiž měla dva zásadní aspekty z hlediska komunistů. Ona byla bezstřídní v tom, že se vlastně dotýkala i těch skupin obyvatelstva, které si našetřili po únoru 1948 finanční prostředky zcela ideologicky žádoucím způsobem ve svých stranických funkcích. Ona poškozovala úplně stejně bývalého živnostníka jako někoho, kdo si vydělal své prostředky třeba kolportáží rudého práva. Z toho důvodu vlastně ta měnová reforma poprvé v těch dějinách po únorového státního socialismu atakovala přímo jaksi základní společenské pilíře, na kterých ten systém stál. A to byla jednak členská základna komunistické strany a jednak průmyslové dělnictvo, které vlastně patřilo po únoru 1948 k mzdově, statusově, ideologicky preferovaným skupinám obyvatel. Komunistická strana přísně vzato v ideologické rovině vlastně vládla i jakožto předvoj dělnické třídy a v jejím jménu ona tvořila diktaturu proletariátu domnělou. Jo, a nyní přichází komunistická strana s opatřením, kdy odnímá ty úspory i těm dělníkům, kteří si na mnoze vydělali ty své finanční prostředky právě po roce 1945. Nešlo o nějaké prvorepublikové úspory. To znamená, komunistická strana sice navenek argumentovala, že měnová reforma je tím posledním krokem, při kterém tedy rozdrtí definitivně tu reakci, tu opozici těch předchozích buržoazních vrstev obyvatelstva, protože je zbaví vlastně hmotného základu. Měnová reforma byla otevřeně veřejně prezentována komunistickou stranou jako hospodářské dokončení toho převratu z roku 1948. Tehdy proběhla změna politická a nyní je dokončena v hospodářské sféře. Ve skutečnosti však měnová reforma srovnatelně a v řadě aspektů dokonce hůře postihovala právě ty skupiny obyvatel, o které se komunistická strana opírala. Například tím, že v letech 1948 až 1953 rostly mzdy dělníků mnohem rychleji než mzdy jiných částí obyvatelstva a zejména v preferovaných oblastech průmyslu, toho těžkého průmyslu, to znamená hutě, doly, těžké strojírenství, tak tam ty příjmy dělníků byly mnohdy značně vyšší než příjmy jiných částí společnosti a jejich úspory dosahovaly často část třeba 100 tisíc. Není výjimkou, že dělníci v těch velkých koncernech, jako byly Škodovy závody, nyní se jmenovaly závody Vladimíra Iliče Lenina, nebo ČKD Praha, tak v těchto podnicích dělníci často měnili i částky vyšší než 100 tisíc korun.
2: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Teď dáme na chvilku opět prostor rozhlasovému archivu. O tom, že se reforma dotkla i dělnické třídy, mluvil také tehdejší náměstek předsedy vlády Zdeněk Nejedlý ve svém rozhlasovém pořadu Na okraj dne v neděli 7. června 1953, tedy týden po reformě. Vzal to, jak to měl ve zvyku, pěkně ze široka a snažil se lidem vysvětlit, že všechno se děje v jejich prospěch a v první řadě jde o poslední zásah proti zbytkům poražené buržoazie. Ta sice zmizela z veřejných funkcí, ale nezmizely její finanční prostředky.
3: Stal se proto pokus zavedením volného trhu odčerpat pro stát tyto nadměrné prostředky. Kupováním na drahém volném trhu měli být majitelé těchto peněžních zásob donuceni vydat se z nich. Dát je touto cestou stát. Něco se tím opravdu také dosáhlo. Ale rozvoj teď už socialistického průmyslu a spojené s tím zvyšování mest a platu vnesl do toho jiný, stejně nežádoucí, ano to zvláště nežádoucí tón. Co mělo být zbraní proti kapitalistům, stávalo se běžným prostředkem ke zvýšení životní úrovně i pracujících vrstev. I ty měli teď dost finančních prostředků, aby nakupovali na volném trhu. A volný trh ztrácel tak čím dále tím více svůj třídní protikapitalistický ráz a smysl. A stával se druhým obecným trhem vedle vázaného trhu, určeného původně naopak zase výhradně pro pracující, jako jim umožňující nákup za daleko nižší ceny.
0: Dělníci měli podle Nejedlého zbytečně moc peněz a to jim kazilo morálku. Odčerpání financí napomůže lepším pracovním výkonům, tvrdil.
3: Ano, kde novým hromaděním peněz stávala se překážkou zdravého vývoje i samého socialistického hospodářství. Sváděla dělníky k absenci, k podceňování výdělku. Jak se ukázalo teď, při výměně peněz víc než dostatečně. Až úžasné bylo pozorovat, co peněz bylo mezi lidmi. A nejen mezi starými kapitalisty. Jak však potom bojovat proti absenci, když dělník měl v zásobě tolik peněz, že si mohl dovolit vysadit na den dva z práce. A absence, to je největší zlořád v každém hospodářství. Neboť nejde jen o toho jednoho pracovníka, ale porušuje tím vůbec plán práce. Přišel však peníze i v očích těch, kteří je takto shromažďovali, v důsledku tohoto jich často až nadbytku ztráceli cenu. Nakupoval se nazdař Bůh, bez rozpočtu, bez plánu. A upadla-li takovému člověku v koruna, nestálo mu třeba ani za to, aby se pro ní zvedl. Což je nemenší chyba, poruší zase i po té stránce morálku pracujících a tím samohospodářství.
0: Říkal 7. června 1953 Zdeněk Nejedlý. Není divu, že se takto argumentačně snažil. Vždyť o týden dřív reforma narazila mezi samotnými členy strany, jak už naznačil Jakub Šlouf.
1: Stranické schůze se vlastně změní v bouřlivé diskuze. Na nižších úrovních dokonce jsou doloženy případy, kdy nejen jsou hysterické záchvaty, tedy funkcionářů komunistické strany. Někteří předsedové organizací odmítnou vůbec schůze svolat. Jiní na nich vyhrožují, že vystoupí a odevzdávají stranické legitimace. Někteří komunisté se dokonce pokusili spáchat sebevraždu. Ty reakce byly skutečně bouřlivé a komunistická strana a její členská základna a její nižší organizační stupně, řekněme od okresu dolů, byly připraveni na lecos, ale vlastně vůbec nebyly použitelné v daném mentálním rozpoložení k potlačování protestů jiných částí obyvatelstva. Dá se to shrnout zjednodušující větou, že vlastně ta komunistická strana zahájila nějakou pasivní rezistenci, která se vlastně projevovala neochotou jakkoliv prosazovat tu nepopulární měnovou reformu a zaujmout k jakémukoliv protestu jiných částí společnosti pasivní odpor. Ve smyslu nebudeme ty protesty potírat. Ať se angažují ti, co to způsobili. My sami přicházíme o peníze. A proč bychom měli uklidňovat zbytek veřejnosti, když jsme sami rozhořčení? Velkou roli v tomhle sehrála také skutečnost, že v druhé polovině května 1953 během té obrovské nákupní horečky se právě komunisté snažili brzdit to nakupování, tu paniku obyvatelstva. A ti věrnější komunisté, ti, kteří nevěřili vysílání zahraničního rozhlasu ze západu a kteří důvěřovali straně a důvěřovali v pevnost měny, tak nyní vlastně tou měnovou reformou byli trestáni za svoji věrnost, protože nestihli utratit své úspory. A tak vlastně dopad té měnové reformy na ně byl o to tvrdší, o co oni více důvěřovali té straně.
0: Tato panika mezi samotnými členy komunistické strany měla vliv na další dění. Strana totiž počítala s tím, že až ráno 1. června přijdou lidé do práce, budou jim členové závodních výborů komunistické strany reformu vysvětlovat a zmírňovat napětí a případnou zlobu. Jenže sami členové výborů se bouřili a místo, aby působili na spolupracovníky, hádali se dlouhé hodiny na schůzích, zatímco bezpartijní zaměstnanci zůstali tak říkajíc bez dozoru.
1: Tím došlo k tomu, že se situace uvnitř některých velkých koncernů vlastně radikalizovala. Vznikaly tam hloučky lidí, kteří zastavovali stroje a začali diskutovat o důsledcích měnové reformy. A tyto hloučky pak vycházely na nádvoří továren, kde začaly zpravidla buď to manifestovat před ředitelstvím podniku, nebo se dokonce násilím domáhali vstupu do sálu, kde probíhaly ty stranické schůze, aby obdrželi nějaké informace a odpovědi na své otázky týkající se mě nové reformy. Ta výbušná atmosféra, která nastala vlastně v řadě podniků po celé republice, tak přerostla na některých místech v to, že tyto davy rozhořčených dělníků, zejména tam, kde šlo o nějaké velmi sebevědomé pracovní kolektivy těch nejvíc preferovaných a nejvýznamnějších podniků, právě jako byly závody Vladimíra Iljiče Lenina, bývalá Škodovka v Plzni, nebo jako byly v Praze podniky ČKD Stalingrad a Aero Vysočany, nebo ve Strakonicích Česká zbrojovka. To byly všechno podniky, jejichž zaměstnanci si prostě nenechali jen tak něco líbit a v daný moment vyšli do ulic. Na některých místech se museli dostat přes vrátnice, které byly střeženy tedy buď to jednotkami lidových milicí nebo závodních stráží, ale ten odpor na řadě míst byl minimální, protože i tyto skupiny lidí byly zasaženy měnovou reformou.

0: Podle oficiálního šetření se stávkové protesty proti reformě objevily ve 129 továrnách. Ve skutečnosti byl běžný pracovní režim narušen prakticky ve všech provozech. Všude si pracovníci stěžovali. Například leckde zejména mladí zaměstnanci zastavili práci s tím, že pracují 1:50.
1: Můžeme konstatovat, že v několika městech došlo skutečně k tomu, že dělníci začali manifestovat na veřejných prostranstvích mimo areály továren. Nejznámější případ se samozřejmě odehrál v Plzni, kde ty demonstrace zaměstnanců škodových závodů vedly k dočasnému zhroucení jak stranického, tak bezpečnostního aparátu v tom regionu. Museli vlastně ve večerních hodinách být potlačeny až po příjezdu další jednotek z jiných částí republiky, protože místní policie ani místní lidové milice vlastně nebyly ochotny a byla to kombinace ochoty a schopností vůbec tu situaci udržet pod kontrolou. Méně bouřlivý průběh, nicméně také důležitý, se odehrál například v Praze, kde na Praze 9, kde byla veliká koncentrace různých průmyslových podniků, pod vedením velkého závodu ČKD Stalingrad vznikl v tehdejší Fučíkově ulici poměrně velký dav, který se rekrutoval z několika továren, a tento dav se chystal vyrazit na protestní průvod do centra města a na Pražský hrad. Kdyby se byl tento protest skutečně odehrál, tak by se jednalo bez nadsázky o jeden jako z největších a nejdůležitějších protestů 50. let, protože právě dělníci z těch závodů na Praze 9 kdysi v únoru 1948 tvořili vlastně jádro těch sil, které komunistická strana vrhla do ulic, aby v nich získala optickou převahu. Oni se účastnili těch velkých manifestací během únorové vládní krize a z jejich řad se také rekrutovaly první jednotky lidových milicí. To znamená, vlastně po 5 letech ty samé podniky, které z velké části stály na straně, řekněme, nastolování diktatury komunistické strany v roce 1948, tak zaměstnanci týž továren ve velmi masovém měří se vlastně v roce 1953 poměrně jednoznačně vyjadřovali o tom, co si myslí o vládě, která zavádí opatření typu měnová reforma.
0: Jak ale Jakub Šlouf podotýká, dělnická stávka nebyla ani před rokem 1953 nic zvláštního. Mezi dělníky měly stávky dlouholetou tradici a oni je považovali za svůj oprávněný a tradiční způsob, jak se ozvat, pokud jejich názory nejsou dostatečně brány v potaz. A nic na tom nezměnil ani rok 1948.
1: Těch stávek se během 50. let odehrály stovky a odehrály se už před rokem 1953 a i po něm. V tomto směru jsou skutečně stávky proti měnové reformě sice významné a největší amplitudou toho stávkového hnutí, ale jsou zase jenom součástí nějaké kultury protestu. Používají repertoáry nástrojů a kulturních vzorů, které v tom prostředí prostě fungovaly. Pokud se začali dělníci zastavovat stroje, začali diskutovat v hloučcích, začali nadávat na své mzdy a na sociální dopady nějakého opatření, tak to bylo jednání, které pro všechny zaměstnance toho podniku bylo nějakým způsobem srozumitelné. Navíc bylo osvědčené, že vlastně proti takovémuto typu protestu ten režim, který se deklaruje jako dělnický, vlastně nemůže svým způsobem tak silově zasahovat jako proti protestům jiných kategorií obyvatel.
0: Protesty proti měnové reformě byly ale nové v tom, že část dělníků opustila areály továren a vyšla do ulic. Jak historici vědí z dobových dokumentů a svědectví, z valné části šlo o mladé dělníky a učně, nikoliv o zkušené pracovníky, kteří měli v závodech nějakou autoritu.
1: To znamená, z těch továren v určitý moment vychází část zaměstnanců. Zpravidla je to jenom velmi malá část. Ze škodových závodů v Plzni, které zahrnovaly přes 30 tisíc zaměstnanců, vyšlo pravděpodobně jenom něco mezi 2 až 4 tisíci ven do ulic v době toho dopoledne, do té hlavní manifestace. A podobně je tomu i v jiných továrnách. Z celého toho areálu těch velkých továren na Praze 9 se v té Fučíkově ulici sešlo 2000 lidí. Nicméně v tom společenském zřízení, které tady bylo po únoru 1948, již takováto masa, navíc masa legitimizovaná svou dělnickou příslušností, tudíž masa, proti které nelze a primárně okamžitě silově zasáhnout a její názory třeba respektovat, je třeba je nejdříve přesvědčit. Z toho důvodu vlastně proti těmto skupinkám lidí, které často čítají pouze jednotky tisíc osob, tak nikdo silově v té první fázi nezasahuje, protože rozhánět dělnickou demonstraci je extrémně problematické pro tehdejší funkcionáře strany i pro funkcionáře bezpečnosti. Z toho důvodu mají tyto protesty tendenci eskalovat. Když dělnický průvod prochází třeba centrem Plzně, tak vlastně od úst k ústům těch ostatních lidí jde zpráva, škodováci jdou do ulic. Co ta věta znamená? Ona vlastně znamená, teď už se něco láme, podívejte. Ta privilegovaná vrstva dělníků, kterou nám tady předhazují ve svých ideologických komentářích na každém rohu, teď jde protestovat. A ono to má ten efekt, že najednou vlastně k té dělnické manifestaci v té ulici se začínají připojovat lidé, kteří pracují v těch obchodech, kteří čekají na výměnu peněz před těmi výměnými středisky. A vlastně ta demonstrace dělnická, která stále ještě má ze začátku nějaký převážně sociální program, se začne obohacovat o množství dalšího obyvatelstva. Vzniká tím vlastně nový typ demonstrace, kterého se účastní již z velké části také příslušníci bývalé buržoazie.
0: A tím se vedle sebe dostávají lidé z továren, kterým jde jen o sociální dopady reformy, a lidé, kteří jsou proti režimu jako celku.
1: My dnes máme tendenci vnímat měnovou reformu jako jednotné povstání lidu proti

0: nějakých svých důvodů, které byly zase trošku jiné, než třeba důvody bývalého živnostníka, který chtěl zpátky svůj podnik. Proto ta zdánlivě jednotná reakce té veřejnosti skolabuje v momentě, kdy jsou ty demonstrace potlačeny. V ten moment vlastně, i když v těch továrnách ten odpor byl téměř všeobecný a ven vyšla pouze část těch zaměstnanců, tak velmi rychle jako opadá to nadšení pro ten protest. Řada dílen přichází a podepisuje prostě prohlášení, ve kterých sebe kriticky vystupují, že se neměli toho protestu účastnit, že byli vlastně svedeni hlasy buržoazie k nějakému neadekvátnímu jednání a podobně. Tato vnitřní nejednota je důvodem, proč ta měnová reforma se zanechá obrovskou nedůvěru veřejnosti ve stranickou politiku a tak, ale vlastně jako je velmi rychle ukončena a vlastně se v ní jako žádným způsobem nepokračuje. Není ani žádným mezníkem ve smyslu reakcí veřejnosti na stranickou politiku do budoucna. A není dokonce mezníkem ani ve stávkové aktivitě těch dělníků, protože sociální protesty dělníků prostě pokračují při nejmenším po celý zbytek 50. let v téměř nezměněné intenzitě jako před tím rokem 1953.
1: To, že dělnické protesty proti měnové reformě měly především sociální pozadí a důvěrou v režim příliš neotřásly, potvrzuje i Jakub Rákosník.
2: Tak nejslavnější v této souvislosti jsou nepochybně ty plzeňské nepokoje, nicméně ono ani v případě té Plzně to vlastně není žádné masové povstání obyvatelstva, ale zahrnuje nižší jednotky procent tedy těch plzeňáků a v těch ostatních místech ty bouře zaprvé jsou místně izolované a je to reakce bezprostřední tedy na tu reformu, nikoli že by to mělo potenciál tedy ke sformování nějakého protikomunistického povstání. Z našeho pohledu to se to může zdát až překvapivé, ale vlastně ten komunistický režim se pořád ještě v té době opírá o poměrně silný společenský konsenzus. Kdysi Karel Kaplan zřejmě ty prameny objevil, v 50. letech se nedělaly žádné slušné výzkumy veřejného mínění, sociologie byla prohlášena za buržoázní pavědu, takže nějaké serióznější zdroje my jako historikové k dispozici nemáme. Nicméně z konce roku 1953 pochází vlastně, Kaplan o tom říká, že to je vlastně jediný slušný zdroj průzkumu veřejného mínění. Na konci roku 1953 navzdory garanci listovního tajemství cenzoři z STB vlastně udělali prověrku korespondence obyvatelstva, jo, a projeli v tom prosinci zhruba nějakých necelých 30 000 dopisů jak vnitrostátních, tak do zahraničí. Jo, a prostě otevřeli je, přečetli si, co tam lidi píšou, a aby se tím vlastně dostali k náladám obyvatelstva, protože taky neměli spolehlivé informace, a to zjištění, které z té korespondence vyšlo, bylo velmi překvapující, že ti pisatelé vesměs jako působili spíše optimisticky, ve smyslu, jo, teď to bylo blbý, ale vypadá to, že už to zase bude dobrý. A když pak psali to finální vyhodnocení ti cenzoři, tak říkali, že vlastně jen 10% obyvatel, jo, bylo celkově negativistických, že prostě celé je to od počátku špatně, což mě v tuhletu chvíli jako připomnělo jeden starší výzkum ze Třetí republiky ještě před rokem 1948, když se ptali obyvatelstva na košický vládní program, že jo, což je ten plán budování socialismu, ne ještě teda nutně toho sovětského, ale tehdy se v rámci té Národní fronty i ti nekomunisté shodují, ano, budeme budovat socialismus, ale oni samozřejmě si představují nějaký spíše ten skandinávský typ a nikoli tedy ten sovětský model. A když se ptají obyvatelstva na ten košický vládní program, tak ono to má prostě obrovskou masovou podporu. Teď to budu říkat z hlavy, ale asi 2/3 obyvatelstva prostě bezvýhradně podporují, další téměř třetina říká, že dobrý, ale některé věci se jim tam nelíbí. A že vlastně jenom nějakých 10% obyvatel ten košický vládní program odmítne totálně. Jo, a jako intuice mi říká, hele, tohle to je pořád těch stabilních 10% obyvatel, který jako si drží od začátku konstantně ten negativistický postoj. Čili je vidět, že i vlastně po těch avantýrách první pětiletky a po tomhle extrémně nepopulárnímu opatření s tou měnovou reformou, ten komunistický režim i v tom 53. roce pořád je schopen se opřít o určitou důvěru obyvatel.

0: Prezidenta Antonína Zápotockého, připomíná Jakub Šlouf.
1: S osobou Antonína Zápotockého bývá spojován rozhlasový projev, který měl předcházet bezprostředně měnové reformě a ve kterém měl Antonín Zápotocký údajně prohlásit, že měna je pevná, že žádná měnová reforma se nechystá. Záznamy z toho rozhlasového projevu nikdy nebyly nalezeny v archivech, to znamená, jsou i historici, kteří pochybují o tom, jestli se tento projev odehrál, ale to shodou okolností není důležité. Ta komunistická strana jako celek vlastně v druhé polovině toho května se snažila různými způsoby přesvědčit obyvatelstvo, aby tedy horečně nenakupovalo a aby nepokračovalo v té panice. Právě protože chyběly nějaké reakce oficiálních představitelů, tak vlastně iniciativu do svých rukou brali různé okresní výbory, podnikové výbory, které tiskly vlastní letáky, že měna je pevná a reforma nebude. Potom za to často v pozdějších měsících byli káráni, protože vlastně tím znevěrohodnili fungování strany do budoucna. A na tom chci ukázat, že vlastně celá ta strana stála v nějaké nezávidění hodné situaci v tom, že nemohla veřejnosti sdělit, že měnová reforma bude a zároveň musela tu veřejnost nějakým způsobem uklidnit. Pokud by tedy Antonín Zápotocký ten projev skutečně pronesl, byla by to od něj vlastně státnická oběť a zároveň by věděl, že si tím do budoucna výrazně poškodí své jméno. Nevím, jestli k tomu došlo. Neviděl jsem nikdy v archivu doklad, ale řada pamětníků na to vzpomíná. On přímo po měnové reformě se stal, a to již zcela prokazatelně, na to máme doklady jeho výroků, tváří prvotního radikálního přístupu represivního k průmyslovému dělnictvu, vystoupil na schůzích s tím, že je třeba revidovat kult dělníka, že těm dělníkům také nemůže být v tom státě povoleno úplně všechno. Tuto politiku razil, řekněme, v červnu 1953.
0: Pak ale tvrdý kurz vůči dělníkům opět opustil. Přišel totiž impuls z Moskvy, říká Jakub Rákosník.
2: Od toho léta 1953 je vidět výrazný obrat tedy v té hospodářské politice československých komunistů, na čemž má nepochybně vliv i Sovětský svaz, jo, že přece jenom jak po smrti Stalina tam dochází tedy k zásadním změnám a bojům v rámci té vrcholné oligarchie, tak ti Sověti přicházejí v létě 1953 s takzvaným novým kurzem v politice a ten nový kurz právě mimo jiné předpokládá tedy větší ohledy na spotřebu obyvatelstva, zájem o růst životní úrovně, to, co vlastně v té první pětiletce bylo kvůli tomu zbrojení tak hanebně podceněno. No a českoslovenští komunisté vlastně ve stejné době vydávají v tom 53. roce srpnové teze, které vlastně odrážejí tenhle ten trend. Přičemž přestože tedy, jak uvádí Karel Kaplan, když srovnáme reálnou mzdu v 53. poměnové reformě s rokem 1950, tak ten pokles je poměrně razantní. Ta reálná mzda poklesla o nějakých 12-13%, jo, což je za 3 roky dost výrazné. Nicméně potom od toho 53. roku už jako je tam znatelný vlastně z roku na rok jako poměrně rychlý růst zase kvality života. Já když jsem kdysi psal o budování sociálního státu v 50. letech, tak jsem jako mladý historik furt tak intuitivně očekával, že ty komunisti museli falšovat ty statistiky a takovýhle prostě podrazy jsem tam čekal a nakonec jsem zjistil, že oni používali daleko snažší a chytřejší metodu, aniž by museli falšovat ty statistiky, že vlastně vždycky byly publikovány statistiky od roku 1953. Jo a pak jako nemuseli lhát, protože od toho 53. jak po té reformě to klesne velmi výrazně, no tak pak ten růst je znatelný opravdu z roku na rok v té druhé polovině 50. let. Zatímco kdyby publikovali poctivě statistiky jako od roku 1945, tak tam najednou vlastně budou vidět ty výkyvy a že v té druhé polovině 50. let se teprve dohání to, kde už ta ekonomika byla na konci 40. To je zase to kouzlo statistiky, že prostě všichni říkají čísla, ta jsou nespochybnitelná, ale s těmi čísly, aniž byste je falšovali, tak takhle jednoduše můžete kouzlit, aby to vypadalo, že je to dobré.
0: Tady ještě jednou dejme slovo Zdeňku Nejedlému. Ten si liboval, jak je to po reformě lepší než před ní, už na konci června 1953 ve zmíněné relaci Na okraj dne.
3: I mléka je teď dost, pro malé jako pro velké, i másla. A to jsme teprve v začátcích, což až nám družstva dodají zvýšené množství svých produktů. a továrny zvýšený počet svých výrobků. Kdy i všeho bude více, i bude možno proto snižovat ceny. A taky ten, který včera ještě z politické ekonomie nic nechápal, dnes už dobře ví, že teď jsme se dostali na daleko lepší cestu. A má z toho radost.
0: Mohli mít lidé po reformě skutečně z něčeho radost? Připravil si pro ně režim na usmířenou nějaké pohlazení?
2: Na vlídné kroky se samozřejmě připravovali už v době přípravy tady té měnové reformy třeba tím způsobem, že se snažili zajistit akumulaci zboží na skladech, aby před tou měnovou reformou nešlo všechno na trh, aby potom bylo možné v těch následujících měsících vlastně zvýšit tu nabídku na trhu a aby obyvatelstvo tedy jako vidělo, že vlastně to bylo nakonec k něčemu dobré, že teď je to lepší. Nicméně významnější jsou tam ta opatření, která byla dlouhodobější povahy, že potom v té druhé polovině 50. let vlastně v podstatě každý rok nebo každé dva roky dochází k poměrně citelnému snižování maloobchodních cen, což vede zase k rychlému růstu reálných mest a ta druhá polovina 50. let je opravdu dobou jako rychlého růstu životní úrovně. Jo, ale je nutný k tomu říct to B, že máte tam k tomu tu první polovinu, kdy je nízká a ještě klesá, jo, čili z nízkých čísel se potom jako snadno roste vzhůru.
4: A dlouho to nevydrželo?
2: Tak ona potom přijde krize na začátku 60. let, ale to už je jiný příběh.
0: Říká Jakub Rákosník. Na závěr toho našeho příběhu o reformě bychom měli ještě zmínit, že přinesla i změnu zahraničního kurzu měnové politiky. Mluvil o tom i William Široký ve svém projevu v Národním shromáždění 30. května 1953.
5: S peněžnou reformou se zhodnotí československá koruna, který zlatý obsah činí 0,123,426 miliontin gramů vzhledem na doterajšiu československou korunu v pomere 5:1. Velký význam má skutečnost, že odteraz kurz našej koruny bude pevně svězený so sovětským rublom, který je najpevnějšou menou na světě, menou krajiny vítězně kráčajúcej k vysokým metrám komunizmu. Pomer československé koruny k sovětskému rublu je vyjádrený číslom 1,8:1, čiže za jeden rubel 1,80 haliérů.
0: Československá měna pak už nebyla volně směnitelná. Pokud chtěl stát získat valuty, musel měnit peníze přes směnitelný rubl. Československému hospodářství pak valuty chyběly, protože se za ně nakupovaly například léky z kapitalistických zemí nebo některé technologie. Pokud obyvatelé Československa nějakou zahraniční měnu získali, museli ji povinně nabídnout k prodeji státu. Za ni pak dostali buď koruny nebo bony, které mohli utratit v prodejnách tuzex. Ale to už je úplně jiná kapitola. Co ještě ve vztahu k západnímu zahraničí peněžní reforma přinesla, shrne Jakub Rákosník.
2: Ono je patrné na tom vývoji československé ekonomiky, že od toho nastartování první pětiletky od roku 1949 vlastně ten zájem na spolupráci se Západem velmi výrazně poklesl oproti té předchozí době, kdy i tehdy tedy to Československo na těch mezinárodních fórech jako jednoznačně už se chovalo jako sovětský satelit, což právě ty západní mocnosti mu měly za zlé. Ostatně Igor Lukeš o tomhle tom velmi pěkně píše, jak jako to není žádné, že by nás Britové a Američané jen tak hodili Stalinovi, ale že oni prostě viděli od toho 45., že kdykoliv o OSN se o něčem jednalo, no tak to Československo vždycky stálo za Sovětským svazem proti ním, jo, čili máme na tom i svůj díl viny, že ten Západ vlastně zůstal zcela pasivní, tedy ve vztahu k tomu utváření komunistické diktatury v Československu. No a potom od toho 49. tam je vlastně vidět, jako čím dál větší izolacionismus tedy toho Československa ve vztahu k Západu a čím dál větší provázanost tím východem, což se projevuje i tedy na způsobu participace účasti československého státu v mezinárodních institucích, což v případě té měny znamená účast na nově zřízené Bretton Woodské instituci Mezinárodním měnovém fondu, kdy i ta měnová reforma se přičiní o to, že v roce 1954 je Československo tedy z toho fondu vyloučeno a zůstane venku až do roku 1990. A je to právě způsobeno tím, že ono to asi souvisí trošku s tím stalinistickým duchem doby, že Mezinárodní měnový fond vyžaduje předkládání řady ekonomických informací, které zase v rámci toho východního bloku jsou utajované, čili to Československo to dávat nemůže. Jo, čili tam to vlastně naráží na sebe, je to neřešitelný problém, no a ta měnová reforma ještě potom přispěje k tomu, že nakonec tedy to Československo se z této mezinárodní sítě vlastně vyváží úplně v tom roce 1954.
0: Tématu Plus věnovaném měnové reformě v roce 1953 hovořili historici Jakub Rákosník a Jakub Šlouf, technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a za dramaturgického dohledu Davida Hertla pořad připravila Veronika Kindlová, která za všechny děkuje za pozornost a těší se někdy příště naslyšenou.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Hygienici začali kontrolovat jídelníčky a čistotu na dětských táborech. Filmová nadace ocenila české scénáristy k příběhům Emila Háchy nebo Mileny Jesenské. Fotbalisté Španělska se utkají s Portugalskem o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo a občas déšť. Teploty až 30 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Hygienici začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Například v Jihomoravském kraji mají zatím hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, popisuje hygienička Marcela Březinová.
7: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
6: Útoky během súdánské občanské války od začátku roku způsobily smrt nebo zranění nejméně 330 dětí, informoval o tom Dětský fond OSN. Nejvíc jsou podle něj ohrožené děti v oblasti Darfuru a Kordofánu. Za jejich smrt můžou v 60% případů útoky dronů. Děti jsou taky terčem sexuálního násilí, jsou rekrutovány do bojů, trpí strachem a úzkostmi. Konflikt, který v zemi začal v roce 2023, vyvolal největší humanitární krizi na světě. Vysídlil přes 14 milionů lidí a 28 milionů obyvatel země kvůli válce čelí akutnímu hladu. Německo údajně získá zakázku na stavbu 12 ponorek pro kanadské námořnictvo. S odvoláním na vládní zdroje to píše kanadský deník Globe and Mail. O zakázku se uchází taky Jižní Korea. Kanadský premiér Mark Carney chce oznámit vítěze ještě před odletem na summitu NATO do Ankary.
8: Je to obchod přepočtu za bilion, možná za 1,5 bilionu korun. Kanada totiž nepoptává jen 12 ponorek, ale taky transfer technologií, servis nebo výcvik posádek. Pro Německo by to byla největší námořní zakázka v historii. Bývalé loděnice ThyssenKrupp, dnes TKMS v Kielu a Wismaru by měly zajištěnou práci pro mnoho lidí na roky dopředu. Kanadská vláda ale zatím vítěze nevyhlásila, stále ještě se jim může stát jihokorejská společnost Hanwha Ocean. Velké mezinárodní zbrojní obchody a spolupráce se budou představovat zítra v Ankaře před summitem Severoatlantické aliance. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Filmová nadace ocenila nadějné české scénáristy. V hlavní kategorii získali ocenění Ivan Hubač za scénář dramatu Emil Hácha a Jan Němec za dílo Zoe o náhradním mateřství. Další oceněné scénáře můžou do kin přinést příběhy o životě novinářky Mileny Jesenské nebo vynálezce Oty Wichterleho. Do soutěže letos přišlo nejvíc děl za posledních 5 let, říká vedoucí filmového centra České televize Helena Uldrichová.
9: Za ten letošní ročník to bylo 125 děl a bylo to, tuším, od 135 autorů. Ten počet není vůbec malý a výbor opravdu čte všechny scénáře. Takže tomu věnuje opravdu několik týdnů svého života.
10: Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Keesovou 2-0 na sety a je ve čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně naopak končí Marie Bousková. Jiřího Lehečku čeká souboj s Němcem Zverevem. Fotbalisté Španělska a Portugalska budou bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Asi poslední zápas na světových šampionátech v kariéře by v případě vypadnutí odehrál slavný Portugalec Cristiano Ronaldo. 41letý hráč ale doufá, že s národním týmem může celý turnaj vyhrát. Zároveň ale říká:
11: V životě mi nic nechybí. Bůh ke mně byl velmi štědrý a dal mi všechno, co jsem ani nečekal, že dostanu v národním týmu i na osobní úrovni. Proto si užívám každý okamžik. Nebudu o nic víc Kristiánem, když vyhraju mistrovství světa. A nebudu o nic méně Kristiánem, když ho nevyhraju.
10: Utkání Španělsko-Portugalsko začne zhruba za hodinu. Ve dvě noci českého času pak nastoupí v dalším osmifinále mistrovství světa domácí Spojené státy proti Belgii.
12: Kolona na D1 u Brna a nehody v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova se za Rohlenkou vytvořila kolona na kilometru 206,5, se srazila tři osobní auta. Na místě hasiči, průjezdný levý pruh, kolona od kilometru 203 od nájezdu ze Svitav. Zdržení kolem půl hodiny, osobním autem to jde oběd sjezdem do Brna, poslední sjezd je exit 201 a pak po staré silnici k Rohlence. V Praze na Hlávkově mostě z Holešovic do centra blokuje dva pruhy nehoda. Je tam převrácené osobní auto, policie provoz odklání kolem po tramvajových kolejích, ucpává se okolí, hlavně pak nábřeží Kapitána Jaroše. V Praze další nehoda v Ječné ulici mezi Karlovým náměstím a náměstím IP Pavlova. Se střetlo osobní auto s chodcem. Na místo vyjeli záchranáři, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Vítejte u další výpravy za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy připravili v roce 2017 Ivana Denčevová a Hynek Pekárek v režii Michala Bureše. Společně s religionistou Martinem Chadimou budou hledat odpověď na otázku, zda byl Jan Hus prvním, kdo kázal proti papežovi. Ocitáme se v pražském kostele svatého Michala, píše se rok 1401.
4: Jak to bylo doopravdy?

0: Proto kdyby vám kdokoliv přikázal vykonat něco zlého, rozuměj hříšného, vy tak nečiňte, neboť máte poslouchat jedině Pána Boha, než kteréhokoliv člověka na tomto světě. I kdyby to byl prelát, nebo váš pán, nebo otec, a přikázal vám učinit něco proti Božímu přikázání, tak ho neposlechněte.
1: Mistře Jene,
0: čeho si žádáte?
1: Mistře, vy mne nepoznáváte?
0: Jeronýme, odpusť. To šero tady a ten tvůj fohus zmužnil si v cizině.
1: Poslouchal jsem vaše kázání.
0: A líbilo se ti?
1: Vám rozumí každý, učený mnich i trhovkyně.
0: Co jiného by měl kněz dělat, než přinášet svým ovečkám pravdu Božího slova a sytit jejich duše tak, jako Kristus sytil zástupy chlebem a rybami?
1: Někomu i ta nejlepší slova v ústech skřípou, jako by zuby drtil písek.
0: Jednou i ty staneš nakazatelně. Jaké to bylo v Oxfordu?
1: Něco jsem odtamtud přivezl. Tady.
0: Knížky? Ukaž. To jsou Wyclefovy traktáty.
1: Dialogus a Trialogus. Sám jsem je opisoval.
0: Chválím tvou píli, bakaláři. Ale buď obezřetný.
2: V pražském kostele svatého Michala se v roce 1401 setkal kazatel Jan Hus s Jeronýmem Pražským. Ten se vrátil ze zahraničí. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl Jan Hus prvním, kdo kázal proti papežovi? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Kam zařadit oba pány, o kterých jsme slyšeli? Otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je religionista dr. Martin Chadima.
3: Jan Hus a Jeroným Pražský patří mezi vrcholy české reformace. Tam paradoxně můžeme zařadit jak Konráda Waldhausera, což byl Rakušan, ale také Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova, Vojtěcha Raňku z Ježova. A oni byli jakýmsi styčným bodem mezi středověkem, který upadal, protože opravdu tam problémy byly veliké, a mezi nastupující renesancí. A asi by se sami dneska divili, kdyby zjistili, kam jsme je zařadili. Nicméně Jan Hus a Jeroným patří mezi reformátory české a musíme být na ně hrdi.
2: Kolik jim zhruba bylo let, abychom si dokázali představit, v jakém věku, v jakém pořadí se nám objevovali na světě?
3: Husovi v roce 1401 bylo zhruba 31, Jeronýmovi 20, 21 a byli to na svou dobu velice mladí lidé a byli to lidé, kteří hledali pravdu Boží a protože všechno se tehdy opravdu orientovalo na pravdu páně, jak říká naše standarta, to je to pravda páně vítězí, tak oni byli ti, kteří říkali, my z českého království uděláme Kristovo království.
2: Slyšeli jsme, že Jeroným Pražský z ciziny přinesl Wyclefovy spisy, které sám opsal.
4: Wyclefovy práce se v českém prostředí staly známými díky poměrně čilým kulturním kontaktům s britskými ostrovy. Dcera Karla IV. Anna byla manželkou anglického krále Richarda II. Wyclef navrhoval, aby se nápravy církve ujal stát, reprezentovaný panovníkem a šlechtou. Tato síla měla zbavit církevní instituce a jejich představitele přímého politického vlivu i pozemkového bohatství a vrátit je výhradně duchovní činnosti.
2: Napsal historik profesor Petr Čornej v Dějinách zemí Koruny české. O Wyclefových názorech se také můžeme dočíst v Dějinách Evropy psaných 12 evropskými historiky. Zajímavostí je, že mezi ně patřil také Jiří Grůša.
4: Podle Wyclefa představuje Bible jediné opravdové dogma a všechny ostatní texty jsou zavrženíhodné. Písmo svaté je nejvyšší duchovní i světskou mocí. Na základě tohoto principu vystupoval proti bohatství kněží a klášterů, viděl v něm olupování chudých a upíral papeži právo vybírat poplatky. Jeho stoupenci se vzdávali hmotných statků, tito chudí kněží kázali po celé zemi. Po Wyclefově smrti v roce 1384 byli pronásledováni.
2: Opravdu byly Wyclefovy názory tak převratnými?
3: Já bych si dovolil nesouhlasit s jednou částí textu, kde se vlastně říká, že on měl Bibli jako dogma. Ono to není tak úplně pravdivé. On jenom říkal, že v tradici církve, protože byl katolík, musíme vnímat ty, kteří jsou vedeni Duchem Svatým. A to je to prisma, to je ten leitmotiv, který měl i Hus, kdy vlastně ty otcové říkali, dobře, a tak kdo rozhoduje o tom, že tě vede Duch Svatý? A Hus a Wyclef a Jeroným Pražský a další říkali, nás vede to, že my nehřešíme. My nemáme ty milenky, my nemáme ty peníze, my nemáme vlastně to, že bychom ubližovali těm věřícím, a to je důkaz toho, že nás vede Duch Svatý. Čili tradice ano, ale jenom ta, která je opravdu čistá, a Bible samozřejmě jako základ našeho života.
5: Co když ale hřešili, ani si to neuvědomovali a nemuseli to být ty skutky, které jste vyjmenoval?
3: U Wyclefa mě zaujaly dvě věci. První je, když Jeroným studoval v Oxfordu, tak zjistil, že oni sice všude měli na obrazech Wyclefa, že to je heretik, ale nechali ho na univerzitě jako obraz. To znamená, oni ho nerozbourali, oni ho nezničili, oni neřekli, už nikdy o něm nebudeme mluvit, oni tam měli ten obraz. A ti Angličané řekli, OK, byl to učitel Oxfordu, ale byl to heretik. Druhá věc, která mě zaujala, byl Jakoubek ze Stříbra. To byl velice radikální husita, který pod dojmem Wyclefa hlásal, že vlastně není žádná transubstanciace, plná přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii, že vlastně tam je nějaká remanence, že to je napůl. A teď uvědomil si jednu věc. Ti věřící najednou nevěděli, jestli tam Pán Ježíš je nebo není. A protože byli nevzdělaní, tak přestávali chodit do kostela. A ten Jakoubek ze Stříbra, který je odborníky, včetně Čorné a Šmahela, vnímán jako veliký husita, řekl, nesmíme těm prostým lidem říkat úplně všechno, protože to jsou teologické pravdy, které oni nepochopí.
6: Eminence, přináším nové zprávy.
7: Byl jsi v betlémské kapli?
6: Ti kacíři se znají mezi sebou, příště pošlete někoho jiného.
7: Povídej, co se dělo.
6: Zase kázal.
7: Nehodný a neposlušný kněz tenhle Hus. Káže, ačkoliv mu to bylo zakázáno.
6: Prohlásil, že jediná autorita je pro něho Bůh a že k němu se odvolá.
7: Neslýchané.
6: A prý se chystá odvolat k papežskému stolci.
7: No jen, ať to zkusí.
6: V kapli při kázání vyzval takto dav. Odvolal jsem se proti arcibiskupovu rozkazu. Chcete se mne přidržeti?
7: Odpověděli mu?
6: Ano, chceme a přidržíme se. Tak volali.
7: Uvidíme, kdo bude mít poslední slovo. Jdi, ať na dvoře okamžitě navrší hranici.
6: Co zamýšlíte, eminence?
7: Číše mojí trpělivosti přetekla.
5: Ocitli jsme se v červnu roku 1410 a pražský arcibiskup Zbyněk Zajíce z Hazumburku se dozvěděl o tom, že v Praze jsou Wyclefovy spisy. Nechal je spálit. A proč je nechal spálit, nám vysvětluje ve své historii české Eneo Silvio Piccolomini.
4: V té době byl pražským arcibiskupem Zbyněk příjmením Zajíc, pocházející ze slavné české rodiny, proslulý rozvahou a rozumem. Ten, chtěje předejít klíčící pohromně, než se více rozzuří, rozkázal přinést k sobě Wyclefovy knihy a na radu učených mužů dal je veřejně spálit. Bylo jich prý více než 200 svazků, krásně psaných, zdobených zlatými puklicemi a v drahých vazbách.
3: Ale pozor, on nechává spálit i spisy filozofické, proti čemuž protestovala i univerzita v Oxfordu, která jinak vnímala svého učitele Wyclefa jako kacíře. Čili řekli bychom to takto, arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házemurka vylil dítě i z vaničkou.

0: Hluboká společenská krize, v níž se české země ocitly na rozhraní 14. a 15. století, vedla k hledání cesty, jež by umožnila tíživé poměry překonat. Příčiny porušení řádu a společenské stability shledávala většina soudobých myslitelů v nedodržování závazných pravidel křesťanského života. Hlavní vinu za rozvrat a úpadek přisuzovali učenci i veřejné mínění církvy, která opustila apoštolský příklad, přestala pečovat o spásu duší věřících a dávala přednost svým mocenským a hmotným zájmům. Na způsobu řešení se v zásadě všichni kritikové neutěšeného stavu shodovali. Církev se musí vrátit co nejdříve ke svému původnímu poslání, šířit ideály Božího zákona a žít v souladu s biblickým přikázáním.
1: Popsal tehdejší situaci historik profesor Petr Čornej. Byl to nový recept na zlepšení dobových poměrů, který kazatelé nabízeli?
2: Já se domnívám, že církev, kněží, mniši tehdy v té době měli jeden veliký problém. Oni přestali jakoby věřit tomu, co vlastně hlásali. Všichni se živili tím, že byli stoupenci církve nebo zaměstnanci církve, ale málo kdo hlídal to, jak žijí. A ve chvíli, kdy váš představený arcibiskup, biskup nebo papež nežije podle Kristova evangelia, tak ty slabší povahy mají potom problém a řeknou si, no tak proč bych já jako řeholník, františkán, dominikán nebo kněz měl vlastně žít tímto způsobem, když vlastně moji představení takto nežijí.
1: Ale můžeme to takto zobecnit a přistoupit na to, že se to týkalo v rámci kolektivní viny všech?
2: Můžeme, já jsem velice dalek toho, abych hájil marxistickou historiografii, abych se tady zastal profesorů Macka a spol, kteří viděli všechno jako v těch společenských souvislostech, že lidé byli chudí, proto protestovali proti církvi. Ale pravdou je, že třeba když ten arcibiskup opravdu vydá přikázání, že kněží a studenti nesmí chodit do hampejzů, nesmí chodit do hospody. A pozor, oni nesmí třeba nosit špičky. To byly ty boty, které byly jakoby zašpičatěné, je známé u těch kašpárků. Tak je to dobová móda. Když arcibiskup Zbyněk vydá příkaz, že chlapci a chlapy nemají nosit poklopce s hedvábnými šňůrkami, tak to znamená, že tehdy ta doba a móda vedla k tomu, že oni skutečně jakoby byli hříšníky. A proč mimochodem nesměli chlapi nosit takové ty padáky s těmi šňůrkavy? No protože dámy koukaly na to, jak je kdo bohatý podle toho, kdo jakou měl šňůrku. A pokud byla hedvábná, tak to byl bohatý člověk a dobrý ženich. Kam koukala dáma? Tam, kam křesťanka nekouká. A to bych chtěl říci, že ty arcibiskupovy výzvy, ty přikázání ukazují na to, že tam problém prostě byl. Když Wyclef hovoří o tom, že kněz ve smrtelném hříchu není knězem, tak je na můj vkus příliš radikální. On dokonce říká, že ani aristokrat nebo král nebo císař není skutečným císařem. To by znamenalo, že dneska úředník, který má nějaký morální problém, má milenku nebo krade nebo hraje nějaký hazard, tak vlastně není tím úředníkem. To je samozřejmě velice vyhraněná podoba určitého stanoviska. Nicméně Wyclef chtěl pojmenovat jednu věc. On říkal, pokud ti představitelé církve něco hlásají, tak tím buď žijí a pak se respektují, nebo tím nežijí a pozor, lid není povinen poslušnosti. A to byl ten problém, že Wyclef řekl, nemusíte poslouchat hříšného kněze, císaře, krále nebo aristokrata, což samozřejmě vedlo k anarchii.
0: Náboženství bylo takřka mluvou středověkého člověka. Jeho problémy sociální, politické, mravní nebylo možné formulovat jinak než v pojmosloví náboženství a řešit jinde než v rámci křesťanského světového názoru. Lidé byli potopeni ve své zbožnosti. Na druhé straně církev hluboké lidské víře nikterak nevycházela vstříc, pouze ji víc a víc zneužívala.
1: Slova Petra Hořejše z jeho toule k českou minulostí. Jaká byla každodennost středověkého člověka, o kterém dnes mluvíme?
2: Byla taková, jaká je vlastně dneska. Ti lidé chtěli nějakým způsobem přežít. Chtěli mít střechu nad hlavou, chtěli vychovat své děti, chtěli ideální budoucnost pro své děti, ale bohužel v té době ta mobilita, zejména ta sociální, byla tak nízká a malá, že pokud jste se někde narodili a nebylo to úplně ideální prostředí, tak jste měli velice malou možnost prorazit někam do světa.
1: Náboženství ale bylo jednoznačnou součástí a pravděpodobně tehdejší lidé by se velmi divili, jak žije člověk 21. století.
2: Pravdou je, že dnes, a mluvím o tom se svými studenty, řada těch lidí prostě měla jakési hodnoty, standardy, které vyznávali a které neopouštěli. Oni se báli trestu. Trestu, který má Pán Bůh na ně připravený, pokud zhřeší. Oni se báli toho, že pokud by přestali věřit, že vlastně by se stali jakýmisi outsidery před Hospodinovýma očima. Ale to, co těm lidem tehdy scházelo, a to je moje tcheze, to byla svoboda. Oni skutečně se nevymanili z toho diskurzu křesťanského, římskokatolického a nebyli schopni přemýšlet svobodně a to si myslím, že dnešní doba naštěstí má.
1: Kritici církve či papežství se ale objevovali již za vlády Karla IV.
2: Je to pravda. Prvními evropskými kritiky byl Jan z Jandunu, Michal z Cezeny, Marcilius Padovi. Ale důležité je pro nás, a na to můžeme být hrdí, že ta skutečná reforma, kdy vlastně ti kněží říkají, pojďme tu církev vrátit do té Bible, do toho prvokřesťanského mustru, vzniká v Čechách. Je krásným paradoxem, že první je Rakušan, Konrad Waldhauser, ale pak už přicházejí velcí Češi, ať už to byl Vojtěch Raňků z Ježova, který mimochodem byl prvním a posledním univerzitním představitelem pařížské Sorbony, nebo Matěj z Janova, Jan Milíč z Kroměříže a další.
0: Ve všem se šlechetný Milíč projevoval zcela jako druhý Eliáš. Opustil dvůr císaře Karla IV., kde byl neobyčejně vážen a oblíben, zřekl se všeho, co měl a zcela se jal následovat Krista Ježíše, rozhodnuv se nést pohanění Ježíše ukřižovaného a raději být opovrženým v domě božím, nežli přebývat v stáncích hříšníků s bohatstvím a v slávě dcery faraonovi. A tak věnoval se celé a pohotově službě Kristových chudých a kázání slova božího. I obdaroval ho proto Pán Ježíš způsobem hodným úžasu, neboť v krátkém čase obrátil k pokání na 200 vykřičených veřejných nevěstek, nepočítaje v to jiné hříšníky obojího pohlaví, kteří se dali na pokání tajně. Jako Eliáš planul tento kněz hodný Boha tak velikou horlivostí pro Ježíšův zákon a pro jeho pravdu i sílu? A tak bez ustání a bez únavy bojoval s nesčetným množstvím falešných proroků, řeholníků, kněží a zejména znalců zákona a vzdělanců, že se pro pravdu téměř denně ocital v nebezpečí smrti. Mužně káral nejvyšší preláty, arcibiskupy a biskupy za to, v čem zjevně chybovali. Vyzbrojen horlivostí jako krunířem, napadl i císaře Karla IV., ukázal na něho prstem a řekl mu především, že on je ten veliký antikrist. V Římě na nejvyšším místě kázal biskupům a prelátům, že antikrist už přišel a že oni sami jsou antikristovými údy, protože se skutky provinili Kristu Ježíši. S podobnou srdnatostí napadl i papeže a jeho kardinály a odvážně prohlásil, že antikrist již běsní proti božím svatým. I za to byl znovu a znovu vystaven opovržení a posměchu a drcen zuby behemota a antikrista.
1: Co je spojovalo a co je naopak rozdělovalo?
2: Praxe. Ti lidé skutečně svůj život změnili. Ono to zní dneska jako fráze nebo jako kýč, ale oni skutečně změnili svůj život. Oni opravdu dodržovali křesťanské zásady, které na můj vkus mimochodem byly až příliš tvrdé, ale ukázali, že svým životem budou žít křesťansky.
1: Znali se sami mezi sebou, ovlivňovali se?
2: Jednoznačně ano, Jakoubek ze Stříbra byl přítelem Husovým, Jeroným byl přítelem Husovým, Matěj z Janova byl známým Jana Milíče z Kroměříže a mimochodem Jan Milíč z Kroměříže znal dobře Karla IV., kterého mimochodem označil za antikrista, ale Karel byl tak velká osobnost, že mu to odpustil.
1: A teď důvěrně známá scéna. 8. červen roku 1415, Kostnický koncil.
3: Mistře Jene, vy jste ve svém traktátu o církvi napsal s odvoláním na evangelium svatého Jana, že kardinálové nežijící v souladu s Kristovými přikázáními jsou zloději a lotři.
4: Tak jsem to nenapsal.
3: Vy jste nezachovával míru ani v kázáních, ani ve vašich spisech. K čemu tedy bylo potřebné nebo užitečné kázat lidu proti kardinálům, když žádný z nich tam nebyl přítomen?
4: Měl jsem za to, že v tomto koncilu bude větší dobrota a kázeň.
3: Na hradě Gottlieben si mluvil pokor.
4: Protože tam nikdo na mne nekřičel, ale tady mi všichni spílají.
3: Jene Huse, chceš se podvolit rozhodnutí koncilu?
4: Chci.
3: Musíš si vybrat. Buď se vydáš na milost koncilu, nebo si vyžádáš k obhajobě svých tezí další slyšení. To ti bude poskytnuto. Mohl by ses však zaplést do ještě větších bludů.
4: Velmi rád se podrobím koncilu, pokud jsem v něčem pochybil. Proto prosím o další slyšení, abych mohl to, co jsem psal, náležitě vysvětlit.
3: Pak věz, že slovutní doktoři zde na koncilu tvrdí, že články vybrané z tvých knížek jsou bludy. Předně se musíš přiznat k bludům, které si držel. Za druhé je musíš odpřisáhnout, za třetí se jich veřejně zřeknout a za čtvrté vykládat, držet a kázat jejich opak. Tak se stane v příštím slyšení. Končím dnešní rozpravu.
1: Výsledek všichni známe, jaké další důsledky vyplývaly pro celý svět v souvislosti s reformním hnutím.
2: Kostnický koncil měl mnoho pozitivních stránek. První byla, že oni opravdu se pokusili reformovat církev, že ti, kteří odsoudili Husa, byli stoupenci velice moderní metody takzvaného filozofického nominalismu a že ti, kteří chtěli a odsoudili Husa a Jeronýma, si představovali, že Evropa má být křesťanštější. Problém je v tom, že Čechy paradoxně zůstaly oblastí, kde se křesťanství skutečně žilo. Tedy nejenom, že se o něm mluvilo, oni tak žili. A Evropa, která tak nežila, tak zasáhla.
1: Možná bychom mohli dodat bratrovražedné husitské války, které následovaly, ale vracíme se k tématu dnešního, jak to bylo doopravdy. Odpovídáme se na otázku, zda byl Hus prvním, kdo kázal proti papežovi. Odpověď známe, jména souvislosti zazněly. Proč ale do značné míry zůstávají právě ti jeho předchůdci pozapomenuti a v tom širším povědomí zůstává především kazatel Jan Hus?
2: Ten důvod je jednoduchý. Když umíral Karel IV., tak se objevilo dvojpapežství. Když v roce 1409 zvolili nového papeže, definitivního, tak se objevilo trojpapežství. A Hus byl v Evropě nejhlasitějším kritikem toho, že vlastně papežství je hlavou ďábelského satana. Tři hlavy satana. A Hus říkal jednu věc. Církev má mít jednu hlavu. Pokud se nedohodnou hoši mezi sebou, hlavou je Ježíš Kristus. Hus byl vlastně teokrat.
5: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 20.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer pro armádu. Přistál na ruzyňském letišti. Vyplývá to z videa, které zveřejnil server z dopravy.cz. Model C390 Millennium uveze až 26 tun nákladu, 80 lidí a zvládne tankovat za letu. Je určený především na přepravu techniky, evakuaci lidí z krizových oblastí nebo na hašení rozsáhlých požárů. Druhý letoun by měl dorazit do Česka na konci roku 2027. Armáda zaplatila za oba i s vybavením přes 11 miliard korun. Kubu postihl celostátní výpadek elektřiny. Bez proudu zůstalo asi 10 milionů lidí. Informoval o tom operátor kubánské přenosové soustavy. Několikahodinovým i vícedenním výpadkům dodávek elektřiny čelí ostrovní stát už několik měsíců. Souvisí se schátralou rozvodovou sítí i s ropnou blokádou ze strany Spojených států. Ta ostrov odřízla od dodávek paliva. Šperky za několik milionů eur si odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie, které vystavuje díla Reného Lalika, francouzského klenotníka, skláře a designéra secesní éry. Informovala o tom v neděli večer agentura AFP s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování. Stalo se tak necelý rok po uloupení vzácných šperků v hodnotě asi 88 milionů eur z pařížského muzea Louvre. Policisté od soboty pátrají po 28-letém Marku Zárubovi z Frýdku Místku. Večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné a dosud se nevrátil domů ani nekontaktoval své blízké. Je podezření, že by mohl být v ohrožení života či zdraví, řekla to policejní mluvčí Nikol Bočková. Tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále Wimbledonu. Američanku Kýsovou porazila po setech 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila Marii Bouskovou 2x6-4. Na svůj zápas čeká ještě Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se utká s Němcem Zverevem.
3: Nebezpečí na D52 u sjezdů na Rajhrad a nehoda v Praze na Hlávkově mostě. Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic a Mikulova se pohybuje cyklista. Naposledy za sjezdem na Rajhrad kilometry 12 až 15. Dejte pozor. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za Rohlenkou se objíždí srážka několika aut, kilometr 206,5. Jelo se jedním, podle kamery z dálky to vypadá, že už dvěma pruhy. Kolona před nehodou se rozjela. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Březinu stojí osobní auto 63. kilometr v odstavném pruhu, v levém odstavném pruhu na blikačích. V Praze na Hlávkově mostě z Holešovic do centra odklízí převrácené osobní auto. Blokuje to dva pruhy, policie provoz odklání kolem nehody po tramvajových kolejích. Je tam hustší provoz, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je pondělí 6. července, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Pořád vysíláme v repríze.
5: Ty dnešní děti, ta generace je často podceňována, nazývají se sněhovými vločkami.
6: Prostě ty výzvy potřebují. A když jim je nedáte, tak oni ty výzvy přijímají z internetu, z digitálního prostředí.
7: Aby ty děti zažily situace, kdy je potřeba překonávat nějaké hranice a tím se vlastně ty děti rozvíjí.
8: Ten den vypadá úplně jinak než takhle v běžném životě u nás.
9: A to, že jsem někde v terénu, něco dělám a když udělám nějakou chybu a pak to musí řešit celý, tak je to hodně poučný a i to vede k vlastní odpovědnosti.
4: Opustit pohodlí domova a vydat se poznávat svět na vlastní pěst. Tahle klasická výchozí situace z pohádek o hloupém Honzovi má i dnes velký potenciál pro rozvoj sebevědomí a odolnosti mladých lidí. Na vlastní kůži to vyzkoušeli naši dnešní hosté, kteří jsou stále školou povinní, ale vedle toho jezdí na expedice a dobrodružné výpravy do přírody. Co jim to dává a co by doporučili všem rodičům, kteří se bojí své děti na takové akce pustit? Pravidelný pohyb a překonávání přiměřených fyzických a psychických výzev má značný význam pro duševní zdraví. Vyplývá to mimo jiné z dat mezinárodního školního šetření Health Behavior in School Age Children, do nějž jsou zapojené i české školy. A že dobrovolný trénink vytrvalosti a snášení nepohodlí patří dokonce ke klasickému vzdělání, si myslí můj dnešní první host, kterým je Rostislav Konopa, ředitel základní školy Bratrská v Praze. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Žáci 8. a 9. tříd vaší základní školy se v roce 2025 vypravili bez doprovodu dospělých na, pokud vím, třídenní školní expedici, kterou jste nazvali Kruh odvahy Cesta draka. Přiblížíte, co to bylo za výpravu, jak to vypadalo?
6: My jsme vymysleli příběh, který rámcuje vlastně jako putování zhruba kolem 50 kilometrů během těch tří dnů, kde museli spát na dvou místech a vlastně tam s nimi nebyl žádný učitel.
4: A jak jste zajistili jejich bezpečí na těch expedicích?
6: Oni do poslední chvíle neměli vlastně žádný informace, kromě toho, že půjdou 50 kilometrů a budou spát dvakrát jakoby v lese na nějakém místě. Že k tomu bude nějaký příběh. My jsme museli zajistit to bezpečí, když tam vlastně žádný učitel s nimi nebyl, tak jsme informovali IZS, zdravotníci, lesáci, policie vlastně věděli, dostali trasy, kudy ty děti jakoby půjdou. Byly to tři skupiny, takže každá z nich šla jiným směrem. A nejhorší bylo asi mít vždycky představu, kde ty děti jsou. Učili jsme je resuscitovat, učili jsme je vlastně první pomoc, učili se orientovat v mapě, protože sebou neměli telefony. Všechny tyhle věci vlastně byly jakoby součástí té akce, která se připravovala rok dopředu.
4: A do jaké míry se do té přípravy zapojili studenti sami?
6: Oni dostali seznam vybavení, co dostanou od nás. Mohli se půjčit vlastně ze školy stany, mohli se půjčit vařiče, karimatky, ale v zásadě jsme je vůbec neorganizovali v tom, co sebou musí mít nebo nesmí. Samozřejmě dávali jsme rodičům seznam věcí, které by mohli potřebovat.
4: Jak to tedy proběhlo?
6: My jsme vyhazovali z busu, vždycky zastavil bus, šla jedna skupina, ty skupiny se vlastně za tři dny jako nesměly setkat, což se nestalo, že by se setkali a měli dodržovat hlavně to spaní. Každá skupina sebou měla tracker, my jsme věděli většinou, protože občas ty lesy tam byly tak hluboké, že jsme třeba dvě hodiny prostě o těch dětech nevěděli. Byli jsme jako nervózní, kde jsou. V zásadě to šlo jakoby podle plánu. Oni sami zažili spoustu věcí, které je překvapili, zarazili, zabloudili, opíchali je včely.
4: Viděla jsem video, které točili účastníci výpravy a byla tam informace, že asi po 15 minutách, co se vydali na cestu, tak se ztratili. Jo. Pak tam bylo, že hodně prší, že se probudili do deštivého rána, dokonce tam komentovali setkání s divokými selaty.
6: Jo, jo.
4: Takže tam o zábavu v uvozovkách bylo postaráno, ale dopadlo to dobře a ty děti se zorientovaly tak, jak jste všichni předpokládali, nebo bylo tam něco, co bylo znepokojivé pro vás, nějaké ponaučení, třeba jak se připravit příště lépe?
6: Tam uprostřed bůřky se jedna ta skupina jako roztrhla a chvíli se hledali. Dopadlo to dobře, našli se. U těchto těch akcí nemůžete někde minimalizovat jako riziko. To děláme ve škole, že? My jsme vytvořili bezpečné školy, kde ty děti nedostávají výzvy. Ale když pracujete s teenagery, to jsou děti, kteří prostě ty výzvy potřebují. A když jim je nedáte, tak oni ty výzvy vlastně přijímají z internetu, z digitálního prostředí.
4: A co může tedy školní expedice přinést právě teenagerům?
6: Zásadní omyl je ten, že škola vychovává jako děti k nějaký jistotě. Život není jistota, život je jako totální nejistota ve všem. A my se pomocí těch věcí fyzických, tak je učíme jako za prvý, aby přijímali role, a protože tým, každý tým má jako nějaký role a nějakou zodpovědnost. A ve chvíli, kdy přijmou roli a přijmou za ní zodpovědnost, tak v tu chvíli se stávají dospělými.
4: A potvrdili vám to chlapci a dívky, kteří prožili ty expedice, vrátili se, vyhodnotili jste to zpětně potom, mluvili jste o tom s nimi a jak oni sami to vnímali, co jim to dalo? Je to to, co popisujete?
6: Já bych hrozně rád, kdyby na to odpovídali sami děti, ale ty děti vlastně postupně vychováváme k tomu, aby přijímali jako riziko, aby nesli zodpovědnost. Vždycky nás jako překvapuje, že třeba po nočním pochodu, který byl teďka už jako čtvrtý, vlastně v létě, vždycky byl v létě, letos jsme ho udělali v zimě, tak se vždycky najde někdo, kdo řekne, no jo, ale minule to bylo drsnější. Jo. Takže my vychováváme k odolnosti a vytrvalosti.
4: Větší míra diskomfortu, v tomto případě si myslím i doplněná dobrovolnou skromností, protože si nesete batoh na zádech, nemáte postel, přikrývku tradiční, ale jste prostě v lese, buď pod čirákem nebo ve stanu.
6: Prší.
4: Prší. Tak jak důležité jsou podle vás tyhle zkušenosti v dnešní době?
6: My jsme to vlastně ze školy jako vytěsnili. Ten svět je teďka takovej, že my se ty děti vlastně snažíme udržet jako v bezpečí. Ale zároveň ty děti potřebují ty výzvy. A kdo jiný by je měl dát než učitele?
4: Na jejich bedrech je klasické vzdělávání. Jak byste je motivoval, aby se zapojili i do něčeho, jako je expedice mimo tu školu?
6: To není expedice mimo školu, to je expedice ve škole. To je vlastně součást vzdělávání. To není něco jako mimo vzdělávání. To je stejně důležitý pro mě jako matematika nebo čeština. Ve chvíli, kdy se do toho učitele pustí, tak zjistí, že ty děti jsou jiný, že jsou lepší v tom smyslu, že najednou vidí své hranice a ty se snaží překročit. Nejde o výkon, jde o to, aby děti našly svoje limity, ty horizonty se snažily překročit.
4: Říká Rostislav Konopa, ředitel Bratrské školy v Praze. Děkuju, že jste přišel do studia.
6: Máte za děkuju.
4: Pohyb, dobrodružství a empatii podporuje i speciální pedagog a psychoterapeut Jiří Růžička, ředitel školy Arkádie v Teplicích, kam chodí děti s mentálním a kombinovaným postižením.
7: Přirozenou součástí života je potřeba jakoby žáky limitovat, ale s tím, že taky počítáme s tím, že žáci si ty limity budou ověřovat. Asi každý z nás zažil situaci, když třeba teď byla zima, zamrzne rybník, když tam přijdou děti, často to bývají kluci, zejména kolem 6. třídy to bývá, že začnou jako na ten led vstupovat a zkoušejí, jestli ten led unese nebo neunese. Jestli to bude praskat nebo nebude praskat. To znamená, podvědomě si vlastně zjišťují, kde je ten limit toho bezpečí a kde už je ten limit toho rizika. Pokud dětem neumožníme jakoby testovat si limity a budeme je jakoby chránit, ale nadměrně chránit, tak já se domnívám, že to pro jejich budoucnost je vlastně špatně, protože v dospělosti, kdy budou vystaveni reálnému životu a oni budou jako kolabovat nebo nebudou schopni ty věci jakoby ustávat, tak je to špatně pro ty žáky, pro ty děti, ale je to špatně i pro jejich rodinu a v podstatě pro celou společnost.
4: Až měsíc a půl ze školního roku tráví na expedicích a výjezdech studenti Pražského gymnázia Přírodní škola. Dva z nich se s námi dnes podělí o své zkušenosti. Ve studiu Českého rozhlasu Plus jsou studenti gymnázia Přírodní škola v Praze Josef Arnot ze Septimy, dobrý den.
0: Dobrý den.
4: A Jakub Kučera z Tercie, i vám dobrý den. Můžete stručně popsat, jak vypadá školní rok na vaší škole? Teď myslím, v čem se třeba liší od běžného provozu na gymnáziích, protože vy máte hodně času na expedicích a trávíte hodně času v terénu, tak kdo chce začít?
0: Jestli můžu, tak já si myslím, že opravdu ta škola je jedinečná a zajímavá tím, že opravdu v té přírodě se pohybujeme velice často a mnohokrát během roku. Řekněme 6 týdnů z celého školního roku, tak jsme někde v přírodě nebo někde v terénu a probíhá tam nějaký průzkum nebo nějaká forma školy v přírodě. Hned první týden v září jedeme na puťák, kdy prostě začínáme ten školní rok nějak společně v přírodě. Potom na podzim tak je zase víc typická škola v přírodě, kde je nějaké téma, které zahrnuje celou tu školu v přírodě, jako například Evropský parlament nebo téma voda, a na to téma prostě tam v různě smíšených věkově skupinkách pracujeme. V lednu potom následuje umělecký výjezd spojený s lyžákem, kde zase nacvičujeme umělecká, jak už divadelní představení, tak například hudební vystoupení, a potom je na školní akademii předvádíme v únoru. Konec toho roku, tak v dubnu nejdřív se jde na paseku, což je takový opravdu tábor na louce, kde si vaříme sami a je to hodně takový indiánský. V červnu tak přichází ten hlavní projekt expedice, o kterém se tady asi budeme teda bavit víc do hloubky. Jsme v terénu dost často během roku, ale zároveň mezi tím tak ty školní dny probíhají vlastně normálně a klasicky jako na každé škole. No,

0: ze školy, čím blíž se blíží ta expedice, tak tím víc se toho dělá.
1: A do jaké míry se zapojujete vy studenti? Vy přicházíte s těmi náměty sami?
0: Náměty jsou různý, z různých zdrojů. Některý jdou od učitelů a některý třeba já jedno teďka taky připravuju.
1: A v roce 2025 jste se vypravili na Frýdecko Místecko, tak můžete nám popsat tu vaši zkušenost. Vy jste se každý zapojili do jiné části toho projektu. Jak to proběhlo?
2: To byla hodně zajímavá expedice, protože byla asi nejdál, co jsme kdy s expedicí byli, protože většinou, hlavně v posledních letech, jsme jezdili hodně do okolí Prahy, respektive Křivoklátsko, Kokořínsko, potom z České středohoří. A teď jsme se vydali až za Ostravu na Frýdecko Místecko. Ten region je opravdu tak zajímavý a tak vzdálený od té pražské reality, že se velice dobře hledala ta témata a ta kultura je tak odlišná, že jsme se tam mohli ponořit opravdu hodně. Takže například jedna skupinka mladších studentů tak žila chvilku ve vesnicích, kde stále je goralská kultura přítomná, nebo například potom skupinka, ve které jsem byl já, si chtěla zkusit, jak je to být novinářem v terénu, takže jsme si rozdělili témata na dvě. Jedno bylo takové víc investigativní, kdy jsme byli v kolonii Bedřiška v Ostravě, která teďkon je hodně v mediálním prostoru v České republice, a bavili jsme se s místními obyvateli a následně jsme se snažili i kontaktovat místní samosprávu, která nám ale nebyla úplně ochotná víc vstříc dotazy. A to druhé téma bylo, že jsme v Českém Těšíně hledali vztah mezi Poláky a Čechy, kteří tam přirozeně mezi sebou žijí. Právě taky jsme se věnovali po našemu, jak tam tím hovoří. Takže ty témata jsou opravdu rozdílná. Někdo se zabýval třeba fotbalovými kluby na lokální úrovni okresního přeboru a snažil se pochopit, jak funguje financování, jaký vliv to má vlastně na ten běžný každodenní život.
1: Jakubova skupina se zase zaměřila na přírodovědný výzkum. Můžete i vy přiblížit, čemu jste věnovali pozornost?
0: My jsme zkoumali řeku Morávku a její okolí, protože to je řeka velmi výjimečná v Česku, protože mění svoje koryto pravidelně, což je asi jediná taková řeka v Česku. Takže jsme ji zkoumali hlavně z toho biologického hlediska. Bylo víc skupinek, co se věnovali přírodě.
1: Byl tam pro vás nějaký moment, který byl náročný, že jste třeba musel překonat sám sebe v něčem při práci v týmu, nebo řešili jste nějaký konflikt?
0: Konflikty nebývají moc častý, nebo stávají se, ale většinou se vyřeší rychle. A občas samozřejmě nemůže být všechno podle toho, jak si to ten jednotlivec představuje. A je potřeba udělat nějaký kompromis, takže. Ale nikdy nebyl jako nějaký velký spor.
1: Ještě se zeptám, Josefe, jakou roli tam mají ti vyučující? Jak si to mám představit, tu práci v terénu? Tam to moderuje váš učitel, učitelka, nebo jak ta skupina pracuje?
2: Záleží na věkovém složení té skupinky, protože když je třeba skupinka, kde je víc mladších lidí, tak je potřeba přece jenom větší míra toho lektorování, toho učitele, toho vedení k tomu správnému cílu. Ale myslím si, že hlavně je to v tom, že oni nás většinou jen tak nakopnou k nějaké práci, dají nám nějaký směr a my potom tak se tam sami dostaneme a sami si to vlastně zpracujeme. Vymyslíme si ty otázky, na které si chceme vlastně tím výzkumem odpovědět. Potom si sami obvoláváme ty lidi v tom regionu, sami si zajišťujeme ubytování, přijedeme, všechno tam děláme samostatně v té skupince těch studentů a ti učitelé tam jsou opravdu jako takový dozor a jako příležitost k tomu nás třeba popohnat k práci, když už se nám nechce, protože ta expedice je opravdu hodně dlouhá, takže jsou tam, ale řekl bych, že spíš jako dozor a jako taková záchranná brzda, kdyby něco opravdu se nedařilo, takže dokážou nasměrovat tu skupinu správným směrem.
1: Jste v septimě, takže 7 let expedic každý rok. Co si z toho odnášíte? Mění se to v čase?
2: Určitě mění se to těma tématama, který si vyberu, protože každý rok se snažím dělat něco trochu jiného. Já si myslím, že je strašně velké plus to, že se naučíme pracovat v té kompaktní menší skupině, že si dokážeme najít ty úkoly, na které stačíme v rámci toho týmu a dokážeme je přerozdělovat různě a zároveň se naučíme vlastní metodu toho výzkumu, protože to je strašně super a dá se to využít potom i v profesním životě, že prostě víme, jak se vede rozhovor, víme, jak se zpracovává spousta tabulek excelových a prostě máme nějaký tohleto know-how, který jsme schopní potom přenést do profesního života, takže za tohle já vlastně jsem strašně vděčný a plus i ta expedice hodně stmeluje ty lidi, protože jsou v jedné skupině prostě fakt 2 týdny a poznávají se mnohem blíž, než kdyby se seděli jenom v lavici a vlastně o sobě moc nevěděli a hlavně mezitřídně ještě k tomu.
1: Co byste třeba vzkázal rodičům vašich vrstevníků, kterým ani nebylo 15 let? Proč důvěřovat školám v takovýchhle výpravách?
0: Já si myslím, že se člověk hodně i naučí z praxe. Protože sedím ve škole a poslouchám je věc jako jedna a to, že jsem někde v terénu něco dělám, musím to zapisovat, protože vím, že se nám stalo, že třeba nefungovala.

0: fungoval foťák na jednom místě, kde jsme zkoumali. A to pak člověk jako zjistí, že je to blbá chyba a je to hodně poučný. Když člověk napíše špatně test, tak ho opraví a nic se nestalo. A když člověk udělá nějakou chybu a pak to musí řešit celý, tak je to hodně poučný a i to vede k vlastní odpovědnosti jako vnitřní.
1: Říká Jakub Kučera, žák tercie, a ve studiu se mnou byl i jeho kolega Josef Arnott ze Septimy na Gymnáziu Přírodní škola v Praze. Děkuju, Jakube.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: I vám, Josefe.
2: Děkuju za pozvání.
1: A dnešní závěreční hosté jsou příkladem toho, že pozitivní vztah k cestám za dobrodružstvím může začít v rodině nebo inspirativní komunitě. Aleš Pokorný je zakladatel nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě a do reparátu přišla dnes také jeho dcera Josefína. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Josefíno, začnu u vás. Vy jste se před pár týdny vrátila ze zimní expedice Život je gotický pes. Jak vypadá?
3: Tak jde o 10denní pochod s batohem na zádech, všechno si vlastně neseme, spí se ve stanech venku, celý den se jde a večer se vždycky postaví stany a zpíváme u ohně.
1: Kam jste zamířili, jestli můžete specifikovat?
3: Byli jsme v Národním parku Poloniny na Slovensku.
1: Jak se studentka tercie rozhodne vyrazit na takový pochod do hor?
3: Já jsem byla před rokem s tátou na podobném kurzu, to bylo pro rodiče a dítě, jsme byli v Laponsku ve Švédsku. A mě to hrozně začalo bavit, tak vlastně pak jsem dostala možnost být na dalších dvou takových expedicí, které se nakonec zrušily. A z jedné se teda udělal jedna část, vlastně takový přípravný víkend na tuhle expedici. A vlastně vůbec nebylo v plánu, že bych tam jela, ale mně se to tak vlastně po tom přípravném víkendu začalo líbit, že jsem se rozhodla, že bych chtěla jet.
1: Bylo všechno tak, jak jste si představovala, nebo vás něco překvapilo a co to bylo případně?
3: Pár dnů bylo deštivo, neměli jsme úplně velkou zimu, vlastně nejhezčí počasí bylo až poslední dva dny, to bylo v noci až minus 13 jsme měli, ale jinak bylo přes den většinou tak jako nad nulou a ty dva dny tak jako třeba v kuse pršelo. Takže to bylo nepříjemné, no, že jsme pak měli většinu věcí mokrou, ale jinak všechno bylo v pohodě.
1: Je to, co jste zažila na té expedici, něco, co vám může nabídnout i škola? Nebo objevuje se něco takového ve škole? Nějaké aktivity, které přináší škola v tomto směru?
3: My jich moc nemáme ve škole, nebo teda nevím, jak je to třeba na tom vyšším stupni, ale u nás na tom nižším to zatím není. Jednou se třídou jsme se rozhodli, že bychom chtěli jet na jednu noc s batohem do kempu, ale myslím si, že to pro moc dětí jako nebylo.
1: A kdybyste měla svým vrstevníkům zpropagovat takovouhle expedici, tak co jim vyprávíte? Jak na to pohlíží teenageři, kteří třeba nikdy nezažili nic takového, nevyrazili někam mimo svou komfortní zónu?
3: Vlastně ten, kdo si to nezažil, si to vůbec neumí představit. Těžko se to popisuje a kamarádky byly hrozně jako z toho překvapený, že něco vlastně takového dokážu přežít. Rádi vidějí fotky, rádi slyší zážitky, ale myslím si, že jako by zrovna oni nejeli.
1: A můžete ještě přiblížit, co přesně vás na tom baví?
3: Vlastně úplně všechno, mně se tam hrozně všechno líbí. Ten den vlastně vypadá úplně jinak než takhle v běžném životě u nás. Je to taková svoboda tam.
1: Děkuju, říká Josefína Pokorná. Já se teď obrátím na Aleše Pokorného. Proč je podle vás tohle tak důležité podporovat to, vydat se z té komfortní zóny a hledat něco v přírodě?
4: Myslím si, že naše děti čeká život, který bude jedna velká expedice v nejistém světě. Často bez vědomí, jak to dopadne ty jejich kroky. Často zabloudí životem, často jim bude zima, budou zažívat diskomfort, obrazně řečeno, v tom, jakým způsobem budou pracovat, jak si budou hledat práci, jak si budou hledat bydlení a podobně. Takže pro nás je to ta expedice dobrodružná vlastně nějakou metaforou, podobenstvím jako života, do kterého stejně jako teďka přijdou, jo? Protože náš svět je zkrátka nejistý, chaotický, nepředvídatelný a nic nenaznačuje tomu, že to bude lepší. Takže pro nás je to vlastně velmi dobrá přípravka na život. Ty zážitky a ty zkušenosti, které tam získají, tak jsou přenositelné do jejich osobního, pracovního, školního, studijního života. Jo, že tam děti dozrávají velmi rychle, získávají velkou míru samostatnosti, svobody, odpovědnosti, učí se nakládat se svým časem, učí se zažívat to, že když něco podcení, takže se jim to hodně rychle vrátí.
1: Odvaha riskovat, čelit nenadálým situacím. Když jsme v prostoru pořadu reparát, tak bych se chtěla dostat i do toho školního prostředí. Myslíte si, že tam chybí výzvy tohoto typu? A nemluvím jenom o těch fyzických.
4: Jsem si vědom, že od škol očekáváme jako příliš někdy jako rodiče a že to není jenom otázka jako školy, jo, formálního vzdělávání, ale možná víc jako toho neformálního segmentu. Nicméně zpátky k vaší otázce. Myslím si, že v normální škole by pro tohle to měl být taky nějaký prostor pro dobrodružnou výchovu. A nemusíme vymýšlet úplně nic nového. Jako to se bavme o tom, že může vypadat školní výlet jinak, že může standardní lyžák vypadat jinak, speciálně v období, kdy není skoro sníh a finanční náročnost takového pobytu jako lyžařského kurzu velmi rychle narůstá a ne všichni si to můžou dovolit. Jo? Expedice může být vlastně za poloviční cenu.
1: Vy aktuálně máte i otevřenou výzvu na minigranty na léto 2026, tak můžete přiblížit, kdo může žádat? Mohou to být i školy?
4: Může žádat kdokoliv, tam není nějak vymezený typ organizace, který podporujeme. Jsou to, jak tady řeknu, jako neformální spolky, oddíly, domy dětí, mládeže, kdokoliv, tak jako školy, třídní kolektivy, kdokoliv může podat velmi jednoduchou žádost, pokud z našeho pohledu splňuje prvky dobrodružství, to znamená, je tam nějaká míra nejistoty dosaženého výsledku, to je asi to hlavní kritérium dobrodružství v přírodě, tak žádost posoudíme a uvidíme.
1: Pořádáte konferenci odvahy a dobrodružství. Pro koho je určená?
4: Zaměřujeme se na takový dvě až tři hlavní cílové skupiny. Jsme v pořadu reparát, takže tou první je zkrátka jako pedagogický svět, jako formálního vzdělávání učitele, ředitele škol. Tou druhou skupinou je zase ten neformální svět, to znamená oddíloví vedoucí, trenéři, lektoři, instruktoři, jakkoliv je nazveme. No a tou třetí skupinou, kterou chceme letos zasáhnout více, tak jsou rodiče, protože tam to platí úplně stejně. Jo? Dobrodružství bychom měli zažívat především v rodině. Pozveme experty, kteří k tomu mají co říct a můžou nás všechny vybavit validními argumenty pro debatu. Ano, pojďme se do toho pustit, s kýmkoliv ji vedeme, ať už je to ředitel školy, nebo rodiče, nebo zřizovatel, kdokoliv. Máme tam dostatek praktických workshopů, letos jsme jejich počet navýšili, tak abychom se právě dostali třeba na dřeň nějaké metodiky, zorientovali se v legislativním rámci, který tady jako pro ty věci platí v České republice a podobně. A vrcholem je jako přehlídka jako velmi zajímavých projektů, který si myslíme, že posouvají laťku dobrodružné výchovy. Kam je možné všude vyrazit, čeho je možné dosáhnout.
1: Co říkáte rodičům, kteří mají obavu povolit svým dětem vyrazit mimo zaběhlé řády, to, co jim škola nabízí běžně, tak vyrazit na nějakou takovou dobrodružnou výpravu nebo expedici, tak co poradíte rodičům, jak se nebát o děti?
4: Čím dříve jim to umožní, tím menší bude ta srážka s realitou, když na ní přijde. To je jednoduchý. Není v podstatě věkový omezení, kdy se do tohohle toho pustit. Akorát je tam nějaká adekvátní míra náročnosti, ale my jsme to s dětma zažívali prostě v době, kdy byli v mateřské škole a tak jako tímhletím jdeme dál jako tím věkem a postupně zvyšujeme náročnost, řekněme, postupně zvyšujeme náš akční rádius a jde to. A ta úzkost, ta je zkrátka v nás, jo, a vytváří částečně média kolem nás. Co bych poradil, tak vlastně najít si podobně naladěný svět kolem nás, komunitu, která vás v tomhle tom podpoří.
1: Josefino, je to tak i u vás před tou první expedicí, co vám pomohlo?
3: No, já jsem vlastně jakoby tam úplně poprvé nevěděla vůbec, co to bude všechno obnášet, ale táta už to věděl, takže vlastně mi se vším poradil a pomohl.
4: Přemýšlím, že si v nadačním fondu otevřeme nějakou rodičovskou poradnu nebo nějakou helplineu 24/7. Dělám si trochu legraci z toho teď. Naší starostí a naším cílem a ambicí je vlastně tyto věci podporovat. Jsme nadační fond, takže především finančně a jsme schopni zprostředkovat určitě i tu jako metodickou, praktickou podporu od toho, že si někdo člověk jako něco přečte, až po to, že vlastně dodáme, jako řeknu, instruktora na klíč, jako který je schopen vlastně těm lidem poradit a protáhnout je vlastně celou přípravou a tak.
1: Říká Aleš Pokorný z nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě a ve studiu s námi byla také Josefína Pokorná, absolventka expedice Život je gotický pes. Děkuji za sdílení vašich zkušeností.
3: Taky děkuji.
1: Děkuji i vám.
4: Moc krát děkujeme za pozvání.
1: Tolik tedy osobní zkušenosti a názorné příklady toho, jaký přesah může mít dobrodružná výchova v přírodě i v kontextu přípravy na život v čase zvýšených bezpečnostních hrozeb, revoluce umělé inteligence a stále většího prolínání reálného a digitálního světa. Budeme rádi za vaše postřehy k tomuto tématu a nejen k němu. Posílejte nám je na adresu reparat@rozhlas.cz. Další pořad tu bude opět za týden. Naslyšenou se těší Markéta Vosková. Interview Plus.
2: Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš cestují na summit NATO odděleně a jejich koordinace zůstává kvůli vzájemným sporům nejasná. Kdo by měl ustoupit? Pavlína Nečásková se zeptá předsedy Senátního výboru pro zahraničí a bezpečnost, bývalého diplomata a ředitele politického odboru prezidentské kanceláře Pavla Fischera.
5: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Správa železnic letos vybaví závorami 51 železničních přejezdů. Turecko se připravuje na zítřejší summit NATO. Bude se na něm řešit i posílení protivzdušné obrany Ukrajiny. Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Kýsovou a je ve čtvrtfinále Wimbledonu. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo a občas déšť. Teploty až 30 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibydou závory na Prachaticku na trati Číčenice Nové Údolí, na Mělnicku ve Středočeském kraji na trati Kralupy nad Vltavou Velvary nebo na dvou kříženích tratě z Plzně do Klatov u Dobřan na jižním Plzeňsku. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Kritérii jsou provoz a četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
1: Železničních přejezdů je v České republice podle správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. 2000 z nich je vybavených závorami. Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 osob a identifikovala víc než 2000 obětí. Informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojeným do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo do nuceného žebrání. Operaci prováděli na hraničních přechodech, letištích a v dalších místech, které identifikovali jako ohniska obchodu s lidmi. Ukrajina potřebuje podle šéfky Evropské komise naléhavě posílit protivzdušnou obranu. Ursula von der Leyenová řekla, že to bude tématem zítra začínajícího dvoudenního summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Metropole se připravuje na příjezd lídrů z asi 40 zemí.
3: Ankaře je podle televize TRT 70 tisíc policistů a četníků, kteří zavírají ulice. Na demonstraci proti summitu NATO pozatýkali turecké úřady přes 100 členů turecké komunistické strany. Nejen v Ankaře, ale turecká policie podle agentury AFP už 2 týdny zatýká bez udání důvodu i opoziční politiky, novináře, právníky nebo ekologické a lidskoprávní aktivisty. Do Ankary poletí český prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, vedení Evropské unie nebo asijští spojenci aliance. Americký prezident Donald Trump se tam setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i syrským vůdcem Ahmadem Šarou. Spojence z NATO Trump poslední měsíce kritizuje pro nezapojení se do jeho války proti Íránu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Lidé v ní najdou přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. Co databáze umožňuje, vysvětluje výzkumnice Ústavu klasických studií Petra Mutlová.
4: Rukopisné knížečky jsou uloženy v různých paměťových institucích, takže jsou někde jakoby na webu a my to máme jako s tím prolinkované. Takže vy můžete od stolu si prohlížet, jak vznikaly ty texty, kteří písaři je opisovali a tak dále.
5: Tenistka Linda Nosková si na Wimbledonu zahraje čtvrtfinále singla. Američanku Madison Keysovou porazila po setech 6-4, 7-6 a podruhé v kariéře se na grandslamovém turnaji dostala mezi nejlepší osmičku. Její další soupeřkou bude Belgičanka Mertensová, která vyřadila Marii Bouskovou 2-0 na sety. Jiří Lehečka na svůj zápas dál čeká. Na centrálním dvorci nastoupí proti světové trojce Zverevovi z Německa. Fotbalisté Španělska nastoupili v osmifinále mistrovství světa proti Portugalsku. Utkání na Radiožurnálu Sport komentuje Kristian Šveda.
6: V páté minutě jsme zatím branku v tomto osmifinále neviděli, takže platí nerozhodné skóre mezi Portugalskem a Španělskem 0-0. Přímý přenos dál vysíláme na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
7: Nebezpečí na D1 na Vysočině a omezení v Praze na Hlávkově mostě. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov hlásí náš zpravodaj zvěř u dálnice, 114. kilometr.
8: Hned vedle dálnice se tam, není to místo, se svodidly pase srna a je to místo, které je dlouhodobě oplocené a ta srna je zatím plotem. Momentálně tam stojí i policejní hlídka asi 100 metrů před tím.
7: Na D1 z Brna do Vyškova u Rohlenky po nehodě už průjezdné. Všechny pruhy na kilometru 206,5 zůstala po srážce několika aut na krajnici Šipka. V Praze na Hlávkově mostě z Holešovic do centra odklidili převrácené osobní auto mimo pruhy. Průjezd ještě blokuje policejní hlídka, objíždí se plynule po tramvajových kolejích. A na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní auto. Auto 63. kilometr na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na plusu.
9: Letošní prázdninové měsíce patří na plusu devadesátkám. Pestré události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo si je pamatují, tak těm, kteří je nezažili, a taky těm, kdo už raději zapomněli. A dnes nás čekají reprízy dvou mimořádně úspěšných sérií Českého rozhlasu. Už za chvíli to bude jeden z dílů seriálu Kellner. Ale ještě předtím se na devadesátky podíváme optikou nejmocnějšího muže českého podsvětí. Udržoval kamarádské vazby s kmotrem Františkem Mrázkem a říkalo se, že Mrázek se od něj naučil řemeslu. Podle manželky Marie byl ale rovným chlapem, i když v divokém podnikatelském prostředí si servítky nebral. Antonín Biela. Zemřel 14. dubna 1996 rukou najatých vrahů. Kdo měl zájem na jeho smrti? V dokumentu, který ocenila porota soutěže Prý Bohemia Radio, na něj vzpomíná manželka Marie Bělová.
10: Posloucháte dokumentární trilogii
11: Té noci pes neštěkal.
10: Díl první.
11: Krok přes práh.
12: Dům s masivními mřížemi na kraji úval ještě nese stopy po dvou protitankových střelách, které na něj kdosi vypálil. V roce 1995. Nikdy se nezjistilo, kdo. Za domem je opuštěný kotec po Rottweilerovi Cliffovi. Měl chránit majitele a hlídat dům. Útočil na všechny, kteří nepatřili k jeho lidské smečce. Jen té osudné noci neštěkal. Otevřít mi přichází drobná 77letá žena, Marie Bělová.
13: Já tady být nemůžu. A mě všechno padá tady. Tady je nábytek po mackovi, po mým mrtvým klukovi. Tam je jídelna po mým mrtvým mužovi a já budu šťastná, až vás nevypadnu.
14: Co ti uleví?
12: Doufala, že často spraví, ale nezlepšilo se to. A tak se dům prodává. Ještě než ho opustí, chce vyprávět, jak všechno sama viděla. Vše, co plnilo stránky novin a zpravodajské relace. Šokující smrt, pátrání a vyšetřování čtenáře a diváky zabaví, jenomže ona to musela žít. Tento dokument si neklade za cíl objasnit a plně popsat život a skutky Antonína Běly. Je to pohled ženy, která to prožívala.
15: Jsi ochotná mluvit tak, jak to opravdu bylo a nezastírat nic?
16: Ne, rozhodně.
15: Tak, ale musíš si být vědomá toho, že nebudeš říkat příjemné věci.
16: Já jsem si smířená, protože jsou to hajzlové.
12: Je to příběh ženy, která vstoupila do jiného světa. Do světa spojeného s podsvětím. Marie Bělová si občas zapisovala to, co prožila, něco jako deník. A to nám umožní vrátit čas.
17: Můj sen byl stát se novinářkou. Cítím, že každý den musím něco napsat, tak alespoň drásám tyhle řádky. Zvětšnit okamžiky, které žiju, a uchovat tak alespoň střípky uplynulého času.
12: V roce 1964 potkala Marie, tehdy ještě Procházková, svou osudovou lásku.
17: Dělám v porcelánce a stýkáme se s drobnou cikánečkou Toninkou. Občas chodívám i k ním. A jednou k ním přijel bratranec Tonda z Prahy. Až mě zamrazilo. Krásnej chlap jako hora. Díváme se na sebe jako okouzlení. Tak přesně tomu se říká láska na první pohled.
18: A první věta, co řekl můj muž. Ne, že bych byl cukrář, ale vy jste teda bonbon. A prostě takhle jsme se seznámili.
17: A pak už se začíná odvíjet to, čemu se říká osud. Ještě jsem stihla udělat ty přijímačky na novinařinu, ale do školy jsem nikdy nenastoupila. Mým celoživotním osudem bude Tonda Běla. Tonda, zvaný všemi blízkými Jarda.
19: No ale tatínek to nevydejchal. Tvůj,
18: no,
19: že jo?
18: Tatínek ne. Táta byl inženýr, právník. On měl dva tituly, protože maminka si přála právníka.
19: Bylo to těžké se rozhodnout mezi svojí rodinou a rodinou svého muže?
18: No, tak já jsem se nerozhodovala. Pro mě byla moje rodina moje maminka, protože tu jsem milovala. S tátou jsem si, táta byl ke mně krutej, ale díky bohu teď mu děkuju, protože mě naučil bojovat. Jo, on mě připravil do života. Já jsem ve 14 letech psala všema 10 na stroji. Těsnopis jsem uměla, jo. Můj táta mě ved jinak.
19: No, ale...
18: A teď najednou jsem si vzala Bělu, že jo. Se mnou přestal mluvit. Moji rodiče nebyli na svatbě.
17: Vzpomínám si na moment, kdy jsem odcházela od našich z domova. Stojíme ve dveřích a táta mi říká: Mařenko, ještě máš jednu nohu doma. Ale jestli dáš i tu druhou nohu přes práh, tak se tě zříkám. A já ten práh překročila. A v ten moment jsem patřila jinam, do jiné rodiny. Mezi Romy, kteří mě, kromě mého muže, nikdy nepřijali. Přizpůsobovat jsem se musela ve všem.
18: To je úplně jiný život. To je jiný svět. Oni byli fajnoví lidi, jo? To byli, oni byli vždycky odstrkovaní Romové. Neměli vlastně domov, vždycky byli vyhazovaní. Teď si představ, když ty lidi to museli vnímat, jo? A měli taky svoji důstojnost, svoji hrdost. Já je i chápu. No, ale dovedou být úlisný, ale vždycky oni jsou k sobě věrní, jako co se týče vztahu. Drží rodinu, neskutečně teda. Ale ty druhý, to je pro ně povel.
12: Antonín Běla, kterého rodina Bůh ví proč nazývá Jardou, měl podnikatelskou duši, což byl za socialistické totality problém. A tak začal soukromničit jako překupník nedostatkového zboží, pašovaného ze zahraničí, půjčoval peníze a především vexloval. Ne, že by sám postával před tuzexem a nabízel bony nebo valuty, ale měl na to lidi. A taky dbal na to, aby měl dobré vztahy s policií a tehdejšími politiky. Věděl proč. Nedostatkové zboží chtěli za socialismu všichni. Ale ani dobré známosti na patřičných místech nezabránili tomu, že se Antonín Běla v 70. letech ocitl ve vazbě za pašování. A v nejnevhodnější chvíli, protože na cestě bylo první děcko a plánovali s Marií svatbu.
18: On byl ve vazbě, protože prodával se svým strýcem, taky německým Romem, který jezdil z Německa, a prodávali ty dukátové prstínky. No, tak to byl provozovatel můj manžel. Tento jsem dovážel, ten německý Rom, a Jarda to tady prodával. A za to byl ve vazbě. No a já jsem šla za vyšetřovatelem, a když jsem za ním zajela, říkám, podívejte se, já jsem jedináček, můj táta je právník, moje máma je starožitnice a já prostě nepřežiju a neunesu, abych porodila dítě za svobodna. A já si ho musím vzít, prosím vás, buďte lidský a dovolte mi to. Já vám slibuju, že až si pro něj přijdete, že on nastoupí. On říká, no tak dobře. tak já to nějak zařídím. On ho opravdu pustil a tak jsem byla šťastná a to byl právě ten Silvestr. My jsme se brali na Silvestra. Svatba byla úžasná. Napekly se husy a slepičí polívka byla. No a vzali jsme se, no a po novém roce přišli policajti pro něj, jo. A Jarda Marunodi pro vodu. No já poslušně šla, že jo, s tím bříškem a šla jsem. A on hrc na policajti s vodou. A nikam nejdu, abyste věděli, protože já tady mám ženu těhotnou a ten policajt říká, pane Běla, prosím vás, musíte. Právě proto, že máte ženu. Vždyť si přitížíte. A on pak už se naštval a říkal, já už jsem unavený, tak kluci jdem. No ale osvobodili ho z toho, protože tenkrát to by byl trest jak hrom, dítě polejba.
19: To je útok na veřejného činitele.
18: No, ale oni to jako přešli, protože oni viděli, že to bylo lidský, jo? Že to bylo od nás. Tak viděli tu bojovnost a tu lásku.
12: Uctívaný, ale i obávaný Antonín Běla. Nepřehlédnutelný a respektovaný, kdekoliv se ocitl. Dokud žil s rodinou v západních Čechách, karlovarští muži zákona ho vyslýchali mnohokrát jako podezřelého z řady trestných činů. Nejzávažnějším podezřením byla vražda policisty v souvislosti s ozbrojeným přepadením pošty v Praze na Těšnově v roce 1974. K tomu se dochvaly desítky metrů šanonů policejních spisů.
20: Gang ozbrojenců přepadl 8. března 1974 poštu a ukradl 47 tisíc korun. Pronásleduje je policista a začíná střelba v ulicích Prahy. Mladý policista končí na zemi se smrtelným zraněním. Případ nikdy nebyl oficiálně objasněn, až postupem let vychází najevo, že několik kriminalistů na západě Čech, kde Antonín Běla žije, s podsvětím spolupracuje. Drží nad nimi ochranou ruku a mají z toho finanční nebo jiný prospěch. Za peníze třeba pachatelům půjčují kriminalistický odznak nebo likvidují jejich konkurenci. Gang se staral také o to, aby byli policisté kompromitováni a tím se cítili zavázáni zamlčení. Například jeden kriminalista byl opit a do postele mu dali děvče takzvaně pod zákonem. Fotka dvojice v posteli pak přiměla váhavého policistu s podsvětím spolupracovat. Nám pak chyběly důkazy, abychom Bělu dostali k soudu. Prohlásil někdejší šéf oddělení vražd Josef Lotes.
12: Sféry Bělova obchodního zájmu byly široké. Od vexlování přes půjčování peněz, provozování hospody, pašování, prostě všechno, z čeho plynuly peníze. Rodinu zaměstnával prodejem nedostatkového textilu a tak se Marie Bělová, dcera právníka, musela společně se svou tchýní postavit za prodejní stánek.
18: Je to hrůza, můj nejhorší krok byl tam vsoupit.
19: Tam byla, do té rodiny, jo?
18: To byla jediná moje chyba, protože já jsem si s nima nerozuměla. My jsme se neměli rádi s mojí tchýní. Ona mě strašně potřebovala, protože já jsem všechno vyřizovala, když jsme jezdili prodávat, že jo. Teď šok pro mě, když jsem prodávala za stánkem, to byl šok. Teď v Karlových Varech, teď tam mě všichni znali. A ona řekla, musíš si stoupnout a prodávej, jo.
19: A co jsi prodávala?
18: Takový ty výrobky, co jsme jako vyráběli sami. To byly na černo švadleny, které šily, jo. Já jsem to vždycky svezla, no a pak se to prodávalo. Jenomže já jsem měla svůj styl, svoje nápady, já jsem s nima pracovala, rozumíš? Protože já jsem jiný člověk a jsem původem židovka a ve mně to obchodnictví je.
12: Už v té době začal Antonín Běla spolupracovat s mafiánem Františkem Rázkem. Tohle je citace z knihy Jaroslava Kmenty Kmotr.
20: Běla prožil s Mrázkem svá nejlepší podnikatelská léta za komunismu. Bělova rodina tehdy obchodovala hlavně s oblečením a vynášelo to obrovské peníze, protože Bělova manufaktura zásobovala trh nedostatkovým zbožím ze západu. Běla si uměl poradit se vším.
17: Moje nová rodina neuznávala vzdělání. K čemu to prý je? Tchýně se neumí ani podepsat, ale má velké slovo. Každou chvíli mi od ní přiletí facka. Já to Jardovi ani neříkám, protože pak by mě mlátila celá rodina. Ještě, že se stěhujeme do Úval. Já se zařekla, že kromě mého muže a obou synů v našem baráku žádného Bělu nechci. Jedině, když si přijde jako každý druhý půjčit peníze.
12: Revoluční rok 1989 znamenal prudký zvrat i v mafii. Hroutí se nejen vláda, ale i bezpečnostní složky státu. To nahrává i budoucím mafiánským bosům. Ti se už od začátku snaží udržovat dobré styky s novými politiky a tak mnozí finančně podporují i občanské fórum. 90. léta umožnila divoké podnikání na hraně zákona i za ní. Běla si pozvolna vybudoval pověst romské autority a začal být ve svých kruzích vnímán jako člověk, který v podsvětí rozhoduje a soudí.
18: On mě opravdu do ničeho nezatáhl. Do ničeho.
19: Ale ne. Přece jenom chodila k vám spousta lidí.
18: No, chodila. Každý den.
19: A ty jsi musela zaslechnout něco z toho, co si tam povídali, nebo ne?
18: Pak.
19: Ne.
18: Já mám dole přece ten pult. A teď na tom půdě jsem měla ty přístroje, jo? Oni si tam chodili pro kafe a pak chodil s těma lidmi.
19: Takže ty jsi nevíš třeba, o čem mluvili, ne?
18: Ne,
19: vůbec ne.
18: On mě nikdy do ničeho nezasáhl. Akorát jednou koupil nějaký marky nebo dolary, já už teď přesně nevím. A přišla domovní prohlídka a jeho odvezli. To byl Jára Malinkej a já jsem věděla, že tam má takový sešit s klientama nějakýma svejma, jo. Tak jsem si sedla, pomalu jsem přes to Járu to vyndala a dala jsem to na sebe a celou tu dobu jsem držela Járu.
19: To znamená, dal jsi to počaty někam, jo?
18: No, takhle pod triko a vzala jsem si Járu a držela jsem. On měl za totálu vexláky svoje zaměstnance. A ty mu každý den odevzdávali. A on, když s někým opravdu dělal, tak vždycky se všichni měli dobře, proto mu říkali mafia. Že?
17: Svým lidem můj muž říkal chábr. To je v galerce něco jako parťák, můj kolega. A takovýmu chábrovi, byl to třeba vexlák, zařídil byt, koupil mu auto. Občas se ho ptali, Jardo, proč to děláš? No a on, protože to jsou mý lidi a protože by mi jinak dělali ostudu. Ale taky byl krutej, protože nesnášel drogy. Jednou si v Plzni všimnul, jak jeden z nich šňupe drogu a strašně se rozčílil. Ptal se ho, kolik to bylo gramů? On říká, 3. Tak Jarda řekl, přidáme k tomu nulu. A ty půjdeš 30 kilometrů vedle auta pěšky, až pojedeme na Prahu.
18: Oni dostali takový strach, že mu se nedalo zalhat. Já jsem brečela, tak mi řekl, že jsem pitomá, že vůbec nevím, co je galérka. Já říkám, no tak to nevím, to máš pravdu. No a...
19: A proč jsi brečela?
18: No bylo mi ho líta toho kluka.
19: Jo, takhle.
18: No, jak ho mučil 30 kilometrů vedle auta. On měl třeba známý na prokuratuře, můj muž. On měl vysoko postavený lidi okolo sebe.
19: No tak pak by asi nemohl dělat bez nich to, co dělal.
18: Já nevím, co dělal přesně, ale on mě opravdu do ničeho nezatáhl.
19: A ty ses neptala?
18: Ze začátku jsem se zeptala, on řekl, Maruno, to jde mimo tebe.
19: No.
18: Já tě mám moc rád. Já jsem se naučila mít takovou tu jeho krutost, jo, za ty léta. On prostě řekl, no, kvůli tomuhle jsem si ji vzal, že drží holka, ale nesmí nic vědět.
20: Wikipedie. Antonín Běla je vnímaný jako romský šéf podsvětí s kontakty s rusky mluvícími mafiány. Ale těžké zločiny mu policie za jeho života neprokázala.
18: On dovedl být krutej a já jsem vždycky těm lidem pomáhala, jo. Já ti řeknu jednu příhodu. On konal, on byl soudce prostě, jo. A tady byli taky, nemůžu jmenovat ty lidi. No, přišli sem a že podved nějaký člověk, tady na něj čekali. A oni říkali, Tondo, my to tady u tebe chceme vykonat, doma nemůžeme, máme děti. A...
19: Vykonat co?
18: Že toho člověka musí tady zbít. Že ho musí dobít, že je podved. Můj muž s tím neměl vůbec nic společného.
19: On říká, takže oni za ním šli jako za autoritou, jo?
18: No, a on říká, jo, kluci, můžete, protože opět je potřeboval, jo, na kšefty, nebo prostě potřeboval. A já jsem šla jako vyné smetí a šel jsem tady na roh a on jel, já jsem ho zastavila a říkám, mamazej naspátek, neptej se mi a mazej. Ale litovala jsem toho člověka, ať udělal cokoliv.
19: Ty jsi šla ven a varovala si ho, ať sem nechodí, jo?
18: Ať sem nechodí, protože to by bylo hrozně. Teď jsem se vrátila jako z toho smetí a no a teď oni čekali a můj muž říká, hele, tak já už musím si jít odpočinout, kluci, a on asi nepřijde, asi to vycítím, nebo nemáte mezi, a už začal rýpat, jo, nemáte mezi sebou nějakýho zvěda, že mu, by mu to řekl, ne, Jardo, mi nikdy, jo. No a když odešli, tak říká, Maruno, děkuju ti, že jsi to udělala, protože já bych si nepřál, aby v našem baráku bylo násilí. To ať si dělají někde jinde svoji špínu, ale ne u mě. A tím on byl jedinečný, tímhle.
12: 90. léta, otevření hranic. Svoboda pro všechny i pro mafiány. Kvete obchod se zbraněmi, přes hranice oběma směry proudí drogy. Počet vražd se zdvojnásobuje, počet loupeží narostl pětinásobně. Vytvářejí se zločinecké skupiny a jejich praktiky přitvrzují. Paní Marie o těchto věcech nechce moc mluvit.
18: Tři druhy lidí jsou. Schopný, neschopný a pak schopný všeho. A můj muž byl schopný všeho. Mimo zabíjení, to je jasný. Jako co oni o něm říkali noviny, to jsou prostě blafy. Jo. Ale dovedl bej krutej a dovedl bej i dobrý. A víš co, já nevím. On byl na člověk, no. On dovedl tak překvapit dobrotou, že si nechápala. A v zápětí tak zlobou, že si taky nechápala. Jo.
19: To muselo být peklo, ale takový život.
18: Peklo, no. To byla šikana.
19: A vlastně. Říkala jsi někdy, že už to neuneseš?
18: No, říkala. On, já jsem jednou od něj odešla. On mě mordoval duševně svojí žárlivostí, jo. To byly
19: stavy. A sama si říkala, že ti bylo přitom nevěrný.
18: Cože?
19: Sama si říkala,
18: Ježišmarja, ty by se sem nevešli. Protože on byl živočich v sexu. No a on se musel vyřádit jinde. Já ho i chápala, já mu to povolila. Ale vycítila jsem to, že je mi nevěrný. A i jsem zažila spousta žen, který jsem přišli třeba těhotným. A on říká, prosím tě, Maruno, vyhotí. On potřeboval to ze sebe dostat, no. To libido nějaký nebo co. Já jsem strašně trpěla. Já jsem byla vlastně šikanovaná celý život.
12: Výpověď syna Jaroslava.
20: Rodiče se milovali, i když to navenek vypadalo, že se nenávidí. Otec hodně pil, matku byl a byl jí nevěrný. Matka o odchodu jeden čas uvažovala, ale dostala mrtvici. Otec jí koupil puget růží a zůstali jsme dál v tom prokletém domě. Bráchu Marcela otec vyhodil, nechtěl se dívat, jak se ničí drogama. Otec dál jezdil do bordelů a bral mě sebou. I tam jsme měli drogy, ale jen proto, že jsme se bavili.
18: Po revoluci, já říkám, Jardo, pojď, uděláme si podnik v Praze. A on, ne, já jsem Plzeňák a já chci prostě v Plzni. No a tam jsme si udělali ten Lion. Postavil tam úžasný podnik. Úžasný. Bavorský styl, jo. Kytičky za oknem. To byla restaurace, nightclub a nahoře penzion. A já říkám, Jardo, když máš restauraci, tak nemůže v tom být bordel. A on říká, omyl. Omyl, Marunko. My tady budeme mít jenom Němce. Čech sem nepůjde. Němec se chce najíst dobře, pak se dobře pomilovat a pak si lehnout dobře. Prostě luxus. A opět měl pravdu. Pozor, bordel dáma musela být. Teď ty holky se tam měly, to se nedá vůbec povídat, protože to byl jeho kšeft. Jo? Já jsem měla barák a on měl Plzeň. Holky vyfintil a takhle házeli na německých hranicích, házeli vizitky. No. A měli jsme plnej bar.
12: Začátkem 90. let se začal Běla scházet s Františkem Mrázkem. Občas prý spolupracovali a Bělův syn Jaroslav začal chodit s jeho dcerou. Ani Běla, ani Mrázek to neviděli rádi. Citace z knihy Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek.
20: Když se v podsvětí vyslovilo Bělovo jméno, zavrtávali se do země strachy i ti nejotrlejší zločinci. Běla byl muž na špinavou práci a Mrázek ho měl docela rád. Poradil si se vším. Jednou potřeboval jeden chlápek vyřešit problém s ukradeným kamionem, ve kterém bylo zboží za miliony. A tam, kde nekonala policie, konal Běla.
12: Z výpovědi poškozeného.
20: Ukradli nám tehdy ve firmě nákladní auto, které jsem naložil cigaretami a alkoholem. Mělo to cenu 2 miliony. Jeden zaměstnanec nepřímo doznával, že to udělal. Právníci společnosti šli na policii v Praze 3, ale tam to odmítli řešit, že to je obchodně správní spor, ať si to vyřešíme sami. Někdo tenkrát navrhnul, kde nemůže policie, tam zařídí spravedlnost Běla. Do té doby jsem ho neznal. Běla přijel se dvěma muži a dotyčného člověka zatkl a odvezl ho. Domluvili jsme si cenu za vyřešení problému 200 tisíc korun. Druhý den jsem si přijel do Úval pro ukradené auto i s nákladem a zaplatil jsem domluvenou částku.
19: Já si pamatuju, že jsi říkala, že sem k vám chodilo strašné množství lidí.
18: No, chodilo. Já jsem dělala 3 chody denně.
19: A co to bylo za lidi?
18: Podnikatele, za totálu to byli politici, různý vrstvy lidí. Od vexáků za totálu po, já nevím, protože můj muž byl obchodník, můj muž nebyl žádný zločinec. On byl organizátor, jo? On ved, on všechno řídil. Jo?
19: Jak si mám představit ten druh obchodu?
18: On levně koupil a draze prodal. To bylo po revoluci. Jo? Dráž prodal, ne draze, dráž. To byly ty divoký 90. leta, to každý prostě byla ta privatizace, že jo, teď a se chtěli obohatit v tom oboru, který znali ty politici, jo. No a ty všechny Jarda znal? Já ho nesmím jenom chválit, protože on byl strašně žárlivý na mě, strašně. Přitom chtěl, abych měla zástěrku a abych vařila, abych obskakovala ty lidi, jo. Ale žárlivý byl a on byl empatický, můj muž.
19: Ty pořád o něm mluvíš zamilovaně.
18: To byl jediný můj muž, já jsem mu v životě nezahla. A můj muž byl prostě, to byla ta jiskra. No, já ho miluju i nenávidím.
2: V příštím díle vám Marie Bělová povypráví o povaze svého muže, o jeho podnikatelských činnostech a o vazbách s Františkem Mrázkem, takzvaným kmotrem českého podsvětí. Uslyšíte také, proč tu noc, kdy se do domu Bělových vloupalo popravčí komando, neštěkal hlídací pes.
0: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
21: Přišla sametová revoluce a po ní chaos. Češi ve velkém trhali stranické knížky a záhy na to kupovali ty kuponové. Petr Kellner ale nechtěl být jako ostatní, nechtěl být jedním z tisíců drobných akcionářů. A tak se z neznámého prodejce kopírek stává díky privatizaci prakticky přes noc milionář.
22: Zítra projevíme svou touhu po demokracii, svobodě a míru.
23: Podzim 1989. Československo se nadechuje do svobody.
24: Komunistická strana chvíli vzdoruje, ale nakonec kapituluje.
23: A pak to jde hodně rychle. Češi i Slováci hromadně trhají stranické knížky, vrací se ohromení z cest na západ nebo i do Ameriky a už brzy pod stromečkem najdou dárky, o kterých se dlouhá léta mohla většina z nich nechat jenom zdát. Walkmany, počítače, automatické pračky, opravdové rifle nebo panenky Barbie.
3: Pro opravdovou Barbie od Mattela.
24: Všechno se děje překotně a ve velkém nadšení z toho, že železná opona po dlouhých 4 desetiletích konečně padla.
23: Česko se chce co nejrychleji otevřít západu i ekonomicky. Nejdřív je ale třeba zbavit se systému plánovaného hospodářství.
24: Tou cestou k tržní ekonomice má být kuponová privatizace. První knížky z kupony si můžou Češi a Slováci koupit na podzim 1991.
4: Dnes oficiálně začala kuponová privatizace.
5: Kuponová knížka a kuponová známka jsou k dostání na téměř všech poštách u speciálních.
23: Den po Vánocích v roce 1991 vzniká první severočeský investiční fond. Předsedou představenstva je Petr Kellner. Základní kapitál akciové společnosti činí 100 000 korun československých.
0: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kellner. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Epizoda 2. Reklama na devadesátky.
6: Tak jsme sa začali baviť na tému, no ono to patrí, no to je štátne, na čo som ja povedal, no štátne, čo je štát? Štát nie je nejaká tretia osoba. Štát to vlastní v mene svojich obyvateľov.
23: Za duchovní otce privatizace dneska označujeme ekonomy Tomáše Ježka, Jana Švejnara a Dušana Třísku. Byl u toho ale třeba i Gabriel Eichler, toho času hlavní mezinárodní ekonom Bank of America a později zakladatele investiční společnosti Benson Oaks Capital.
6: No tak jim to rozdajte. A to si Dušan Čiska do dneska pamätá, že ten koncept, že čo, akože rozdal, lebo sa rozmýšľal, tak ideme to predávať. Ja hovorím, nie, to patrí ľuďom.
23: Koupit si za 1035 korun československých knížku plnou kupónů, v podstatě akcí jednotlivých firm, a prodat ji tomu, kdo o ní měl zájem a byl ochotný zaplatit větší peníze, možná vypadalo jednoduše. Otázka je, jestli lidé vůbec rozuměli tomu, jak to celé bude fungovat a jestli měli představu, jak v tom můžou svoje peníze zhodnotit.
6: Já jsem mal zkušenosti právě z Maďarska, které bylo před námi v tom čase, a trošku z Polska, ale Polsko bylo tak trošku před námi a trošku za námi. A můj názor byl, že jim to trvá strašně dlouho, dokedy oni to rozpredají, tak to už bude 20 rokov, lebo jsem viděl, jak tyto mechanizmy pracují. Takže jsem povedal, že když toto chcete, tak to bude trvat 20 rokov. Asi myslím, že Československo má na to, aby se ta transformace změny dělala daleko rychleji.
8: Tady byla dána přednost legitimitě toho procesu, že teda státní vlastnictví všichni si mohli sáhnout, ale předpokládalo se, že ta držba nebude dlouhodobá a dojde ke koncentraci vlastnictví. Co tam?
23: Jako Prákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin.
8: Přičemž ono zase těch možností, jak ten převod provést, zas nebylo nekonečné množství. Ono jich je pár a každá má nějaké výhody a slabá místa.
25: Ve většině případů je vyhlášení veřejné soutěže v rozporu se zákony i vyhláškou.
26: Tam ty akcie z důvodu technického provádění kuponové privatizace se ohřejí bohužel až jeden rok.
27: Jsme se samozřejmě poučili. V průběhu té prvé vlny se vlastně vyvíjel celý ten systém.
25: Velkou příčinou problémů, myslím si, Fondu národního majetku jsou nezaplacené podniky.
27: Právě. Výrazně nespokojeno bylo pouze 5% lidí.
8: Nelze říct, že by tedy hospodářské a politické elity v 90. letech byly neschopné, nevědoucí nebo naivní, ale zkrátka volili mezi nějakými cirka 4 možnostmi, co by se dalo dělat a nakonec je svérazně nakombinovali. Co tam u toho bylo překvapující a co se neočekávalo v těch kruzích architektů je právě tedy ten úspěch investičních fondů, jakým způsobem oni dokázali akumulovat tedy ty kupony běžných občanů.
24: Petr Kellner byl připravený vstoupit do kuponové privatizace. Mimo jiné i díky milionům Štěpána Popoviče z Teplického Sklo Unionu. A v tu dobu se taky potkává s Ladislavem Bartoníčkem.
28: Bylo to tak, že jsme se prostě
1: potkali nezávazně.
23: Ladislav Bartoníček se s Petrem Kellnerem a PPF spojil na dlouhá léta. Ostatně po smrti Petra Kellnera to byl právě on, kdo firmu dočasně vedl. Dnes už v PPF nepůsobí, ale ze své kanceláře mimochodem pořád vidí na PPF Gate v Davicích.
1: Prostě si s někým povídáte o tom, co by se dalo dělat nebo ne, ale jaké jsou příležitosti. Pak jsme se bavili hlouběji a začali jsme si malovat nějaké business plány. Tak to vzniklo.
23: Dušan Tříska například v roce 2015 pro server Peníze.cz řekl, že za jedny z hrdinů kuponovky by označil Kellnera s Bakalou. Prý si říkal, že tohle by mohli být ti správní dravci, kteří se na trhu prosadí. A v rozhovoru Tříska popisoval třeba i to, že Kellner chodil v kraťasech na semináře, které k privatizaci pořádali.
1: Bylo privatizováno několik tisíc podniků. První, co jsme museli zajistit, bylo etablovat ty kuponové fondy, ty fondy promovat, zajistit, abychom získali důvěru těch diků, se jim říkalo. A
7: ty investiční fondy, které nakonec akumulují skoro 3/4 všech těch kuponů, což je neuvěřitelné číslo.
9: Jakub Rákosník.
7: Tak jako sehrály pozitivní i negativní úlohu, tak jak to v lidském světě ostatně bývá. Jo. Že to, že se z toho stala taková masová akce, skutečně jako národní spektákl, kterého se účastní takřka všichni, tak to si skutečně dovolím přisuzovat tedy marketingovým aktivitám těch investičních fondů.
9: Zároveň reklamy na kuponovku na vás koukli pokaždé, když jste zapnuli televizi. A důvěryhodnost jim dodávali i známé herecké tváře, jako Jaromír Hanzlík nebo třeba Rudolf Hrušínský nejmladší.
23: Byla to asi první velká tuzemská reklamní kampaň a Češi na ní slyšeli. I když asi moc nerozuměli, jak vlastně celá kuponová privatizace funguje. Reklamy toho totiž oni samotné moc neřekli.
9: Zjevně stačilo ukázat, že z kuponové knížky se děti u vánočního stromečku můžou radovat víc než z vysněných hraček.
1: Druhá část práce byla, jak nejlépe investovat.
9: Ladislav Bartoníček.
1: Se snažili zanalyzovat a prohlédnout maximum těch podniků, které byly v nabídce, a snažili jsme se mezi nimi najít ty, které byly z nějakého důvodu zajímavé, které měly perspektivu. A kombinovali jsme, řekněme, nějakou klasickou ekonomickou moudrost se snahou získat maximum informací o té které společnosti, jestli má nějaká zajímavá aktiva a tak dále. A skončili jsme s poměrně velkým počtem firem v tom portfoliu.
23: Kellnerovi a jeho lidem ale bylo brzy jasné, že s takhle velkým počtem podniků, kde má PPF relativně malé podíly, se bude hospodařit obtížně.
1: Takže dalším krokem pak bylo to množství těch podniků zredukovat a dostat se na nějaké rozumné množství, které se dá obhospodařovat, řídit a kde zároveň bychom měli větší podíl a nějaké slovo.
10: Ten projekt byl výborný, ale staly se věci, které se staly po kuponové privatizaci, co nám...
9: První polistopadový ministr české vlády pro správu národního majetku Tomáš Ježek takhle před pár lety vzpomínal na českou ekonomickou transformaci v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.
10: Toto se neblahého stalo, se stalo těsně po skončení kuponové privatizace. To je v momentě, kdy se už rozdali ty akcie, které byly předmětem kuponové privatizace, začalo se s tím obchodovat a to se začalo obchodovat v prostředí velmi špatné legislativy a nedozoru nad kapitálovým trhem a tam se stalo mnoho špatných věcí. 5 let ten trh fungoval bez dozoru, bez vynucování pravidel a to se samozřejmě podepsalo potom na těch výsledcích.
6: Nikdo nemal žádné zkušenosti být akcionár.
9: Gabriel Eichler.
6: A to samozřejmě dalo příležitost mnohým lidem, aby to nějako, kteří byli schopnější, rychlejší, mudrejší, alebo viac ambiciozní, s tím něco spravit a potom došlo k tým všelijakým záležitostiam, o kterých víme, spojené s kuponovou privatizáciou.
23: Dneska se na tu dobu díváme jako na divoké 90. Pozdější minister financí Ivan Pilip to nicméně popisuje jako takové osahávání terénu.
9: Co nebylo zakázáno, bylo povoleno.
11: Ta doba byla zvláštní. Jo. Všichni jako zkoušeli, obě ty strany vlastně zkoušeli, co se jako může, a pak se řeklo, počkejte, tak tohle už je snad přece jenom moc. Jo. Zejména to byla otázka těch fondů. Protože takový to pochopení, že přece mám-li fond, tak ten jeho majetek je těch lidí, co tam dali peníze, případně tehdy ty kupony, A ne, můj, já za to mám nějaký poplatek. No tak ta byla teda jako velmi, velmi tenká a ta pravidla pro to nebyla, takže to, že ty správci fondu si pak sami sobě někde to prodávali, byla masová, ale ta pravidla na to nebyla,

0: Vladimír Mlynář byl původně novinář, na přelomu tisíciletí pak minister informatiky a následně šéf komunikace PPF.
1: Jasně, ale tak on taky působil ve světě, který byl tvrdý, jo. Jak jednou říkal, no, že dáváme rány, no my taky spoustu ran dostáváme. A prostě vzešel jako opravdu z ničeho a prošel těma devadesátkama, kdy tady prostě ti ostatní z devadesátek, jako typu, já nevím, pan Kožený nebo Stehlík, tak ti všechno probendili, prostě všechno zbankrotoval, všechno je pryč, hodnoty pryč a vlastně já jsem přesvědčen, že Petr Kellner je jakási reklama na 90. léta a kapitalismus. Protože
0: takhle,
1: jako...
0: Petr Kellner sice všechno neprobendil, ale zase se nemůžeme tvářit, že na co PPF šáhla, to se povedlo.
2: Vývoj a výroba obráběcích strojů, to je nejstručnější možná charakteristika akciové společnosti Timac ZPS.
3: Do strojírenské firmy ZPS Zlín PPF při kuponové privatizaci vstoupila kvůli osobním vazbám Milana Maďeriče s šéfem zlínské strojírny Radomírem Zbožínkem.
4: On stál v čele tradingu. Trading měl za úkol zhánět práci zejména v Německu pro ZPS v době, kdy ZPS ztratila všechny východní trhy. A bylo nutné sehnat nějakou práci a tam se docela dobře Milan osvědčil. V tom 91. v Německu poznal svého partnera, se kterým založil firmu Impromat.
3: O rozhovor jsme žádali i Milana Maďeriče, nakonec na něj ale nepřistoupil.
0: V 90. letech firma ZPS rostla, nakonec se ale dostala do dluhové pasti a bylo třeba ji restrukturalizovat.
4: A právě z iniciativy PPF celou restrukturalizaci převzalo KPMG a musím říct, že ta práce byla opravdu na vysoké profesionální úrovni. V dubnu 98 Petr Kellner osobně letěl do Bielefeldu, do centrály té firmy Gildemeister, řekněme v té době evropská jednička v obráběcích strojích, a jednal s šéfem představenstva, doktorem Kapicou, o prodeji ZPS směrem k Gildemeisteru a ani toto jednání nedopadlo. Z jakých důvodů, nevím, nebyl jsem u toho a on tam byl sám.
0: ZPS kvůli velkým dluhům skončila v konkurzu.
4: Pro všechny to vyhlášení konkurzu byl šok, samozřejmě pro PPF a Petra Kellnera osobně taky.
3: Radomír Zbožínek nicméně dodává, že do této situace se ZPS nedostalo nějakým špatným manažerským rozhodnutím ze strany PPF nebo Petra Kellnera, jak spekulovala některá média.
0: A i když dlouho Kellnerovi vyčítal, že se do fabriky nikdy nepřijel osobně podívat, už tehdy podle něj v českém podnikatelském prostředí vynikal.
4: Ta agenda projednání těch statutárních orgánů byla rozsáhlá a ty jednání byla velmi dlouhá, ale tam se i projevoval styl rozhodování Petra Kellnera. On byl obklopený opravdu velmi profesionálními odborníky, rád poslouchal jejich názory, jak v oblasti ekonomie, nebo velice dbal na právní stránku věci. To byla neskutečně silná stránka. On to, řekl bych, do tehdejšího biznisu přinesl, jsou tam přesvědčeny. Druhá věc, a to byl jeho velký přínos, oslovil z těch renomovaných auditorských firm KPMG a ty zástupci KPMG se jednání v tom 96-97 zúčastnili i jednání jak představenstva, tak dozorčí rady a pohled KPMG na ekonomiku, na biznis, na hodnotu majetku, na hodnotu akcií byl úplně jiný, řekl bych objektivnější, než v té době v 90. letech bylo zvykem. On při jednání se neprojevoval nějak razantně, vždycky hodně naslouchal, ale pak řekl závěr, který platil a za skupinu PPF to nikdo nerozporoval.
0: V objemu firem, do které

0: jednotlivých PPF při privatizaci vstoupila, se samozřejmě nedalo očekávat, že všechny budou v dobrém stavu, nebo že nakonec všechny podobné nákupy skončí úspěšným exitem PPF.
1: Ostatně takto se Petr Kellner v roce 1997 setkal s Richardem Benýškem, který vyhrál výběrové řízení na finančního ředitele Přerovských strojíren, firmy, ve které sehrál úlohu krizového manažera.
2: Doteďka si to pamatuju, protože já jsem byl vlastně mladý brko, že to mě bylo 29 a všude, kde jsem chodil, tak tam byli prostě takoví ti kapitáni všeho míra a podobně a najednou jsem prostě přišel a přivítal mě vysoký, hubený kluk, o trochu starší jak já. Tenkrát ještě kouřil, tak tam jako pokuřoval. A já jsem si tenkrát řekl tak, jo, jako tady chci pracovat, jako pro ně chci pracovat, protože to je stejná krevní skupina a pro mě je to jako důkaz toho, že naopak ten život mám prostě před sebou, jak manažerský, odborný a že prostě můžu něčeho dosáhnout.
1: Do PPF Richard Benýšek nikdy přímo nevstoupil. Pro Petra Kellnera ale dlouhá léta hrál roli zlého policajta.
0: Ostatně se mu začalo říkat Pitbull z Hané.
1: On sám o sobě mluví jako o profesionálním darebákovi.
3: To je jako z mafiánského filmu.
1: Důkazy o tom, že by překračoval zákon, ale dohledat nelze.
2: Tak já jsem 25 let dělal profesionálního darebáka, jo, takže vždycky to bylo něco, kde jste prostě musela z někoho, kdo nechtěl něco zaplatit a podobně, tak jakým způsobem to vyřešit, nebo že to bylo v jiné hospodářské situaci, než si všichni mysleli a vy jste to musela vyřešit. A to byla opravdu jako doba, kdy lidi nebyli zvyklí na exekuce. Vlastně tenkrát to vymyslela moje bývalá tisková mluvčí, když jsem byl v O2 aréně. Protože ona říkala, hele, já nebudu novinářům furt vysvětlovat, jakože děláš restrukturalizace a diverzifikace a divestice a podobně, oni vůbec nemají tušení, co to znamená. Jako řekneme, že jsi profesionální darebák a to každý pochopí. Takže to,
1: Pitbull, to profesionální darebák, to znamená, že kde Petr Kellner neuspěl, tam poslal Richarda Benýška?
0: Benýšek to popisuje tak, že prostě pro Petra Kellnera byl v určitých momentech zajímavým biznisovým partnerem.
2: Náhodou vás prostě někde potkal a většinou taková duchaplná otázka byla, Richarde, děláte teďka něco, že? A já jsem mu stejně duchaplně odpověděl, ne nic, jako tady prostě piju kafe. A to mě řekl, tváříte se nějak spokojeně, co kdybychom udělali takový deal, tady mám toto a toto. Už mě to nebaví, obtěžuje, ti lidi mě prostě štvou, mají pocit, že si se mnou můžou jakoby prostě hrát, jako vy jste ten, který ty věci umí udělat podle sebe a pojďme se domluvit, že já vám to třeba prodám, nebo si to v nějaké podobě převezmete a podobně a jako dělejte si s tím, co chcete, nicméně musí to vést jako k nějakému cíli. No, on to tenkrát řekl, dobrý příměr, právě Vladimír Mlynář před těma x lety, on říkal, no, jak poznal manažer PPFky, že má neúspěšný projekt. No, že přijde do práce a ve dveřích se dozví, že ten jeho projekt patří Benýškovi, jo. Jako byl jsem tam fakt oblíbený, jo.
1: Navzdory některým neúspěchům kuponová privatizace PPF a Petra Kellnera opravdu raketově vystřelila. Poprvé ukázal svoje analytické schopnosti, na které odkazují snad všichni, se kterými jsme o něm mluvili.
4: Působil velmi analyticky. Buď to máte intuitivní, anebo rozumový vstřebávání informací.
0: Roman Češka v 90. letech vedl Fond národního majetku.
4: Na mě působil jako skutečně člověk velmi rozumový, který všechno musel mít vyargumentované, všechno nějak rozmyšlené, spočítané a určitě měl velmi systematické myšlení. To bylo vidět, že uměl dobře definovat problém a určitě měl nějakou svoji vizi. Při nejmenším o České pojišťovně nám ji dokázal odprezentovat a přesvědčit nás, že je ten pravý.
1: Protože právě koupě České pojišťovny dostala Petra Kellnera do extraligy.
5: Česká pojišťovna se brzy stane ryze soukromým ústavem.
6: Největší pojišťovací ústav v zemi, který obhospodařuje 40% trhu.
5: Vláda prodá 30% státní podíl v pojišťovně jejímu majoritnímu vlastníkovi, finanční skupině PPF.
6: Státu tedy nezbývalo nic jiného, než se dohodnout s PPF na co nejpřijatelnějších podmínkách.
7: Ta cena více než 50% nad úrovní trhu současného.
6: To je přibližně 3 miliardy a 900 milionů celkem pro Fond národního majetku.
8: Ten výsledek jeho byl skutečně mimořádný toho, co vybudoval a jistě můžeme diskutovat o tom, jestli mu v tom stát vůči té pojišťovně a pak asi i v jiných věcech hodně otevřel dveře, málo otevřel dveře, ale dokázal toho využít k tomu, aby tu firmu a tu skupinu skutečně vybudoval a dovedl na mimořádnou úroveň. A druhá věc je, že za ním jaksi nejsou žádní kostlivci typu vyloženě jako zkrachovalých bank, vytunelovaných firem. A to zpětně vzato je třeba hodnotit jako pozitivní a to asi s tím jménem PPF zůstává dodnes. Čili bylo to takové ano, jeli určitě vždycky na hradu toho, co bylo v té době možné, ale zase si myslím, že podnikatelsky oni byli přesně tím, co byl tehdy zájem, aby se vytvořily nějaké silné české podnikatelské skupiny.
9: Kellner na cestě k miliardám. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Všechny díly a doprovodný obsah najdete na webu plusrozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
10: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
11: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
10: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
12: Tady je Jindra Sobíšková.
13: Tady je Karel Kincl.
12: Písničky s telefonem.
14: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době Pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
15: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
14: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
15: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
14: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
16: Haló, to je Bicou druhá Štefka?
17: Ano, Štefek u telefonu.
16: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
17: No tak v podstatě je to
14: písničky
17: pravda,
14: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebemenší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
15: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli, znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
14: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání a co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
18: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
9: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Čeští podnikatelé by se měli mít na pozoru před takzvanými katalogovými podvodníky. Slovensko se podle prezidenta Pellegriniho nezapojí do vojenské pomoci Ukrajině. Tenista Jiří Lehečka bojuje s Němcem Zverevem o postup do čtvrtfinále Wimbledonu a počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo a občas déšť, teploty až 30 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Na české podnikatele cílí staronový druh podvodu. V posledních týdnech jim do poštovních schránek začaly chodit výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ale taková registrace v žádném případě není povinná a neplynou z ní žádné výhody. Dopisy teď chodí ve fyzické podobě. V minulosti je podvodníci zase posílali do datových schránek. Jakub Palata z Digitální a informační agentury říká.
20: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Digitální a informační agenturu informovalo a zároveň věc aktivně řešilo s orgány činnými v trestním řízení.
19: Odborníci doporučují, aby byli vůči takovým výzvám podnikatelé ostražití, vždy si zkontrolovali, zda se skutečně jedná o povinnost. Policie v 59 zemích, včetně Česka, zasáhla proti obchodníkům s lidmi. Při koordinované operaci identifikovala přes 2000 obětí a zatkla víc než 1000 osob. Informoval o tom Interpol. Bezpečnostní složky cílily na sítě obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nuceného žebrání.
21: Policie zasahovala na letištích, hraničních přechodech a na místech, které označila jako ohniska problému. Ve Skopji, v severní Makedonii a v brazilském Rio de Janeiro zřídila dvě mezinárodní velitelská centra, která operaci usnadnila. Identifikované oběti byly ze 45 zemí, většina z nich z Argentiny, Kolumbie nebo Venezuely. Například argentinská policie zachránila dvě bolivijské děti pracující a vykořisťované v potravinářském obchodě. Úřady v Belgii zadržely 17 podezřelých zverbování nezletilých dívek na sociálních sítích. Oběti policie předala službám, které jim poskytnou ochranu a podporu. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
19: Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutteho podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury. Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival. Do Karlových Varů míří stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje taky na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku, který loni na jaře zemřel, říká výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
22: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovali v nějaké fázi, on a paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu.
19: Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Kýsovou 2-0 na sety a je ve čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně naopak končí Marie Bousková, která prohrála s Belgičankou Mertensovou 2x4-6. Jiří Lehečka teď bojuje s nasazenou trojkou Zverevem z Německa a je u toho Jaroslav Plašil.
23: Jiří Lehečka teď na podání, stav 1-1 na začátku zápasu. Lehečka vedl 1-0 a měl 3 breakboly při servisu Zvereva, ale ten dokázal otočit a teď naopak trápí na podání Jiřího Lehečku. Tak tedy 1-1 a schoda teď při servisu českého hráče. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
19: Fotbalisté Španělska hrají v Dallasu s Portugalskem o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání na Radiožurnálu Sport komentuje Kristián Šveda.
24: Za chvíli začne druhý poločas utkání, potom prvním platí nerozhodné skóre mezi Portugalskem a Španělskem 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
25: Nebezpečí v Karlových Varech a omezení na dálnici D1 v Brně.
0: Na silnici 6 v Karlových Varech směr Ostrov Praha jede auto proti správnému směru jízdy. Naposledy poblíž odbočky na Prahu. Ještě jednou silnice 6 v Karlových Varech auto v protisměru. Na dálnici D1 v Brně směr Praha stojí nákladní auto. Mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov v 195. kilometru na krajnici dobře označené Šipkou a Kužely. Objíždějte pozorně, je to na výjezdu s omezením opravovaného úseku. Na brněnskou silnici 386 z Ostrovačic do Veverské Býtýšky havarovalo osobní auto. Na následky nehody blokují minimálně část pruhu kousek za sjezdem z dálnice D1. A na pražském okruhu ve směru od D1 na Ruzyni se pohybuje údržba mezi sjezdy na Jesenici a Vestec s prvním a druhým kilometrem a pozor, blokují levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
19: Zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách pak většinou kolem 18. Tolik zprávy.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Projetý zátaras, utržená řadící páka, neúspěšná posila na motorce. Tak tohle jsou jenom střípky absurdních událostí, které zachycuje komando. Audiojízda děravými sázavskými silnicemi je inspirovaná skutečnými událostmi, divokou policejní honičkou. A o ní bude řeč ze studia Českého rozhlasu Plus. Zdraví Naděžda Hávová.
9: Hovory.
1: David Novotný, můj dnešní host, host dnešních hovorů, už se tady směje. Dobrý den.
2: Dobrý den všem, i tobě.
1: Musíme se přiznat, nebo musíme to otevřeně říct, já bych si nikdy netroufla ti tykat, ale ty jsi tak suverénně nastoupil, takže jsme si začali tykat hned u dveří do studia.
2: Jo.
1: A máš to takhle se všemi?
2: Mě vlastně jako baví nějaká ta rovina. To tykání je poznamenaný tím soudružským tykáním. To mě na tom trošku jako vadí, ale moje takový moto nebo kredo je před nikým se moc jako nesklánět a nenechat nikoho, aby se sklánil před tebou. Takže vlastně ve chvíli, kdy vidím nějakého vrstevníka nebo někoho, koho si i můžu vážit nějakým jako způsobem a respektovat ho, tak stejně mě baví jako mu tykat co nejrychlejc. I když měl jsem ve svém životě samozřejmě tak respektovaný osoby, ke kterým jsem se dostával jako velmi postupně, a když mi třeba nabít tykání Pepa Sommer, tak jsem dlouho jako vlastně to nemohl. A pak už to byl Pepíček, jako pak už jako dobrý. A vždycky jsem mu tykat chtěl vlastně, jo. Ale to prostě nějak to bylo, nevím, jak to je instinktivní strašně.
1: Já si trošku říkám, Davide, když takhle nastoupíš na režiséra, se kterým třeba začínáš zkoušet a už je úplně jedno, jestli na divadle, ve filmu, anebo tady v rozhlase, rovnou s tím, že mu tykáš, ty to považuješ za nějaký výraz rovný k rovnému, sympatií.
2: Jasně. A
1: nemá
2: on za,
1: s tím
2: a
1: režisér...
2: on za nějakou neúctu může mít.
1: A stalo
2: hned...
1: se to někdy?
2: No asi jo, ale vlastně teď si nedospomenu. Já myslím, že i mám takový renomé, takže vlastně trošku už podporuju to renomé. Je to vlastně takový lehce ješitný už, jako by to byla značka, ale přitom to značka není. Já opravdu někde v hluboko v kořenech to mám tak, aby jsem se z nikoho nepo a aby se nikdo jako nepozemně a jedeme z nějaký stejný jako startovací čáry a pojďme si říct, co nás jako na sobě zajímá. A pak se tak rozdělit a pak se zase sejít, no a tak dále.
1: Vraťme se zpátky k té novince, kterou je Komando. Hmm. Je o divoké honičce v autě. Je divoká honička autem něco, co chlap chce?
2: To vůbec nevím, možná chlap jo, ale já teda nejsem úplně jako ten chlap chlapský. Já bych se bál a mě to vlastně jako úplně neláká. Ale chápal jsem ve chvíli, kdy jsem hrál jednoho z těch, tak chápal jsem, že podle toho, co on miloval za filmy a takový, jako že byl takový akčňák a byl to policajt, tak jsem chápal, že to je prostě něco, co si nemůže odpustit. Jo. On už na sklonku kariéry v podstatě a ta služba končila trošku a najednou zavonilo mu, šminklo tam nějaký autíko a hned měl chlupy nahoru. To já fakt, jako mně by se to nestalo. Mně stávají chlupy při jiných příležitostech, hold teda, no.
1: Vy jste se vezl s Filipem Březinou, ten hraje v komandu vašeho parťáka. Mm-hmm. Jaká to tedy byla jízda s Filipem?
2: No, my se známe, my jsme se měli hodně načuchaný z televize, když jsme dělali Místo zločinu České Budějovice, tak tam jsem ho načuchal hodně. My jsme teda předtím točili, to jsme se ještě tolik nepoznali, protože byl ještě docela malej zahradnictví předtím a to byl takový jako fracoch a teď už se vyprofilovává v takovýho jako stepilouše a vlastně i pohádku jsme spolu dělali, no nějak nás to jako dává ten osud dohromady a je to sporták, to je na něm vidět, že on si nechá říct jako vlastně cokoliv. Takový dobrý česťák, jakože že s ním můžu jednat hodně, hodně na rovinu, takže hodně hrubě.
1: Tak dobře.
2: A on to dobře nese, promiň.
1: To se v komandu sneslo, o čem vůbec to komando je? Napsal to scénárista Jan Dvořáček na základě skutečné události. A já se přiznám, že si ten případ nebo ten příběh vůbec nevybavuju.
2: On to možná byl jeden z těch menších příběhů, jako sázavská policie, co to komu vlastně jako řekne, tak oni se tam starají, že jo, jako jestli někdo nevykrad klášter nebo něco takového. A on teda vlastně ten mladý kluk, ten Honza Dvořáček, měl nějakýho strejdu a nějakýho tátu, který to jako prožil a který mu to vyprávěl, takže on to má vlastně jako odvyprávěný, on s tím nějakým způsobem jako vyrost a protože se z něho stal pisálek a autor, tak to vzal a nějak to zhmotnil, no a to zhmotněný, jak my jsme převedli do dramatizace nějaký. Je to fakt jako takový rychlej, úderný příběh a není čas na nějaký jako velký přemýšlení.
1: Ono je to automobilová honička. Seděli jste v autě, natáčeli jste v autě?
2: Seděli jsme ve studiu, představovali jsme si auto, měli jsme to nastavený tak, aby se dalo sbírat vlastně mikrofonově i z předních sedadel, kde jsme seděli teda Filip jakože řídil, já jsem byl spolujezdec, ale tak jsme se tam nahejbali, když bylo třeba jako k šuplíku nebo k němu vzít mu volant, že to asi působilo velmi, velmi autenticky a živě, jo, takže venku jsme natáčeli jenom úplně nějaký jako drobečky, když bylo třeba zabouchnout dveře nebo něco takového. Mm-hmm. To bylo připravené jako studiově.
1: Komando tedy z produkce Audiotéky, ale vy jste u nás v rozhlase jako doma. Já vás slýchám pravidelně na Radiožurnálu Sport. Navíc tady pořád natáčíte dramatizace, četby. Tak jste v rozhlase jako doma? Je vám tady hezky? A zase netykám, vykám, tak já to budu střídat.
2: Jo, tak nás je tady možná jak víc, jako já mám po kapsách další Davidy a takže si to zasloužíme, to je jedno. Hele, ty si to udělej, jak chceš a já si to udělám, jak chceš a vlastně jako víš,
1: fajn,
2: já ti budu tykat. To je prostě Boža Zenkl z okresního převodu. Já vám budu tykat, vy mě vykat, nazdar, bazar, jako a nějak se k tomu postaví. Mě to vlastně jako baví, ono to rozstřelí prostě nějaký energie. Já když vejdu někam a jsem hnedle jako takovej familiární a drzej, tak ono se hned ukáže, jako kdo to chce a kdo to nechce a kdo ti bude jako.
1: Ale
2: to.
1: Jo, já to a chci, potom, akorát mi to nejde.
2: No, dobrý. A já potom jako zacouvám případně a jako to nějak uhladím a jo, to na to já mám talent.
1: Tak zpátky k tomu, jestli je ti ano. Dobře a hezky v rozhlase.
2: No, ano, je mi krásně v rozhlase. Jako mikrofon je můj kamarád a vlastně od dob, kdy mě to naučil Aleš Vrzák, šéf režisér těch dramatických věcí v Českých Budějovicích, kde jsme se potkali, kde vlastně on začínal, myslím, svoji jako režisérskou dráhu rozhlasovou a já jsem tam byl v divadle a vlastně mě přitáhl k nějaký první četbě, k nějaký první dramatizaci. Říkám, ne, básničky to mi nedávej. Shakespeare, ježišmar, jako to zajímá. To nikdy dělat nebudu. No, tak už jsem s ním udělal spoustu jako zajímavých věcí a máme se rádi těch x desítek let a kdykoliv, když on zavelí, tak já jsem jako v pozoru a mám tu husí kůži jako na to, že bude něco zajímavého. Bohužel jako z časových důvodů jsem už párkrát ho musel odmítnout, což mě strašně mrzí, ale prostě ano, od těch dob je, jako on mě možná naučil klidně, nebo byl jeden z těch prvních, kdo mě naučil mít rád mikrofon a chovat se k němu jako ke svýmu parťákovi a ne jako, že to je soupeř.
1: Mluvila jsem s Alešem a on mi vyprávěl o tom, jak jste loni spolu natáčeli pohádku. Nevím, jestli ta pohádka byla vaše první, protože vy jste spolu udělali celou řadu jiných věcí, ale možná, že pohádka o Smolíčkovi, Pacholíčkovi byla vaše první společná.
2: No je to možný, že to bylo jako co se týká pohádky, tak možná první společná. Je to fakt možný. Daniela Fischerová, což oni jsou kamarádi, že jo, to je taková ta intelektuálská jako svoloč, která si něco usmyslí, pak to jako udělá, pak vám zavolá, jako jestli tam má dvě pohádky, no tak jsem tam vlez do studia, načet jsem dvě, vlastně Četakáča ještě myslím, jo, a bylo to čupr. Ani by mě ale ve snu nenapadlo, že to je třeba první naše pohádka. Mm.
1: Na to vzpomínal i kvůli tomu, že říkal, že tvojí hlavní prací na Smolíčkovi Pacholíčkovi byly hlavně jezinky. Aha. Když se z nebezpečné jeskyně ozývala skrumáž hlasů, takže si prý moc hezky pracoval.
2: Je to možný, že jo, ale mě to prostě jako baví. Jsou herci, který když jim dá vlastně jako režisér jim řekne, hele, tam to nech se inspirovat a udělej to, tak prostě se zarazí a řeknou, já potřebuji, abys mi řekl, co tam mám dělat, jako jo. A mě baví, když mám takovouhle volnou ruku a vidím zároveň na toho, kdo mi ten úkol dal, jak se u toho tváří, takže ho chci jako potěšit, pobavit, to je vlastně jako první posluchač je on, že jo, vždycky, ten režisér za tím sklem. Je pro mě jako vzdálený, já si představuju u ty děti, protože je to pohádka, jak si představuju svoje děti, představuju si různý děti. A ano, a prostě začnu pracovat a pustím tam, čím mě inspiruje ten text. Nechci vlastně jako převalovat svoji energii ten text. Když se na mě valí z toho textu, tak tomu dodám, co si já myslím, že je třeba. Když se nevalí hold z textu, jak to přečtu, tak jak to... To je instinkt. Já fakt vůbec nevím, jako, jak to... Prostě pracuju.
1: A když se z textu nevalí, není to škoda, když ty to nechceš valit dál a nechceš to jako vylepšit?
2: No to já právě jako nevím. Hmm. Nezdá se mi, že bych měl vylepšovat. Mi přijde takový sobecký nebo takový jako nadřazený malinko. Jako, víš co, je to můj instinkt. Třeba ten text na někoho jiného by valil tu energii. Jo. A je to špatná chvíle a špatný čas a špatná osoba. Takže řeknu, hele, tohle dej někomu jinému. Jestli to má být nějaký pěkný, mě to nic pěkného jako nedává, tak to fakt jako dej někomu, komu to pěkný bude připadat a kdo si to jako užije. Já vůbec nevím, jak bych tohle měl jako přečíst. Třeba se může stát. Jo. Nechci to převalit něčím svým, abych nebyl jako víc než to, co no, si to zaslouží, víš co.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Jdeme, no.
1: A mým hostem ve studiu dnes herec David Novotný. Já musím říct, že David, zatímco běží znělky, tak si to tady všechno komentuje. A ty si poznal toho muže, který nám načetl tu znělku.
2: Jo, Mára, ne? Mára Holí.
1: Hezky to čte.
2: Jo, on je takovej krasomluv, no. On je krasomluv, já to vím. On, když jsou dvě mil, tak tam udělá ráz a prostě je takový akuratesný. Mm. Ale umí být...
1: Dá jako se mluvení nějak nacvičit, nebo to člověk v sobě musí mít?
2: No hele, tak my jsme měli 6 let profesorku jevištní řeči, takže vlastně my jsme to museli trénovat. Ona jevištní řeč a rozhlasová řeč, dejme tomu, je malinko specifická a má nějaký pravidla, takže... Jako vlastně jo, na to jeviště se musíš vlastně jako naučit mluvit trošku jinak. A každý jeviště je navíc jiný. Mm. Jsme byli na zájezdě teď z Zlín Brno a každý to divadlo je vlastně jiný. A obě jsou jiný než to, jak si zvyklej to hrát vlastně jako doma. V tom svým, kde to jako ta inscenace vznikla. No musíš to furt nějakým způsobem přizpůsobovat, no.
1: A víš, Davide, v čem třeba ty máš nějaké limity nebo rezervy? V čem jsi dobrý? To víme všichni, tvoje síla je v hlase.
2: No to,
1: v té barvě, v té hloubce.
2: Ale já to prostě vůbec jako nevím, jo. Já už jsem se o sobě dočet, že jako nemám ten sexy mužský hlas. Já si myslím, že jsem tvárnej, že umím se přizpůsobit tomu, jako co dostanu za materiál a umím se přizpůsobit tomu, na čem se dohodneme s režisérem, jo. Jaký on má vhled do toho. Moje deviza je určitě nějaká autenticita, instinkt, půdovost, že se nechám překvapit. Já si nedělám poznámky do textu. Já mám text úplně bílej, protože potřebuju se nechat ještě do poslední chvíle
1: překvapovat.
2: No prostě, může nastat úplně nějaký jako impuls.
1: No a co když tě tam překvapí třeba, nevím, čárka, interpunkce, středník. Ty to vyfrázuješ úplně jinak, než to ten text přeci potřebuje.
2: No tak to opravíme, že jo. Pokud to jde, já nečet sem přímý přenosy, takže že jo, udělá se druhej ten, řeknu, ježiš, tam jsem to přečet jak blbec. To nedává smysl, dobrý, musíme to vzít ještě jednou, jak to vememe ještě jednou. A moje energie, si myslím, že si mě režiséři berou, protože umím jako navalit. No a zároveň to je i nedostatek. Když jsem unavený, tak ze mě nic nejde. A po ránu taky ne. To nedám.
1: A když jsi unavený, a přeci jenom musíš to dát.
2: Nechci
1: protože si. Ta frekvence ve studiu je přece jenom jedna. Dá se vůbec zamaskovat nějaká špatná nálada, možná ta únava, kocovina. Hele, dá možná se to nějak se dá, zamaskovat?
2: Možná se dá maskovat, ale mě to nebaví. Já jdu se všem jako na stůl. Mě to jako ne.
1: Takže zavoláš režisérovi a říkáš, dneska nepřijdu.
2: No, stane se.
4: i když je tam navázáno spousta lidí na to. Mistři zvuku, ruchaři.
2: Jasně, jasně. Zkusím to dát tak včas, jakože to. Často to podpořím nějakým zdravím. Stále se mi, že prostě záda mě nenechají vyspat. A jakmile se nevyspím, nenaspím nějakých těch 6 hodin, tak tu šťávu, tu kostku energie nemám. A když vím, že ve 2 musím do rádia a vím, že to tenhle ten režisér a že máme dobrý vztahy a to, tak to aspoň zkusím. Řeknu, nechceš mě tam jako, abych tam byl špatnej.
4: Jo.
2: Já si myslím, že by to nebylo jako dobrý.
4: A teď mi řekni, Davide, když máte něco roztočeného, ty se špatně vyspíš, záda, cokoliv, únava a víš, že druhý den přijít nemůžeš, že to nemůžeš dodělat. Jak si v hlavě necháváš ten hlas z toho předchozího dne? Jak to děláš, že ti to nevypadne, že u toho zůstaneš?
2: A on je většinou můj, to je prostě fakt jako můj hlas.
4: Tak u té postavy.
2: No, ale víš co, ta postava jsem já z x desítek procent, je to jako já. Nejradši používám svůj hlas, protože s ním umím nejvíc emocí, že jo. Je můj, takže můžu dolů, můžu nahoru. Když začnu někde dole prostě bručákovat nějakýho loupežníka, tak on už může mít jenom pár emocí. Dolů níž už než je, už moc nemůže, protože já už tam nic nemám, protože jsem ho nasadil jako hluboko. Nejlíp emoce umím zvládat jako ve své poloze přirozený a to můžu utíkat nahoru a můžu utíkat dolů. Nepotřebuji si úplně pamatovat. No a navíc jsou záznamy, že jo, takže on mi pustí, hele, ten Smolíček včera byl takovejhle, tak asi možná co, někde bylo něco, nepřehulil se s mi, nebo ne. Jo, dobrý, jak já si jenom odkrychlám, no, a ukáž Smolíčka, no, tak to máme tady, dobře, no, tak jo.
4: Je Davide hlas dědičný, nebo ne? Jaký hlas má, nebo měl tvůj táta?
2: On byl hlavně učitel, takže on musel vlastně taky nějakým způsobem trošičku exhibovat. Musel předstoupit před žáky a musel si zjednat nějaký respekt. Řekl bych, protože mám prej stejný nebo podobný hlas jako můj mladší brácha a já když poslouchám bráchu, tak tam slyším tátu, tak mám pocit, že hlas se nějakým způsobem dědí. Jo, takže nějaký rysy, protože to DNA, že jo, těch hlasivek asi a takovýho to, no. A tu energii, kterou táta musel zvládnout jako třídu, aby si zjednal klid a vlastně i doma, tak víš, já jsem Husákovo dítě, já jsem vychovaný vlastně jako cukrem bičem, spíš bičem než cukrem, ale takže se u nás zvedal hlas. Znám ty podoby toho hlasu, takže ano, myslím si, že se dědí a takže jsem ještě zpětně teda jako vděčnej za to, za tenhle ten hlas.
4: Já se ještě musím zastavit u jedné blázniviny a to je rozhlasová hra Ptakopisk, kterou napsal David Drábek a režie opět Aleš Vrzák. Posluchači tady mohli slyšet na Vltavě, já jsem poslouchala taky. A tahle hra, která se jmenuje Ptakopisk, nevím, proč David Drábek nazval...
2: Já to vím, proč.
4: Příběh o kolové bratrech Pospíšilových. Tak řekni proč.
2: No, že to není ani fotbal, ani cyklistika, že jo? Že to je Ptakopisk, že to je kus něčeho, kus kachny a kus ptáka, jako víš, jako, že to může do vody i na to, že to si Češi vymysleli, aby pozbírali těch 20 zlatých.
4: No, ale to byl super marketingový tak.
2: No, vypadá to tak, no, ale oni to opravdu prej tak jako na hele, ten, tak, víš co, David Drábek, jo? Jako, je to bláznivina. Já jsem se jenom bál, že kucí mluví moc brněnsky a my to neumíme, a že budou stížnosti na to, jak si zase Pražáci, jako se si
4: no, já ještě musím podotknout, že bratry Pospíšilovi hraješ ty, no. Ondřeje.
2: Ne, počkej, oni jsou Jan a Jindřich, já hraju Jindru.
4: A Ondřej Vetchý hraje Honzu.
2: No. Ano.
4: Takže, že dva Pražáci, no, dva Pražáci si hrajou na Brňáky.
2: No právě, no. To jsem se trošku jako bál, že to asi bude. Ale byly ohlasy celkem jako v pohodě, si myslím. No, my jsme to nepřeháněli. Protože
4: a tam jste se posadili na kolo? Tam vás Aleš Vrzák posadil?
2: Ne, on tam měl úplně solo den, kdy nabíral ruchy a měl tam v tom velkým studiu dva sourozence, který já jsem potom měl v tom svým pořadu jako na place, na Radiožurnál Sport, tak tam jsme se o tom taky bavili a okolový vůbec. Jo, no to víš, co všechno je propojené. Mikrofon spojuje úplně. No.
4: Já jsem ráda, že nás dva dneska propojil.
2: To je všechno letem světem.
4: Letem
2: viď?
4: Světem. No, máme na to necelou půl hodinku, na to dnešní společné povídání. Jo, ale víš, kdy jsem si tě poprvé všimla?
2: To fakt jako netuším.
4: Tak to bylo ve filmu...
2: Porodnici.
4: No,
2: ne.
4: Tam jsme se nepotkali.
2: Ne, jo.
4: Ve filmu o rodičích a dětech, okay. Takže nejsi až tak úplně daleko. Tohle je český film režiséra Vladimíra Michálka. Já jsem si musela dohledat, z jakého je roku, on už je z roku 2008. To měl premiéru. Vladimír Michálek ho natočil podle knížky Emila Hakla, to já jsem předtím taky četla. No a teď už jméno, které tady dneska taky padlo, Josef Sommer. On už tady mezi námi není. V tom filmu vám hrál tátu. Trojská lávka, na které jste natáčeli. No tak ta už taky před lety spadla.
2: Ježišmarja, vidíš, no, vlastně. No,
4: já si jenom říkám, uvědomuješ si, jak jste si byli s Josefem Sommerem podobní?
2: To si neuvědomuju, ale zase ten svět a ta příroda se o nás postarala a už v rádiu jsme spolu dělali spoustu věcí, kdy já jsem moje postava zestárla do hlasu Pepíka. To bylo třeba ve jménu Růže, kdy já jsem byl mladý a co, a on byl vypravěč a co z Melku, jo, ten malej mníšek, a zestárl jsem do jeho hlasu. Hrál mi tátu, myslím, že víckrát, jako tátu Macbetha, když se na Macbetha nebo prostě Macduffa, už si to nepamatuju úplně přesně, ale několikrát to takhle bylo, takže to musel někdo zvenku jako vidět. My jsme to asi jako neviděli, ale tam jsem ho začal milovat jako úplně definitivně, že vlastně náš přístup k práci je odlišný, jako vlastně naprosto. On má text do rozhlasu, kde má vlnečky, měl teda vlnečky, spojky, propojováky a prostě to přečte tak, jak si to připravil. A já prostě hovátko vedle něj, prostě nic, tam není čárnuto a musím jenom energii prostě. A on měl teda, ale on měl hlas jak blázen. My jsme spolu recitovali i ve Viole, jsme měli představení, my jsme recitovali Prévera, to bylo božský ho poslouchat. No, jasně, no.
4: Vlastně si říkám, kolik ty toho máš načteno díky rozhlasu?
2: Já vlastně vůbec jako nevím. Já toho mám načteno i díky vlastně jako mámě a díky tomu, že tenkrát se ještě myslím, že o dost víc četlo, teď už se poslouchá nebo se zrychlila ta doba, takže už není čas vlastně vyplejtvat ten čas na...
4: A co tvoje děti? Jako poslouchají tě?
2: Určitě poslouchali spoustu těch pohádek, až to vlastně štve ty dospěláky, který to musí jako snášet s nima, protože to jako chtívali to moc dokola, ale teď už jsou v tom věku, kdy vlastně jako rodiče malinko jako...
4: Nepotřebují.
2: No, mimo, jako mimo. Takže radši si poslechnou Lábus, nebo tak. Takže já si poslzím do polštáře, ale co, jako je to jejich výběr, no.
4: Když ještě zůstaneme u toho audia, tak já se jako posluchač umím do audia neuvěřitelně zanořit. Úplně mě to pohlcuje a teď mě zajímá, jestli to máš totéž, ale z té druhé strany. Když jsi před tím mikrofonem, jestli se do toho dokážeš tak dostat, tak neuvěřitelně vmanipulovat, jako já na té druhé straně. Když potom stojím v tramvaji a mám sluchátka v uších a jenom tě bez hlasu poslouchám a vlastně vůbec netuším, co se kolem mě míjí a málem zapomenu vystoupit doma.
2: Já si myslím, že ten tlak je od nás všech na to, abys to takhle měla. Jo, a my to nemusíme mít úplně u toho mikrofonu, ale naším cílem je, aby ty jsi to takhle měla.
4: Mám to.
2: Ano, jasný, no. Protože víš co, my to nemáme dokonalý, my nemáme sluchátka na uších. Navíc poslouchat svůj hlas je divnější, než ty to určitě znáš, jako první setkání se svým hlasem, který ti přichází jako zvenku, je vlastně jako divný, než si zvykneš na to, jaký to je, zvykneš si na svoje houpání, na svoje intonace, říkáš jo, jo, jo, to jsem já, jasně, že jo, aha, tohle jsem, no, tohle, jasný, dobrý, a smíříš se s tím, no a vlastně slyšíš ty kolegy vlastně jejich hlasem, ty neslyšíš je už tak, neslyšíš tam ty to kvílení brzd, že jo, neslyšíš, ale musíš tam nějakým způsobem bejt. Ale myslím, že tam nemůžeme být tak dokonale, jako potom výsledně ten posluchač. Naším cílem je navést ho tam, udělat to co nejlíp tak, aby tam jako byl. Já si dokonce myslím, a to mě bavilo třeba, když jsem věděl, že sem jdu a budeme zmiňovat Komando, že prostě my jsme tam seděli tři v autě, že jo? Bylo to jedno auto asi, ale pro všechny tři určitě jiný. My jsme to nekomunikovali spolu, jako jakým jedeme autem. My jsme věděli, jako 130, dobrý, no, ale tak každý si vzpomene na 130 nějak jinak, že jo? Barva, no, taková maková, víme, že máme málo benzínu, víme, že se nám utrhne šaltpáka a tohle to, ale vlastně nakonec jsi odkázaný na to, že tam sedí vedle tebe nějaký blbeček, ty jsi blbeček a zádu taky nějaký blbeček a že to spolu musíte nějak jako dokupy a tady musíte listovat prostě čtyři stránky, odmluvit, to není jen tak, že jo? Tam to není malinkama písmenkama, tam prostě je dialog, takže ta pozornost není od nás, nemůže být taková, jako je tvůj fokus prostě jako v tramvaji, když máš sluchátka a můžeš si udělat tunelovej prostě poslech toho, co jsme ti doručili. No.
4: Já jsem se teď na tebe, Davide, napojila. Opravdu. Tak doufám, že jsi se trochu napojil i ty,
2: jo,
4: na mě.
2: Já jsem v pohodě, já se napoju rád.
4: A teď už se musíme zase rozpojit.
2: Fakt jo.
4: Protože je konec. Tak je konec dnešních hovorů. A mým milým hostem byl herec a taky moderátor radiožurnálu Sport David Novotný.
2: Poslouchejte rádio, promiň. No jasně, bude se mi dařit. Poslouchejte rádio, mějte představivost. Nashledanou.
4: Díky. A Naděžda Hávová se těší zase příště.
5: Radiokniha.
6: Výprava do Afriky, která se proměnila v drama.
14: To je pravdivý příběh ostravského cestovatele Jiřího Tomčíka, který vypráví s humorem a ironií v knize Jak jsem nezemřel v Africe. Do Konga a Zambie se vydal jako člen pečlivě připravené čtyřčlenné výpravy. Jenomže hned na začátku cesty se stalo něco, co všem změnilo plány a odstartovalo neuvěřitelný boj o holý život.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Historie Plus.
5: Vzpomínám, jak na druhém vatikánském koncilu vystoupil český kardinál arcibiskup Josef Beran s projevem na obranu zásady náboženské svobody a snášenlivosti. Přitom s bolestí připomenul osud českého kněze Jana Husa a také násilí a vystřednosti, které se tenkrát a pak i později rozmohl. Mám živé v mysli slova, která kardinál arcibiskup pražský řekl o tomto knězi, který má tak velký význam pro náboženské a kulturní dějiny českého národa.
6: Když 21. dubna 1990 přiletěl do Prahy papež Jan Pavel II., byla to mimořádná událost. Šlo o historicky první návštěvu papeže v našich zemích a byla s ní spojena mnohá očekávání. Mimo jiné se ve vzduchu vznášel otazník, zda se katolická církev konečně nějak vyjádří k postavě významného církevního reformátora Jana Husa. V tisku, nejen tom českém, se dokonce objevovaly informace, že bude oznámeno jeho svatořečení. Tak daleko papež nezašel, i tak byl ale jeho projev z hlediska vnímání Husovy postavy v katolické církvi přelomový. U pořadu Historie Plus, ve kterém si dnes připomeneme dlouhých 600 let různého vnímání Husovy osobnosti, tohoto života po životě Jana Husa, vás vítá David Hertl. A vraťme se ještě do Prahy 21. dubna 1990. Jan Pavel II. Ještě neřekl vše.
5: Bude úkolem odborníků prvé řádě českých teologů vyměřit přesné místo, které mistru Janovi Husovi přisluší mezi reformátory církve vedle jiných známých postav českého středověku, jako byli Tomáše Štítného nebo Jan Milič z Kroměříže. V každém případě však odklížeje od teologických názorů, které zastával, nelze Husovi upřít bezúchonnost osobního života a úsilí o vzdělání a mravní povznesení národa.
6: Mezi smrtí Jana Husa na Kostnické hranici a tímto prohlášením papeže Jana Pavla II. Uplynulo dlouhých 575 let. Během nich byl Jan Hus vytrvale jednou stranou představován jako kacíř, druhou stranou oslavován jako bojovník za boží pravdu. Tenhle spor nezůstal bez následků především u nás v Čechách. Jan Hus se stal osobností, která rozdělovala věřící a v dobách, kdy náboženství hrálo daleko významnější roli než dnes, rozděloval Hus a jeho dílo i obyčejné lidi. Doba se mění, my Češi jsme už řadu let řazeni mezi Evropany, kteří místo Boha věří v cokoliv, a náboženské otázky, kterými se Hus zabýval, jsou pro dnešního člověka natolik složité, že se stávají těžko pochopitelnými. I zde platí, že čas léčí, nicméně otázka, zda Hus už je konečně jednotící osobností, zda už Čechy spojuje, je na místě. Položil jsem ji patriarchovi církve Československé husitské Tomáši Butovi.
7: Mistr Jan Hus je jistě významnou osobností z hlediska náboženského, historického, národního, ale nelze zamlčovat, že je i osobností, která přináší určité otázky rozdělení v tom 15. 16. století, to bylo zcela výrazné, kdy ten pohled byl konfesní, buď tedy na té utrakvistické straně světec, mučedník a na straně katolické církve naopak spíš heretik. Ale důležité je, že ve 20. století se pohled římskokatolické církve proměňuje a velký význam zde má Jan Pavel II., papež, který v roce 1990 při návštěvě České republiky ocenil Husa jako morální osobnost, jako toho, kdo usiloval o vzdělání českého národa, i když jeho teologické pohledy třeba nejsou srovnatelné s učením římskokatolické církve. A pak zásadní výroky zazněly ve Vatikánu v roce 1999, kdy papež projevil lítost nad tragickou smrtí Mistrana Husa a vyslovil přesvědčení, že Hus by měl spojovat, sjednocovat a dnes také se snažíme, aby Mistrian Hus byl tím, kdo odkazuje k těm křesťanským hodnotám, k víře, dialogu, etickým hodnotám lidského života.
6: A na stejné téma, tedy zda Jan Hus dnes Čechy rozděluje nebo spojuje, ještě religionista, filozof a duchovní církve československé husitské Martin Chadima.
8: Jakkoliv Kostnický koncil byl velice problematický a nastupující papež Martin V. v roce 1418 prohlásil všechny dekrety za neplatné až na jeden, kde se mimochodem právě objevuje kauza Hus, tak přes všechny procesní vady a přestože Hus zemřel v pověsti svatosti, stoletá úcta v Čechách je potvrzena. Na votivních předmětech, berlách a tak dále se zachovala jeho tvář nebo obrazy, tak přesto všechno nemůže dojít k nějakému hlubšímu propojení Husa se současnou katolickou církví. Jiná věc je, a to je pozitivní, já vnímám na různých diskuzích, že zatímco před 15 lety, dokonce těsně po tom, co papež řekl, že je reformátor Mistrian Hus, byli katolíci obecně uzavřeni, nechtěli o tom moc mluvit, tak už dnes slyším i z úst poměrně významných autorit, že Husa je třeba respektovat, je třeba si ho vážit a je třeba klidně i vedle těch tedy věroučných věcí následovat jeho život, protože to byl poctivý křesťan.
6: K tomu, co řekl Martin Chadima, dodejme ještě, že když v březnu 2000 papež Jan Pavel II. Prosil o odpuštění za hříchy katolíků v minulosti, za násilí na právech národnostních skupin a jednotlivců a za opovrhování jejich kulturou a náboženskými tradicemi, někdejší římskokatolický kněz a religionista Ivan Odilo Štampach prohlásil, že potrvá ještě několik generací, než se většina římských katolíků vnitřně ztotožní s tím, co papež řekl. To, jak byl a je Jan Hus vnímán, samozřejmě úzce souviselo s tím, jak byl jeho obraz předáván dalším generacím. Historik Robert Novotný se věnuje sociálním dějinám pozdního středověku a také husitství. Pro časopis Dějiny a současnost napsal v roce 2002 článek s názvem Jan Hus a husitství v učebnicích dějepisu. A tak jsem se ho zeptal, jak vůbec byl Hus ve školních učebnicích prezentován a jaká je historie jeho zobrazování. No a k rozhovoru jsme se sešli stylově v Praze na Staroměstském náměstí u velkého pomníku Jana Husa z roku 1915.
10: Tak nejstarší zobrazení Jana Husa pochází zhruba z roku 1430 z Martinické Bible, kde je tedy Hus už zobrazen jako mučedník. Je zajímavé, že v této nejstarší tradici, která tedy pochází především z husického prostředí, je Hus zobrazován většinou jakoby silnější a bezvousý, což zhruba odpovídá asi té jeho podobě a potom v průběhu staletí se ten jeho obraz jaksi měnil, kdy se Hus najednou začíná stávat jakýmsi předchůdcem Martina Lutera. a podle toho se vyvíjelo jeho zobrazování, když z toho obtlouslého a bezvousého muže se nenou stává jakýsi prototyp Jana Křtitele. Co by předchůdce Krista, tak najednou tady Hus byl předchůdce Lutera, takže se z něj stává ten jaksi vychrtlý muž s tou ostrou řezanou bradkou a potom s biretem, což byl atribut učence v té době.
11: Pokud se nepletu, tak za druhé světové války byl tenhle pomník zahalený. Byla ještě nějaká další období, kdy byl teď v uvozovkách Hus zakázaný?
10: Nedá se říct, že by byl Hus úplně zakazován, spíše ta jeho tradice a vzpomínka na něj se snažila být potlačována, takže to máme samozřejmě nejvýraznější v období rekatolizace, čili zhruba od 20. 30. let 17. století až do konce 18. století. Potom ale samozřejmě s nástupem osvícenství se pohled na Husa i na tuto epochu mění, kdy odsouzení někoho z náboženských důvodů bylo chápáno jako nějaké tmářství.
11: A je tohle ta doba jakoby návratu Jana Husa, jakého většího návratu do toho veřejného prostoru, anebo on z něj vlastně nikdy nezmizel?
10: On z něj skutečně zmizel a i když se třeba podíváme na kult svatého Jana Nepomuckého, tak to mělo být určité přeznačení Jana Husa. A my to vidíme i třeba v té ikonografické podobě, kdy, jak již jsem mluvil o té podobě Husa, co by Jana Křtitele, tak když se podíváme na zobrazování Jana Nepomuckého na jeho ikonografii, tak on je úplně stejná jako ta husovská. Přestože to svým způsobem muselo stěžovat jaksi poznání, neboť on měl také bratku a jakožto duchovní neměl mít. Čili myslím si, že i tady byla určitá snaha o takové vítězné přeznačení toho Jana Husa, ale dlouho to netrvalo. A na konci 18. a na počátku 19. století ten nástup Husa v té historické tradici ještě nebyl nějak výrazný. To je potom otázka až, řekněme, druhé poloviny 19. století.
11: Kdy se Hus dostává do učebnic?
10: Tak Hus se dostává už do prvních učebnic, které vznikají. To znamená zhruba od poloviny 19. století. Tam můžeme poprvé o nějakých knižkách skutečně mluvit jako o učebních textech. A takovou první významnější učebnicí byla kniha Václava Vladivoje Tomka, který tedy sestavil na základě zakázky ministra kultu Lva Tuna. A on k tomu použil svůj starší text, Děje mocnářský Rakouského, ale trošku ho upravil a speciálně v těch pasážích, které pojednávají o Husově a husitství, tak ty škrty tam byly velké. A
11: v jakém smyslu?
10: V tom smyslu, že pokud nejdříve nahlížel Husa spíše pozitivně, tak tady se k němu vyjadřuje, nechci říct úplně negativně, ale je tam mnohem větší odstup.
11: Byl Hus v téhle době, kdy se dostával do učebnic, byl předmětem nějaké diskuze, jako debaty, jak ho tedy pojmout, jak vlastně o něm mluvit? Byl to kacíř nebo byl to reformátor?
10: Samozřejmě takový milník tady představují Palackého dějiny národa českého, které vyšly poprvé v roce 1845, respektive ta část, která se dotýká Husa a husitství. Tak od této doby bylo to bádání o Husovi přece jenom postaveno na určité vědecké základy, a Husa husitství bylo chápáno v pojetí Palackého jako jakýsi vrchol českých dějin a od toho se potom odrážely interpretace po celou dobu druhé poloviny 19. století, kdy ten Hus se stává jakýmsi symbolem boje toho češství za svoje práva.
11: Na vyprávění Roberta Novotného, který se zmínil o tom, jak byl zpočátku Jan Hus zobrazován, můžeme navázat návštěvou husitského muzea v Táboře, kde vystavují oltářní křídla z kostela v obci Roudníky, nedaleko Ústí nad Labem.
12: Vítejte v době končícího středověku. V době, o níž stále ještě mnoho nevíme a...
13: Promiňte, ale já bych něco věděla.
11: Táborské muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitek v podobě moderní multimediální expozice, ve které si řadu předmětů můžete doslova ohmatat. Už zmíněný unikát se zobrazením Jana Husa mi představuje ředitel muzea Jakub Smrčka.
16: Máme pro návštěvníky repliku oltářních křídel z Roudník. Je to jedno z nejstarších vyobrazení upálení Jana Husa a je to upálení Jana Husa vyobrazené v té české tradici. Takže tady vidíme Jana Husa bezvousého, stojí na hranici, nemá na sobě černý talár a biret akademický, ani knihu, ale je připoután k hranici a je tam vlastně jako mučedník. Jeho atributem zástupným není ta hranice sama, i když se taky objevuje, ale ta kacířská čepice z ďábly, kterou mu nasadili po odsouzení za bludaře.
15: Hus je znázorněn na křídle zroudník naproti utrpení svatého Vavřince, který byl rovněž upálen a patří k takovým jako zásadním mučeníkům křesťanské církve. A i v tomhletom konceptu je na těch křídlech zapojen ještě k výjevu stětí Jana Křtitele, jako jednoho z nejvýznamnějších mučedníků křesťanství. Vlastně to tedy není ten vyznavač Kristův, ale je to ten biblický mučedník novozákonní a potom umučení svatého Šebestiána. Tím jenom chceme říci, že utrakvistická církev, která tenhle ten model, a jistě to nebyl jediný oltář s takovým vyobrazením, vytvořila na konci 15. století, tak Husa vnímala jako svatého mučedníka, ke kterému směřovaly i její modlitby, a spolu s Husem byl takto mučednicky oslavován také Jeroným Pražský a jejich společný svátek ale byl 6. července. A utrakvistická církev měla vlastní liturgickou tradici, kterou můžeme tady v muzeu vnímat vizuálně, tedy aspoň na maketě litoměřického graduálu. Jeho originál je pečlivě střežen v Národním archivu a tady vidíme celostranné folio s iluminací Jana Husa, která je upálen jako svatý mučedník, je ale potom znovu opatřen těmi kněžskými hodnostmi, včetně ornátu, a místo kacířské čepice je korunován královskou korunou mučedníků a vzat do nebe k božímu trůnu.
17: Nicméně ani v graduálu, ani na tom oltáři ten Hus není ten asketický, fousatý typ. Je to zkrátka takový kněz, bych řekl.
15: Ano, ano. Není to fotografie samozřejmě, není to podobenka, ale je to znázornění, které má vyjadřovat přístup tomu, jak té dané osobnosti rozumí ta doba, která ji zobrazuje. To portretování je zaměřeno vždycky na ten výklad, jak mu rozumíme. Takže tady je ten kněz,

0: kamarádi si z něj dělali i legraci a vlastně to byla přezdívka, to Jan Hus, protože Hus, to byla v staré češtině ta husa, Hus, ta Hus. A takže o sobě i píše jako o té husi, která prostě je nebohá, bude pečena a podobně. Vznikla taková legenda, že ta spálená husa na hranici v Kostnici povstane po 100 letech ze svého popela jako fénix ve formě labuti. No a to byla luteránská legenda, protože symbolem Martina Lutera byl právě labuť. A tak někdy najdeme Jana Husa, znázorněného tak, že u jeho paty je třeba na jedné straně hořící husa v plamenech a na druhé straně labuť, která vylétá. A nebo najdeme vedle sebe husa i Lutera. A Hus je potom vnímán jako předobraz Martina Lutera. A luterská reformace, ta právě tu husovu tradici nesla potom mnoho desítek let, i stovky let tedy, a Hus byl teda vnímán jako předchůdce té reformace, jako ten, kdo patří do rodiny reformátorů a byl tak i malován. A odtud vlastně ten zájem o husa pronikl do liberálního prostředí v době osvícenství a raného liberalismu a to potom zase do husa vkládalo svoje ideje a myslím si, že to byl ten raný liberál, který teda zahynul na hranici pro pravdu, tu liberalistickou pravdu, ale Husovi šlo pochopitelně o tu pravdu boží.
1: Jene Huse! Po vedlivém zkoumání tvých spisů a po vyslechnutí četných svědků bylo shledáno, že ses dopustil mnoha pohoršlivých bludů a chyb, a proto ti tento svatý koncil vyzývá, aby ses k ním pokorně přiznal a slavnostně je odvolal.
2: Pakli mě přesvědčíte, že jsem hájil a kázal něco jiného, než co křesťanům nařizuje Bible, rád vás uposlech.
3: Zatvrze, co dvoj!
4: Boj se Boha!
2: Přišel jsem obhájit své učení. Vy odpovídáte křikem. Věru jsem se domníval, že je lepší poctivost a řád v tomto shromáždění.
1: Jak se opovažuješ nás soudit? Sám si souzen!
2: Nepřišel jsem na soud, ale abych byl veřejně slyšen. Jestliže mne přesvědčí.
3: Ty se odvažuješ odporovat koncilu.
4: Jaké chceš přesvědčování? Uposlechni a odvolej.
3: Není v tobě špetka pokory.
1: Co jsi nekázal, že je kněžím třeba odejmout statky a důchody?
2: V Bibli jsou.
1: A neříkal, že není třeba slepě poslouchat vrchnosti?
5: Rozhlasová hra s názvem Mistr Jan, ze které jste slyšeli krátkou ukázku, byla natočena v roce 1966. Jejím autorem byl spisovatel Miloš Václav Kratochvíl. Odvysílána byla v rámci takzvaného vysílání pro školy pro děti ze čtvrtých tříd. Ukázka nás přenesla do současnosti, kde teď zůstaneme s Martinem Chadimou, kterého jste dnes už slyšeli. Co by středoškolský učitel se na jednom pražském gymnáziu věnuje dějinám evropského myšlení a základům společenských věd. Jak dnešním studentům přiblížit Jana Husa? A je to pro ně vůbec zajímavé téma?
6: Je to zajímavé téma, pokud to umíte podat zajímavě. Musíte mít hodně obrázků, musíte směřovat k hranici a musíte ukázat spíše ty dramatické scény, kterých naštěstí díky koncilu kostnickému bylo hodně. Takže já to vždycky beru tím, že dramatizuji ten kostnický koncil a nenápadnou formou se dostám k jeho učení, které je teda poměrně náročné, protože to je scholastická záležitost. Takže dá se, ale musíte o tom Husovi něco vědět.
5: A po tomhle všem, když tohle všechno provedete, tak studenty to téma jakoby zajímá nebo vtáhne je to přímo do nějakého děje, že se třeba i ptají?
6: Před 100 lety by dokonce vstoupili do církve a myslím si, že by byli rádi, že mají tak vzdělaného učitele faráře. Dneska bych řekl, že si to pamatují. Pamatují si to tak týden, proto my vždycky testy děláme do týdne, pak už tedy většinou to vytěsní úplně jiný předmět, případně jiné téma, ale mně stačí, když si vůbec vybaví, že Jan Hus byl český myslitel, náboženský reformátor, že to byla evropská postava, opravdu ty rozměry evropské postavy má a aby neříkali to, co se občas v anketě opravdu ozývá, že to byl třeba významný spisovatel, dokonce jsem slyšel lyžař.
5: Čím může být pro studenty Jan Hus? Já si totiž pořád říkám, jestli nemají strach z těch mnoha kladných vlastností,

0: vlastností, jestli to pro ně není takový nedosažitelný superhrdina.
1: Tak já je na začátku většinou uzemním informací, že pokud si myslí, že byl svatý, pokud si myslí, že neměl takřka žádné chyby a pokud si myslí, že ten člověk opravdu zemřel jako zcela charakterní, tak jim řeknu, ano, máte pravdu. To je těžko představitelné, on mučedník, charakterní člověk a světec opravdu byl. S Jeroným Bražským byste opravdu šel na pivo a bavili byste se královsky, s Husem ne. Pokud by Hus šel, tak by se asi na vás díval a modlil by se, abyste přestal pít. Zajímavé je, že Husa lze podat i jako charakterního, aniž byste příliš nudili, ale chce to samozřejmě určitou fantazii a znát trošičku ty studenty, jak se k ním vlastně dostat.
0: Pochopit Jana Husa a význam jeho učení pro další generace, o to se nesnaží jen studenti, ale celé zástupy našich historiků, filozofů a teologů. A tak mne napadlo, zda to o něco jednodušší nemají ve světě, kde možná nejsou až tak zatíženi řadou politických a ideologických nánosů, kterými byla osobnost Jana Husa deformována v našem prostředí.
1: V Německu, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, v Anglii, všude jsou nějaké stopy. Byť to můžou být obyčejné sošky nebo nějaké pamětní medaile. Čili Hus je dneska vnímán mezi intelektuály. Samozřejmě obyčejní lidé o něm moc nevědí, ale mezi intelektuály je vnímán jako jedna z evropských osobností. Paradoxně by mohl při pomoci i takovému jakoby zbližování těch evropských zemí, protože on není korupčník. On není žádný fotbalista, hokejista, není kosmonaut. On je prostě kněz, což ho může devalovat v očích Čechů, kteří církev moc nemusí obecně, ale Evropané jsou z něj tam, kam přijedete nadšení, protože oni říkají, my potřebujeme tyhle ty vzory. Člověka slušného, který se nebojí říkat pravdu a který je schopen jít až do důsledku, to znamená, on se obětuje pro pravdu.
0: A stejná otázka, totiž o evropském pohledu na Jana Husa i pro patriarchu církve československé husitské Tomáše Butu.
2: Ukazuje se, že Hus je skutečně evropskou osobností a zejména třeba v tom protestantském prostředí se ukazuje a znovu objevuje ta spojitost mezi světovými reformátory, jako byl Luther, Calvin a mezi mistrem Janem Husem. Na rok 2017 se připravuje velké výročí v tom protestantském prostředí, připomínající Lutera, ale má to být pojato i tak, že ta reformace není něčím výrazně národnostním nebo konfesním, ale že to je široký proud a do toho právě ten mistr Jan Hus patří. A tak si přejeme, aby ta osobnost Husova byla v tom kontextu Evropy i v tom kontextu světovém znovu objevována. Hus patří do té doby středověku, která měla svoji mentalitu, své ideály, své pohledy a on byl hodně takovým asketickým, vyhraněným typem člověka, což se nám může jevit jako něco, co je velmi vzdáleného. Ale v každém případě se ukazuje, že Hus byl člověkem, že měl i své třeba rysy lidské. Někteří historici to třeba až příliš možná zdůrazňují, že měl určitý povahový rys neústupnosti nebo že také v některém případě splanul i hněvem, rozčílením. Takže určitě Hus byl člověkem jako kterýkoliv jiný, ale přece jenom to jeho zaujetí víry a ta inspirace hluboká, náboženská, ta jeho opravdovost, ta z něho tvoří tu osobnost, která přesahuje dobu a v tom je asi velmi cenné si připomínat ten jeho odkaz i zejména v tom, že zdůrazňoval určité všelidské hodnoty, které jsou víc než třeba národnostní nebo stranická příslušnost nebo konfesní, ale v tom Hus nás může stále inspirovat a má co říct i k dnešní době.
0: Na začátku dnešního pořadu jste slyšeli ukázku z projevu papeže Jana Pavla II., ve kterém ocenil příkladný život Jana Husa. Pojďme se k němu ještě na chvíli vrátit v úvaze historika Martina Putny.
3: V katolickém prostředí došlo k tomu velkému posunu, že po dlouhých jednáních ve Vatikánu vždycky všechno dlouho trvá, nejlépe několik staletí, si říká, pán Bůh nespěchá, tak proč by spěchali kardinálové? Takže se kardinálové nakonec tedy dohodli, tak papež, to byl ještě Jan Pavel II., prohlásil Husa za reformátora církve a vyslovil politování nad jeho smrtí. Čili ono to byla taková trochu polovičatá rehabilitace. V některých kruzích se čekalo více, že to bude mnohem jednoznačnější. Toto byl kompromis, protože zjevně tam byly zezadu nějaké tlaky, aby to nebylo příliš silné pro Husa. Takže dnes v tom katolickém prostředí je to tak, že už se do nějaké míry uznává, ale není to něco, co by vysloveně spojovalo a něco, k čemu by se většina katolíků nějak aktivně hlásila.
0: Takže taková ta očekávání, že to jednou bude svatý, tedy svatý katolické církve, jsou podle vás vůbec reálné?
3: Jde o to, co to je svatost. Katolická církev samozřejmě má svůj proces svatořečení a některé osoby tím projdou a jiné tím neprojdou. Ale zároveň ta církev jasně říká, že svatých je více než jenom ti, kteří jsou oficiálně uznáni a že lidé mohou přinejmenším soukromně se modlit k osobám, které za svaté pokládají. Takže tady cituji z Magora. Ach, svatý Jenes Husy. Ne, já vám řeknu tu básničku celou, to bude mnohem lepší. To je z komunistické éry, Magor seděl ve věznici ve Valdicích a byly zrovna volby a Magor praví takové ty komunistické volby, nevolby. Jdou volit přímo z kostela, jdou do kostela z voleb. Nač tedy potom Sion stál a k čemu hora Oreb? Ach, svatý Jenes Husy, jak se mi křesťanstvo hnusí.
0: Od reformátora přes kacíře zpátky k reformátorovi. Taková byla cesta Jana Husa. Jeho pomyslný život po životě, tedy dlouhých 600 let různého vnímání Husovy osobnosti, vám v dnešní Historii Plus připomněl David Hertl.
4: Skončila Historie Plus, kterou si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Po ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Audiovizuální fond na podzim znovu otevře systém filmových pobídek. Tenista Jiří Lehečka hraje osmifinále Wimbledonu proti Němci Zverevovi a zítra bude zpočátku je polojasno, postupně až zataženo a občasný déšť, teploty až 30 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Počet obětí ruského útoku na Kyjev a okolí vzrostl na 26, zraněných je skoro 90 lidí, informovali o tom ukrajinské úřady. Rusko zautočilo na Ukrajinu skoro 70 raketami a 350 drony. Kyjev po náletech požádal o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský taky požádal spojence o rychlé dodání střel do systému protivzdušné obrany Patriot, kterých má Ukrajina nedostatek. A počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3535, zraněných je skoro 17 000 lidí. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Podle něj je zároveň po otřesech z předminulého týdne bezdomova necelých 18 000 lidí. Oficiální počty pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Organizace Spojených národů ale odhaduje, že jich může být až 50 000. Státní fond audiovize od září znovu otevře příjem filmových pobídek. Producenti pak můžou žádat o podporu pro natáčení filmů a seriálů v Česku. Fond dočasně pozastavil příjem žádostí v březnu, protože vyčerpal letošní rozpočet. Konkrétně navýšení zatím vedení neoznámilo. Podle Veroniky Slámové z fondu jde ale o investici, která se vrátí zpátky do české ekonomiky.
8: Byl opravdu velký zájem. Tuto chvíli podle počtu žádostí vychází to tak, že je stejný počet českých projektů, stejný počet zahraničních projektů a ještě k tomu musíme připočíst další skupinu projektů, a to jsou mezinárodní koprodukce. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
7: Zemřel psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let, informovala o tom jeho rodina. Šmolka přispěl k rozvoji manželského a rodinného poradenství v Česku. Spolu založil a vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Věnoval se taky popularizaci psychologie v médiích. Svými poradenskými sloupky Šmolka přispíval do desítek novin a časopisů. Tenista Jiří Lehečka bojuje o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Jeho duel s Němcem Zverevem sleduje v Londýně na centrkurtu Jaroslav Plašil.
9: Jiří Lehečka prohrál první sadu 4-6, teď se snaží držet si servis a zatím se mu to daří 3-3 ve druhé sadě 40-15, teď je při podání českého tenisty Jiřího Lehečky, který hraje proti Alexandru Zverevovi, vítězi nedávného Roland Garros, před třeba i Rogerem Federerem, jedním z nejslavnějších tenistů historie. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: V osmifinále fotbalového mistrovství světa proti sobě v Dallasu hrají Portugalci a Španělé a podrobnosti má Kristián Šveda.
10: Před malou chvílí se povedlo Španělsku postoupit přes Portugalce díky golu Mikela Merina z nastaveného času ve druhém poločase. Zvítězili Španělé 1-0, vyřazují Portugalce s Cristianem Ronaldem a zahrají si čtvrtfinále proti lepšímu z dvojice Spojené státy Belgie. Kristián Šveda, Radiožurnál.
7: A čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Po výhře Švédska ve Slovensku 88-79 skončili Češi ve skupině H na skóre poslední.
11: Omezení a uzavírka na D1 u Brna a nehoda na Šumpersku. Dálnice aktuálně volné, na D1 z Brna do Vyškova opravují úsek mezi kilometry 208 až 213. V obou směrech jsou dva zúžené pruhy. Zavřený je nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Oběd to jde po silnici do Rousínova a exit 216. Případně můžete najet na D1 na exit 210 směr Brno a otočit se u Rohlenky. Na Šumpersku u Zábřehu se střetlo osobní auto se zvěří. Nehoda je na silnici 370, trase Leština Lesnice. Omezený průjezd, odstavené auto i možné překážky čekejte poblíž odbočky ke hřišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Kolik by měl rezort školství dostat navíc v rozpočtu na příští rok? Brzdící ceny bytů i nájemného, či 250. výročí americké nezávislosti. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
12: Ministryně financí Alena Schillerová během letních měsíců vyjednává s jednotlivými ministry o jejich rozpočtových požadavcích pro své rezorty na příští rok. Jak Schillerová řekla České televizi, oproti letošku požadují ministři přes 100 miliard navíc. O tom, kolik miliard navíc by měl do rozpočtu dostat ministr školství Robert Plaga, uvažuje šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
13: Když byl Robert Plaga poprvé ministrem školství ve vládě Andreje Babiše, vzrostly platy učitelů i výdaje na vzdělávání jako nikdy předtím a nikdy potom. Tož ovšem neznamená, že se mu to podaří teď zas, i když by to bylo na nejvíc žádoucí a pro budoucnost země blahodárné. Jenže se výrazně změnila doba i Babišova vláda. Platy učitelů v poměru k průměrné mzdě v ekonomice se až do roku 2017 držely na úrovni 106%, tedy hluboko pod vyspělými zeměmi, kde jsou dlouhodobě kolem 130%. Za první vlády Andreje Babiše a Roberta Plagy pak do roku 2021 rychle rostly, až na 125%, nejvíc v historii. Jenže potom přišel kabinet Petra Fialy s ministrem školství Mikulášem Bekem a platy klesly na 108%. Politici mají všechna tato data a mnoho dalších pro své rozhodování ve studiích think tanku IDEA. Především o učitelských platech se v debatách o školských rozpočtech nemluví náhodou. Výdaje na něj jsou totiž jejich nejvyšší položkou a především právě lidé před katedrou zásadně ovlivňují kvalitu výuky. Oni jsou podle všech průzkumů domácích i mezinárodních rozhodující proto, jak úspěšně i příjemně absolvují děti základní školu a jak jsou připraveny na další život. A platy, také důvěryhodnost a předvídatelnost jejich vývoje, mají podstatný vliv na to, kdo se hlásí na pedagogické fakulty, kdo jde opravdu učit, nebo zda naopak ti nejlepší přestupují jinam. Současná vláda slíbila, že na konci volebního období budou učitelské platy 75 tisíc korun, což je podle studie IDEA nikoli 130% průměrné hrubé mzdy, jak ukládá zákon, ale 122%. Robert Plaga situaci komentoval. Ideální rozpočet je ten, který naplní vládní programové prohlášení. Pokud chceme, aby naše děti učili ti nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotni zaplatit. Takže rozhodně se bavíme v desítkách miliard korun. Konec citátu. Experti z 26 organizací zabývajících se vzděláváním navrhli a oslovili premiéra a ministryni financí, aby rozpočet školství v roce 2027 byl minimálně o 50 miliard korun vyšší než letos. Výsledná částka 334 miliardy přitom odpovídá podílu HDP, který v průměru dávají na vzdělávání vyspělé země a k jehož dosažení se v programovém prohlášení zavázala vláda Andreje Babiše. To všechno zní správně a logicky. A teď jaká je politická realita? Požadavky na rozpočet 2027 budou enormní. Desítky miliard na obranu, zdravotnictví, víc půjde na důchody, na obsluhu státního dluhu, naplnění mnoha koaličních slibů. A k tomu vláda nemíní zvyšovat daně, ovšem schodek rozpočtu má také své limity. To je neřešitelný rozpor ve vládním programu od samého začátku. A současná koalice vzdělání nepřeje. Robert Plaga by tak měl rozumně sledovat dva hlavní cíle strategie vzdělávání 2030+, změnu výuky pro 21. století a snižování nemravných a ekonomicky ničivých rozdílů v přístupu ke vzdělávání. Když pohne s vysokými školami, jen dobře. Desítky miliard navíc pro školství na příští rok jsou tou nejlepší investicí do budoucnosti země, nejen do životní úrovně, ale i do kvality demokracie. A spolu s obranou tak dává smysl vynaložit peníze na vzdělávání i za cenu vyššího zadlužení.
12: To byl komentář šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty. Bydlení a jeho dostupnost je jedním z nejpalčivějších problémů současného Česka. Nynější situaci na bytovém trhu komentuje analytička Hospodářských novin Julie Hrstková a upozorňuje, nabídka bytů prudce vzrostla, zatímco jejich ceny i nájemné brzdí.
14: Kdy jindy prodat byt, když ne teď? Ceny jsou na vrcholu, zájemci se předhání a nájemné roste do nebes. Aspoň tak to vypadá při letmém pohledu na propagační články realitních kanceláří a developerů. Ve skutečnosti aktuální situace začíná připomínat první pololetí roku 2022. Tehdy ještě dobíhal boom cen způsobený pandemií koronaviru a zdálo se, že poptávka je neomezená. Kvůli prudkému růstu úrokových sazeb a následně i cen hypoték v kombinaci s propadem reálných příjmů v důsledku inflace se trh sice nezhroutil jako domeček z karet, nicméně ochlazení bylo citelné. A po ročním propadu trvalo další rok, než ceny nemovitostí opět nabraly rostoucí směr. Nyní se sice i kvůli administrativním zásahům do cen drží inflace dole a Česká národní banka zvýšila úrokové sazby nepatrně. Přesto se podle statistiky prodejních nikoliv nabídkových cen potvrzuje, že rychlý růst má trh za sebou. Co se týká nájmu, tady je situace pro zájemce o bydlení ještě příznivější. Jak odpovídá výsledkům dat serveru Valuo.cz, v květnu nabídková průměrná cena dokonce klesla. Meziročně nájmy stouply o necelých 5%. Nutno dodat, že i zde jde o reálné ceny. Ty nabídkové stále rostou do nebes. Majitelé možná už nemohou šponovat nájmy, nicméně v jejich prospěch hraje to, že nájemníci platí. Jak vyplývá z dat Asociace nájemního bydlení za první čtvrtletí, dosáhl počet neplatičů nájemného u velkých pronajímatelů pouhých 2,2% ze všech nájemníků, což je o 0,2% méně než v posledním čtvrtletí loňského roku a nejméně od podzimu roku 2022. Bydlení, alespoň to vlastnické, nebude přes cenové zpomalení pro každého. Zdá se však, že nyní nastala ona chvíle, kdy se trh nadechuje a nabízí chvilku odpočinku. Na trhu je podle serveru novinky.cz nejvíc nových projektů za poslední 3 až 4 roky. Prodávající jsou ochotně vyjednávat, pronajímatelé dorovnali inflaci a neženou nájmy rychle vzhůru jako v posledních letech. Otázkou je, jak dlouho tento odpočinek bude trvat. Zda půjde o předehru jako před 4 lety, kdy následoval rychlý růst úrokových sazeb, vysoká inflace, prudce klesly reálné příjmy a trh s nemovitostmi na pár čtvrtletí ochrnul. Nebo zda jde jen o důsledek nedávného boomu, po kterém nutně musel následovat návrat do stavu, kdy nájmy sledují vývoj příjmu a inflace a ceny bytů rostou tak nějak uměřeněji, než je v Česku zvykem. Zásadní vliv bude mít nová legislativa. Poslanci v pátek nestihli schválit novelu stavebního zákona, která má celé stavební řízení změnit. Podle vlády k rychlejším stavbám, podle odborníků k nekvalitní výstavbě. A tak bude zásadní, v jaké podobě se nakonec největší novinky transformují do reality. K novele je totiž předloženo 130 pozměňovacích návrhů, takže bude záležet na tom, co se doopravdy schválí. Developři se předhání v tom, kolik tisíc či desítek tisíc bytů mají v plánu postavit. Ve chvíli, kdyby ceny šly skutečně dolů, je dost pravděpodobné, že svoje plány přibrzdí, protože v jejich zájmu není stavět levně. Další neznámou je úloha státu, respektive zhruba 8,5 miliard, které Česko získalo na podporu nájemního bydlení. Stanou se veřejné projekty reálnou konkurencí na trhu, která dokáže pohnout s cenami? Suchá statistika bydlení potvrzuje jisté ochlazení, ke kterému dochází už 2. až 3. čtvrtletí. Před námi je ale spousta neznámých na to, aby bylo možné říci, kterým směrem se realitní trh bude ubírat. Každopádně se zdá, že šance kupujících a prodávajících jsou po delší době aspoň vyrovnané, což je lepší než nic.
12: Situaci na českém trhu s byty komentovala analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. Pouhých 16% voličů přišlo v sobotu na Slovensku hlasovat v referendu. Jeho výsledky jsou tak neplatné. Aby platné bylo, musí podle slovenské ústavy přijít k referendu nadpoloviční většina oprávněných voličů. A to se zatím stalo pouze jedinkrát před 23 lety při hlasování o vstupu Slovenska do Evropské unie. U mikrofonu je editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
15: Slovensko má za sebou 10. referendum ve svojí novodobé historii. Podle očekávání se ho ale zúčastnilo málo lidí a proto bylo neplatné. Tak úplně překvapivé to nebylo. Termín hlasování stanovil prezident Peter Pellegrini na víkend, kdy Slováci věnovali pozornost všemu možnému, jen ne politice. Ve východoslovenské Levoči se konala největší mariánská pouť v zemi, kam každoročně míří 10 000 poutníků. Zároveň probíhal folklorní festival ve Východné, který kdysi zavedli komunisté právě jako akci, která měla odpoutat pozornost od levočské náboženské pouti, avšak časem se z festivalu stala zavedená a oblíbená událost. Pro účastníky těchto akcí to znamenalo, že pokud by chtěli v ten den splnit svou občanskou povinnost, museli by si předem zajistit voličské průkazy a najít si nějakou vhodnou hlasovací místnost. Jinými slovy, museli by sami od sebe vynaložit velké úsilí a na místě je tak otázka, komu by se do toho chtělo. Takže vcelku logicky mělo toto referendum v čase začínajících prázdnin a dovolených jednu z nejnižších účastí vůbec, a to ačkoliv témata referendových otázek byla docela atraktivní. Občané měli odpovědět na to, zda podporují doživotní rentu pro premiéra a chtějí obnovit úřad speciální prokuratury a Národní kriminální agenturu, které v minulosti hrály klíčovou roli při odhalování korupce na Slovensku a po nástupu vlády premiéra Roberta Fica byly okamžitě zrušeny. Jinými slovy, svým hlasem mohli občané dát najevo, nakolik jsou znechuceni vládní politikou. I z tohoto hlediska vypadá pouze 16% účast jako poměrně velké fiasko. Předseda strany Demokrati Jaroslav Nať, který referendum inicioval a vedl kampaň na sběr podpisů, očekával, že k referendu přijde aspoň 20% občanů. Slabou útěchou mu může být, že drtivá většina z těch, co vážili cestu k volebním urnám, tedy více než 90%, dala najevo svůj nesouhlas s Ficovou politikou. Je dobře zmínit, že už za rok na podzim se konají na Slovensku parlamentní volby. Referendový výsledek je tedy varováním pro opozici, že nespokojenost občanů, o které se mluví na každém kroku a píše se o ní ve všech komentářích, ještě neznamená, že by dokázala natolik mobilizovat voliče, aby dorazili masově do hlasovacích místností. Pro koalici je to naopak zpráva, že pasivita občanů je velká a mnozí nevěří, že aktivní účast může znamenat změnu. Opozice si otestovala, že výsledky referenda odrážejí názor jen těch nejodhodlanějších Ficových odpůrců. Aby ale mohla pomýšlet na volební vítězství, musí ovšem dokázat oslovit i ty, kteří váhají nebo se za poslední roky stali vůči politice lhostejní. Jinými slovy, dospěli k názoru, že vhozením lístku do urny se stejně nic nezmění. A to je možná vůbec nejdůležitější poselství tohoto referenda. Už bez tak velká apatie ve společnosti se tak může ještě dál zvýšit. Pokud jde o referendum jako takové, zkrátka platí, že Slovensko není Švýcarskem. Tam se takto hlasuje celostátně několikrát do roka, k tomu ještě rozhodují občané v lidových hlasováních i o kantonálních a obecních záležitostech. Někde dokonce volí členy vlády nebo rozhodují o rozpočtu. Ne, že by ve Švýcarsku po každé přišli hlasovat všichni, co na to mají právo. Vždycky jich je ale rozhodně víc než nedávných 16% na Slovensku. Jedním z důvodů, proč to mají Švýcaři jinak, je, že při vší kritice svým politikům v zásadě stále ještě důvěřují. A politici zase vědí, že mají občany brát vážně. Proto je aktivně nabádají k účasti, a to i u témat, která jim jsou nepříjemná nebo jdou proti jejím cílům.
12: O dalším neplatném referendu na Slovensku hovořila editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková. Ve Spojených státech vyvrcholily oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Přijetím deklarace nezávislosti na začátku července roku 1776 přerušilo 13 britských kolonií v Severní Americe vazbu na Londýn a de facto založilo dnešní Spojené státy. 4. července byla deklarace poprvé vytištěna. Glosu k tomuto výročí připravil publicista a vydavatel Neviditelného psa Ondřej Neff a nazval ji Soft Power jako fialový prášek.
16: V sobotu slavili Spojené státy americké své 250. narozeniny. Jen to považte, čtvrt tisíciletí. V té době jsme byli pár let za polovinou 300letého úpění a doba temna u nás vrcholila. V celé Evropě se mohlo o občanských svobodách mluvit jen na tajňačku. Revoluce ve Francii se teprve chystala a tehdy 18letý pozdější revolucionář Robespierre teprve objevoval spisy Jean-Jacques Rousseaua. Tak tedy 4. července měli USA narozeniny. Třeba vám to přijde směšné, ale rád jim k svátku poblahopřeju. O existenci Spojených států jsem se dověděl jako malé dítě. Měli jsme doma kulatou škatuli s fialovými krystalky. Sypalo se to do vody a dělala se z toho limonáda. Od rodičů jsem věděl, že to rozdávala jakási UNRA. A série dětských Proč mě dovedla až k Americe. Jak jsem rostl, rozšiřovala se poznání. U sousedů odebírali humoristický týdeník Dikobraz. Tenkrát probíhala korejská válka. Spojené státy tam byly oblíbené téma, ukazovali tam zemi, která miluje bombardování, věší černochy a lidé se tam opíjejí silnou lihovinou zvanou Coca-Cola. To bylo v tom Dikobrazu. Ale sousedovi starší kluci poskytli i jiný zdroj informací. Komiksy s Pepkem Námořníkem a psem Pluto, později kovbojky a učili mě píseň Ruty Šuty Arizona Texas. Jo, uteklo to. Když se ohlížím, zjišťuju, že v polovině mého života do mě hustily nejhnusnější pomluvy o Spojených státech. Obrázek jsem si ale dělal z toho, čemu se říká soft power. Cože to je? V podstatě je to kulturní působení v tom nejširším slova smyslu. Kniha, filmy, muzika. Ale taky třeba džíny, svoje první, jsem získal v Polsku. To byl tenkrát velký zdroj americké soft power. V polském kulturním středisku v Jindřišské ulici v Praze jsem byl pečený vařený. Dodnes vzpomínám na pocit štěstí, když jsem si tam koupil svoji první rock'n'rollovou desku. Když pak se všechno změnilo a mohl jsem dokonce do Ameriky jezdit, zjistil jsem, že tehdejší soft power mě nešidila, že je to opravdu ta velká svobodná země, jak se o ní psalo. Že se tam taky těžce žije, to nějak té svobodě patří. Když otcové zakladatelé podepisovali 4. července prohlášení nezávislosti, věděli, že je nečeká procházka růžovým sadem. Dali světu příklad. Někde ho s větším či menším úspěchem následovali. Tomáš Garrigue Masaryk by si jistě přál, abychom byli v tom rychlejší a úspěšnější, ale snažíme se. I na něho tedy vzpomínám, když možná pošetile blahopřeji velkému národu ke čtvrt tisíciletí svobody.
12: 250. výročí americké nezávislosti glosoval publicista Neviditelného psa Ondřej Neff.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: A i v dnešní sváteční den připomeneme některé ze sledovaných komentářů uplynulého týdne, konkrétně budou dva. Pokročilé modely umělé inteligence, zahraniční politika Trumpovy administrativy a hrozba pro Evropu a vývoj její ekonomiky. To jsou témata komentáře zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče.
17: Že společnosti, které vyvíjí velké jazykové modely, hlásí každých pár měsíců pokroky, jsme si již zvykli. Teď abychom si ale zvykali i na to, že k nim bude mít přístup jenom někdo. A že to bude vláda USA, která o tom bude rozhodovat, což není dobrá zpráva pro Evropu. Nejprve se setkala s omezením, kdo k jejím novým modelům Mythos a Fable může přistupovat, společnost Anthropic. když ji administrativa Donalda Trumpa nařídila, že její systémy jsou tak pokročilé, že je nesmí používat nikdo mimo USA, firma je radši zavřela pro všechny. Nyní si něčím podobným prošlo i konkurenční OpenAI. Pro jeho nový model chatu GPT s označením 5,6 zvolila americká vláda také tvrdé opatření. Startup jej má nechat v pomyslné karanténě, kde se k němu dostane jen hrstka vládou prověřených organizací. S ohledem na to, jaké škody by tyto modely mohly napáchat na poli kybernetické bezpečnosti, je obezřetnost Bílého domu na místě. Skutečně se blížíme do bodu, kdy můžeme o AI hovořit jako o svého druhu zbrani, kterou by nepřátelé mohli využít například k rozpoutání energetického blackoutu. Jenže když pozorujeme chování Donalda Trumpa a jeho okolí, tak fakt, že má moc blokovat umělou inteligenci, moc důvěry nevyvolává. Někdy je americký prezident protekcionista, někdy izolacionista, někdy se chová jako gangster. A každá z těchto poloh je nebezpečná. Zvlášť pro Evropu. Ta svého šampiona v umělé inteligenci, který by snesl srovnání s americkými nebo čínskými modely, nemá. Francouzský Mistral se sice snaží držet tempo. Francouzský prezident jej tlačí, kde může. Jenže Anthropic nebo OpenAI tým z Paříže prostě nedohání. S tím, jak AI proniká do nových a nových sfér lidského konání, je přitom otázka, kdo fakticky řídí její distribuci do světa, naprosto zásadní. S ovlivňování toho, jaké modely jsou kde k dispozici, se může stát a nejspíš už stává nová dimenze geopolitiky. Evropa posledních pár let horečně řeší, jak se zbavit závislosti na USA v obraně. Jenže paralelně s tím upadá do jiného, potenciálně ještě nebezpečnějšího lokajství, a to na poli umělé inteligence. Ostatně, když nyní Donald Trump vyhlásil, ať se jen někdo opováží zavést na kolosy typu Microsoftu nebo Google digitální daně, mezi řádky se v tom dá číst i toto, protože trest za takové opatření nemusí mít jen podobu nových cel, ale i restrikcí toho, k čemu se kdo dostane. A kdyby se Evropané nedostali k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence, ještě víc by to podvázalo jejich konkurenceschopnost, která je už bez tak hodně narušená naším dlouhodobým zaostáváním v rozvoji moderních technologií.
12: Slyšeli jste komentář zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče. A ještě druhá slíbená připomínka sledovaného komentáře z uplynulého týdne. Venezuela prožívá těžké dny. Dvě ničivá zemětřesení, která zemi na karibském pobřeží zasáhla, během několika desítek vteřin změnila životy milionů lidí. Přírodní katastrofa si podle oficiálních údajů ze včerejška vyžádala nejméně 3342 mrtvých a 16740 zraněných. Počet pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí, podle Organizace spojených národů jich ale může být na 50 tisíc. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
18: Už tak mimořádně chudá země, která roky balancuje na hraně hospodářského krachu, tak čelí další těžké zkoušce. Velkým testem ale prochází i zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington musí prokázat, že dokáže zvládnout rozsáhlou humanitární operaci i poté, co před rokem zrušil agenturu USAID, která po desetiletí představovala hlavní nástroj americké zahraniční pomoci. Je zřejmé, že kroky ministerstva zahraničí, které její agendu převzalo, budou bedlivě sledovány. Americký prezident několik hodin po katastrofě prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny pomoci a nařídil federálním úřadům zahájit rozsáhlou humanitární akci. V prvních hodinách Washington oznámil balík pomoci v hodnotě téměř 150 milionů dolarů, posléze přidal dalších 50 milionů. Do oblasti zamířily záchranné týmy, vojenská letadla, lodě i specialisté na logistiku a koordinaci záchranných prací. Nejde ale pouze o humanitární krizi. Zemětřesení se okamžitě proměnilo v geopolitickou zkoušku Trumpovy zahraniční politiky a zejména tzv. Donroeovy doktríny, Trumpovy interpretace Monroeovy doktríny, podle níž Spojené státy považují západní hemisféru za svou prioritní sféru vlivu a při jejímž prosazování jsou ochotné jít i do přímých zásahů. Venezuela v této strategii zaujímá mimořádné postavení. po lednovém dopadení Nicolase Madura a nástupu Delcy Rodriguezové do čela země se vztahy mezi Washingtonem a Caracasem výrazně proměnily. Venezuela se stala jedním z hlavních symbolů nové americké politiky v regionu. Určitým paradoxem je, že ve stejný den, kdy Washington přislíbil Venezuelanům rozsáhlou pomoc, rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Trumpovy administrativy a umožnil pokračovat v rušení programu TPS, který poskytuje dočasnou ochranu lidem ze zemí postižených válkami nebo přírodními katastrofami. Loni byla tato ochrana zrušena mimo jiné právě pro Venezuelu. To však nemění nic na tom, co je nyní nejdůležitější. Venezuela potřebuje rychlou a účinnou pomoc. A právě ta bude hlavním měřítkem, podle něhož se bude posuzovat reakce Spojených států. Pokud uspějí, může katastrofa paradoxně posílit důvěru v to, že Spojené státy jsou stále schopny nést odpovědnost za region a že jejich nová zahraniční politika přináší konkrétní výsledky. Pokud však selže, otřesy, které zasáhly Venezuelu, jen prohloubí již značně poškozenou pověst Spojených států na mezinárodní scéně.
12: To byla publicistka Leona Šmelcová a jejím komentářem končí pondělní sváteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
7: Výprava do Afriky, která se proměnila v drama. To je pravdivý příběh ostravského cestovatele Jiřího Tomčíka, který vypráví s humorem a ironií v knize Jak jsem nezemřel v Africe. Do Konga a Zambie se vydal jako člen pečlivě připravené čtyřčlenné výpravy. Jenomže hned na začátku cesty se stalo něco, co všem změnilo plány a odstartovalo neuvěřitelný boj o holý život.

Bart se nám nakrátko ukázal hned při první výjížďce do národního parku South Luangwa, ale jen v dálce. K setkání, jak se patří, došlo až při druhé noční jízdě, kdy ho průvodce spozoroval na stromě. Na vodorovné silné větvi má pořádný kus nějaké větší antilopy. Ze světla reflektoru asi nadšený není. Nějaká mimořádná nervozita či nevrlost však z něho nečiší. Na stejném místě ho nacházíme i další den při dopolední výjížďce. Dokud bude mít co žrát, opustí svůj strom, jen aby uhasil žízeň. Nosorožci tady nežijí. Všichni byli vybiti. V sousedním národním parku North Luangwa probíhají pokusy o znovu osídlení území nosorožci zakoupenými v jižní Africe. V roce 2016 jich tam pod ochranou ozbrojených strážců žilo 35, z nichž ti nejmladší se již narodili v Zambii. Podobně stavy slonů byly pytlačením zdecimovány z řádově stovky tisíc na desetinu. Pokud bude existovat silná poptávka po slonovině a rozích nosorožců, nebudou mít tato velká zvířata pokoj. Než jsme se s parkem v údolí řeky Luangwa definitivně rozloučili, nabídl nám ještě jedno vzácné setkání. Smečky psů hyenovitých patří podobně jako nosorožci k mizejícím a kriticky ohroženým africkým fenoménům. V subsaharské oblasti je již jen pár míst, kde ještě existuje šance na setkání, a mezi ně patří jižní část Zambie. Typická smečka má 10 až 20 členů s jasně určenou hierarchií. Sexem se nikdo moc nerozptiluje, o produkci mláďat se stará výhradně dominantní pár. Alfa samice mívá až 16 mláďat ve vrhu, ovšem jejich mortalita je značná. V celém národním parku South Luangwa žijí pouze dvě smečky psů hyenovitých. Mají-li tato nevelká zvířata být úspěšná při lovu velkých kopytníků, musí mít velmi dobře propracovanou taktiku. Základní metodou je štvanice. Zpočátku dosahují rychlosti až 60 km za hodinu a mírnějším tempem pak pokračují v pronásledování další zhruba 2 km. Protože skolené zvíře nedokáží odtáhnout do vzdáleného doupěte, mají vyvinutý velmi nevšední způsob přepravy zásob. Do nadstandardně velkého žaludku nacpou mimořádné množství masa a pozastaví proces trávení. V domovské noře pak maso vyvrhnou, aby se nažral zbytek smečky s mláďaty. Pes hyenovitý je mimochodem jedním z velmi mála druhů savců, který se stará o nemocné a staré jedince. Natrefili jsme na lenošící smečku v brzkých dopoledních hodinách. Povalovali se ve stínu, břicha měli plná, ale zjevně nikam nepospíchali. O mláďata již asi bylo postaráno. Jeden ze psů byl za uchem lehce raněný a ostatní mu olizováním projevovali náklonost a týmovou podporu. Jak je tady zvykem, naši přítomnost vzali lhostejně na vědomí. V každém případě nám rozloučení s jedinečným zambijským národním parkem vyšlo 100%.

0: Zbývající část cesty po Zambii absolvujeme v zapůjčeném terénním autě. Jedeme z Lusaky na západ a naším cílem je nyní Národní park Kafue. Ano, ten. Pobyt máme dohodnutý v kempu McBrides, uvnitř parku. Majitel Chris McBride je specialistou na bílé lvy, o kterých napsal několik knížek. O této vzácné barevné odchylce se předpokládalo, že v přírodě nemá šanci na přežití. Ale není tomu tak. A právě Chris McBride přispěl nemalým dílem k poznání jejich způsobu života. Až k hranici národního parku je cesta bezproblémová. Zbývá posledních 100 kilometrů v parku. V mračně prachu občas váháme, zda držíme správný směr. Okna kvůli hladovým mouchám cece otevřít nemůžeme. Jedeme se zapnutou klimatizací, ale jemný prach se i tak prodere dovnitř. Náhle auto před námi přistavuje ke krajnici a z vozu vyskakují dva mladí černoši. Evidentně mají výbornou náladu, plácají se do stehen a mávají na nás. Zastavuji vedle nich.
1: Vy jste ho neviděli?
0: Ne.
1: A koho vlastně?
0: No toho hada. 30 metrů zpátky byl na kraji cesty do výšky 1 metru vztyčený velký had. Tak jsme na vás mávali, ať zavřete okénko. Vypadal hodně na vstekaně. Klidně by na vás plivnul. Ježiši Kriste, to byl macek.
1: Že jsme tu potvoru přehlédli, je jenom dobře. I bez ní atmosféra v kabině příliš rozverná není. Po nějakých 85 kilometrech trápení náhle na stromě vidíme přibitou směrovku McBride's Camp. Manželé McBrideovi vybudovali svůj kemp v divočině a žijí v něm již 14 let. Musí to být mimořádně romantické, obzvláště v období dešťů, kdy se turisté určitě nehrnou, za to se hrnou hektolitry vody, které občas kemp zcela odříznou. Takový nával romantiky by pravděpodobně mnozí z nás ani neunesli. Paní McBride je velmi sympatická starší dáma. Bohužel se dovídáme, že manžel je v nemocnici, neboť má otravu z jídla. Zmínka o otravě v mé přítomnosti působí jako řeči o provaze v domě oběšencově. Pokud možno v kostce paní domácí vyprávím o dalších důvodech, které nás do parku přivádí. Je více než zaujatá a hned ze své knihovny vytahuje odborné botanické publikace. Je to marné především proto, že si po tolika letech pamatujeme již jen velmi málo podrobností o dotyčném stromu. Inspekce na místě je nezbytná, nicméně téma nám vydrží minimálně na hodinu. I tady jsme si zaplatili výjížďky za zvěří. Samozřejmě toužíme hlavně po lvech, nejlépe hned těch bílých, leč nepotkali jsme ani zdivočelou kočku. Spíme ve vlastních stanech, v prostoru k tomu určeném, asi 5 minut chůze od hlavní budovy. Tentokrát žádná kamufláž s elektrickým ohradníkem. V podstatě kempujeme v naprosté divočině. Večer udržujeme v tábořišti oheň, aby nám sem z blízké řeky nezabloudil nějaký hroch. Jíme za tmy, i nějaké deci vína se najde, ale přesto bývají večery v tropech dlouhé. Spát jdeme kolem 10. Noci jsou teplé, spí se výborně.
2: Slyšíš to nebo spíš? To je asi lev. Tiše. Zkouším ho nahrávat. Jasně, že to není hroch.
1: Lev a levhart jsou vlastně jediné dvě kočky, které umí tímto impozantním způsobem řvát a nahánět hrůzu. Protože ve stanu máme mimo jiné kameru, pokouším se ji v temné noci využít pro záznam jedinečné zvukové stopy. Mohutný řev se periodicky opakuje a jeho autor o sobě dává vědět zatraceně blízko. Spíše to vypadá, že lvy jsou dva, ale ne, že by se překřikovali na dálku. Jdou spolu a šíří strach. Slyšíme vyplašené opice, jak nervózně pokřikují v korunách stromů kousek od nás a pomáhají si do vyšších pater. Lvy se producírují zcela jistě na naší straně řeky a už je jasné, že se blíží. Splna hrdla si nějakých 5 vteřin řvou a pak je zase docela dlouho ticho. Jako naschvál mi bliká červená kontrolka, dochází baterie a náhradní je v autě. Ve vzrušené atmosféře si oba se ženou tiše a soukromně vyhodnocujeme, jakou ochranu nám nabízí plátěné stěny stanu. Trochu mě teď mrzí, že jsem minimálně 2x viděl skvěle natočený film Lovci lvů. Snímek z roku 1996 pojednává o 2 lidožravých bestiích, duch a temnota, likvidujících stavitele železnice z keňské Mombasy do Nairobi. Scénář vychází z reálných událostí, kdy 2 lví samci postupně požírali stavební dělníky při kladení kolejí skrz Národní park Tsavo. A co je podstatné, svou kořist nejraději vytahují v noci ze stanů. Baterie definitivně došla. Opatrně rozepínám stan v naději, že venku přece jen bude trochu světla. Není. Čtvrtka měsíce se povaluje kdesi u horizontu a já vidím tak na 3 metry. Slyšitelnost je naopak perfektní. Už zase to na ně přišlo. Reflexivně ucuknu hlavou zpět do stanu. To mě tu chceš nechat samotnou? Tak pojď se mnou. Nikdy, opáčila moje žena a utáhla zip spacáku těsněji ke krku. Kdyby bylo více času, neznám lepší příležitost k přátelskému rozhovoru o některých detailech zmíněného filmu. Za 5 minut však asi bude po všem a já držím v ruce nefunkční kameru. Odemykám dálkovým ovladačem auto a se zatajeným dechem naslouchám. Nic. Několika skoky jsem u auta. Celkem rychle nacházím brašnu ke kameře. Vyměňuji vybitou baterii za novou a zapínám nahrávání. Lvy prošly velmi blízko. Nejbližší pěšina, kterou asi sledovali, se táhne zhruba 10-15 metrů daleko. Ale nezahlédl jsem ani stín. Že o nás věděli, není pochyb. Ráno se u snídaně vedou jakési pomílené řeči o zbabělcích, kteří se před lvy utekli schovat do auta. Opouštíme McBride's Camp a přesunujeme se do Mukambi Lodge. Je mi všelijak. Hlavní budovu dobře poznávám, ale okolí recepce se hodně změnilo. Přibyla celá skupina bungalovů, některé stromy padly za oběť výstavbě. Ve víceméně parkovém uspořádání přebudovaného rezortu se nevyznám. Strom, dnes zřejmě bez plodů, tehdy byl leden, nyní máme začátek května, nemám šanci nalézt. Pokud si ho tam vůbec nechali, potvoru jedovatou. Bezradně se rozhlížím. V nedalekém bungalovu jsou dveře do kořán, 2 černošky tam vyměňují ložní prádlo. O stromech nic nevědí, ale odkazují mě na svého kolegu. Opakuji svou otázku. Říká, v tom se vyzná jedině někdo z licencovaných turistických průvodců. Nakonec mám štěstí. Jeden z průvodců tady je a přesně chápe, co tu tak zarputile hledám. Ano, určitě je jich tam několik. Nahoře u chodníku je jeden. Ukazuje poněkud neurčitě ke skupině keřů. Mohl bys mě prosím k němu zavést? Lehce mi stoupá tep. Jsme u cíle.

Hodou, jak se ten keř jmenuje? Vím. Je to Woolly Caperbush. Aha. Máme ho. Zatím sice jen v podobě anglické verze nějakého lokálního pojmenování, ale věřím, že k oficiálnímu vědeckému názvu se už dostaneme snadno. Vidíš tady ty krátké zahnuté trny? Ukazuje mi průvodce tenkou větvičku. Tím se přichytává, když šplhá do koruny cizího stromu. Pokud v blízkosti žádný opěrný strom neroste, umí caperbush existovat i samostatně, ve formě křoví. Proto to slovíčko bush v názvu. Teď už to svědění na jazyku nedokážu ovládnout. Slyšel jsem, že to tu kdysi nějaký Evropan snědl. Nevíš o tom nic? To si vzpomínám. Já už tady tenkrát pracoval. Sbírali tu nějaké hovniváli. A jak ten běloch dopadl? Asi špatně. Odvezli ho někam do nemocnice. Ten otrávený běloch, to jsem já. Trhnul sebou, jako by ho uštknul had. A volně visícím cípem bundy si překryl obličej. Jen vytřeštěné oči na mě zírají. A Hrome, nepřepísknul jsem to trochu? Co když mladý muž žije pod vlivem kultu vůdů a vidí ve mně oživlou mrtvolu? Konec konců úplně vedle by nebyl. Protože však se u zombíků všeobecně předpokládá, že se živí lidským masem, nemusela tato moje bezelstná improvizace skončit bez úhony. Rychle tedy klidným tónem dodávám pár informací o svém osudu a šok pomíjí. Průvodce se hlasitě směje. Nechal jsem si název keře napsat na kus papíru, nafotili jsme několik obrázků zákeřné rostliny a utrhli pár listů i suchých plodů. Materiálu máme tentokrát dost. Stavujeme se ještě u viktorijních vodopádů, abychom je viděli i v podmínkách vysokého stavu vody. A pak už nás čeká nějakých 500 kilometrů směr Lusaka. S průměrnou rychlostí 100 kilometrů za hodinu cesta rychle ubývá. Ale provoz před naším autem náhle houstne. Dojíždíme stojící kolonu a prudce brzdíme. Auta nejezdí ani v protisměru a v dálce vidíme oblaka hustého černého dýmu. Někteří řidiči otáčejí a vracejí se zpět. To pro nás není dobré znamení. Místní komunikace neznáme a do Lusaky dojet musíme. Mezitím po paralelní polní cestě od místa předpokládané nehody odjíždí policejní auto a za ním hasicí vůz. Kolona se zvolna dává do pohybu, pomalu se šineme ke zdroji kouře. Chvíli jedeme, chvíli stojíme. V protisměru nejezdí nic. Blížíme se k vesnici Pemba a už vidíme, že o autonehodu nejde. Hned na hranici vesnice leží přes cestu mohutný hořící kmen. 10 metrů za ním další a pak několik plápolajících pneumatik. Hoří divoce. Brutálním žárem se protavují do asfaltu, který už doutná taky. Je zarážející, že požární auto odjelo. A bohužel i policie. Před první hořící kládou naše kolona sjíždí vlevo z cesty a šine se jakousi improvizovanou trasou podél asfaltky. Kolem ohňů se pohybují skupinky lidí, někteří vzrušeně gestikulují, nikdo nehasí. Jako cizinci vůbec netušíme, o co tady jde. Zdá se, že krokem pojedeme skrz vesnici, pak se vrátíme na asfaltovou vozovku a budeme pokračovat do Lusaky. Po levé straně máme skupinu vzrostlých stromů, po pravé teď vysoké křoví, které nám brání ve výhledu. Okna jsme již zavřeli, ale přesto slyšíme sílící, exaltované hlasy a křik. A hned za křovím se nám otevírá neradostná perspektiva. Auta před námi jsou obklopena davem rozdivočelých černochů, kteří buší do dveří i oken a cosi křičí na posádky. To je špatné. Jakmile zmerčili naše auto a všimli si, že posádka je výhradně bílá, jejich vzrušení a agresivita dostali čerstvou dávku energie. To je více než špatné. Sesypali se na nás jako vosy. Naštěstí jsme stihli zamknout. Buší do kapoty, tlučou do oken, kopou do blatníků.
Dostali jsme první ránu kamene.

Zatím stále pomalu jedeme, ale před kapotu se mi staví jakýsi černoch a ukazuje, že mám z kolony vyjet na bok a postavit se mimo. To ví, že jo. Mé blízké okolí o tom dost pochybuje, ale i já mám občas světlé chvilky, ve kterých můj mozek dokáže pracovat překvapivě hebitě. Jedna z nich právě nastala a tak se mi zdánlivě nepatřičně vybavuje dávný rozhovor s jedním výše postaveným bankéřem o tom, jak se převážejí velké objemy peněz mezi pobočkami centrální banky. Je to vždycky kolona 6 až 10 aut s pancéřovanými vozy bez oken uprostřed, před nimi i za nimi jedou muži ve zbroji a policejní auta s majáky čistí cestu. A naprosto klíčové je pravidlo, že ty pancéřované vozy s penězi nesmí nikdo zastavit. Když stojí, jsou zranitelné. Člověk nikdy neví, kdy se mu jaká informace šikne. To, že jsem odmítl vybočit, vesničany evidentně namíchlo. Další sprška kamenů i klacků a pořádná pecka čímsi větším do levého zadního okna. Zatím drží. Dobře to ti Japonci vyrobili. Možná začínáme tušit, co se tu vlastně děje. Na okénko spolujezdce se nám tlačí ženská s lavorem pod paží a v něm má nějaké bankovky. Protože běloši jsou v Africe všeobecně považováni za boháče, je jasné, že jakmile rozpoznali bílou posádku auta, zavětřili tučnou kořist. Případně bychom jim i nějaké peníze dali, ale v naší situaci by zkoušel otevřít okénko jen naprostý idiot. Naše Toyota všechny úskoky ustála, byť jakési šrámy si odnesla. Okna vydržela a gumy nehoří. Jsme z toho venku.

Sedím doma u počítače, vedle ruky ušmudlaný papírek se třemi slovy. Vůli Kuiper Busch. Každý vyhledávač vám v mžiku oka sdělí, že jde o Caparis tomentosa a přidá spoustu pikantností. A tak se konečně dovídám, v jakých vzdálenostech od údolí smrti jsem se tehdy před 12 lety potuloval. Účinky jedu byly testovány na některých afrických zvířatech. Nebohé pouštní ovce a kozy v rámci testů dostávaly v žrádle různá množství listů Caparis tomentosa, načež postupně uhynuly nebo musely být utraceny. K výrazným znakům otravy patřila slabost zadních končetin, vrávorání, ohnutí spěnky a kloubů nad kopytem, bolesti v křížové oblasti, nechutenství a následně už jen apatické ležení otrávených zvířat. Hlavní patologické změny byly prokázány na míše, kde došlo ke zvětšení neuronů i jejich axonů při současném odumírání jaterních buněk a glomerul v ledvinách. U zvířat se objevila chudokrevnost a ke zjevným projevům otravy patřilo ochrnutí zadních končetin. Jako téměř u každého jedu, o který člověk zavadí, existují i zde záznamy týkající se léčivých účinků rostliny, které mají pomáhat mimo jiné při problémech s neplodností, impotencí, šílenstvím či syfilitidou. A dokonce v kombinaci s dalšími magickými materiemi mají rozhánět bouřkové mraky. Kouř z hořící kůry se doporučuje inhalovat proti tuberkulóze a bronchitidě, zatímco popel ze spálených kořenů je nezbytnou substancí při výrobě šípových jedů. Fakt, že skutečnou příčinu mých problémů lékaři v době léčby neznali, asi nakonec nehrál tak významnou roli. Se znalostí konkrétní rostliny a příslušných jedů by zřejmě léčebné postupy nebyly příliš odlišné. A že jsem nebyl utracen? Za to vděčím, pominuli teď na moment péči jihoafrických i českých lékařů a své ženy především, nevšední sérii šťastných okolností a rozhodnutí, jež mě dostali z Mukamby až do kvalitní nemocnice v Johannesburgu. Kdybych uváznul někde v Zambii, vešel by se celý tento příběh do několika řádků v černé kronice.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
1: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
2: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Třeboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
1: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
3: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
1: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
3: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
1: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
4: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne, jo.
1: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
5: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
6: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V Ankaře dnes začne dvoudenní summit lídrů NATO. Za Česko na něj míří premiér Babiš i prezident Pavel. Při mezinárodním zásahu proti obchodníkům s lidmi zatkla policie přes 1000 osob. Fotbalisté Španělska porazili Portugalsko 1-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A dnes bude zpočátku je polojasno, postupně až zataženo a občas déšť, teploty až 30 stupňů. Je úterý 7. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V turecké Ankaře dnes začne dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by spojenci měli představit jasné plány, jak v příštích letech dosáhnout investic do obrany ve výši 5% HDP. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
8: Předseda vlády a prezident letí do Ankary dvěma vládními letadly. Společně s Babišem, který je šéfem české delegace, cestuje do turecké metropole také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Česko jako jedna z mála zemí zatím neplní ani 2% HDP investovaná do obrany. A očekává se, že to čeští představitelé budou muset spojencům na summitu vysvětlovat. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Počet obětí masivního útoku na Kyjev a okolí vzrostl na 26, zraněných je téměř 90. Rusko zaútočilo v noci na pondělí na metropoli a kyjevskou oblast desítkami raket a stovkami dronů. Údery poškodily přes 30 budov.
9: Kyjevští záchranáři celý den odklízeli trosky domů zasažených ruskými raketami nebo drony typu Shahid. V jednom z domů našli celou rodinu bez známek života. Podle ministerstva vnitra bylo celkem zničeno nebo silně poškozeno přes 30 budov, bytových domů a také továrna na cukrovinky Rošen. Detonace se ozývaly i v kyjevské oblasti v okrese Buča.
10: Na daný moment detonace vzene.
9: Podle mluvčí záchranné služby Viktorie Rubanové museli evakuovat asi 600 obyvatel města Vyšneve, kde rakety a drony zničili 5 ulic. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 lidí a identifikovala více než 2000 obětí. Informoval o tom Interpol. Na akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucených prací nebo nuceného žebrání.
11: Policie zasahovala na letištích, hraničních přechodech a na místech, které označila jako ohniska problému. Ve Skopji, v severní Makedonii a v brazilském Rio de Janeiro zřídila dvě mezinárodní velitelská centra, která operaci usnadnila. Identifikované oběti byly ze 45 zemí, většina z nich z Argentiny, Kolumbie nebo Venezuely. Například argentinská policie zachránila dvě bolivijské děti pracující a vykořisťované v potravinářském obchodě. Úřady v Belgii zadržely 17 podezřelých zverbování nezletilých dívek na sociálních sítích. Oběti policie předala službám, které jim poskytnou ochranu a podporu. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
7: Odvolací soud v Paříži dnes rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala. Le fonctionnement démocratique
12: de notre pays. Lídrině nacionalistického národního sdružení v Lievan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Leo Express začal jezdit do německého Frankfurtu nad Mohanem. S Českými drahami se zase cestující dostanou z Prahy přes Berlín do Kodaně.
13: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
14: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
13: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
15: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
13: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Na oběžnou dráhu má dnes dopoledne našeho času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ní tým z Vysokého učení technického v Brně. Vynést ji má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze čeká družici dvouletá mise.
16: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. K anténě tam máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
17: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti. Doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
18: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponentů.
17: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Radiožurnál.
7: Dokumentaristka Helena Třeštíková v Karlových Varech uvedla dokument o Báře Basikové. Portrét jedné z ikon české poprokové hudby půjde do kin v září.
19: Chci moc poděkovat především Heleně Třeštíkové za to, že jsem díky tomuhle filmu ji mohla osobně poznat a staly se z nás kamarádky.
20: Řekla Basiková před zaplněným velkým sálem v hotelu Thermal. Časozběrný dokument sleduje nejen její rockovou a muzikálovou dráhu, ale i osobní cestu ženy a matky.
19: Jako žena jsem si připadala úplně odepsaná.
20: Silné osobní příběhy na festivalu ocenila taky filmová nadace. Konkrétně scénáře, které se věnují třeba životům novinářky Mileny Jesenské nebo prezidenta Emila Háchy.
21: On nebyl teda ani hrdina, ale ani zbabělec a to mě na tom zajímalo.
20: Přiblížil jeden z oceněných Ivan Hubač. 4 zkušení i mladí scénáristi si letos rozdělili celkem 680 tisíc korun. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
7: Tenista Jiří Lehečka nastoupil v osmifinále Wimbledonu proti Němci Zverevovi. V Londýně reportér Jaroslav Plašil.
0: Utkání přerušeno, bude pokračovat až zítra. Jiří Lehečka si přenese nepříznivý stav 4-6, 5-7, 3-3, ale ještě bude mít šanci něco s tím duelem v zítřejší dohrávce udělat. Připomínám, že dnes postoupila Linda Nosková po výhře nad Američankou Kýsovou. Naopak vypadla Marie Bousková, která podlehla Mertensové z Belgie. No a právě s ní si pak bude chtít poradit Linda Nosková ve čtvrtfinále. Tam je také už ze včerejška Karolína Muchová, tu čeká boj o semifinále s Naomi Osakovou, také v úterním odpoledni z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: A fotbalisté Španělska přehráli Portugalsko 1-0 a slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Gólem v nastavení rozhodl utkání v Dallasu střídající záložník Mikel Merino. Za necelé dvě hodiny nastoupí v osmifinále v Seattlu domácí Spojené státy proti Belgii. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
2: Neprůjezdná D35 Úsvitav a taky dálnice D1 u Ostravy. Na dálnici D35 novém úseku z Janova do Svitav se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u Svitav na kilometru 199 směr Olomouc. Podle kamer blokuje všechny pruhy, dálnice stojí, na místě jsou záchranáři, oběd by to mělo jít po staré silnici. I dálnice D1 u Ostravy neprůjezdná obousměrně mezi kilometry 346 až 347. V Klimkovickém tunelu staví omezení, ta uzavírka začala chvíli po půlnoci a trvat by měla 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice srazilo auto Zvěř. Nehoda je na 25. kilometru a provoz nezdržuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Ke konci června na 5 desítek odborníků z oblasti lidských práv na protest proti reorganizaci zanechalo práce pro vládu. Nelíbí se jim, že vedoucí úřadu vlády jejich dosud fungující týmy rozdělila na různá ministerstva. Jak tato reforma a rezignace expertů dopadne například na péči o ohrožené děti? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Dobrý den.
23: Dobrý den vám i posluchačům.
22: Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin rezignovalo k 30. červnu. Vy hned ze tří výborů. Pro práva dítěte, pro prevenci domácího násilí a výboru pro práva obětí. Proč? Co bylo pro vás tím hlavním důvodem?
23: To je velmi jednoduché, už to nedávalo smysl. Vlastně to, proč jsem v těch výborech byla, bylo, že jsem chtěla chránit práva dětí, velmi zranitelných dětí, dětí, které doma zažívají násilí. A v tom novém uspořádání jsem měla pocit, že bych dělala jenom nějakou stafáž, vlastně stafáž věcím, které už nechrání lidská práva a vlastně přispívají k nějaké demontáži institucí, které mají chránit demokracii.
22: Vláda o přesunu agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin, zdravotně postižených a romských záležitostí z gesce úřadu vlády po tři ministerstva rozhodla v polovině května. Mm-hmm. Proč vlastně k tomu došlo a jak to podle vás tu ochranu zranitelných v Česku oslabí?
23: Já možná ještě jenom k té první otázce dodám, že vlastně část kolegů v těch výborech zůstává. Mm-hmm. Ale to, v čem nejsme vůbec v rozporu, je, že tenhle krok vlády je nešťastný. Oni jenom zvolili vlastně jiný způsob reakce a vlastně snaží se práva těch zranitelných skupin chránit zevnitř. Mm-hmm. Domnívají se, že to půjde. Já tenhle názor nezdílím, ale plně respektuju to jejich rozhodnutí. Moc jim držím palce, ale to, co sdílíme, jsou vlastně obavy o to, jaké budou dopady na ochranu práv těch nejzranitelnějších, v mém případě například děti, které doma zažívají násilí. Protože zatím to v těch výborech, a byla to dlouholetá, mnohaletá práce, vlastně ty výbory fungovaly pod vládou 30 let a vytvořily se tam skupiny, kde se setkávali jak odborníci z ministerstev, přímo z praxe, z akademické sféry, a dohromady jsme tvořili velmi funkční celek. Když si to představíte, prakticky třeba byl covid a na ministerstvu neměli šanci zachytit, co se děje v rodinách. Ve statistikách se jim to tam objevilo až někdy za 2, za 3 roky, kdežto my v Locice jsme dobře věděli, že nám děti bouchají na dveře, říkají, že už doma nemůžou vydržet. Měli jsme s nima šílené telefonáty, věděli jsme, jak moc se ta situace horší v rodinách už teď, a mohli jsme třeba na výboru vlády dělat opatření, kde jsme to těm ministerstvům říkali a oni na to mohli reagovat. Tadle možnost teď zmizí, protože v okamžiku, kdy už nebudeme sídlit na úřadu vlády, a úřad vlády je ten, který vlastně koordinuje všechny ty ministerstva, ale na jedno ministerstvo, tak když si představíte třeba příklad konkrétní teď z praxe. V médiích se objevila například informace, že nám vzrůstá ukrajinská kriminalita. Přitom z dat víme, že to je nesmysl, protože ve vězeních je 19 tisíc lidí a jestli je 453 z nich Ukrajinců, tak to vlastně znamená to, že to číslo je velmi marginální, ale nám se ozývají děti, které jsou tady z Ukrajiny, které například mají tatínka na frontě, zemřeli jim sourozenci, jsou ve velmi náročné situaci a najednou volají na naší krizovou linku, nebo se ozývají i do dalších organizací a říkají, mě ve škole říkají, že jsem zločinec, mě říkají, ať vypadnu, ať přestávám ničit českou zemi. A já si umím představit, že tohle by bylo téma na výboru, které bychom společně řešili a v rámci těch jednotlivých rolí vlastně hledali možnosti, jak tu situaci dětí zlepšit. Aktuálně, když vlastně nositelem téhle myšlenky je ministr, pod kterým mají sídlit tyhle výbory, tak si neumím představit, jak by to mohlo probíhat. Notabene, když mám živou zkušenost ještě z posledního výboru, kterého jsem byla účastná, a to musím říct, že byla vlastně velmi smutná zkušenost. Já s těmi lidmi skutečně spolupracuji léta a probíhalo to ještě v těch stejných kulisách na úřadu vlády, ale už bylo o přesunu finálně rozhodnuto a už tam se dělo to, že například lidem z ministerstva chodili SMSky, jak mají hlasovat. A oni ještě říkali, já jako ta a ta osoba bych hlasovala jinak. Teď to bude takhle, skončilo jednání a lidé, kteří tam byli za ministerstva, šli hned na kobereček k panu ministrovi, co na těch výborech říkali. To skutečně není demokratické prostředí, kde by se otevřeně dali hájit práva dětí.
22: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že ten nový model je lepší a že bude velmi dobře fungovat. Snažila jste se v tom novém řešení hledat nějaká pozitiva?
23: Ano, zkoušela jsem o tom přemýšlet z mnoha hledisek, mimo jiné i z toho manažerského, protože už více jak 10 let vedu poměrně velkou organizaci a nedává to smysl. Hovoří se o úsporách. Každé stěhování, každé změny stojí hodně peněz a zde se lidé nepropouští, pouze se přesouvají, takže tam náklady jenom porostou. Organizačně to bude vlastně velmi neakceschopné, roste administrativa, úřad vlastně zmocněnkyně pro lidská práva nebude mít pod sebou nikoho, kdo by mu pomáhal. Vlastně jediná logika, která se nám tam podařilo objevit, byla ta, že kolegové ze Slovenska měli podobnou zkušenost, že tam, když začínala demontáž demokratických institucí ve slovenské společnosti, tak to začínalo podobným způsobem. Že se vlastně zneaktivnili skupiny, které se zabývaly aktivně ochranou lidských práv, byly navázané na úřad vlády. Šlo to úplně stejným způsobem. Já se domnívám, že jdou o systémové kroky, které mají přispět jako ke snížení demokracie v České republice a mají připravit půdu k tomu, aby třeba neziskový sektor byl vnímaný ne jako někdo, kdo pomáhá, ale jako někdo, kdo
22: škodí.
23: kdo škodí. A už to trošku začíná, mám obavu, protože některým těm slovům, které zaznívají vlastně ze strany politiku vůči neziskovému nebo nestátnímu sektoru, opravdu ze srdce nerozumím, kde berou svoji podstatu.
22: Předseda spolku Děti úplňků Petr Třešňák tvrdí, že vláda dlouhodobě nenaslouchá odborníkům, které sama přizvala k řešení komplexních společenských témat. Jak si to vysvětlujete tím, co jste teď řekl?
23: My máme vlastně podobnou zkušenost. Děti obecně a děti, které jsou ohrožené, politici o nich velmi často mluví, ale velmi málo dělají na jejich ochranu nebo k tomu, aby zlepšili jejich situaci. Ty výbory byly vlastně místem, kde se dala udělat taková ta mravenčí práce, kde opravdu se tříbily názory, diskutovalo například to, co se podařilo, já, když jsem začínala ve výboru pro prevenci domácího násilí, tak bylo takový úzus, že dítě, které je pouze svědkem násilí mezi rodiči, tak není ohrožené, nebylo tak vnímané policií, ve zdravotnictví, pod všemi těmi agendami. A vlastně v těchto drobných diskuzích se to posunulo tak daleko, že dnes už si nikdo netroufne říct, že dítě, které je svědky násilí mezi rodiči domácího násilí, nebylo ohrožené. A tato možnost vlastně tu agendu ovlivňovat tímhle způsobem, takhle systematicky chránit ty práva dětí, zmizí a zkušenost tím, že by politici naslouchali odborníkům napřímo, mám úplně stejnou jako pan Třešňák.
22: V radách a výborech jste působili zdarma, ale přesto se možná nabízí otázka, opravdu je lidskoprávní agenda tak rozsáhlá, aby si vyžádala tolik expertů?
23: Ano, a ono se to netýkalo jenom jednání těch rad a výborů, tam jsme dělali i mnoho práce mimo. Dělali se různé analytické materiály, strategické plány, spousta věcí se připravovala, existovaly tam pracovní skupiny, které vytvářely například postupy, společně se pracovalo třeba na postupech a dalších věcech. Té práce vlastně, která nebyla placená, bylo poměrně hodně, ale dalo by se taky klást otázka, proč jsme to vlastně dělali, já vám na ní moc ráda odpovím. Já jsem dětský terapeut a vlastně celý svůj profesní život, už je to 25 let, pracuji s dětmi, které jsou týrané nebo zneužívané. A vlastně po nějaké době jsem zjistila, že nestačí těm dětem poskytovat pouze terapii, ale že pokud se budou nadále pohybovat v systému, který je dál nechrání, je jim dál ubližováno, když je ten případ řešen, jsou způsobem, který jim ubližuje vedené výslechy, celé to nefunguje dobře, tak samotná terapie nestačí. A proto jsem šla do těch vládních výborů, abych pomáhala měnit ten takzvaný systém, ten způsob, jak s těmi dětmi zacházíme jako v celku, právě proto, aby se s dětmi dala jednou dělat dobře terapie, aby děti nelitovaly, že si řekli o pomoc, aby mohly být konečně v bezpečí a mohla začít jejich léčba.
22: Rozhodli jste se těch 53 expertů a expertek pro společnou rezignaci, to znamená, že to byla svým způsobem koordinovaná protestní akce?
23: Já myslím, že na začátku se každý rozhodoval sám za sebe a nejenom sám za sebe, ale i za své klienty, které v těch výborech zastupuje. A znovu bych tady zdůraznila, že všichni účastníci těch vládních výborů, s kterými já jsem byla v kontaktu, jsou naprosto jednotní v tom, že ta situace je šílená, že ta změna organizační nepřispěje k něčemu dobrému, jenom jsme zvolili různé způsoby reakce. Část z nás se rozhodla rezignovat, protože nevěříme na to, že by se ta situace dala nějakým způsobem změnit k lepšímu zevnitř. Část lidí se tam rozhodla zůstat a, jak jsem říkala, hrozně mají můj respekt a moc jim držím palce. Část lidí je v těch výborech, protože jsou tam delegováni za různá ministerstva a uvidíme, jak ti se v tom budou posléze cítit.
22: Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková označila přesuny agent za nejdramatičtější a takřka nevratný zásah do jejich fungování za posledních 30 let. S tím asi souhlasíte?
23: Naprosto. Vlastně mizí odbor lidských prác úřadu vlády. A když to řeknete takhle, tak je jasné, jak silný signál to vlastně je.
22: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podal minulý týden v kauze tříleté Viktorky usmrcené otcem kárnou žalobu na soudkyni, která rozhodla o vydání dítěte z pěstounské rodiny do péče biologického otce závislého na drogách a částečně nesvéprávného. Považujete to za adekvátní?
23: Já si myslím, že to je naprosto v pořádku a že ten postup je potřeba dobře vyšetřit a potrestat lidi, kteří selhali, ale neměli bychom zůstat pouze u toho. To, proč k takovému selhání mohlo dojít, je hluboká a systémová záležitost. Za tu dobu, co já vedu Centrum Locika, takových dětí zemřelo 60. My ty případy známe některé, hodně jsme o nich mluvili, ale zatím ta reakce vždycky byla jenom taková, že se o nich psalo v novinách, ale neděly se vůbec žádné změny. Já doufám, že ten případ Viktorka bude jiný, protože všude v zahraničí takové tragické úmrtí dítěte a může se to stát a bohužel si musím říct, že asi se to pravděpodobně dít bude, ale vždy by to mělo vést k tomu, že se sejdou odborníci, všichni ti, kdo vlastně zabezpečí děti, ručí a zkusí se znovu vymyslet ten způsob tak, aby ochrany dětí, aby fungoval lepší, aby se takové vlastně zmenšilo riziko, že se tyto případy budou dít. V České republice víme všichni dlouhodobě, že systém sociálně právní ochrany dětí nefunguje dobře a nikdo zatím neměl politickou odvahu s tím něco udělat. A teď nemluvíme o nějaké dílčí změně zákona, ale mluvíme skutečně o hloubkové práci tak, aby existovaly na datech jako založené postupy, které jsou předvídatelné, všichni je musí dodržovat a existovaly služby, které budou skutečně chránit děti, které budou dostupné v každém kraji.
22: Asi bude nutné se k tomu vrátit, ale když se bavíme o tomto konkrétním případu, opatrovnická soudkyně prý si ale žádnou vinu nepřipouští.
23: Já vlastně nemám přístup k tomu spisu, některé ty informace, které zaznívají v médiích. Já vždycky říkám, že sociálně právní ochrana dětí není jaderná fyzika a už selským rozumem se dá usoudit, že to rozhodnutí zřejmě nebylo v zájmu toho dítěte. Mě ale více zajímají ty důvody, proč vlastně paní soudkyně byla v situaci, že vůbec takovéhle rozhodnutí mohla udělat. A vím, že vlastně v podobné situaci můžou být další soudci, další odborní pracovníci, že ten systém v současné době hodně funguje vlastně není nastavený profesionálně a hodně funguje na nějakém nadšení těch lidí na tom, že dělají věci nad úroveň toho, co by měli řada těch lidí víc než z nějakých jako na datech založených postupech vychází z toho, co oni si myslí, že pro to dítě je dobře z nějaké osobní zkušenosti třeba ze svého dětství a to je v roce 2026 už neudržitelný stav. Jsme skutečně v tomhle tak 50 let za vyspělým světem, kde už ty věci fungují jinak a všichni v Čechách jako vědí, jak by to mohlo fungovat dobře, jenom potřebujeme nějakou politickou vůli, která nám pomůže ten systém změnit k tomu, aby děti už zbytečně nemuseli umírat.
22: No, minister tady se chystá systémové změny. Zákonem chce zakotvit novou definici bezpečí dítěte a také mezioborové týmy. Jejich členové by spolupracovali v opatrovnických řízeních a navzájem si sdělovali důležité informace. Takže to by asi mohla být účinná cesta.
23: Já si myslím, že to je úplné minimum. Ono to bezpečí dítěte vlastně i dnes v tom zákoně je definované, je skryté pod tím nejlepším zájmem dítěte, kde pro každého člověka je jasné, že tam to bezpečí spadá. Je ale potřeba, aby soudci měli k dispozici nejenom ty nástroje, ale například i služby v kraji, které s těmi dětmi budou opravdu intenzivně pracovat, budou pracovat i s tou rodinou, budou dávat třeba zpětnou vazbu na týdenní bázi, jak se ta práce daří. A ty mezioborové týmy, to je, myslím, jako důležitý krok, po kterém my voláme už vlastně léta.
22: No ale nevrací se ministrův návrh trochu k tomu systému, který vedoucí úřadu vlády právě zrušila, tedy aspoň ke snaze o mezioborové ukotvení?
23: Sociálně právní ochranu dětí nemůžete dělat dobře bez úzké mezioborové spolupráce. V současné době je tam kladená celá řada překážek. Například my máme daleko přísnější ochranu dat, než po nás vyžaduje Evropská komise. Vlastně není téměř jako mezioborová spolupráce zatím je jako pro nadšence, kteří se o to velmi snaží a v tom stávajícím systému se pro ní snaží najít cesty. Je potřeba ji dobře legislativně ukotvit a samozřejmě je to na úrovni nejenom toho konkrétního případu kraje, ale mělo by to být i na celorepublikové úrovni, kde právě ty vládní výbory byly takovým základem toho, aby ta mezioborová spolupráce mohla dobře fungovat. A on je to moderní trend ve všech oborech, nejenom v ochraně dětí, ale například i v adiktologii, v lidských právech všude. Vlastně dává to velký smysl, že lidé, kteří pracují s jedním klientem, si sednou k jednomu stolu a dají hlavy dohromady a vymyslí jednotný postup ideálně i ve spolupráci s tím klientem, tak aby všechno dobře fungovalo.
22: A je na místě uvažovat o centrálním řízení OSPOD, jak navrhuje resort spravedlnosti?
23: Určitě je na místě, aby ty OSPODy měly jednotné metodické vedení a hlavně jednotné předpisy. Pro nás není tak důležité změna té struktury, ale tady chybí obsah. Tady nejsou, v zahraničí se tomu říká guidelines, jsou to vlastně velmi detailní postupy, kde ten pracovník má velmi malou míru toho, co může rozhodnout sám. Je tam celá řada vyhodnocovacích nástrojů a tady vlastně chybí ten obsah. My se trochu obáváme, aby se neznikl pouze nový úřad, který dál nebude mít ten obsah a zároveň je tam potřeba velmi odpracovat hodně komunikace s lidmi v krajích, vytvořit ty mezioborové týmy, kde ty lidé se musí sejít, dobře si definovat svoje role, říci, jak v zájmu těch dětí postupují. Takže určitě sám úřad to nespasí, ale pokud vytvoří ten obsah, který všichni pracovníci OSPODu v krajích nutně potřebují, tak my budeme jedině rádi.
22: A jak něčemu komise pro nepřirozená úmrtí dětí, která působí na ministerstvu práce?
23: Mohla by být. My jsme potom velmi dlouho volali, protože všechny moderní systémy takovouhle komisi mají a přesně v případě, jako je Viktorka, mají zafungovat a ten systém vlastně znovu nastavit tak, aby fungoval lépe. Ale ukazuje se, že to současné nastavení té komise není ideální. Ona nemá přístup ke všem materiálům, nepracují tam špičkoví odborníci z toho oboru. Je to více jako politická záležitost, kde jsou reprezentanti institucí než odborníci. A my velmi doufáme, že dojde k lepšímu legislativnímu ukotvení té komise a ke změně jejího fungování. Mělo by to být vlastně nějaký stálý orgán, který dohlíží nad kvalitou toho, jak ty věci fungují, a tak to zatím rozhodně není.
22: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hostem je dnes ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Ministerstvo práce chystá reformu péče o ohrožené děti. Vy upozorňujete, že o její potřebě se mluví dlouho a že do analýzy se vložilo 100 milionů. Proč poslední pokus o reformu spadl pod stůl?
23: To bych také ráda věděla. Poslední pokus probíhal zhruba před 2 lety, bylo do toho zapojených přes 400 odborníků, kteří ten návrh připravili, podle mě velmi, velmi kvalitní a moderní, a ministerstvo se ho na závěr rozhodlo nerealizovat. My jsme vlastně ve velmi patové situaci, kdy například máme zákon o sociálních službách, který je raritní v Evropě a neumožňuje vznik inovativních služeb. Takže například pracovníci OSPODu jsou v situaci, že si vlastně můžou vybrat a jenom mezi 4 službami, které mohou té rodině nabídnout, nebo odebráním dítěte z rodiny. Což potom vede k tím vlastně náročně řešitelným jako situacím. Přitom existuje na MPSV takhle tlustý katalog inovativních služeb, které jsou otestované pro fungování v České republice. Například je tam taková logická věc, jako že můžete vzít do pěstounské péče nejenom miminko, ale i třeba spolu s ním mladou maminku, která se o něj ještě neumí starat. A vlastně ta pěstounská rodina podporuje tu mladou mámu v tom, aby se o to dítě uměla dobře postarat a zároveň to dítě je v absolutním bezpečí, protože jsou tam 2 další dospělí lidé a celá řada dalších jako úžasných inovativních služeb, ale není je možné uvést do praxe kvůli v současné podobě zákona o sociálních službách a zákona o sociálně právní ochraně dětí. Vlastně je to ostuda.
22: Do 4 let by měl vzniknout úřad pro rodinu a ochranu dětí. Je tohle správná cesta? Potřebujeme takový úřad?
23: Já už jsem se vlastně na to snažila odpovědět v té otázce předtím, že strašně záleží, jaký obsah bude mít. Nepotřebujeme nový úřad, ale nutně potřebujeme ty jednotné postupy.
22: No, náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová tvrdí, že jde o největší reformu v systému sociálně právní ochrany dětí. Co to teda přinese, ten nápad, se kterým přišli?
23: Na to bude důležité se potom ptát paní náměstkyně. Ono to má zatím velmi jako rozmazané obrysy, jak by takový úřad měl fungovat. Já rozumím té snaze sjednotit metodické vedení, protože v současné době skutečně to řízení OSPODu nedávalo smysl. Máte tam asi 2800 lidí, kteří nemají jednotné řízení, vede každý ten OSPOD, vede tajemník na úřadu, který nerozumí té agendě vůbec, je to úředník, a zároveň mají dvě nepřímá metodická vedení, jedno z kraje a jedno z MPSV, někdy můžou jít i proti sobě a ty lidé vlastně jsou v situaci, že vlastně rozhodují podle sebe. My tomu říkáme dveřní právo, že strašně záleží na tom, na jaké dveře zaklepete. I na tom jednom úřadě nejsou často jednotné postupy. Velmi záleží, na kterou konkrétní pracovnici ta rodina narazí. A to je určitě potřeba změnit. Jak konkrétně bude ta změna domyšlená v té vizi MPSV, to já zatím bohužel nevím. A moc držím palce, aby to dopadlo dobře.
22: Vyzval jste vládu k vytvoření týmu odborníků z praxe, legislativců a zástupců obětí, kteří by návrh změn připravili. Ano. Byla jste vyslyšena?
23: Zatím o tom nevím. Jestli ano, takže nevím o tom, že by takový tým vznikal, ani nikdo z mého okolí do něj nebyl pozván. A vzhledem k tomu, kolik odborníků vlastně z téhle oblasti odchází z poradních orgánů vlády, by to bylo velmi žádoucí.
22: Upozorňujete, že v Česku chybí forenzní pediatři, potom propojení informací trestního a opatrovnického řízení nebo sdílení údajů mezi pracovníky různých oborů. Jak tohle řešit? To je možná zase na příští pořad.
23: Máte pravdu, že už nám na to asi nezbývá čas. Forenzní pediatr je někdo, kdo umí vyšetřit i velmi malé dítě a říct, jakou pravděpodobností se na něm spáchal trestný čin, ale to dítě vyšetřuje velmi citlivým způsobem. Typicky fungují třeba u dětí po znásilnění nebo po nějakém sexuálním útoku a umí zároveň tomu dítěti potvrdit to, že je to dítě v pořádku, umí ho dlouhodobě sledovat. Vlastně v zahraničí běžně spolupracují s policií i s podobnými centry, jako je Centrum Locika. My máme slíbeno od kolegů v Londýně, že by kolegy v České republice uměli vyškolit, ale zatím nemáme politickou vůli k tomu, aby taková pozice v Čechách vznikla.
22: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ředitelkou Centra Locika Petrou Vinčovou. Děkuji vám. Naschledanou.
23: Naschledanou, a jenom jsem chtěla říct, jestli máte nějaké potíže s násilím vy nebo ve svém okolí, nebojte se do Centra Locika ozvat. Přes všechny ty věci, které jsem říkala, jsme tady pro vás.
22: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Dobrý den, posloucháte Bonus hlasů paměti, já jsem Lucie Korcová.
3: A tady je Mikuláš Kroupa, dobrý den.
1: My se vrátíme k příběhu pana Miloslava Bláhy, kterého jsme opustili ve chvíli, kdy dostal za neuposlechnutí rozkazu rok vězení. Takže Mikuláši, neuposlechnutý rozkaz. Vlastně bavili jsme se o tom, že pan Bláha si ale kvůli své víře, kvůli tomu, že byl členem církve adventistů 7. dne, tak si zažádal o to, aby nemusel pracovat v sobotu s tím, že si všechno ale napracuje u PTP v jiné dny, případně v nočních směnách. Tomu pak ale v jednu chvíli nebylo umožněno a za to, že odmítl pracovat v sobotu a pak odmítl další pochybný rozkaz, tak vlastně byl odsouzen na rok vězení.
3: A šel do Brna, do Špibergu, opravdu si to odsedět na cele, kde se setkal s vrahy a zloději a seděl jenom 4 měsíce. Z toho vězení vyšel nějak vnitřně posílen, sedl na vlak a jel domů do Pardubic za manželkou a svým 3měsíčním synem, ale ani nemohl přespat, musel na vojenskou zprávu se ohlásit a tam mu bylo sděleno, že okamžitě ještě ten den musí pokračovat kamsi do kasáren, daleko do kasáren a pokračovat ve vojenské službě. Takže on se doma opravdu jenom otočil na pár hodin a musel pokračovat.
1: No a já jsem říkala už i v tom minulém dílu, že to uvěznění ale čtyřměsíční nebylo to jediné, co ho potkalo. Tak on se vrací zpátky do kasáren a jaký je důvod toho druhého uvěznění?
3: Je to přesně jak přes kopírák, úplně to samé se opakuje. Má nastoupit v sobotu na práci, pan Bláha se zatne a řekne, ani náhodou, já prostě věřím, že sedmý den je zasvěcený, den odpočinku, pro mě je to posvátný den, takže nikam nejdu. Opět je na něj podáno trestní oznámení za neuposlechnutí rozkazu a tentokrát dostává 6 let a putuje tedy do věznic z té doby na příbramské a jáchymovské lágry a nejdelší čas tráví tedy na lágru Eliáš u Jáchymova.
1: Já když jsem koukala na ty odsouzené adventisty komunistickým režimem, tak mi připadá hrozný, že dozorci vlastně i zkoušeli to odhodlání adventistů ctít tu sobotu. A že jim třeba slibovali, když budete pracovat v sobotu, tak to pro vás bude mít nějaké výhody, ale vlastně nikdo z těch adventistů na tohle to neskočil a za to byli trestáni. Ať už korekcemi, o kterých jsme mluvili v několika dílech Hlasů paměti, tak zároveň, že je třeba nutili v ty soboty stát venku prostě jenom v tenkém oblečení. A na to vzpomínal právě už v té zmiňované dizertační práci teologa Michala Balcara, tak tam na tohleto vzpomínají pánové Jan Kloda a Rudolf Duda, kteří říkají, každou sobotu ráno, když dělníci ranní směny šli pracovat do podzemí, jsme s bratrem Dudou stáli jen lehce oblečeni před okny velitelského baráku, aby nás měli pod kontrolou. Takto jsem celou zimu 1953 strávil venku, aniž bych cítil jakýkoliv příznak nachlazení. Ostatní vězni se tomu velmi divili a někteří z nich na základě této mé zkušenosti uvěřili, že Bůh existuje. A mně se na téhleté vzpomínce moc líbilo to, že se trošku komunistům vymstilo to, čím je chtěli trestat, tak možná nakonec ještě víc utvrdili v té víře.
3: Ti soudruzi byli opravdu konfrontováni s nějakým velmi pevným principiálním postojem opřeným o duchovní přesvědčení, o víru v Pána Boha. Ano, to prostě ten režim si nevěděl rady s takovými lidmi, kteří prostě vlastně nebojovali proti tomu režimu. Oni také, pokud vím, tak mají zakázáno vstupovat do politiky. Myslím, že chodí k volbám, ale nemohou být členy politické strany. Takže se i drželi toho komunismu dál. Ale i pan Bláha mi říkal, že po válce nosil rudou hvězdu na saku. Tak to prostě nějak bylo. On věřil vlastně, že začíná právě nějaká nová, spravedlivější epocha lidstva, což mu konvenovalo i vlastně v tom duchovním vyznání. Ale tak ocitl se 6 let v kriminále, v pracovním táboře.
1: A on sám se tam setkal třeba ze strany dozorců s nějakými útoky kvůli té své víře?
3: Ano, oni ho nejednou sloukli, oni ho různými způsoby šikanovali, týrali ho takovými způsoby, že mu strhávali prostě v noci deku. Také tu sobotu trávil, že stál u plotu, nebo jednoduše, dokud si nenašel slušného předáka, který mu jaksi vyjednal, že nastupoval na ty noční směny. No tak samozřejmě to odnášel i tak jako ostatní adventisté, že prostě jednoduše těch 8 hodin stál u toho oplocení, nehledě na počasí. To prostě opravdu je neuvěřitelné. Musíme si uvědomit, že ti vězni byli velice zbídačení. Málo jídla, málo bílkovin, málo vitaminů, udření z práce v dolech. Pokud vím, tak pan Bláha byl vyloženě rubač, tedy byl pod zemí, nebo vozíčkář, to znamená prostě vyvážel tu lušinu na povrch. To jsou opravdu ty nejtěžší práce v těch dolech.
1: Já jenom pro posluchače dodám, že kdyby vás zajímaly přímo ty uranové lágry na Jáchymovsku, tak my jsme před pár týdny s Adamem natáčeli díl přímo o těch uranových lágrech, takže když tak si můžete pustit i ten. Ale pojďme k panu Bláhovi. Já jsem strašně zvědavá na to přátelství neobvyklý.
3: Ano. No, prostě jednoho dne se přihodilo, že na cimru do toho dřevěného lágrového baráku nakráčel takový vyzáblý chlapík a houkl, není tu nějaký Bláha. A Miloslav Bláha vykoukl mezi palandy ke dveřím a zamával, to jsem já, a kdo jste a co chcete. A on říkal, já jsem Bela Máťa a budu s tebou dělat. To byl maďarský Slovák Vojtěch Matyáš, muž, který zažil teda vlastně neuvěřitelné životní osudy a nutno říci, že by paměť národa asi nevyhledávala tento příběh, pakliže by nám ho vlastně sami adventisti nedoporučili. My se samozřejmě soustředujeme na ty příběhy, které mají svědectví o totalitních režimech, kriminálníky, zloděje, vrahy, prostě nenatáčíme. Tady jsme udělali výjimku. Vojtěch Matyáš pochází z také velice chudé rodiny někde na Slovensku. Když mu zemřela maminka i tatínek, bylo mu 17 let, jeho bratři ho vyhnali z toho hospodářství. On se protloukal, kde si ho zadrželi. Bylo to za druhé světové války a s takovými potulnými pobudy se nakládalo jako s kriminálníky a skončil v pobočném táboře Mauthausenu někde v Rakousku. On přežil tedy necelý 2 roky v koncentráku, vyšel s podlomeným zdravím, když ten tábor osvobodili Američané. Pak se dál potuluje, neví, co by, takže krade. Snaží se najít občas nějakou práci na statcích. Je to velmi prostinký člověk, který nikdy vlastně do školy nechodil. A tak z té bídy, on to vlastně Matyáš dost popisuje i na paměti národa, že z té temnoty vlastně není úplně jednoduchá cesta ven. Jakože ten zločin a ten způsob života vás prostě stále hlouběji a hlouběji stahuje. Nevidíte prostě, jak z toho ven. A na nějakém statku ukradl se kerku a utekl z nějakých polních prací, ztratil se někde v lese a tím lesem protýkala řeka a na břehu té řeky pod nějakým stromem spal myslivec, pušku měl opřenou o strom, na rukou měl hodinky a tenhle ten pobuda se sekerkou prostě ho v jeho spánku jako zavraždil.
4: Tak jsem ho zabil. A jsem pušku a i tu hodinku zobral. A jsem si povedal, no, teraz mám pušku, náboje, hej, můžem kradnout a tak dále. Taká nějaká lútost přišla na mě, že nerob to. Tak tu pušku jsem schoval a jsem išel dále.
3: Nakonec mu to přišlo jako hloupost, flintu někam zahodil, sekerku si nechal, došel do vesnice, tam ho četníci zadrželi, nevěděli, co se stalo, že v tom lese leží prostě ubitý myslivec. Dali mu přes zubu a asi za týden se objevilo tělo prostě toho myslivce a hned všem bylo jasný, že ten darebák prostě, kterého mají tady ve vězení za potulku, tak to je vrah, prostě s tou sekerkou ho zadrželi. A takže šel k soudu, případ byl úplně jasný a stala se tam taková zajímavá věc. On měl dostat trest smrti, ale vystoupil tatínek toho zavražděného myslivce a prosil o milost pro tohle vraha. Když slyšel ten jako zoufalý příběh, tak se přimluvil a tenhle Vojtěch Matyáš dostal do životí, nikoli v té smrti a putoval do Leopoldova, do Valdic a prostě tak se protloukal. Důležitý je, že během toho svého potulkového života tak se setkal kdesi v Čechách s adventisty. A to byli jediní lidé, kteří se o něj postarali, dali mu najíst, mohl přespat, povídali si s ním o Bohu, no a on pak pokračoval a pak tedy se dopustil toho strašného činu, té vraždy. Ale v tom vězení vlastně tak přemýšlel nad tím svým životem a zjistil, že jediní lidé, kteří by ho možná mohli zachránit, jeho černou duši, tak jsou to adventisté, takže v každém kriminále se ptal po adventistech. A takhle se mu to poštěstilo na lágru Eliáš, tak mu dozorci říkali, jo, jeden tady je, to je pan Bláha a takhle se vlastně seznámili.
1: Takže proto on volal... Který je Bláha.
3: On šel přímo za tím panem Bláhou a ten si ho vzal do své pracovní čety a vlastně 3-4 roky spolu rubali, velice se přátelili. Pan Bláha o něm hovoří jako o velice prostinkém člověku, jako dítě. Jo. Tam má takovou vzpomínku Bláha na pana Matyáše, že on si opravdu chtěl hrát třeba na skovku. Jo, šli prostě ze směny a on na ty mukly volal, kluci, pojďte si hrát na skovku a už se někde schovával a juchal na ostatní, hledejte mě a tak, no prostě ty muklové si ťukali na čelo, ale prostě Matyáš byl takovýhle zábavný, prostý člověk, velice pravdomluvnej a pan Bláha mu vyprávěl o Bohu a protože měli tajně Bibli, tak si spolu četli a protože se velice spřátelili, tak mu pan Bláha řekl, jestli vyjdeš z toho vězení, tak mě najdi. já ti pomůžu i v tom civilu. A to se skutečně stalo, protože pan Bláha byl po 4 letech propuštěn, jel domů a to já ještě musím říct. Tam se stala taková hrozně dojemná věc. Pan Bláha, když nastoupil do vězení, tak se zorganizovalo takové rozloučení, chtěl vidět svou manželku a své dítě. To znal opravdu toho syna, jenom když mu byly 3 měsíce a to setkání vlastně dopadlo hrozně špatně. Vůbec nechtěli k sobě pustit a byl tam pláč a to dítě se strašně bálo a maminka z toho byla zoufalá. A pak Bláha vlastně měl z toho strašný strach. On taky vypadal dosti zbídačeně, úplně vyzáblý, šedivý. Tak vlastně pan Bláha zorganizoval po mnoha letech vlastně setkání s rodinou. Umožnili mu to bachaři. Manželka přijela s tím 3-4letým synkem a to malé dítě vlastně neznalo tátu. A teď tam prostě došlo k takové vlastně situaci. Ten vězeň poprosil bachaře, jestli by mohl toho syna si vzít na kolo.

0: to bylo kafe. To jsem ho slyšel poprvé mluvit.
1: To je tak dojemný, protože pan Bláha na tenhle moment vlastně nezapomněl celý život. Bylo to taková ta strašně zásadní chvíle. Jak byl prostě pevný v těch principech té víry, odhodlaný si odsedět tolik, kolik mu ten režim za tu jeho víru, za to jeho přesvědčení nasolí. Ale tohle byla teda strašná síla. On říká, to bylo kafe. To všechno tam je v tom zvuku a musím říct, vždycky, když to slyším, tak mě to teda dojme. Zpátky panu Bláhovi a panu Matyášovi. Ten vrah Matyáš, jak si byl propuštěn po nějakých 20 letech, myslím, že někdy v druhé půlce 60. let. Pan Bláha už byl doma, byl propuštěný, nastoupil jako dělník, kde si dokázal zajistit tu sobotu, napracovával si to vždycky v neděli nebo přes noc nějaký jiný den, takže už se dál nedostával do toho konfliktu s tím režimem. Tajně sloužíval mše nebo bohoslužby v bytech, udržovali kontakt adventisté. A jednou v noci přišel k ním do toho pardubického domku pan Matyáš, vrah, kterého se všichni báli. A pan Bláho přijal samozřejmě s obětím a udělal pro něj pokoj. On neměl vůbec nic, měl jeden kufr, který byl úplně prázdný. Šaty vyfasoval nějaké z vězení, jo, mu dali nějaké prostě nikoliv jeho, do nich si už ani nevešel.
2: Já si jenom říkám, co na to paní Bláhová. Já nemyslím, že byla úplně nadšená, že mi doma bydlí vrah, který umlátil někoho sekerou.
1: Ta se strašně bála, přemluvila muže, se zbláznil, že tady má vraha prostě. No ale pan Bláha si stál za svým a opravdu o Matyáše se postaral. A Matyáš, když osaměl na lágru Eliáš, tak to měl strašně těžké. Protože panu Bláhovi dozorci věřili, že to je adventista a opravdu z principu teda ty soboty odmítá pracovat. Ale ten vrah Matyáš, to ne, tomu teda nevěříme. A tak to na něj opravdu zkoušeli. Jednou ho dokonce během té soboty donutili stoupnout si mezi dveřma a hřebíkama mu přibyly boty k podlaze. A 8 hodin on musel stát prostě mezi dveřma s přibitejma nohama prostě k zemi. Opravdu ho týrali, mlátili. Neříkám, že by každou sobotu jaksi vzdoroval. Pan Matyáš byl přeci jenom prostý člověk a na spoustu věcí té víry si odpovědět prostě neuměl, takže se to trochu vytratilo, to přiznává v tom rozhovoru, ale když pak vyšel ven, tak hned zamířil k pastorovi adventistů, panu Bláhovi, a tam našel pomoc. Adventisté také mají trochu jiný způsob, jak si se zdávání, oni nesvětí svátosti jako katolíci, prostě jednoduše za ním přišla nějaká adventistka, požádalo ho, jestli by si ji nevzal, že vlastně byla vybraná, takže on, Matyáš, už nebyl sám, založil rodinu s tou Aničkou a prožili spolu život sice bezdětný, ale naplněný. Pan Matyáš pak dlouho pracoval jako dělník s panem Bláhou. Pan Bláha na tom byl opravdu špatně, se zdravím měl vředy a krvavé hemeroidy a byl vůbec na tom dost bídně. Tak nakonec získal nějaké lepší místo jako zahradník někde u pardubického zámečku. Ten příběh je vlastně neuvěřitelný. Já, když jsem to zpracovával, tak jsem si říkal, já nerozumím ten její víře, ale teda byl jsem fascinován tu pevností v tom rozhodnutí. Tam je dobré také říci, adventisté a jehovisté čekávali, když jejich bratři ve víře stále trpěli ve vězení za to, že buď to odmítali vojenskou službu, nebo právě nechtěli pracovat na zasvěcený den odpočinku 7. dne v sobotu, tak čekali před lágrem, když jejich spolubratři byli propuštěni. A vždycky, když byl propuštěný, tak se zeptali, co Matyáš, stojí ještě u toho oplocení? Protože Matyáše nepropustili. Ti adventisté a jehovisté prostě byli vždycky po nějaké čase propuštěni. To nebyl politický nepřítel těch komunistů, to nebyli odbojáři. To byli prostě jenom z pohledu těch soudruhů pobláznění, šílenci, kterým stačilo nakonec podepsat jenom nějaký papír, že odvolávají svoji víru a mohli jít domů, což nedělali, ale vždycky po částečném odsezeném trestu byli propuštěni. Matyáš seděl nejdýl, ten seděl nějakých 20-25 let z toho doživotního trestu. Stal se takovou legendou. My jsme opravdu s kolegy dokumentaristy Paměti národa obcházeli adventisty a mnoho jehovistů, kteří takhle byli v těch kriminálech, a oni vždycky říkali, a už jste mluvili s Matyášem? Tak jsme nakonec našli pana Matyáše a i on nám

0: vyprávěl.
1: Tohle je skvělý. Já jsem hlavně ráda, že po dlouhý době tady máme zase příběh, který končí takhle vlastně pozitivně a trošku zvesela a hlavně teda, že i v komunistickém lágru vzniklo takovýhle celoživotní přátelství mezi pastorem a vlastně vrahem.
0: Ano, ano. Já bych vlastně chtěl na závěr poděkovat našim dokumentaristům, zvláště Adamovi Hradílkovi z Ústavu pro studium totalitních režimů, který na této věci udělal nejvíc práce a vlastně objevil i Matyáše a poprvé zdokumentoval právě pana Bláhu.
1: Já taky děkuju, protože i díky němu jsme mohli ten příběh teď znovu tady představit našim posluchačům.
0: Tak tě zdravím, Adame, a naslyšenou zdraví Mikuláš Kroupa.
1: Zdravíme, děkujeme moc, že nás posloucháte a naslyšenou se bude těšit Lucie Korcová.
2: Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným. Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně, zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
4: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicilinu a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicilinum produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
3: Upozorňuje mikrobiolog Jan Tkadlec z fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
4: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
3: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začalo se pracovat na uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
4: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florym, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílel na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
3: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firem došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněními skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilínu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
4: Vedle penicilínu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycín, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycín, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhy, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumonie nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multirezistentní, a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně, panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
3: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech, účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Katlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
4: Pokud je antibiotikum účinné, potřebuje ho pacient u některých případů, jsou to ty třídenní antibiotika, velice krátkou dobu, tudíž ta spotřeba nebude moc velká. Zároveň patentová ochrana je relativně krátká. Dalším faktorem je, že pokud je antibiotikum vysoce účinné a je nově zavedeno na trh, tak se stává takzvaným záložním antibiotikem, které doktoři nebudou předepisovat velice často. Měli by se ošetřit na zvláštní případy. Všechny tyhle faktory vedou k tomu, že když se nějaká firma rozhodne zavést nové antibiotikum, velice těžko dosahuje ziskovosti. A proto dávají farmaceutické firmy přednost lékům, jako jsou natlumení bolesti pro onkologické pacienty nebo třeba psychofarmaka, což jsou léčiva, které je možno užívat někdy celý život. A příslušné marže jsou o to vyšší oproti antibiotikům.
3: Jedním z doporučení, jak snížit riziko vzniku rezistence u bakterií, je užívat antibiotika jen tehdy, když jsou nezbytná, na základě doporučení lékaře. To znamená zabránit nadužívání antibiotik, stejně tak zneužívání ve veterinární medicíně.
2: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zemana. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz. Pro a proti.
5: V úterý začíná v Ankaře summit Severoatlantické aliance, na kterém budou spojenci jednat především o dalším posilování obrany. Česko nakonec bude zastupovat prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Jedním z hlavních témat vrcholné schůzky bude další podpora Ukrajiny i budoucí financování obrany členských států. Jaké závazky si Česko ze summitu přiveze a jaký je vládní plán, jak splnit alianční cíle v obranných výdajích? Zeptám se dvou poslanců, Jindřicha Rajchla z voleného za hnutí SPD a Pavla Žáčka z ODS.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. 1 hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Dnes mají lidé poslední den na zaplacení objednaných dluhopisů republiky. Slovensko se podle prezidenta Pellegriniho nezapojí do vojenské pomoci Ukrajině. Fotbalisté Španělska porazili Portugalsko a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Spojené státy se utkají s Belgií. A dnes bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo s občasným deštěm, teploty až do 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem 3 typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
7: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
6: Dluhopisy musí do dneška lidé zaplatit v plné výši. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód. Slovensko podpoří závěry dvoudenního summitu NATO v turecké Ankaře, který začíná právě dnes. Nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Petr Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutteho podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury. Nymburská radnice chce na střechu památkově chráněného krematoria umístit zvon. Vyset bude pod zděnou bránou na severní straně budovy. Dělníci by měli zvon začít vyrábět letos na podzim. Na jeho vnějším plášti bude odlitý znak města, říká jeho mluvčí Marta Svobodová.
8: Nymburské krematorium je jednou z nejcennějších staveb našeho města. Městský znak na novém zvonu bude důstojným symbolem, který propojí historii města s citlivě obnovovanou národní kulturní památkou a podtrhne význam tohoto pietního místa.
6: Budovu krematoria opravují dělníci od loňského srpna. Rekonstrukce by měla skončit za 2 roky. Město za práce zaplatí téměř 36 milionů korun. Fotbalisté Španělska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu zvítězili nad Portugalskem 1-0. Za necelou hodinu začne v Seattlu duel domácích Spojených států s Belgií, a to v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A zápas osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se před půlnocí kvůli pozdnímu času přerušil. Zverev ovládl první 2 sety. Ve třetí sadě je to 3-3 na gemi. Do čtvrtfinále prošla Linda Nosková po 2setové výhře nad Američankou Kýsovou. Po utkání Nosková mluvila o kvalitě soupeřky.
9: Madison má určitě ten servis a forehand její největší plus, ale proto jsem se snažila chodit co nejvíce do backendu samozřejmě, takže spoustokrát mi pomohla i tím, ale asi bych si vzpomněla, že těch rally nebo těch výměn jsme moc neměli, takže tam to bylo spíš více o těch využitých malých bodech.
6: S turnajem se po porážce 0-2 na sety s Belgičankou Mertensovou loučí Marie Bousková.
10: Zavřená D35 u Svitav a nehoda na silnici 54 na Vyškovsku. Dálnice D35 z Litomyšle do Svitav je přes hodinu neprůjezdná. Uzavírka je na 199. kilometru novém úseku z Janova do Svitav. Průjezd v místě blokuje srážka 2 osobních aut. Jsou v levém i pravém pruhu. Obět uzavírků by mělo jít po staré silnici. Na silnici 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda zasahuje do pruhu mezi Níškovicemi a Žarošicemi. A na dálnici D1 u Ostravy je nově jenom z půlky průjezdný Klimkovický tunel mezi kilometry 346 až 347. Jezdí se jen v části do Ostravy v obou směrech jedním jízdním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Indiánský náčelník Josef vstoupil do dějin jako vůdce kmene Nez Perce, takzvaných propíchnutých nosů. Do historie se zapsal nejen jeho legendární ústup před mnohonásobnou armádní přesilou a následná kapitulace, ale především zásadový a současně důstojný odpor proti nucenému vyhnání jeho lidu z území, kde se narodili. Na málo koho se tolik hodí slova jedné z písniček Karla Kryla o těch, kteří křičí mlčením. Náčelníka Josefa, který zemřel jako americký zajatec a současně jako tichá, ale nepřehlédnutelná výčitka, připomene v portrétech věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
12: Dobrý den.
11: Do studia ho pozval David Hertl.
2: Indiánští náčelníci.
11: Honzo, my si už po několikáté povídáme o indiánských náčelnicích a vlastně o Indiánech jako takových. Kdo se asi trochu víc zajímá o jejich osudy a hlavně o způsob, jak s nimi potom naložili bílí muži, usilující o tu indiánskou půdu, tak si možná položí otázku, jestli je to pro Spojené státy něco jako národní trauma, nebo jestli už byla překonaná všechna ta bolest z toho, jak bílí naložili s rudými.
12: To samozřejmě záleží, kdo se ptá a kdo se tím vlastně jako zaobírá. Ten střet té v uvozovkách bílé civilizace s těmi původními obyvateli je dnes vnímán v tom americkém kontextu jako taková, dalo by se říct, 13. komnata, taková vlastně černé svědomí Ameriky, se kterým se Spojené státy jako stát, nebo jako pokud budeme o Spojených státech hovořit třeba jako o civilizaci, postupně snaží vyrovnávat a snaží se nějakým způsobem to dědictví, paměť a odkaz původních obyvatel začlenit do toho svého celkového amerického příběhu. Zajímavé je, že i vlastně už v té době část Američanů vnímala, že těm původním obyvatelům se děje křivda, že prostě ty zábory půdy, že to vyhánění, že to násilné stěhování do těch rezervací je prostě nespravedlivé. A konec konců ti velcí náčelníci, jako byl třeba náčelník Josef, dokázali vlastně vůči Američanům používat jejich vlastní retoriku, jejich vlastní zakladatelský mýtus o svobodě, o rovnosti a říkat jim, tak my jsme také lidé, my také máme podle těch vašich uvozovkách pravidel právo na rovný přístup, na spravedlivý přístup, ale vy nám ho upíráte. Takže ten přístup k původním obyvatelům je podobný, jako Američané měli k Afroameričanům a vlastně k otrokům. Dostávala se tam do kolize ty původní ideály a ta retorika, kterou si ale Američané během 19. století a vlastně až do poloviny 20. století vyhradili jenom pro určitou část. Některé skupiny z ní vyloučili a to se vlastně dostalo do konfliktu s tou retorikou a pro mnohé to bylo vlastně důkaz pokrytectví Američanů, že ty ideály neplatí úplně pro všechny.
11: Honzo, náčelník Josef má vlastní to původní jméno, které, můžu se tě zeptat, troufneš si ho přečíst, nebo to mám udělat raději já?
12: Mohu se ho pokusit přečíst, Hinmatu Yaxlat Kekt.
11: Prosím tě, jak jsi dostal k tomu jménu Josef?
12: To vlastně souvisí s tím, že on to jméno získal po svém otci a získal ho při křtu. Náčelník Josef je totiž, nebo Chief Joseph, je vlastně zajímavý tím, že on od počátku, jakoby se zdálo, že je včleněn už do té většinové v uvozovkách bílé přistěhovalecké kultury a nějakým způsobem ní patří a zdálo by se, že od narození mohl být příkladem takového ideálního průniku nebo ideálního kompromisu mezi těmi původními obyvateli, mezi tou jejich kulturou a tím dravým novým, které vlastně začalo zaplavovat Ameriku a začalo zabírat tu půdu. A možná bychom v nějakém ideálním případě mohli hovořit o tom, že to mohl být nějaký příklad toho ideálního soužití. Jak by to asi bylo bývalo mohlo vypadat, kdyby. Takže to jméno je docela i dobrým jako symbolem možného souladu, který ale vlastně byl brzy narušen. A sám náčelník Josef, nebo budoucí náčelník Josef se pak od toho křesťanství nebo od té organizované víry odklonil a vrátil se vlastně k víře svých předků.
11: Já dodám, že se narodil v březnu roku 1840 v dnešním severovýchodním Oregonu. A to ostatní to už za nás řekne Kent Nerburn, který napsal knížku Náčelník Josef a útěk Nez Perseu, vyšla v roce 2006. A je tam hodně o mládí a o výchově budoucího náčelníka.
13: Jako syn náčelníka byl i vychováván jako budoucí náčelník. Byl oblékán odlišně a v dobách hlučných her byl držen stranou od ostatních, aby si osvojil vlastnosti důstojnosti a odstupu, které se musí odrážet v charakteru náčelníka. Pokud se kamarádi dostali do potíží, byl to on, kdo byl potrestán, protože bylo nezbytné, aby se naučil nést odpovědnost za činy všech kolem. Ve všech svých slovech a chování musel skládat nejpřísnější účty. Bylo mu neustále připomínáno, že musí myslet nejprve na lid a teprve potom na sebe. Nic z toho nebylo pro něj těžké, protože povahou byl tiché a přemýšlivé dítě. Držet jazyk za zuby a formovat své myšlenky mu bylo přirozené stejně, jako odolávat impulzům k hněvu a ukvapeným činům. I v nízkém věku budil respekt a prokazoval jasnou, vyrovnanou sílu, která byla zapotřebí u vůdce lidu.
11: V roce 1871 je Josefovi 31 let. V té době umírá jeho otec a Josef se tedy stává náčelníkem klanu Valova. Honzo, my bychom tady měli zmínit rok 1863 a takzvanou zlodějskou smlouvu, protože to už je ukázka jakéhosi rozdělení těch Indiánů. O co tam přesně šlo?
12: Ano, tam zase došlo ke klasickému schématu na území kmene Nespersů. Bylo objeveno zlato a to začalo lákat obrovské množství prospektorů, zlatokopů, kteří prostě tlačili na tu americkou federální vládu a místní správu, aby řadu těch pozemků nebo to území, které patřilo indiánům, otevřeli, vyvlastnili a tím pádem umožnili tu těžbu nebo hledání toho zlata. No a vláda na ten tlak reagovala opět očekávaně, že tu rezervaci nebo to místo, to území, které bylo vyčleněno Nespersům, se rozhodla snížit na pouhou desetinu té původní rozlohy ze 7 milionů akrů na 700 tisíc a co bylo hlavně pro náčelníka Josefa klíčové, ten kmen měl opustit to údolí Valova, které pro něj bylo vlastně nejenom územím, kde žili, ale bylo to posvátným územím, se kterým byli bytostně spjati a právě jeho otec, když umíral, tak ho zapřísahal, aby nikdy tohle území neopustili, že prostě to je základní jako imperativ pro toho náčelníka, že musí bránit zemi svých předků a místo, kde jsou pohřbeni jeho rodiče nebo jeho otec a jeho matka. No a tam vlastně došlo k rozštěpení toho kmene, protože část toho kmene, která už vlastně jako žila jako zemědělci, oni vlastně už tu půdu obdělávali svoji vlastní a jich by se vlastně ten zábor vlastně netýkal, tak tu smlouvu v roce 1863 podepsali, respektive uznali ji, kdežto ta část v jejich čele pak stanul náčelník Josef to nikdy neudělala. A obvinovali tu druhou část, vlastně zavázali ten kmen k něčemu, k čemu už neměli právo. No a od toho roku 1871 se zásadním způsobem zhoršují ty vztahy mezi tím kmenem náčelníka Josefa a federální vládou, těmi novými osadníky, těmi prospektory a začíná vlastně velmi takové to napjaté období plné šarvátek, plné střetů, protože vlastně ti nově příchozí svévolně zabírají to území, ohraničují ty indiánské stezky, prostě narušují to území a tlačí se do toho údolí, z něhož se pak musí náčelník Josef se svým kmenem vystěhovat.
14: K tomu střetu zkrátka se schylovalo a muselo k němu dojít, ale nebyla to asi úplně taková ta klasická bitva, kterou bychom si představovali. Co se odehrálo, když lidé od náčelníka Josefa zjistili, že bílí muži neustále obsazují další a další místa z toho jejich údolí? O tom opět krátká citace z knížky Kenta Nerburn.

0: Bílí muži oznámili, že vláda otevřela zemi k osídlení a že toto jsou nyní jejich domovy. Josef zdvořile ale pevně vysvětlil, že jeho otec tuto zemi nikdy neprodal a že vláda před dlouhou dobou uzavřela smlouvu, kterou ji jeho lidu slíbila navždy. Řekl, že nechová vůči bílým lidem zášť, ale své země se nevzdá. Jemně, ale důrazně je požádal, aby odešli. Osadníci však trvali na tom, že zůstanou a poukazovali na smlouvu, kterou v roce 1863 podepsal Loyer. Josef vysvětlil, že tato smlouva není platná, že ji jeho otec nikdy nepodepsal a že platí smlouva z roku 1855, která jeho lidu zaručuje jejich údolí na všechny časy. Bílí osadníci byli náčelníkovou jasností a slušností ohromeni, dokonce i trochu zastrašeni. Neměli však v úmyslu opustit nové domovy jen proto, že malá skupina divochů tvrdila, že jim byla země dána na všechny časy, nebo ještě absurdněji, nějakým duchovním slibem stvořitele.
1: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: No a v tom dnešním díle portrétů věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec vypravuje o životě náčelníka Josefa. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Honzo, napětí rostlo a muselo tedy dojít k nějakému sporu. Vyvrcholilo to tím, že generál Howard dal Nespersum ultimátum, že se musí do 30 dnů vlastně vystěhovat z toho území, na které měli dojem, že mají trvalý nárok. Tam začíná ten spor a tam se rodí ta potom dlouhá taková ta vleklá cesta toho útěku.
3: Ano, tam náčelník Josef prohlašoval, že těch 30 dnů je prostě nesplnitelné ultimátum, protože tam byly i další vlastně jako podmínky, které vlastně nebylo možné splnit. Navíc to bylo v době, kdy ta kmenová osada byla rozptýlena po kopcích a zrovna tál sníh, takže vlastně ta řeka, která tam protekala, tak nebylo jí možné přejít. Takže náčelník Josef říkal, že i kdybych chtěl, vlastně, tak to není úplně možné z hlediska těch přírodních podmínek, tak když už, tak ať mu dají ještě více času. Na to ale generál Howard nechtěl přistoupit a opravdu jim dal to striktní ultimátum. Navíc náčelník Josef, který evidentně jako nechtěl úplně bojovat v tom přímém střetu, že by bránil přímo to údolí, protože věděl zřejmě, že to není vojensky možné, tak musel velmi krotit část svých mladých bojovníků, kteří prostě už toho měli plné zuby a měli pocit, že prostě musí už bojovat, že prostě buď zemřou, anebo je celá ta bílá v vozovkách vlna zahltí. A část z nich se vlastně jako oddělila od toho kmene a začala napadat některé ty bílé osadníky a právě tam docházelo k vyhrocení toho vojenského sporu. Nicméně náčelník Josef se s většinou toho svého kmene, který mu podléhal, tak se vydal na nesmírně dlouhou, nesmírně náročnou cestu. V podstatě jeho cílem bylo, připomínám, že v té době vlastně vrcholí i střet sedícího býka, který vlastně svede tu bitvu a utíká vlastně do Kanady, tak o něco podobného se chtěl pokusit i právě náčelník Josef, že by se dostal do Kanady, kde očekával vlastně příznivější podmínky a možnost se tam osadit, ale jak víme, ani Kanada vlastně nepřijímala ty americké indiány a nechovala se k ním nějak zvlášť přívětivě.
2: Já ti do toho tady skočím, to byl ústup přes Idaho, Wyoming, Montanu 2,5 tisíce kilometrů.
3: Ano, a zároveň mezi tím vlastně oni odráželi útoky té federální armády na té cestě,
2: která mě dotírala pořád.
3: Ano, podle dobových svědectví Američanů vlastně mimořádně úspěšně. Zase jsme v období, kdy všechno tohle sleduje americký tisk, takže vlastně celá americká veřejnost, nechci říkat v přímém přenosu, vlastně sleduje tyhle boje a právě tady náčelník Josef si vydobil vlastně obrovské renomé jako válečník. Paradoxně předtím byl v podstatě mírotvůrce a snažil se za každou cenu zachovat ten smír, tak tady si vydobil vlastně velké renomé jako velký náčelník, který dokáže využívat ten terén a vlastně s malým počtem bojovníků dokáže odrážet ty útoky americké armády. Nakonec tam ale došlo k střetu, k takové bitvě, při níž zahynula velká část těch jeho bojovníků, včetně jeho bratra a dalších, a potom vlastně už náčelníkovi Josefovi nezbylo nic jiného, než se vzdát.
2: Než se k tomu dostaneme, tak ještě taková malá vsuvka, je zaznamenána vzpomínka generála Shermana, který řekl, indiáni po celou dobu projevovali odvahu a dovednosti, za které je musím chválit. Zdrželi se skalpování, zajatým, že nám darovali svobodu, nedopouštěli se vyvražďování pokojných rodin a bojovali s téměř vědeckými dovednostmi. Honzo, Připomínám to proto, že bych se rád zeptal, tady jsou nějaká rezidua, nějaký pozůstatek toho křesťanství v Josefovi?
3: Takhle bych to úplně nespojoval. Já si myslím, že pokud budeme hledat, v čem ho ovlivnilo to křesťanství, tak to byla spíš znalost v uvozovkách té bílé kultury, jo? Jak přemýšlí, a on pak i po tom svém zajetí dokázal vlastně argumentovat jejich slovy, jo? Takže oni mu rozuměli. Takže tam si myslím, že tohle úplně jako nebyl ten výsledek, spíš to přikládám spíš jako těm situačním motivům nebo prostě toho, co se dělo přímo na tom bojišti, ale takhle bych to úplně nespojoval.
2: To obléhání Nezpersu v horách Bear Paw trvalo několik dní. Nakonec se náčelník Josef tedy 5. října 1877 vzdal generálu Milesovi. Jak to probíhalo, o tom se hodně psalo v knižce Americké legendy Život náčelníka Josefa a Nez Perseu, kterou vydalo nakladatelství Create Space Independent v roce 2013.
0: Po mrazivé noci se náčelník Josef a generál Miles ráno sešli k vyjednávání. Krátké příměří umožnilo odvést z pole zraněné a odnést mrtvé. Když jednání končilo, vojáci zadrželi náčelníka Josefa. Indiánští válečníci současně zajali poručíka Jeromia, který byl následujícího rána vyměněn za náčelníka Josefa. Odpoledne dorazilo na bojiště nové armádní dělo a unavení Nez Perseové byli vystaveni smrtícím granátům. Armádní zvědové hned v první den bitvy zajali nebo rozehnali koně Nez Perseů. Někteří válečníci se chtěli pokusit o průlom, ale Josef odmítl opustit raněné. Po bitvě byl jeho bratr mrtev, stejně jako několik jeho kolegů, kteří mu po celou dobu útěku pomáhali. 5. října už Josef nemohl dál snášet utrpení svého lidu a na bojišti pronesl řeč, kterou zaznamenal tlumočník. Řekněte generálu Howardovi, že znám jeho srdce. To, co mi řekl dříve, mám v srdci. Jsem unaven bojováním. Naši náčelníci jsou zabiti, staří muži jsou mrtvi. Ten, kdo vedl mladé muže, je mrtev. Je zima a nemáme přikrývky. Malé děti mrazem umírají. Někteří z mých lidí uprchli do kopců a nemají přikrývky, nemají jídlo, nikdo neví, kde jsou, možná mrazem umírají. Chci mít čas vyhledat své děti, možná je najdu mezi mrtvými. Slyšte, moji náčelníci, jsem unaven. Mé srdce je nemocné a smutné. Od tohoto místa, kde nyní stojí slunce, nebudu už nikdy bojovat.
2: Honzo, přestože to byla kapitulace a přestože, jak jsi říkal, událost velmi zajímala tehdejší tisk a i veřejnost a patrně měl i nějaké sympatie veřejnosti, tak úplně v rukavičkách Američané s Josefem pak nenakládali.
3: Tam je zajímavé to, že vlastně na té celoamerické úrovni on se stal jakýmsi symbolem v uvozovkách ušlechtilého odporu a vlastně získal docela dost sympatií. A dokonce v roce 1879 se setkal s americkým prezidentem Rutherfordem Hayesem a žádal ho vlastně, nebo připomínal mu všechny ty sliby a chtěl se vrátit zpátky. A vlastně jediné, co požadoval, aby se mohl vrátit do toho svého rodného kraje. A dal by se dokonce říct, že pokud by o tom rozhodovali na té federální úrovni, tak by vlastně k tomu byli nakloněni. Protože bavíme se o tom, že to nebylo tisíce lidí, to byly desítky lidí, kteří by se mohli nebo měli vrátit tam, kde se narodili. Ale protestovali proti tomu právě ti noví osadníci a ti lidé žijící přímo v té zabrané oblasti. Jak už to tak bývá. No? Ti lidé, co mají trošku černé svědomí, že zabrali cizí majetek, tak nechtějí, aby se tam ti lidé, kterým ten majetek vzali, znovu vrátili. Známe to i z moderní české historie. Takže vlastně tenhle ten lokální vliv zapříčinil, že se na té federální úrovni nic neschválilo a vlastně náčelník Josef zůstal a jeho lidé dlouho zůstávali vlastně mimo tu svoji oblast. Tam byl ještě navíc problém v tom, že oni je přesunuli a vlastně drželi je na indiánském teritoriu v Oklahomě a to bylo pro Nez Perse smrtící i v tom, že nebyli zvyklí na to podnebí. Tam bylo výrazně teplejší léta, vlhčí podnebí a oni byli zvyklí na ty hory, že? A proto vlastně se mezi nimi výrazně zvýšila úmrtnost na nejrůznější nemoci, žili, oni navíc žili ve špatných podmínkách s velmi špatným materiálním zabezpečením a u těch starších se projevovalo i to, co pak ti v uvozovkách bílí lékaři charakterizovali jako zlomená srdce. Jim prostě toužili se vrátit a věděli, že možná už se nikdy vlastně do těch svých původních území nevrátí. A teprve až v roce 1885 části z nich bylo povoleno se vlastně vrátit na ta původní území. Nicméně například náčelník Josef a skupina kolem něj byly považeny za příliš nebezpečné, takže byli umístěni trochu někam jinam a do toho svého původní území se vrátit ani oni tehdy nemohli. Byli považováni vlastně za příliš nebezpečné. A aby jim to trošku ještě víc stížili, tak oni vlastně toho náčelníka Josefa a ty jeho věrné umístili na území v vozovkách těch kolaborujících Nespersů, ti, co vlastně podepsali tu smlouvu v roce 1863. A náčelník Josef jako správně argumentoval, že oni je budou považovat také vlastně za vetřelce. Jo? Oni už tam mají vlastní půdu a žijí tam vlastním životem a teď oni tam mají přijít a ještě to zvýší to napřátelství nebo tu animozitu uvnitř toho vlastního kmene.
2: Takže on byl vlastně oddělen od těch svých lidí.
3: No, on prostě byl považován za příliš jako vlivného, charismatického, takže právě ti obyvatelé, kteří už žili na tom území zabraném, tak se báli, že by mohl jako iniciovat i svým příkladem, nebo už jenom tím, že tam přijde, že tam bude, tak bude iniciovat nějaký odpor, nebo prostě budou z toho nějaké problémy. Nemluví o tom, že oni vlastně argumentovali i tím, že tam je řada nevyřešených soudních sporů, no, že by mohl být vlastně i souzen za nějaké činy, které on nebo příslušníci jeho kmene spáchali v těch 60. nebo v těch 70. letech. A nakonec tedy náčelník Josef byl deportován do ještě jiné rezervace ve státu Washington v Colville v Nespelemu a tam vlastně strávil zbytek života a tam také pak zemřel.
2: Ještě v roce 1903 se stihl setkat s dalším prezidentem Theodorem Rooseveltem, ale ani ten mu nakonec nedokázal zprostředkovat návrat do toho rodného údolí. Ty si říkal, že zemřel, to se stalo 21. září 1904, bylo mu 64 let. Zemřel, řekl bych, stylově indiánsky ve chvíli, kdy seděl u svého ohně před svým TP a zase ten lékař uvedl jako příčinu smrti zlomené srdce, velký žal z toho, že se nemohl vrátit na to své území. Příslušníci kmene Nespers ve Spojených státech pořád žijí a tvoří velmi aktivní komunitu. V současnosti má tenhle federálně uznávaný kmen asi 3,5 tisíce registrovaných členů, tedy občanů, a většina z nich žije v rezervaci, která nese jejich jméno Nespers v severní části státu Idaho. Honzo, zajímavé je, že po Josefovi je dneska pojmenováno ve Spojených státech několik škol, má ve státech několik soch, dokonce se jeho podobizna objevila na spořících dluhopisech Spojených států. Znamená to, že je pořád určitým symbolem.
3: Je potřeba to trošku jako vždycky oddělit. Určitě je velkým symbolem a hrdinou a duchovním vůdcem pro tu svoji komunitu. A pak vlastně se postupně stal i určitým symbolem nějaké identity toho daného státu, toho daného místa, takže si ho vlastně trošku ti, když zůstanu to zjednodušit, bílí Američané přivlastnili a pak vlastně tam dochází k takové od té kulturní v uvozovkách apropriace až vlastně k tomu komerčnímu zneužití jako symbolu, který vlastně jako táhne a prodává. Jo. Takže straně ta opravdu jako upřímná vzpomínka, uctívání památky a vracení se k odkazu a pak je vlastně to, že se ocitává na klíčenkách nebo na názvech nejrůznějších, jako, jo, a že na něm vlastně ten v uvozovkách cestovní ruch nebo ten turistický průmysl vydělává jako na nějakém symbolu, který už vlastně s tím původním náčelníkem Josefem nemá příliš společného.
2: Když jsi mluvil o té komerci, tak ještě na závěr pořadu řeknu, že v srpnu 2012 byla v americkém státě Reno vydražena válečná halena náčelníka Josefa za neuvěřitelných 877 tisíc dolarů, tedy asi 20 milionů korun. A údajně se jedná o jednu z nejvyšších sum, která byla kdy zaplacena za dobový indiánský artefakt. Tak to je vše z dnešních portrétů, do kterých ukázky přečetl David Schneider. Spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Adam Cejnar a Valéria Racmanová. Byl tady samozřejmě historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
3: Děkuji za pozvání.
2: A David Hartl se loučí. Na Plusu už jsou v tuhle chvíli pro vás připraveny další pořady.
1: Zajímá vás svět indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy čtyř indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Počet obětí pondělního ruského útoku na Kyjev a okolí stoupl na 28. Zraněných je skoro 90 lidí. Informovali o tom ukrajinské úřady. Rusko zautočilo na Ukrajinu skoro 70 raketami a 350 drony. Kyjev po náletech požádal o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský taky požádal spojence o rychlé dodání střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Německo chce od příštího roku zvýšit spotřební daně na alkohol o 20%, informovala o tom agentura DPA. Zákon, který už německá vláda schválila, by měl zvýšit roční příjmy země až o 455 milionů eur, tedy zhruba o 11 miliard korun. Daň se netýká piva, které má zvláštní sazbu, a ani vína, na které v Německu neplatí žádná spotřební taxa. Vláda podle ministerstva financí chystá zavést taky daň na slazené nápoje. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály anebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Lidé by se díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. A silničáři v Modřicích u Brna vyznačují modré zóny. Regulace parkování má ve městě začít platit od 1. září. Do té doby můžou obyvatelé za modrými čarami parkovat bez omezení. V létě radnice ve spolupráci s policií spustí prodej parkovacích oprávnění. Stání aut bude spoplatněné v pracovních dnech vždy od 17 hodin do 6 hodin ráno. Fotbalisté Španělska slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalce 1-0 po trefě Mikela Merina v nastavení zápasu. Za necelou půl hodinu začne souboj v Seattlu. Domácí Američané budou hostit Belgičany. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
5: Uzavírka na D35 se u Svitav a nehoda na silnici 54 na Vyškovsku. Dálnice D35 z Litomyšle do Svitav na 199. kilometru stále neprůjezdná. Uzavírka je v novém úseku z Janova do Svitav. Odklízí tam následky srážky dvou osobních aut. Z místa odjeli odtahovky, hasiči uklidili povrch. Vypadá to, že uzavírka by mohla brzy skončit. Zatím se dá obět po staré silnici. Na silnici 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova srazilo osobní auto Zvěř. Nahoru taky omezený průjezd, čekejte mezi Níškovicemi a Žarošicemi. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín v noci opravují spáry a trhliny. Mezi kilometry 42 až 45 je proto zavřený pravý pruh. Úsekem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občasný déště nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Miloš Zeman je tady vlastně omylem, protože patří svým naturelem do Ruska. Se svými představami o světě, především o tom, jak by měla vypadat politika a stát, napsal ve své knize před 25 lety. Pro jedny zkušený státník, který formoval českou politiku po roce 89, pro druhé prezident, který v klíčových chvílích nahrával ruským zájmům, zpochybňoval vlastní tajné služby a rozděloval společnost. A za co vlastně by měl dostat státní vyznamenání, začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Alexandr Mitrofanov z Novinek.cz. Vítejte se, dobrý den.
7: Dobrý den, Báru, rád vás vidím po nějakém čase a také samozřejmě zdravím všechny, to teď už se má říkat, diváky a divačky a posluchači
6: tak,
7: a posluchači.
6: Tak, a hlavně musím prozradit posluchačům, že jste z toho tématu byl nadšen. Takže...
7: Jsem tak nadšený, že vypadám naprosto šťastně, jak vidíte.
6: Hezký den z Plusu přeje Barbora Sachecí.
1: Osobnost Plus.
6: Já samozřejmě, Sašo, si nemyslím, že byste mě dával odpověď na otázku a za co vlastně by měl dostat státní vyznamenání, kterou jsem zmínila, a to byl takový trailer. Já to směrem k vám obrátím. Proč si myslíte, že by neměl dostat státní vyznamenání?
7: Upřímně řečeno, já si nemyslím vůbec nic, protože, jak víte vy, jak ví všichni, a to vše je naprostá realita a pochopitelná věc, já státně vyznamenání nerozdávám.
6: Ne, ale můžete mít názor na to, jestli by ho měl Miloš Zeman dostat nebo ne?
7: Opět, já mohu mít názor pouze na to, jestli se mi ten nápad zamlouvá a pokud ano, tak z jakého důvodu, anebo že se mi vůbec nelíbí a pokud ne, tak proč?
6: Takže tak,
7: mně se ten nápad vůbec nelíbí.
6: Nelíbí, to jsem chtěla slyšet, jasně.
7: Ale český stát momentálně je zastoupen v této chvíli poslaneckou sněmovnou, která tento návrh poslala panu prezidentovi. No tak poslanecká sněmovna se cítí zřejmě zpřízněná s tím, co Miloš Zeman jako politik po celý politický život dělal a chce ho vyznamenat. No tak to je její právo.
6: Který krok Miloše Zemana vy sám považujete za nejkontroverznější, nejproblematičtější, řekla jsem to dobře?
7: Řekla jste to dobře, ale já vůbec žádný separátní krok v tomto směru nevnímám. Já hodnotím celkovou činnost Miloše Zemana v jeho dost dlouhé politické kariéře, kdy zastával místa na samotném vrcholu české politiky. A já to řeknu slovy dvorního novináře Vladimíra Putina Dmitrie Smirnova. Byl to jejich člověk v Praze. Tečka.
6: To, já teď jenom marně přemýšlím, jak to správně formulovat, tu otázku. Jde o to, že on prostě... směrem k Rusku řekl spoustu kontroverzních věcí, choval se někdy speciálně k tajným službám českým, jakože nejsou to jeho tajné služby. A tak já se ptám, máte pocit, že kromě těchto řečí, co dělal a nepovyšoval pana Kourelku a tak, to už jsou marginálie vlastně, jo. Ale jestli z celého tohohle postoje Miloše Zemana, dlouhodobého, vyplývá, že skutečně výrazně poškodil Českou republiku. A nebo to jsou prostě řeči, které velké části společnosti vadily, ale nebyla to žádná újma.
7: Měli bychom začít definicí. Co je to poškodit Českou republiku? Pro značné množství spoluobčanů činnost Miloše Zemana byla naopak činnosti ve prospěch České republiky, protože tyto spoluobčané jsou minimálně neutrální k tomu, že v Česku opět zavládne ruská nadvláda. A někteří to přímo vítají, někteří dokonce i do 9. května na Staroměstské náměstí v Praze a tam to veselé oslavují v předtuše věcí příštích. Miloš Zeman byl výrazným ruským vlivovým agentem v České republice, vykonal obrovskou práci v tomto směru a samozřejmě, že pro tu část obyvatelstva, která vidí Česko v ruské sféře vlivu, je to hrdina.
6: Když říkáte, byl to vlivový agent, tak to myslíte jako obraz něčeho, anebo vážně
7: vlivový
6: to, že byl agent?
7: Je terminus technicus, který vůbec nepočítá s tím, že ten člověk podepisuje nějaký závazek. Vlivový agent je významný činitel jedné země, který ve své veřejné a politické činnosti vykonává úkoly, vykonává něco, co prospívá jiné zemi, a v tomto případě je to o to výraznější, že Rusko, jak známo, vyhlásilo Českou republiku na druhém místě mezi nepřátelskými zeměmi.
6: Mimochodem stojí možná za pozornost, že jeho postoj možná nárazově, možná trvale se změní.
7: Proč se o tom tolik bavíme?
6: Už půjdu pryč. Poslední otázka na mě.
7: Je to politická mrtvola a my tady galvanizujeme. Na
6: tak,
7: co?
6: Jenom mi řekněte, v tom 22. roce, kdy začala ruská agrese na Ukrajině, tak... Změnil najednou Miloš Zeman, alespoň retoricky, svůj pohled na Rusko. Dáváte tomu nějakou váhu?
7: Žádnou. Protože retoricky v jednom případě něco změnil a pak veselé pokračoval v podpoře velmi výrazné těch politických sil uvnitř České republiky. Mám na mysli komunisty, SPD, Reichlovce, kteří naopak jsou s Ruskem zpřízněni.
6: Myslíte si, že v současné dnešní vládě nebo v poslanecké sněmovně najdete nějakého podobného vlivového agenta Ruska?
7: Jsou takoví, kteří ovšem spíše vynikají v jiných sférách, třeba sexuálních nebo pornografických, ale takovou osobnost, jako byl Zeman, tam nenajdeme.
6: Dá se teď si všimněte, jak na váš rozkaz nebo na vaše přání?
7: Já nerozkazuju. Já jsem váš host a jenom jsem vyjádřil údiv, že se bavíme o někom, kdo politicky neexistuje.
6: Tak a teď ono to není tak úplně jisté, že politicky neexistuje, ale...
7: Tak když hodně se budeme bavit, tak bude existovat.
6: My v tom nehrajeme takovou roli.
7: Ale ano.
6: Ale, Sašo, tak já dobře, já se posouvám o pár metrů jinam a ptám se, dá se z Putinova projevu na tom Petrohradském ekonomickém fóru usoudit, co ho na Západě doopravdy nejvíc štve, protože to bychom pak věděli, že to je to, co funguje.
7: To není nic nového. To je dávno známá věc. Štve ho to též, co štvalo celý život toho Zemana, o kterém jsme se bavili. A Zemana to štvalo vůči české společnosti a Putina to štve vůči Západu. Oni by chtěli být uznávaní těmi velkými kluky, občas holkami, kteří jsou nahoře v té společnosti nebo na Západě a chtěli by být úplně stejný, mít stejné možnosti, a Putinův sen je dohodnout se s dalšími dvěma velkými kluky, prezidentem Spojených států a předsedou Číny, na tom, že si rozdělí svět na tři díly a nebudou si zasahovat do těch svých sfér vlivu. A byl odstaven z této role a strašně se zlobí.
6: A myslíte, že se do ní zase dostane? Jakože se blíží nějaká podobná forma organizace země,
7: která by mu dala zase šanci? To vypadalo mnohem nadějněji pro Putina ve chvíli, kdy mu Trump nabídl možnost ukončit ukrajinskou válku tam, kde byly vojska, byla vojska, jsem ve veřejnoprávním médiu, mám mluvit spisovně. A Putin to tehdy nechtěl, protože ten chtěl maximální vítězství, pokud možno uchvátit dvě třetiny Ukrajiny, odmítl to a od té doby, i když on tvrdí veřejně něco jiného, tak to s ním jde přece jenom z kopce.
6: Tomu se dostaneme, ale když teď nedávno odmítl to jednání face to face, jak se hezky česky říká, se Zelenským, tak těm...
7: Pardon, v Rusku byste to nemohla použít, tam momentálně jsou zakázané cizí slova a podobné výrazy.
6: Ale nejsme v Rusku.
7: Zatím ne.
6: Ale když odmítl tohle setkání Putin se Zelenským, tak se ptám jako... To je signál k tomu, že ten jeho cíl obsadit 2/3 Ukrajiny trvá.
7: No samozřejmě, on to vůbec neskrývá. Víte přece, že když odpovídal ústně na ten Zelenského dopis, v něm Zelenský nabídl, ať se setkají a ať se dohodnou o tom míru, tak zaprvé to odmítl, protože se urazil, vyčetl si z toho, že Zelenský říká, že Putin je starý a strašně se urazil, že není starý, že je v plné síle.
6: Jezdí na Tigru, potápí se.
7: To už ne, už na to nemá sílu. Takže v podstatě tohle to byl takový státnický přístup, který známe od Trumpa a od ostatních. No, tak ostatně. Pak tam udal Zelenského Trumpovi, že podívej se, Donalde, on se tě naváží. A víte, jak to skončil? Žádný mír nepotřebujeme a teď mluvím k vám, soudruzi, vojáci, námořníci, důstojníci, generálové. Makejte dobře, bratři.
6: Řekněte mi, vyhne se v téhle souvislosti, vyhne se Putin... někdy v historicky krátké době další mobilizaci nebo do toho nepůjde za žádnou cenu, protože by ztratil další body v Rusku?
7: To je, řekl bych, stála součást diskusí, které běží už několik týdnů a pokračuje i třeba dnes. Jsem ráno poslouchal jednu takovou diskusi. Nejsou to diskuse samozřejmě těch lidí, kteří jsou v Rusku. To jsou diskuse lidí, kteří buď se ruskou tematikou zabývají v zahraničí a nejsou Rusové, anebo je to diskuse, které se věnují velice často lidé, kteří z Ruska museli prchnout před Putinem a mají dostatečnou odbornost na to, aby mohli posoudit. A tam se objevují vždycky tři stejné body, jak může Putin pokračovat. Takže jedna věc je ta mobilizace. Ta se považuje za málo pravděpodobnou, protože vnitřní nálady v Rusku nejsou teď tak stabilní, aby se to Putin mohl dovolit s tím, že nic se mu nestane. A druhá možnost je jaderný úder na území Ukrajiny, taktický jaderný úder. Máte velké oči a přitom se to už projednává snad několik měsíců.
6: Let
7: od té doby, co Putin řekl, že my zasadíme jaderný úder, a západňáci chcípnou a my půjdeme do ráje. To je pravda, to je doložený
6: drog. A jaká je ta třetí možnost?
7: A třetí možnost, ta už se bohužel uskutečňuje, a sice genocida civilního obyvatelstva v Ukrajině.
6: Pokračuje tahle genocida Putinová na domácím obyvatelstvu.
7: Ne na domácím, na ukrajinském.
6: Na ukrajinském, pardon. Pokračuje stejným tempem, jako to začalo.
7: Ne, je to,

0: nedaří. Na frontě ne, ale rakety můžou lítat na Kyjev a Kyjev kvůli tomu, že Trump vyplýtval všechny případné zbraně, které by mohl poslat na Ukrajinu v Iránu, tak Kyjev nemá jak se bránit.
1: No, víme dobře, že Trump kdysi dávno v počátcích svého prezidentování, takže mluvil o možnosti dalších zpřísněných sankcí na Rusko. Na to už úplně zapomněl.
0: No poslední jeho zápis v jeho sociální síti, pokud se nemýlím, obsahuje výraz, já už toho mám dost, ať se to řeší sami.
1: Myslíte si, že v momentu, kdy si tyhle dvě strany to začnou řešit sami, a teď odmýšlím i tu Evropu, ale rozhodně bez Trumpa a tak dále, což už se děje tedy nějaký ten pátek, že to nahrává Rusku jakoby k finálnímu vítězství, anebo by to mohlo pomoct?
0: To je hypotéza.
1: No,
0: realita je taková, že Putin přece veřejně odmítl cokoliv řešit u jednacího stolu. Řekl, chlapci, jednejte, makejte, ničte Ukrajince, ať nemají vodu, ať nemají plyn, ať nemají elektřinu, ať nemají kde bydlet a pak uvidíme, co bude dál.
1: Mimochodem Evropa, zvlášť ta koalice ochotných, jak se o ní mluví, tak doopravdy něco zmůže v tomhle stavu na Ukrajině?
0: Evropa se šíleně bojí.
1: Čeho?
0: No toho, že politici, kteří o tom mají rozhodovat, nebudou zvoleni, protože většina evropských voličů tak to vidí v Rusku a na to sázejí a bohužel mají v mnohem pravdu. V Rusku je vidí jako líné zbabilce, spohodlnělé kreatury, které nikdy bojovat nebudou.
1: Čili je vlastně ta varianta, kterou já jsem zmínila, to znamená ruce pryč od Ukrajiny, na západě, myslím, tak jako k tomu se blížíme, nebo už tam jsme?
0: Ruce pryč od Ukrajiny, to je takový ruce pryč od, to je komunistické heslo, které si pamatuju ze svého mládí a znamenalo, že to je apel na někoho, aby přestal být agresor.
1: Ne, já jsem to myslela ve smyslu, už jí nebudeme pomáhat té Ukrajině.
0: No, podívejte se, co se děje. Teď samozřejmě v Maďarsku je jiná vláda po volbách, na Slovensku je vláda, která by tohleto ráda řekla a pan Fico to říkává. Ve Francii budou prezidentské volby, v Německu budou volby parlamentní a dva významní představitelé proruské politické scény v Česku, Václav Klaus a Tomio Okamura, hodlají mluvit na to kongres nebo sjezd AfD, která vede v průzkumech veřejného mínění v Německu. A kdyby AfD řídila Německo, tak samozřejmě bude proruské Německo. A ve Francii, když zvolí člověka, který nebude přímo Marine Le Pen, ale někdo z jejího kadlubu, no tak to bude zase proruská Francie a tak samozřejmě pak to bude úplně jiná situace. Tohle to se má očekávat.
1: Řekněte mi, je člověk v Rusku, existuje člověk nebo skupina lidí, které má Putin silný důvod se bát?
0: Ne.
1: Teď vyšla totiž docela zajímavá zpráva, nevím, co je na ní pravdy samozřejmě, ale o tom, že Sergej Šojgu.
0: Báro.
1: Váš pohled mě zmátl.
0: Báro. Michail Bulgakov napsal ve 20. letech 20. století naprosto fantastickou knihu, která se jmenuje Psí srdce. A nebudu samozřejmě tady o tom vyprávět, co to znamená. A tam je taková postava, profesor Preobraženský, který říká svému asistentovi, doktoru Bormentalovi, prosím vás pěkně, nečtěte sovětské noviny. Tak já bych to chtěl trochu zaonačit a říct, chcete-li vědět, co se děje v Rusku, nečtěte západní noviny.
1: Jsme tak zblblí na západě, děláme varianty a různé úvahy a analýzy, tak jak je děláme, protože to tak chceme.
0: No víte co, já nemám rád tohle my. Kdo my? Vy a já?
1: Ne, my na západě.
0: No to neexistuje žádné my.
1: Ale existují, jak to, že ne?

0: redaktoři, konkrétně nevím, co je to Financial Times v tomto případě, nebo co to bylo, Wall Street Journal, kteří potřebují napsat článek, který by se četl. Tak někde najdou nějaký zdroj, ten zdroj může být také kontaminovaný a může zase tak, pro boha, my tolik let, vy a já děláme v novinařině, víme, jak to vypadá, jak i politici dokážou využívat novináře, když novináři jsou poněkud málo chytří a nechají se využívat. Takže nevěřit těmhle věcem, zvláště ne o tom, že Šojgu je rebel proti Putinovi. To je hrozně komické.
1: Takže prostě není tam člověk, který by ho mohl ohrozit, Putina, v tuhle
0: momentálně
1: chvíli?
0: Momentálně ne. Já spíše se odkážu na názor ženy, která v Česku ani na západě moc známa není, to je Alexandra Prokopenková, která teď už není v Rusku, ale předtím dlouhá léta pracovala na knize, která je založena na jejich rozhovorech, nejenom formálních, ale také neformálních, s lidmi z těch, řekl bych, vyšších sfér ruského řízení. A je to velmi zajímavé. Samotnou knihu jsem ještě nedokázal přečíst, neměl jsem čas, ale poslouchal jsem s ní zajímavý rozhovor, kde ona prostě vyprávěla, co v té knize je, a já jsem se zapamatoval jednu věc. Ona tam říká, já ručím za to, z vlastní zkušenosti, že v Rusku v těchto sférách řízení je hodně lidí, kteří jsou nespokojeni s tou situací, která je, a kterým Putin už dneska vůbec nevyhovuje. Jenže tito lidé stále jenom čekají a budou čekat, že přijde někdo zvenčí a změní tu situaci. Ten zvenčí měl pro ně být Trump a teď jsou strašně zklamaní, že nejsou a čekají na dalšího. Takže...
1: Jasně. Teď mi řekněte, ustál by Putin situaci Sojí, kdyby nezískal na Ukrajině to, co chce, jinými slovy, kdyby získal, já nevím, kus Donbasu a pak by to prodával za globální vítězství?
0: Teď tvrdí stále a naposledy také, že potřebuje celý Donbas. Tam došlo k takové prazvláštní situaci, že Putin zařadil do úřední ústavy Ruské federace ty oblasti Ukrajiny, které momentálně vlastně Ukrajina. A on trvá na tom, že aby vůbec začaly nějaké rozhovory s Ukrajinci o míru, tak Ukrajina musí předtím odevzdat bez boje značnou část svého území jenom proto, že Putin si to nechal zapsat do ruské ústavy.
1: No ale tak víme, že tohle je nereálné, aby bez boje...
0: Ale on trvá na tom a jinak bude dál válka. On nemůže tu válku říkáte, ukončit, Báro.
1: Jasně, jasně, ale vy říkáte, bude dál válka. Víme, že jeho popularita klesá na nejnižší úroveň od začátku.
0: Ale tak, zase, počkejte, to, to není katastrofální.
1: Ne, počkejte, to mělo pokračovat. Ekonomika jde dolů, životní úroveň klesá. Tak kde je ten limit, za kterým už prostě válčit nebude moci, podle vás?
0: On se opírá o jednu jedinou věc, kterou není ekonomika, ale síla jeho takzvané rozgvardie. To je 350 tisíc mužů, vynikající úroveň ozbrojení, vynikající výcvik a výcvik ovšem především nikoli na nepřítele za hranicemi Ruské federace, ale na Rusy, kteří by případně chtěli se vzbouřit a vyjít do ulic. V to vkládá veškerou naději, protože zase ta rozgvardie nemá důvod zatím být proti němu. Je živena výborně, materiálně.
1: No ale co se stane v okamžiku, kdy už na toto Rusko prostě nebude mít? Vždyť to stojí hrozné peníze. No na to, aby živilo celou tu armádu.
0: No tak nebýt Číny a v menší míře Indie a dalších zemí, tak Rusko už dávno klekne.
1: No a vy si myslíte, že ta Čína tam bude valit ty peníze pořád?
0: Tak Čína potřebuje Rusko jako svou provinci a hraje jakousi hru, kterou nedokážu já rozklíčovat, protože nejsem sinolog, ale v každém případě je vidět, že Čína potřebuje, aby Rusko za prvé bylo pořád v protikladu proti Spojeným státům a za druhé se vysílilo tak, aby pak Čína mohla bez jakéhokoliv naložení značných prostředků ovládnout Rusko zcela. Teď je to tak na 70%.
1: Čili ten válečný kolotoč, myslím ten, který živí tu ruskou agresi, tak ten je v podstatě opravdu nekonečný, protože Čína nejenže je nesrovnatelně bohatší než Rusko, ale tím, co chce ona sama, tak je vlastně nucená, tlačená do toho, aby tu ruskou agresi spolufinancovala. Takže na tomhle místě můžeme stát za 10 let taky.
0: Ne, za 10 let máme stát podle kremelských plánů někde jinde, protože já jsem nezmínil ještě jednu možnost, kterou Putin má a začíná uskutečňovat, to je útok na území NATO. Protože ten útok má být ve formě, kterou už zkouší v Polsku, momentálně teď v Rumunsku. A předpoklad je v Kremlu, že NATO, jak je s odpuštěním, pardon, ten výraz v veřejnoprávním médiu, nedělejte takového, že já neřeknu to natvrdo, podělané, takže nebude odpovídat, což je to, co se děje, že NATO se bojí odpovědět tak, jak Putin dokáže zaznamenat. Takže další varianta je stále větší útoky dronů na území NATO, žádná odpověď NATO a postupný útok na západ.
1: To je trochu děsící prognóza.
0: Ne, to je realistická prognóza.
1: My se nad ní určitě ještě sejdeme. Aleksandr Mitrofanov z novinek.cz byl mým dnešním hostem, jsem tomu ráda.
0: Díky. Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zemětřesení ve Venezuele už mají přes 3,5 tisíce potvrzených obětí. Audiovizuální fond na podzim znovu otevře systém filmových pobídek. Fotbalisté Spojených států hrají v osmifinále domácího mistrovství světa s Belgií. A dnes bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo s občasným deštěm, teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3535, zraněných je skoro 17 tisíc lidí. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Podle něj je zároveň po otřesech z předminulého týdne bez domova necelých 18 tisíc lidí. Oficiální počty pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Organizace Spojených národů ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Státní fond audiovize od září znovu otevře příjem filmových pobídek. Producenti pak můžou žádat o podporu pro natáčení filmů a seriálů v Česku. Fond dočasně pozastavil příjem žádostí v březnu, protože vyčerpal letošní rozpočet. Konkrétní navýšení zatím vedení neoznámilo. Podle Veroniky Slámové z fondu jde ale o investici, která se vrátí zpátky do české ekonomiky.
4: Byl opravdu velký zájem. Tuto chvíli podle počtu žádostí vychází to tak, že je stejný počet českých projektů, počet zahraničních projektů a ještě k tomu musíme připočít další skupinu projektů, a to jsou mezinárodní koprodukce. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
3: Pondělní požár hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody za zhruba 15 milionů korun. Řekl to mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Někomu se nic nestalo. Oheň se podle Fajáka pravděpodobně rozšířil od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Dnes se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu požáru. Na brněnské Kraví hoře probíhá 8. ročník festivalu Planet. Zájemci si až do neděle budou moct prohlédnout obří modely vesmírných těles. 10-metrový model Slunce, 6-metrový model Černé díry a model největší planety sluneční soustavy Jupiteru. Ten letos dostal přezdívku Gigalon, vysvětluje ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
5: Ono to má vodorovný průměr 12 metrů a svislí jako na výšku to má průměr 11 metrů a 25 centimetrů. Takže je to mírně spoštělý. Jinak protože Jupiter sám jako planeta je